0: Je i na jinak zamokřené Šumavě opravdu velké sucho. Dokonce i v polohách nad 1000 metrů dosahují teploty 30 stupňů Celsia, což je pro tato území netypické. Připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. I malý nedopalek může způsobit velký požár.
1: Demoliční firma musí při bourání kancelářské budovy táborských kasáren v Benešově měnit harmonogram prací kvůli hnízdícím jeřičkám. Pět hnízd s mláďaty bourací práce omezuje na vnitřní části, obvodové zdi zatím musí zůstat. Pokračuje Martin Pařízek z oddělení ochrany přírody města Benešov.
2: Demolice bude moct být dokončena až po 15. srpnu, kdy už je předpoklad, že hnízda budou opuštěna. Nicméně před vlastním opuštěním hnízd bude probíhat kontrola, jestli tomu opravdu tak je.
1: O zbourání kancelářské budovy kasáren rozhodli občané města v loňském referendu, nahradit ji má základní škola. Demolice vyjde zhruba na 3,5 milionu korun a hotová má být na podzim. Sport. Kanadští fotbalisté porazili 1-0 Jihoafrickou republiku, která ve skupině remizovala s Českem a prošli do osmifinále světového šampionátu. V nastaveném čase rozhodl záložník Stephen Estachio, který v rozhovoru pro televizi Fox Sports připomněl, že Kanada postupem v playoff znovu posunula své historické maximum.
3: Ano, cítím se šťastný, ale zároveň jsem vlastně docela klidný. Odehráli jsme dobré utkání a to navzdory tomu, že Jihoafrická republika hodně držela míč a dělala nám potíže. Nám zase vycházeli přechod do útoku a standardní situace. I proto jsme první kanadský tým, který došel takhle daleko.
1: Dnes večer se na fotbalovém mistrovství světa utkají Brazílie s Japonskem a Německo s Paraguají. V úterý nad ránem pak Nizozemsko vyzve Maroko.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D35 před Olomoucí a omezení na D11 za Poděbrady. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečovou do Olomouce opatrně za velkým újezdem. Na kilometru 287 zasahují záchranáři u nehody a vozidlo skončilo mimo vozovku. Pravý pruh je uzavřený, s opatrností projedete. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Kolín a Poděbrady. Mezi kilometry 40 a 42,5 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. A provoz je svedený do levého pruhu a jede se plynule. A na dálnici D55 z Přerova do Olomouce z Bystřete za začátkem nového úseku dálnice. Na kilometru 5,5 stojí nepojízdná dodávka, blokuje tam odstavní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak naměří většinou 31 až 630 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
6: Máme po druhé hodině, takže už po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
7: Noční radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má psychologický román Martina Uhlíře.
1: Sestry se ptát radši nebudeme. Zůstane to mezi námi, ano?
0: Robert na dovolené u moře nabírá sílu po rozvodu, ale stále ho vyrušuje přítomnost dvou sester, které skrývají tíživé tajemství.
1: Napadlo ho, že je opět vydán na pospas rozmarům jedné ze sester. Možná té šílenější.
0: Audioknihu Sestry na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
2: A opět tedy ta chvíle, 10 minut po druhé hodině, 221-552-155 nebo 255 na konci, tak to jsou naše telefonní čísla sem k nám do studia. Tak zkusíme prvního volajícího, tady noční radiožurnál, haló, Petr Zajíček, kdo pak se nám dovolal?
3: Dobrý večer nebo dobré ráno, u telefonu posluchač Kamil.
2: Kamil. Kamil, já vás zdravím. Tak mám tady novou cenu, ale také soutěžní otázku. A opět se dívám do dnešního kalendária, máme 29. června. A dnes by určitě velmi bujaře oslavil kulatou 60. Nebýt ovšem jeho předčasného úmrtí v roce 2019. Zpěvák a herec Daniel Nekonečný. Pamatujete si na ně ještě?
3: No, samozřejmě.
2: Postavou, která se nedala přehlédnout, byl celý svůj život. Extravagantní žluté kostýmy, konfety, rytmy samby a tak dále. Takže Kamile, pokud si vzpomínáte, tak já mám na vás otázku. V roce 1990 založil právě Dan Nekonečný s Milošem Bacíkem skupinu. Jak se jmenovala ta skupina, která působila... Ne, ještě jednou. Vy jste neskutečné. Já jsem myslel, že určitě musím dávat nápovědu a že možná se netrefí nikdo. Tak jste úplně geniální. Šum svistu, přesně tak. Je to tak, takže jsem rád, že se dovolal vysloveně hudební znalec. Takže s možnostmi Laura a její Tygři Bosanova bych vás nedostal, ale v Lauře vlastně ne. Oni působili taky. Oni vlastně právě z Laury odešli, Miloš Vacík a Nekonečný a založili si Šum svistu. Kamile, klobouk dolů, je to vaše. Po zásluze získáváte naši novou cenu nového týdne, tak gratulace a vydržte na telefonu, ano?
3: Děkuju pěkně.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Posloucháte předposlední červnový noční radiožurnál, no a my se přesouváme na západ Čech. Filmový festival v Karlových Varech má před sebou jubilejní 60. ročník. Co se dělo v těch minulých, to se můžeme dozvědět díky rozhlasovému archivu i festivalové kronice Květoslava Kroči. Jasné je, že zatímco první dva festivaly se odehrávaly ještě v poválečných kulisách, ten třetí v roce 48 už ovládla ideologie komunistické strany.
1: Třetí festivalový ročník byl už soutěžní a tak se poprvé udělovala i velká cena Křišťálový globus, která je součástí festivalu do dneška. V roce 1948 ji dostal film o koncentračním táboře Osvětim. Polská režisérka Wanda Jakubowská v něm popsala i to, co sama zažila.
2: Děcko, bo oni nás tu všichni pomorduje.
1: Jak ve své kronice Mezinárodního filmového festivalu připomíná historik Květoslav Kroča, přestože socialistický realismus začal být tím jediným správným směrem, politika ještě v roce 1948 neovlivňovala na festivalu úplně všechno.
3: Ta politizace na tom třetím ročníku ještě nebyla. Ale samozřejmě byly v té soutěži ještě filmy, které by se za pár let už nemohly objevit.
1: Konala se dokonce i volba Královny krásy a vicemis byla pozdější též oceňovaná režisérka Věra Chytilová.
4: Já jsem totiž, než jsem přišla na Barrandov, tak jsem pořád těkala, nevěděla jsem, co budu dělat. Začala jsem studovat architekturu a poznala jsem takovou pražskou bohému, včetně Jiřího Trnky a Vericha. Pak už mě to neustále flámování vlastně nudilo. A chtěla jsem taky něco dělat, taky tím, že jsem žila mezi kumštíři.
1: Od roku 1950 se centrum festivalu definitivně přesouvá do Karlových Varů, a to především do Grand Hotelu Pup. Mimochodem, ten jste ve filmech mohli vidět mockrát, naposledy třeba jako Grand Hotel Budapešť nebo Casino Royale. V roce 1951 byl přejmenovaný na Grand Hotel Moskva a ve zdejším promítacím sále byla jedna z nejlepších zvukových aparatur na světě. Lístky do kina, kterých se mezi lidi moc nedostalo, stály tehdy 10 korun. Aby ale pokud možno žádný z filmů socialistických a rozvojových zemí nepřišel zkrátka, udělovaly se desítky nejrůznějších ocenění. Ceny míru, ceny práce nebo třeba cena za lepší svět. Festivalu vládlo heslo O nového člověka, o dokonalejší lidstvo. Ruštinu bylo postupně slyšet i v úvodních proslovech.
5: V roce
1: 1952 pak diváci v Karlových Varech naposledy tleskají Gottwaldovi a Stalinovi. Jejich smrt přerušila festival rok na to a pak v
5: 55.
1: Tím, že se festival z piety k diktátorům nekonal,
6: začalo počítání ročníků odlišně od kalendářních let. Navíc od roku 1958 se z rozhodnutí strany a vlády pořadatelství festivalu střídalo s Moskvou. No a i proto letos slavíme v Karlových Varech teprve 60. I přesto, že první ročník filmového festivalu se v západních Čechách konal už před 80 lety. Lenka Šumová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

mistra.

0: Léto a Karlovy Vary, to patří neodmyslitelně k sobě.
1: Letos už po 60.
0: Připomeňte si s námi zásadní momenty z festivalového archivu.
1: Aneb to nejlepší z Varů.
0: Letní seriál Radiožurnálu, který vás naladí na filmovou notu ještě před oficiálním startem festivalu.
1: Jak vypadal premiérový ročník?
0: Proč musel představitel Videtua chodit po městě s ochrankou?
1: A kdo z hollywoodských hvězd pobavil publikum svojí češtinou?
2: To mě velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech. Máte otázky?
0: Z festivalového archivu Aneb to nejlepší z Varů.
1: Každé ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Je 2:30. Zprávy a Martin Matějka. Čeští záchranáři se zapojili do záchranných prací po dvojici ničivých zemětřesení ve Venezuele. Desítky tisíc lidí se tam i 4 dny po tragédii stále pohřešují. Potvrzených obětí je zatím 1450. Z Česka do Venezuely dorazily desítky členů specializovaného USAR týmu, 8 psů a humanitární vybavení. Záchranné týmy už vyslalo přes 20 zemí. Rusko podle prezidenta Vladimira Putina prochází těžkými časy. Šéf Kremlu to řekl na kongresu vládnoucí strany Jednotné Rusko před zářijovými parlamentními volbami. V nich Putin straně popřál úspěch. O náročném období Putin promluvil v době, kdy Ukrajina stupňuje útoky na ruskou energetickou infrastrukturu a část země kvůli tomu čelí akutnímu nedostatku benzínu. Na vyšetření mamografem můžou jít od července ženy bez žádanky jen výjimečně, třeba když jim propadne nebo ji ztratí. Mamografická centra ale nemusí pacientky bez žádanek kvůli kapacitě přijímat. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci o změnách z konce května. Vyšetření by měl i nadále ženám předepsat buď gynekolog nebo praktický lékař. A do běžně nepřístupné vodní elektrárny Lipno se v létě podívají návštěvníci. Prázdninové exkurze připravila pro zájemce společnost ČES. V nabídce je taky okružní jízda okolo Temelína a Hněvkovic. Lidé se virtuálně podívají přímo do útrop jaderné elektrárny Temelína.
0: Sport.
3: 6 českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková a dále Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Biďmanová a Dalibor Svrčina. A díky reportérovi přímo na místě nabídneme živé vstupy i pozápasové ohlasy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D35 před Olomoucí a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce vyšetřují nehodu za velkým újezdem. Na kilometru 287 vozidlo sjelo z vozovky. Na místě pracují záchranáři. Zabírají pravý pruh, s opatrností projedete levým pruhem. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za plzeňskou dálnicí. Tam je to kvůli práci na vozovce. Mezi 23. a 21. kilometrem se bude až do rána projíždět pouze levým pruhem. Je tam teď plynule. A pracuje se i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za odbočkou na Kolín a Poděbrady mezi kilometry 40 a 42,5 je uzavřený pravý pruh. Silničáři opravují trhliny ve vozovce v pravém pruhu. Aktuálně se jede plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. A při batce můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku naměří i 39 a na horách kolem 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Tropické teploty měnily plány turistů i cyklistů třeba i v Beskydech. Někteří zkrátili túry, jiní hledali stín anebo zamířili k vodě. Více v naší další reportáži už za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Vedro na Valašsku přepisovalo plány turistů i cyklistů. Mnozí museli zkrátit své výlety, jiní hledali stín nebo se chodili ochladit k vodě. V Rožnově pod Radhoštěm teploměr už dopoledne ukázal 34 stupňů. Jak si s tropickými teplotami v Beskydech poradili výletníci, to zjišťovala naše reportérka.
1: Sesedám z kola v Rožnovském městském parku, pod vzrostlými stromy posedávají seniori, rodiny s dětmi, ale míří k potůčku. Překračuju potok a dostávám se k rodině z Vysočiny, mají tady rozloženou deku, na které teď sedí. Raz, dva, tři, čtyři, tam je páté batole.
2: My tady máme potůček, já tam nepavu.
1: A co tam děláš?
2: Kameny.
1: Kameny tam házíte? A co ještě?
2: Hráz.
3: Stavili hráz.
1: No. Stavili hráz, říká překladatel tatínek. Potůčku míří další rodiny, já ale znovu nasedám na kolo a přesouvám se k lesoparku pod Jurkovičovou rozhlednou. U vstupu potkávám turisty z Prahy i Plzně, kteří kvůli tropickým teplotám museli upravit své plány na putování po stezce Českem.
4: Tam je dneska dojít do Čeladny, ale bohužel v tomhle horku to bychom nedali. To prostě by pro nás někam letěla záchranka, asi by si ťukali na čelo, že všude jsou výstrahy a hale blázni se vydali, nikdo nečtenou.
1: Recepční v hotelu jim poradila, ať se vydají na Karlův kopec. Stezka je totiž celá ve stínu a slunce uvidí až nahoře u Jurkovičovy rozhledny. Znovu nasedám na kolo, mým rožnovské koupaliště. Na parkovišti v 10 ráno nezbylo jedno jediné volné místo. Hned naproti je cesta na pustevny. Společně s dalšími turisty šlapu k chatě Mír. Eliška Jančová teď stoupá do kopce na pustevny na elektrokole.
5: Počasí na to je dobrý, takže paráda.
1: Tady je chladek.
5: Je to ve stínku, pohoda, prostě super trasa.
1: Cyklistka znovu šlápla do pedálu, aby dohnala manžela. Spocení a schvácení šlapou do kopce manželé se dvěma dětmi z Prahy. Kdo to vymyslel v takovém

0: Co se stane, když 16-letí studenti dostanou za úkol vytvořit výstavu o Osvětimi a nikdo jim k tomu neřekne ani slovo? Když pracují bez návodu, bez zadání, bez dohledu učitele, během několika měsíců úkol splnili na výbornou. A za okamžik proto zamíříme do Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia a můžete se o tom přesvědčit na vlastní uši.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Místo školních testů několik měsíců samostatné práce a výsledkem je výstava, za kterou by se nemuselo stydět žádné muzeum. Jejími autory jsou studenti prvního ročníku Smíchovské střední školy a gymnázia. Od ředitele dostali jediné zadání, aby vytvořili projekt o koncentračním táboře Osvětim. Sami si sehnali fotografie z Národního archivu, sami si vytvořili věrný model tábora o rozměrech 3,5×3,5 metru, sami si zjistili všechny informace a sami budou od září také provádět návštěvníky. Výstava bude k vidění ve Space Gallery, což je nová galerie ve škole, kterou studenti sami provozují a vedou.
1: Žádný učitel a tak nám s ničím jako nepomáhal, že jsme se tady jako budovali sami, že jsme se tady hledali sami.
2: Nikola je studentka prvního ročníku gymnázia.
1: A jsme na tvé práci opravdu jako pyšní, co jsme tady dokázali.
2: Vidím tady před sebou spoustu fotografií, to jste získali jak?
1: No právě z toho Národního archivu a tak. To jsme tam byli, všechny ty fotky jsme si právě i jako fotili a tak a všechno jsme si to museli pak jako vytisknout, vyřezat a právě tak, no.
3: To, co jsme tam museli číst, to bylo šílený.
2: Vojtěch Pavlín, ředitel galerie a ředitel projektu.
3: Protože jsme tam chytli třeba Čechoslovenku mezi maďarskýma židama v transportech. A to je šílený, když vám třeba řeknou, že z transportu 5000 přežilo 10 lidí.
1: Jo, ten model jsme také dělali sami, ale hlavně teda Vašek a Vanes Strasserovi. To je vlastně jejich.
4: Je zde dohromady nějakých 350-400 budov. Vylili jsme tam dohromady 100 kilo sádry a je to, doufejme, přesná kopie koncentračního tábora Osvětim 2 Birkenau.
2: To mi jenom povězte, jak to na té škole tady funguje, že si tady děláte všechno sami jako studenti.
5: Od toho května jsme tu pracovali nepřetržitě.
2: Matěj Vytásek.
5: Jo, i místo školy a byli jsme tu třeba do 6 nebo do 7 klidně.
2: Co jste věděla, Kláro, o Osvětimi ze základní školy a potom, co jste se naučila tady během těch 2 měsíců?
1: Mně to velký rozdíl určitě, tak vlastně skoro všechno, co jsem se dozvěděla tady, tak jsem nevěděla ze základky.
3: A hlavně věci, které potřebujete, není to jenom o škole, protože známky vás nic neučí, práce vás nic neučí, ale testování nic.
1: Právě jak říkal Vojta, tak tady se naučíme jiný zkušenosti než psát si testy v lavici, tady si to jako prožíváme, tady to prezentování třeba a tak. To jsou zkušenosti do života, nejenom do školy, že jo.
2: Přes prázdniny studenti výstavu dokončí a v září oficiálně otevřou pro veřejnost a sami budou provázet školní skupiny i dospělé návštěvníky. Z Prahy Lubomír Smatana, Radio Žurnál.

0: Radiožurnál 3 hodiny. Další zpravodajská relace a Martin Matějka.
1: Evropa zaznamenala za poslední týden o 13 víc úmrtí kvůli horku, potvrdila to Mezinárodní zdravotnická organizace. Do Venezuely přijeli čeští záchranáři, pomáhají s pátráním po 10 000 nezvěstných po zemětřeseních. Fotbalový klub z Karviné stáhl odvolání a míří do druhé ligy. A dnes čekáme slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněky, bouřek a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Evropa zaznamenala minulý týden v souvislosti s horkem už 13 úmrtí, potvrdila to Mezinárodní zdravotnická organizace. Teplotní rekordy padly v Polsku nebo v Německu, blížily se 42 stupňům. V Maďarsku musela kvůli horku svůj provoz omezit také jaderná elektrárna Paks. Dunaj, který elektrárna používá k chlazení, je totiž příliš teplý. Francouzské úřady zveřejnily první oficiální data o dopadech na občany.
3: Francie registruje od středy o zhruba 1000 víc úmrtí než v předchozích měsících. Ministryně zdravotnictví Stephanie Ristová zdůraznila, že je potřeba vyčkat na detailnější bilanci. V následujících dnech by podle ní mělo dorazit do nemocnic na 30 000 klimatizací, které vláda objednala. Národní pohřební federace francouzské televizi a rozhlasu potvrdila zaplnění dvou pařížských pohřebních ústavů. Podobná situace nastala v lednu při chřipkové epidemii, ale dosud ne v červnu. Francouzská pohřební federace se snaží využít kapacity dalších zařízení na pařížském předměstí. Po vlně veder do Francie dorazily silné bouřky, kvůli kterým byly desítky tisíc domácností bez proudu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Do záchranných akcí po ničivých zemětřeseních ve Venezuele se poprvé zapojili čeští záchranáři. Speciální USAR tým prohledává trosky budov v oblasti La Guaira a podle tamní vlády je oficiálně potvrzených obětí více než 1400 a jejich počet bude ještě výrazně stoupat.
4: Pátrací týmy z celého světa teď na severu Venezuely spoléhají i na těžkou techniku, určenou k odklízení trosek. Na její nedostatek si v uplynulých dnech stěžovaly rodiny 10 000 nezvěstných lidí. Češi přijeli i s 8 psy, speciálně vycvičenými na prohledávání sutin.
5: Měl by tam být, píšou tam 20 osob, co se týče nějaký bezpečnosti. Rozhodně se nebudeme dělit, budeme prostě pracovat společně.
4: Takhle se radil český USAR tým před nasazením ve městě Karabajeda. Do země už začala proudit mezinárodní humanitární pomoc z USA, ale i dalších států. Evropská unie poskytla 5 milionů eur a satelitní systém na mapování škod. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Silničáři od dneška výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči přijíždějící z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu oproti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody vysvětluje ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
6: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Ruzyně směrem na silnici 7 jsou velké.
1: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit příští rok v září.
2: Sport.
1: Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasu od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. V tiskové zprávě to potvrdili klub i ligová fotbalová asociace. A ta tím nabídne ligové místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně, poté případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, která sestoupila z nejvyšší soutěže. Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Čiangtao třetí místo. Podobně jako pátá příčka z Grand Slamu v Mongolsku z minulého týdne se i Grand Prix v Číně počítá do olympijské kvalifikace. Dvojnásobný olympijský šampion Krpálek popisuje svůj plán pro nadcházející týdny.
7: Chci startovat na co nejméně turnajů a chci být na každém z těch turnajů prostě úspěšný, abych se nějakým způsobem splnil tu kvalifikaci směrem k té olympiádě. Teďkom rozhodně potřebuju nějakou chvilku odpočinku, nějakou dovolenou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D8 před tunely a překážka na D5 u Plzně. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Drážďan je uzavřená před tunely Libouchec a Panenská. Na 83. kilometru k tunelu najelo nadměrně velké vozidlo, čidla zastavila provoz. Na místo to teď jedou řešit policisté. Na dálnici D5 se vyhněte překážce u Plzně ve směru do Prahy. Za tunelem Valík na 77. kilometru a něco leží v levém pruhu, jde o předmět, za tunelem raději zůstaňte vpravo. A na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů opatrně za Velkou Dobrou na Kladensku. Na 20. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky, přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
0: A za chvilku nás čeká výlet do budoucnosti. Nastoupíte do auta, ve kterém nikdo nesedí a ono se najednou rozjede. A kdyby se jenom rozjelo, dobře ví, kam má jet a ještě vám u toho pouští hudbu. Po amerických ulicích už jezdí tisíce robotických, řekněme autonomních aut, no a my jsme právě jedno z nich také vyzkoušeli.
9: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Někdo říká, že je to cesta ke zkáze lidstva, jiný se v nich cítí bezpečněji než v autě s řidičem. Řeč je o robotických autech, která k jízdě nepotřebují vůbec nikoho. Žádné ruce na volantu, žádné oči na silnici, jenom kamery, senzory a software. Jaké to je posadit se do auta, ve kterém se volant točí sám? Autonomní taxíky Waymo dnes pronikají do dalších a dalších amerických měst a lidé se tam jimi vozí už s naprostou samozřejmostí. Svoji první jízdu autem bez řidiče vyzkoušela i naše americká zpravodajka Jana Ciglerová, když zavítala do Phoenixu v Arizoně.
1: Je to divné, fakt divné. Proč? Nastoupíte do auta, tam nikdo a ono s vámi prostě odjede. Je to takový mimozemský zážitek, ale celou dobu vidíte na displeji, že auto pořád snímá okolí, kde je a kdo je kolem něj.
2: Tady Phoebe pracuje jako servírka a robotickým autem Waymo jezdí často. S autem bez řidiče se totiž nebojí a oceňuje i to, že je levnější. Navíc nikomu prý nemusí dávat zpropitné.
1: Jako žena se cítím mnohem bezpečněji ve Waymo než v autě s nějakým neznámým řidičem, takže si radši beru Waymo než Uber. Tak je to levnější a nemusíte nikomu dávat dýško.
2: První věc, kterou jsem musela udělat, je, že jsem si musela stáhnout aplikaci. Cesta bude trvat 13 minut a stála $25. Ty už jsem musela zaplatit dopředu. Tak jsem strašně zvědavá, co mě čeká.
1: Je to divná zkušenost, ale je to skvělé. Vozí vás po městě autorobot.
2: Tak stojím tady na ulici, těch aut tady kolem mě jezdí. A už si to jedno šine přímo ke mně, tady u mě zaparkovává, zastaví, vyběhnou mu takové ty páčky, že se automaticky ho můžu otevřít. Tak jdeme to zkusit. Zní tady hudba? Na displeji je napsaný Start Ride, jako zapněte řízení. Tak zapínáme řízení. Máme zavřít kufr. Good morning, Jana mě to pozdravilo. Nahoře na střeše má Waymo takovou kameru, která neustále se otáčí a zaznamenává všechno ze shora, takže díky tomu i Waymo vidí, co se děje. Radí nám to, že to bude řídit za nás a že nemáme se dotýkat toho volantu. A skutečně volant se sám od sebe hýbe. Právě vyjíždíme na poměrně náročnou křižovatku. Volant se otáčí, auto si to vyhodnotilo samo a jede na další světla. Také zaznamenává okolo stojící, takže na tom displeji jsou vidět auta, která se blíží z obou stran. Jsou vidět lidi, kteří kolem procházejí, takové postavy. Fakt je, že ta jízda je velmi plynulá. To auto si samo celou dobu vyhodnocuje, jak bezpečně jet, takže nejsou žádné prudké výkyvy. I když před náma teď nás předběhlo auto a prudce zabrzdilo to auto, Waymo to předpokládá a dojede si ho v klidu. Kéž by takhle řídil můj manžel. Žádné trhnutí na semaforu, žádné agresivní předjíždění, jen plynulá, trochu možná až sterilní jízda. Z Phoenixu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Lotyšská Karosta byla až do rozpadu Sovětského svazu uzavřenou zónou. Byla totiž námořní základnou, nejprve carskou, později sovětskou. Uprostřed základny vyrostla okolo roku 1900 vojenská věznice. Už v roce 1905 dní byli internovaní posádkoví námořníci a poddůstojníci, kteří se zúčastnili námořnického povstání během ruské revoluce. Od roku 1997 je vojenská věznice muzeem, ale také hotelem a místem únikových her. Natáčela tam naše zpravodajka Kateřina Havlíková.
1: Původní účel téhle budovy byl jiný. Postavili ji jako nemocnici.
2: Vypráví Madara Vyčule z organizace Liepāja Travel. Krásná cihlová budova se ale nikdy nemocnicí nestala. Místo bílou natřeli stěny jejich dlouhých chodeb černou barvou a osadili je mřížemi. Velká okna částečně zazděly.
1: Teď jsme v prvním patře a většina místností, co tu máme, jsou vězeňské cely. Nechceme, aby tu všechno bylo strašidelné a odpovědné. Podivé. Takže každá z cel má dnes svůj originální koncept.
2: Kdysi to tedy bývaly cely, ale dnes jsou výstavními prostory. Zatímco za jedními vězeňskými dveřmi se schovává věrná kopie běžného obývacího pokoje domácnosti ze sovětské éry, za jinými je civilní kryt s obleky a pomůckami proti chemickému útoku, včetně speciálního sovětského kočárku s uzavřenou korbou. Jedna místnost, které vévodí velká bysta, připomíná kancelář ředitele věznice.
1: Jedním z přístupů, jak popsat historii Karosty a vězení v Karostě, je přes osud vojáka. Jste voják, zadrží vás a pošlou vás sem. Když sem přijedete poprvé, přijme vás sám ředitel tady v té kanceláři. A ten si s vámi začne povídat. Je velmi otevřený, milý, přátelský. Dává vám otázky, které zní banálně, ale je v nich něco skrytého. A někdo další sedí tady u toho psacího stolu a vše beze slov zapisuje. A to je to strašlivé. Vše, co tu povíte, vás totiž může za pár minut přivést do potíží. O patro výš je další kancelář, kde všechny ty informace použijí proti vám.
2: To už je výslechová místnost. Temná, páchnoucí nátěrem na stěnách, potem a páleným tabákem. Stěny cel v druhém patře nezřídka pokrývají různé rytiny. Obrázky i vzkazy, často v cyrilici. Vyhledy je tu vězni, kteří si jimi počítali dny trestu, vzpomínali na své blízké nebo jen vyjadřovali přání a frustrace. Od přelomu let 1997 a 1998 slouží věznice jako muzeum, ale není to jenom muzeum. Slouží totiž také jako vzdělávací a zároveň zážitkový prostor pro žáky a studenty.
1: Muzeum je součástí lotyšského celostátního vzdělávacího programu, který studentům přibližuje historii v živých prostorách. Proto tu máme i mnoho školních skupin a ty můžou doslova zažít atmosféru uvnitř těchto stěn.
2: Můžou ve dvou speciálně vyčleněných celách, které lze rychle vycpat matracemi, přespat, zatímco přes den mají v budově a okolí vzdělávací program. Můžou také otestovat štěstí a důmysl v únikových hrách a přelstít pověst věznice, že z ní nikdo nikdy neutekl. Nenáhodou věznici Karosta v Liepāji nabízí také některé platformy pro rezervaci ubytování. Dvě cely jsou totiž upravené na velmi netradiční hotelové pokoje. Z lotyšské Liepāje Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl čtvrté. Zprávy a Martin Matějka.
1: Nový absolutní teplotní rekord v neděli kromě Česka padl taky v Německu a Polsku. Nejvyšší teplotu v obou zemích naměřili poblíž společné hranice. V Německu to bylo 41,7 a v Polsku 40,5 stupně Celsia. Světová zdravotnická organizace na sociálních sítích připomněla, že Evropa je v současnosti nejrychleji se oteplujícím kontinentem planety. Otepluje se dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr. Podle jejich dat už v souvislosti s extrémním horkem zemřelo v Evropě přes 1300 lidí. Skoro 7000 zaměstnavatelů se ještě nezapsalo do systému jednotného měsíčního hlášení. To jsou zhruba 2%. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Data za květen státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. Jednotné měsíční hlášení od dubna nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi potvrdil, že si Irán nárokuje kontrolu nad Hormuzským průlivem pouze pro sebe. Řekl to v situaci, kdy na sebe Spojené státy a Irán začaly na Blízkém východě znovu útočit, a to navzdory dohodnutému 60-dennímu příměří, které si stanovili pro dojednání konečné mírové dohody. Mezi zasažené cíle patří tanker s katarskou ropou v Hormuzském průlivu nebo americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. A pro Pardubický zámek vzniká nová přírodovědná expozice. Návštěvníkům se otevře v roce 2027 a Východočeské muzeum pro ně vytváří realistické modely rostlin, protože původní sušené exponáty postupem času ztrácely barvu i tvar. Součástí výstavy budou taky preparovaná zvířata ze sbírek muzea. Sport. Fotbalisté Kanady jsou prvním postupujícím týmem do osmifinále mistrovství světa. Jihoafrickou republiku porazili 1-0. Trenér korejských fotbalistů Mong Myong po vyřazení z mistrovství světa rezignoval, zatímco prezident asijské země I Che Myong nařídil vyšetřování neúspěšného vystoupení na turnaji. Informovala o tom agentura Yonhap. Korejci vyhráli na šampionátu jediný zápas, a to nad českou reprezentací.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 před Velkou Bíteží a omezení na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Tasov. Na kilometru 160 havarovalo nákladní auto. Narazilo do dopravního značení. Na místě už je policie, odstavní pruh je uzavřený, na vozovce se pohybují lidé tak opatrně. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Kolín a Poděbrady. Mezi kilometry 40 a 42,5 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Provoz je svedený do levého, jede se plynule. A na D8, dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je před tunely Libouchec a Panenská opět v provozu. Na 83. kilometru tunely zablokovalo nadměrně velké vozidlo. Policie už to vyřešila a opět projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě. Postupně i ve zbytku republiky přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Už zase se mluví o Radovanu Krejčířovi. Chce do Česka? VR mu ale hrozí do životí. Proč soud stále nerozhodl v kauze vraždy šéfa tamního podsvětí? A co má Krejčíř společného s Rédlem z kauzy Dozimetr? Ptám se na to reportéra Jiřího Hinka ze serveru odkryto.cz. Dnes je pondělí 29. června. Dobrý den, díky, že jste dorazil za námi do Vinohradské 12.
5: Hezký den a děkuji za pozvání.
4: Jiří, řekněte, jak je možné, že soudy v Jihoafrické republice stále nedospěly k verdiktu v případu vraždy vládce podsvětí, za jejíž objednávku je už přes 10 let obžalovaný někdejší český mafiánský boss Radovan Krejčíř. Ten soud stále probíhá.
5: Ty soudy jsou tam v totálním chaosu a není to nic neobvyklého. Ty soudy tam trvají i 20 let, co jsem se ptal právníků. Není divu, tam se vlastně všichni různě omlouvají a obstruují to je na denním pořádku. Mm. Já když jsem byl v té soudní budově, tak mi to připomínalo jakýsi jako hučící úl, kde v podstatě nikdo nevěděl, kde má být, a byl to totální chaos. Do toho samozřejmě se ti jednotliví účastníci řízení snaží házet vidle pod různými záminkami, například jako zdravotní problémy a tak dále. Mm. Takže je to v podstatě už někdy od roku snad 2016, co soud běží. A ta vražda například toho Sama Isi, tak ta se stala...
6: To je ten vůdce právě, ten drogový boss.
5: Libanonský šéf jihoafrického podsvětí, tak ta se stala už v roce 2013. Takže je to poměrně dlouhá doba a řeší se formality zatím pouze.
6: Já už jsem říkal, že ta soudní líčení pokračují i letos a vy jste k tomu dodal, že jste byl v té soudní síni, tak to propojíme. Vy jste se byl podívat na Radovana Krejčíře?
5: Mě zajímalo, jestli vůbec je naživu ten člověk, protože dlouho ho nikdo neviděl. Já když jsem tam vlastně přišel k tomu soudu a navíc o tom soudu také nikdo nevěděl, nevěděla o tom ani místní média, nakonec jsem zjistil, že se to ten místní prokurátor snažil utajit, že vůbec se nějaký soud koná. Bylo to údajně z bezpečnostních důvodů. Já jsem se pak tam na místě bavil s tím prokurátorem a on mi říkal, jak jste se to mohli dozvědět, že ten soud je. No tak já jsem jako pátral a mám tam kontakty na některé lidi z policie a ty mi řekli, že ten soud je, novináři o ničem nevěděli.
6: Vy jste tam byl skoro sám v té soudní síni? Já
5: jsem byl vlastně sám, kromě těch bodyguardů a těch ozbrojenců, kteří tam byli s helmami a neprůstřelnými vestami, tak jako jsem se tam bál, protože to je jako nepříjemné se dívat do hlavně těch samopalů. A vůbec jsem nevěděl, jestli ten Krejčíř přijde, protože vím, jak to tam funguje, že se tam všichni omlouvají, ty soudy se ruší, ale tak pak jsem slyšel takový jako povědomý hlas, který vycházel z podzemí, protože oni ty nebezpečné odsouzence tam vodí podzemní chodbou, oni přijdou do garáže a do té, přímo do té soudní místnosti oni přijdou z podzemí. A když jsem viděl jako světlou hlavu, tak mě bylo jasný, že to bude ten náš uprchlík z Česka.
6: No, co jste si řekli? Měli jste vůbec možnost prohodit pár slov?
5: No já, on vyšel z těch schodů,
6: na co jste se
5: ptal? Byli ozbrojenci, já jsem chtěl upoutat jeho pozornost, tak mu říkám dobrý den. A on se na mě podíval a úplně stuhnul. On nechápal. Hmm. Jako on najednou řekl, proboha, a co se děje? On si myslel, že když jsem tam přijel, že mu nesu nějakou bombu, nějakou zprávu, že se něco přelomového stalo. On v podstatě koukal na mě nevěřícně. A já jsem říkal, ne, já jsem se přijel podívat, jak to tady probíhá, ty vaše soudy, a nic převratného se neděje. A on si myslel, že mu třeba řeknu, že jedete do Česka.
6: Jo.
5: A jsem se optal vlastně, jak teď budou ty další soudy, jestli se něco plánuje na ty následující dny. On říkal, že ne. Já jsem říkal, a je možný se s váma potkat třeba v tom vězení, udělat nějaký rozhovor, nebo je možný tam přijít do té věznice. On mi říkal, jo, to je možný. No, možný to není. Jo. Tam on je pod takovými bezpečnostními opatřeními, že je sám dokonce na patře té věznice sekce C, což jsou ti nejtěžší vězni.
6: To v Johannesburgu nebo?
5: Je to v Pretorii. Dříve tam dokonce byli vězni z apartheidu v době konce 80. let a naposledy z té věznice snad někdo utekl v roce 1979. Takže nemyslím si, že ten další bude Radovan Krejčíř. Ale byl jsem se tam vlastně podívat u té věznice a mluvil jsem tam s některými vlastně i bachaři a oni říkali, no to je velmi známá firma. Samozřejmě, že ho tady dobře známe všichni, toho Krejčíře, protože on je hrozně podnikavej. On tam zažaloval dokonce ředitele té věznice, že chtěl mít na celé počítač, protože se chce učit programovat. A to vypadalo jako úplné sci-fi. A nakonec ten soud vyhrál. A dokonce ten ředitel věznice, mu to nechtěl stále povolit a soud řekl, že jestli to Krejčířovi nepovolíte, tak půjdete do vězení taky. To řekli tomu šéfovi věznice a to tam zase jako způsobilo poměrně velký rozruch.
6: Takže vládl podsvětí a teď vládne věznici, jo?
5: A internetu zřejmě
6: věznickému. Možná. No, vraťme se k tomu případu, vraťme se do té soudní síně. O čem ten soud byl v momentě, kdy vy jste tam před pár týdny byl? Za co konkrétně, nebo v jaké věci je obžalovan Radovan Krejčíř? Za objednávku té vraždy, ale jaké jsou důkazy proti němu?
5: No tak jsou to zejména svědectví některých spoluobžalovaných a některých lidí, kteří dříve pracovali s Krejčířem, pohybovali se kolem něho a teď svědčí proti němu. Je to například člověk, který se jmenuje Grigoriev. To je muž, který pochází z Bulharska a byl v jedné skupině s Radovanem Krejčířem. a byla to jeho pravá ruka. A stalo se, že v roce 2013 vybuchla bomba v Krejčířově kanceláři a tento Grigorjev byl velmi vážně zraněný a Krejčíř se o něj staral. Mm-hmm. A já jsem v roce 2013 tam přijel, když tam byl takový jako vzrušená situace a natáčel jsem s Krejčířem rozhovor a byl u něj ten Grigorjev a pamatuju se, že Krejčíř se o něj staral a dával mu léky na bolest a tak. A teď on svědčí proti němu, tak mě to přišlo zajímavé, jak se to hrozně mění, jak se mu to tam zbořilo jako domeček z karet. A to jeho svědectví je poměrně zásadní. A vlastně vedlo k tomu, že Krejčíř a další zhruba tři lidi jsou obžalováni z vraždy toho šéfa podsvětí původem z Libanonu Sama Isi. A možná k tomu řeknu ještě další informace. Krejčíř se napojil na něj jako na většinu těch šéfů podsvětí a půjčil si od něj peníze. A řada lidí, od kterých si Krejčíř v Jižní Africe půjčil peníze, už nežijí. To je hrozná náhoda. A zhruba, já nevím, 2 hodiny předtím, než toho ISU někdo zastřelil na křižovatce v Bedfordview, což je taková luxusní čtvrť. Vlastně ne zastřelil, ale tam přijeli nějací lidi na motorce a rozstříleli ho s 30 kulkami ze samopalu toho ISU v jeho nějakém terénním autě.
7: Takže ho nezastřelil, ale rozstříleli.
5: Předtím měl poměrně vyhrocenou schůzku s Krejčířem v nedaleké, snad 300 metrů vzdálené kavárně, Harbor Cafe.
7: Ten ISA,
5: jo. Kde se jako velmi hádali, podle svědků, právě o ten dluh, který dělal zhruba 20 milionů v přepočtu na české peníze, co si Krejčíř od něj půjčil a samozřejmě mu to nevrátil. Tak teď mu to asi už vracet nemusí. A Krejčíř měl zajímavou restauraci, kde měl dokonce neprůstřelná skla. Nechal si to na své náklady udělat v Harbor Cafe v takovém obchodním centru. Dneska už tam je nějaký fast food, já jsem se tam byl právě podívat, ale lidi si to tam pamatují, co tam chodili nakupovat a říkali, jasně, Krejčíř, to je ten, co tady byl při té přestřelce. Ono se totiž stalo, že to je poměrně jako luxusní a klidná čtvrť a najednou se tam začalo střílet. Tam někoho rozstříleli v autě a ty lidi zděšení místní dokonce psali petici proti Krejčířovi, že takhle teda ne, tady se přistěhoval nějaký Čech a teďka tady máme takovýhle Bronx.
7: Ty jo. Jak se hájí? Jak to vysvětluje, zajímavý. Jak o tom mluví?
5: Jednak je zajímavý to, že Krejčíř neměl u toho soudu advokáta. A u většiny soudních líčení v poslední době on podle místních novinářů i lidí nemá advokáta. On v podstatě zřejmě z finančních důvodů se většiny těch svých advokátů vzdal. On měl nejlepší advokáty v zemi. On například
7: měl na ně peníze.
5: Měl na ně peníze. Nemá. Na vydání, na proces jeho vydání přijel expert na ústavní právo z Kapského města, jmenoval se Kec, to je pojem. A ten tam dělal takovou tu show, protože je to anglosaské právo a teď se tam překřikovali všichni. A dneska Krejčíř chodí k tomu soudu v podstatě sám. Má jednu advokátku, která shodou okolností teda tam nebyla, ona je na mateřské, teďka má dítě. Mladá, naprosto neskušená advokátka. Takže on u toho soudu mluví sám. Bylo vidět, že se zdokonalil za ta léta v angličtině, že skutečně jako aktivně se snažil s tím soudcem komunikovat.

0: otevřete věznice a řekněte, ať mě tam jako dobře vyšetří. Jo. Takže tam šla 2 hodiny taková diskuze i o to, že Krejčíř žádal přístup k nějaké medikaci, nějakým lékům psychiatrického charakteru. Ale jako nevypadal úplně jakoby ten člověk jako zlomeně, když jsem ho viděl. On potom i se jako smál a vypadal jako úplně jinak, než vypadal před těmi teda 10 lety, kdy z něj šel.
1: Samozřejmě, taky mu je kolem 60, teď
0: bude
1: už
0: mu 60.
1: No. Ale na druhou stranu, tak já chápu, že se asi těžce usuzuje, jak na tom skutečně je, do hlavy mu nikdo nevidí, na druhou stranu má nějaké doklady o tom, nebo vyšetření už proběhla, která by potvrzovala, že má třeba duševní potíže.
0: On tvrdí, že ta věznice neumožňuje nějaké hloubkové vyšetření, takže on vždycky řekne, že má nějakou ataku a že prostě požaduje léky. No tak ono na druhou stranu pak, když člověk je tak dlouho na samotce, tak asi to by zanechalo stopy na každém, to jako chápu.
1: Ale že by byl nějaký posudek konkrétně?
0: Ne, to není, ale on teď to začal řešit, ten svůj špatný zdravotní stav. Já jsem se pak sešel s jedním advokátem, který ho hájil na začátku a on říká, heleďte se, my jsme mu radili, ať se k tomu všemu, z čeho je viněný, přizná. Bude to uzavřený a může jednat o vydání do Česka, že to tady bylo uzavřený. Ale on zvolil strategii těchto psychiatrických posudků, což podle těch místních advokátů je poměrně těžký, protože si na to stěžuje každý druhý v té věznici. A tam se musí svolat nějaká komise, mnoha člena, která by se na to musela většinově jako shodnout, což podle toho advokáta je dost jako sci-fi. Nicméně Krejčíř má vždycky nějaký nápad. Oni tak teďka se soustředí tady na to, protože vidí, že ani to vydání nejde tak, jak si myslel a čekají ho tam minimálně ještě 2 další soudy a hrozí
1: a navíc
0: mu tam
1: má těch 35 let, které si má odsadit ve vězení za spoustu věcí, za které byl už odsouzený, pokus o vraždu, únos, mučení a tak dále.
0: Držení drog.
1: Tak, no. Dobře, takže podle vás to může být taktika?
0: Může to být taktika.
1: Jo, schánění si papíru na hlavu.
0: Je to taktika.
1: Není
0: to
1: poprvé, co se mimochodem o posudcích...
0: České know-how.
1: České know-how, no ne, ale že to není poprvé, co se o Radovanu Krejčířovi v souvislosti s posudky mluví, že jo. On už o posudcích takhle komunikoval, vy už jste o tom na Odkryto informovali několikrát s Michalem Redlem třeba, to je přesně, hlavní obžalovaný v kauze Dozimetr.
0: To je pravda, dokonce policie zachytila motáky, kde si Krejčíř s Redlem udělal nějakou tabulku, kolik co stojí. Že nějaké je posudek o špatném psychickém stavu, tuším, že tam byla sazba 1 000 000 korun. Takže on s ním takhle jako s Redlem už jednal. Redl byl o krok napřed, ten si sehnal papíry na to, že byl nesvéprávný a nakonec díky tomu tehdy nešel do basy, protože on tehdy byl zainteresovaný v kauze Technology Leasing s Radovanem Krejčířem.
1: Tunelování té společnosti.
0: Tunelování té společnosti a musíme říct, že to je, pozor, je to ten samý Michal Redl, který je hlavní postavou kauzy Dozimetr. Vlastně po v podstatě 20 letech se tady vynořil nesvéprávný, dnes už tedy svéprávný, protože mu do toho policie hodila vidle Michal Redl, takže už tehdy vlastně se bavil o zdravotním stavu s Radovanem Krejčířem.
1: Před 20 lety, to jsou motáky, teda v momentě, kdy byl ještě Radovan Krejčíř v Česku.
0: V Česku, protože on byl ve vazbě v roce 2002 a tehdy policie poměrně se jí povedl husarský kousek, že zadržela všechny motáky, které Krejčíř posílal z vazby. A tam se baví s Redlem právě o tom, že je potřeba vytvořit ty posudky o nezpůsobilosti být ve vazbě. A dále instruoval Redla, jak má tunelovat tu firmu Technology Leasing a vybírat cash peníze. Jo, což bylo neuvěřitelné. No ale úplně neuvěřitelné je také, že policie všechny ty motáky měla a Krejčíř tam píše prostě naprosto osobní věci Redlovi, ahoj Míšo, můj kamaráde, udělej to a to, musíš vybírat peníze v keši. Mu tam píše v jednom tomu.
1: Oni se znali skrz otce, ne?
0: No jo, on je seznámil otec vlastně
1: se znali
0: a předal pana Krejčíře juniorovi a oni v tom zdárně pokračovali.
1: A on má Krejčíř teď podobné kontakty i VR? Někoho, s kým by mohl řešit, já bych potřeboval papíry na hlavu?
0: Zajímavá otázka, protože on je teď poměrně izolovaný v té base 10 let.
1: Jo, to jste říkali, má svoje patro.
0: Tak, má svoje patro, takže on to musí zkusit nějak prolomit a do té hlavy, jak jste říkal, nikdo nikomu nevidí, takže když se mu podaří sehrát symptomy nějaké anamnézy, ale tak samozřejmě, že na druhou stranu může trpět nějakou psychickou nemocí, já nechci říkat, že to je fake, když k tomu nemám důkazy, ale musím říct, že jsem byl v Jižní Africe už před těmi jednak 10 lety, ale už i dřív a byl jsem u jednoho ze soudů, kde se řešil právě obviněný lékař za to, že Krejčířovi vyrobil falešné zdravotní posudky. Už někdy před 15 lety on se tam nakontaktoval na lékaře slovenského původu, který se jmenoval Marian Tupý. Měl tam svoji urologickou praxi a ten vyrobil Krejčířovi falešné dokumenty, že

0: trpí rakovinou. Mm-hmm. A na základě těch dokumentů už tehdy on chtěl v podstatě, vlastně to bylo vyrobené směrem k Česku, kdy je chtěl poslat do Česka, aby Česko zrušilo tu žádost o vydání s tím, že on je tak nemocný, že stejně nemůže ani tu cestu absolvovat. A Marián Tupý ale nakonec vlastně skončil před soudem, dokonce dostal nějakou snad podmínku. Já jsem tam u jednoho soudu s ním mluvil, to byl emigrant vlastně, už tehdy před tím 15 lety mu mohlo být 65. A já jsem říkal, a proč jste to dělal? A vy jste nevěděl, kdo je Krejčíř? A on říká, no to jsem si neuvědomil, to jsem si uvědomil až hodně pozdě, jako jo, bohužel. On říkal, že ho vlastně Krejčíř k tomu donutil. A on pak přišel dokonce o tu licenci, ten Marián Tupý, vím, že ho tam doprovázela u soudu dcera. Takže Krejčíř v tom umí chodit.
1: Jo, nějaké ty kontakty mít může.
0: A ještě než utekl z Česka, tak podle policisty Karla Tichého měl připravené posudky, kdyby tady šel do vazby, než utekl z té vily. Tak měl připravené posudky od lidí, kteří byli kolem ústřední vojenské nemocnice a dokonce tam měl být nějaký posudek od psychiatra Cimického.
1: Mm-hmm. Mimochodem, když mluvíte o UVNC, tak teď víme, že policisté obžalovali dva lékaře právě z této nemocnice v kauze potenciálně falešných posudků.
0: Přesně tak. Takže ti samí lidé, ta samá jména už figurovala před těmi 20 lety kolem Krejčíře, což je zajímavé.
1: Krejčíř usiluje teda o nové soudní řízení v Česku, tohle by mohla být cesta? Protože
0: aby byl vydán,
1: Česko tu žádost má poslanou, Jeroným Tejc jako ministr spravedlnosti říká.
2: Samozřejmě bych uvítal, kdyby si nejdříve pan Krejčíř ten trest vykonal, který má uložen v Jihoafrické republice.
1: Ano, usilujeme o to, na druhou stranu, kdyby si Krejčíř odseděl 35 let v JAR, pak jsme ho přesunuli, bylo by to lepší?
0: Ono to nejde, aby Česko úplně vzalo zpátky, právně jsem se o to zajímal. Nicméně nevěřím tomu, že by Česko vlastně ho tady chtělo. Všichni ti lidé, bavil jsem se i s bývalým tehdy ministrem zahraničí Hamáčkem, když byl, a všichni říkali, ne, ale oni ho tady samozřejmě nechtějí, protože si jsou vědomi potenciálních problémů, které by to přineslo. Když ještě žila Marie Benešová, tak jsem byl u ní
1: ministryně spravedlnosti,
0: byl jsem u ní, natáčel jsem nějaký rozhovor a pak jsem se bavil s ní o tom Krejčířovi, ona byla taková hodně hovorná, tak jsme asi hodinu o tom mluvili a ona říkala, hleďte, bylo nějaké uzavřené zasedání Bezpečnostní rady státu, kde se řešil Krejčíř. A tam bylo řečeno, nesmí sem za žádnou cenu jet. Dokonce jsem měl tehdy Andrej Babiš potkat na nějakém summitu s prezidentem Jižní Afriky a dokonce tam byl návrh, tak ať tam řekne, že s nima uděláme nějaký deal o nějakých dodávkách zbraní, že jim pomůžeme, ale ať nám ho sem neposílají. To mi tehdy řekla Marie Benešová.
1: Aha.
0: A když jsme slyšeli teďka Jeronýma Tejce, který říkal, hele, ať si to tam odsedí, to je jedna věc, ale druhá věc je Jižní Afrika. A jak jsem se tam bavil s nimi, tak říkají, hele, ale nejen to, že dobře, my mu řekneme, ať se to tady odsedí, ale Česko nemá uzavřenou dohodu o předávání vězňů. A to je sice formální nějaká věc, ale já si myslím, že právě kvůli Krejčířovi to Česko neuzavře. A když to nebude uzavřený, tak Jižní Afrika řekne, hele, my jsme vám ho rádi vydali, ale vy jste neuzavřeli tu smlouvu.
1: Krejčíř utekl z Česka přes Seychely, se pak dostal právě do Jihoafrické republiky. V Česku má si odsedět, je tam souhrnný trest asi 15 let za x prostě věcí, tam padlo těch rozsudků víc, pokus o tunel Čepra, příprava vraždy celníka, tunel Technology Leasing, o tom jsme mluvili, daňové únos. Podvody, akciové podvody, únos taky,
0: taky únos,
1: je to spousta. Sleduje české posvětí, co se kolem Krejčíře děje, zajímá to ještě někoho?
0: No děje, no teda sleduje, no, protože samozřejmě oni se ho bojí víceméně. Většina toho českého podsvětí se Krejčíře bojí, protože co by se stalo? Krejčíř by sem přijel totálně bez prostředků a chtěl by ty peníze. Chtěl by, aby mu oni pomohli, takže by šel zaprvé na ty lidi, co mu dluží peníze, kterých je hodně. Šel by i na lidi, co ho okradli o peníze, těch je taky hodně. A ti lidé z toho podsvětí se opravdu jako bojí, co by se dělo, kdyby sem přijel. Protože samozřejmě on by nějaké nohsledy tady měl, kteří by mu začali pomáhat, kteří by z toho viděli taky biznis. No a určitě by se bál třeba Jaroslav Starka, příbramský bos, který měl s Krejčířem velké problémy. Dokonce na něj Krejčíř měl poslat někoho, kdo ho postřelil, protože si myslel, že Starka stojí za únosem jeho otce, který byl unesený a potom někde zřejmě zemřel. Takže těch lidí z podsvětí je hodně, co by se ho báli. A navíc lidé, kteří tehdy byli s Krejčířem v kontaktu, už jsou dneska někde jinde, to dělají developing a digitální technologie a Krejčíř ustrnul v nějaké době, takže by to byl velký náraz. Samozřejmě údajně část podsvětí dokonce chtěla vybírat peníze na to, aby se Krejčíř vrátil, protože si mysleli, když se s ním spojí, takže to bude jako super, ale většina toho podsvětí ho nechce.
1: Nechce. No, taky se ho možná ani nikdy nedočká, protože za tu vraždu drogového bose v Jar libanonského původu hrozí Krejčířovi asi do životí, ne?
0: Hrozí mu tam až do životí, takže... nebo dalších těch 25-30 let, což by se sčítalo tady s tím trestem.
1: Současně, kdo ví, kdy padne rozsudek, protože čekáme na něj už od té obžaloby uplynulo 10 let, nebo
0: přesně tak. Možná, no. A ona, byť se to zdá, že i Krejčíř říká, je to strašně drahý, že mě tady musí hlídat ty těžkoděnci a oni se mě rádi zbaví, ta Jižní Afrika, a pošlu mě do Česka, tak když jsem se tam bavil s těmi novináři, s nimi, tak říkají, no to je na omilu. My ho tady máme jakoby takový triumf, že jsme nějaký takový velký zvíře dostali do basy. Byla to politická věc, vystoupila tady policejní prezidentka a řekla, že to je věc národní bezpečnosti, že jsme zatkli Krejčíře. A my se ho nebudeme tak jen tak chtít vzdát a poslat ho do Čech. My ho chceme tady mít jako symbol toho, jak bojujeme proti té korupci.
1: Scénář B, C, D má nějaký?
0: No tak ten B je asi zřejmě teď ta psychologie nebo ty psychiatrické posudky.
1: Tvrdí, že nic prostě neprovedl, že nic neudělal a na tom to staví.
0: Tak to určitě, no. A on je stále, jakoby, to se možná zapomíná, má také sejšelský pas, kromě českého pasu. A má taky jeden z plánů, co uvažuje, co mi říkal ten právník, je nějakým způsobem zaangažovat Sejšely, že by třeba mohli i Sejšely, mohl by požádat, že by si to odkroutil na Sejšelech. Ale to si myslím je taky jako utopie, že to by se všichni taky jako zasmáli, kde tam bude. On tam je údajně nějaký ostrov na Seychelles, kde je jako vězení. Mm-hmm. Jo, ale ti vězni tam chodí volně na tom ostrově, jakože nemůžou utíct. No. Tak to si myslím, že jsou takové lepší, možná lázně. A to by mu jako nevyšlo. Takže si myslím, že ještě další plán může být a uvažuje o tom obnova těch procesů, že řekne, že to bylo zmanipulovaný, že se objevily nové důkazy a že se objeví svědci, kteří říkají, že falešně svědčili. Jo. Už tam nějaké náznaky byly, že někdo z těch svědků řekl, že ho policie nutila nebo že mu zaplatila nějaké peníze. Aha. To se už u jednoho soudu objevilo. Vím, že tehdy Krejčířova rodina to hrozně akcentovala, že mi volali a řekli, hele, to je zajímavý, co se tam o tom byste měli napsat. Takže je v pořadí to, že by on řekl, že to je celé konspirace, kde byly zapojené i české tajné služby do té konspirace a přesvědčili tu místní policii a ty svědci lhali a oni se tady teď přihlásí a řeknou, že to nebyla pravda a já budu mít obnovu procesu.
1: Dobrá, tak uvidíme. Uvidíme. Moc díky, že jste přišel, že jste byl v JAR a že jste mohl přinést tyhle informace.
0: Také děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Jiří Hynek, investigativní reportér ze serveru odkryto.cz, který byl před nějakým časem ve Jihoafrické republice a u soudu se potkal s někdejším vládcem českého podsvětí Radovanem Krejčířem. Místo činu, to je jedna z červnových sérií Českého rozhlasu Plus, pokud máte rádi krimi, tak si ji určitě dejte, nabídnout ale můžu ještě cyklus Fotbal a válka nebo portréty indiánských náčelníků, to všechno jsou rozhlasové novinky, kdybyste neměli co poslouchat. My s Vinohradskou 12 se přihlásíme zase v úterý a určitě se v následujících dnech vrátíme k předběžnému opatření Ústavního soudu ve věci cesty na summit Severoatlantické aliance. Tam je taky spousta nového a je to hodně zajímavé. Naslyšenou zítra.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Jsou tady zprávy a Martin Matějka.
1: O roli prezidenta Pavla na summitu NATO dnes bude jednat vláda a čeští záchranáři se zapojili do záchranných prací po dvojici ničivých zemětřesení ve Venezuele. Nejlepší českou golfistkou turnaje Ladies European Tour v Berouně byla Kousková. A dnes čekáme slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněky, bouřek a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda se dnes sejde, aby projednala, jakou roli bude mít prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře, a toho se má zúčastnit po předběžném opatření ústavního soudu, se kterým vláda nesouhlasí. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v televizi CNN Prima News řekl, že sice rozhodnutí soudu respektuje, ale že počítá s tím, že delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat, nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
1: Prezident Petr Pavel tvrdí, že by podle protokolu na to měl delegaci vést on. Záchranáři apelují na rodiče, aby při venkovním koupání důsledně dohlíželi na svoje potomky. Bazény na zahradách můžou být pro malé děti při nepozornosti nebezpečné.
4: Jednou se mi stalo, že dcera zapomněla, že na sobě rukávky nemá, a tak se vrhla do bazénu bez těch rukávků, tak pochopila, že to bez toho nefunguje.
5: Popisuje letošní zkušenost se 4letou dcerou Kristýna z Jihlavy. Její sestra Terezie vyměnila nafukovací kruh pro syna za křidélka.
6: Myslím si, že v tomhle je třeba výhoda sociálních sítí, protože konkrétně loňské léto obletěl Facebook video, kde se právě malé dítě topilo kvůli tomu, že uvízlo v nafukovacím kruhu.
5: Krajští záchranáři na Vysočině vyjížděli loni k dvěma případům dětí, které se topily. Obě byly dvouleté. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
1: V pražském Sasazu dnes vystoupí americká rocková kapela Dogstar, ve které hraje na baskytaru herec Keanu Reeves. Skupina vznikla na začátku 90. let. Po 20-leté pauze se znovu dala dohromady v roce 2022 a o dva roky později poprvé koncertovala v Česku na festivalu Rock for People.
7: Zakládajícím členem Dogstar je kromě Reevese také bubeník Robert Milehouse. Později se k ním připojil kytarista a zpěvák Brett Domrose. V polovině 90. let Dogstar předskakovali mimo jiné skupině Bon Jovi. Dnes večer se pražskému publiku představí s písněmi z posledního alba Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, které vyšlo po jejich návratu na scénu. Alžběta Hablová, Radiožurnál.
1: Sport. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasu od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. Ligová fotbalová asociace teď nabídne ligové místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně. Nejlepší českou golfistkou turnaje okruhu Ladies European Tour v Berouně byla Sára Kousková a česká jednička zahrála celkově 12 ran pod par a skončila na děleném 20. místě. A Kousková byla horší o 6 úderů než vítězná Finka Komulajninová a Kouskovou po vyčerpávajícím víkendu ve vysokých teplotách čekají v následujících týdnech dva turnaje nejvyšší světové kategorie Major ve Francii a Velké Británii.
6: Ty síly budou potřeba doplnit i tím, že si nechávám teďka týden volno, tak jsem ráda, že na ten odpočinek budu moc klást dobrý důraz. Připravovala jsem se, myslím si, že celý tento rok. Zkoušela si všechny ty věci poskládat dohromady a věřím, že když budeme dělat v přípravě to stejný, tak by to mohlo být fajn.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 před Velkou Bíteší i na D35 před Olomoucí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Tasov. Na kilometru 160 policie vyšetřuje nehodu nákladního auta, které narazilo do dopravního značení. Je v odstavném pruhu už o označené kužely, na místě také policie. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce vyšetřují nehodu za Velkým Újezdem. Na kilometru 287 sjelo vozidlo z vozovky. Na místě pracovali i záchranáři. Pravý pruh pruh je uzavřený, s opatrností projedete levým pruhem. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte stále ještě s omezením za plzeňskou dálnicí. Je to tam kvůli práci na vozovce uzavřený pravý pruh mezi 23. a 21. kilometrem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A během dne čekáme od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Petr Zajíček.
9: Česka až do Chorvatska, tak dlouhý by byl regál s písemnostmi v českých archivech, kdybychom je naskládali pěkně vedle sebe. Ohromné množství listin velmi rychle přechází do digitálního světa a špičkou je v tomto zemský archiv v Opavě. Už za chvilku se tam podíváme.
10: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Fotoaparáty a skenery jedou v českých archivech na plný výkon. Historici postupně digitalizují miliony listin, kronik a zápisů v matrikách. Mezi lídry je Opavský zemský archiv. O jeho online databázi je stále větší zájem, třeba i ze zahraničí.
1: Polští okupanti v letech 1938 až 39.
2: To je jeden ze záznamů v digitálním archivu, to vás zajímá.
1: Chtěl bych se naučit v tom archivu hledat, ale ještě to moc nejde.
2: 19-letý Tomáš z Karviné má rád válečnou historii a toho přivedlo k bádání z pohodlí domova. Cesta k digitální podobě každého zveřejněného dokumentu má jasně daná pravidla.
3: Teďka děláme vlastně digitalizaci fotografií. Je to digitální bezrcadlovka s rozlišením 100 megapixelů.
2: Pavel Doležal v zemském archivu v Opavě právě zvětšňuje fotografii z nějaké dobové slavnosti. Musí ji dobře nasvítit.
3: A provedu vlastně vyfocení té
2: fotografie.
3: Už to cvaklo.
2: Zároveň vznikne ověřený popis jakékoliv archiválie s historickými podrobnostmi. Třeba u překladů starých kronik pomáhá umělá inteligence, takže se v nich potom dá hledat jako v běžném textovém programu. O kroniky je teď velký zájem.
3: Dneska máme zpracované, už se blížíme k 1500 kronikám, co zhruba 200 000 stran a přibývají možná i v tuto chvíli další.
2: Právě Opavský zemský archiv je na špici digitalizace v Česku. Na dálku už zpřístupnil více než 20 milionů archiválií. Do jeho online databáze se ročně přihlásí téměř 700 tisíc lidí, potvrdila archivářka Irena Moravcová.
4: Máme i evidované přístupy od někud z jachty z Tichomoří, ale máme třeba i badatelskou základnu v Austrálii, kde ti lidé nám píší a jsme velmi rádi, že vlastně můžeme naše archiválie zpřístupňovat do celého světa.
2: Konec tradičního bádání pod lampou v archivech to ale není. Všechno se totiž k fotoaparátům a skenerům zdaleka nedostane. Z Opavy Martin Knitl, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Alois Vašátko byl jedním z nejúspěšnějších československých pilotů druhé světové války. Byl velitelem československého stíhacího křídla RAF, ještě předtím hrdinou bitvy o Francii. Zahynul při leteckém souboji u břehu Anglie v červnu roku 1942. Hrob nemá, zřítil se i s letounem do moře. Od tohoto týdne ale legendárního pilota připomíná nový památník v hrabství Devon.
1: Letadlo s Aloisem Vašátkem se zřítilo asi 10 kilometrů od místa zvaného Start Point, což je nejjižnější výběžek anglické pevniny. Právě tady, nejblíže k místu, kde Vašátko zahynul, stojí teď nový památník.
2: Vašátko byl výjimečnou osobností. Byl velitelem československého stíhacího křídla RAF, což odpovídá hodnosti plukovníka. Byl také nejúspěšnějším československým pilotem v bitvě o Francii a pátým nejúspěšnějším pilotem francouzského letectva. Byl Čechoslovákem s nejvyšší hodností, který v Británii během druhé světové války skutečně padl v boji.
1: Říká Tom Doležal, který vznik památníku inicioval. On sám je synem slavného československého pilota a roky vede organizaci, která se stará o to, aby společná česko-britská historie nebyla zapomenuta.
3: Vašátko patřil mezi hrdiny, kteří sem přišli bojovat proti společnému nepříteli. Tehdy byl velký nedostatek stíhacích pilotů a lidé, jako byl on, byli velmi důležití. Vašátko patřil mezi hrdiny, kteří sem přišli bojovat proti společnému nepříteli. Tehdy byl velký nedostatek stíhacích pilotů a lidé, jako byl on, byli velmi důležití.
1: Zhrnuje vojenský historik Graham Pitchfork. S československými letci sloužil jako technik i otec paní Kate Bracyové.
4: Byli to piloti, ale neměli muže jako zbrojíře nebo techniky, kteří by jim zajišťovali pozemní podporu. To dělali britští kluci, jako můj táta.
1: Jak spolu komunikovali, ptám se.
4: S velkými obtížemi. Můj otec znal velmi dobře všechny české nadávky.
1: Alois Vašátko, rodák z Čelákovic, se stal pilotem už v československé armádě. Po okupaci utekl a účastnil se bojů o Francii. V roce 1940 spolu zakládal 312. československou stíhací peruť. Zakrátko se stal jejím velitelem. V květnu 1942 se stal velitelem československého stíhacího křídla RAF, tedy 310., 312. a 313. československé stíhací perutě.
3: Velitel křídla byl klíčovou osobou. Předem připravoval strategii, určoval taktiku a prakticky vedl ostatní piloty. Byla to tedy velmi důležitá práce a mohli dělat jen ti nejlepší.
1: Alois Vašátko zahynul 21. června roku 1942. Jeho stíhací křídlo doprovázelo bombardéry a když se vraceli, napadly je německé letouny. Čechoslováci ztratili 7 Spitfireů z 630. Vašátkův letoun se při souboji srazil s německým Messerschmittem a zřítil se do moře. Od tohoto týdne připomíná Aloise Vašátka památník na pevninském výběžku zvaném Start Point. Z hrabství Devon, Jaromír Marek, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Léto a Karlovy Vary, to patří neodmyslitelně k sobě.
1: Letos už po 60.
0: Připomeňte si s námi zásadní momenty z festivalového archivu.
1: Aneb to nejlepší z Varů.
0: Letní seriál Radiožurnálu, který vás naladí na filmovou notu ještě před oficiálním startem festivalu.
1: Jak vypadal premiérový ročník?
0: Proč musel představitel Videtua chodit po městě s ochrankou?
1: A kdo z hollywoodských hvězd pobavil publikum svojí češtinou?
2: To mě velké potěšení. Tady v Karlových Varech. Máte otázky?
0: Z festivalového archivu Aneb to nejlepší z Varů.
1: Každé ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Je 4:30. Krátké zprávy a Martě Matějka.
4: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka mezi 11. dopoledne a půlnocí. A bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. Vedení hnutí ANO by dnes mělo oznámit další postup ohledně vedení pražské kandidátky, řekl to místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Do minulého týdne byl lídrem pražské kandidátky dosavadní zastupitel hlavního města a Prahy 11 Ondřej Prokop a po kritice kvůli nepřiznaným pražským bytům oznámil odchod z politiky. O nominacích do říjnových senátních a komunálních voleb bude výbor jednat odpoledne. Humanitární pomoc po zemětřeseních ve Venezuele potřebuje podle dětského fondu UNICEF zhruba 680 tisíc dětí. Kvůli přeplněným nemocnicím nemají často přístup ke zdravotní péči a v některých případech ani k pitné vodě. UNICEF taky uvádí, že jsou ve Venezuele poškozené stovky škol. Dvojice zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla jihoamerickou zemi ve středu. Pohřešují se desítky tisíc lidí. A voda v některých přehradách v Pardubickém kraji se rychle kazí. Na nepříznivý vývoj upozorňuje Povodí Labe. Velmi vysoké teploty urychlily rozvoj zelených řas a sinic. Vysoké koncentrace jsou naměřené na vodárenské nádrži Křižanovice. Stoupají i v Hamrech, ale také třeba i v Seči, kde je přehrada využívaná k rekreaci.
0: Sport.
4: Fotbalisté Kanady postoupili do osmifinále mistrovství světa. Jihoafrickou republiku porazili 1-0 gólem v nastaveném čase druhého poločasu. Hokejový brankář Daniel Vladař podepsal novou smlouvu s Philadelphia v NHL. Kontrakt začne platit po příští sezóně, až mu vyprší ten stávající. Pražskému rodákovi vynese během 5 sezon 27,5 milionu dolarů před zdaněním. V přepočtu to je skoro 600 milionů korun.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D1 za Tasovem a také ve Znojmě. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor za odbočkou na Osovou Bytýšku. Na kilometru 160 je po nehodě nákladního auta uzavřený odstavní pruh. Na místě je policie a je to označené kužely. S komplikacemi počítejte při průjezdu Znojmem směrem do Rakouska. Na silnici 38 v ulici Dukelských bojovníků se u odbočky ke Kauflandu střetlo osobní auto s nákladním. S opatrností je to zatím průjezdné. Na nehodu pozor u Moravské Třebové na Svitavsku. Na silnici 368 na příjezdu do Dlouhé Loučky směrem od Třebové osobní auto srazilo zvěř. Čekejte překážku na vozovce. A nehodu vyšetřují i na silnici 311 z Lanškrouna do Jablonného nad Orlicí. V Horní Černé havarovalo osobní auto, i tam raději čekejte omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku bude i 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
6: S letu československých letadel v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku se zúčastnil rekordní počet strojů. Přestože některá z důvodu extrémních veder nemohla dorazit, přiletěla na jihovýchod Moravy více než stovka letadel a více v reportáži už za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Na letišti v Kunovicích bylo v sobotu na jednom místě k vidění nejvíce letadel československé výroby v historii. Všichni ze 150 přihlášených účastníků sice kvůli extrémním teplotám nemohli přiletět, dosavadní maximum, ale organizátoři 13. sletu československých letadel přesto pokořili, a to o 10 letounů.
1: Nakonec přiletělo 87 letadel, ale plus počítáme ty, které jsou i místní a československý, takže padl rekord 101 letadel československé výroby na jednom místě.
2: Hrdě hlásil zakladatel sletu Michal Masař.
1: Upřímně, to počasí je extrémní, nejenom pro ty letadla, protože to je za hranicí, je vlastně, bych řekl, zdravýho fungování těch letadel a samozřejmě zdraví těch pilotů, protože ono v tom letadle je to šílený. Takže na ty podmínky je to neuvěřitelný ročník a to, co jsme tady mohli vidět za ten celý den, za celý svůj život nepamatuju něco takového.
2: Vedle historických letadel, například až z Estonska nebo Nizozemí, dorazily i modernější stroje. Vůbec poprvé třeba vojenský proudový letoun L-29 Delfín, se kterým přiletěl ze Slovenska bývalý vojenský pilot Dodo Vaško.
3: Není to lacná záležitost s tím přiletět. No a tím, že je to tuto, nám to trvalo 19 minut, zložili myslím.
2: Čím je to letadlo vlastně legendární?
3: Legendárné je tím, že to bylo cvičné prudové letadlo, které se vyrábalo v bývalom Československu, dokonce se vyrábalo i tu priamo v Kunoviciach. No a my jsme ho v podstatě zakoupili v Rusku.
2: Milovníci letadel mohli obdivovat nejrůznější typy letounů Avia, Aero nebo Let, včetně 6410. Na sletu organizátoři také ocenili legendární leteckou akrobatku Jiřinu Stoklasovou, která obdržela cenu Jiřího Kobrleho.
4: To ocenění znamená pro mě moc, protože s Jiřím Kobrlem, tedy se Sirem, jsem dokonce letala v reprezentačním družstvu, dokonce za takového vedra, jako je zrovna dnes, jsme letěli na mistrovství světa do Moskvy a můžu vám říct, že to byla teda sakra dlouhá, horká cesta. Tak škoda, že mě to nepředává on tu svoji cenu, ale když je to po něm pomenovaný, tak asi nemůže.
2: Zavzpomínala na svého již zesnulého kolegu Jiřina Stoklasová. Z Kunovic Michal Sladký, Radiožurnál.

Kam na výlet na Železnorudsku a kde je třeba volné parkoviště, tak i to návštěvníkům Šumavy ukáže aplikace EPU. Její tvůrci teď pracují na jejím rozšíření, cílem je zmírnit dopady overturismu v oblasti. Více k tomu řekneme už po písničce.

0: Tak to je britská skupina OMD, která přijede letos o letních prázdninách také do Prahy. V srpnu bude koncertovat v pražských Holešovicích. Zatímco některá místa na Železnorudsku jsou přetížená množstvím turistů, jinde je prázdno. Ideální stav by přitom byl, aby se návštěvnost rozložila do celého území a také do celého roku. Pomoc tím má nový projekt, díky kterému se rozšíří nabídka mobilní aplikace EPU. Nově bude poskytovat i informace o aktuální obsazenosti parkovišť a nabídne dalších 20 nových tras do méně vytížených lokalit.
1: Tady koukáme zrovna na naučnou stezku Brčálník, nově vytvořený výlet, který bude jednou vlastně z těch 20 tras do méně známých míst v okolí Železné Rudy.
2: Ukazuje mi ty chystané novinky v aplikaci EPU manažer projektu Marek Mejstřík.
1: Tady máte i různé filtry, právě vidět, že to je například pro děti vhodné. Vidíte tam, jaké druhy na té trase můžete potkat a můžete se o tom druhu dozvědět nějaké zajímavosti, vyplnit si kvízy, takže máte ten edukativní rozměr.
2: No a těch nových tras bude 20.
1: Měly by to být nějaké alternativy k těm přetíženým místům právě na Železnorodsku, protože tady například Černé Čertovo jezero, Pancíř, tak to jsou lokality, které jsou často jako vytížené a zároveň třeba ty jezera, tak tam jsou vlastně velmi citlivé ekosystémy a ta vysoká návštěvnost tam může škodit. Takže my vlastně chceme těm turistům ukázat, že tady je spoustu krásných míst, kde těch lidí je mnohem méně.
2: No a stejně jako se teď díváme na typy na výlety, tak mi do budoucna ta aplikace ukáže i jak je to s parkováním v okolí.
1: Bude to 5 parkovišť na území Železné Rudy a právě tam uvidíte, jaká je aktuální obsazenost parkoviště a kde je další nejbližší parkoviště, případně jak se na tu trasu dostat pomocí hromadné dopravy.
2: Tento projekt zaměřený na overturismus je financovaný z česko-švýcarských fondů. No a stejné téma teď zpracovává na svém území i Národní park Šumava.
3: My máme v tom projektu 3 chytré kamery na 3 místech. Zatím máme vytipovanou Rokitu a návštěvnická centra, kde jsou velká parkoviště.
2: Upřesňuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
3: A když vlastně to ještě propojíme například s tou Železnou Rudou, která plánuje 5 parkovišť, tak by to byl krásný ucelený systém, který bychom byli docela rádi, kdyby se rozšiřoval po celé Šumavě.
2: Nové trasy budou v aplikaci EPU přibývat postupně. Celý projekt by pak měl být hotový v roce 2028. Ze Železné Rudy Jitka Englová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál 5 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Zemětřesení ve Venezuele má 1450 potvrzených obětí. V Evropě bylo kvůli horku za poslední týden o 1300 víc úmrtí než obvykle, potvrdila to Mezinárodní zdravotnická organizace. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel si vylepšila osobní rekord a v diamantové lize skončila opět druhá. A bude slunečno, postupně přehánky a bouřky i velmi silné a teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36 a na Moravě a ve Slezsku až 39.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele je podle tamních úřadů už 1450. Desítky tisíc dalších lidí stále pohřešují. Podle svědka, kterého cituje stanice BBC, jsou v nejvíc zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Už navíc skončila doba, během které je podle odborníků největší šance najít v troskách živé lidi. Do záchranných akcí se zapojily stovky záchranářů ze zahraničí, včetně českého USAR týmu. Evropa zaznamenala tento týden v souvislosti s horkem už 1300 úmrtí. Potvrdila to Mezinárodní zdravotnická organizace. Teplotní rekordy padly v Polsku nebo v Německu. Blížily se 42 stupňům. V Maďarsku musela kvůli horku omezit provoz jaderná elektrárna Paks. Voda z Dunaje, kterou elektrárna používá k chlazení, je totiž příliš teplá. Francouzské úřady zveřejnily první oficiální data o dopadech na občany.
7: Francie registruje od středy o zhruba 1000 víc úmrtí než v předchozích měsících. Ministryně zdravotnictví Stephanie Ristová zdůraznila, že je potřeba vyčkat na detailnější bilanci. V následujících dnech by podle ní mělo dorazit do nemocnic na 30 000 klimatizací, které vláda objednala. Národní pohřební federace francouzské televize a rozhlasu potvrdila zaplnění dvou pařížských pohřebních ústavů. Podobná situace nastala v lednu při chřipkové epidemii, ale dosud ne v červnu. Francouzská pohřební federace se snaží využít kapacity dalších zařízení na pařížském předměstí. Po vlně veder do Francie dorazily silné bouřky, kvůli kterým byly desítky tisíc domácností bez proudu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Na hlavním tahu z Liberce do Polska začíná omezení. Důvodem je oprava silničního mostu v Pertolticích. Na místě je kyvadlový provoz. Omezení potrvá do října, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
8: Práce jsou rozdělené do dvou etap a vyžádají si částečnou uzavírku na mostě. Provoz bude po celou dobu zachovaný v jednom jízdním pruhu a řízený kyvadlově pomocí semaforů.
1: Sport.
6: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i po třetí v sezóně diamantové ligy druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20-letá Manuel si navíc výkonem 49,37 sekundy znovu vylepšila osobní rekord, tentokrát téměř o 4 desetiny.
9: Slyšela jsem, že stadion jásal a všechny nás podporoval až do cílové rovinky a po 200 metrech jsem viděla jenom lítě před sebou a říkala jsem si, kde jsou ostatní. Jsem ráda, že jsem na konci ještě mohla zabojovat o co nejlepší čas.
6: Fotbalisté Kanady prošli jako první tým do osmifinále mistrovství světa. V Los Angeles zvítězili nad týmem Jihoafrické republiky 1-0. Dnes večer a zítra ráno našeho času šampionát nabídne zápasy Brazílie, Japonsko, Německo, Paraguay a Nizozemsko, Maroko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody je na D1 před Velkou Bíteší a na D35 před Olomoucí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Tasov. Na kilometru 160 havarovalo nákladní auto. Narazilo tam do dopravního značení. Na místě je policie, odstavný pruh je uzavřený. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce opatrně za velkým újezdem. Na kilometru 187 je uzavřený pravý pruh po noční nehodě. Vozidlo při ní skončilo mimo vozovku. S opatrností ale projedete bez zdržení. Ve Znojmě vyšetřují nehodu na silnici 38 do Rakouska. V ulici Dukelských bojovníků se u odbočky ke Kauflandu střetlo osobní auto s nákladním. I tam s opatrností projedete. A na silnici 9 z České Lípy do Romburku pozor v úseku mezi Svorem a Jiřetínem pod Jedlovou. Stojí tam osobní auto po srážce se Srnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude jasno nebo polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne v západní polovině Čech přehánky a bouřky i velmi silné. Odpoledne a večer pak budou i jinde. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39, na horách 28, na západě a severozápadě kolem 20. Bouřky může provázet silný vítr, přívalové srážky nebo i kroupy. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
5: Dobré ráno, 5.05, víkend teplotních rekordů je za námi, ale další časem ještě přijdou. Dnes je pondělí 29. června, no a prázdniny můžou tedy naplno začít. Začíná tedy i sezona letních táborů, tak třeba v lesích u Hážovic na Vsetínsku vedoucí teď dokončují stavbu jednoho z nich. V lese doslova na zelené louce staví několik týpí, ale také obří kuchyni a právě tam vás za chvíli pozveme.
1: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: S vámi Radiožurnál, 9 minut po páté, hromada oloupaných smrkových menů, rozkopaná louka, vedoucí s lopatami v rukou. V tropickém vedru staví na zelené louce v lesích u Hážovic na Vsetínsku letní tábor. Během několika dnů tu vyrostou indiánská týpí, velká polní kuchyně i celé táborové zázemí.
1: Kluci skládají tyče na týpí.
2: Říká Tomáš Petružela, před námi už je postavená velká kuchyně.
1: Tady tenhle obrovský stán, kterému říkáme šapko, neboli šapito. Současně je to prostor, kde se dá schovat před deštěm, anebo i před tím sluncem.
2: Tady je velký hrnec, už tady taky nádobí, věšáky na ešusy. Bylo důležité ty sporáky postavit do roviny.
3: Aby vám třeba olej na pánvičce nestékal na jednu stranu. To je takové jako pro trpělivé povahy práce zrovna.
2: Vysvětlíme, Filip Mareš, je tu nádržná pitnou vodu, barely s vodou, už jsou tady také ešusy, tak ty přijdou kam?
3: Na stěnu, aby jsme je měli po ruce, aby se tady jako dodržovala základní hygiena, ať se ty ešusy pověsí vždycky po umytí.
2: Jiří Tuhovčák teď dostal na starosti vybavení koupelny. Nejprve je ale potřeba celý ten prostor vyčistit. Kluci teď berou do ruky hrabě a dávají to dohromady. Jakub Šenkýř teď celý splavený rýčem vykopává hlubokou jámu. Tady bude záchod kluků. Jak to musí být hluboké?
4: No minimálně metr, ale už jsme tady kopali i záchod, který měl skoro 3 metry, aby jsme ho každý rok nemuseli kopat znova.
2: Na co se nejvíce těšíte?
4: Na tu pohodu, na ten klid.
3: No a samozřejmě na skvělého kuchaře a jeho vytříbenou kuchyni. Za ty roky už máme totiž několik jako místních receptů, které vznikly tady. A protože jsme v údolí potoka Studený, tak tomu říkáme studené šule, kule a podobně.
2: První táborníci přijedou do Hážovic 4. července. Gabriela Hykl, Radiožurnál.

0: máme Radio Žurnál, vědět přesně, jaké počasí budeme mít na dovolené, tak to je ideální stav, jenže desetidenní předpovědi bývají jenom přibližné. Jedna možná tu ale je, která by mohla zaujmout, tak se na ní podíváme ještě před půl šestou. Teď je 5:15. A meteorologové v Radiožurnálu varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka mezi 11. hodinou dopoledne a půlnocí. A novou předpověď představíme už za pár minut aktuálně s Marcelou Hálovou. Spojené státy a Irán se shodly na přerušení vzájemných útoků. V úterý mají jejich představitelé opět jednat v katarském Dauha. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to uvedl server Axios.
1: Dnes se budou od západu na celé naše území rozšiřovat přehánky a bouřky. V Čechách by se mělo citelně ochladit. Nebe bude jasné až polojasné, během dne se bude od západu zatahovat. Ráno a dopoledne se právě v západních Čechách během odpoledne a večera i na ostatním území budou tvořit lokální přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazovým větrem. Teploty se budou pohybovat ve velmi širokém rozpětí od 29 stupňů na západ a severozápadě Čech až po 39 na Moravě a ve Slezsku. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: vámi Radiožurnál. Dobrý tip před dovolenou. Věděli jste, že existují stránky, které spojí téměř všechny numerické modely předpovědi počasí, ať už celosvětové, anebo lokální. A čím více se jejich pravděpodobnosti shodují, tak tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené opravdu bude.
1: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split. Jo.
2: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
1: Dáme si tam Split, pojedeme do Chorvatska a teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe. Jo?
2: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc. A tady skutečně ty 3 dny jsou jako jedna vlna. Pak už se to začíná trochu lišit, ale pořád je tam kolem 30 stupňů.
1: Vidíme, že teďkom v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený v tom, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
2: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo, a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelů předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
1: Minimální srážky, prostě to vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka, ale jinak velmi pěkná dovolená příjemnýma teplotama.
2: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů, a to pro kterékoliv místo na světě.
3: Co se týče teplot, tak tam je to většinou mnohem stabilnější. Ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost, třeba až na nějakých 10 dní dopředu. To, co je problematické, jsou srážky. A když jsou to srážky jakékoliv bouřkové přehánky, tak spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
2: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
3: Většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu, což je krátkodobá nebo střednědobá předpověď, a tam jsme si docela jistí, že dovedeme posoudit tu situaci z pohledu minimálně té teploty nebo nějakých velkých frontálních srážek.
2: Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
1: Tak je to znamení a pozor, od 3. dne je to velmi nejistý, je potřeba se připravit jak na teplou variantu, tak na studenou nebo na srážkovou a bezesrážkovou, a pak samozřejmě každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, a tak jak se ta situace blíží, tak pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už 2. den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta a ta srážkovější nás mine. A čím víc modelů si člověk prohlídne, tím je větší pravděpodobnost, že bude vědět, co ho tak nějak čeká.
2: Důvodem, proč se jednotlivé předpovědní modely liší, není chybné zpracování, ale různá vstupní data a především rozlišení, se kterým modely pracují.
1: Ty globální, to jsou prostě pro celý svět, to je třeba GFS americký model, pak je evropský model ECMWF nebo kanadský model, který nemají tak velké rozlišení. To znamená, většinou počítá v bodech po 10 kilometrech, pak je dobrý koukat na ty lokální modely, jako je náš Aladin nebo německý Icon D2, polský model, který mají mnohem jemnější krok té předpovědi, často 1, 2 nebo 3 kilometry, a předpovědi srážek jsou mnohem přesnější.
2: Meteorologické aplikace tak pro stejné místo mohou předpovídat různé počasí, závisí na numerických modelech, které používají. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál. Co přinese dnešek? Tak s největší pravděpodobností bouřky, o tom ještě bude řeč. A také možná jednu bouři. Vláda dnes bude opět probírat složení delegace na summit NATO. I to je téma, které otevřeme dnes v ranním Radiožurnálu a budeme ho určitě sledovat i přes den. Tak buďte s námi a za půl minuty zprávy.
1: Elitní tenis se přesouvá do Londýna.
2: Na travnatých kurtech tam začíná nejstarší turnaj světa.
1: Wimbledon na Radiožurnálu.
2: Díky našemu reportérovi Jaroslavu Plašilovi o nic důležitého nepřijdete.
1: Živé vstupy ze zápasů s českou účastí a pozápasové rozhovory přímo z areálu All England Clubu.
2: Wimbledon na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
1: I o prázdninách.
0: Radiožurnál půl šesté. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
3: Vláda dnes projedná roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše z ANO minulý týden schválil složení delegace. Prezidenta do ní nezahrnul. O účasti Petra Pavla rozhodl později předběžným opatřením ústavní soud. Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO by měl z pozice prezidenta vést delegaci on. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ale povede delegaci premiér. Pákistánské bezpečnostní síly provedly pozemní operaci podél hranice s Afghánistánem. Při následných úderech zabili 29 ozbrojenců z pákistánské odnože Talibánu. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na představitele pákistánské vlády. Tamní ministr informací na síti X oznámil, že nejnovější operace reagovala na útoky ozbrojenců po celé zemi. Afghánistán se k tomu nevyjádřil. České Budějovice dnes prodávají kola ze ztrát a nálezů. Jde asi o 90 kol nalezených v letech 2021 a 2022. Lidé si je můžou prohlédnout ve skladu v bývalých Žižkových kasárnách. K dispozici za symbolickou cenu pak budou ještě zítra. Informoval o tom českobudějovický magistrát.
1: Sport.
3: Fotbalisté Kanady jsou prvním postupujícím týmem do osmifinále mistrovství světa. Jihoafrickou republiku porazili 1-0. A trenér jihokorejských fotbalistů Hong Myong-po po vyřazení z mistrovství světa rezignoval. Prezident země Lee Jae-myung zároveň nařídil vyšetření neúspěšného vystoupení na turnaji. Informovala o tom agentura Yonhap. Jihokorejci vyhráli na šampionátu jediný zápas, a to nad českou reprezentací.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Odstavená auta na D1 u Bíteše a taky na bratislavské dálnici u Hustopečí. Na D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete před sjezdem na Velkou Bíteš. Na 160,5 kilometru stojí dvě auta na kranici. Jedno má píchlé kolo. Pohybují se tam lidé, včetně dětí, kolem vozu. Je to neoznačené a nikdo na sobě nemá vestu. Podobná situace je na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna. Za Hustopečemi na kilometru 23 opět dvě osobní auta na krajnici. I tam se pohybují lidé okolo. A v Kopřivnici dejte pozor na průjezdu městem směr Valašské Meziříčí. Na začátku Kopřivnice nehoda, podle policie vážná, a na místo míří hasiči, omezí průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nad Českem je dnes po ránu jasno až polojasno. Na krajním severozápadě Čech je oblačnosti více a ojediněle se tam už vyskytují přehánky nebo bouřky. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 19 a 24 stupni. Místy je kolem 17 stupňů. Naopak v centru Prahy neklesla teplota pod 25. Přes den pak bude od západu mraků přibývat a s nimi bude na naše území přicházet i déšť a bouřky. Ty mohou být i velmi silné. Nejprve dopoledne se objeví v západní polovině Čech. Postupně se rozšíří na celé naše území. Teploty dnes v západních a severozápadních Čechách kolem 29 stupňů, jinde od 31 po 36, na Moravě a ve Slezsku do 39 stupňů Celsia. A podobné to bude i na horách. Nejčastěji naměříte v 1000 metrech nad mořem kolem 28 stupňů, na Šumavě 24 a v Krušných horách jen 20 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a slovo a předpověď počasí měla Marcela Hálová. 4 minuty po půl šesté. Dobré jitro.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 5.37, pokud vám dorazí předžalobní výzva, tak dávejte velký pozor. Tak třeba vedení Mnichovic u Prahy teď varuje obyvatele právě před výzvami firmy Viagem. Společnost zasílá lidem právě předžalobní výzvy, ve kterých míří na odkup jejich pozemků. Radnice tvrdí, že se tak snaží obyvatele natlačit k prodeji pod tržní cenou. Společnost to odmítá s tím, že vždy se snaží s majiteli pozemků dohodnout.
1: Předžalobní výzva, situace spoluvlastnictví je neudržitelná, musíme to vyřešit.
2: Pavel Šimerda předčítá z dopisu, ve kterém společnost Viagem vyzývá jeho rodinu k prodeji podílu na pozemku v Mnichovicích u Prahy.
1: Spoluvlastníku, upozorňuji vás, že pokud neuspějete v soudním řízení, existuje možnost, že budete povinen uhradit společnosti Viagem náklady s tímto řízením vznikly. To si myslím, že je strašení a nátlak docela jako dost, ne?
2: Někteří obyvatelé Mnichovic, kterým od společnosti přišla předžalobní výzva, se obrátili na městský úřad, popisuje nezávislá starostka Margita Valentová.
3: Je to několik pozemků v celém katastru města. Většinou jsou to podíloví spoluvlastníci veřejných komunikací, ti majitelé, kteří se na nás obrátili, kde firma kupuje ty menší části a potom z našeho pohledu pod tlakem požadují odkup toho pozemku za nízkou cenu.
2: Společnost Viagem obvinění odmítá. Lidem údajně nejprve posílá pouze nabídky k odkupu a až později přistupuje k předžalobním výzvám, tvrdí její zakladatel Přemysl Kubáň.
4: Předžalobní výzva je standardní výkon majetkového práva, na tom není nic neobvyklého. To je součást řešení toho, že máte nějaký majetek v podílu a snažíte se nějakým způsobem, že jo, se k němu chovat s péčí řádného hospodáře. Nejedná se o nátlak, to je pouze jejich jako neznalost zákona a ze svých pozic, tak by měli jakoby umět vážit slova a především by měli ty zákony znát.
2: Kubáň také odmítá, že by firma nabízela odkup pozemků za výrazně nižší ceny a cílem firmy je podle něj se vždy se spoluvlastníky dohodnout. Z Mnichovic u Prahy, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: 5.43 s námi Radiožurnál, za námi velmi tropický týden, ani dnešek nebude vyloženě chladný, předpověď nabídneme za chvíli a přidáme varování. Záchranáři apelují na rodiče, aby při venkovním koupání dohlíželi na své děti. Letos už zachraňovali i děti v bazénech.
1: Tak, druhá ruka. Tak, výborně, no paráda.
2: A teď Vojta, dívej.
3: A víš, proč máš ty rukávky?
4: No, aby jsem se nepotopil.
3: Bartoloměj, Antonie a Vojtěch už dovádí ve vodě na zahradě Jihlavského domu. Jejich matky, sestry Terezie a Kristýna, na ně dohlíží hned z okraje bazénu. Kristýně už se čtyřletá Tonička jednou topila.
1: Jednou se mi stalo, že dcera zapomněla, že na sobě rukávky nemá, a tak se vrhla do bazénu bez těch rukávků, tak pochopila, že to bez toho nefunguje.
3: Terezie vyměnila nafukovací kruh pro syna Vojtu taky za křidélka.
1: Myslím si, že v tomhle je třeba výhoda sociálních sítí, protože konkrétně loňské léto obletěl Facebook video, kde se právě malé dítě topilo kvůli tomu, že uvízlo na nafukovacím kruhu.
3: Vůbec nejlepší prevencí jsou oči a uši dospělého, vysvětluje záchranář Marek Dvořák.
5: Takže velmi opatrně, jasně, křidelka.

0: Radiožurnál ve 6:45. Každý čtvrtý Čech si myslí, že o soužití s Romy se nemůže svobodně mluvit. Takový je výsledek výzkumu projektu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. A my se tomu detailněji budeme věnovat krátce po 6. hodině. Předsedové parlamentů členských států NATO se právě dnes scházejí v Istanbulu. Česko zastupuje jak předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, tak šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. A probírat tady budou bezpečnostní otázky a příspěvky do společného rozpočtu obranné aliance.
1: Odstavené auto na D1 a koloda na 43 u Lipůvky. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor před sjezdem na Velkou Bíteš. Na 160. kilometru dvě odstavená osobní auta na krajnici. Neoznačená, pohybují se okolo lidé. Jinak ale dálnice a nejen D1 průjezdné plynule. Na silnici 43 ze Svitav do Brna už teď popojíždějí ranní kolony před Lipůvkou. Zatím krátká na 5 minut, pomalu se ale prodlužuje. A v Kopřivnici na průjezdu městem po silnici 480 se srazilo osobní auto s nákladním. Chvilku byla silnice zavřená, teď už se projíždí alespoň kyvadlově. Čekejte kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes nás čekají velmi silné bouřky, před kterými varuje i Český hydrometeorologický ústav. Objeví se nejprve na západě Čech a postupně se rozšíří na celé naše území. Připravit se musíme na přívalový déšť, místy může napršet až 50 mm srážek. V bouřkách se objeví i kroupy, které mohou být někde větší než 2 cm. A také v nich bude zesilovat vítr. Jeho nárazy budou dosahovat rychlosti od 70 do 90 km v hodině. Jinak bude nebe jasné až polojasné, které se bude během dne od západu zatahovat a teploty se budou pohybovat ve velmi širokém intervalu od 29 stupňů na západě po 39 na východě našeho území. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 5.50 začíná Wimbledon a do nejslavnějšího Grand Slamu zasáhne v úvodní den hned 6 českých tenistů a tenistek. Jedna z nich, světová devítka Karolina Muchová, tu chce jednoznačně zlomit nepříznivou sérii, kterou v Londýně překvapivě drží už dlouho.
1: Když se v roce 2019 tady ve Wimbledonu utkali dvě krajanky, kamarádky a také jmenovkyně Karolíny Muchová a Plíšková, slavný hokejista Jaromír Jágr prohlásil, že to byla reklama na český ženský tenis.
2: Já jsem měla takový stav v tom zápase, že se mi chvíli chtělo brečet, pak už jsem to chtěla vzdát, pak mě to zase nakoplo, takže bylo tam hodně emocí.
1: Muchová tehdy velmi napínavé utkání těsně vyhrála, postoupila do čtvrtfinále a zdálo se, že zdejší travnaté dvorce jsou pro její pestrý styl boje jako stvořené. To ostatně potvrdila i v dalším londýnském vystoupení po covidové pauze, kdy dosáhla na stejnou metu. Jenže další čtyři ročníky v řadě ani jednou nepřešla přes první kolo.
2: Už nějaký pátek jsem na té trávě vlastně nevyhrála, takže tak je to jak to já, no, tak třeba za rok.
1: Tak to a podobně zněla wimbledonská hodnocení Karolíny Muchové v předchozích letech, kdy ale nebyla ani jednou v období kolem nejslavnějšího Grand Slamu zdravá a tedy ani dobře připravená. A to by teď mohl být rozdíl, i když bude hodně záležet i na tom, jak se české tenisce podaří připravit na brzký start. Vždyť ještě v sobotu vybojovala na trávě v německém Bad Homburku svůj druhý letošní titul na ženském profesionálním okruhu a moc času do svého úvodního zápasu v Londýně nemá.
2: Je to celá unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufala jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý. Tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj.
1: Karolína Muchová se v prvním kole utká s Ruskou Zacharovovou. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Dešť bouří a teploty 36 až 39 stupňů Celsia, tak takový bude předposlední červnový den o počasí hned po zprávách a také o fotbale. Kanada je totiž první zemí, která postoupila do osmifinále světového šampionátu. I o tom ještě bude řeč o zápase s Jihoafrickou republikou před půl.
1: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
2: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
1: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
2: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
1: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
2: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
1: Radiožurnál ve Varech.
2: Začínáme v sobotu 4. července.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Radiožurnál teď je 6 hodin. A se zprávami je tu Tereza Tomášková.
3: Vláda projedná roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Čeští záchranáři už naplno pomáhají ve Venezuele zasažené zemětřesením. 6 českých tenistů se představí v úvodním dni Wimbledonu. Nepojízdné auto brzdí provoz na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. A bude slunečno, postupně přehánky a bouřky, teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36 a na Moravě a ve Slezsku 39.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda dnes bude jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet už dřív schválil složení delegace. S prezidentem v ní ale nepočítal. O jeho účasti rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Podle prezidenta by delegaci podle protokolu NATO měl vést on.
4: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
3: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů povede delegaci premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Detaily o rozdělení kompetencí chce sdělit dnes po jednání vlády. Čeští záchranáři už naplno pomáhají ve Venezuele při záchranných pracích po zemětřesení. V terénu jsou 3 týmy, které prověřují lokality, kde by mohly být pod sutinami zavaleni ještě živí lidé. Podle zástupce velitele speciálního odřadu Jiřího Němčíka je situace místy velmi nepřehledná. V některých lokalitách jsou podle něj i budovy, u kterých ještě hrozí zřícení.
5: Všude po ulicích se pohybuje už i těžká technika, která se snaží odstraňovat už sutiny z těch spadlých domů. Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční, anebo jsou to dobrovolníci, kteří se snaží pomoci.
3: 2 silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu. Jde zřejmě o nejničivější katastrofu, která stát zasáhla za posledních 100 let. Úřady zatím hlásí 1450 potvrzených obětí. Dalších skoro 69 tisíc lidí stále pohřešují. Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Jednotný registr spustí ministerstvo zemědělství víc než 6 let po zavedení povinného čipování psů. O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
6: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře.
3: Evidence by podle ministra měla být kompletní do 3 let. Před 6:30 k tomu řekneme v ranním Radiožurnálu další podrobnosti.
1: Sport.
7: 6 českých tenistů se postupně představí v programu úvodního dne Wimbledonu. Nejslavnější grandslamový turnaj začíná v poledne českého času a na této stanici uslyšíte o českých výkonech od našeho reportéra.
8: V zahajovacích zápasech se Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina pokusí zaskočit nasazené americké favority Pegulovou a Tiena. Vítězka přípravného turné v Bad Homburku Karolína Muchová se později odpoledne utká s ruskou Zacharovovou, Barbora Krejčíková s domácí Klugmanovou, Nikola Bartuňková s američankou Sterncovou a Kateřina Siňáková s číňankou Cheng. Program na centrálním dvorci otevře podle tradice obhájce titulu Ital Sinner. Zítra pak loňská vítězka ženské dvouhry Polka Švionteková. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Fotbalisté Kanady jsou prvními, kteří postoupili do osmifinále letošního mistrovství světa. Jeho Africkou republiku porazili 1-0 gólem v nastaveném čase. Večer a v úterý ráno bude šampionát pokračovat zápasy Brazílie, Japonsko, Německo, Paraguay a Nizozemsko, Maroko.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D5 se před Prahou a nehoda v Kopřivnici. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte pomalejší provoz. Něco tam překáží zhruba na druhém kilometru a projíždí se pomaleji. Kolona zatím krátká, brzdí se u sjezdu na Rudnou. Na dálnici D1 houstne provoz na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Brzdí se na 210. kilometru u Holubic. Zatím to zdržení krátké na 5 až 10 minut. Větší kolony hlásíte na silnici 50 na obchvatu Slavkova a směrem do Brna, anebo na silnici 43 u Lipůvky, to je silnice ze Svitav, a kolona se tvoří směrem do Brna. V Kopřivnici na průjezdu městem dost výrazně komplikuje dopravu vážná nehoda. Na silnici 480 se za přejezdem srazilo nákladní auto s osobním. Silnice je aktuálně neprůjezdná a objíždí se to Dělnickou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, během dne od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne budou v západní polovině Čech přehánky a bouřky i velmi silné. Odpoledne a večer je čekáme i jinde. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: 6 hodin, 6 minut, pondělí 29. června. Krásné ráno přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Krásné ráno přeju Karlu Schambergerovi, dobrý den.
12: Dobré ráno, krásné ráno.
11: Pojďme pozvat na dnešní den, pokud jste se dobře vyspali, tak snad ano, snad vám to klaplo. V noci bylo opravdu velké teplo, ale jak jsme teď slyšeli v počasí, tak přijdou bouřky. Dneska by se to všechno mělo změnit, tak snad se bude žít trošku lépe. Začíná nám léto, začínají prázdniny, ale Radiožurnál Sport samozřejmě pokračuje dál. Dál pokračuje taky fotbalové mistrovství světa. I dál bude plnit naše vysílání, ale bude to nejenom o fotbale.
12: Přesně tak, už 7 hodin a 50 minut přivítáme v našem vysílání Tomáše Engeho, zatím doposavat jediného závodníka ve Formule 1 a probereme právě v šampionátu Formule 1 a to ten aktuální, který o víkendu probíhal a tady velkou cenu Rakouska. Následně si budeme v 8.20 povídat s Jiřím Ješkem a s tím ty máš, Karle, pořád, tak o čem se budeme bavit?
11: Budeme se bavit o mistrovství České republiky v cyklistice, které se aktuálně teď dělo vlastně od čtvrtka do neděle v Jeseníkách, velké vedro, zároveň vlastně ten šampionát skoro nebyl, řeknu, pokrytý, takže nebylo možné ho sledovat. Určitě zajímavá témata. Začíná Wimbledon, vzal jsem si wimbledonské tričko, můžu ho nosit jeden, dva týdny v roce, tak dneska už ho mám na sobě. No ale nejenom tahle témata, samozřejmě celá řada dalších, takže určitě hodně zajímavého.
12: Přesně tak, krásné ráno.
9: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: Zpěvačka Pink v ranním vysílání radiožurnálu Sport 6 hodin 10 minut pondělí 29. června začala vyřazovací část fotbalového mistrovství světa, tak jsme rádi, že tu s námi ve studiu je Adam Weidenthaler, který v noci nespal, ale bděl. Adame, krásný den. Tak pojďme na to, protože jeden z pořadatelských států, tedy Kanada, jako první měl možnost zahrát si o postup do osmifinále. Kanaďané narazili na Jihoafrickou republiku, tedy zemi, kterou velmi dobře čeští fotbaloví fanoušci znají, protože byla s českým týmem ve skupině, tak jak ten zápas z tvého pohledu vypadal?
1: No, výkon to nebyl úplně valný ani z jedné strany. Kanada sice byla lepší tým, ale jestli tohle mělo naladit fotbalového fanouška na vyřazovací boje mistrovství světa, tak to rozhodně nebyl dobrý předkrm. Každopádně můžeme se těšit na mnohem zvučnější zápasy. Už třeba jen soupeř Kanady, který vzejde z duelu Nizozemsko-Maroko, který se bude hrát vlastně za necelých 24 hodin od 3 hodin ráno v noci na úterý, tak bude o poznání lepší, pikantnější a zajímavější. Každopádně zpátky k souboji Jihoafrická republika a Kanada. Jihoafričané měli trochu paradoxně víc držení míče, ale vypracovali si jenom hodně málo šancí. Kanada měla 7 zakončení a nakonec ten gól přišel až v nastaveném čase. Přihrávka z pravé strany a hezky trefený balón od záložníka a zástupce kapitána Davise Stephena Eustáquia, nebo Eustáquia, jak to chcete vyslovovat, on je to fotbalista z kořeny z Portugalska, ale tedy reprezentující Kanadu, muž, který teď řadu let působil právě v portugalské nejvyšší soutěži, ale i dřív si zahrál třeba v mexickém Cruz Azulu. Aktuálně tedy fotbalista Los Angeles krásně natáhl svou pravačkou a vlastně obstřelil jak obránce, tak i golmana, který tu střelu asi dobře neviděl, vzhledem k tomu, že ta Williamsova reakce byla trošku pomalejší. Takže tým, který se dokázal vyšponovat na druhé místo ve skupině českého národního týmu hned za Mexiko na šampionátu končí, jeho Korejci už taky na něm nejsou, takže pouze Mexičani tam jsou.
2: No, ono to je zajímavé, protože právě Eustáquio hraje za Los Angeles a tento zápas se hrál v Los Angeles v Kalifornii, takže pro něj možná domácí prostředí na SoFi Stadium. A zajímavé z tohohle pohledu, toho geografického, je také to, že Kanada je historicky prvním týmem světových šampionátů, který hrál právě zápas jinde než ve své domovině. Poprvé hrál právě jinde než v Kanadě, při mistrovství světa hrálo se ve Spojených státech amerických a i tímto faktem se ten duel zapsal do dějin.
1: A někteří dokonce vtipkují, že to je první hráč s číslem 7 portugalského původu, který se dokázal ve vyřazovacích bojích světového šampionátu prosadit. Je to narážka na to, že Cristiano Ronaldovi to se sedmičkou úplně v posledních letech nejde na té velké akci.
0: A neutrální fanoušci fotbaloví asi nebudou příliš smutnit, že vypadla Jihoafrická republika, protože deník New York Times udělal žebříček nejméně atraktivních nebo nejvíc atraktivních vlastně zápasů po té základní části a ten duel tedy jar Česká republika byl druhý ze spodu. Takže
1: a který byl první?
0: To nevím, to si musím dohledat, to jsem zapomněl úspěšně, ale zaujalo mě, že tedy Česká republika, Jihoafrická republika byl druhý nejhorší zápas.
1: Ale ještě k tomu, co říkal Karel Schamberger, je to tedy první utkání pro Kanadu mimo Kanadu, teď tady na území Spojených států amerických. Díval jsem se na ten pavouk, oni už vlastně nemají šanci se dostat zpátky na kanadské území, protože ten pavouk byl nalosovaný, takže se teď ve vyřazovacích bojích hraje už jenom třikrát v Kanadě, je to tuším dvakrát ve Vancouveru a jednou v Torontu. Nejsem si jistý, jestli není náhodou naopak, každopádně je to rozhozené mezi obě dvě kanadská pořadatelská města, ale ten pavouk byl vlastně udělaný takovým způsobem, že se očekávalo, že Kanada půjde z prvního místa, nebo očekávalo pořadatelé to tak chtěli, ale z prvního místa v téhle skupině šli Švýcaři, takže ti teď mají k dispozici, pakliže vyhrají to své první utkání nad Alžírskem, tak budou hrát tuším, že dvakrát na kanadském území, ale v LA, v Los Angeles prý jinak byla velmi pěkná divácká kulisa, která přála hlavně Kanaďanům, a to tedy i navzdory té rivalitě, která aktuálně probíhá i třeba na politické úrovni mezi Spojenými státy a Kanadou. Ostatně i tohle je téma, které třeba probírá dnešní zápisník našeho zvláštního zpravodaje Jana Kaliby, který taky uslyšíte na radiožurnálu Sport po 8 hodině.
2: Přesně tak, říká Adam Weidenthaler. Já jen doplním, že tím nejošklivějším zápasem podle New York Times ve respektive v základních skupinách byl duel ve skupině C mezi Haiti a Skotskem, který ovládlo Skotsko 1-0. New York Times píše, gratulujeme k nejošklivějšímu zápasu.
0: A dáme moc díky, naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Red Hot Chili Peppers v ranním vysílání radiožurnálu Sport, 6 hodin 19 minut, hned 6 českých tenistů, respektive tenistek, zasáhne do úvodního dne Wimbledonu. Já začnu jediným mužem, Dalibor Svrčina, tento odstartuje snad už po 12. hodině a čeká ho těžký duel s turnajovou 16. Američanem týmem.
1: Já můžu doplnit dvě další ženská jména. Předloňská šampionka Wimbledonu Barbora Krejčíková dnes vstoupí právě do tohoto nejslavnějšího Grand Slamu a také nasazená desítka Karolína Muchová, mimochodem povzbuzená tím víkendovým titulem v Bad Homburgu. Doufejme, že to Karolíně Muchové pomůže. Jinak můžeme doplnit ještě ty další jména. Dnes vstoupí do Wimbledonu také Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová. To jsou tedy ta ženská jména, která dnes nastoupí právě v Londýně k úvodnímu kolu Wimbledonu.
0: Je to tak, klidně pojďme dodat soupeře českých tenistů a tenistek. Zápas Muchové s Ruskou Zacharovovou bude jako třetí v pořadí na kurtu číslo 12. Bartuňková podobný čas by měla na sedmičce narazit na Američanku Sterncovou, no a Barbora Krejčíková potom z jejího pohledu bude uzavírat program na kurtu číslo 3 proti domácí Klugmanové, tak to je vždycky zajímavé nastoupit na Wimbledonu proti britskému hráči, no a na 14. taky jako poslední nastoupí Kateřina Siniaková proti Číňance Cheng Chiwen.
1: A ještě doplňme, že Dariu Vidmanovou čeká asi nejtěžší soupeřka dnešních českých tenistů a tenistek a tím je nasazená čtyřka Američanka Jessica Pegulová. Tento zápas by měl začít ve 12 hodin a samozřejmě s radiožurnálem Sport. Budeme u toho, máme v Londýně našeho reportéra Jaroslava Plašila. Wimbledon probereme v 8 hodin a 35 minut.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Po skupině No Doubt 6 hodin a 24 minut v ranním radiožurnálu Sport se pojďme na chvilku věnovat taky dalšímu vývoji situace, která se týká fotbalové Karviné. Ta už totiž stáhla své odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů a znamená to, že v příští sezóně bude působit ve druhé lize.
1: Karviná se tím pádem vyhnula tomu verdiktu, že by mohla skončit ještě v nějakých neprofesionálních soutěžích a v úzovkách se zachránila alespoň v té druhé lize, protože pokud by se odvolala, ale neúspěšně, tak by se mohlo stát právě to, že by spadla až do neprofesionálních soutěží. No teď se bude řešit, který tým zaplní místo Karviné v prvoligové tabulce, tak aby v ní zůstalo 16 týmů jako dosud. Ligová fotbalová asociace, která řídí nejvyšší soutěž, nabídne pozici nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně. Pokud Táborsko odmítne, tak bude osloven další účastník baráže, a to Artis Brno. Až následně by došlo na Duklu Praha, která z šance ligy sestoupila.
0: Ta nedělní reakce Karviné je důležitá taky z evropského kontextu. Pro poháry v nich by totiž neměla působit navzdory tomu, že připomeňme, vyhrála domácí pohár. Unie evropských fotbalových asociací UEFA může ještě upravit nasazení evropských pohárů, i když už vylosovala druhé předkolo.
1: No a polepšivci by v tom případě měli Viktoria Plzeň a Hradec Králové a do poháru by se mohl nově dostat také Jablonec. V opačném případě by Česko o jedno místo v pohárech bez náhrady přišlo, což by znamenalo menší šanci na udržení současného koeficientu, ten garantuje vítězi České ligy účast v hlavní soutěži Ligy mistrů.
0: Samozřejmě situaci okolo fotbalové Karviné budeme dál na radiožurnálu Sport mapovat.

0: Je půl sedmé. A s dalšími zprávami je tu Tereza Tomášková.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro většinu Česka mezi 11. dopoledne a půlnocí. Bouřky zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými srážkami. Ve Washingtonu jde před soud muž obviněný z pokusu o atentát na prezidenta Donalda Trumpa. Incident se stal na konci dubna při večeři korespondentů Bílého domu. Za pokus o atentát hrozí muži podle americké televizní stanice NBC doživotní vězení. 31letý učitel a herní vývojář z Kalifornie je obviněný taky z útoku na federálního agenta. Kvalita vody v některých přehradách v Pardubickém kraji se rychle zhoršuje. Upozorňuje na to povodí Labe. Velmi vysoké teploty urychlily rozvoj zelených řas a sinic. Vysoké koncentrace naměřily ve vodárenské nádrži Křižanovice. Hodnoty stoupají i v Hamrech, ale taky třeba v Seči, kde přehradu lidé využívají k rekreaci. Sport. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasu od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. V tiskové zprávě to potvrdili klub i asociace. Ta teď nabídne ligové místo po Karviné napřed Táborsku, které skončilo v této sezóně druhé, pak případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, která sestoupila z nejvyšší soutěže. A fotbalisté Kanady porazili Jihoafrickou republiku 1-0 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Jejich soupeřem bude vítěz zítřejšího utkání Nizozemsko-Maroko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 u Brna a nehoda v Kuřimi. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Je to nesouvislá fronta od 212. kilometru až k Rohlence a pak ještě před omezením na 196. kilometru. Dohromady se zdržíte zhruba 20 minut. Na Brněnsku v Kuřimi čekejte kolony na silnici 385 na příjezdu z Tišnova. A srazila se tam dvě auta a kolona tak teď pojede o něco pomalej než obvykle. Ucpaná už je i silnice 43 ze Svitav do Brna. To je ranní kolona před Lipůvkou, aktuálně od Lažana. A taky na příjezdech do Prahy houstne provoz. Třeba na hradecké dálnici D11 se poprvé brzdí na 18. kilometru sjezdu na Lysou nad Labem. Dost ucpaná už je dálnice D8 na příjezdu z Ústí nad Labem do Prahy. Tam se kolona sune od 3. kilometru až do Cínovecké ulice. A ještě silnice 34 z Pelhřimova do Humpolce. Kousek před dálnicí D1 před Vystrkovem omezení. Je tam semafor, projíždí se Kyvadlově, kolony zatím na 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Po velmi horkém a suchém týdnu, ve kterém padaly teplotní rekordy, včera večer dorazily na naše území bouřky. Zatím se vyskytly jen v Čechách, už se v nich ale objevily i kroupy, to například v Hartmanicích na Šumavě. A se silnými bouřkami musíme počítat i dnes. Nejprve, teď po ránu a dopoledne se mohou vyskytovat opět v západních Čechách, postupně se budou tvořit i jinde. Doprovázet je budou kroupy, které mohou být dokonce větší než 2 cm, také silný nárazový vítr o rychlosti kolem 90 km. V hodině. A připravit se musíme i na přívalové srážky. Místy může napršet až 50 mm vody. S bouřkami musíme počítat až do středy. Ve čtvrtek už se budou na našem území vyskytovat jen dešťové přehánky a postupně budou i ty ustávat. S teplotami to bude podobné. V první polovině tohoto týdne bude ještě hlavně na východě našeho území horko s teplotami i nad 35 stupni. V druhé polovině už nás čekají nečekají tropické teploty, ale běžné letní teploty kolem 25 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Billy Joel, 6 hodin 38 minut, příjemné pondělí 29. června všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Vadí vám výkony fotbalové reprezentace a ptáte se, co změnit? Stačí odvolat trenéra? V Jižní Koreji jdou ještě dál, mnohem dál. Do fotbalové tematiky se totiž vmísil i prezident země. Podrobnosti hledal na zahraničních webech. Krištof Kousal, krásné ráno.
1: Hezké ráno, jihokorejské reakce si všímají zahraniční weby jako například britský The Guardian, americký The Athletic nebo zpravodajské agentury Reuters či Yonhap. Prezident Lee Jae-myung totiž vyzval ministra jihokorejského sportu k vyšetřování neúspěšného vystoupení na turnaji. Na svém profilu na sociální síti X taky napsal, cituji, nejsem jen zaskočený, jsem naprosto zmatený z toho, co se stalo, ukázalo se, že personální obsazení je nejdůležitější, když upřednostníte vztahy na místo zkušeností a nekompetentního člověka dosadíte na pozici lídra, výsledek bude do nebe volající. Konec citace. I takhle tedy může vypadat nálada v zemi, jejíž fotbalová reprezentace ve skupině mistrovství světa vyhrála jeden zápas a další dva prohrála.
2: Co bychom za to dali? Na fotbalovém světovém šampionátu zůstáváme a míříme za dalším vyjádřením, které jde možná ještě jiným směrem než slova z vedení české reprezentace po základní fázi.
1: Formát turnaje totiž zpochybnil trenér ghanských fotbalistů Carlos Queiroz, který se svým týmem prošel ze třetího místa skupiny s Anglií, Chorvatskem a Panamou. Citace nabízí třeba i server Indian Express nebo New Straits Times z Malajzie. Jasně, jsme v playoff, ale samotná účast na šampionátu nemá velkou hodnotu, když se tam dostane skoro každý, říká Queiroz. Třeba v kvalifikace v Evropě i v Africe ztrácí význam. Formát mistrovství světa by měl být takový, že aby se už v kvalifikaci o něco hrálo a nebylo snadné z ní postoupit. Konec citace.
0: To neví, jak obtížné je zvládnout baráž. My už známe jednoho postupujícího do osmi finále na světovém šampionátu. Kanaďané totiž porazili Jihoafrickou republiku 1-0. A ještě do oficiálního televizního přenosu se dostal emotivní projev trenéra Kanady Jesseho Marsha.
1: Jesse Marsh výrazně chválil svůj tým přímo na trávníku, takhle to zachytil nastražený mikrofon.
3: Ukázali jste charakter, jste hrdinové. Vzpomeňte si na ty dva roky, co jsme tady spolu, jak jsme mluvili o tom, že musíme hrát důrazně a týmově. To se povedlo. Fotbal má v Kanadě velkou budoucnost právě díky vám. Jste příkladem pro malé děti a lidé jsou na vás pyšní. Opakuji, jste kanačtí hrdinové.
0: To je takové hodně americké. Když to byla Kanada.
1: Ale bylo to v Americe, bylo to v Los Angeles, takže to se počítá. Citace trenéra Kanady si vypůjčili na různých webech, třeba ESPN doplňuje, že navzdory tomu, že se hrálo v Los Angeles a ne na kanadské půdě, tak byly javorové listy stále favoritem fanoušků na tribunách. Výkon Bafana, tedy Jihoafrické republiky, pak autor článku hodnotí jako zarputilý. Kouč soupeřů Česka ze skupinové fáze Igor Bruce pak přiznal, že je pyšný na svůj tým za výkon na celém turnaji.
0: Zahraniční weby pročítal Krištof Kousal. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Uruguajský záložník Manuel Ugarte si na mistrovství světa poranil vazy v kolenu, čeká ho teď dlouhá pauza. Podle serveru The Athletic přijde 25-letý fotbalista Manchester United o začátek nové sezóny. Ugarte se zranil při sobotní prohře 0-1 se Španělskem, pro které pro Uruguay šampionát skončil. No a v té nadcházející sezóně by si měl vydělat přes 6 milionů dolarů a část z toho klubu tedy vyplatí Světová federace FIFA jako odškodné za zranění hráče při reprezentaci. Fotbalové mistrovství světa, jak už dnes zaznělo v raním radiožurnálu Sport, už pokročilo do vyřazovací fáze, tak na co se fotbaloví fanoušci můžou těšit dneska večer, respektive v noci na zítra?
1: Přesně tak, v 19 hodin našeho času začne duel Brazílie-Japonsko. Myslím si, že duel, na který se fotbaloví fanoušci určitě těší, protože to bude střet dvou fotbalových kultur a ten střet si myslím, že může být velmi zajímavý a pro Brazílii si myslím, že ne úplně tak jednoduchý. Uvidíme ostatně večer, nabídneme vám přímý přenos od 19 hodin našeho času, následně 22 hodin a 30 minut start zápasu Německo-Paraguay, je těžko říct, ale myslím si, že tady by Němci měli potvrdit roli favorita, protože se dostali poprvé, pokud se nepletu, od roku 2014 přes základní skupinu. Čekalo se na to opravdu dlouho a teď už jsou v tom play-off a mají proti sobě Paraguay, takže tento zápas od 10:30 našeho času. No a pokud chcete fotbalové menu kompletní a chcete si ho dát dnes v noci, tak musíte vydržet až do 3:00 raní, kdy začne zápas Nizozemsko-Maroko. To je tedy duel, který uzavře to úvodní kolo o playoff.
0: Osobně mě to hodně mrzí, protože tohle je 7. proti 8. týmu podle žebříčku FIFA a ten čas ve 3:00 ráno je prostě smrtící. No to asi hold ráno na sestřih, nebo si poslechnu, co tady jsme komentovali na radiožurnálu Sport. Tušár je.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Skupina REM, 6 hodin 52 minut, příjemné pondělí, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Matyáš Vacek je momentálně největší silou české cyklistiky, podobně jako v nedávných letech třeba Roman Kreuziger, Leopold Koenig nebo Zdeněk Štybar.
1: Na republikovém mistrovství v Jeseníkách ovládal celkem suverénně jak časovku, tak i závod s hromadným startem. A v neděli odpoledne, kdy teploty stoupaly přes 35 stupňů Celsia, si po závodě povídal s reportérem Davidem Procházkou.
2: V tvrdých podmínkách, jaké to bylo?
3: No, rozhodně těžký závod, jak jsme to předpokládali. Myslím si, že ten kopec nebyl vůbec jednoduchý a bylo to i vidět na tom závodě. Vlastně od prvního kola tak se udělala malá skupina a pak postupně lidem docházely síly, takže to naznačuje, jak by to bylo těžký a já jsem rád, jak to probíhalo ten závod, že jsme spolupracovali v té skupině a že jsme si to vlastně rozdali na féra a myslím, že je super závod.
2: A hned v prvním kole odjelo 8, 5 Čechů, 3 Slováci. Byl to záměr nebo to byla prostě výkonnost?
3: Jo, určitě to byl záměr, tak bavili jsme se s klukama, že asi bude nejlepší vlastně v prvním kole už to vyselektovat, aby se udělala malá skupina. Není na co čekat, v podstatě to bylo do kopce a z kopce a pak už v tom kopci, tak to bylo čistě na výkonnost a jsem rád, že jsem byl solo.
2: Julia Kopecký včera říkala, že zahala nejtěžší závod v kariéře, u vás to asi tak nebude.
3: No, myslím, že asi nejtěžší mistrák bych to nazval.
2: No a jak se to vyvíjelo vlastně v tom závěru, v těch závěrečných kolech, protože vy jste pak už jeli ve dvojici a v tom posledním stoupání jste ujel soupeři.
3: Ta selekce byla postupná v tom kopci, ani jako jsem nemusel nějak extrémně nastupovat a vlastně myslím, že to horko a ta trať dělala svý dneska a vlastně Tomáš Přidal vydržel nejdýl, takže klobouk dolů před ním a myslím si, že všichni ty kluci si zaslouží velký dík, protože ta spolupráce byla fakt super a nakonec to bylo čistě na výkonnost. Jsem rád, že jsem to dokázal obhájit oba dva tituly a teďka se budu soustředit už jenom na tu Tour de France.
2: Tour de France, můžete říct, s čím tam pojedete, jakými osobními ambicemi a případně úkoly pro tým?
3: No, tak rozhodně si to budu chtít užít. Je to moje první Tour de France, takže se na to moc těším. Mám před tím závodem velký respekt, takže budu se snažit samozřejmě udělat to nejlepší pro tým a vymáčknout ze sebe tu skvělou formu, kterou mám teďka a snad dopadne nějaký pěkný výsledek.
2: Tak to byl Matyáš Vacek, po třetí mistrem republiky v silničním závodě a nevypadá ani moc unavený. Děkuju za rozhovor.
3: Díky.
2: Z Jeseníku David Procházka, Radiožurnál.
1: A jen doplníme, že právě o mistrovství České republiky v cyklistice se budeme bavit v 8 hodin a 20 minut s naším cyklistickým kolegou Jiřím Ješkem.
0: Teď už Luis Capaldi, příjemný poslech.

0: time.
1: Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
2: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
1: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
3: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostál. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
4: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
2: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestiny Hlaváčková.
5: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
6: No já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
1: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
7: Taková ta laická představa, že jako, že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
8: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 kilama. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, jdeme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 kilama. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
2: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
9: Krásné pondělní ráno, posloucháte Radiožurnál Sport. Těsně před 7. hodinou připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
10: Dobré ráno, je 7 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
11: Každý čtvrtý Čech si podle průzkumu myslí, že není možné svobodně mluvit o soužití s Romy. Soudní spor mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a britskou BBC se dál vyostřuje. Fotbalisté Kanady jsou prvními osmi finalisty mistrovství světa. Nehoda brzdí provoz v Praze v Cínovecké ulici na výjezdu směr Ústí nad Labem. A bude slunečno, postupně přehánky a bouřky, teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36 a na Moravě a ve Slezsku 39.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Vláda dnes projedná roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše z ANO minulý týden prezidenta do delegace nezahrnul. O jeho účasti rozhodl později ústavní soud. Petr Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO by měl z pozice prezidenta vést delegaci on. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ji ale povede premiér. Bude to téma ranního radiožurnálu po 6:30. Čtvrtina Čechů se domnívá, že v Česku není možné svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukazují to data společného projektu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Na přelomu dubna a května se ho zúčastnili 2000 respondentů. Dotazování prováděla agentura Median. Zároveň by Češi podle respondentů neměli problém mluvit o Romech kontroverzně. Podle analytika Akademie věd Matyáše Marka jsou výsledky výzkumu paradoxní.
12: Nám připadá, že je to vlastně o to víc to ukazuje na to, že tady existuje pořád nějaká ta stereotypizace právě jako konkrétně té romské populace. A ten spor možná není jako jenom obecně o svobodě slova, ale o nějaké hranici mezi tím, co někteří lidé považují za legitimní kritiku a etnickou nenávistí.
11: Víc si můžete přečíst na serveru i rozhlas. Soudní spor mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a britskou veřejnoprávní televizí BBC se dál vyostřuje. Televize chce, aby Trump předložil telefonní seznamy, kalendáře a osobní deníky z doby útoku na Kapitol před 5 lety. Trump televizi žaluje o 10 miliard dolarů za to, že před loňskými prezidentskými volbami odvysílala jeho sestříhaný projev právě z 6. ledna 2021. Televize se hájí, že Trumpovi tím nevznikla žádná újma. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes ve Vatikánu přijme od papeže Lva 14. pálium, součást slavnostního církevního oděvu. Pruh bílé vlněné látky uděluje papež tradičně na svátek svatého Petra a Pavla nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. Duchovní ho nosí na krku a má připomínat jejich roli pastýře. Přibyl vnímá přijetí štoly jako zodpovědnost.
13: Mě tak jako mrazí z toho, že člověk se dostal do takové jako úzké společnosti a čím je v užší společnosti, tím víc jsou na něj kladeny nároky a teď je to ten nárok prostě nosit ty ovce, to znamená starat se opravdu o ty, kteří jsou mi svěřeni.
11: Přibyl pálium od papeže převezme na slavnostní bohoslužbě společně s novými arcibiskupy ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska nebo Rakouska.
0: Sport.
10: Kanadští fotbalisté porazili na mistrovství světa 1-0 Jihoafrickou republiku, která ve skupině remizovala s Českem a na šampionátu prošli do osmifinále. V nastaveném čase rozhodl záložník Stephen Estakio, který v rozhovoru pro televizi Fox Sports připomněl, že Kanada postupem v playoff znovu posunula své historické maximum.
14: Yeah, I feel happy, but at the same time I'm very calm.
15: Ano, cítím se šťastný, ale zároveň jsem vlastně docela klidný. Odehráli jsme dobré utkání a to navzdory tomu, že Jihoafrická republika hodně držela míč a dělala nám potíže. Nám zase vycházeli přechod do útoku a standardní situace. I proto jsme první kanadský tým, který došel takhle daleko.
10: Večer českého času se na fotbalovém mistrovství světa utkají Brazílie s Japonskem a Německo s Paraguají. V úterý ráno pak Nizozemsko vyzve Maroko.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolony na D1 u Brna, taky před Šmejkalkou. Na dálnici D1 silný provoz na příjezdech do Brna, jak z Prahy, tak i z Vyškova. Delší jsou fronty z Vyškova, od 214. kilometru nesouvislá až k omezení u bratislavské dálnice. Na D1 směrem do Prahy silný provoz. Kolony čekejte i před omezením u Šmejkalky. V koloně na 28. kilometru navíc i nehoda. Dvě auta stojí v levém pruhu a brzdí se u sjezdu na chodce Rady. Postojte i na silnici 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi asi 20 minut. Na silnici 35 u Liberce dvě kolony směrem na Prahu. První v Liberci před omezením za Stráží nad Nisou, další pak před omezením u Hodkovic. Tam navíc mírně změnili průjezd omezením a zdržíte se asi 15 minut. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova dlouhá kolona popojíždí za sjezdem z dálnice D1 u Komorovic, opravují vozovku fronty 20 minut z obou stran a ucpává se i silnice 38 mezi D1 a Štoky. I tam je omezení, projíždí se Kyvadlově, kolony jsou tam o něco kratší. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Bude slunečno, od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne v západní polovině Čech přehánky a bouřky i velmi silné, odpoledne a večer budou i jinde. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36 a na Moravě a ve Slezsku až 39. Tolik zprávy.
9: 7 hodin 6 minut, pondělí 29. června. Krásné ráno všem, kteří nás posloucháte touhle dobou. Většinou přeju pěkný den třeba i těm, kteří jdou do školy, tak dneska už žádní takový nejsou, protože začaly prázdniny, ale třeba někdo nemohl dospat i tak a poslouchá ranní Radiožurnál Sport, tak vám přejeme krásné prázdniny, vůbec nezávidíme. Pojďme na Formuli 1. Velkou cenu Rakouska vyhrál George Russell z Mercedesu, druhý na okruhu ve Spielbergu skončil Max Verstappen z domácího Red Bullu, třetí potom lídr šampionátu Kimi Antonelli na Mercedesu.
18: A ten závod přinesl takové tři hlavní motivy. Vítězství George Russella v podstatě ve stylu start cíl. Nejkontroverznější z toho závodu velké ceny Rakouska tedy byla samotná kvalifikace, kterou ovládl George Russell, ale potom, co byly vyhlášeny žluté vlajky a řešilo se, jestli náhodou zpomalil dostatečně při havárii Maxe Verstappena. Traťoví komisaři a ředitelství závodu uznalo, že ano, a také proto George Russell startoval z prvního místa. I to probereme v 7 hodin 50 minut s Tomášem Engem, ale budeme se bavit také o neúspěchu Ferrari, které startovalo z poměrně dobrých pozic, ale následně Charles Leclerc a Lewis Hamilton skončili až 8. a 5. Leclerc 8. a Hamilton 5. No a zajímavé samozřejmě bude také souboj o ten absolutní mistrovský titul mezi Georgem Russellem a aktuálním lídrem šampionátu a mladým Kimim Antonelli, dva Mercedesy, tak uvidíme, co řekne Tomáš Enge na to, že právě dva stájoví kolegové se budou prát o titul.
9: V ranním Radiožurnálu Sport teď Brian Adams, příjemný poslech.
16: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Brian Adams ve vysílání radiožurnálu Sport, můj kolega Karel Janů, solidně podcenil přípravu na dnešní ráno, protože ke snídaní má jablko s jogurtem a nikoliv jahody se šlehačkou. Na jeho západě Londýna dnes totiž začne v poledne Wimbledon a to nejslavnější Grand Slamový turnaj.
1: Pokusím se to napravit do následujících dnů, mám na to 14 pokusů. Tenisového svátku se nemůžou zúčastnit někteří šampioni. Z minulých let Španěla Carlose Alcaraze trápí už delší dobu zranění, vítězka ženské dvouhry z roku 2023 Markéta Vondroušová zase dostala 4letý zákaz kvůli odmítnutí dopingové kontroly.
0: Právě případ české hráčky teď rezonuje wimbledonským areálem. Někteří profesionálové se diví a ptají se, jak je to možné.
2: Ta situace se teď často opakuje. Začíná tisková konference s některou z českých hráček. Teď jsme zrovna na setkání s Karolínou Muchovou. A hned první otázky zahraničních novinářů míří právě na kauzu Markéty Vondroušové, které na konci loňského roku vadilo vystupování dopingové komisařky a zkoušku i pod hrozbou trestu odmítla. Reportéři tuší nebo doufají, že krajanky, často i spoluhráčky ze stejného klubu nebo reprezentačního týmu, mohou vědět víc než tenisté z jiných zemí. Reakce jsou ale dost podobné. Lítost, maximální podpora a také pocit, že se v tenisovém prostředí neměří všem stejně.
3: Rozhodně ne. Už se to řešilo předtím, než vlastně se stalo tohle. Prostě byly tam ty, jako vždycky, furt je tam Sinner svátek, bylo tam prostě víc hráčů.
2: Vypráví Kateřina Siňaková, která ví, že jde o jiné případy a taky zná maximální hranice trestu za jednotlivá provinění. Právě to, jak jsou pravidla nastavena, jí ale přijde zvláštní.
3: Za to, co se stalo, myslím si, že 4 roky je extrémně moc a to z toho tak nějak vyznívá, že být pozitivní pak je výhodnější, než vlastně jako nebý, když dala hnedka ten test potom, takže je to určitě hrozně nepříjemný. Myslím si, že to pro ní musí být náročný a to, co si prožívá, si asi nikdo nedovedeme představit.
2: Organizace, které bojují s dopingem, se brání tím, že nemají na výběr. Kdyby totiž netrestali tvrdě, mohlo by být odmítání zkoušek dobrým únikem. Ale krajanky Markéty Vondroušové i další tenisté jsou přesvědčeni, že to rozhodně není případ české hráčky, která chtěla zřejmě jenom upozornit na velmi nekomfortní situace a nepočítala s tak tvrdým trestem.
3: Samozřejmě ty detaily ví jenom ona a asi ta komisařka, co se stalo. Samozřejmě to, co jsem četla, tak za mě prostě je to nad rámec a že možná předtím mají pocit, že něco pokazili, tak teď to musí spravit. Takže asi taky trošku exemplární trest, takže já určitě si myslím, že Maky to schytala neprávem a je mi hrozně líto. No.
2: Diví se Kateřina Siňaková, která sama nemá s chováním dopingových komisařů špatné zkušenosti. Markétě Vondroušové přeje hodně sil, stejně jako Nikola Bartuňková, která s pomocí rodiny před časem také bojovala za očištění svého jména v jiné dopingové kauze.
4: No, je to strašná věc, samozřejmě vůbec to tohleto nepřeju nikomu, je to fakt peklo. Úplně cítím ty její emoce, co zažívá, takže jí přeju, aby se to vyřešilo a ať boje dál, no. Ale určitě se mi vrátily ty vzpomínky, které jsem měla i já.
2: Drží palce své klubové spoluhráčce Nikola Bartuňková, která stála velkou část předloňské sezóny, než antidopingové agentury uznaly, že mladá tenistka užila nepovolenou látku neúmyslně kvůli kontaminovanému doplňku stravy. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Anna K. dohrává v 7 hodin 18 minut pondělí 29. června, posloucháte Radiožurnál Sport. No a 23. narozeniny dnes slaví britský fotbalista, anglický fotbalista Jude Bellingham, hráč Realu Madrid. No a v těchto dnech samozřejmě dá se říct důležitý hráč anglické reprezentace.
2: Podobně jako Hugo Sochůrek oslavil narozeniny na Mundialu. BBC Sport píše, že Jude Bellingham je nejdůležitějším hráčem Tomase Tuchla, tedy kouče anglické reprezentace. Prý nejlépe zapadá a plní jeho taktický styl. Můžeme připomenout, že Bellingham už dal na turnaji 2 góly a připsal si také 1 asistenci. Anglii čeká ve vyřazovací fázi v úvodním kole Demokratická republika Kongo. Hrát se bude ve středu od 18 hodin našeho času. No a Anglie poprvé bude muset zvítězit nad africkým soupeřem na letošním šampionátu, protože připomeňme, že ve skupině to byla jen remíza 0-0 s Ghanou, takže pokud chtějí Angličané postoupit, tak musí i třeba za přispění prodloužení nebo pokutových kopů porazit právě Demokratickou republiku Kongo.
1: Tak po Ghaně byli hodně otrávení, tam říkali, že to soupeř zabetonoval, tak uvidíme, co teď Kongo. Fallout Boy, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 23 minut dál posloucháte pondělní radiožurnál Sport. O víkendu byla obrovská vedra, v podstatě ať jste byli kdekoliv. No a i golfistky na Ladies European Tour mají za sebou opravdu vyčerpávající víkend v Berouně.
1: A nejlépe právě tamní turnaj zvládla Finka Noora Komulainenová. Pro body do sezónního žebříčku si do nedělního horka došlo i 5 českých golfistek.
2: Už to bylo na mě hodně, už to na mě dolíhalo. Na té druhé devítce už jsem cítila, že mi dochází hodně síly, takže bylo vidět, že už je toho hodně. No.
3: Říkala po nedělním kole golfistka Tereza Zapletal-Koželuhová. Vedro bylo opravdu vyčerpávající po celý víkend a hráčkám výrazně docházely síly. I když paradoxně v neděli, kdy byla teplota nejvyšší, se golfistky shodly na tom, že to snášely líp než třeba o den dřív, popisuje Jana Melichová.
4: Je to zvláštní, ale já jsem se jako cítila docela fajn, i když je fakt, že asi už to tělo po celém tom týdnu prostě bylo vyčerpaný, takže mi ta koncentrace opravdu vypadávala. Ale mně to přišlo trošku snesitelnější, trošku i jako fouklo občas, takže to člověka schladilo, ale jako bylo to náročný, jako co si budem, bylo to fakt náročný. Nebylo mi ani takový vedro, což je vlastně hrozně zvláštní, ani nevím, jak kam až se ta teplota vyšplhala, ale jsme to zvládli opravdu o mnoho líp.
3: Dodala Sára Kousková na konečném děleném 20. místě nejlepší z domácích hráček na letošním Tipsport Czech Ladies Open. Náročné podmínky vyžadovaly důraz na doplňování energie na hřišti, chlazení organismu a regeneraci. Některým hráčkám to ale stejně nezabránilo, aby se po sobotním kole v největším vedru ještě vydali potrénovat. Jana Melichová ladila švih na odpališti, Patricie Maková patovala.
5: No, patovala, protože jsem patovala špatně a nechtěla jsem do posledního kola jednak přicházet s pocitem, že špatně patuju, a jednak svědomí by mě nedovolilo odejít. Takže trošku jsem to poladila, jsem patovala líp.
3: Patování se mohla chválit vítězná Finka Noora Komulainenová, která zahrála birdie na posledních 4 jamkách a pak vyhrála i tříčlenný závěrečný rozstřel na 18. jamce. Pětatřicetiletá Komulainenová zvítězila poprvé po 14 sezónách na okruhu při svém 199. turnajovém startu. Z Berouna Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
1: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
0: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
2: The game is over and Mexico wins Group A.
3: Canada secure their first ever win in a World Cup.
4: The referee blows the final whistle and the USA have done it.
1: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
0: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
1: Play-off mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Dobré ráno, je 7:30. A teď zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Meteorologové odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji. Platila kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu od pátečního odpoledne. Dál ale trvá smogová situace v Praze a ve Středočeském kraji. Lidé by měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Týká se to hlavně pacientů s chronickými dýchacími potížemi, seniorů a malých dětí. Dnes taky platí varování před silnými bouřkami pro většinu Česka mezi 11. dopoledne a půlnocí. Pákistánské bezpečnostní síly provedly pozemní operaci podél hranice s Afghánistánem. Při následných úderech zabili 29 ozbrojenců z pákistánské odnože Talibánu. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na představitele pákistánské vlády. Podle ministra informací operace reagovala na útoky ozbrojenců po celé zemi. Mluvčí afgánského vládnoucího hnutí Talibán bez bližších informací uvedl, že po pákistánských úderech jsou v pohraničních oblastech desítky mrtvých. Na hlavním tahu z Liberce do Polska začíná omezení. Důvodem je oprava silničního mostu v Pertlticích. Na místě je kyvadlový provoz, který řídí semafory. Omezení potrvá do října.
0: Sport.
6: První zápas play-off mistrovství světa vyhrála Kanada. Gólem v nastaveném čase porazila Jihoafrickou republiku 1-0 a postoupila do osmifinále. Česká atletka Lourdes Gloria Manuel byla i při třetím letošním startu v diamantové lize v běhu na 400 metrů druhá. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. Výkonem 49,37 sekundy si Manuel opět vylepšila osobní rekord. V této sezóně je nejrychlejší Evropankou. Ve světových tabulkách je čtvrtá.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Brna, taky před Šmejkalkou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna a z Vyškova pojedete pomaleji v koloně od 214. kilometru až k omezení na 196. kilometru. Osobním autem je to asi na 25 minut. Na D1 ve směru z Brna do Prahy vázne provoz taky před Šmejkalkou. Pomaleji pojedete od sjezdu na Chocerady a zdržíte se okolo 10 minut. Větší kolony hlásíte na silnici 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Úsek od sjezdu na Pišely až k dálnici D1 zabere asi 25 minut. Dálnice D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové dejte pozor na 14. kilometru. Dojíždí se do krátké kolony před zúžením na 15. kilometru. No a silný provoz na D11 i v protisměru, to je ranní špička před Prahou. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova dlouhé kolony popojíždějí za sjezdem z D1. U Komorovic nové omezení, semafor, delší je teď fronta směrem do Pelhřimova asi na 25 minut. Na silnici 35 u Liberce dvě kolony směrem na Prahu, první krátká a před omezením za Stráží nad Nisou a další pak před omezením u Hodkovic, ta je o něco delší, zdržíte se na Prahu 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Na Českém je dnes po ránu jasno až polojasno. Na krajním severozápadě je oblačnosti o trochu více. Ojediněle se tam už vyskytly přehánky nebo bouřky. Teď aktuálně se vyskytují i v okolí Mělníka nebo Berouna. Teploty v noci klesly nejčastěji na 19 až 24 stupňů. Místy bylo dokonce jen kolem 17 stupňů. Naopak v centru Prahy neklesla teplota pod 25. Přes den pak bude od západu mraku přibývat a s nimi bude na naše území přicházet i déšť a bouřky. Ty mohou být i velmi silné. Nejprve dopoledne se objeví jen v západní polovině Čech, postupně se ale rozšíří na celé naše území. Teploty dnes v západních a severozápadních Čechách kolem 29 stupňů, jinde od 31 do 36 a na Moravě a ve Slezsku až do 39 stupňů Celsia. A podobné to bude i na horách. Nejčastěji naměříte v 1000 metrech nad mořem kolem 28 stupňů, na Šumavě 24 a v Krušných horách jen kolem 20. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 40 minut, Rolling Stones končí na fotbalovém mistrovství světa, naopak začíná, už začala vyřazovací fáze, Kanaďané na šampionátu, který spolu hostí poprvé vycestovali mimo svoji zemi a v Los Angeles zdolali Jihoafrickou republiku. Podrobnosti k tomu přidáme už na úvod sportovního přehledu. Ve studiu vítám Krištofa Kousala, hezký den.
1: Hezké ráno. Kanadští fotbalisté porazili na mistrovství světa Jihoafrickou republiku 1-0 gólem v nastaveném čase. Postupem do osmifinále Kanada posunula svůj historicky nejlepší výsledek na šampionátu. Jak připomněl v rozhovoru pro televizi Fox Sports střelec vítězného gólu Stephen Estakio.
2: Ano, cítím se šťastný, ale zároveň jsem vlastně docela klidný. Odehráli jsme dobré utkání a to navzdory tomu, že Jihoafrická republika hodně držela míč a dělala nám potíže. Nám zase vycházeli přechod do útoku a standardní situace. I proto jsme první kanadský tým, který došel takhle daleko.
1: Playoff světového šampionátu bude pokračovat dalšími třemi zápasy dnešního hracího dne. V 19 hodin českého času se Brazílie utká s Japonskem, ve 22:30 se utká Německo s Paraguají a ve 3 ráno Nizozemsko s Marokem. Na radiožurnálu Sport uslyšíte všechny zápasy živě.
3: Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasu od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z šance ligy. V tiskové zprávě to potvrdila ligová fotbalová asociace. Ta podle soutěžního řádu nabídne místo po Karviné mezi elitou nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně, pak případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, které z nejvyšší soutěže sestoupila.
0: Na jihozápadě Londýna začíná nejslavnější Grand Slam Wimbledon. Na tamních travnatých kurtech se dnes postupně představí 6 českých tenistů, včetně Nikoly Bartuňkové, někdejší finalistka wimbledonské juniorky, má k místu zvláštní vztah a prozrazují to taky její nehty na rukou. Jsou zelené a fialové jako oficiální barvy turnaje.
4: To velká láska, ale Wimbledon je pro mě sen, že se jako už odmala, takže samozřejmě nechty k tomu museli být, ale já mám trošku tradici, že na každý turnaj mám jako takový speciální vždycky nechty, vždycky vůbec zemi nebo tomu turnaj, ale ten Wimbledon je trošku speciální ještě pro mě, takže jsem fakt ráda, že jsem tady. No.
0: Bartuňková se v podvečer utká s Američankou Sterncovou, už v poledne do turnaje vstoupí Darja Vidmanová a Dalibor Svrčina, kteří si zahrají s favorizovanými Pegulovou a Týnem, taky ze Spojených států amerických.
1: Karolína Muchová odpoledne nastoupí k duelu proti Rusce Zacharovové, Barbara Krejčíková k souboji s domácí Klugmanovou a Kateřina Siňáková bude mít za soupeřku Číňanku Cheng, olympijskou vítězku z předloňských her v Paříži. Na místě máme reportéra a ze všech českých zápasů uslyšíte vstupy.
3: Čtvrtkářka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v sezóně diamantové ligy druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20letá Manuel si navíc výkonem 49,37 sekundy skoro o 4 desetiny znovu vylepšila osobní rekord.
5: Slyšela jsem, že stadion jásal a všechny nás podporoval až do cílové rovinky a po 200 metrech jsem viděla jenom lítě před sebou a říkala jsem si, kde jsou ostatní. Jsem ráda, že jsem na konci ještě mohla zabojovat o co nejlepší čas.
3: Lourdes Gloria Manuel je čtvrtou nejrychlejší čtvrtkařkou letošních světových tabulek a nejlepší Evropankou.
0: Judista Lukáš Krpálek byl třetí na Grand Prix v čínském Qingtao. V duelu o bronz v kategorii nad 100 kg porazil Azerbajdžánce Gamžatkanova. Podobně jako pátá příčka z Grand Slamu v Mongolsku z minulého týdne se i Grand Prix v Číně počítá do olympijské kvalifikace. Dvojnásobný olympijský šampion Krpálek popsal svoje plány pro následující týdny.
6: Chci startovat na co nejméně turnajů a chci být na každém z těch turnajů prostě úspěšný, abych se nějakým způsobem splnil tu kvalifikaci směrem k té olympiádě. Teďkom rozhodně potřebuji nějakou chvilku odpočinku, nějakou dovolenou.
1: A teď ve sportovním přehledu pojďme na cyklistiku. Matyáš Vacek obhájil titul mistra republiky v silničním závodě, druhý na národním šampionátu v Uničově skončil Tomáš Přidal a třetí byl Jakub Otruba. Vacek si pochvaloval závod i spolupráci se soupeři.
7: Těžký závod, jak jsme to předpokládali, myslím si, že ten kopec nebyl vůbec jednoduchý a bylo to i vidět na tom závodě, vlastně od prvního kola, tak se udělala malá skupina a lidem docházely síly. Já jsem rád, jak to probíhalo ten závod, že jsme spolupracovali v té skupině a že jsme si to vlastně rozdali na féra a myslím, že super závod.
1: Vítězstvím v závodě s hromadným startem Vacek navázal na čtvrteční triumf v časovce a stejně jako loni zopakoval double.
0: Nejúspěšnějším plavcem mistrovství republiky v Praze Podolí se stal se 6 zlatý Miroslav Knedla, vyhrál 4 individuální tituly a 2 coby člen zlínského klubu se štafetou.
3: Nejlepší českou golfistkou turnaje okruhu Ladies European Tour v Berouně byla Sára Kousková. Česká jednička zahrála na Tip Sport Czech Ladies Open celkově 12 ráno pod par a skončila na děleném 20. místě o 6 úderů za vítěznou Finku Komulajnovou. Kouskovou po vyčerpávajícím víkendu ve vysokých teplotách čekají v následujících týdnech 2 turnaje nejvyšší světové kategorie Major ve Francii a Velké Británii.
4: Ty síly budou potřeba doplnit i tím, že si nechávám teďka týden volno, tak jsem ráda, že na ten odpočinek budu moc klást dobrý důraz. Připravovala jsem se, myslím si, že celý tento rok zkoušela si všechny ty věci poskládat dohromady a věřím, že když budeme dělat v přípravě to stejný, tak by to mohlo být fajn.

0: Ano, přesně tak, už za pár minut bychom se totiž měli spojit s kým, Karle Schamberger?
1: S Tomášem Engem, s jediným doposavat českým jezdcem Formule 1. Probereme právě velkou cenu Rakouska.
0: První sportovní přelet je za námi, připravil ho Krištof Kousal. Moc děkujeme.
2: Díky, naslyšenou.

0: Back Loser, 7 hodin 50 minut, pondělní radiožurnál Sport je tu dál s vámi. Velkou cenu Rakouska Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu, druhý na okruhu ve Spielbergu skončil Max Verstappen z domácího Red Bullu, třetí potom lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Formule 1 teď probereme víc s doposud jediným Čechem právě ve Formule 1 Tomášem Engem. Tomáši, přejeme krásné ráno. No a Tomáš Enge nám bohužel zmizel, když jsme si před chviličkou povídali, tak vypadá to, že spojení v tuhle chvíli nefunguje, tak mu dáme přeci jenom nějaký ten čas navíc, aby se vrátil zpátky, a věřme, že v případě, že to neklapne teď, tak si možná ještě přeci jenom na chviličku zahrajeme a za chvilku bychom ho snad měli v našem vysílání přivítat. Posloucháte pondělní radiožurnál Sport a hrát snad nebudeme, protože Tomáš Enge by měl být zpátky na lince. Tomáši, slyšíme se, dobrý den.
1: Dobré ráno, přeji.
0: Pojďme na to. Velkou cenu Rakouska Formule 1 vyhrál George Russell, o tom si s vámi chceme povídat především, tak můžeme říct, že to bylo bez větších problémů stylem start-cíl?
1: Myslím si, že ano, že George vlastně jel perfektní závod, strategii měl dobrou a samozřejmě auto měl na vítězství a ten

0: náskok vlastně před dotírajícím Maxem. Ke konci závodu si myslím jako dost hlídal, ale můžeme vidět, jak dneska ty auta prostě po ani na 4 měsících, co vyjeli poprvé na trať v únoru, tak kdy měli spoustu technických problémů, kdy to startovní pole mezi prvním a vlastně posledním bylo třeba 5 vteřin na jedno kolo, tak dneska prostě už ty auta jsou daleko blíž sobě. Můžeme vidět, že bojuje o vítězství v závodě Ferrari, McLaren a dneska si myslím, že už k ním přibude i Max Verstappen s Red Bullem, takže to samotné pole celkově prostě se daleko vzalo dohromady a ty souboje a ten rozdíl mezi prvním a třetím v cíli ve včerejším závodě, který byl necelý 3 vteřiny, tak vidíme, že prostě už je to zase ta správná Formule 1, kterou jsme znali z dřívejška.
1: K Maxi Verstappenovi se na radiožurnálu Sport ještě dostaneme, ale když se bavíme teď o vítězi Velké ceny Rakouska George Russellovi, tak se musíme zeptat na názor Tomáše Enkeho ohledně kvalifikačního vítězství právě jezdce Mercedesu. Ten vyhrál po tom, co byly vyvěšeny žluté vlajky právě po havárii Maxe Verstappena z domácího Red Bullu. Komisaři a ředitelství závodu následně Russella nepenalizovali. Podle vás správně?
0: Russell udělal všechno přesně podle pravidel. To znamená, jemu tam blikala na tom panelu žlutá vlajka. Ne dvojitá, ale jednoduchá. A když je jednoduchá žlutá vlajka, to znamená, že není na trati jakoby žádné velké nebezpečí a jezdec stačí, když v tom sektoru ubere plyn a je třeba o 1/10 pomalejší než v předchozím kole, což on tak udělal a tak bylo, tak prostě žádnou penalizaci nedostane a to jeho kolo platí.
1: Takže podle vás naopak neměly být vyvěšeny jen jednoduché žluté vlajky, ale třeba ty dvojité?
0: To je ano, samozřejmě jako ta věc, že měly být vyvěšené dvojité žluté vlajky, protože v tu chvíli, když máte jezdce v bariéře a v rychlé zatáčce, to nebezpečí, že vyletí další jezdec, je tam velké a v tu chvíli by se mohlo stát něco daleko většího, takže měly tam být dvojité vlajky, ale ty tam nebyly a George Russell právě měl pole position.
2: Tomáš Enge s námi ve spojení v pondělním radiožurnálu Sport. Když se vrátíme k Maxi Verstappenovi, tak ten tedy navzdory havárii v kvalifikaci dojel na druhém místě celkově, tak asi z té neúplně ideální výchozí pozice vytěžil maximum.
0: Já si myslím, že vytěžil maximum a hlavně vidíme, že prostě za prvý Max pořád jede jako na maximum toho, co má a toho auta vlastně, který má pod sebou, ale za druhý, jak vlastně pohoná jednotka Ford u Red Bullu, tak jejich auto se dneska prostě přiblížilo minimálně v tom závodě, v kvalifikaci jsme nemohli to vidět ještě, protože Max havaroval, ale v tom závodě prostě se přiblížil Mercedesům. A dneska s nimi, myslím, může bojovat o vítězství v jednotlivých závodech. Uvidíme, co nám přiblíží, nebo co nám ukáže příští závod Silverstone tento týden.
1: Lídr šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu dojel v Rakousku třetí, celkově má 171 bodů, jeho stájový kolega Russell 131. Myslíte si, že nás čeká v této sezóně velká bitva Mercedesu?
0: Určitě. Určitě. Myslím si, že ten George... Včera to říkal Toto Wolff, šéf týmu Mercedes, velice dobře, že George prostě, když si dá dohromady 1+1, tak dělá správné věci a umí jezdit a dokáže vyhrávat závody a myslím si, že dokáže vyhrát i titul mistra světa. Ale vždycky to je o tom tlaku těch jezdců na sebe, jaký si dávají a jak s ním pracují. Takže Kimi Antonelli byl prostě na vlně několika závodů, kdy vyhrál a George Russell se prostě dostal do takové propasti, dalo by se říct mentální, ale je možný, že to znovu tu mentalitu, jakoby tu správnou mentalitu se nastavil dobře a že ji našel a teďka přijde jeho domácí závod Silverstone a tam by mohl zase ten náskok Kimiho Antonelliho trošku zmenšit.
1: Tomáš Enge s námi ve vysílání radiožurnálu Sport. A nemyslíte si naopak, že by to mohlo být pro celkový Mercedes jako stáj kontraproduktivní, že se budou právě dva jeho jezdci prát o to celkové vítězství, o celkový mistrovský titul?
0: Hele, měli jsme to v minulosti, budeme to mít i v budoucnosti, máme to teď, prostě legendární dvojice Senna Prost McLarenu v 90. letech, to byly souboje kolo na kolo, kdy si prostě nedarovali vůbec nic, měli jsme tady Mercedesu vlastně v roce 2016 souboje Rosberg Hamilton, to samé a budeme to mít zřejmě letos i v Mercedesu znovu. Tým je na to zvyklý, ale fanoušci tohleto chtějí a budeme se to užívat.
2: Snad si to budeme užívat všichni, kdo sledujeme Formuli 1. Teď jsme si o tom povídali s Tomášem Engem. Tomáši, moc děkujeme za váš čas a přeju hezké pondělí.
0: Děkuji, přeji hezký den všem. Děkuju, naschledanou.

0: Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení nadějí na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
2: Dobré ráno, teď je 8 hodin. A zprávy připravila Tereza Tomášková.
3: Vláda projedná roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Ve Venezuele během víkendu zachránili z trosek po zemětřesení nejméně 33 přeživších. V úvodním dni Wimbledonu nastoupí 6 českých tenistů, včetně Karolíny Muchové. Na silnici 34 u Humpolce směrem do Pelhřimova brzdí provoz nové omezení u Komorovic. A bude slunečno, postupně přehánky a bouřky, teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36 a na Moravě a ve Slezsku 39.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda dnes projedná roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet ho do delegace původně nezařadil. Ústavní soud ale předběžným opatřením rozhodl, že se prezident má summitu zúčastnit. Ministr zahraničí Petr Macinga z motoristů rozhodnutí opakovaně kritizoval. V televizi CNN Prima News pak řekl, že ho sice respektuje, ale že počítá s tím, že delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
5: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat, nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
3: Podle prezidenta Petra Pavla by podle protokolu NATO měl delegaci vést on. Z trosek zřícených budov po zemětřesení ve Venezuele se během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 přeživších. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. Mezi zachráněnými jsou podle stanice BBC i dva 11-letí chlapci. Francouzským a americkým záchranným týmům se ze sutin i 4 dny po zemětřesení podařilo vyprostit taky otce se synem. Na místě pomáhají i Češi ze specializovaného USAR týmu. V nejvíc zasažené oblasti La Guaira jsou podle desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Pohřešovaných jsou 10 000, potvrzených obětí 1450. V pražském Sasazu dnes vystoupí americká rocková kapela Dogstar, ve které hraje na baskytaru herec Keanu Reeves. Skupina vznikla na začátku 90. let. Po 20-leté pauze se znovu dala dohromady v roce 2022 a o 2 roky později poprvé koncertovala v Česku na festivalu Rock for People.
6: Zakládajícím členem Dogstar je kromě Reevese také bubeník Robert Milehouse. Později se k ním připojil kytarista a zpěvák Brett Domrose. V polovině 90. let Dogstar předskakovali mimo jiné skupině Bon Jovi. Dnes večer se pražskému publiku představí s písněmi z posledního alba Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, které vyšlo po jejich návratu na scénu. Alžběta Hablová, Radiožurnál.
7: Sport. Na jihozápadě Londýna začne v poledne tenisový Wimbledon. Úvodní den se na travnatém Grand Slamu představí 6 českých singlistů. V zahajovacích zápasech nastoupí Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. O pár hodin později půjde na kurt ke svému duelu Karolína Muchová, kterou čeká v prvním kole Zacharovová z Ruska. Muchová získala v sobotu titul v německém Bad Homburgu a věří, že si teď poradí i s hektickým přesunem.
8: Docela unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufala jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý. Tak je to takový strašně rychlý, myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj. Na druhou stranu dobrý zápasy v nohách na té trávě, je to fakt jiný, specifický, takže jsem ráda, že jsem se i dobře rozehrála.
7: Odpoledne vstoupí do Wimbledonu taky Nikola Bartuňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siňaková.
4: Zelená vlna. známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D1 za Prahou a kolona u Liberce na 35. Na dálnici D1 dejte pozor na výjezdu z Prahy směr Brno. Na 5,5 kilometru za benzinkou leží v pravém pruhu zbytky žebříku. Na hranici pak stojí několik aut, která na to najela. Jeden řidič se to teď snaží uklidit, tak pozor na to, brzdí se. A komplikace na stejném místě i ve směru z Brna do Prahy. Na 5. kilometru za Průhonicemi stojí v levém pruhu nepojízdná odtahovka s naloženým autem a je tam menší kolona od Pražského okruhu. Na okruhu ve směru z D1 na letiště hustý provoz před sjezdem na Ořech. Musí i regulovat vjezdy do tunelu a zastavíte u sjezdu na Vestec. No pozor, utpává se i výjezd z Prahy k letiště po silnici 7. Je to kvůli opravám u letiště a fronta je na 15 minut z Evropské ulice. Dálnice D11, výjezd z Prahy do Hradce Králové. Na 15. kilometru zúžení, silničáři jsou tam v pravém pruhu a zdržíte se asi 10 minut. No a připomínáme velmi ucpanou silnici 34 z Humpolce na Pelhřimov. U Komorovic nové omezení, jede se kyvadlově, fronty dlouhé v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno nebo polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti a už dopoledne se v západní polovině Čech můžou objevit přehánky a bouřky i velmi silné, odpoledne a večer budou i jinde. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36 a na Moravě a ve Slezsku bude 39. Tolik zprávy.
10: 8 hodin 6 minut pondělí 29. června posloucháte ranní radiožurnál Sport. Jsme moc rádi, že trávíte čas ve společnosti jediné čistě sportovní stanice v českém éteru a s Karlem Schambergerem vás teď velmi rádi pozveme na desítku Pavla Horváta. Já si vezmu tu příští live. Čtvrtek 16. července 14 až 15 Gong Stage Malý sál. To všechno se koná na festivalu Colors, tedy v Ostravě. Pokud budete na tomhle festivalu, tak si určitě zajdete. Prosím, budete-li mít čas na fotbalovou talkshow stanice Radiožurnál Sport. Pavel Horvát bude na místě, bude tam samozřejmě taky Antonín Panenka, bude tam taky kolega Honza Pěruška a bude tam taky Václav Svěrkoš, jestli
11: přesně se nepletu. Tak. A pokud si chcete to čekání na živou desítku v Ostravě zkrátit nejaktuálnějším fotbalovým povídáním právě desítkou Pavla Horváta jako každé pondělí tady na Radiožurnálu Sport, tak dnes po 10. hodině se budeme bavit právě s Pavlem Horvátem. Ten se připojí jen na úvodní půl hodinu, protože je
10: má
11: na
10: dovolenou.
11: Dovolené, přesně tak, i tak si na svůj pořad udělá čas a budeme se pochopitelně ještě vracet k českému týmu na mistrovství světa a těch někdy i kontroverzních vyjádřeních, ať už realizačního týmu nebo přímo hráčů po zápasech a po příletu do Česka. No a ve studiu nás navštíví Mirko Vasič, Lukáš Michalík a Mikuláš Jáša, tedy naši reportéři, kteří mapovali cestu českého týmu přímo v Severní Americe. Takže se těšíme, po 10.
4: Radiožurnál Sport
12: a Karel Janů.

0: Simple Plan, ranní vysílání radiožurnálu Sport, 8 hodin 10 minut, pondělí 29. června. Fotbalisti Kanady po vítězství 1-0 nad Jižní Afrikou slaví historický postup do osmifinále mistrovství světa, které navíc poprvé spolupořádají s Mexičany i Američany.
1: Své hokejové DNA za fotbalové ale Kanaďané jen tak nevymění a na Spojené státy jsou stále dost nabroušení po výrocích amerického prezidenta Donalda Trumpa o anexi Kanady. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji to zjistil, když sledoval první utkání play-off tohoto šampionátu společně s Kanaďany v americkém Seattlu.
2: V Seattlu jsme opravdu jenom kousíček od kanadské hranice a tak sem do parku pod Space Needle, vesmírnou jehlu, to je taková místní žižkovská věž, přišlo sledovat tenhle historický zápas na velkoplošné obrazovce docela dost Kanaďanů. Kanaďanka Noreen přišla s kamarádem Nizarem, to je Jihoafričan, který škádlí, že jeho země je mistrem světa v kriketu i rugby, tak proč ne ve fotbale? Jihoafričani jsou prý fotbaloví fanatici, kdežto Noreen odpovídá, že Kanaďani jsou za všech okolností hlavně přátelští a nezdá se, že by jí zas tak trhalo žíly, kdyby její země prohrála fotbalový zápas. Okuzdál sedí Eric, Kanaďan z Montrealu, s kombinovanou vlajkou Kanady a provincie Quebec, a tomu na fotbale záleží o poznání víc.
3: Když jsem hrál na jednom mládežnickém šampionátu. Fotbal hraju doteď, trénuju své dva syny a doma v Montrealu chodím na zápasy MLS, naší profesionální ligy. Za posledních 20 let se toho u nás hodně změnilo. Fotbal byl u nás v plenkách, ale jako trenér jsem pozoroval, jak intenzivně se Kanada pustila do programu rozvoje fotbalu. A teď hostíme světový šampionát. Kamarádi z Kanady mi posílají fotky z fotbalových párty. Proti Kataru jsme poprvé v historii vyhráli zápas mistrovství světa a poprvé hrajeme taky v play-off. Mám z toho radost a jsem na to hrdý.
2: Ale i v Kanadě se tak jako tady ve Spojených státech fotbalu stále říká soccer a jako o národním sportu mluví Eric o ledním hokeji. Na tom se nic nemění.
3: Hokej nikam nemizí. Vždycky to bude ten sport spojovaný s Kanadou a my jsme na to hrdí. Já sám ho samozřejmě taky hraju, ale fotbal je nejrozšířenější sport světa, takže ho ani v Kanadě nejde ignorovat. A ve srovnání s hokejem je pro malé děti a pro rodiny dostupnější, levnější. Nepotřebujete halu ani drahé vybavení, ale naše hokejové kořeny jsou příliš silné, obzvlášť u nás v Montrealu, kde máme Canadiens, historicky nejlepší tým NHL.
2: Říká Eric, který je v Seattlu jako pomocná pracovní síla FIFA jenom na měsíc. Další Kanaďanka Fauzia tady v Americe už přes 20 let žije a tak by mohla být rozpolcená, které z pořadatelských zemí fandit. Ale zvlášť po událostech posledního roku a půl, kdy se americký prezident Donald Trump chová vůči severnímu sousedovi agresivně a mluví o připojení Kanady, co by 51. amerického státu, tak má nejen tato Kanaďanka poměrně jasno.
4: Není to snadné, ale Kanada je pořád můj domov. A je mi smutno z toho, co říká americký prezident, protože Kanada je skvělá země s vlastními hodnotami a musí zůstat samostatná. Kanaďani nechtějí být součástí Spojených států a většinu mých příbuzných a přátel velmi rozčiluje, když to od Trumpa slyší. Mnoho z nich teď odmítá do Ameriky jezdit. Říkají, když se k nám Spojené státy takhle chovají, tak proč bychom podporovali jejich ekonomiku?
2: A jak dodává další faninka s kanadským i americkým občanstvím Noreen, Kanada je podle ní přívětivější, bezpečnější, prostě Kanada je Kanada, žádná země na ní nemá a možná je prý čas uvažovat o přesunu zpátky. Ostatně dcera už to prý udělala. A když Kanaďané v nastaveném čase dávají gól a zajišťují si postup do osmifinále, tak jako spousta dalších Kanaďanů tady před velkoplošnou obrazovkou, vyskakuje nadšením, raduje se a dělá si selfie v tomto historickém momentu. Ze Seattlu Jan Kaliba, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Aleš Brichta v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Je 8 hodin a 20 minut. Následující minuty budou patřit cyklistice, konkrétně silniční cyklistice, a tak jsme moc rádi, že je s námi ve spojení šestinásobný paralympijský vítěz a náš milý kolega Jiří Ježek. Jirko, krásné pondělí.
1: Krásné ráno.
0: Třetí domácí titul v hromadném závodě přidal Matias Vacek ke třetímu zlatu z časovky, které vybojoval ve čtvrtek. Dotáhl se tak třeba na taková jména, jako jsou Petr Benčík nebo Jan Svorada. Tak pojďme začít u Matiase. Potvrdil tu roli favorita? Bylo to pro ně jasné, že vyhraje?
1: No rozhodně, rozhodně potvrdil, a hlavně bylo hrozně hezký, jak si zatím šel, protože on vlastně vytvořil ten závod, on hned od prvního z těch náročných okruhů vlastně v tom prvním stoupání zautočil a jako nedal vlastně nikomu šanci, aby ten závod dopadl jinak. Roztrhal celý ten peloton a vlastně se s ním udrželi jenom závodníci, kteří zase hodně závodí jako v zahraničí, jsou to vlastně členové těch jednotlivých zahraničních týmů, a tentokrát to mistrovství republiky vůbec nevyšlo těm domácím silným týmům, ať Kasper Kryptoformy nebo ATT Investments, prostě borci, kteří vlastně celý rok závodí v těch zahraničních týmech, ať Matias Vacek, tak Tomáš Přidal, Jakub Otruba, nebo i závodníci, kteří bojovali o ten slovenský trikot, tak vlastně tou individuální výkonností vlastně porazili tu snahu těch českých velkých týmů, dvou velkých týmů, který měli samozřejmě jakoby početní přesilu, ale ten okruh byl tak náročný a byl to opravdu jako tenhle ten okruh snese světové parametry cyklistiky. Tak se tam ukázalo, kdo prostě na to má nejvíc. A i v tom náročném počasí Matias Vacek ukázal, že ta forma, kterou prokázal na okolo Švýcarska a kterou doufáme všichni čeští fanoušci cyklistiky si podrží až na Tour de France, tak je dneska opravdu asi byl neporazitelný.
2: Jiří Ježek s námi na Radiožurnálu Sport, dobré ráno i ode mě. Ty už si to trošku nastínil, náročná trať, ale i určitě velice úmorné a náročné počasí. Tak jaké si myslíš, že to pro cyklisty bylo v jeseníku?
1: Tak kdo byl o víkendu na kole, tak asi ví a dokáže si to představit, zvlášť na takhle náročném okruhu s velkým převýšením, kdy se stoupalo z Jeseníku na Rejvíz. Kdo to v Jeseníkách zná, tak opravdu tohleto stoupání patří k nejnáročnějším, které tady v Čechách máme. V České republice. Takže v kombinaci právě s tím horkem nejdůležitější podle mě bylo, ať v tom sobotním závodě, kde závodili junioři a juniorky a ženy, tak v tom závodě mužském v neděli, tak nejdůležitější bylo pro ty podpůrné týmy, ty závodníky uchladit, udržet je v nějakém komfortu teplotním. To znamená, že podle mě takové ty pytlíky s ledem, ty byly vyprodány na celé Moravě. A závodníci si ten led dávali za dresy a prostě samozřejmě chladné nápoje, co nejvíc pít. Tak v tomhletom počasí, kdo měl ten podpůrný tým a dokázal v tomhletom počasí udržet ten výkon, tak ten mohl bojovat o vítězství. A doplatila na to třeba v sobotu Nikola Nosková, která vlastně patřila asi k největším favoritkám, protože jako skvělá vrchařka na takhle náročném kopcovitém závodě chtěla sama rozhodně ukázat, že ten mistrovský titul chce vybojovat. Ale právě proto, že asi neměla úplně to nejlepší zázemí, tak se takzvaně uvařila a zvítězila Julia Kopecky. A to samé platilo i mezi těmi muži, kdy Matias Vacek říkal, že samozřejmě z těch zahraničních závodů je na tohle horko zvyklý, stejně tak druhý Jakub Otruba, teda třetí Jakub Otruba, tak tihleti závodníci prostě jsou zvyklí v tom horku závodit a to tělo je na to trošičku víc nastavený než právě třeba závodníci, který závodí spíš tady okolo České republiky, Polsko, Německo, Rakousko, tak pro ně to muselo být daleko těžší.
2: Říká Jiří Ježek, několikanásobný paralympijský vítěz. Ten včerejší silniční závod byl zkrácen v jeho průběhu o jedno kolo. Tak jaké to vlastně pro cyklistu je, když se v průběhu dozví, že pojede o kolo méně, musí se s tím nějakým způsobem taktizovat a jak se to vlastně celé zprocesuje? Můžeš nám to trochu popsat?
1: No, třeba mě konkrétně by to nevadilo. Ale samozřejmě třeba v tom sobotním závodě, který byl taky zkrácen v tom ženském závodě, tak třeba Kristýna Zemanová říkala, že jako jí to moc dokonet nehrálo, že ona chtěla ten závod těžký a klidně by to jedno kolo navíc zvládla a možná by jí to pomohlo, nebo aspoň říkala, že by měla možná třeba trošku větší šanci porazit Julii Kopecky. Ale samozřejmě ti závodníci v takhle extrémním počasí to musí chápat, že v podstatě nešlo jenom o to, aby se chránilo zdraví závodníků konkrétně jako díky tomu horku, ale šlo i o to, že v tom stoupání na Ravies prostě úplně, když to řeknu, jednoduše tekl asfalt, jo, roztékala se ta silnice v těch odpoledních nebo poledních hodinách, takže tam organizátoři sice během týdne navezli obrovské množství štěrku, který chtěli zaválcovat do toho asfaltu, ale přece jenom v tom horku ten asfalt stále tekl a bylo to nebezpečnější a nebezpečnější a Matyáš Vacek říkal, že v každém tom stoupání se jim lepil ten štěrk obalený tím asfaltem na pneumatiky a že z tohohle důvodu se organizátoři rozhodli to o jedno kolo zkrátit, což samozřejmě každý musí chápat.
0: Takže třetí domácí titul v hromadném závodě pro 24-letého Matyáše Vacka, potvrzení skvělé formy před blížící se Tour. No a logicky poslední otázka našeho povídání s Jiřím Ježkem. Jirko, my se s tebou pravidelně budeme spojovat s Tour de France, všechno to začíná v sobotu v Barceloně, tak ty už pomalu, ale jistě balíš?
1: No, já už pomalu balím, já tam pojedu už na čtvrteční představení týmu, takže se určitě hrozně rád budu o tom tut spojovat a myslím si, že dneska poslední dobou se dohrajou ty mistrovské v jednotlivých zemích, každý se podívá, v které zemi se kdo stal šampionem a začne se ta cyklistická fanouškovská obec připravovat na ten nejslavnější závod, tedy na Tour de France.
0: No, my se na něj samozřejmě budeme moc těšit a budeme se moc těšit na to, že se s tebou pravidelně budeme spojovat. Jiří Ježek v Radiožurnálu Sport. Krásný den a naslyšenou.
1: Krásný den.

0: Je 8:30. A jsou tu další zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Letecká služba policie ani po 8 letech nedostala nové vrtulníky. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz, které rezort vynaložil na leteckou službu. Lehké vrtulníky měly sloužit k zajištění nepřetržité pohotovosti pátrací a záchranné služby. Další dva stroje pak měla letecká služba policie využívat k přepravování speciálních jednotek. Podle zjištění NKÚ je taky v havarijním stavu hangár na hlavní základně letecké služby v Praze. Vyjádření ministerstva vnitra zjišťujeme. Spojené státy a Írán se shodli na přerušení vzájemných útoků. Dnes se mají jejich představitelé setkat na jednání v katarském Dauha. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to uvedl server Axios. Teherán a Washington se na příměří dohodli před 11 dny. V poslední době ale údery obnovili kvůli rozdílným výkladům memoranda o porozumění, které země podepsali. Rozcházeli se hlavně v pohledu na plavbu přes Hormuzský průliv. Hygienici vyhlásili zákaz koupání u Podolska na Orlické přehradě. Koncentrace sinic a vodního květu tam výrazně překračují limity a koupání je zdraví nebezpečné. Zákaz platí do odvolání. Kvalita vody se zhoršuje i jinde. Vysoké koncentrace škodlivých sinic naměřili třeba ve vodárenské nádrži Křižanovice v Pardubickém kraji. Hodnoty stoupají i v přehradě Seč, kterou lidé využívají k rekreaci. Sport. Fotbalisté Kanady jako první na mistrovství světa postoupili do osmifinále, potom co porazili Jihoafrickou republiku 1-0. O postupu rozhodl gólem v nastaveném čase záložník Estakio. Playoff pokračuje večer, zápasy Brazílie s Japonskem a Německa s Paraguají a zítra ráno českého času se pak utká Nizozemsko s Marokem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 před Prahou a kolony u Humpolce na silnici 34. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna vázne provoz. Pomaleji pojedete od 15. kilometru až na 5. Za průhonicemi tam stojí v levém pruhu nepojízdná odtahovka s naloženým autem a zdržíte se v úseku 10 až 15 minut. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony mezi sjezdy na Úvaly a Lysou nad Labem. Na 15. kilometru zabrali silničáři jeden pruh a zdržíte se okolo 10 minut. Pozor, krátká kolona je tam na D11 směrem do Prahy. Popojíždí v okolí 14. kilometru a brzdí se prudce. V Praze pak dlouhé fronty hlásíte stále na Štěrboholské spojce od Hradecké dálnice až na Lanový most. Okruh se ucpává i ve směru z D1 na letiště, a to před sjezdem na Ořech. Musí kvůli tomu regulovat vjezdy do tunelů a zastavíte u sjezdu na Vestec. Pozor, ucpaný je i výjezd z Prahy směr letiště. Kolona je tam od Evropské ulice až k terminálu, má je to asi na čtvrt hodiny. Připomínáme velmi ucpanou silnici 34 z Humpolce na Pelhřimov. Mezi Komorovicemi a Ončovicemi nové omezení, postojíte až půl hodiny obou směrně. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Po velmi horkém a suchém týdnu, ve kterém padaly teplotní rekordy, včera večer dorazily na naše území bouřky. Zatím se vyskytly jen v Čechách, už se v nich ale objevily i kroupy. To se stalo například v Hartmanicích na Šumavě. A se silnými bouřkami musíme počítat i dnes. Nejprve teď po ránu a dopoledne se mohou vyskytovat opět v západních Čechách. Postupně se budou tvořit i jinde. Doprovázet je budou kroupy, které mohou být dokonce větší než 2 cm. Také silný nárazový vítr o rychlosti až kolem 90 km. V hodině. A připravit se musíme i na přívalové srážky. Místy může napršet až 50 mm vody. S bouřkami musíme počítat až do středy. Ve čtvrtek už se budou na našem území vyskytovat jen dešťové přehánky a postupně budou i ty ustávat. S teplotami to bude podobné. V první polovině tohoto týdne bude ještě hlavně na východě našeho území horko s teplotami nad 35 stupni. V druhé polovině už nás nečekají tropické teploty, ale běžné letní kolem 25 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 38 minut pondělí 29. června. Jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. Začíná Wimbledon, nejslavnější tenisový Grand Slam, co nabídne z českého pohledu, ale taky z toho světového měřítka.
1: Právě to vše teď probereme s naším tenisovým reportérem přímo v Londýně Jaroslavem Plašilem. Přejeme dobré ráno.
2: Hezký den.
1: Tak Jardo, co jsou hlavní české taháky úvodního dne?
2: No, určitě velmi atraktivní bitvy, nechci říct beznadějné, ale rozhodně do nich nepůjdou čeští tenisté v tomto případě jako favorité, protože se jedná o souboj Darje Vidmanové, která bude mít za soupeřku Jessiku Pegulovou ze Spojených států. To je, myslím, jedna z hráček, které mohou pomýšlet hodně vysoko tady na turnaji. Dalibor Svrčina, ten si zahraje s dalším Američanem Tienem, který není tak silný na trávě, ale taky pořád je to favorit. Takže to jsou dva české zápasy, tedy kde budou role rozděleny víceméně jasně, byť u Dalibora Svrčiny to není tak výrazné. No a pak tady jsou čtyři zápasy, kde zase české tenistky v tomto případě by mohly být favoritkami. Karolína Muchová po náročném přesunu z Bad Homburku bude hrát hned dnes proti Zacharovové z Ruska. Pak připomínám duel Kateřiny Siňakové podvečerní nebo možná večerní s Číňankou Cheng. To je velmi zajímavé, protože oni na sebe ve Wimbledonu naráží velmi často. Loni taky spolu zahajovali a na trávě se zatím Kateřině Siňakové dařilo víc než její čínské soupeřce, olympijské vítězce z Paříže. No a pak ještě samozřejmě Barbora Krejčíková proti domácí Klugmanové a Nikola Bartuňková proti Američance Sterncové. To všechno jsou hráčky, které by mohly mít šanci na postup, pokud se jim zadaří.
0: To říká Jaroslav Plašil, povídáme si pochopitelně o tenisovém Wimbledonu, který dnes začíná. Když si zmínil Karolínu Muchovou a taky si zmínil náročný přesun, tak ona bude hrát dva dny poté, co získala titul na turnaji v Bad Homburku. Bude to podle tebe hrát roli?
2: No bude to, může to hrát roli v tom, že přeci jenom, ať už se říká, že tráva, nebo někdo může říkat tráva jako tráva, tak přeci jenom ty podmínky nejsou úplně stejné, když někdo takhle dorazí a ona si asi nestihne moc tady si zahrát, včera to nezvládla po přesunu, tak možná nějaká malá rozehrávka tam bude dnes před zápasem, určitě ano, ale to bude asi hodně důležité, jak se jí povede rychle se dostat do zdejších podmínek, protože někdy je to dobré, když člověk přijde na poslední chvíli, nemá tolik času ovšem přemýšlet a je tady hned Grand Slamový turnaj, takže třeba odpadnou takové ty nervy, které obvykle hráči mají před velkým turnajem a důležitým prvním kolem. To by mohla být výhoda. Na druhou stranu taky v Bad Homburku byla ohromná vedra, podobně jako v Česku a těžko říct, kolik to všechno vzalo sil Karolíně Muchové, protože byť finále bylo poloviční, protože Naomi Osaková, jak známo, vzdala, tak přeci jenom nějaký ten týden tam Karolína Muchová strávila v těch podmínkách a to se může samozřejmě taky projevit, byť tady teď není tak přísně a už je chladněji.
1: A probíráme tenisový Wimbledon, který dnes začne. Jaroslave, ty už jsi měl příležitost také s několika českými tenistkami mluvit, tak nám prozraď, co se ti zdálo nejzajímavější?
2: No, tak samozřejmě hodně se mluví o dopingové kauze Markéty Vondroušové a dá se říct už i napříč tenisovým prostředím, nejenom české hráčky o tom mluví, ale obecně o dopingových zkouškách mluví hodně zahraniční tenisté. Konec konců bylo to velké téma i tiskové konference Seriny Williamsové, která se vrací, která popisovala ty procedury, jak je to pro ní složité, jako matku dětí a člověka, který neustále cestuje, neustále si hlídat to, aby byla pořád tam, kde má být, protože jak známo tenisté musí, a nejenom tenisté, ale sportovci, kteří jsou přihlášeni do antidopingového programu, tak musí všechno vyplňovat, kde budou, aby byli k zastižení a aby nepromeškali třikrát, což je pak samozřejmě trest, takže to je téma a o Markétě Vondroušové samozřejmě mluvili i české hráčky a dost i proto, že za nimi přicházejí zahraniční reportéři, protože přeci jenom oni doufají, že toho budou vědět třeba trochu víc než jiní hráči, když to jsou krajané a když třeba hrají s Markétou Vondroušovou v klubu. Takže to je jedna věc samozřejmě. Pak jsou tam i další věci. Zaujala mě velmi krátká tisková konference s Karolínou Muchovou, což asi nebylo úplně v plánu české hráčky, ale zkrátka agent zavelel, poslední otázka, takže čeští reportéři se mohli ptát jenom na jednu jedinou otázku, což mě tedy na úvod taky docela překvapilo, ale zkrátka tak to je. Někde jsem zaznamenal, že prý šlo o součást toho protestu, který trošku taky hýbe tenisovým světem, že tenisté bojují za lepší přerozdělení peněz. Zdá se jim, že Grand Slamy si toho vezmou až příliš ve srovnání s tím, kolik procent získají tenisté, ale to už je dlouhotrvající boj, už o tom byla řeč i na minulém Grand Slamu v Paříži, takže to není nic nového v tomto případě.
0: Ještě jedna otázka na našeho tenisového reportéra Jaroslava Plašila a možná ještě jedno velké téma, které asi se pomalu, ale jistě začíná objevovat i v kuloárech Wimbledonu. Zítra po 4 letech se vrací na londýnské kurty Serena Williamsová v singlu. Hned na úvod bude hrát proti Australance Jointové, tak už se o tom, Jaroslave, mluví?
2: No, taky to je samozřejmě ohromné téma, protože třeba Linda Nosková, tak ta trénovala zrovna, když byla vedle Serena Williamsová, shodovala se na tom, stejně jako další Novak Djokovic a tak dál, že je výtečně připravená, že to vypadá, kdyby v posilovně trávila opravdu víc času, než v době té její úplně špičkové formy těch jejich nejlepších tenisových let. Linda Nosková říkala, že opravdu vypadá dobře připravená. Těžko říct, co může předvést, protože přeci jenom už dlouho nehrála. Ale Linda Nosková říkala, že měla co dělat právě, aby se soustředila na svůj trénink, že musela se neustále dívat vedle na to, jak trénuje slavná Američanka. To byl vzor Lindy Noskové taky, nebo jeden z velkých vzorů Lindy Noskové. Takže je na ní hodně zvědavá. Když shrnu, co obecně tenisté říkají o tom návratu, tak možná trošičku překvapení, protože přece jenom čekali, že si delší dobu otestuje deblové snažení a pak třeba to zhodnotí tak, že by mohla hrát i singla. Ale my už jsme o tom taky mluvili vlastně nedávno na Radiožurnálu Sport, že asi Serena Williamsová už i tuší, že dostane divokou kartu do Wimbledonu, do singla, a i proto už začala takhle na trávě, a takže z tohoto pohledu to možná tak překvapivé není a vlastně se objevuje i názor, že by byla v uvozovkách blázen, kdyby tu kartu nevzala, samozřejmě, když je jí nabídnuta jako sedminásobné vítězce Wimbledonu. Je to 23násobná Grand Slamová šampionka ze singlu. Austrálie a Wimbledon jsou její nejlepší Grand Slamové turnaje, 7 výher na každém, pak samozřejmě 3 z Paříže a 6, pokud to dobře počítám teď rychle, z US Open.
0: V Londýně dnes začíná tenisový Wimbledon, dnes poprvé, ale rozhodně ne naposledy, jsme se spojili s naším tenisovým reportérem přímo v Londýně, Jaroslavem Plašilem. Tak v tuhle chvíli moc děkujeme a těšíme se na slyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A už za malou chvíli v 7 hodin a v 8 hodin a 50 minut nás čeká soutěž.

8 hodin 51 minut posloucháte pondělní radiožurnál Sport a jdeme soutěžit. Připomínám na úvod to, co říkám skoro vždycky. Prosím, pokud jste s námi vyhráli v posledních 2 měsících, tak ještě chviličku počkejte. Takové je základní pravidlo. Dejte šanci taky ostatním. Taková jsou pravidla. Nemohli bychom vám vstupenky poslat. Dnes hrajeme o 2 vstupenky na kvalifikaci, basketbalovou kvalifikaci na mistrovství světa Česko-Estonsko, zápas, který se bude hrát 6. července v Brně, a přidáme k tomu taky tričko se sluchátky radiožurnálu.

0: kanálu Sport, no a já můžu, myslím, pomalu, ale jistě předat slovo. Karle, jakou máme připravenou otázku?
1: Na mistrovství světa ve fotbale dali v základní fázi, tedy ve skupinách, gol všechny reprezentace až na jednu. Jeden národní tým z 48 na šampionátu gólovou oslavu prostě nezažil. A my se ptáme, který tým ve skupině tedy nedal gól?
0: 221-552-222, to je telefonní číslo sem k nám do studia Radiožurnálu Sport. A pokud máte zájem tedy jednak o ty dvě vstupenky na basketbalovou kvalifikaci a jednak taky možnost potom ještě v pátek si zahrát červená digitální sluchátka Radiožurnálu Sport, tak nám sem určitě zavolejte. Přiznám se, že to není jednoduchá otázka, sám jsem bez nápovědy nevěděl, jak to přesně je, ale jedna nápověda už vlastně zazněla před písničkou, tak možná můžeme pomalu, ale ještě přidávat další, protože zatím se nikdo neodvážil, ale klidně to zkuste, když se nejste jistí.
1: Je to země, která se nachází ve Střední Americe, spíš na jihu právě Střední Ameriky, a můžeme třeba ještě napovědět, že podle několik serverů právě tato reprezentace nepředvedla nejhorší výkon na turnaji. Ačkoliv neskórovala ani jednou, neslavila gol, tak nepředvedla nejhorší výkon, protože můžeme zase říct, že měla ve skupině poměrně těžké evropské velké týmy.
0: Tak jo, tak pojďme na to, přeci jenom už to někdo zkouší. Krásné ráno, slyšíme se.
2: Dobré ráno, dobrý ráno, Petr z Liberce.
0: Dobrý den, Petře, slyšel jste otázku a znáte odpověď?
2: No, já to zkusím. Myslím si, jestli to není Tunisko.
0: Není to Tunisko, bohužel, tak zase někdy to zkuste jindy, omlouváme se, mějte se.
2: Ne, pohodě, naschledanou.
0: Naschledanou. Přeci jenom bych mířil tedy na ten americký kontinent, pokud budete mít zájem to ještě jednou vyzkoušet za vstupenky na kvalifikaci v basketbalu na mistrovství světa, ano.
1: Já ještě můžu dodat jednu nápovědu, která si myslím, že bude hodně evidentní, ano. Právě v této zemi a podle této země je pojmenován jeden průplav, námořní průplav ve Střední Americe, který vede skrz ší a spojuje Atlantský a Tichý oceán.
0: Dobré ráno, kdo je další na telefonu?
3: Zdravíčko, pánové, dobré ráno, Michal.
0: Michale, ano, slyšíme se neúplně ideálně, ale slyšíme, tak povídejte.
3: Já si myslím, není to Panama?
0: Je to Panama, výborně, tak gratulujeme, lístky jsou vaše, máte radost.
3: Perfektní, už se moc těším.
0: Výborně, tak jo, tak užijte si lístky na basketbal, užijte si taky červené tričko, respektive tričko s červenými sluchátky. Určitě nám teď zůstaňte na telefonu, ať si na vás můžeme vzít kontakt a poslouchejte dál Radiožurnál Sport. Mějte se hezky.
3: Díky, taky, mějte se. Na, na.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
3: Tady je Radiožurnál. 9 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Hasiči v Brně zasahují u požáru v sociálním zařízení v ulici Kociánka. Čtvrtina Čechů si podle průzkumu myslí, že nemůže na veřejnosti svobodně mluvit o soužití s Romy. Fotbalový tým Karviné stáhl odvolání proti vyloučení z šance ligy. Kolona popojíždí na silnici 35 z Liberce na Turnov před Hodkovicemi. A bude slunečno, postupně přehánky a bouřky, teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36 a na Moravě a ve Slezsku až 39.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Brněnští hasiči zasahují u požáru v domově seniorů v ulici Kociánka. Objekt evakuovali. Podle mluvčího Jaroslava Mikošky na místě nejsou zranění. Požár mají pod kontrolou. Další podrobnosti zjišťujeme. Čtvrtina Čechů si myslí, že nemůže na veřejnosti svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukázal to projekt Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Výzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 lidí, kterých se ptala agentura Median. Součástí byl i experiment, ve kterém respondenti hodnotili kontroverzní výrok, popisuje analytik Akademie věd Matyáš Marek.
5: Ten kontroverzní výrok je konkrétně, že Romové se nechtějí přizpůsobit a zneužívají výhod sociálního systému. Ptali jsme se na to, jestli si myslí, že lidé, kteří s tímhletím výrokem souhlasí, by byli ochotní říct ho veřejně. Na jedné straně to obecné téma soužití s Romy je vnímané jako citlivé, ale na druhé straně ten jako konkrétní kontroverzní výrok o Romech už je považován za veřejně vyslovitelný.
4: Podle Marka jsou výsledky paradoxní a poukazují na přetrvávající stereotypy a předpojatost společnosti vůči Romům. Kompletní výsledky výzkumu jsou na serveru i rozhlas. Soudní spor mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a britskou veřejnoprávní televizí BBC se dál vyostřuje. Televize chce, aby Trump předložil telefonní seznamy, kalendáře a osobní deníky z doby útoku na Kapitol před 5 lety. Trump televizi žaluje o odškodné za to, že před loňskými prezidentskými volbami odvysílala jeho sestříhaný projev právě z 6. ledna 2021. Televize se hájí, že Trumpovi tím nevznikla žádná újma.
6: Žalobu za 10 miliard dolarů v přepočtu přes 200 miliard korun podal Donald Trump v loni na podzim kvůli tomu, jak televize BBC sestříhala jeho projev. Televize se omluvila, odškodnění ale nenabídla. Její právníci teď argumentují, že Trump újmu neutrpěl, protože prezidentské volby vyhrál a Floridu získal s 13-bodovým náskokem. Trumpův tábor dosud nepředložil žádné dokumenty. BBC naopak přes 45 tisíc. Ze Spojených států Jana Ciglerová.
7: Sport. Fotbalisté Kanady jako první tým na letošním mistrovství světa postoupil do osmifinále. Na úvod playoff porazil gólem v nastaveném čase Jihoafrickou republiku 1-0. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z šance ligy. Ligová fotbalová asociace teď nabídne místo po Karviné druholigovým klubům, nejprve Táborsku, pak Artisu Brno a následně Dukle Praha. Judista Lukáš Krpálek skončil třetí na Grand Prix v čínském Qingdao. V kategorii nad 100 kg vyhrál 3 ze 4 zápasů. Výsledek z turnaje se Krpálkovi započítává do olympijské kvalifikace.
8: Která sice teda bude dlouhá, bude náročná, ale já myslím, že začátek se vyvedl skvěle. Pěkný příděl bodů, tímhle tím to nekončí. Olympijská kvalifikace potrvá 2 roky. Bude potřeba, aby se takhle dařilo i prostě na dalších turnajích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 v Brně a v Praze nehoda na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 se chvilku zdržíte na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Kolona se táhne od 203. kilometru až k omezení u D2 a je to asi na 15 minut. Silnice 35 z Liberce na Turnov stále ucpaná před Hodkovicemi v obou směrech. Další je tam kolona směrem do Prahy na 15 až 20 minut po pojíždí od Trádelského mlýna. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova připomínáme až půlhodinové kolony za dálnicí D1. Mezi Komorovicemi a Ončovicemi nové omezení projíždí se kyvadlově. Ucpává se taky silnice 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy. Za Štoky semafor a tam je kolona do 15 minut. A teď do Prahy Štěrboholská spojka směr Barandovský most. U nájezdu z Počernic v levém pruhu stojí dvě auta po nehodě. Kolona od Černého mostu zpomalila. A na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte silný provoz. Před sjezdem na Ořech se tvoří kolona, musí i regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se až půl hodiny osobním autem. No a pokud míříte i dál směrem na letiště, tak tam je pak ještě jedna kolona z Prahy k letišti asi na 10 minut před omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude slunečno, na západě můžou být už dopoledne přehánky a bouřky, i velmi silné. Odpoledne a večer je čekáme i jinde. Teploty na západě 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36 a na Moravě a ve Slezsku až 39. Tolik zprávy.
10: 9 hodin, 5 minut, pondělí 29. června. Jsme moc rádi, že dál posloucháte dopolední radiožurnál Sport. Ode mě nejdřív jedna rychlá aktualita z tenisového Wimbledonu. Britská hráčka Emma Raducanová totiž odstoupila na poslední chvíli z Wimbledonu, a to kvůli zranění nohy. Domácí jednička o zrušení startu informovala v neděli pozdě večer na sociálních sítích. Na Grand Slamový turnaj v All England Clubu ji tedy nepustí únavová zlomenina v pravém nártu. My ale, Karle, chceme teď už lákat na naše příští vysílání, a to pochopitelně bude zase znovu fotbalové.
11: Přesně tak, budeme se bavit o fotbalovém mistrovství světa. Už po písničce přivítáme ve vysílání Josefa Hušbauera, bývalého fotbalistu, ať už Sparty nebo Slávie, držitele několika mistrovských titulů, konkrétně 4, dvakrát vyhrál ligu se Slaví, respektive třikrát, pardon, a jednou se Spartou. Byl to také nejlepší hráč ligové sezóny 2013-2014 podle ankety Ligové fotbalové asociace. Moc se těší a probereme aktuální dění na mundialu.
10: Ze všeho nejdřív ale Cranberries, příjemný poslech.
1: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Skupina Cranberries dohrává v pondělním radiožurnálu Sport 9 hodin 10 minut. Základní skupiny fotbalového mistrovství světa jsou minulostí, začala vyřazovací fáze. To už ale bohužel bez českého týmu, který v sobotu přiletěl ze Severní Ameriky domů.
1: Dění na šampionátu teď probereme s Josefem Hušbauerem, čtyřnásobným ligovým vítězem, který hrál za Spartu, Slávii a mnoho dalších i zahraničních týmů a v neposlední řadě si připsal také 21 startů v dresu české reprezentace. Pane Hušbauere, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak se odpíchněme právě od té české reprezentace. Měl by podle vás Miroslav Koubek být i nadále koučem českého národního týmu?
2: Tak je to otázka vlastně, no, jak jsme se bavili. Určitě by to sneslo nějakého mladšího trenéra, klidně i bych to viděl nějakého zahraničního, který má nějakou vizi, který se bude snažit to změnit a dostane čas. No. Myslím si, že pan Koubek určitě super trenér, hodně zkušeností všeho, ale jak jsme sami viděli, prostě na tom šampionátu tam nebylo to dobrý a bylo vidět, že tam prostě ani celkově ten tým nevypadal dobře a i z mý strany to bylo takový, že tam to nefungovalo jako tým a je potřeba určitě něco do budoucnosti změnit.
0: Velké téma, Tomáš Holeš ukončil reprezentační kariéru, Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru teprve ve 30 letech. Myslíte, že se můžeme dočkat ještě nějaké další rozlučky? Připomeňme Vladimíru Coufalovi 33, Vladimíru Daridovi 35, Tomáš Souček 31 let.
2: Za mě já si myslím, že určitě ty kluci nechtěli, některý to dávat hnedka jakoby po tom šampionátu, který nebyl úspěšný. Myslím, že některý na to potřebují čas to promyslet, co dalšího v kariéře a tak. A z mých zkušeností vím, že v těch, když máme přes 30, máte hromadu zápasů všeho, tak někdy prostě už potřebujete se soustředit třeba jenom na ten svůj tým, protože už nejste nejmladší a to tělo taky si říká dost a jak víme, těch srazů je přes ten rok hromada a to cestování všeho vám nepřidá, takže já za mě si myslím, že určitě někdo se ještě objeví.
1: Vy jste hrál za reprezentaci naposledy v kvalifikaci na evropský šampionát v roce 2020, tak vzpomínáte si ještě na ty pocity, které vás kolovaly třeba právě po těchto zápasech? Věděl jste, že už to byly vaše poslední zápasy v českém dresu a nebo jak vlastně probíhalo celé to období?
2: No, tak my jsme vlastně slavili vlastně postup na Euro, což bylo nádherný zážitek, bylo to super a určitě jsem nemyslel, že to bude vlastně můj poslední zápas, ale bohužel do toho přišel covid a všechno se to vlastně odložilo, to Euro se hrálo později. Já jsem pak vlastně přestoupil do zahraničí na Kypr a pak už jsem vlastně, to bylo pak složitý, protože v té době, co jsem byl, tak já měl štěstí, že zrovna těch kluků na mém postu bylo docela dost zraněných, ale vlastně po tom covidu se všichni uzdravili, takže na mě už pak nezbylo místo a já už pak vlastně, už mi bylo přes 30 taky a hrál jsem na Kypru a z Kypru vlastně pak jako složitější se dostat do národního týmu, když vidíte, ty kluci hrajou normálně v Evropě nebo v českých top klubech.
1: Ještě se zeptám právě na tu hrdost reprezentovat, protože to je asi téma, které koluje teď v prostředí českého fotbalu. Zda se vůbec hráčům chce do reprezentace jezdit, tak jak jste to měl nastavené vždy vy? Protože můžu zmínit třeba Václava Černého, který schytával velkou kritiku právě po minulých zápasech reprezentace ještě předtím, než nastoupil k týmu Miroslav Koubek za svá vyjádření. Jak jste to měl vy? Třeba to naznačuje i něco o té české kabině.
2: Tak samozřejmě je to velká čest reprezentovat svoji zemi, jako každý se na to samozřejmě těšil a byl to takový ten vrchol té kariéry, že je mezi nejlepšíma v celé republice. Jo. Samozřejmě jste pod velkým tlakem, ta kritika je obrovská, když se vám nedaří, jo. Takže za mě, jak když jsem tam byl, tak my jsme zrovna neměli nějaký extra úspěchy, takže si moc dobře pamatuju, jaký to je, když vlastně celý národ, všechny ty média se do vás opírají a není to jednoduchý a pak si vlastně říkáte někdy, jestli to má vůbec cenu jezdit na ty srazy, když stejně ta kritika bude obrovská, jo. Takže, ale na druhou stranu si myslím, že každý určitě do toho dá maximum, každý se chce ukázat před tím národem a pak už záleží na každém, jak zvládne ten tlak.
0: S Josefem Hušbauerem si povídáme v ranním radiožurnálu Sport. Pojďme se teď přesunout už k týmům, které na šampionátu v Severní Americe zůstávají. Začala nám vyřazovací fáze, Kanaďané jsou prvními postupujícími. Tak kdo vás třeba nejvíc zatím na tom šampionátu zaujal? Kdo byste po té skupinové fázi řekl, že jsou největší adepti na titul mistra světa?
2: Tak za mě určitě nikoho nepřekvapí, vlastně Francie a Argentina, tady ty dva týmy ukazují, že ta kvalita je obrovská, vůbec bych se nedivil, kdyby zase tady ty dva týmy to dotáhly až do finále. To jsou takový za mě největší favoriti, samozřejmě překvapení za mě Norové, který jsem trošku čekal, že mají mladý tým s Haalandem, takže taky věřím, že by mohli dojít daleko a samozřejmě těch týmů tam je mraky, kor evropský, jako je Portugalsko, Anglie, Německo, Španělsko, jo, tam samozřejmě ty skupiny, těch týmů, v těch skupinách jsme viděli, že tam zase některý neměli úplně tak silný soupeře, takže ono se to špatně hodnotí. Já si myslím, že až teďkon to play-off ukáže vlastně, jaká je ta správná kvalita.
1: Souboje dvou fotbalových megahvězd, Cristiana Ronalda a Lionela Messiho ve čtvrtfinále se nedočkáme. Potkat se můžou až v samotném finále mistrovství světa. Zatímco Messi Argentinu nese na svých bedrech, stal se nejlepším střelcem v historii světových šampionátů, tak to spíš vypadá, že Ronaldo Portugalsko tak nějak svazuje. Nebo jak byste to nazval? Vidíte to stejně?
2: Vidím to stejně, já jsem docela překvapený jsem byl, každý se mě vždycky na to ptal, co Ronaldo, Messi, nebo tak jsem říkal, že Ronaldo bych viděl spíš takovýho střídajícího hráče na 20 minut, že vlastně říkám, furt je to skvělý fotbalista samozřejmě, jo, ale když vidíme ten kádr Portugalska, myslím si, že se tam najdou určitě lepší hráči. Pro Ronalda těžký, že už několik let hraje v Saudské Arábii a ta kvalita není úplně na takový top úrovni, takže těžko pak se měřit tady s těma hráčema, kteří jsou na té top. A takže mě trošku překvapilo, že všechny tři zápasy hrál vlastně od začátku a viděli jsme vlastně, že to není úplně, není to ono, když to srovnáte s Messim, který vlastně táhne tu Argentínu, tak nevím, no, složitý.
1: Josef Hušbauer s námi na radiožurnálu Sport. Dnes v noci tři zápasy úvodního kola play-off. Brazílie, Japonsko, Německo, Paraguay a následně ještě Nizozemsko a Maroko. Tak co Josef Hušbauer, přivstane si třeba na duel Holanděnů s africkým národem a nebo se koukne jen na ten večerní duel mezi Brazílií a Japonskem, možná Německa s Paraguay?
2: Tak já bych chtěl vidět zrovna všechny tři zápasy, protože si myslím, že by to mohlo být zajímavý. Určitě Brazílie, Japonsko, velmi zajímavý zápas, Německo taky určitě. Věřím, že by to mohlo být vyrovnaný, zajímavý a Holandsko, Maroko úplně a Maroko taky jako velký překvapení, taky hrajou velmi dobře, líbí se mi. Holandsko taky zajímavý tým, takže já si myslím, že ten zápas, myslím, že by mohl být jako zajímavý, určitě útočný a zkusím si představit, uvidíme, snad to zvládnu.
0: Tak to je pozvánka, já si taky vždycky třeba večer říkám, že bych to mohl zvládnout, ale ta třetí asi hodina tak. Ráno je smrtelná.
2: Asi tak.
0: Josef Hušbauer s námi v pondělí na Radiožurnálu Sport. Moc děkujeme, mějte se hezky.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.

0: Spin Doctor s pondělním radiožurnálu Sport, 9 hodin 22 minut, vášeň pro sport může pomáhat, důkazem toho je ryze dámská parta z Mostu, která se 8 let věnuje závodům dračích lodí.
1: Nebýt toho, že trénuje za každého počasí, možná by došlo k tragédii. Běžná rutinní tréninková výjížďka, kterou absolvuje mostecký tým třikrát týdně, se změnila v nakonec úspěšný boj o záchranu života.
0: Díky tomu dostala posádka dračí lodě The Most Sexy Girls nominaci Českého olympijského výboru pro udílení cen Fair Play za rok 2026.
1: Na slavnostní vyhlášení mimořádných činů se mohou těšit kapitánka lodi Vlaďka Turčanová a členka posádky Vendula Nedvědová, která dramatickou záchranou akci popsala.
2: Byla neděle 7.6. a byl jako dost vítr. Když je vítr, tak tady na jezeře jsou velký vlny a ono se jako dost špatně pádluje, ta loď se kymácí, ale naše kapitánka prostě má takový to, že musíme trénovat za každého počasí, že to nás zocelí. Takže jsme vyšli na trénink a on v tu dobu nikdo na jezeře skoro nebyl. Byly vlny, byl vítr a nikdo tam byl. Vyjeli jsme na vodu, tady jsme si trénovali, připravovali jsme se na závody a najednou na nás vlastně z břehu volal pán. My jsme ani nevěděli, jakoby, proč na nás volal. Jak jsme se přiblížili, on říká, že se mu nelíbí tamhle na konci úplně jezera, že je tam převrácený katamarán.
3: Někde ne, takhle daleko.
2: Úplně daleko.
3: A to musel se dívat dalekohledem.
2: Jo, on měl dalekohled a...
3: Protože to je dálka, já bych tam nikoho neviděl.
2: No, tak úplně, až úplně a zhruba 2 kilometry tady odsaď. A že se mu to nějak nelíbí, že je nějak špičkou dolů, jestli bychom se tam nezajeli podívat. Že se asi převrátil. No tak to bylo něco pro nás, protože my, záchranářky, co chtějí furt pomáhat, jsme nasadili tempo. Jeli jsme v kuse asi 2 kilometry, bylo to opravdu daleko, v těch vlnách, jo, takže oni, když jsou vlně, ono vás to i trošku vrací. No a teď jsme přijeli tam a k našemu překvapení teda, tam byl katamarán z hůru nohama, jeho se držela maminka ve vestě a v ruce měla asi 3letýho chlapečka. No a teď ta maminka se držela jednou rukou katamaránu, kopala nohama, v druhý ruce měla kluka a mávala na nás a my úplně jsme se zděsili, jsme nečekali, že tam jako uvidíme maminku s dítětem, jo, byla fakt zima a foukal jako studený vítr. No chlapeček úplně fialový, no tak jsme je hned úplně vzali na loď, začali jsme se všechny slíkat a začali jsme je vrstvit, protože byli úplně promrzlí. No a řekli nám, že tatínek plaval pro pomoc. Jenže jak byl ten vítr, tak tatínek udělal 2 tempa a 1 tempo ho to vrátilo. Takže jsme nejprv rozhodovali jsme se, jestli s klukem co nejdřív na břeh, aby šel do tepla, nebo podívat se táta, co, že jo, protože ten mohl dostat taky křeč nebo něco, ten jsme viděli jenom hlavičku hrozně daleko.
3: Tak jak se rozhodli?
2: No takže jsme zabrali, jeli jsme zkontrolovat tátu, už jsme viděli, jak přijíždí záchranné složky, jsme zkontrolovali tátu a dohodli jsme se, že co nejrychleji prostě s klukem musíme na břeh, protože kluk byl úplně promrzlej. Takže jsme zabrali, kapitánka měla radost, protože říkala, že prej takovou rychlost 2 kiláků u nás v životě nezažila, že bychom snad vyhráli i olympiádu, protože my matky, když jsme viděli to promrzlý dítě, tak to se nevěděl, co se ve nás odehrálo a jakou sílu jsme dokázali do toho dát.
3: No. Kapitánka vedle nás, to jste byla vy tedy.
4: Ano, přesně, já jsem zrovna ten trénink byla na kormidle, takže jsem to viděla úplně na první dobrou, jak holky dřou, jak holky makají, nikdo nevynechal, všichni jeli na maximální nasazení. Prostě nebyl čas si stěžovat ani polevit a bylo to neuvěřitelný. A já jsem na ně byla teda strašně pyšná. Bylo to neskutečný jako.
3: To byl závodní výkon.
4: Byl to závodní výkon a dokonce jsem si říkala, že možná na těch velkých závodech, kdyby jsem chtěla, aby jsme fakt vyhráli, že do toho cíle dám nějakýho tonoucího se chlapečka a že možná vyhrajem.
3: Dopadlo to dobře, naštěstí, ale samozřejmě v tu chvíli je adrenalin, čili to člověk ještě tak nevnímá třeba tu záchranou akci, ale co s odstupem času, s jakými reakcemi jste se pak setkali?
2: Vlastně my jsme sem přijeli a tady byly fakt záchranné složky, tady byly 2 auta hasičů, byli tady policajti, bylo tady prostě všechny záchranné složky, protože nevěděli, co se děje. A s odstupem času jsem mluvila s pár hasiči, co tady byli u toho zásahu a oni mi řekli, holky, vy si vůbec ale neuvědomujete, jako co jste dokázali. My než jsme nafoukli ten člun a než bychom se k nima dostali, tak u takhle malého dítěte jde o minuty. A vy jste prostě nám neskutečně pomohli a jste pro nás jako hrdinky, vy si to vůbec jako neuvědomujete, což my samozřejmě nejsme úplně z oboru hasiče, žádnýho nemáme, takže to jsem si teprve uvědomila, že asi jsme fakt tomu klukovi jako pomohli, protože my jsme sem přiběhli, oni ho hned zabalili do toho
4: termoobalu
2: a dopadlo to dobře, ale on říkal, my když bychom se tam dostali, to mohlo být třeba o 20 minut později a buví, jak by to dopadlo, no. Takže v tu chvíli, když mi to ten hasič takhle řekl, tak jsem si jako uvědomila, že asi ještě, že jsme tady byli.
3: Z Mostu David Kalvás, Radiožurnál.

0: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
1: Radiožurnál 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Hasiči dostali pod kontrolu požár v domově pro seniory v Brněnské ulici Kociánka. Oheň se rozšířil z rozvodny. Kouř se dostal až do ubytovací části. Hasiči teď objekt odvětrávají. Radiožurnálu to řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Při požáru se nikdo nezranil. Záchranáři na místě ale preventivně vyšetřují evakuované seniory. Dnešní noc byla pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na sociálních sítích to napsal Český hydrometeorologický úřad. Třeba v centru Prahy teplota v noci neklesla pod 25 stupňů. Na většině území byly noční teploty mezi 24 a 19 stupni. I dnešní den bude extrémně horko, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Tam naměří až 39 stupňů. Naopak na západě Čech bude 29. Od západu přijdou přehánky a bouřky, můžou být i velmi silné. Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu přijal běloruského vůdce Alexandra Lukašenka. Řekl mu, že Čína podporuje Bělorusko v ochraně jeho národní suverenity, nezávislosti a územní celistvosti. Lukašenkovi podporu vyjádřil v době zvýšeného napětí mezi Běloruskem a Ukrajinou. Podle Kyjeva se totiž ruský prezident Vladimir Putin snaží přimět Bělorusko k větší podpoře ruské války proti Ukrajině. Moskva i Minsk to popírají. V Praze začalo omezení na křižovatce Aviatická od dálnice D7. Od dopoledne tam silničáři zavřeli jeden pruh a můžou se tak tvořit kolony. Důvodem omezení je pokračující rekonstrukce křížení, kterou ředitelství silnic a dálnic zahájilo na konci dubna. Nové omezení potrvá do 10. srpna. Ve směru z Prahy do Slaného zůstane silnice průjezdná ve dvou pruzích. Celá rekonstrukce křižovatky Aviatická má skončit příští rok v září.
3: Sport.
2: Fotbalisté Kanady jako první na mistrovství světa postupují do osmifinále. Porazili Jihoafrickou republiku 1-0. Playoff pokračuje večer, zápasy Brazílie s Japonskem a Německa s Paraguají. Ráno českého času se pak utká Nizozemsko s Marokem. Britská tenistka Emma Raducanová se na poslední chvíli odhlásila z Wimbledonu. Důvodem je únavová zlomenina pravé nohy. Šampionka US Open z roku 2021 měla v prvním kole odpoledne nastoupit proti Ružičové z Chorvatska. V úvodním dnu travnatého Grand Slamu se představí 6 českých zástupců ve dvouhře.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u letiště a nehoda na hradecké dálnici za Prahou. Na dálnici D7, jak jsme slyšeli ve zprávách, nové zúžení na příjezdu do Prahy od Kladna a Slaného. V souvislosti s opravami u letiště se teď pojede pouze jedním pruhem ve směru do Prahy. Teď to začalo a už je tam kolona asi na 10 minut. Silný provoz kolony čekejte na sedmičce i v opačném směru z Prahy na Chomutov. Na druhém kilometru dálnice havaroval motorkář. Na místě hasiči projíždí se pouze levým pruhem. Kolony čekejte na dálnici D11 za Prahou směrem do Hradce Králové. Na 13. kilometru narazila dodávka do kamionu, na místo jedou hasiči. Dálnice špatně průjezdná a kolona zpomalí. Silnice 35 z Liberce na Turnov ucpaná před Hodkovicemi. Kolona je tam hlavně na Prahu asi na 10 minut. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova připomínáme až půlhodinové kolony za dálnicí D1 za Komrovicemi. Nové omezení a projíždí se Kyvadlově. Ještě do Brna dejte pozor na dálnici D1 na výjezdu z Brna směr Ostrava. Na 210. kilometru silničáři dojíždí se do krátké kolony u sjezdu na Slavkov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, na západě můžou být už dopoledne přehánky a bouřky i velmi silné. Odpoledne a večer je čekáme i jinde. Teploty na západě 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36 a na Moravě a ve Slezsku až 39. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Coldplay v pondělním radiožurnálu Sport 9 hodin 38 minut. Posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Fotbalový světový šampionát má za sebou v uvozovkách první poločas. Skončily základní skupiny, začalo playoff.
1: A tak my teď míříme za hlavními tématy mistrovství světa přímo do Spojených států za Janem Kalibou, naším zvláštním zpravodajem na turnaji. Přejeme mi dobré ráno, tobě asi dobrý večer.
2: No tady už vlastně taky dobré ráno v Kalifornii.
1: Pojďme začít fotbalem, ty jsi měl příležitost vidět zápas Argentiny, byl jsi i na jejím tréninku, jsou v tvých očích Argentinci připraveni po základní skupině na obhajobu titulu mistrů světa?
2: No já musím říct, že mě překvapilo docela, s jakou lehkostí odehráli tu skupinovou fázi. Asi si všichni vzpomeneme na to, že ta jejich minulá cesta za titulem mistrů světa začala tou porážkou se Saudskou Arábií a pak měli co dělat, aby vůbec postoupili ze skupiny. A když si vzpomenu na mistrovství světa, na které jsem kdysi také pokrýval a kde došli až do finále, to bylo v Brazílii v roce 2014, tak tam jsem měl ten itinerář udělaný, takže nakonec mi to vyšlo vlastně na skoro všechny zápasy Argentiny ve vyřazovací fázi a to tedy z pohledu nějaké atraktivity těch zápasů, jestli si na to ještě někdo vzpomene, bylo čisté utrpení. To opravdu byly, můžu si snad dovolit říct, i ošklivé zápasy, přes které Argentina tenkrát došla až do finále. Teď mi to přišlo v tom zápase s Alžírskem, které jsem viděl, i potom na dálku z toho, co jsem pozoroval, vlastně takové mnohem lehčí ze její strany ve smyslu, že opravdu ta lehkost, ale i spoléhání samozřejmě na Lionela Messiho a co se stane, až případně nebude k dispozici a nebo až přijde nějaký soupeř opravdu z té nejvyšší kategorie, tak to samozřejmě ukáže daleko víc na to, o tom, jak jsou Argentinci připravení, ale vlastně teď ještě dvě kola jim takovýhle soupeř nehrozí při vší úctě ke Kapverdám a k vítězi duelu Austrálie a Egypta, tak vlastně až ve čtvrtfinále, kde mohou teoreticky narazit na Kolumbijce a případné semifinále třeba z Brazílií, to by samozřejmě bylo velmi atraktivní a tam by se v takovýchto zápasech ukázalo.
0: Honzo, ty jsi byl ale i v Mexiku na samotném zahajovacím zápase a tak si měl možnost na vlastní kůži zažít nadmořskou výšku, o které jsme tady hodně mluvili na našem čistě sportovním rádiu, tak jaké to bylo? A doplňující otázka, Mexiko teď paradoxně o tu svoji výhodu asi trochu přijde, ne? Protože bude hrát s Ekvádorem v úvodním kole playoff.
2: No jaké to bylo, to o tom by asi uměli dobře mluvit teď čeští reprezentanti, kteří běhali 90 minut po hřišti a viděli jsme, co to provedlo ve druhém poločase, ale je pravda, že já jsem strávil v Mexico City před tím zahajovacím duelem, na kterém jsem tam byl 5 dní a druhý, třetí den i v tom neúplně sportovním módu, byť jsem si tam byl zaběhat s českým velvyslancem a mohli jste to slyšet také v jednom ze zápisníků, tak i v tom nesportovním provozu se mi druhý, třetí den trošku tam motala hlava v té nadmořské výšce. Těžko říct, jestli to bylo spíš nevyspáním, anebo opravdu tou výškovou nemocí, ale člověk to tam určitě pocítí. No a co se týče těch Ekvádorců, tak je to docela vtipné i, že zrovna ta nadmořská výška a ta výhoda by se mohlo zdát, že se rozplyne, protože Ekvádorci samozřejmě jsou zvyklí hrát ještě výše, protože Quito a jejich stadion, kde hrají domácí zápasy, je o 500 výškových metrů výš než Mexico City, ale na druhou stranu takhle to úplně nefunguje, protože Ekvádorci mají tréninkový kemp teď během mistrovství světa tady ve Spojených státech v Ohio, v nadmořské výšce takřka nulové, kde také hráli ty první tři zápasy ve Filadelfii a v dalších městech, které jsou v podstatě na úrovni mořské hladiny. Takže oni se budou muset vyrovnat s tou nadmořskou výškou a s tím náhlým vpádem do těch 2200 metrů. Nefunguje to tak, že by to tělo bylo zvyklé bez ohledu na to, kde se pohybuje.
1: S námi teď ve spojení na Radiožurnálu Sport Jan Kaliba, náš zvláštní zpravodaj na mistrovství světa, který se věnuje také politickým a společenským tématům na turnaji. Hodně se řešila iránská reprezentace a kritika pořadatelů po konci ve skupině. Já jsem i četl nějaké zahraniční články, ve kterých byla citace právě iránských fotbalistů a ti říkali, že ani na ten poslední zápas ve skupině nedostali někteří funkcionáři a nebo někteří členové realizačního týmu právě Iránu víza, tak můžeš nám dodat kontext?
2: No, iránští fotbalisté i trenér Galenejí, ti se vlastně kontinuálně hodně rozčilovali, tvrdili, že to byla čirá katastrofa, jak k ním přistoupili američtí pořadatelé, v jakých podmínkách museli tenhle ten šampionát odehrát, že byli nejutiskovanějším týmem šampionátů, nejen tedy tohoto a podobně. Všechno to vyplývalo nejenom z toho, že nebyli někteří členové té výpravy vpuštěni do Spojených států vůbec, ale i z toho, že oni museli na ty zápasy jezdit skutečně na otočku, bez pořádné přípravy na místě před zápasem a bez regenerace po zápase. Třeba z posledního zápasu proti Egyptu v Seattlu museli vlastně přeletět celé Spojené státy do Mexika, kde měli tréninkový kemp okamžitě po zápase, takže přistávali někdy ve 4 hodiny ráno nebo v podobný čas a byli z toho hodně, hodně nahněvaní, bylo z toho hodně zlé krve. Samozřejmě administrativa ta říkala, že to věděli dopředu Iránci a že to bylo opatření, kterým se Američané snaží chránit před případným terorismem, ale byli za to kritizovaní určitě z více stran. Na druhou stranu iránská výprava, ta zas tady dostávala nastavené zrcadlo od iránské diaspory, od emigrantů z Iránu sem do Spojených států, kteří většinově jsou velkými kritiky toho režimu v Teheránu, před kterým utíkali a kteří třeba připomínali, že tenhle ten výběr, to jsou hráči velmi loajální tomu režimu a přinášeli na stadionu, ke stadionům i třeba plakáty s vyobrazením hráčů, kteří se ozvali proti režimu, třeba pro těch brutálních zásazích na začátku letošního roku a můžeme říct si vraždách tisíců, deseti tisíců lidí, tak někteří z těchto reprezentantů zkrátka zmizeli a ti, kteří jsou tady na mistrovství světa, tak jsou tomu režimu loajální, takže tohle bylo mnoho vrstevnaté téma účast Iránu na tomto mistrovství světa a jak víme, tak když to vezmeme z toho čistě sportovního hlediska, tak Irán tedy měl obrovskou smůlu v tom, že kvůli neuznaným gólům, správně neuznaným gólům, ale opravdu v posledních minutách a potom i po vyrovnání Rakušanů v zápase s Alžírskem v poslední doslova sekundě, tak kvůli tomu skončili jako první pod čarou v té tabulce týmů na třetích místech a jsou tedy vyřazeni.
0: S Janem Kalibou si povídáme v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Ten minulý šampionát, který se konal v Kataru, byl hodně výjimečný, všechno to bylo na jednom místě koncentrované, ty se teď pochopitelně hodně přesouváš, dá se říct po celé Severní Americe, nejenom po Spojených státech, tak určitě se setkáváš s celou řadou lidí, jsou tam vlastně nějaká témata, ať už kulturní, politická, společenská, která jsou tomu společná, víš, ptám se, jestli to celé dohromady ten šampionát ti dává smysl, není to takové hodně, že v tom jednom třeba konkrétním pořadatelském městě se řeší jenom ty tři zápasy, které tam byly přiřazené.
2: No, tady ve Spojených státech ti, co třeba pamatují ten šampionát z roku 1994, tak hodně říkají, no tenkrát, když jste se vzdálili v jednu míli od stadionu, tak už jste neměli vůbec pocit, že jste v zemi, která pořádá mistrovství světa. Teď musím říct, že i na místech, která jsou hodně vzdálená od těch dějišť, tak je cítit, že lidé o tom šampionátu nějakým způsobem vědí, takže uprostřed země nikoho někde v nebi

0: velká země, ale tam třeba v tom Rio de Janeiro, v São Paulo, to byly jasné huby, jasné středobody toho šampionátu, kde jste tu atmosféru opravdu cítili koncentrovaně, nebo třeba Euro v Polsku nebo ve Francii, tak v tomhle tom se to opravdu srovnat nedá. To, co musí týmy a fanoušci nalétat, je opravdu, řekl bych, to úplně neprospívá jak fotbalu, tak třeba životnímu prostředí. Samozřejmě teď se objevilo na webu Josimar, to doporučuju, článek od, myslím, z kolegy Samindry Kuntyho, který spočítal, že Gianni Infantino, který přelétává soukromým tryskáčem a chce stihnout skoro každý zápas, co je jenom v lidských silách, takže už tímto způsobem v podstatě obletěl země kouli, protože už nalétal kolem 50 000 kilometrů, takže to je z hlediska životního prostředí opravdu šílené. Teď máte v Česku ta vedra, takže tohle k němu určitě přispívá.
1: Zápisník Jana Kaliby z Mundialu na Radiožurnálu Sport slýcháme každý den. Dnes ráno už jsme mohli slyšet díl o Kanadě a o kanadských fotbalistech. Co nabídneš v následujících dílech?
0: No ještě ze Seattlu třeba stávkující hotelové zaměstnance v pořadatelském městě kolem stadionu za lepší podmínky pracovní, což vlastně je téma, které se váže hodně k tomu šampionátu. Oni i využívají toho, že se tam šampionát koná, chtěli by zlepšit podmínky. Tvrdí, že jejich zaměstnavatel na šampionátu vydělává, ale u nich se to nijak neprojevilo a vlastně to není omezené jenom na Seattle. Podobně byli ve stávkové pohotovosti zaměstnanci na stadionu v Los Angeles například, tam se to po kolektivním vyjednávání povedlo vyřešit, takže to by měl být zítřejší zápisník. No a potom tady v San Francisku budou ve středu hrát Američané svůj zápas o postup do osmifinále proti Bosně, což jsou velmi vášniví fanoušci, kteří tady pobláznili například Seattle, kde jejich tým hrál, a pro Bosnu je to samozřejmě také historická účast ve vyřazovací fázi mistrovství světa, takže některé zápisníky určitě se budou točit kulturně a fotbalově kolem tohoto tématu.
2: Toliko o fotbalovém mistrovství světa v dopoledním vysílání Radiožurnálu Sport s Janem Kalibou, naším zvláštním zpravodajem na turnaj. Honzo, moc děkujeme a přejeme hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
0: Díky vám taky, naslyšenou a posluchačům.

0: ILO v pondělním radiožurnálu Sport, 9 hodin 53 minut. Nejlepším střelcem historie fotbalového mistrovství světa je aktuálně Lionel Messi s 19 góly. Potřeboval na to 6 světových šampionátů, včetně toho probíhajícího.
1: Když se ale podíváme o 5 příček níž, najdeme jméno Just Fontaine s 13 brankami. Ale pozor, tenhle už zesnulý francouzský útočník to zvládl na jednom jediném mistrovství světa. Dodnes tak drží rekord v počtu gólů na jednom turnaji. A právě proto si o něm řekneme víc v naší pravidelné encyklopedii, která se tento týden zabývá právě rekordy světových šampionátů ve fotbale.
0: Své osudové a hlavně nesmírně produktivní mistrovství světa prožil Fontaine v roce 1958. To je šampionát, který si mnozí pamatují jako ten, na kterém oslnil svět tehdy teprve 17-letý Pelé. Slavila titul tenkrát Brazílie. Naše nesoutěžní otázka ale zní, kolikátá vlastně skončila Francie?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Francie nakonec brala ve Švédsku bronz, možná i proto zůstal Fontaineův výkon trochu ve stínu Pelého. Zajímavé je, že si Fontaine tehdy do Skandinávie vzal jen jeden pár kopaček, prostě nepočítal s tím, že dostane na hřišti příliš prostoru.
0: No ale k překvapení Fontaineho četná zranění ve francouzském týmu posunula do základní sestavy úvodního zápasu proti Paraguayi. No a co čert nechtěl, v posledním tréninku před utkáním si Fontaine natrhnul kopačky.
1: Dnes už by to žádný problém nebyl, ale nezapomínejte, jsme v roce 1958. Fontaine byl zoufalý, jeho jediná šance byla půjčit si kopačky od spoluhráče. Ve francouzském výběru byl tehdy jen jeden se stejnou velikostí kopaček, a to Stéphane Bruy. Shodou okolností muž, který s Fontainem bojoval o místo v sestavě. Navzdory tomu mu Bruy kopačky půjčil.
0: No a jak to bylo dál? V těchto kopačkách dal Fontaine Paraguay hat-trick, 2 góly přidal Jugoslávii, 1 branku Skotsku, další 2 severnímu Irsku a trefil se i proti Brazílii a rovnou 4x proti západnímu Německu, to už bylo v boji o bronz.
1: 13 gólů v jednom ročníku mistrovství světa, to je rekord, který trvá dodnes. Na světovém šampionátu v roce 1958 tak dal Just Fontaine v průměru branku každých 42 minut.
0: Fontaine zemřel v roce 2023 ve věku 89 let. V rozhovoru pro Guardian pár let předtím prozradil, že období po fotbalové kariéře strávil hraním francouzské karetní hry Belot a sledováním fotbalu v televizi. To zní jako docela dobrý důchod. Posloucháte pondělní radiožurnál Sport, 9 hodin 55 minut. V tuhle chvíli se s vámi loučíme tady od mikrofonu Karel Janů a Karel Schamberger, ale Karel Schamberger jenom na velmi krátkou chviličku, protože po 10. Karle bude co?
1: Bude 10. Pavla Horváta, budeme probírat fotbalový mundial, mistrovství světa z pohledu českého týmu a následně také z pohledu našich 3 reportérů, kteří už se stejně jako čeští fotbalisté vrátili zpět do Prahy. Přivítáme ve studiu Mirka Vasiče, Mikuláše Jášu a také Lukáše Michalíka. Moc se těším a tobě přeji hezké odpoledne.
0: Moc děkuji i vám všem, kteří nás posloucháte. Jsme za to rádi.

0: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: A taky v 10 dopoledne je s vámi Radiožurnál. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Hasiči v Brně už mají pod kontrolou požár v domově pro seniory Kociánka. Spojené státy a Irán se podle serveru Axios shodli na přerušení vzájemných útoků. Na úvod Wimbledonu nastoupí 6 českých tenistů. Dálnice D11 je za Prahou směrem do Hradce Králové po nehodě neprůjezdná. A bude slunečno, postupně přehánky a bouřky, teploty na západě 29 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 39.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasiči zasahují v domově pro seniory v brněnské ulici Kociánka. 24 klientů museli evakuovat. Nikdo není zraněný. Na místě je reportérka Aneška Hlávková.
4: Hasiči už na místě zásah ukončují a odjíždějí. Všech 24 evakuovaných klientů už se vrátilo zpět do budovy. Tu museli ráno opustit kvůli kouři. Mluvčí jihomoravských záchranářů Michála Botová potvrdila, že se nikdo nezranil. Příčinou byl požár elektrické rozvodny. Podle odhadů bude škoda asi do 1 000 000 korun. Hasiči v celé budově taky odpojili proud a ještě řeší, jestli po ukončení zásahu bude možné elektřinu zapojit znovu pro celou budovu. Z Brna Aneška Hlávková. Radiožurnál.
2: Letecká služba policie ani po 8 letech nedostala nové vrtulníky. Při kontrole na ministerstvu vnitra to zjistil nejvyšší kontrolní úřad. Lehké vrtulníky měly sloužit k zajištění 24-hodinové pohotovosti, pátrací a záchranné služby. Další 2 stroje pak měla letecká služba policie využívat k přepravování speciálních jednotek. Rezort tak podle mluvčí úřadu Hany Kadečkové nesplnil cíl, který prezentoval hned v několika koncepcích.
5: Kontrola NKÚ ukázala, že ještě v prosinci 2025 ministerstvo vnitra, pod které letecká služba spadá, tyto vrtulníky nemělo k dispozici. Kontrola dále ukázala, že hangár na hlavní základně letecké služby v Praze je již 20 let v havarijním stavu.
2: Ministerstvo vnitra se vůči výtkám ohradilo. Hangár chce zmodernizovat do roku 2029 a nesouhlasí ani s kritikou ohledně vrtulníků. Spojené státy a Irán se shodly na přerušení vzájemných útoků. Dnes se mají jejich představitelé setkat na jednání v katarském Dauha. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to uvedl server Axios. Teherán a Washington se na příměří dohodli před 11 dny. V poslední době ale údery obnovili kvůli rozdílným výkladům memoranda o porozumění, které země podepsali. Rozcházeli se hlavně v pohledu na plavbu přes Hormuzský průliv. Vedení Maletína na Šumpersku by mělo zabránit stavbě dalších větrných elektráren na území obce. Rozhodli o tom obyvatelé v místním referendu. Uvedl to dnes starosta Miroslav Flášar ze strany Zelených. Soukromý investor chtěl v katastru obce postavit celkem 3 větrníky.
6: Sport. Na mistrovství světa ve fotbale začaly vyřazovací boje. Kanada na úvod porazila Jihoafrickou republiku 1-0. Večer českého času se utká Brazílie s Japonskem, potom Německo s Paraguají a Nizozemsko s Marokem. Na Radiožurnálu uslyšíte ze všech zápasů reportážní vstupy. 6 českých tenistů se postupně představí v programu úvodního dne Wimbledonu. Nejslavnější grandslamový turnaj začíná v poledne českého času.
7: V zahajovacích zápasech se Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina pokusí zaskočit nasazené americké favority Pegulovou a Tiena. Vítězka přípravného turné v Bad Homburku Karolína Muchová se později odpoledne utká s ruskou Zacharovovou, Barbora Krejčíková s domácí Klugmanovou, Nikola Bartuňková s američankou Sterncovou a Kateřina Siňáková s číňankou Cheng. Program na centrálním dvorci otevře podle tradice obhájce titulu Ital Sinner. Zítra pak loňská vítězka ženské dvouhry Polka Švionteková. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Zavřená hradecká dálnice za Prahou a komplikace na dálnici D7 u letiště. Dálnice D11 je neprůjezdná za Prahou směrem do Hradce Králové. Na 13. kilometru zasahují záchranáři u vážné nehody dodávky s kamionem. Teď je provoz zastavený směrem do Hradce. Na dálnici z Prahy z Černého mostu nenajíždějte, nedá se pak už sjet. Na 8. kilometru je ten sjezd zavřený. Na dálnici D7 čekejte kolony u Prahy u sjezdu na letiště v obou směrech. Ve směru do Prahy zúžení a z Prahy je ten sjezd na letiště ucpaný. Zdržíte se v obou směrech 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu vázne provoz ve směru z D1 na letiště. Před sjezdem na Ořech občas musí i zavřít tunely kvůli regulaci dopravy a zdržíte se až půl hodiny. Silnice 35 z Liberce na Turnov ucpaná před Hodkovicemi. Je tam omezení, delší je kolona směrem na Prahu asi na 10 minut. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova připomínáme dlouhé kolony za dálnicí D1. A mezi Komorovicemi a Ončovicemi nové omezení jede se kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, od západu přibývání oblačnosti a na západě můžou být už dopoledne přehánky a bouřky i velmi silné. Odpoledne a večer se pak objeví i jinde. Teploty na západě 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36 a na Moravě a ve Slezsku až 39. Tolik zprávy.
1: Čeští fotbalisté přiletěli z mistrovství světa ještě před koncem základních skupin. A to znamená jediné, šampionát pro ně skončil před branami vyřazovací fáze, do které se mimo jiných probojovali také Kapverdy, Ghana, Demokratická republika Kongo, Bosna a Hercegovina, Paraguay nebo Jihoafrická republika. Tedy reprezentace, které jsou v žebříčku hodnocení Mezinárodní fotbalové federace FIFA papírově horší než ta česká. Proč tomu tak bylo? Zkusíme odpovědět v následující hodině na Radiožurnálu Sport. Začíná desítka Pavla Horváta a Pavla. Já jsem moc rád, že tě můžu přivítat. I když jsi na dovolené, tak jsi si udělal čas právě na svůj pořad. V úvodní půlhodině budeš s námi. Zdravím tě.
9: Dobrý den.
1: A ve studiu zdravím také Navrátilce do sestavy, je tak, jak se to občas říká. Ve studiu Radiožurnálu Sport jsou s námi reportéři právě naší stanice, kteří mapovali cestu českého týmu v Severní Americe. Mikuláš Jáša, zdravím tě, ahoj.
10: Dobrý den.
1: Zdravím také Lukáše Michalíka, hezký den.
11: Krásný den.
1: A zdravím také Mirka Vasiče.
12: Dobrý den.
1: Tak pojďme se prvně zaměřit právě na český tým, který skončil na mistrovství světa s jedním bodem. Mnoho názorů už zaznělo, a tak můžeme tu debatu posunout trochu někam dále. A chtěl bych začít Miroslavem Koupkem, trenérem národního týmu. Pavle, už zaznělo, že právě Miroslav Koubek bude trenérem české reprezentace i v následujících zápasech. Na podzim nás čeká Liga národů. Je to podle tebe správné rozhodnutí, kdyby ty si byl v kůži ať už generálního manažera, nebo předsedy fotbalové asociace, tak bys udělal stejné rozhodnutí?
9: Já si myslím, že trenér Koubek má smlouvu, neměl úplně dostatek času na to, aby se projevil s tím mužstvem. Samozřejmě určitě se dostaneme k tomu, že tam nějaké chyby byly, spousta kritiky, která byla oprávněná, ale já si myslím, že každý trenér nejenom na té klubové úrovni, ale i na té reprezentační úrovni potřebuje dostat ten čas a já bych ho trenéru Koubkovi ještě dal.
1: Říká Pavel Horvát ve své desítce. Pánové, vy jste mapovali cestu českého národního týmu. Jak na vás působil trenér Miroslav Koubek, se kterým jste měli příležitost mluvit ať už před tréninky, před zápasy, ale také právě po zmiňovaných zápasech? Lukáši Michalíku.
11: Tak já když začnu, na mě působil možná až nezvykle uvolněně místy, že byl tak jako dobře naladěný, docházelo tam k situacím, které bych od něj nečekal, že možná dvakrát, třikrát nás nechal jako novináře déle vlastně na celý trénink, než těch původně domluvených 15 minut, na kterých jsme měli být. Často byl dobře naladěný, usmíval se, ale na druhou stranu i postupem toho šampionátu jsem na něm viděl únavu, protože to muselo být znát, jemu přes 70 let to cestování bylo hodně náročné, ale jak známe, Miroslava Koupka umí být i dost nepříjemný na novináře. Tam mi připadal poměrně v klidu, byť hlavně tedy to hodnocení třeba po tom zápase s Jihoafrickou republikou podle mě úplně nekorespondovalo s realitou. Čekal jsem, že bude výrazně kritičtější.
10: No asi jste, pánové novináři, nečekali, že zažijete tiskovou konferenci Pavla Nedvěda, tedy generálního manažera reprezentace, který v uvozovkách musel korigovat to, co řekl právě trenér Miroslav Koubek. Mikuláši.
12: Nečekali, spíše jsme si mysleli, že generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd bude mluvit po turnaji, to se nestalo, ale že bude mluvit už v průběhu turnaje, to jsme nečekali. Ano, musel vysvětlovat slova trenéra Koubka, on vlastně obhajoval to, co Koubek myslel pro českou televizi v rozhovoru, když mluvil o kladném pozitivním hodnocení, on měl na mysli některé vytvořené šance. Na druhou stranu je bylo dobře, že se k tomu postavil Pavel Nedvěd čelem a že ne skritizoval trenéra Koubka, ale že opravil jeho slova. V mých očích ale tahle krizová komunikace měla přijít daleko, daleko dřív a ne až den po zápase s Jihoafrickou republikou.
10: Říká reportér Mikuláš Jáša v desítce Pavla Horváta. Pavle, ale těch podivných vyjádření bylo více. Třeba střídání Denise Višinského, kterého v posledním zápase s Mexikem stáhl, protože podle Koupkových slov už nemohl. Višinský následně právě v televizním rozhovoru řekl, že se cítil dobře. Další výrok můžu přidat, nad kterým se možná zvedá obočí, a to tedy okolo Huga Suchurka, ke kterému řekl, že by ho tam dal, kdyby se nezranil Tomáš Souček, přitom ještě předtím, než se Souček zranil, tak už střídající hráči stáli u lajny. Pavle, proč si myslíš, že nastalo tohle kličkování Miroslava Koupka?
9: No, je to těžký takhle. Samozřejmě nejsme v tom týmu u toho prvního případu, kdy střídal Denis Višinský. Tam já si myslím, že opravdu, jestli měli online čipy, nějaký ty informace o tom, jak ty hráči fungujou, kolik toho naběhali ve sprintu, tak Denis Višinský určitě měl nějakou čas, kdy se to lámalo. Já si taky myslím, že mohl na tom hřišti ještě třeba možná 5, 10 minut, 15 minut bejt. Ty hráči samozřejmě pak to najevo dávají jednak pohybem nebo takovým tím klasickým lenkem, když už se opravdu necítěj. Na druhou stranu za nároďák chce hrát každý a taky určitě to chce nějakou odvahu říct, hele, já už nemůžu, prostě mám toho plný zuby. No a co se týká toho druhého případu, já jsem taky na začátku toho turnaje si říkal, že Hugo Sochůrek pravděpodobně nenastoupí, i mi to přišlo normální, ale jelikož bohužel už v tom zápase s Mexikem bylo rozhodnuto, už když jsme dostali ten první gól, tak jsem čekal, že se na to hřiště dostane, že opravdu by to bylo dobrá zpráva pro ty mladý hráče, že i takovýhle kluk, který to prolít a vlítnul do ligy, tak si zahrál na mistrovství světa a samozřejmě pro toho hráče a jeho další kariéru by to byl veliký krok, takže je to možná škoda, ale samozřejmě to kličkování je takový, já nechci říct smutný, ale my úplně nejsme v tom týmu a nevíme, jaký ten trenér má informace. Má kolem sebe spoustu lidí, který jo, tam nechci říct do toho kecaj, ale prostě mají tam nějaký názor a ten trenér to musí všechno vnímat. Samozřejmě v tom zápase je to velmi rychlý a to rozhodnutí kolikrát není moc času, ale Sochůrek se dal naplánovat dopředu i samozřejmě při myšlence na ten horší scénář, že prostě to takhle bude, tak si říct, hele, tak si to bude tak, že jako vypadáváme z turnaje, no tak ho tam pojďme dát, ať aspoň si uděláme očko jako u veřejnosti a můžeme mít nějakou pozitivní věc, takhle vlastně jsme si trošku zase přidali, jak se říká, ten volej do ohně.
10: Říká Pavel Horvát, ještě bych chtěl reagovat, Lukáš Michalík.
11: Já bych to ještě trochu rozebral ty situace, protože ta komunikace, nekomunikace byla určitě velkým tématem. Když začnu Hugem Sochůrkem, tak to bylo přesně, jak jsi říkal, prostě nevypadá to dobře, protože už před tím střídáním nebo zraněním Tomáše Součka stály u postraní čáry Alexander Sojka a Tomáš Chorý, takže on by nešel na hřiště stejně, ale podle mě to je tím, co já už jsem zaregistroval na té nominaci, na ten kemp přípravný, kdy se řešil Hugo Sochůrek a já z toho vyčetl mezi řádky, že nominace Huga Sochůrka byla v podstatě akce Pavla Nedvěda, že on do toho Miroslava Koupka trochu natlačil, tak to na mě působilo, takže se nedalo očekávat, že on bude mít nějakou podstatnější roli v tom kádru, ale přesně jak říkal Pavel Horvát, dávalo to nesmírný smysl ho tam dát za rozhodnutého stavu na posledních 5 minut. Prostě tomu hráči by to pomohlo, zvedlo by mu to sebevědomí, asi si nikdo nemyslí, že by ten zápas otočil. To je jedna věc. A ještě k Denisi Višinskému, přesně jak jsme to tady zmiňovali, myslím si, že by se mělo dát víc na pocit toho hráče, že data říkají něco, ale jestli se cítil dobře. Ale Mirko Vasič byl na té tiskové konferenci Miroslava Koupka po zápase a on dostal, tuším, dotaz ještě, aby to vysvětlil, protože myslím si, že jeden z novinářů tam operoval právě s tím rozhovorem pro Českou televizi.
13: No tak Miroslav Koubek vlastně řekl, že je to pro něj nová informace. On v tu chvíli vůbec netušil, že Denis Višinský prohlásil to, že se vlastně cítil dobře, což je tedy taky poměrně zajímavá věc, jakoby spolu v tom týmu nekomunikovali, ale chápu zase na druhou stranu, že po tom zápase tam je takový mumraj, jestli trenér řekne něco rychle hráčům v kabině, pak se musí přesouvat na tiskovou konferenci, třeba měl slovo jenom Miroslav Koubek a vlastně vůbec nedošlo k tomu, že by měl nějaký alespoň krátký rozhovor s Denisem Višinským. Prostě pro pana Koubka to bylo překvapení v tu danou chvíli.
11: Takže asi nedošlo k tomu zásadnímu, co já bych předpokládal. Všichni jsme to hráli na nějaké úrovni fotbal. Denis Višinský byl jedním z těch aktivnějších hráčů, nehrál vůbec špatně. Naopak si myslím, že hrál poměrně dobře, tak asi stačilo na něj zakřičet Denisi, jak to vypadá, palec nahoru, palec dolů a podle toho by se zachoval.
10: Já jsem to ještě nezmínil v desíce Pavla Horváta, ale samozřejmě nám můžete také volat na čísle 221 552 222. Ostatně jeden z posluchačů už se do desítky dovolal. Dobrý den.
14: No, dobrý den, zdravím, Juraj. Já mám otázku na Pavla. On na začátku povedal, že pan Koubek nemal nějakou velkou možnost to mužstvo si postavit. A moje otázka proto je následovné. Mě je škoda, že jsme z kalendára přípravné zápasy, kdy ten trenér má priestor vyskúšat si.
10: Já se omlouvám, není úplně ideálně rozumět tomu telefonátu, ale na začátku jsem pochytil, že Miroslav Koubek neměl úplně čas si přestavět to mužstvo. Tak Pavle, samozřejmě, že by mu více času pomohlo, ale myslíš si, že se té role nedalo zhostit lépe?
9: Tak je to, tohleto na tom mistrovství světa už je víceméně, řekl bych, coaching. Byť ten coaching samozřejmě si můžeme představit v různých fázích na stadionu, kde 70 tisíc lidí se těžko koučuje, ale už se opravdu musí pracovat s tou základní jedenáctkou. Samozřejmě zbytek toho týmu vnímá tu taktiku, to rozestavení, jaký ten trenér chce, a pak už jsou to jenom malé úpravy, ale uvědomíme si, že normální ligový mužstvo má prostě přes měsíc přípravu, má, troufnu si říct, třeba minimálně šest přípravných zápasů, v kterých se toho dá spoustu vyzkoušet. My jsme před tím mistrovstvím měli dva přáteláky, který s odpuštěním stáli za starou Belu a tam se toho úplně moc natrénovat nedá. V těch tréninkách, co říkali kluci, že vás tam trenér Koubek nechával díl, tak si myslím, že taky vám toho neukážou moc, takže si to můžeme odmyslet a přidat si k tomu, že dva tréninky před zápasem byly zaměřený na taktiku, aspoň nějaká část těch tréninků, a to prostě není moc, jako myslím, jako můžeme fakt říct, že to jako je nějaký čas, ale není to moc a bylo to prostě na té hře vidět.
10: Říká Pavel Horvát ve své desítce, kromě těch vyjádřeních právě Miroslava Koubka, bych se chtěl dostat také k tomu, že se na sociální sítě dostávaly nominace a základní sestavy českého týmu ještě před samotným zápasem. A to ne 60 minut, ne hodinu a půl, tak jak jsme na to my novináři zvyklí, ale třeba i den nebo dva dny před zápasem. Pavle, prvně na tebe, jak se taková věc může stát?
9: No, mě to štvalo, jako musím říct, že to je nekorektní, ať už jestli to bylo od spoluhráčů, který třeba nehráli, nebo od někoho, kdo samozřejmě byl rád, že třeba do sestavy jde a někomu to zmínil. A mně to přijde, že jako opravdu tohle je podraz na všechny, jo. Hlavně opravdu, když se zeptáš toho trenéra, tak každý chce vědět soupeře sestavu, každý si dovede odvodit nějaký herní styl, který při nějakých změnách může nastat. No a my jsme tohle těm soupeřům nabízeli, já neříkám, že to rozhodlo ty zápasy, ale ten dnešní fotbal už je fakt o maličkostech a může být, že v nějakých procentech to ovlivnilo tu naší hru a pro mě to bylo velmi překvapivý a úplně nadšený jsem z toho nebyl.
10: Pánové, určitě i k vám se ty informace o sestavě dostávaly, nechci říkat úplně z jakých zdrojů, ale přibližte nám více to, jak probíhala právě komunikace na šampionátu v Severní Americe. Mirko Vasič, já se omlouvám, dlouho ses nedostal ke slovu, je nás tady hodně, tak můžeš nám o tom popovídat.
13: Ke stolu jsem se naštěstí dostal, ale vlastně, když se vrátím ještě k tomu, co říkal Pavel Horvát, pro mě to na jednu stranu není zarážející, protože samozřejmě někteří novináři mají bližší kontakty, špatně je, že jim to někdo pouští ven. Teď je otázka, kdo. Jestli to jsou ti samotní hráči, nebo ten hráč to třeba řekne agentovi, agent se spojí s těmi lidmi, nebo mu volá někdo z určitých zdrojů. Na jednu stranu je to novinářská práce, na druhou stranu je to vlastně nepochopitelné směrem k tomu, aby ten český tým měl klid a aby někdo nepřišel na to, v jaké může hrát rozestavení, na koho se připravovat a podobně. Tomu úplně nerozumím. Jinak samozřejmě bezprostředně u toho týmu vy se tyto věci nedozvíte. To vám samozřejmě nikdo neřekne. I Miroslav Koubek vždycky třeba oznámil, ano, udělám pár změn a tady musím tu odpověď ukončit, protože z pochopitelných důvodů vám nic neřeknu. Ale už to bylo třeba dva dny venku, takže jako poměrně nepochopitelná věc, ale zase na druhou stranu prostě je to asi součást novinářské práce a pak už to jenom záleží na tom jednom konkrétním člověku, jestli chce být v uvozovkách slavný, no, jestli chce být slavný.
11: Ne, to já souhlasím s Mirkem, problém je v tom, že se to dostane ven, to je naprosto zásadní problém, ale těch lidí, co znají tu sestavu, je celá řada, takže asi se tomu nedá úplně zabránit, ale nezaznamenal jsem, že by na nás vykoukla někde jako stoprocentní sestava Mexičanů nebo Jihoafričanů. Já byl vždycky překvapený třeba, když se budeme bavit o tom Mexiku, tak v jaké nastoupili sestavy. Měl jsem třeba jiné informace, když jsem určité mexické zdroje studoval. Úplně bych nevinil ty novináře, protože to je prostě novinářská práce, když ty informace mají, jdou s nimi ven, to je asi normální, ale že se to dostane ven, to je pro mě zarážející, protože jak Miroslav Koubek, tak jeho předchůdci Hašek, Šilhavý nikdy v podstatě ani nenaznačili, kdo bude hrát.
10: Tak Pavle, pověz nám, komu všemu si ty říkal, že budeš v základní sestavě, ať už Viktorie Plzeň nebo předtím dalších klubů?
9: No, tak je to srandovní, ale vlastně i ty kluci mezi sebou se znají. Teď vůbec nemůžu tvrdit, že to takhle bylo v nároďáku, ale samozřejmě spíš ty hráči, kteří nehrajou, tak někomu řeknou, ale já nehraju, on mě tam nedal, no, a bude místo mě hrát, já nevím, tadyhle Pepik a levý křídlo hraje druhý Pepik a tam nehraje ten, co tam hrál minule. Takže spíš to bývá takhle od těch jako v uvozovkách ze zlých hráčů, ale samozřejmě to není vůbec týmový. No. Druhá věc je samozřejmě, že i ty hráči, kteří třeba nastupují po delší době, tak řeknou rodičům, že jo, většinou ty agenti už na téhle úrovni mají vztah i s rodinama těch hráčů, jo, tak je možný, že někdo řekne tátovi, hele, já jdu hrát, tyjo, budu hrát, já nevím, vedle Lukáše Červa, známe se z Plzně, jo, bude to super, nebo neznám ho, znám ho jako soupeře, jo, a v tu chvíli už jsou venku dvě jména, no, je to fakt jako ošemetný, ale vlastně je to smutný, je to, co říkal Lukáš, že ostatní týmy prostě se to nedostane ven a my jsme ty sestavy měli úplně jasně vytištěný dva dny dopředu pomalu. No.
10: Říká Pavel Horvát, po tom, co Češi přiletěli zpátky do Česka, tak s novináři mluvil jak trenér Koubek, tak generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd a mluvil také kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
15: To, proč tohle všechno víšu? Není, protože se chci vymlouvat nebo kritizovat. Je to proto, protože mi na tom záleží a chci něco změnit. Protože když se mlčí, tak se většinou souhlasí. Jsou celou kariéru náročný první řadě na sebe a pak ale i na ty ostatní kolem.
10: Nejspíš začíná přestavba národního týmu, protože Patrik Šik a Tomáš Holeš ukončili reprezentační kariéry. Pavle, měla by reprezentace stát právě na Ladislavu Krejčím?
9: No tak určitě to bude jeden z těch velkých lídrů i tohleto. Samozřejmě ten proslov, ty si pustil, řekl bych možná jednu šestinu toho dopisu nebo toho, co ten Láďa čet z toho notýsku. Já si myslím, že je vidět, že nad tím hodně přemýšlí, když si uvědomíme, nebo ta mladší generace asi ne, ale když jsme psali někdy dopisy, tak jak dlouho ti trvá, než napíšeš jednu A4 dopisů a kolikrát to zkazíš, takže já předpokládám, že ten Láďa nad tím strávil opravdu jako nějaký hodinky toho té myšlenky, kterou musím říct, že skvěle rozebral, skvěle to pojmenoval. Pro mě jsou tam otazníky v tom a trošku mě to zaráží, že jako i ty trenéry tam jako ne napad, ale zmiňuje to. Já samozřejmě netuším, jestli míří k mládeži, nebo jestli míří k těm dospělým jako reprezentacím. Určitě tam je spousta otázek i mezi řádky, ale je to skvěle napsaný a výborná řeč a je to mladý člověk, který byť na hřišti někdy vypadal jako taky blázen, tak je vidět, že to má srovnaný a já si myslím, že ho trošku změnila i ta zahraniční angažmá a je to výborný, co vyplodil a věřím, že na tom se dá hodně stavět.
10: Říká Pavel Horvát ve své desítce, pánové, nesoulad v kabině českého týmu. Vy jste byli přímo v dějišti, vy jste cestovali právě za českým týmem anebo ještě před ním, když jste jeli třeba na nějaké zápasy. Vypozorovali jste nepříjemnou atmosféru, protože upřímně do Česka docházely ty hlasy z rozhovoru, ale následně jsme třeba viděli, jak šli reprezentační hoši na rodeo, jak tady šli z kabiny za hokejistou Radkem Faxou, nebo další věci. Takže byly takový rozpolcené názory. Mikuláši.
12: Já si to nemyslím. Mně naopak přišli čeští fotbalisté jako dobrá parta.
10: Sám si... I s trenérem?
12: Myslím si, že jo. Když se podíváte na sociální sítě na Instagram, kde třeba Patrik Šik si nechává nandávat jídlo od Ladislava Krejčího, protože prohrál sázku, prohrál pingpongové utkání, nebo utkání v pingpongu, tak on má Patrik Šik takový řetěz zlatý a trenér Koubek se ho ptá, co to máš, laškují tam, mezi sebou vtipkují, ta nálada mi přišla v pohodě, nepřišla mi, že ta parta byla špatná, byla to taková ta typická česká kabina.
11: Tak samozřejmě to bylo v nějaké fázi šampionátu, to je jedna věc, takhle, když člověk byl na místě, přišel na trénink, tak tam jsem nevypozoroval, že by něco bylo špatně, ale těch náznaků byla celá řada, že zkrátka tam problémy byly a v podstatě to ani nemohlo být jinak, když po prvním zápase vyndáte ze základní sestavy hráče, kteří měli být oporami, ať už Tomáš Souček, Pavel Šulc, Lukáš Provod, tak byť by to tak třeba mělo být v ideálním světě, tak rozhodně si všichni neřekli, tak dobře, teď budeme na lavičce, budeme táhnout za jeden pro vás a to už vůbec nemluvím o tom, že v tom posledním zápase takový Patrik Šik, který není zvyklý sedět na lavičce, šel do zápasu až v průběhu zápasu, ale spíš to k vám chodilo už takovými náznaky. Já jsem mluvil po zápase s jeho Afričany s Ladislavem Krejčím, tam poprvé nastolil to téma, že možná se nepřipravujeme tak, jak bychom měli, jistá přetrénovanost, do toho to pak korigoval Jan Suchopárek, že si nemyslí, že to tak je a podobně, že musí potom Pavel Nedvěd, že musí dojít k nějakému jako konsenzu. Takže si myslím, že ta nálada nebyla úplně ideální. Michal Sadílek po posledním zápase, po vypadnutí, že si všichni mají sáhnout do svědomí, jestli pro to udělali maximum, aby se poučili, a to včetně realizačního týmu. Zase určitý rýpanec směrem k té šatně. Takže já si myslím, že ta atmosféra později tedy minimálně měla k ideálu daleko.
10: Možná právě k té atmosféře v kabině má názor další z posluchačů. Zdravím vás, dobrý den.
16: Dobrý den, tady Karel. Já mám takový dotaz, jo. Ono se furt řeší trenéři, furt se řeší prostě, co se udělalo špatně, co se udělalo dobře. Já si jako myslím, že, nebo spíš by mě zajímalo, jestli se taky někdo zajímal o to, jak ty hráči, co dali tomu ty hráči na tom hřišti. Mně to připadalo, jako když hrajou přípravný zápasy, jo. Já jsem koukal na první dva zápasy a když jsem viděl ten první zápas, tak jsem myslel, že by tam zahrála snad líp Bohemka, jo. A když jsem viděl druhý zápas prvních 6 minut do gólu, tak jsem říkal, no to je úplně něco jiného, to je skvělý, byl jsem nadšenej. Ale to, co předvedli potom, když jste jednou na mistrovství světa po 20 letech, tak přece každý hráč, a je jedno, jestli hraje v Anglii nebo to, tak se chce ukázat ještě víc a mně to teda vůbec nepřipadlo. Takže bych to neházel všechno na realizační tým a na trenéry, jo, ale i ty hráči by si měli šáhnout do svědomí.
10: Děkujeme za tento názor. Samozřejmě na těch hráčích bude stát reprezentace i nadále. Otázka na Pavla Horváta. Okolo Ladislava Krejčího by se měla sformovat asi nějaká reprezentační kostra. Kdo v ní bude? Já chci připomenout. Vladimír Darida, 35 let, Vladimír Coufal, 33 let, Tomáš Souček, 31 let. Tak očekává prvně Pavel Horvát ještě nějaké reprezentační rozlučky a následně ty jména okolo Ladislava Krejčího. Kdo bude základním kmenem právě reprezentačního Ačka?
9: Tak nevím, ty rozlučky, tam si myslím, že ty hráči, je to hodně individuální, někdo se bude cítit dobře v 35, teď narážím na Tomáše Součka třeba, který mu je 31, už má spoustu zápasů za sebou v nároďáku, pokud bude zdravej, tak úplně nevidím důvod, proč by se měl z reprezentací loučit. Samozřejmě může mu vadit, že třeba prostě ztratil trošinku tu pozici, ten fotbal se vyvíjí, trenéři chtějí hrát různýma stylama, takže chápu, že třeba Tomáš Souček o tom asi možná bude přemýšlet. No a Láďa Krejčí, myslím si, že ukázal Sadílek, že by mohl být zase nějakým takovým hráčem, kolem kterého se to bude motat. Je to bojovník, tam si myslím, že u něj taky to nemůžeme mu vyčítat to, že jako by nechtěl. Na druhou stranu dá se tam s posluchačem souhlasit v tom, že to vypadalo, že ty kluci jako nejdou naplno. Já si bohužel myslím, že šli naplno, že prostě jsme byli v takovém stavu, ať už fyzickým nebo psychickým, že ty síly najednou tam nebyly. Když jsme včera viděli, jestli můžu odbočit k zápasu Jihoafrické republiky s Kanadou, tak já si myslím, že Jihoafrická republika obzvlášť druhou půli byla prostě lepší a vlastně trošku nezaslouženě vypadly. Jo. Takže to nebyly žádný nazdárkové, byť zase se můžeme vrátit k tomu, že hrajou všichni jako domácí soutěž, ale prostě včera předvedli fantastický výkon a nás vlastně druhou půli přehráli úplně stejně jako Kanadu. Jo. Takže to, že nás někdo přehrává, není úplně osuda. Zarážející je pro mě spíš to, že ty kluci fakt jako nemohli, jestli byli psychicky dole nebo naopak, jestli fakt jako tam byly ty tréninky těžký. Jo, já jsem ten svůj názor říkal na to, že po tom prvním zápase, který se hrál nahoře, tak prostě mohli dostat nějakou tréninkovou dávku, která je srazila ještě níž a v tom rozpoložení šli na ten jar. Tam to bylo evidentní, že prostě na ně nemáme fyzicky, jednak samozřejmě fotbalově, což prostě se spojuje, jakmile nemůžeš fyzicky, tak se ti těžko hraje s tím balónem. No a s Mexikem si myslím, že taky makali, ale prostě na Mexiko jsme konkrétně opravdu fotbalově neměli a zase jsme zaslouženě prohráli, takže těch věcí je fakt spousta.
10: Pánové, podle vás urval Miroslav Koubek závity, ať už ty kondiční nebo psychické národního týmu, prostě to, co řekl teď Pavel Horvát. Viděli jste na trénincích, že už hráči nemohou, že i ta nadmořská výška, o které se hodně mluvilo před turnajem, hodně se mluvilo během turnaje a mluvíme o ní i teď, tak prostě se hrála svou roli i to cestování, protože český tým musel hodně cestovat, svou základu měl sice v Dallasu, ale létal v podstatě neustále, ať už na jich, anebo následně k tomu druhému zápasu. Mirko Vasič pozoroval na tréninku české reprezentace to, že by Miroslav Koubek třeba vyžadoval po hráčích trochu více, než by měl?
13: Nepřišlo mi to, ani když jsme viděli jeden ten celý trénink, který byl vlastně herní, takové speciální cvičení, rozdělené hřiště, hráči v určitých zónách a podobně. Bylo vedro, bylo dusno, málo kdo to nezažil vlastně na vlastní kůži, nebo kdo tam nebyl v Texasu v tuhle dobu, tak si to jako těžko představí, protože teď v současnosti je třeba v Česku velké teplo, ale to teplo v tom Dallasu je jiné a je tam obrovská vlhkost, je to opravdu prádelna. A tam mi nepřišlo, že by ti hráči nějak padali vyčerpáním nebo něco podobného, že by na nich nebylo vidět, že nechtějí a podobně. Předtím posluchač narážel na tu herní stránku, v tom má samozřejmě pravdu. A Pavel Horvát třeba mluvil o nějakém fyzickém fondu, že když prostě jste vysílení, tak už vám to nejde, ale nemyslím si, že to může na celý zápas ovlivnit to, že si občas nedáte 3 přihrávky v řadě. To neovlivní nikdo, to neovlivní ten trenér, žádný z nich. Takže tam je podíl, a teď to nechci přehánět, to slovo viny, jako na všech stranách. A potom četl jsem různé jako fanouškovské názory, že přece všichni to mají těžké, že všichni trénovali ve vedru, přelety a já nevím co, ale ten český tým to měl opravdu extrémní. To bylo jedno z mužstev, které nacestovalo vlastně úplně nejvíc. A ty přelety opravdu byly možná, to někomu přijde jako jednoduché. Ano, tak letíme do 1500 metrů, letíme do 2200 metrů a podobně, ale prostě vás to ovlivní. Trénujete v nížině, ve vedru, pak přiletíte do těch vyšších nadmořských výšek a musíte tam podat 100% výkon. Do toho se to postupně nabalovalo s tím, že to prostě nejde, kritika ze všech stran, oni sice říkají, že nečtou sociální sítě a podobně, nechce se mi tomu v dnešní době vůbec věřit. Prostě se to byla souhra tolika okolností, že to prostě nešlo. Ale přitom, když se vrátím k poslednímu zápasu s Mexikem, tak tam nejméně poločas prostě se hrálo dobře, to mi nikdo nevymluví. Potom už to postupně uvadalo, udělali se individuální chyby, ale byl to prostě celkově souhrn všech okolností, které na ten tým působily.
11: No a jenom jestli můžu velmi stručně, tak asi těžko my můžeme říci, že by byli přetrénovaní hráči. To jsme zkrátka jako nevypozorovali, to je jiná debata na jiné lidi, ale ta nadmořská výška si myslím hlavně v tom dalším zápase hrála zkrátka roli. David Douděra mluvil tedy před zápasem o tom, že je to téma jenom pro novináře, ale prostě ve 40. minutě Tomáš Holeš před klonu byl úplně hotový, jo, a nebyl zdaleka sám, takže přesně to není náhoda, že Češi hráli relativně slušně tu první půli a pak skapali prostě po změně stran. Tak to bylo a v podstatě podobné to bylo i s Jihokorejci, ale nerad bych to zase přeceňoval a házal do toho, že proti Čechům šlo všechno, byť souhlasím se vším, co říkal Mirko, nebylo to úplně optimální, to bylo dané tím, že zkrátka prošli dál až z baráže, ale hlavně samozřejmě chyběla kvalita, prostě ten turnaj se nepovedl a navíc Češi neměli.
10: V jaké nejvyšší nadmořské výšce byl Pavel Horvát?
9: Já tohleto jsem nikdy nesledoval, samozřejmě hrál jsem v Japonsku, kde bylo velmi vlhko a kde opravdu se člověk potil už jenom když šel pěšky na rozcvičku, takže z tohohle pohledu samozřejmě někdy to bylo jiný, někdy když pršelo, nebo samozřejmě v tom zimním období to bylo jiný, ale člověk si na to zvykne, ale nezvykne se na to za 2 dny nebo za týden, je to potřeba nějak jako navnímat, co je potřeba vypít, co je potřeba sníst před tréninkem, před zápasem, jak se chovat jako mimo ten tréninkový režim, když je takovýhle teplo, nebo když jsou takovýhle počasí, takže trošku je to věda. Já jsem včera slyšel číslo nějaký, že třeba tam bylo 50 lidí z realizáků, jo, to je možná přehnaný, ale vlastně jsme tam měli mít tyhle ty odborníky, kteří se tomu asi věnujou. Vím, že to není jednoduchý, ale myslím si, že tam taky možná nějaký zlomeček té viny, jak říkal Miro, tak tam taky můžeme najít. No.
10: Dokonce 64 lidí mělo být v celém tom realizačním týmu, ale počítám, že v tom byli zahrnutí i samotní hráči, takže si myslím, že to finální číslo vlastně nebylo zas tak překvapivě velké, ale to je samozřejmě otázka, to si jen domýšlím. Pavle, druhá půlhodina na Radiožurnálu Sport ve tvé desítce bude sice už bez tebe, protože jsi na dovolené a budeme se věnovat právě kolegům tady na Radiožurnálu Sport, kteří byli na šampionátu v Severní Americe. Jak moc ty jsi měl rád novináře?
9: Tak záleží na tom, jak se ti daří samozřejmě. Ta kritika se vnímá těžko, je to opravdu složitý, protože ty kluci, každý má pocit, že hraje naplno a že úplně jako nepropád, ale ty novináři, a u nás to tak je na Radiožurnálu Sport, že se snažíme být objektivní, tak vlastně ty chyby musíš pojmenovat a těžko se to z té pozice toho hráče poslouchá. Málo kdo je tak jako férovej, že řekne, jo, já jsem fakt jako byl hroznej a nedaří se mi a teď bych potřeboval spíš jako někam vypadnout a tohle nefunguje, takže já jsem z novináře a měl dobrý vztah a ještě bych takhle na dálku samozřejmě kolegy pochválil, protože jsem spoustukrát poslouchal ty vstupy a komentáře zápasů a byli jste opět výborní a vlastně není překvapení, že teď zrovna dneska nemám ve studiu místo.
10: Pavle, ještě vteřinku s námi zůstaň, já pustím jednu z tvých slavných hlášek na tiskové konferenci.
17: Už jste se domluvili mezi sebou po zápase s Barcelonou, kdo si vymění dres s Messim?
18: No já určitě, ne, mě by byl malej ten dres, takže...
10: Pavle, ani teď, kdybys byl na mistrovství světa, tak bys nevyměnil dres s Messim?
9: Já jsem jako nikdy nebyl takovej ten lovec, že jsem si to plánoval dopředu, prostě samozřejmě každý ten hráč, obzvlášť takhle, když jsme mohli hrát nebo měli jsme tu šanci hrát proti těm velkým hvězdám, já jsem včera byl nebo ještě dneska tady u Petra Jiráčka na Zlínsku, na jeho kempu a bavili jsme se o tom, zrovna včera jsme koukali ještě na ten fotbal večer a bavili jsme se o tom, myslím, že já jsem vnímal jenom jeho pohled na tom hřišti, takový ten zabijácký, tam byl chvilku předtím, než dal gol z toho trestňáku, teďka v tom posledním zápase jako střídající hráč, tak tohle mě spíš zajímalo, jak se ty hráči chovají, než že jsem jako přemýšlel to, s kým si vyměním dres a většinou stejně na mě někdo zbyl, takže jako byla to radost a tady ten výrok samozřejmě taky bych chtěl dres Messiho, to nebudu lhát, ale byly tam větší hyeny.
10: Ať už Lionel Messi, tak také Pavel Horvát nás baví na Radiožurnálu Sport. Pavle, já moc díky, že ses připojil do tvé desítky na zhruba 40 minut. Užij si dovolenou.
9: Díky, hezký den a doposlouchám to.
19: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
10: A teď už se tady v desítce Pavla Horváta bez Pavla Horváta dostáváme k našim reportérům. Reportérům Radiožurnálu Sport, kteří nás reprezentovali na Mundialu v Severní Americe. Pánové, tak jaká byla právě ta návštěva, ať už Spojených států amerických nebo Mexika? Můžeme začít u Mirka Vasiče.
13: Já jsem byl nadšený vlastně z těch věcí okolo. Teď, když se nebudu bavit čistě o tom fotbale, všechny stadiony, které jsme viděli, byly prostě nádherné. Každý svým způsobem jiný, ale všechny krásné. Guadalajara, vlastně takový zalesněný nebo zatravněný kopec, který má uzízlou špičku, krásně to zapadalo do toho prostředí v takové rovině, skutečně to evokovalo to, co ti francouzští architekti chtěli, to znamená, že to má vypadat jako hora. Atlanta Stadium, o tom vůbec nemluvím, to je skvost, byť trenér Jihoafrické republiky Bruce mluvil o tom, že tohle není fotbalový stadion, tak když to vidíte, je to prostě krásné. Ta střecha, která má takový kruhový tvar, rozklopí se, je to, někdo tomu říkal clona od fotoaparátu nebo něco takového, když to vyjelo, tak to vypadalo jako taková rozkvetlá květinka. Ten stadion uvnitř nádherný, je to spíš hala než jako klasický fotbalový stadion. No a potom v Mexico City aztécký stadion, To je prostě taková legenda, jak oni říkají, chrám nebo katedrála fotbalu. To byla jedna věc. Pak samozřejmě pro někoho jako já, kdo nebyl nikdy ve Spojených státech nebo v Mexiku, taky to prostředí celkově. Ať to byl New York, nebo kde jsme bydleli ve státě New Jersey v Newarku, v takové čtvrti Ironbound, tam byli vlastně obyvatelé z Latinské Ameriky, když to řeknu původem, plus Portugalci. Prostě paráda, ojedinělá atmosféra, úplně jiné než zbytky toho města obrovského, pak samozřejmě ty downtowny s těmi mrakodrapy, šachovnicové ulice, něco, na co jako nejste z Evropy zvyklí, když to ještě úplně už ve zkratce. V Mexiku zase takový organizovaný chaos, ty domy vypadají v některých těch ulicích, že se každou chvíli rozpadnou, ale když jsme byli vevnitř, tak to tam vlastně vypadá krásně, jsou to útulné domečky. Vlastně jako zážitek se vším všudy, to si budete pamatovat, bohužel ten fotbal se nepovedl.
10: Říká Mirko Vasič, když jste přišli na aztécký stadion, tak byl to ten nejkrásnější pohled, který jste kdy zažili právě v práci reportéra Radiožurnálu Sport?
11: Tak jestli můžu začít, tak když si člověk tu historii hlavně promítne, já jsem byl třeba ve Wembley, což je taky jako samozřejmě neuvěřitelná záležitost, ale když si člověk vlastně vybaví to, že na tu bránu, na kterou koukáte, dal Maradona ten legendární gol rukou, nebo dal gol po tom krásném sólu, že se tam Pelé prostě v 70. roce radoval z titulu mistra světa, má to něco navíc, je to prostě legendární stadion, takže už před tím zápasem to na člověka dýchne, i když byl ten stadion prázdný, tak když jsme se rozhlédli, do toho ta nadmořská výška, takže člověk se trochu zadýchá tady do těch schodů. Věřím, že to není jenom mou špatnou fyzičkou, protože se zadýchal i kolega Mikuláš Jáša. No a pak jako, když ty tribuny byly narvané Mexičany, tak to byl neuvěřitelný zážitek, to jsem asi nic podobného nezažil, když Mexičané dali gól. Možná Mikuláš tomu bude mít víc co říct, protože my jsme přece jenom pořád komentovali, ale byl to i tak nepředstavitelný hukot a budeme na to vzpomínat určitě do konce života. I vlastně díky tomu, že v tom zápase se loučil Guillermo Ochoa, legendární mexický golman, byl to pravděpodobně jeho poslední zápas kariéry, protože bude končit kariéru po šampionátu a to tedy bylo neuvěřitelné.
12: Jo, na aztecký stadion rozhodně nezapomeneme, mně se dokonce vžil pod kůži, nebo vril spíše, protože když jste z komentátorského stanoviště utíkal do takzvané flash zóny, tak to bylo kolik, 10 minut určitě?
11: No, bylo to. Já jsem se dokonce, když jsem běžel po zápase do mixzóny, to už těch lidí tam bylo víc, protože Mikuláš do flashzóny šel ještě před závěrečným hvizdem, i tak tam podle mě šel 10 minut, ta mixzóna byla ve stejné budově, já jsem se ztratil, dokonce jsem šel o jeden východ dřív, no a pak si mě tam přehazovali, nakonec jsem tam došel, ale abych tě doplnil, je to daleko.
12: Je to daleko a je to v útrubách stadionu pod zemí, kde jsou stropy vysoké zhruba 1,80 m. Já mám ještě o 10 cm víc a když jsem potom následně datloval do telefonu, tak jsem nevšiml jednoho trámu, praštil jsem se do hlavy, musel mě sbírat kameraman České televize, takže na aztécký stadion rozhodně nezapomenu.
10: To asi si neměl problém jen ty, ale když si představím Tomáše Choreho nebo třeba Matěje Kováře v českém týmu, tak ti určitě v těchto útrobách aztéckého stadionu museli mít taky problém. No, český tým dal na turnaji 2 góly. A já jsem si říkal tedy, a na koho vyšel ten černý Petr, že si nezakomentoval gól českého týmu v přímém přenosu na mundialu po 20 letech a můžeme si to poslechnout.
20: Česko-Jižní Korea 0-0 a je tu aut Vladimíra Coufala.
21: To bude určitě dlouhé autové vhazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně, ten balón padá ke gólu!
22: Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala!
10: Tak toto bylo Lukáš Michalík a Mirko Vasič, český gól proti Jižní Koreji. A vy jste to následně vyřešili zase fištronsky, protože jste ten gól řvali spolu. Jasně. A tak si ho následně mohl zařvat i Mikuláš Jáša.
21: Adam Hložek se dostal za obranu jeho Africké republiky, dává balón pod sebe. Tam je Sadílek, který může pálit. Michal Sadílek!
22: Gól! Gól!
21: Michal Sadílek se prosazuje v 6. minutě. 1-0 pro Česko nad jeho Africkou republikou. To je nádhera, krásná akce.
10: Tak Mirko Vasič byl u obou těch gólů. Pánové, jaký to byl pocit, když český národní tým dal po 20 letech, co je na mistrovství světa, gól. A pokaždé to byl gól, který dával českému týmu naději. Pokaždé to byl vedoucí gól.
12: Za mě asi mluví, respektive nemluví ty hlasivky, ne?
10: Mirko se nadechoval.
13: Ne, tak samozřejmě, kolikrát si můžete za život zazvat jako komentátor gól u českého týmu na mistrovství světa, ještě řekněme na takovém jako historickém turnaji, kde prostě hraje tolik těch týmů, je to pompézní se vším všudy, stadiony, ty věci, které jsou okolo, jako bylo to krásné, no. Tam se o to tady Lukáš připravil sám, protože mi to vlastně předal v momentě, kdy se Vladimír Coufal rozbíhal. Takže to už jsem, jak se to říká frázovitě, já jsem slíznul smetánku.
11: To bylo samozřejmě promyšlené, já jsem chtěl, aby Miro měl ten gólový moment, ale je to zajímavé, že při těch reprezentačních zápasech se to stává poměrně často, stávalo se to i v baráži, že zkrátka ten gól si zakřičí oba dva, já se tomu třeba v těch ligových zápasech snažím vyhnout, ale v tomhle případě je to úplně normální, si myslím.
10: No, pamatuji si, když Mirko Vasič řval při vítězném penaltovém rozstřelu společně s Pavlem Horvátem, tak i s
11: dokonce i se mnou.
10: Společně, přesně tak, společně s těmito momenty, to asi ten obrázek hezky dokresluje. Jak ten mundial pro vás byl složitý na logistiku, protože hodně se přelétalo, stejně jako musel český tým cestovat, ať už prvně na generálku do New Yorku, následně do Dallasu a následně do Mexika, zpátky do Spojených států, tam odehrát zápas s Jihoafrickou republikou, zpátky na základnu do Dallasu a pak na ten rozhodující špíl úplně v závěru proti domácímu Mexiku. Jak náročné to pro vás bylo to všechno dát dohromady, tak aby se

0: na cestách, ale vy i vlastně přecházíte z jednoho časového pásma do druhého a to já vlastně musím říct úplně otevřeně, že pak už mi to jednou neseplo, když jsme byli tuším zpátky v Dallasu a já jsem byl pořád v čase v Atlantě a my jsme jeli na trénink a já myslel, že mám hodinovou rezervu a měl jsem tam domluvený vstup na radiožurnál. Takže mi volá tady kolega Petr Kadeřábek, jestli už se tady spojím a já byl v autě. Jsme byli vlastně v autě.
1: A v Mexiku.
0: Ne, v Mexiku ne, ale byl jsem už v Dallasu, takže já jsem si to nepřepočítal a byl jsem o hodinu jinde, takže jsme to museli posunout. Samozřejmě neudělal jsem to schválně, ale už toho bylo tolik, že občas se to těžko počítalo, takže náročné to bylo, na druhou stranu nic, co se nedá zvládnout, zase o to víc vlastně věcí jsme viděli.
1: Já jsem tě vlastně vystresoval hned na úvod šampionátu, protože my jsme věděli jméno hotelu, kde bude česká reprezentace bydlet, no, ale těch hotelů v Texasu ve státě je X a asi si dokážete představit, že jsme nakonec tady trefili ten správný, ale původně jsme si mysleli, že to bude hotel v Dallasu, on byl ve Fort Worth, dopadlo to dobře, Češi navíc trénovali ani v Dallasu, ani ve Fort Worth, ale v Mansfieldu. Komplikované, ale dopadlo to.
0: No, to je další věc. Samozřejmě já musím i takhle jako veřejně poděkovat Báře Kovaříkové, Dvořákové, tedy už naší produkční, extrémně nám pomohla se vším. Pak já ještě předám Mirkovi slovo, co možná bylo úplně jako nejtěžší na té práci. Ale přesně to, my jsme si, už je to nějaký čas, to jsme si zařizovali ubytování na těch různých místech. A přesně jak jsme se přesouvali do toho Dallasu, tak já jsem chytil paniku, že bydlíme v centru Dallasu a reprezentace bydlela ve Fort Worth, což je vlastně jiné město, je to městečko vzdálené, já nevím, 3/4 hodiny od Dallasu. A název toho hotelu seděl a teď já si říkal, je, tak my bydlíme jinde a budeme muset každý den třeba hodinu ve špičce jako jezdit tam a zpátky. Nakonec to dopadlo dobře, ale možná jako největší komplikace, kterou jsme zažili, a to jsme měli super servis tady od zaměstnavatele, že my jsme museli vlastně po každé clít tu naši techniku. A to byla věc, která byla na dlouhé lokte třeba v Mexiku. Já nevím, Miro, jestli to můžeš trochu popsat.
1: No, ono to začalo v Guadalajáře, protože to vlastně bylo ještě před začátkem šampionátu. A oni, ti místní celníci, na to nebyli podle všeho připravení. A my jsme tam přiletěli, teď jsme jim ukazovali akreditace, oni jo, jo, pojďte, pojďte. Teď jsme vytáhli ten Atacarnet, kde byl soupis té naší techniky. No a teď na nás jako začali koukat, teď samozřejmě z pochopitelných důvodů nás nechali všechno vyložit, což do téhle chvíle je vlastně v pořádku. Ale pak oni vždycky někam zašli a tam byli 10 minut, pak přišel jeden pán a říká, v kolika baťušcích to máte, v kolika zavazadlech to máte? Ve dvou. Dobře, v pohodě. Zase zašel zpátky, 10 minut se nic nedělo a pak přišel jiný pán a ptá se, v kolika zavazadlech to máte. Tak říkáme ve dvou a zase zmizeli. Pak ještě jedna věc, ono je to takové ne zaplombované, ale prostě tady z Česka tam byl takový jako provázek, aby se to nedalo úplně rozebírat. Tak samozřejmě mexický celník první, co udělal, celý ten štos papíru rozdělal a vyndaval si ho. A pak to vypadalo, že už nebude vědět, jak to dá zpátky. No, peripetie je docela šílená, teď člověk byl ještě unavený po té cestě, už si přál být někde na hotelu, teď jsme ještě museli něco dodělávat a podobně, no a vleklo se to a vleklo se to, pak měli jsme jenom elektronické letenky, pošlete mi letenku, možná mám ještě číslo na toho pána Ricardo Moreno, se myslím jmenoval, tímto zdravím do Guadalajary, takže jsem mu musel posílat prostě naší letenku. No, byla to paráda, ale postupem turnaje se to vlastně zlepšovalo a pak bylo vůbec při odletu těžké najít nebo respektive dostat se na tu celnici, protože která je v příletovém prostoru. Takže jsme tam někoho museli prosit, aby nás tam pustili, ty nás tam složitě pustili. Mezitím už jsme se odbavili, no prostě ta Guadalajara z Carnety, to byl zážitek se vším všudy, to každému doporučuji.
0: No a obecně pro Mexiko platilo to, že s nimi se zkrátka člověk nedomluví anglicky. Oni vůbec nemluví anglicky. Zase můžu vyzdvihnout základy španělštiny Mikuláše Jáši, který to zvládal, ale jinak to nešlo. Oni na vás mluví, prostě i v taxiku na vás mluví, jako kdybyste plynule mluvili španělsky a vy jim samozřejmě vůbec nerozumíte.
1: A když jim nerozumíte, tak občas se tady traduje, že Češi, když přijede cizinec, tak na ní začnou mluvit pomaleji, aby rozuměl. No, přesně jasný. Takhle fungují Španělé nebo Mexičani. Oni začnou mluvit rychle, když pochopí, že nerozumíte, tak

0: mluví dál, ale trochu zpomalí.
1: Vypráví v očích Mexičanů Don Pablo Mikovasič. Mikuláši, co bude pro tebe ta největší vzpomínka, když se řekne mistrovství světa 2026, u kterého jsem byl?
2: Teď jsi mě lehce zaskočil, asi mimo fotbalová.
1: Klidně můžeš.
2: Mimo fotbalová baseball. Mm. To byl velký zážitek, MLB. Američani, promiňte mi to lidově řečené spojení, naprosto žerou baseball, jsou nadšení, sledují hru, to mě překvapilo, myslel jsem si, že jdou pouze za zábavou, koupit si popcorn, nějakou klobásu a Coca-Colu, ale baví je i ten samotný sport a co jsem vůbec netušil, tak mezi 7. a 8. směnou se všichni postaví, jako když poslouchají státní hymnu, ale není to státní hymna, je to God Save America písnička. Nádherný zážitek, krásné to bylo, obrovský stadion pro 40 000 lidí, vstupenky nebyly zas tak až moc drahé. $25, to je poměrně přijatelná částka, ne úplně do první řady, to je pravda, ale opravdu nádherný zážitek, velký stadion, nesrovnatelné třeba s Rodem, které jsme měli také možnost vidět, to nestojí za to úplně.
3: Ještě co mě zaujalo, tak minimálně v Texasu, ale nás to vlastně provázelo celou tu dobu, co jsme byli na mistrovství světa, potkali jsme hrozně moc lidí, kteří mají nějaké kořeny v Česku. Jako bylo jich opravdu neuvěřitelné množství, i když jsme vlastně vyřizovali ten kárnet po návratu do Dallasu z Mexika, tak ten pán celník se jmenoval Žmolík.
0: Ano, měl Žmolík, takže zdravíme Václava Žmolíka, tak jedno z redaktorů Českého rozhlasu.
3: No, takže byla jich opravdu celá řada, dokonce když jsme jeli taxíkem v Mexico City, vlastně z fanzóny zpět do hotelu, tak to nebylo úplně tak, že by ten taxikář měl kořeny v Česku, ale zase z něj vypadlo, že bude fandit Česku, byť je to Mexičan, protože jeho dcera studuje v Praze, tuším, takže až jsem byl překvapený, protože já už ve Spojených státech párkrát byl a spíš se mi stávalo to, že nikdo nevěděl, kde Česko je, a teď řada lidí věděla a dokonce měla i nějaký vztah k naší zemi.
1: Kromě zážitků jste si určitě přivezli také nějaké suvenýry. Pokud se nepletu, tak tuhle čepici na Mirku Vasičovi jsem ještě neviděl.
0: Atlanta Braves.
1: Pánové.
0: Byli jsme v Atlantě, využil jsem toho.
1: Pánové.
3: No, Mikuláš moc nenakupoval, to je vidět, že šetřil, ale já jsem tedy přivezl klasicky. Klasicky jsem přivážel magnetky a protože mám malého syna, tak jsem přivezl maskoty. Oni jsou vlastně tři, tuším Sob, Jaguar a
0: Orel.
3: A to je také zajímavost, já jsem samozřejmě chtěl nejdřív toho Jaguara, protože vypadal nejlépe. To je maskot jako pro Mexiko. A nebylo dlouho možné ho sehnat. Někde jsem ho scháněl a tam v podstatě mi řekli hned, že ho vyprodali první den. Takže nakonec jsem se k němu dostal. Takže tohle.
2: Vybavila se mi ještě jedna myšlenka, nebo spíš zážitek, který mi utkvěl v paměti. Nevěděl jsem, ty jsi to tušil, že v Americe můžete jet doprava na červenou. To jsem netušil.
1: Je to tak? Přesně tak.
2: To mě zaujalo a bavilo mě to. Jezdili jsme doprava do kolečka.
3: A jeden zážitek, o který jsme bohužel přišli, ale měli ho jiní novináři. Hlavně tedy v Atlantě, když si objednáte taxík přes nejmenovanou taxislužbu, která funguje i tady u nás v Česku, tak za vámi může přijet taxík bez řidiče. A všichni si to strašně užívali, že je to zážitek.
1: Pánové, poslední téma, které bych chtěl otevřít teď ještě v desítce Pavla Horváta, posloucháte ji v pondělí 29. června. Co pro vás bylo tou fotbalovou kulturou, protože to byl asi úplně jiný svět. Neumím si to sám představit, když bych přijel do Mexika, kde fotbal každý absolutně žere. Naopak v Spojených státech fotbal neboli soccer jejich není asi úplně číslo jedna, ale muselo to být obrovský kulturní šok oproti Česku.
3: Já do toho ještě trošku skočím, máme 3 minutky. Mirko neřekl vlastně svůj největší zážitek z mistrovství, protože je skromný. Když jsme bydleli v Atlantě, tak přímo pod námi byl pivovar a tam už lákali na mistrovství a byla tam taková ta atrakce, kdy ty střílíš na branku malou z určité vzdálenosti a jsou tam jenom otvory v šibenicích a možná dole. Tak stálo $5, 3 pokusy, tak já tam nechal asi 15, měl jsem tam tátu, takže platil on, to bylo v pohodě, protože táta bydlí v Atlantě. Možná $20, takže to máš 4 pokusy, 12 kopů, netrefil jsem nic. Mikuláš, samozřejmě bývalý profesionál, kolik jsi měl pokusů? Jenom 3?
2: A taky jsem netrefil nic.
3: Netrefil nic, no a pak teda Miro, který si říkal, no tak mám to taky zkusit. Vůbec se mu nechtělo, tak tam šel, tak vypálil jedna šibenice, druhá šibenice a třetí už teda netrefil, ale to bylo neuvěřitelné.
0: Tam bylo nejlepší, když se mi tady náhodně povedlo trefit tu pravou ze svého pohledu, tak Lukáš Michalík, který stál po mojí levé ruce, tak jenom zahlásil, a teď vymeď tu levou. A byla tam, no. Štěstí začátečníka. Byť vzadu pán volal něco ve stylu, to je profesionál.
1: Lukáš Michalík tento moment natáčel, myslím si, že zhodával následně i na sociální
3: dával,
1: sítě,
3: dával.
1: Takže i tento velký moment Mirka Vasiče,
0: děkuju,
1: ne v reportérské roli, ale ve fotbalové roli, můžete najít třeba právě na Instagramu Radiožurnálu Sport, protože tam byl a ty ses pochlubil také nám do naší pracovní skupiny a samozřejmě Mirko sklidil ovace. Tu fotbalovou kulturu asi probereme někdy jindy, ale určitě se na to budu těšit. Upřímně teď už na to v desítce Pavla Horváta úplně nezbyl čas těch zážitků a máte mnoho. Já bych chtěl říct jediné a to je poděkování za celou sportovní redakci, protože moc děkujeme za váš reportérský přínos právě při fotbalovém mistrovství světa 2026. Byli jste u historického momentu, tedy u momentu, kdy čeští fotbalisté byli po 20 letech právě na mistrovství světa. Samozřejmě asi ten výsledek českých fotbalistů to trochu ovlivnilo, to je sice pravda, ale myslím si, že vaše výkony byly o mnoho lepší než ty, které byly na trávníku. Já vám za to moc děkuji za jménem celé sportovní redakce, protože to bylo opravdu super a nemusíte smutnit, fotbalové mistrovství světa pokračuje. Myslím si, že po krátkém odpočinku se do toho všichni tři
3: určitě
1: postupně vrhnete. Pokud se nepletu, Mirko Vasič a Lukáš Michalík budou komentovat samotné finále mistrovství světa. U toho samozřejmě budete, byl tady i Mikuláš Jáša. Pánové, já vám děkuji jmenovitě Mikuláš Jáša v desítce Pavla Horváta.
2: Díky.
1: Lukáš Michalík.
3: Já děkuji a děkuji i vám za pomoc odsud z Prahy.
1: A byl tady i Mirko Vasič, moc děkuji.
0: Díky všem a naslyšenou.
1: To byla další desítka Pavla Horváta. Mějte se naslyšenou.
4: Radiožurnál 11 hodin. Jana Gulda pro vás má zprávy.
5: Začíná jednat vláda, projedná delegaci na summit NATO v Ankaře. Hasiči ukončují zásah po požáru v domově pro seniory v Brně, zařízení je ale bez proudu. Fotbalisti Brazílie se v play-off mistrovství světa utkají s Japonskem, Němce čeká Paraguay. Na dálnici D11 za Prahou směrem do Hradce Králové brzdí provoz nehoda. A počasí čekáme zpočátku slunečno, od západu se bude zatahovat, přidají se přehánky, místy bouřky i velmi silné. Teploty na západě kolem 28, na východě až 30 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Vláda právě teď začíná jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet už dřív schválil složení delegace, s prezidentem v něm ale nepočítali. O jeho účasti rozhodl až ústavní soud. Prezident ve čtvrtek řekl, že by delegaci podle protokolu NATO měl vést on.
7: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
5: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů povede delegaci premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Detaily o rozdělení kompetencí v delegaci chce sdělit po jednání vlády. Domov pro seniory v Brněnské ulici Kociánka je po požáru rozvodny bez elektřiny. Někteří klienti se proto budou muset zřejmě přesunout jinam. Na místě je taky reportérka Aneška Hlávková.
8: Bez proudu zůstává jeden ze čtyř pavilonů domova pro seniory. Z toho důvodu je potřeba přesunout několik desítek klientů. Jak potvrdila ředitelka zařízení Naděžda Křemečková, ve spolupráci s brněnským magistrátem teď hledají náhradní místa v jiných zařízeních. A navíc sociální pracovnice obvolávají rodiny klientů. Někteří by se totiž na čas mohli přesunout i ke svým blízkým zpět domů. S přesunem imobilních klientů budou odpoledne taky pomáhat hasiči. Ti byli na místě od rána, hasili hořící elektrickou rozvodnu a pomáhali ze prostor evakuovat 24 klientů. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.
5: Noc na dnešek byla pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder, napsal to Český hydrometeorologický úřad. Třeba v centru Prahy teplota v noci neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na většině území byly teploty mezi 24 až 19 stupni a i dnešní den bude horký, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Podle meteorologů se ale ze západu Česka během dne postupně ochladí a hrozí i silné bouřky. Oslavy 250. výročí amerického dne nezávislosti provázely v Bruselu protesty obyvatel a ekologických organizací. Kvůli velkolepé soukromé akci jen prozvané se v neděli pro veřejnost uzavřel jeden z největších bruselských parků Saint-Cantenaire. Oslav se zúčastnila taky předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová nebo generální tajemník NATO Mark Rutte.
9: Na pořádání akce americké velvyslanectví v Bruselu vybralo přes 3 miliony eur ze soukromých darů. Pozvání dostalo 7 tisíc hostů. Místní občanské organizace v Bruselu ovšem protestovaly proti uzavření parku v době největších veder. Proti akci se vymezily také ekologické organizace, včetně Greenpeace. Aktivisté v historickém centru Bruselu na náměstí Grand Place rozvinuli v neděli transparent o velikosti 600 metrů čtverečních, odsuzující konání amerických oslav, které podle nich slouží k propagaci politiky šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
10: Sport. Mistrovství světa ve fotbale pokračuje večer dalšími zápasy play-off. V 19 hodin českého času se Brazílie utká s Japonskem. V půl jedenácté večer pak nastoupí Německo proti Paraguaji. Němce čeká další jihoamerický soupeř. Ve skupině prohráli s Ekvádorem 1-2. Útočník Kai Havertz si myslí, že se tým musí bezpodmínečně zlepšit.
11: Od začátku vidíme, že na šampionátu se často favorité trápí. V zápase s Ekvádorem jsme poznali, kolik kvalitních fotbalistů mají. S jihoamerickými týmy moc zkušeností během roku jako evropský národ nenabereme. Jsou na hřišti agresivní, působí sjednoceně, mají vášnivé fanoušky. Tentokrát musíme předvést mnohem lepší výkon.
10: Ve 3 hodiny ráno se ještě utká Nizozemsko s Marokem. Bývalý fotbalový reprezentant Michael Krmenčík ukončil kariéru, řekl to serveru Sport.cz. 33-letý útočník získal 3 ligové tituly z Plzní, vyhrál taky belgickou ligu s Brugami. Naposledy působil ve Slovácku.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Ucpaná D11 za Prahou a nepojízdné auto na D1 už mejkalky. Na dálnici D11 popojíždějí kolony za Prahou směrem do Hradce Králové. Na 13. kilometru odstraňují následky nehody dodávky a kamionu a projíždí se pouze levým pruhem. Kolona zabere asi půl hodiny od 8. kilometru. A pozor, pokud najedete na dálnici z Černého mostu, už se nedá sjet, je zavřený sjezd na Jirny. Na dálnici D10 popojíždí kolona na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. Na kilometru 6,5 nehoda.
13: Jedno auto v pravém pruhu, už jsou tam hasiči, záchranka, policie a kolona sahá až ke sjezdu na Brandýs nad Labem.
12: A zdržíte se 15 až 20 minut. Dálnice D7 je ucpaná v obou směrech u sjezdu na letiště Václava Havla. Ve směru z Prahy kolona zabere přes 20 minut, sune se už od Karlovarské až k omezení u letiště. V opačném směru z Kladna do Prahy kolona před letištěm, tam je asi na 10 minut. Na D1 ve směru z Brna a do Prahy popojíždí kolona před Šmejkalkou. V omezení na 24. kilometru stálo v pravém pruhu auto, řidič měnil kolo. Už má hotovo, kolona se bude rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme zpočátku slunečno, od západu začne přibývat oblačnost, přidají se přehánky, místy bouřky, a to i velmi silné. Teploty na západě kolem 28, na východě až 39 stupňů. Tolik zprávy.
14: Krásné dopoledne, je 6 minut po 11. hodině, posloucháte Radiožurnál Sport. V Číně se hraje mistrovství světa házenkářek do 20 let, aktuálně bojují o své první body v skupině, také Češky hrají proti Dánkám, o poločase prohrávají 9-15, jeden gol nebyl uznán, budeme vás dál informovat. Češky už mají na kontě jednu prohru, ta je ale z předchozí fáze, zapsali ji proti Černohorkám, ještě je bude čekat i zápas proti domácím Číňankám.
6: Radiožurnál Sport
15: a Vojtěch Šafář.

0: Na radiožurnálu Sport vám při pondělku hrajeme písničku o pátku, ale dnes, teprve dnes začíná Wimbledon a do nejslavnějšího Grand Slamu zasáhne hned úvodní den 6 českých tenistů. Už zhruba za hodinu začnou ty první dva. Darja Vidmanová v souboji s Američankou Pegulovou se představí a také Dalibor Svrčina. Ten se utká s krajanem zmíněné favoritky Tienem. Později půjdou na kurt také Barbora Krejčíková, Kateřina Siňáková, Nikola Bartuňková a Karolína Muchová. A právě Muchová světová devítka by chtěla zlomit nepříznivou sérii, kterou v Londýně překvapivě dlouho drží.
1: Když se v roce 2019 tady ve Wimbledonu utkali dvě krajanky, kamarádky a také jmenovkyně Karolíny Muchová a Plíšková, slavný hokejista Jaromír Jágr prohlásil, že to byla reklama na český ženský tenis.
2: Já jsem měla takový stav v tom zápase, že se mi chvíli chtělo brečet, pak už jsem to chtěla vzdát, pak mě to zase nakoplo, takže bylo tam hodně emocí.
1: Muchová tehdy velmi napínavé utkání těsně vyhrála, postoupila do čtvrtfinále a zdálo se, že zdejší travnaté dvorce jsou pro její pestrý styl boje jako stvořené. To ostatně potvrdila i v dalším londýnském vystoupení po covidové pauze, kdy dosáhla na stejnou metu. Jenže další čtyři ročníky v řadě ani jednou nepřešla přes první kolo.
2: Už nějaký pátek jsem na té trávě vlastně nevyhrála, takže tak je to jak to já, no, tak třeba za rok.
1: Tak to a podobně zněla wimbledonská hodnocení Karolíny Muchové v předchozích letech, kdy ale nebyla ani jednou v období kolem nejslavnějšího Grand Slamu zdravá a tedy ani dobře připravená. A to by teď mohl být rozdíl, i když bude hodně záležet i na tom, jak se české tenisce podaří připravit na brzký start. Vždyť ještě v sobotu vybojovala na trávě v německém Bad Homburku svůj druhý letošní titul na ženském profesionálním okruhu a moc času do svého úvodního zápasu v Londýně nemá.
2: Je docela unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufala jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý, tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj.
1: Vyprávěla Karolína Muchová po příjezdu do Londýna zhruba 24 hodin před svým prvním zápasem na letošním travnatém Grand Slamu.
2: Na druhou stranu dobrý zápasy v nohách na té trávě, je to fakt jiný, specifický, takže jsem ráda, že jsem se i dobře rozehrála, ale vlastně jsem tady ještě ani netrénovala, takže nevím, jak ta tráva bude jiná. Si budu pinknout a doufám, že budu schopná navázat.
1: Karolína Muchová se v prvním kole utká s Ruskou Zacharovovou. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Tituly angažma ve Viktorii Plzeň, v Dukle, za Ostravu si zahrál a také za Slávy, i když v dobách své největší útočnické slávy s ní nezískal více než druhé místo, a to bylo v roce 2022. Tohle je bilance bývalého fotbalového reprezentanta Michaela Krmenčíka, no a říkáme vám ji proto a připomínáme, že se rozhodl ukončit kariéru, aspoň to řekl serveru Sport.cz, kdysi to býval i nejlepší prvoligový střelec. Ten řekl, že už nemá motivaci. Získal právě 3 mistrovské tituly, vyhrál také belgickou ligu s Brugami nebo řecký pohár s PAOKem Soluň, ale naposledy působil v české lize ve Slovácku, kde mu s koncem června vyprší smlouva.

0: Začalo první kolo play-off mistrovství světa ve fotbale. Kanada jako první pořadatelská země v historii světových šampionátů odehrála zápas mimo své území. V Los Angeles porazila Jihoafrickou republiku 1-0.
1: Dalších dvou pořadatelů se cestování na úvod vyřazovací části netýká. Spojené státy americké budou hrát v noci na čtvrtek našeho času proti Bosně a Hercegovině v Kalifornii. Mexičané na Azteckém stadionu nastoupí v noci na středu proti Ekvádoru. V dnešní encyklopedii radiožurnálu Sport, ve které si v době šampionátu představujeme jednotlivé týmy, budeme mluvit právě o Mexiku.
0: Jak říká kolega Krištof Kousal, Mexičanům se ve skupině povedlo něco, co vedle nich dokázali už jen úřadující šampioni z Argentiny a francouzští vícemistři světa. Co pak to bylo?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Mexičané stejně jako Argentinci a Francouzi vyhráli všechny tři zápasy základní části turnaje. Postupně porazili Jihoafrickou republiku 2-0, Jižní Koreu 1-0 a pak taky českou reprezentaci 3-0. Na rozdíl od Argentiny a Francie tedy ve skupině navíc nedostali gól, zase jich, ale jako další dva 100% týmy tolik nedali.
0: No třeba i proto, že mexická fotbalová reprezentace nemá na své soupisce superhvězdy typu Lionel Messi, Julian Alvarez, Kylian Mbappé nebo Usman Dembélé. Ale přesto v jejím kádru najdeme hráče, kteří budí pozornost. Jedním z nich je Raul Jiménez. Zkušený útočník se nedávno vrátil z Fulhamu do anglického Wolverhamptonu, za který nastupuje i český kapitán Ladislav Krejčí.
3: Moc dobře všichni ví, že to je světový útočník, ukazuje to jak na reprezentační, tak zároveň na klubové úrovni. Já jsem se jeho spoluhráčem stal až v průběhu šampionátu, takže s ním nemám osobní zkušenost, ale má neskutečnou kvalitu.
1: Hodně se taky během letošního mistrovství světa ve fotbale mluví o dalších třech mexických hráčích. Křídelník Julián Quiñones se narodil a vyrůstal v Kolumbii. Mexiko začal reprezentovat před necelými třemi roky. Dal první gól celého turnaje v souboji s Jihoafrickou republikou a potvrdil svou formu z klubu. Hned ve své první sezóně v saúdsko-arabské lize vstřelil 20 gólů za Al-Qassiyah a stal se nejlepším střelcem soutěže.
0: Hodně skloňovaný i v českých médiích byl záložník Gilberto Mora. V 17 letech je nejmladším hráčem letošního šampionátu. Brankář Guillermo Ochoa nastoupil v závěru utkání proti Čechům a po Messim a Portugalci Cristiano Ronaldovi se stal třetím hráčem, který se představil na 6 mistrovstvích světa.
1: Mexičané na turnaji, který spolu pořádají, těší i z výhody domácího prostředí a tu můžou mít i v osmifinále, pokud Ekvádor vyřadí na Azteckém stadionu, případně můžou přivítat lepšího z dvojce Anglie, Demokratická republika Kongo. Poprvé mimo své území by hráli až ve čtvrtfinále, a to v Miami, a to s jedním ze čtveřice Brazílie, Japonsko, Norsko nebo Pobřeží Slonoviny.
0: To byl Krištof Kousal, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředí. Ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Jeden festival.
6: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Dobré dopoledne, přejeme i v 11:30. Jana Gulda připravila zprávy.
8: Vedení hnutí ANO by dnes mělo oznámit další postup ohledně vedení pražské kandidátky, řekl to místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Do minulého týdne byl lídrem pražské kandidátky dosavadní zastupitel hlavního města a Prahy 11 Ondřej Prokop. Po kritice kvůli nepřiznaným pražským bytům oznámil odchod z politiky. O nominacích do říjnových senátních a komunálních voleb bude výbor jednat odpoledne. Státní energetická skupina ČEPS loni měla čistý zisk přes 6 miliard a 800 milionů korun. Meziročně si tak polepšila zhruba o třetinu. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti za loňský rok. Skupina taky loni navýšila investice na rekordních skoro 11 miliard korun. Šlo hlavně o spuštění nové rozvodovny v Milíně na Příbramsku nebo modernizace starších vedení. ČEPS je výhradní provozovatel elektrické přenosové soustavy v Česku. V tureckém Istanbulu se dnes sešli parlamentní lídři členských států NATO. Zasedání se koná týden před klíčovým summitem v Ankaře. Předsedové parlamentů budou diskutovat o bezpečnostních otázkách, spolupráci v oblasti obrany i parlamentní diplomacii. Česko zastupuje předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS i šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. A Karlovarský festival uvede v premiéře další dva české projekty. Prvním je celovečerní film Bojovník režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky. Společně natočili příběh o boxerovi, který chce po letech uspět mezi bojovníky MMA. Na filmové přehlídce bude mít zvláštní uvedení i šestidílná minisérie Filtr o dospívání a hledání svého místa ve světě. Seriál připravil pro Českou televizi režisér David Semle.
0: Sport.
8: Už za půl hodiny začne v Londýně tenisový Wimbledon. Hned na úvod se představí v mužské dvouhře Dalibor Svrčina proti Američanu Tienovi a mezi ženami Daria Vidmanová proti favorizované Američance Pegulaové. V dalším programu dne nastoupí ještě Karolína Muchová, Nikola Bartuňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Syňáková. Ze všech zápasů s českou účastí nabídneme přímo z místa reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na hradecké dálnici za Prahou a nové omezení na silnici 34 u Humpolce. Na dálnici D11 popojíždí kolona za Prahou směrem do Hradce Králové. Na 13. kilometru uklízejí po nehodě dodávky a kamionu a projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona od 8. kilometru zabere asi 25 minut. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy se rozjíždí kolona za sjezdem na Brandýs. Na kilometru 6,5 narazilo auto do svodidel, už je uklizené v odstavném pruhu. Na dálnici D8 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Zastavíte u sjezdu na Zdiby a kolona se sune pak až do Kbelské ulice. Tam připravují silničáři omezení. Teď už mají hotovo, jsou pryč a kolona by se mohla rozjet. Dálnice D7 je obousměrně ucpaná u Prahy u sjezdu na letiště. Ve směru do Prahy je tam zúžení a fronta asi na 10 minut a ve směru z Prahy na letiště tam je kolona delší po pojíždí už z okruhu od Karlovarské ulice a zdržíte se asi půl hodiny, než se dostanete k terminálu. Ještě silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Nové omezení, je tam semafor a kolony až na půl hodiny obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Čekáme jasno až polojasno, oblačnost bude od západu přibývat. Zpočátku na západě Čech a postupně i jinde přehánky, místy bouřky i velmi silné. A nejvyšší teploty na západě kolem 28 stupňů Celsia, jinak většinou 31 až 36 stupňů. A na Moravě a ve Slezsku až 39, na horách pak většinou kolem 27. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

loveckém mítinku v Římě o víkendu padaly světové rekordy, konkrétně ten na 50 metrů volný způsob v ženské kategorii. A to je zpráva, kterou jste za poslední půl rok už několikrát slyšeli. Ono je to totiž s tímhle rekordem na téhle trati opravdu divoké. Teď se o něj postarala americká plavkyně Gretchen Walshová. V Itálii zaplavala čas 23,55 sekundy a tím pádem odmazala 4 setiny z teprve 9 dní starého maxima. To předtím 19. června zaplavala její tréninková partnerka Kate Douglasová. No ale na druhém místě za Walshovou skončila Sara Sjöströmová, to je Švédka, která ten světový rekord ale držela ještě předtím, před Douglasovou. Američanka ji v rekordních tabulkách právě přeskočila až 19. června v Indianapolis. Walshová má a také v držení světový rekord na motýlařské stovce v dlouhém bazénu a na poloviční trati v krátkém. Tam zatím žádné změny. Posloucháte Radiožurnál Sport.

Česká ženská reprezentace v házené žen do 20 let prohrála svůj další zápas na mistrovství světa v Číně, a to s Dánskem poměrně jednoznačně. Já říkám poměrně, a to jenom proto, že se snažím o eufemismus. Ten zápas skončil 40-18 z pohledu Dánek. To byl opravdu velký debakl pro český tým. Češky tím pádem v téhle osmifinálové skupině už nemohou skončit na druhém místě, a znamená to, že nemohou postoupit do čtvrtfinále, ale ještě se utkají s domácím výběrem, tedy s Čínou.

0: pravidelném seriálu na Radiožurnálu Sport si tyto dny připomínáme historii mistrovství světa ve fotbale. Dnes je na řadě šampionát v roce 1970, který v Mexiku ovládla Brazílie a slavila třetí světový titul. Spíš než finálový duel se ale do dějin zapsal semifinálový souboj mezi Itálií a Německem, dnes známý jako zápas století.
1: Ancora Polizeňa, tiro, rete, Polizeňa, Polizeňa, segnato, Polizeňa, ottavo minuto, Italia 1, Germania 0.
2: Na astéckém stadionu před víc než 100 000 fanoušky v 8. minutě otevřel skóre Boninsegna a Italové po většinu utkání hubený náskok kontrolovali. Němci si ale nakonec vynutili prodloužení, v samotném závěru se totiž trefil Schnellinger.
1: Riesce a effettuare il cross, ed è il pareggio di Schnellinger.
2: Semifinálový zápas tak dospěl do prodloužení, které divákům na tribunách i u televizních obrazů

0: Itálie nemohl vrátit. Bylo to velmi emotivní.
1: Přiznal v rozhovoru pro televizi Retroný vítěz zlatého míče z roku 1969 Gianni Rivera. Zatímco Italové po památném duelu slavili postup do zápasu o titul, Němci na finálovou účast z roku 66 nenavázali. V Mexiku přitom měli hodně silný výběr v čele s legendárním Francem Beckenbauerem, který semifinále odehrál se zlomenou klíční kostí.
2: Mám to někdo ještě možná schované, kdy Beckenbauer s tou zavázanou klíční kostí vyjel středem hřiště, což byl první, který to tenkrát dělal, že jo? Od toho vlastně vápna šel středem asi 60 metrů a takovým tím vycházkovým tempem a nikdo ho neatakoval, jo? No takže v té době určitě to byl nějaký vrchol diváckého zážitku, to určitě.
1: Vzpomíná bývalý československý reprezentant a olympijský vítěz z roku 1980 Werner Lička. O 10 let dříve ve finále mistrovství světa v Mexiku fotbalisté Itálie prohráli s Brazílií 1-4. Němci po výhře 1-0 nad Uruguayí nakonec skončili třetí. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

Čeští fotbalisté opouštějí Spojené státy, i když Kalifornii zrovna neviděli tak, jak zpívají Eagles. Nicméně v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa čeští fotbalisté spadli o 8 míst, tím pádem jsou aktuálně 48. Mistrovství světa to vstoupilo do své fáze, kdy se hraje vyřazovací souboje, to znamená play-off. Už máme také prvního postupujícího, což je pořadatelská Kanada. Dnes večer už v 19 hodin budou proti sobě hrát Brazílie a Japonsko, potom další velký favorit Německo proti Paraguaji ve 22 hodin a 30 minut, no a v noci na zítřek, spíše řekněme ráno ve 3 hodiny našeho času, potom rozehrají svůj duel Nizozemsko a Maroko. Všechna tahle utkání uslyšíte buď živě, anebo minimálně na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. Ale my vás živě vezmeme také na tenisový Wimbledon zhruba někdy po hlavní zpravodajské relaci ve 12 hodin a 10 minut už by měli Češka Vidmanová a s ní také Dalibor Svrčina vstoupit na kurty v All England Clubu. Svrčina bude hrát proti Američanu Tienovi, Vidmanová proti další Američance Pegulové. I u toho budeme na Radiožurnálu Sport.

0: rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
4: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 12 hodin. A začínají naše hlavní zprávy.
6: O roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO jedná vláda.
7: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. S definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
6: Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávají trosky zřícené nemocnice. Pohřešují se tam desítky lidí.
8: Všude po ulicích se pohybuje už těžká technika, která se snaží odstraňovat už sutiny z těch spadlých domů.
6: Začíná tenisový Wimbledon. Na úvod se představí 6 českých tenistů. Na dálnici D7 popojíždějí kolony na příjezdu k letišti v Praze v obou směrech. A počasí čekáme zpočátku slunečno. Od západu se bude zatahovat, přidají se přehánky, místy bouřky i velmi silné. A teploty na západě kolem 28, na východě až 39 stupňů. Je pondělí 29. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Vláda by právě teď měla rozhodovat o podobě české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Znovu se tím musí zabývat potom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla. Ve Strakově akademii je také reportér Vojtěch Tomášek.
9: Po dnešním jednání vlády bychom se měli například definitivně dozvědět, kdo českou delegaci na summit povede. Motoristé stále počítají s tím, že to bude podle původního plánu premiér. Včera to zopakoval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Prezident Petr Pavel si naopak stojí za tím, že to má být z pozice nejvyššího ústavního činitele on sám. Poradce prezidenta Jiří Pehe dnes v ranním plusu na dotaz nedokázal vyloučit, že by se kvůli tomu prezident mohl znovu obrátit na ústavní soud.
10: Pokud ústavní soud v tom svém předběžném usnesení toto nezmínil a vláda toho využívá k tomu, aby tu věc nějakým způsobem zamlžila.
9: Vláda jedná zhruba hodinu, čas tiskové konference zatím neznáme. Ze Strakovy akademie Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
6: Po historicky nejteplejším víkendu se tento týden v Česku postupně ochladí. Dnešek bude ale ještě horký. Na východě Česka můžou teploty dosáhnout až 39 stupňů. Víc práce mají kvůli horku záchranáři. Například ti jihočeští měli od pátku do neděle o čtvrtinu případů víc než obvykle. Na operačním středisku jihočeské záchranné služby v Českých Budějovicích je teď reportérka Eva Dubská-Petrová.
11: Od dnešního rána operátoři vyslali přes 120 sanitek. Dlouhodobý denní průměr přitom přesahuje 180 výjezdů. Nápor volajících neustává ani teď, kdy se venkovní teplota pohybuje kolem 32 stupňů Celsia. Kvůli přetrvávajícímu horku potřebují ošetřit hlavně lidi kolapsu. Operátoři prvotně radí přesun do stínu, dostatečný příjem tekutin nebo přiložení studených obkladů. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.
6: Vrchol vlny veder a teploty kolem 40 stupňů Celsia dnes očekávají na Slovensku a ve východním Polsku. Teplotní rekordy v západní Evropě zvýšily i počty hovorů na tísňové linky. Francouzská agentura pro veřejné zdraví registruje od minulé středy přibližně o 1000 úmrtí navíc oproti dlouhodobému průměru.
12: Viděli jsme lidi, kteří umírali v chudobě, lidi, kteří žili pod střechami v hrozných podmínkách a neměli možnost se přestěhovat nebo odjet.
13: Popsal v televizi BFM lékař Wilfried Samus z nemocnice ve Versailles. Pacienti i rodící ženy si stěžovali na to, že v pokojích bylo často výrazně přes 30 stupňů. Teploty ve Francii sice v uplynulých hodinách klesly, ale premiér Sebastian Lecornu varoval před dalším tlakem na nemocnice. Národní pohřební federace potvrdila zaplnění dvou pohřebních ústavů v Paříži. Podobná situace podle ní nastává v zimě při chřipkové epidemii. Meteorologové navíc předpovídají, že další vlna veder může přijít už za týden. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Meteorologové varují taky před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do půlnoci. Bouře zasáhnou Čechy a část Moravy a Slezska. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívaly vody. Dopoledne přešel pás bouřek nad Krušnými horami.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
6: 4 dny po ničivém zemětřesení ve Venezuele záchranáři stále vyprošťují z trosek živé lidi. Přes víkend jich bylo 33. Zemětřesení má zatím 1450 potvrzených obětí. Podle neoficiální internetové databáze se ale pohřešuje skoro 50 tisíc lidí. Od včerejška v zasažené oblasti působí i čeští specialisti.
14: Český USAR tým prohledával s pomocí dronů i psů trosky zborcené nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí.
8: Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční a nebo dobrovolníci.
14: Popsal Jiří Němčík z hasičského sboru Moravskoslezského kraje. Jejich kolumbijským kolegům se podařilo po 4 dnech z trosek vyprostit 11-letého chlapce. Byl poblíž matky a sestry, které nepřežily. Tým francouzských a amerických záchranářů ze sutin vytáhl otce a syna, zesláblé, ale naživu. S každým dalším dnem po zemětřesení ale naděje na záchranu zasypaných lidí rychle klesají. Dominik Tesár, Radiožurnál.
6: Někteří klienti domova pro seniory v brněnské ulici Kocianka se budou zřejmě ještě dnes muset přestěhovat. Po ranním požáru rozvodny je domov bez elektřiny a na místě zůstává reportérka Aneška Hlávková.
15: Během odpoledne bude potřeba přesunout 72 klientů z celkových 300, kteří v domově seniorů žijí. Jeden ze 4 pavilonů zařízení totiž zůstává po ranním požáru elektrické rozvodny bez proudu. Brněnský magistrát proto teď hledá náhradní ubytování v dalších sociálních zařízeních ve městě. Část klientů taky půjde na čas zpět do svých rodin. Podle předpokladu bude opatření a omezení provozu trvat několik dní. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.
6: Zatímco většině žáků a studentů už prázdniny začaly minulý týden, některým školní rok teprve končí. O prodloužení výuky požádala ministerstvo školství třeba taneční konzervatoř v Brně. Vysvědčení je rozdávala dnes dopoledne, protože ještě v pátek večer měli studenti absolventský koncert.
16: Pro diplom si přišla do malého amfiteátru konzervatoře například studentka Madlen Moravcová, která si ho převzala i díky tomu, že zvládla páteční absolventský koncert v Mahenově divadle.
17: Tím vlastně jsme nejenom uzavřeli studium jako posledním představením úplně, ale také jsme za to byli známkováni a dle toho dostali diplomy.
16: To potvrzuje ředitelka taneční konzervatoře Hana Literová.
18: My jsme opravdu potom celý ten víkend pracovali na tom, že jsme tiskli ta jejich vysvědčení závěrečná, která jsme jim dneska mohli předat.
16: Část mimo brněnských tanečníků z nižších ročníků si vyzvedla vysvědčení v pátek. Ti místní si pro ně přišli dnes. Z Brna Alena Hysová, Radiožurnál.
19: Sport. Fotbalisté Kanady porazili na mistrovství světa Jihoafrickou republiku 1-0 a jako první tým postoupili do osmifinále. V programu dnešního hracího dne se v 19 hodin českého času utká Brazílie s Japonskem, ve 22:30 nastoupí Německo proti Paraguaji a ve 3 ráno následuje zápas Nizozemska s Marokem. Všechna utkání odvysílá živě Radiožurnál Sport. Začal 3. tenisový Grand Slam sezóny Wimbledon. Hned na úvod travnatého londýnského turnaje hrají zápasy singlu Češi Darja Vidmanová a Dalibor Svrčina. V All England Clubu je sleduje reportér Jaroslav Plašil.
20: Oba 23-letí čeští tenisté už jsou na kurtech, stejně jako favorizovaní soupeři shodou okolností ze Spojených států. Darja Vidmanová, rodačka z Moskvy, která od útlého dětství vyrůstala v Česku, hraje poprvé hlavní soutěž na Grand Slamu a bude čelit nasazené 4. turnaje Pegulové. Dalibor Svrčina, ten je pro změnu poprvé v hlavní soutěži Wimbledonu a utká se s Tienem. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
19: Odpoledne nastoupí ještě další Češi: Muchová, Bartůňková, Krejčíková a Syňaková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Ucpaná Hradecká za Prahou a nehoda u Neratovic na silnici 9. Dálnice D11 stále ucpaná za Prahou směrem do Hradce Králové. Na 13. kilometru se po nehodě projíždí pouze jedním pruhem. Kolona od 9. kilometru zabere asi 25 minut. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně zpomalte u Berouna. Na 20. kilometru vytekla nafta z nákladního auta. Uklízejí to hasiči a brzdí se před kratší kolonou. Dálnice D7 7 je ucpaná obousměrně před sjezdem na letiště v Praze. Je to v souvislosti s opravami u letiště. Směrem do Prahy je kolona asi na 15 minut, ve směru z Prahy na letiště až na půl hodiny. Na silnici 9 z Prahy do Mělníka čekejte kolony u Neratovic. V Biškovicích se srazila dvě auta a zdržíte se 10 až 15 minut. Ještě silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova u Velkého Rybníka za Komorovicemi nové omezení, tam jsou kolony až na půl hodiny obousměrně. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme jasno až polojasno, postupně se začne od západu zatahovat a přidají se přehánky, místy bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 39 a na horách většinou kolem 27. Tolik hlavní zprávy.
2: Slyšeli jste to v hlavní zpravodajské relaci na Radiožurnálu Sport, že se první Češi už chystají na to, aby rozehráli svá úvodní kola na tenisovém Wimbledonu. Kdo naopak nezasáhne do celého turnaje, to je britská tenistka Emma Raducanová. Ta odstoupila na poslední chvíli kvůli zranění nohy z Wimbledonu. Domácí jednička o zrušení startu informovala už včera pozdě večer na sociálních sítích. Na Grand Slamový turnaj v All England Clubu ji nepustí únavová zlomenina v pravém nártu. Na londýnské trávně byla Raducanová nasazená jako 30. Dnes měla do turnaje vstoupit zápasem s Chorvatkou Antonií Ružičkovou. Zápas Dalibora Svrčiny a také Češky Vidmanové se už co nevidět začne a Radiožurnál Sport bude přímo u toho.
0: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: Teď už to můžeme říct naprosto oficiálně ve 12 hodin a 14 minut. I pro české tenisy už totiž začal další Grand Slam sezóny. Tenisový Wimbledon už je rozehraný a to platí také pro dva české tenisty. Přímo na místě v All England Clubu nedaleko Londýna. To sleduje Jaroslav Plašil.
1: Velmi těžké začátky pro oba české 23-leté tenisty v tomto případě. Shoda je také v tom, že hrají proti favorizovaným soupeřům ze Spojených států amerických. Dalibor Svrčina proti turnajové 16 Lerneru Týnovi, který teď získal podání Dalibora Svrčiny. Ty jen levoruký tenista, velmi šikovná levá ruka, teď to ukázal v úvodních gemech Daliboru Svrčinovi. Takže ty jen turnajová 16 vede 2-0 v prvním setu. No a breakballům hned při svém servisovém gemu v grandslamové premiéře, pokud jde o hlavní soutěž, čelí teď Daria Vidmanová, která prohrává 15-40 s Jessicou Pegulovou, která teď nevyužila obrovskou příležitost u sítě a Daria Vidmanová ještě žije v tomto svém prvním servisovém gemu, bude podávat za stavu 30-40 teď v prvním gemu tohoto zápasu.
0: Samozřejmě, že s Jaroslavem Plašilem se ještě uslyšíme, jak se zápasy budou posouvat dál a dál, o to častěji. Díky zatím.

0: Už v relativně milosrdných teplotách 29. června začal tenisový Wimbledon. Někteří favorité se ale zúčastnit nemohou. Třeba Španěla Carlose Alcaraze trápí už delší dobu zranění. Vítězka ženské dvouhry z roku 2023 Markéta Vondroušová ta dostala čtyřletý zákaz kvůli odmítnutí dopingové kontroly. A právě tenhle případ české hráčky teď rezonuje wimbledonským areálem. Někteří profesionálové se diví a ptají se, jak je tohle vůbec možné.
1: Ta situace se teď často opakuje. Začíná tisková konference s některou z českých hráček. Teď jsme zrovna na setkání s Karolínou Muchovou. A hned první otázky zahraničních novinářů míří právě na kauzu Markéty Vondroušové, které na konci loňského roku vadilo vystupování dopingové komisařky a zkoušku i pod hrozbou trestu odmítla. Reportéři tuší nebo doufají, že krajanky, často i spoluhráčky ze stejného klubu nebo reprezentačního týmu, mohou vědět víc než tenisté z jiných zemí. Reakce jsou ale dost podobné. Lítost, maximální podpora a také pocit, že se v tenisovém prostředí neměří všem stejně.
2: Rozhodně ne. Už se to řešilo předtím, než vlastně se stalo tohle. Prostě byly tam ty, jako vždycky, furt je tam Sinner svátek, bylo tam prostě víc hráčů.
1: Vypráví Kateřina Siňaková, která ví, že jde o jiné případy a taky zná maximální hranice trestů za jednotlivá provinění. Právě to, jak jsou pravidla nastavena, jí ale přijde zvláštní.
2: Za to, co se stalo, myslím si, že 4 roky je extrémně moc a to z toho tak nějak vyznívá, že být pozitivní pak je výhodnější, než vlastně jako nebýt, když dala hnedka ten test potom, takže je to určitě hrozně nepříjemný. Myslím si, že to pro ní musí být náročný a to, co si prožívá, si asi nikdo nedovedeme představit.
1: Organizace, které bojují s dopingem, se brání tím, že nemají na výběr. Kdyby totiž netrestali tvrdě, mohlo by být odmítání zkoušek dobrým únikem. Ale krajanky Markéty Vondroušové i další tenisté jsou přesvědčeni, že to rozhodně není případ české hráčky, která chtěla zřejmě jenom upozornit na velmi nekomfortní situace a nepočítala s tak tvrdým trestem.
2: Samozřejmě ty detaily ví jenom ona a asi ta komisařka, co se stalo. Samozřejmě to, co jsem četla, tak za mě prostě je to nad rámec a že možná předtím mají pocit, že něco pokazili, tak teď to musí spravit, takže asi taky trošku exemplární trest, takže já určitě si myslím, že Maky to schytala neprávem a je mi hrozně líto. No.
1: Diví se Kateřina Siňaková, která sama nemá s chováním dopingových komisařů špatné zkušenosti. Markétě Vondroušové přeje hodně sil, stejně jako Nikola Bartuňková, která s pomocí rodiny před časem také bojovala za očištění svého jména v jiné dopingové kauze.
3: No, je to strašná věc, samozřejmě vůbec to tohleto nepřeju nikomu, je to fakt peklo. Úplně cítím ty její emoce, co zažívá, takže jí přeju, aby se to vyřešilo a ať bude dál, no. Ale určitě se mi vrátily ty vzpomínky, který jsem měla i já.
1: Drží palce své klubové spoluhráčce Nikola Bartuňková, která stála velkou část předloňské sezóny, než antidopingové agentury uznaly, že mladá tenistka užila nepovolenou látku neúmyslně kvůli kontaminovanému doplňku stravy. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: 12 hodin 24 minut a na radiožurnálu Sport se znovu vydáváme nedaleko Londýna do All England Clubu. Tam totiž se už rozehrál tenisový Wimbledon. Dva zápasy českých tenistů přímo z místa sleduje Jaroslav Plašil.
1: Ano, v 19. londýnském obvodě se zatím nedaří českým tenistům, ale pravda, na druhé straně jsou velcí favorité. V případě Darje Vidmanové to platí mnohonásobně, protože čelí Američance Pegulové turnajové čtyřce, která vede 4-0, jasný začátek, zatím favoritka plní svou roli a nedaří se ani Daliboru Svrčinovi, který jde teď servírovat za stavu 0-3 v souboji s Američanem Tienem. Chtělo by se říct tedy vše podobné co do stavu, ale co do hry, tak tam už vidíme rozdíly, zatímco v případě Darje Vidmanové a Jessica Pegulové, tak tam výsledek zcela zatím odpovídá dění na kurtu, tak Dalibor Svrčina a jeho soupeř Američan Tien hrají o poznání vyrovnanější gemy. Je to pokaždé, dá se říct, v těch předchozích hrách přes schodu. Američan Tien dokonce odvracel breakovou příležitost Dalibora Svrčiny, který teď podává za stavu 0-3 a 15-0. Darja Vidmanová by ráda využila i toho, že je vysoká, má velkou páku, co se týče servisu, tak by to samozřejmě mohla být její velká zbraň, ale zatím si touto zbraní zase tolik nepomáhá v prvním setu zápasu. Je to 4-0, 30-15 z pohledu Jessica Pegulové, která je teď na příjmu, ale i na příjmu má prakticky každý servisový gem české hráčky spoustu šancí. Konec konců zatím také všechny servisové gemy Dary Vidmanové Jessica Pegulová vyhrála. Teď zahrála do autu, takže teď v tuto chvíli nebude mít ještě další breakovou šanci. 0-4 a 30 obě teď z pohledu Vidmanové. Mezitím Dalibor Svrčina ukrajuje alespoň kousíček ze své ztráty. S Američanem Tienem prohrává 0-3 a teď vede aspoň při svém podání 30-15 a snaží se teď o to, aby nestratil po druhé servis v tomto prvním setu. Teď svůj servis hájí také Darja Vidmanová na kurtu číslo 2 na jednom z těch větších dvorců tady v londýnském areálu. Darja Vidmanová je na tomto kurtu samozřejmě i proto, že hraje si jednou z velkých favoritek turné. Jessica Pegulová to zatím potvrzuje, že jí tráva začíná stále víc sedět, byť teď neodhadla úplně dobře forehandový úder při náběhu k síti, zahrála do autu a tak je to první gamble pro Darju Vidmanovou a možná slyšíte i reakci publika, která teď je taková zatím nejvřelejší, nejbouřlivější, mohu-li to tak říct, v tomto zápase, který je zatím takový divácky poklidný. Darja Vidmanová teď servíruje a má šanci získat svůj první gem v tomto zápase. Krásné zkrácení hry hned za síť a Darja Vidmanová snížila na 1-4 v prvním setu.
0: S Jaroslavem Plašilem se samozřejmě znovu uslyšíme a to po zprávách o 12:30.
2: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
3: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
4: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
5: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
6: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
7: Rychlý na dostřel a teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
8: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gól! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
2: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
3: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
9: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
10: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
11: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
12: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
13: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
2: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
3: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
14: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
15: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku s hostem. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
16: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
17: Čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
18: Dobré dopoledne všem.
19: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
3: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
2: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
0: Nejenom Wimbledon pro vás dnes budeme sledovat. Mistrovství světa ve fotbale má na programu další zápasy vyřazovací fáze. Brazílie, Japonsko od 19 hodin.
20: Radiožurnál 12.30. Jana Gulda doplní přehled zpráv.
21: Zhruba 25% Čechů se domnívá, že není možné svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukazují to data společného projektu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Výsledky poukazují taky na přetrvávající stereotypy, které se česká většinová společnost s romskou menšinou spojuje. Podle výzkumníků taky Češi nevnímají šíření stereotypů o Romech jako tabu. Dotazování na přelomu dubna a května provedla agentura Median. Výzkumu se zúčastnili zhruba 2000 respondentů. Ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku právě zasahuje 8 jednotek hasičů u požáru autodílny a přilehlé haly. Hořet začalo předpolednem, podrobnosti zjišťujeme. Pákistánské bezpečnostní síly útočily podél hranice s Afghánistánem. Podle Pákistánu zabili 29 ozbrojenců vládnoucího hnutí Talibán. Afgánská vláda ale tvrdí, že zemřelo 38 civilistů. Dalších víc než 160 lidí, včetně žen a dětí, je podle Kábulu zraněných. Pákistán útoky odůvodnil nejnovějšími operacemi afgánských ozbrojenců na svém území. Islamabad viní Kábul z ukrývání lidí, kteří útoky na Pákistán plánují. Afghánistán to odmítá s tím, že ozbrojenci jsou vnitřním problémem Pákistánu. A Fakulta strojní Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava otevírá nový navazující magisterský program Technologie v jaderné energetice. Reaguje tak na rostoucí poptávku odbornících v oboru. Přijímací řízení začne 1. července, výuka pak v nadcházejícím akademickém roce.
2: Sport.
21: V Londýně začal Wimbledon, mezi prvními tenisty ve dvouhře nastoupili Češi Dalibor Svrčina a Darja Vidmanová a podrobnosti ze zápasů přidá reportér Jaroslav Plašil.
1: Američan Tien zatím získal všechny herně vyrovnané gemy nad Svrčinou, vede 4-0, v tuto chvíli 40-0 při svém podání. Darja Vidmanová také čelí velké favorice. Pegulová ze Spojených států tuto roli potvrzuje, vede 4-1 a teď má gembol na 5-1 v prvním setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Kolony na D5 se uberou na taky na Hradecké dálnici za Prahou. Na D5 se ve směru z Prahy do Plzně po pojíždí kolona u Berouna. Na 20. kilometru vytekla nafta z kamionu a na místě zasahují hasiči.
23: Je tady rozlitá nafta, sypou vapek, jede se jedním levým pruhem. Jako je tady kolona, je to taková štyrka, no.
22: A zdržíte se okolo 15 minut směrem na Plzeň. Taky na dálnici D11 kolony za Prahou směrem do Hradce Králové. Na 13. kilometru uklízejí po nehodě a jede se jedním pruhem. Zdržíte se čtvrt hodiny. A dálnice D7 je ucpaná v obou směrech před sjezdem na letiště v Praze. Ve směru do Prahy nově zúžení u letiště do jednoho pruhu a směrem z Prahy je ucpaný sjezd na letiště. Delší je to z Prahy, postojíte asi 20 minut od Evropské ulice. Na silnici 35 z Hradce Králové do Jičína komplikuje dopravu nehoda mezi Všestary a Sadovou. Na křižovatce na Chlum teď průjezd řídí hasiči a je to asi na 10 minut obou směrně. A připomínáme taky ucpanou silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Vystrkovem a Ončovicemi nové omezení, jede se kyvadlově, fronty až na půl hodiny v obou směrech. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: Čekáme jasno až polojasno, oblačnost bude od západu přibývat a zpočátku na západě Čech postupně i jinde se přidají přehánky, místy bouřky i velmi silné. A nejvyšší teploty na západě kolem 28 stupňů Celsia, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 39 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Znovu se vydáváme do Londýna, 19. obvod All England Club a tenisový Wimbledon. Dalibor Svrčina, ten se stále trochu trápí, Daria Vidmanová, ta se zlepšuje. Více informací nám dá přímo z místa Jaroslav Plašil.
1: Ano, mohu jen potvrdit, Daria Vidmanová ukrojila hodně ze ztráty a už je to jen 3-4, teď je sice na podání Jessica Pegulová, turnajová čtyřka, ale Vidmanová hraje stále odvážněji a Jessica Pegulovou několikrát zaskočila, jako by Američanka byla ukolébaná tím pohodlným vývojem a v tuto chvíli musí zase o něco víc bojovat, protože podává za stavu 4-3 a v tuto chvíli 15-0 díky přímému bodu z podání, ale zaservírovala na tělo, to je vždycky znám toho, že tenista potřebuje zareagovat na nějaký nepříznivější vývoj, takže Pegulová teď vytáhla i tuto tenisovou zbraně, kterou hráči zase tak často nevyužívají v dnešní době. Teď je to tedy pohled na zápas Vidmanové, který je mnohem optimističtější, byť 4-3, 30-0, teď zase pro favoritku Jessicu Pegulovou. Dalibor Svrčina, ten naopak teď bojuje o to, aby set číslo 1 ještě neskončil. Svrčina hraje s Američanem Tienem, také má na druhé straně nasazeného soupeře, i když v tomto případě to není tak velký favorit, jakou je Jessica Pegulová favoritkou v souboji s Dariou Vidmanovou. Tien vede 5-0, teď je to schoda, před chviličkou Dalibor Svrčina mohl snížit a teď by se mu to mohlo povést znovu, poté co zase ještě před chvílí odvrátil konec sady, tak teď 0-5 a výhoda pro českého hráče, který se snaží získat první gem, trošku víc jistoty, sebedůvěry v tomto zápase. Na druhé straně má velmi šikovného soupeře, jehož nejlepším povrchem rozhodně není tráva, ale Tien zatím díky své šikovnosti dokáže urvat důležité body v jinak vyrovnaných gemech. Zatím získal všechny gemy a dá se říct, že všechny podobně vyrovnané gemy tento levoruký Američan. Teď Dalibor Svrčina má velkou šanci získat první gem tohoto zápasu a zdá se, že se mu to podaří a podařilo se také zvýšit teď svůj náskok Jessice Pegulové. Jak jste slyšeli, ujímá se vedení 5-3 v první sadě. Za chviličku půjde podávat Daria Vidmanová. Dalibor Svrčina snížil na 1-5 ze svého pohledu v souboji s Američanem Tienem.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Česká fotbalová liga bude v příští sezóně bez Karviné, která je vyloučena. Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek je po konzultaci s právníky teď přesvědčený, že podle řádu by právě místo Karviné měl první ligu hrát jeho klub, tedy pražská Dukla možná, ale je tu také varianta, že tu ligu bude hrát zástupce jihočeského kraje a nebude to českobudějovické Dynamo. Teď už si ale řekneme víc s Kamilem Jášou. Dobrý den.
1: No, je to zamotaný příběh, hezké odpoledne.
0: Je pravda tedy, že by se v první lize mohl objevit klub Silon Táborsko?
1: Možné to je. Po stažení odvolání Karviné, tak jak si o tom před malou chviličkou mluvil, bude účast v první lize podle řádu, alespoň tak já ten výklad chápu, nabídnuta nejprve opravdu Táborsku. Je to vlastně odměna pro klub z Tábora, který minulou sezónu měl historicky nejlepší sezónu vlastně ze všech dob, nazbíral nejvíc bodů, hrál baráž, ve které ale neuspěl s Baníkem. Ta eventualita, že by Táborsko využilo nabídku, reálně existuje.
0: Co rozhoduje o tom přijetí anebo nepřijetí nabídky?
1: Zásadní je, a potvrdil mi to zhruba před hodinou i ředitel klubu Ivo Táborský, tedy klubu Silon Táborsko, že oficiální nabídku klub ještě neobdržel. Až ji dostane, bude mít 72 hodiny na rozmyšlenou, to jsou tedy 3 dny, a Ivo Táborský hned uvedl, že klub využije celou tuto lhutu. Během 3 dnů tedy v Silonu Táborsko budou zvažovat detaily. Důležitá by byla skladba kádru, který po odchodech Nováka a Hory je úplně jiný, než byl ve druhé lize. Na mě osobně to spíš dělalo dojem, že Táborsko buduje kádr na takový klidný střed tabulky, ale pozor, druhé ligy, samozřejmě, že první liga, to je výkonnostně úplně někde jinde. Pokud klub kývne na nabídku, s velkou pravděpodobností by zápasy hrál na Střeleckém stadionu v Českých Budějovicích, na Střeleckém ostrově, protože ten Táborský stadion se stále dostavuje.
0: No a co v takovém případě bude s českobudějovickým Dynamem?
1: Tak tady je situace o dost složitější. Majitelka Neka Ede neobdržela licenci na profesionální soutěže. Navíc jí běží výpovědní lhůta, tedy celému klubu běží výpovědní lhůta ze stadionu, který bude muset v květnu opustit. V klubu teď pracují s verzí, že Dynamo bude hrát třetí ligu. Ono to všechno vlastně souvisí i s případným postupem Táborska do první ligy. Jihočeský kraj se velmi intenzivně zajímal o koupy Dynama, jenomže jednání se protahovala se i v minulých dnech a teď vedení kraje zřejmě vidí šanci na profesionální soutěž, dokonce tedy na první ligu, ale v klubu Silon Táborsko. Mně se teď zjeví jako nejpravděpodobnější varianta. Dynamo České Budějovice bude hrát třetí ligu, Silon Táborsko první, ale v Českých Budějovicích. Snad jsem to vysvětlil dost rozumitelně.
0: No a pak tady ještě musíme do toho zamíchat tu informaci, že tedy majitel fotbalové Dukly si myslí, že by první ligu neměl hrát tedy tým, který neuspěl v baráži, ale ten, který původně ligu opustil ze sportovního hlediska, to znamená ten, který spadl, tedy jeho Dukla. Tak snad nám ty nejbližší okamžiky přinesou nějaké rozuzlení, protože zamotané je to dost, ale Kamil Jáša se pokusil a poměrně úspěšně nám to osvětlit. Díky moc.
1: Hezké odpoledne. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Po aktualitách z první fotbalové ligy něco poněkud aktuálnějšího, to znamená tenis a Wimbledon. Jdeme zpátky do Londýna za Jaroslavem Plašilem.
1: Darja Veďmanová bojuje o to, aby set číslo 1 nakonec velmi dramaticky ještě neskončil. Prohrává 5-6 a 15-40 souboji s Pegulovou ze Spojených států, která teď má tedy setboly za stavu 6-5 a 40-15 a ten první právě využívá, takže si oddechla favoritka tohoto duelu po vítězství 7-5 v prvním setu nad Darjou Veďmanovou, která prohrávala už 0-4 v první sadě. Nic moc jí nevycházelo, působila trošku zakřiknutě, ale dokázala se zvednout a mnohem víc si věří. Přesvědčila se o tom, že když se jí povede dobře zaútočit, takže dokáže přetlačit Jessiku Pegulovou svými zbraněmi. Hraje velmi rychle po odskoku, snaží se hrát na riziko a když hrála na svém maximu, na své hraně, možná kousíček i za ní, tak velmi trápila v prvním setu velkou favoritku tohoto duelu Jessiku Pegulovou. Ta si teď tedy oddechla 7-5 první set. První set má za sebou také Dalibor Svrčina, neúspěšný. Připomínáme, že s Američanem Tienem prohrával 1-5 a teď už tedy set skončil. Je to 1-6, před chviličkou začala druhá sada. O poznání lépe do ní vstoupil Dalibor Svrčina než do té první, protože teď vede český hráč 1-0 a naopak může jít teď do vedení, což se právě děje, protože prolamuje podání soupeře Tiena, takže 2-0 pro Dalibora Svrčinu, parádní začátek druhé sady.

Ještě jedna zpráva z fotbalu. Podnikatel Zdeněk Zemek po téměř 20 letech končí jako akcionář fotbalového Slovácka, ale tenhle prvoligový klub bude dál podporovat jako významný sponzor, alespoň to uvedlo Slovácko na svém webu. Po 13. hodině už uslyšíte pravidelný pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem. Dnes bude hostem Marek Tesař, spolumajitel basketbalové Slávie.

0: Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení naději na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
2: V Česku hrozí silné bouřky, varují meteorologové. V Turecku se koná parlamentní zasedání členských států NATO. Tenisti Svrčina a Vidmanová nastoupili do úvodního kola wimbledonské dvouhry. Na dálnici D5 před Berounem směrem do Plzně popojíždí kolona kvůli úniku nafty z kamionu. A počasí čekáme zpočátku slunečno. Od západu se začne zatahovat, přidají se přehánky, místy bouřky i velmi silné. Teploty na západě kolem 28, na východě až 39 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Do Česka by měly dorazit odpoledne. Podle Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky nejintenzivnější v jižních a východních Čechách a taky na Českomoravské vrchovině. Doprovodí je silný vítr, přívalové srážky a taky kroupy. Po historicky nejteplejším víkendu se pak v Česku bude postupně ochlazovat. Policie stále nemá nové vrtulníky, které jí ministerstvo vnitra slíbilo už před 8 lety. Upozornil na to nejvyšší kontrolní úřad. Z kontroly taky vyplynulo, že hangár letecké základny v Praze je v havarijním stavu. Ministerstvo vnitra se proti výtkám ohrazuje. Podle mluvčí rezortu Hany Malé kontrolní úřad nebere v úvahu všechny investice do letecké služby.
4: V roce 2023 ministerstvo přehodnotilo celou koncepci na pořízení nové techniky na dalších 20 let. Následně jsme vyhlásili veřejnou zakázku na pořízení 6 kusů vrtulníků se schopností leteckého hašení. V letošním roce jsme realizovali veřejnou zakázku na pořízení 11 lehkých multifunkčních vrtulníků.
2: Podle Malé rezort vnitra připravuje taky modernizaci hangáru, který je podle kontrolního úřadu v havarijním stavu. Veřejnou zakázku na stavbu chce rezort vyhlásit ještě letos. V Turecku je dnes parlamentní zasedání členských států NATO. Reprezentovat Česko do Istanbulu vyrazili jak předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, tak šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat mají o klíčových bezpečnostních otázkách, spolupráci v oblasti obrany, ale i parlamentní diplomacii. Na schůzku předsedů parlamentů NATO bude navazovat za týden summit Severoatlantické aliance v Ankaře, pokračuje Okamura.
5: Diskuze bude samozřejmě o mandátu České republiky na tento summit. My jsme si v mandátu, který odsouhlasila naše vládní koalice, odsouhlasili, že se budeme snažit o naplnění výdajů 2% v letošním roce.
2: V Ankaře by měly jednotlivé členské státy řešit taky naplňování závazku, který si odsouhlasili loni v Hágu, tedy v roce 2035 vydávat 3,5% HDP na přímé obranné výdaje a 1,5% na související výdaje. Ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku zasahuje 8 jednotek hasičů u požáru autodílny a přilehlé haly. Hořet začalo předpolednem. Zasažený je podle mluvčí krajského ředitelství Petra Svobody prostor 20x10 metrů.
6: Nasazeny jsou 4 útočné proudy a ustavuje se výšková technika, která bude v případě potřeby využita také k hašení. V tuto chvíli probíhá odvětrávání objektu tak, abychom se dostali dovnitř a zjistili jsme, jak situace skutečně v tuto chvíli vypadá.
7: Sport. Čeští tenisté Dalibor Svrčina a Darja Vidmanová vstoupili do prvního kola Wimbledonu. Jejich duely s favorizovanými americkými soupeři sleduje Jaroslav Plašil.
8: Vidmanová prohrává 5-7 a 1-2. Po jasném začátku se vzepřela velké favoritce, ale Pegulová koncovku první sady zvládla. Svrčina ztratil první set 1-6, bohužel teď v tom druhém ztratil vedení 2-0 a náskok breaku. Američan jen otočil a naopak vede 3-2 s breakem. On z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: V dalších zápasech úvodního dne Wimbledonu se Karolína Muchová utká s Ruskou Zacharovovou, Nikola Bartůňková s Američankou Sterncovou, Barbara Krejčíková zahájí turnaj proti Britce Klugmanové a Kateřina Siňáková proti Číňance Cheng. Bývalý fotbalový reprezentant Michal Krmenčík ukončil kariéru. Serveru Sport.cz 33-letý útočník řekl, že už nemá motivaci pokračovat. Někdejší nejlepší prvoligový střelec získal 3 mistrovské tituly z Plzní, vyhrál belgickou ligu s Brugami nebo řecký pohár s PAOKem Soluň. Naposledy působil ve Slovácku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D5 u Berouna a omezení na D7 u letiště. Na D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Beroun na 20. kilometru likvidují únik nafty z kamionu, jede se jedním pruhem opatrně. Kolona začíná už za sjezdem na Loděnici na 12. kilometru, je na více než 20 minut a silný provoz je i na souběžné silnici před Berounem. Na D7 z Prahy do Chomutova i opačně jsou před sjezdem na letiště kolony kvůli dopravnímu omezení. Déle se zdržíte směrem do Chomutova, od nájezdu z Evropské je to na 15 minut. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce jsou mezi Onšovicemi a Vystrkovem kolony kvůli opravě vozovky. Provoz řídí na dvou místech semafory Kyvadlově, delší je teď fronta směrem do Pelhřimova, a to na zhruba půl hodiny. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je před Litomyšlí kolona zdržení 20 minut, brzdí se už na konci dálnice u Janova. A v Praze v Karlovarské směrem z centra se za obratištěm za Bílou horou srazila dvě auta. Kolona začíná už v Bělohorské u Břevnovského kláštera a je na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme zpočátku slunečno, od západu se bude zatahovat a přidají se přehánky, místy bouřky i velmi silné. Teploty na západě kolem 28, na východě až 39 stupňů, na horách většinou kolem 27. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
3: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
10: Proč se nejúspěšnější basketbalový klub v posledních dvou desetiletí spojil s pražskou Slávií a stěhuje se od nové sezóny z Nymburka do Prahy? Co je potřeba k tomu, aby nově sloučený klub hrál evropskou část slavné NBA nebo prestižní Euroligu? Jaký potenciál má v Česku basketbal? A co mají na mysli majitelé sloučeného klubu, když říkají, že zápasy musí být zábavou a show? O tom všem budeme mluvit na rovinu v dalších minutách vysílání radiožurnálu Sport. Naším hostem je spolumajitel basketbalového klubu SK Slavia Praha Era NBK Marek Tesař. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
11: Dobrý den.
10: Ten dlouhý název samozřejmě odráží to, že se spojily dva kluby, tedy Pražská Slavia a Nymburk. Vydrží tenhle název dlouho, nebo jste domluveni, že po nějakém čase od konce to NBK odstraníte?
11: Tak určitě si myslím, že v příští sezóně takhle budeme hrát a v dalších sezónách je to otázka. Já bych asi na začátek vysvětlil, proč vlastně spousta lidí říká, že je to dlouhý vysvětlení, začal vlastně taky. Je to kvůli tomu, jednak je to nějaký respekt k Nymburku jako takovýmu, k té jeho historii, a druhá věc je to kód pro vlastně evropský basketbal, protože Nymburk je obrovský jméno v evropském basketbalu. A my vlastně, protože plánujeme hrát Champions League, tak chceme vlastně tohleto zachovat, aby v Evropě jsme byli rozpoznatelní, že vlastně je to nástupnický klub Nymburku.
10: Takže v Evropě budete hrát jako NBK, ne jako Slav?
11: Ne, budeme hrát pod tímhle tím celým názvem, ale ten kód...
10: Dobře, a na tom titulku bude NBK. Kód NBK nebo Slav?
11: Ne, Slavě.
10: Vy na webu představujete a vysvětlujete celý ten projekt. Máte tam i sekci FAQ, tedy častých otázek a odpovědí na ně. Jedna z těch otázek zní, jestli je to nový klub nebo pokračování Slávie nebo Nymburka. Vy na to odpovídáte a teď cituji. Je to nový společný projekt, který propojuje dvě výrazné basketbalové tradice a jejich hodnoty. Bude působit pod značkou Slavia Praha, současně ale chceme jasně a důstojně pracovat s odkazem Nymburka, který patří mezi nejvýznamnější příběhy českého basketbalu. To je velmi diplomatické vysvětlení, ale není to odpověď na tu otázku. Tak jak to je? Je to nový klub, nebo je to Slavia, nebo je to Nymburk?
11: Je to fúze dvou klubů, což znamená, že teďka budeme hrát pod tímhle tím názvem. Je to spojení dvou klubů, což znamená, že vlastně bereme historii obou a spojujeme to v jeden. Takže odpověď, si myslím, že to je odpověď na tu otázku, ale budeme hrát pod Slaví.
10: Takže kdyby v historii někdy Slavia vyhrála titul, tak byste ty tituly sečetli a chlubili byste se všemi.
11: Tak takhle, v zásadě odpovědí i možná to, jak je nastaveno to vlastnictví a majitelé Nymburka, kteří jsou plně zodpovědní za to, že vyhráli těch 20 titulů, nebo 21 teďka už, tak budou mít většinu. Jo? Takže to je taky nějaká odpověď na tuto otázku.
10: V jakém stádiu to spojování je? Už máte z právního hlediska všechno hotové?
11: Teď se finalizují poslední detaily, ale dohoda je jasná a teď opravdu se už ladějí poslední detaily.
10: Každý z těch klubů měl samozřejmě své hráče, měl svůj realizační tým. Po tom spojení zůstane jenom ten nymburský tým nebo se do něj probojuje i někdo ze slávistů?
11: Tak já mám velkou radost, že vlastně v tom týmu, i když jsme popravdě řečeno počítali s tím, že celá ta sportovní část přijde z Nymburka, což v zásadě v 90% tak platí, takže se do něj probojovali dva hráči Slavie, takže to je taková moje radost, ale jinak samozřejmě ta sportovní stránka věci byla daleko profesionálněji zvedená a kvalitněji zvedená v Nymburce a proto od samého začátku jsme plánovali, že vlastně jak realizační tým, tak hráčský tým přijde z Nymburka. Ale samozřejmě i v Nymburce je spousta odchodů plánovaných, takže ten kádr se nějakým způsobem pro příští sezonu promění.
10: Co tomu říkali hráči Slavie, když jste jim po sezóně, kde skončili předposlední v NBL, přišli říct, dobrý, ale nahradí vás Nymburk?
11: No tak zaprvé, spousta hráčů jim končila smlouva, což bohužel v basketbalu je tak celkem standardní, že ty američtí nebo ty zahraniční hráči mají smlouvu na jednu, na dvě sezóny, takže to byl jedna věc, která tomu trochu pomohla, ale samozřejmě pár hráčů pod smlouvami bylo a museli jsme s nima se domluvit, že prostě přejdou do jiných klubů, což se v zásadě už ve většině případů stalo.
10: Protesty to spojení podle očekávání vyvolalo u nymburských fanoušků. Vy jste při oznámení toho projektu slibovali, že některé zápasy i v té nové sezóně odehrajete v Nymburce a také, že fanoušci budou mít nějaké výhody. Už tohle máte konkretizované? Víte už, kolik zápasů v té nové sezóně odehrajete v Nymburce?
11: Tak my jsme mluvili o českém poháru a zároveň možná i nějaký ligový zápas, že tam odehrajeme, ale přesně jako počet ještě daný nemáme.
10: Koho to spojení napadlo? Vás nebo majitele Nymburka nebo ještě někoho úplně jiného?
11: Když jsme měli tiskovou konferenci, kde jsme to oznamovali, tak jsme vlastně ještě těsně předtím jsme si říkali, kdo teda vlastně s tím přišel, ale myslím si, že to byla opravdu jako diskuze, kde jsme se potkali úplně na jiný téma a bavili jsme se, co nás trápí, každý ten klub, co nás trápí v té naší nějaký vizi a musím říct, že to tam jako perfektně zapadlo, jak Jirka Podpěra, tak Tomáš Petera.
10: Což jsou majitelé Nymburka,
11: tak se v úvozovkách stěžovali na to, že mají malou kapacitu v Nymburce, že ten zájem v Nymburce není o ten basketbal tak velký a že pro tu vizi, kterou i oni měli být výraznou basketbalovou značkou v Evropě, tak není takový zájem a že to publikum v Praze je pro ně velká výzva, když vlastně my jsme zase strádali po té sportovní stránce, tak to opravdu jakoby se protlo a vlastně hned na první schůzce, kdy jsme se bavili úplně o ničem jiným, tak jsme si říkali, pojďme zkusit to dát dohromady a po pár týdnech jsme měli jasno, že tohle je nejlepší cesta pro oba dva celky.
10: Co bylo nejtěžší při těch jednáních?
11: Co bylo nejtěžší? Vlastně asi, já myslím, že v jednáních jako takových nebylo, protože tam byla shoda, jo, ale co se týká toho procesu, tak najít to finální nastavení komunikace, jak směrem do té nymburské komunity, tak ale i směrem do slavistické, takže to jsou takový jakoby výzvy, které ale vlastně před námi stojí teď.
3: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
10: Spolumajitel nově sloučeného basketbalového klubu SK Slavia Praha Era NBK Marek Tesař je dnešním hostem radiožurnálu Sport. Při představení toho sloučení jste hodně mluvili o mezinárodních ambicích. Tou hlavní je chystaná evropská část NBA?
11: Tak takhle, hlavní ambicí je to být opravdu velmi úspěšný evropský basketbalový klub s silnou komunitou kolem. To si myslím, že je pro nás jako největší výzva. Nymburk už pravidelně Champions League hraje a velmi, velmi úspěšně. Nicméně i oni měli vlastně cíl jednou tu Champions League vyhrát, což si myslím, že taková ta hlavní ambice, dostat se do Final Four a pokusit se tuhle tu soutěž vyhrát. A nad tím je vize, kterou jakoby vidíme v nějakým vzdálenějším horizontu, a to je právě ta anoncovaná možnost i po sportovní stránce se přes Champions League dostat do evropské divize NBA. Popravdě řečeno, je to věc, kdybychom o tom uvažovali, co se týká licence a tak dále, tak to je horizont 5-10 let, ale teďka vlastně, když si vezmete, že Nymburk naposledy prohrál o bod s pozdějším vítězem Champions League, který by se už automaticky kvalifikoval do evropské divize NBA, tak je to najednou, ta vize je dosažitelnější, než jsme na začátku vůbec čekali. Takže je to tak, chceme vybudovat opravdu velmi silný evropský klub s velkou komunitou, ale zároveň teď se naskytá ta příležitost a my chceme být vlastně v této vizi pokorný, ale říkáme, chceme na tuhle tu příležitost být, kdyby přišla, tak chceme na ní být připravený.
10: V jakém stádiu je vlastně ta připravovaná evropská NBA?
11: No, už to dostává opravdu jako velmi jasný obrysy, ale kdybyste se zeptali na FIBA, tak vám ještě asi konkrétně taky neodpoví, ale hovoří se
10: proto o... Proto se ptám spíš vás, protože předpokládám, že sondujete a víte spoustu věcí ze zákulisí.
11: Sondujeme, ale popravdě řečeno, ty informace jsou pokaždý trošičku jiný a upravují se asi, je to výsledek taky nějakého dlouhodobého jednání FIBA, evropský FIBA s NBA, ale teď to vypadá, že by opravdu mělo být 16 týmů v této divize a měla by se začít hrát za 2 roky nebo za tři roky, což je opravdu jako blízko, poměrně blízko.
10: A ta evropská NBA by se spíš blížila podobě evropských pohárů, než toho, co vidíme v zámoří?
11: Neměla by to být normálně divize o 16 týmech, kam se teda 2 nebo 4 budou moct probojovat vlastně tou sportovní cestou, tou takovou klasickou evropskou, jakože si to prostě vybojujete, a těch 12 dalších týmů by si měli normálně koupit standardní licenci, tak jak je to v Americe. A měli by hrát normálně soutěž proti sobě.
10: O tom, že byste si koupili tu licenci, o tom neuvažujete?
11: Ne, to opravdu to je úplně mimo naše možnosti, ale samozřejmě může přijít někdo, kdo si identifikuje Prahu jako velmi dobrou destinaci pro tohleto a může o to někdo mít zájem. A proto my vždycky říkáme, chceme na tuhletu situaci být připraveni.
10: Že kdyby někdo takový přišel, tak vy řeknete, my už na tom pracujeme, tady se vám nabízíme a můžeme se spojit. Rozumím tomu dobře.
11: Je to tak, nebo by si to mohl vytipovat sám, protože si myslím, že Praha pro tu je místo, který by určitě slušelo evropský divizi.
10: Vy už jste mluvil o tom, že Nymburk hrál velmi úspěšně Champions League nebo Ligu mistrů. Ono na rozdíl od fotbalu, tak v basketbale Liga mistrů není ta nejvyšší evropská soutěž, uh-huh, nebo ten nejvyšší evropský, uh-huh, pohár, protože tady je ještě Euroliga, uh-huh, což je soukromý projekt, tam hrají ty nejslavnější týmy. Vy jste v podzimním rozhovoru pro Deník Sport mluvil i o vizi, že by Slavia někdy v budoucnu mohla hrát Euroligu. To stále ještě někde v hlavě máte?
11: Já myslím, že to je stejná ta vize, a teď, když do toho přišla, což znamená, byla to vzdálená vize, ale vždycky u všech těch našich projektů, který máme u nás, tak si říkáme nějakou jako tu maximální vizi, aby jsme věděli, jakou cestou máme jít. Takže to v tu chvíli byla Euroliga, teď když přišla ta varianta s tou evropskou divizí NBA, tak vlastně je to na podobný úrovni. Otázka, jak vlastně Euroliga bude vypadat, protože je velká pravděpodobnost, že spousta těch týmů bude mít zájem o to být součástí toho NBA.
10: Při těch ambicích, při těchto plánech neodskočí ten nově sloučený klub zbytku českého basketbalu ještě výrazněji, než v těch minulých 20 letech odskakoval Nymburk?
11: No, to je taky velká otázka, kterou si hodně často klademe při diskuzích právě s panem Podpirou a s panem Peterou, že vlastně, aby jsme byli relevantní a zajímaví a atraktivní pro publikum v České republice i v rámci té ligy, tak je potřeba ten tým nějakým způsobem nastavit tak, aby třeba ty nejkvalitnější hráči rotovali a aby ty zápasy v té lize byly víc vyrovnaný. Ale na druhou stranu, když se podíváte teďka na finále, nebylo, tak
10: to bylo drama.
11: Tak si myslím, že to byla krásná podívaná, opravdu dramatický sport až do konce.
3: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
10: Spolumajitel basketbalového klubu SK Slavia Praha Era NBK Marek Tesař zůstává hostem radiožurnálu Sport. Když jste představovali spojení obou klubů a celý ten projekt, tak také zaznělo, že basketbal je globálně druhý nejpopulárnější sport po fotbale. Mm-hmm. Máte ambici dostat basketbal na druhé místo i v Česku? Je to reálné?
11: Já si myslím, že to reálný je. Minimálně do té top trojky a vlastně mít nějaký období, kdy ten sport bude číslo jedna, třeba v těch finálových částech soutěže, ale bude hrozně záležet na infrastruktuře a já jsem přesvědčený, že ta města, kde se basketbal hraje, tak už teďka vím o několika, kde se jasně hovoří o tom, že tam vyroste hala pro 5-7 tisíc lidí a to si myslím, že bude jako naprosto rozdílový, jak se tohle to stane, že ten basketbalový produkt bude zajímavý a v tu chvíli si myslím, že přiláká partnery, přiláká fanoušky a přiláká možná i taky silný majitele v těch regionech, který to budou vidět tak, jako můžeme to sledovat ve fotbale, že je vlastně zájem od bohatých lidí vstupovat do sportu, do klubu, tak si myslím, že basketbal je další v pořadí, kde by se tato proměna mohla stát a to samozřejmě potom by tu atraktivitu obrovsky posunulo. Jinak, co se týká sportovní podívan, tak si myslím, že ten basketbal má obrovský potenciál v tomhle tom.
10: A když mluvíte o 5000 nebo větších halách, já jsem se díval na statistiky návštěvnosti, jenom opravdu velmi málo klubů první ligy v tom uplynulém ročníku dosáhlo návštěvnost průměrnou přes 1000 diváků. Mistrovský Nymburk měl v základní a nadstavbové části průměr 549 diváků na zápas. Vy jste byli ještě níže pod 400. Opravdu je to jenom o halách, že když se postaví větší haly, tak najednou začne chodit 10x víc lidí?
11: Jo, protože určitě, protože si myslím, že ty haly dokážou si ten sportovní produkt daleko víc posunout a není to jenom o tom sportu, ale myslím, že jste už o tom mluvili na začátku, ale je to i o tom doplňkovém programu, který ten divák dostane a taky jak se tam o něj postaráte a popravdě řečeno v těch tělocvičnách, ve kterých se to teďka hraje, tak ten servis pro ty fanoušky není tak a chodí tam opravdu jenom ta úplně nejužší basketbalová komunita, což je samozřejmě problém, ale zároveň velký potenciál.
10: Takže když říkáte, že zápasy nově sloučeného klubu budou zábavou a show, tak to půjde na Královce od nového ročníku, nebo to bude čekat na to, až budete mít novou halu?
11: Já si myslím, že a to vlastně ty zápasy Nymburka v Champions League ukázaly, že tam ta příležitost je to posunout tu kvalitu toho sportovního produktu i na Královce, ale samozřejmě s plánovanou halou, multifunkční halou v Edenu by to bylo zase o parník dál.
10: Jak to vypadá s halou v Edenu, kterou byste měli sdílet s hokejisty?
11: Tak je to primárně vlastně projekt, s kterým přišel hokej a když jsem se bavil se spolumajitelem hokeje, s panem Tichým, tak teďka asi před 14 dny, tak říkal, že pořád je ještě reálná ten termín 30-31.
10: A do té doby tedy to bude Královka?
11: Do té doby by to měla být Královka pro ligu určitě.
10: V Edenu, jaká bude kapacita? Jak ta hala bude vypadat?
11: Tak teď se mluví někde kolem 7000. Ten projekt je, myslím, na 7500, ale myslím si, že ještě v tomhle tom úplně přesně jasno nejde. Já si myslím, že hokej pro extraligu bude potřebovat o něco víc než jenom 7000, tak uvidíme, jak se s tím ještě ty finálně, jak to nastaví vlastně o hokejisti. To bude asi nejdůležitější.
10: V těch odvážných představách, kdybyste hráli NBA, stačila by tahle kapacita?
11: Stačila. Tahle kapacita kolem těch 10 000 by stačila. Ale samozřejmě otázka, jestli když by byl zájem, tak jestli by nestálo využít i O2.
10: Říkáte, že vytváříte ambiciózní basketbalový klub, že chcete přilákat spoustu dalších fanoušků, že z toho chcete udělat zábavu, máte ambice NBA, případně Euroliga. Je taktické stavět to na základu Slávie? Když to řeknu úplně jednoduše, neodradíte tím velkou část obyvatel Prahy, kteří fandí Spartě?
11: Já si myslím, že to je naopak jako velký plus, protože ta Slavie je obrovská značka na sportovním poli a já jsem přesvědčený, že to je, a myslím, že to je taky důvod, proč se s náma spojoval Nymburk, že ta značka je obrovsky silná, ten potenciál má.
10: Byť v basketbale nějakou úspěšnou tradici Slavie nemá, to asi si můžeme přiznat.
11: Jo, to je pravda.
10: Nebojíte se, že pro Spartu bude, nebo pro Spartany, kteří by chtěli chodit na basketbal, tohle bude problém jít na Slávy?
11: Já myslím, že možná pro ty ortodoxní ano, ale zrovna včera jsem seděl s dvouma Spartanama v hospodě a říkali, že se moc těší, že chodit budou.
10: Vy jste v listopadu pro Deník Sport řekl, že chcete jednat s majitelem fotbalové Slávie, Pavlem Tykačem, že víte, že to je fanoušek basketbalu. Mm-hmm. Jednali jste a má to nějaké, nebo bude to mít nějaké pokračování, bude pan Tykač podporovat i basketbal?
11: Tak to jsem říkal zhruba před rokem, mám pocit, a to samozřejmě byly moje první úvahy, když Pavel Tykač vstoupil do fotbalu a vím, že ho baví i basketbal, tak to byla moje první úvaha, první volba, ale vzhledem k tomu, že oni mají poměrně hodně práce se Slaví fotbalovou a zároveň se teďka pouští taky do rekonstrukce vlastně, nebo plánují rozšíření stadionu, tak říkal, že pro tuhle tu chvíli to není téma. Na druhou stranu máme podporu vedení fotbalové Slavie ke spolupráci, ať už je to komunikační, marketingová spolupráce, takže na této úrovni věřím, že vlastně spolupracovat budeme a už spolupracujeme a je to i taková vize celého toho spolku SK Slavia Praha, kde je 34 sportů a ta vize je daleko větší interakce mezi těmi sporty, aby jsme se vlastně pomáhali, protože nad tím vším je vize, že bychom měli mít přes 2 miliony fanoušků po celé republice a to si myslím, že vlastně v tomhle tom ta Slavie je unikátní nejenom tím místem Fedenu, kde většina těch sportů má základnu a svý sportoviště, ale vůbec v tom počtu sjednocených sportů pod jednou značkou. V tom jsme, myslím, unikátní nejenom v Čechách, ale myslím si, že možná i ve střední Evropě.
10: Mluvil jste o ambicích, k tomu samozřejmě jsou potřeba peníze. Vy jste, nebo někde jsem četl, že rozpočet Nymburského klubu byl kolem 50 milionů. Jak výrazně se posune?
11: Já si myslím, že pro ty první sezony nějak dramaticky rozhodně se posune, ale v řádech třeba o 10 milionů, někde kolem 60 milionů, možná ještě o trošku víc, protože majitelé Nymburka jsou velice ambiciozní a vlastně mají velkou chuť a vlastně dostat se do Final Four, což se jim v Champions League ještě nepodařilo. Takže to si myslím, že je hodně motivuje a při těch jednáních o skládání novýho týmu, tak možná ještě budou chtít být výraznější, ale myslím, že takhle, v takhle nějakém horizontu by se to mělo pohybovat.
10: Na sezonu v NBA by bylo potřeba kolik?
11: To jsou úplně jiný řády. Popravdě,
10: a je to reálné v Česku?
11: No, je to reálný, protože ten produkt vlastně je podporovaný nebo generuje obrovský příjmy i z pohledu mediálních práv, jo. To znamená, že ta liga vlastně, to NBA nějakým způsobem taky přispívá na ten provoz toho klubu, že reálný to je, ale na rovinu zase pro naše možnosti to teďka reálný není. I ta Euroliga, ty nejslabší týmy mají rozpočet třeba trojnásobný, než budeme mít my tuhle tu sezónu. Jo.
10: Vy se dlouhodobě věnujete sportovnímu marketingu, dlouhodobě spolupracujete třeba s Jizerskou 50, pracoval jste pro Sokol. Jak jste se dostal k basketbalu?
11: No, dostal jsem se tak, že já jsem velký slávista, opravdu od malička. Pravidelně chodím na fotbal, mám permanentku asi od 14 let na každou sezónu. S mým bratrem tam chodím opravdu pravidelně se synem. Takže k tomu mám obrovský vztah a přišli za mnou vlastně bývalí majitelé, který vlastně vzkřísili basketbalovou Slávy a chtěli pomoct. No a chtěli pomoct asi 5 let naspátek. Pak přišli znova po 2 letech, no a rozhodli jsme se, že v tom cítíme potenciál a že do toho vstoupíme.
10: Když jste mluvil o té show, o té zábavě, máte někde nějaký vzor, jak by to mělo vypadat? Kam vlastně během příštích sezon chcete ten nově sloučený klub v tomto směru dostat?
11: Tak takhle, vzory 100% máme. Stačí se teda podívat samozřejmě do Ameriky, ale i v Evropě, Partizan Bělehrad, Žalgiris Kaunas, to jsou vlastně obrovský meky basketbalu a to je tam, kam cílíme, ale samozřejmě je k tomu dlouhá cesta a primárně taky přes tu infrastrukturu.
10: říká dnešní host radiožurnálu Sport, spolumajitel basketbalového klubu SK Slavia Praha Era NBK Marek Tesař. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
11: Děkuji moc za pozvání, na shledanou.
10: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
12: V pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
13: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
14: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
12: Kilometry Jiřího Ježka.
13: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
15: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společní tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně ono tom tréninku.
12: Na své si ale přijdou i amatéři.
13: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
12: Máme pro vás názory odborníků.
16: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak si zjistila, že optimální být v pohodě.
13: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
12: Každý pátek po 10. hodině.
13: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
17: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Radiožurnál je půl druhé. Jana Gulda a zprávy.
2: Česká ekonomika letos podle hospodářské komory vzroste o 2,1%, tedy o 0,2% míně, než očekávala v poslední predikci loni v listopadu. Vyplývá to z dnešní prognózy komory. Aktualizace makroekonomické prognózy reaguje hlavně na dopady konfliktu na Blízkém východě. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel od papeže Lva 14. pálium. To je symbol služby věřícím. Pruchtenké bílé látky z ovčí vlny dostávají metropolité, tedy arcibiskupové stojící v čele církevních provincií. V Česku ho nosí arcibiskup pražský a olomoucký. Společně s Přibylem pálium ve Vatikánu obdrželo dalších 34 církevních představitelů, například ze Spojených států, Austrálie nebo Polska. Ve Washingtonu se dnes před soudem objeví muž obviněný z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Incident se stal během večeře korespondentů Bílého domu na konci dubna. Jen za atentát hrozí muži podle americké televizní stanice NBC doživotní vězení. 31-letý učitel a herní vývojář z Kalifornie je obviněný taky z útoku na federálního agenta. A vstupenku do Národního divadla se loni koupilo víc než 545 tisíc diváků, to je asi o 35 tisíc míň než předcházející rok. Od loňského září navíc kvůli rekonstrukci chybí nová scéna a některé inscenace se proto přesunuly do náhradních prostor. Soubor během loňského roku odehrál 1000 představení. Největší zájem byl o balety Šeherezáda a Louskáček, z činohry o Audience u královny a z oper o Kouzelnou flétnu.
13: Sport.
2: Na úvod tenisového Wimbledonu se představí celkem 6 českých tenistů. Do prvního kola singlu už vstoupili Dalibor Svrčina a Darja Vidmanová. Aktuální informace přidá Jaroslav Plašil.
8: Pro Dariu Vidmanovou turnaj skončil hned v úvodním kole, podlehla favoritce Pegulové 5-7-3-6. Teď tedy hraje o postup Dalibor Svrčina, který prohrává 0-2 na sety v souboji s Američanem Tienem. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D5 u Berouna a kolona na D1 u Slavkova. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Beroun stojí na 20. kilometru kamion. Vytekla z něj nafta, jede se levým pruhem. Kolona začíná za sjezdem na Loděnici na 12. kilometru. Osobní auta se zastavují o něco dál. Zdržení 25 minut v levém pruhu kvůli kolonám před a v Berouně se nevyplatí sjíždět z dálnice. Na D1 z Ostravy do Brna před sjezdem na Slavkov přibrzdíte na 211. kilometru. Nesouvislá kolona pokračuje do zúžení v Brně. Osobními auty 15 minut navíc. Na D7 z Prahy do Chomutova i opačně jsou před sjezdem na letiště kolony kvůli dopravnímu omezení. Déle se zdržíte směrem z Prahy. Od nájezdu z Evropské je to na 15 minut. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce jsou mezi Ončovicemi a Vystrkovem kolony kvůli opravě vozovky. Jezdí se na dvou místech Kyvadlově. Delší je fronta směrem do Pelhřimova a to na více než 20 minut. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je před Litomyšlí kolona, zdržení 20 minut provozem. a na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most se u nájezdu z dálnice D11 srazilo osobní auto a kamion, blokují pravý pruh a začíná se tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, oblačnost bude od západu přibývat. Zpočátku na západě Čech, postupně i jinde se přidají přehánky, místy bouřky i velmi silné. A nejvyšší teploty na západě kolem 28 stupňů Celsia, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 39 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
12: Radiožurnál Sport.

Za malou chvíli už se zase vydáme na tenisový Wimbledon. Tenistka Daria Vidmanová, ta už vypadla při svém grandslamovém debutu v prvním kole nasazené čtyřce Jessice Pegulové ze Spojených států, podlehla 5-7 a 3-6, ale stále ještě hraje Dalibor Svrčina, za chvíli na jeho utkání.

0: Mistrovství světa ve fotbale pokračuje, a to vyřazovací částí. První zápas v play-off čeká některé favority turnaje, třeba Brazílii, Německo a nebo Nizozemsko. Bližší informace teď už přidáme a na to na úvod sportovního přehledu s Krištofem Kousalem. Dobrý den.
1: Hezký den. Fotbalisté Brazílie nastoupí v úvodním kole play-off mistrovství světa proti Japonsku, tedy proti soupeři, který na šampionátu zatím neprohrál a který Brazilce v září minulého roku porazil v přátelském utkání 3-2. Na tiskové konferenci o tom mluvil kouč Kanárků Carlo Ancelotti.
2: Byla to pro nás dobrá zkušenost. Aspoň nehrozí, že Japonce podceníme. Jsou vážně silný tým, momentálně jeden z nejlepších na světě. Vždyť v březnu porazili Anglii. Připravíme se na ně, jako by šlo o finále, protože svým způsobem to finále je.
1: Zápas Brazílie-Japonsko začne v 19 hodin českého času, v 10:30 večer se utká Německo s Paraguají, ve 3 hodiny ráno Nizozemci vyzvou Maroko. Všechny zápasy odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport.
0: A v Londýně odstartoval Wimbledon. Na úvod travnatého Grand Slamu už první z Češek Daria Vidmanová podlehla favorizované Američance Jessice Pegulové 5-7 a 3-6. Na Wimbledonu debituje taky Dalibor Svrčina. V All England Clubu to sleduje reportér Jaroslav Plašil.
3: Dalibor Svrčina prohrál první sadu 1-6, tu druhou 4-6 přes nadějný začátek. Jen z Ameriky 16. turnaje teď ztratil servis před chvíličkou, takže Svrčina vede 3-1, snaží se potvrdit break, to se mu zatím ještě v zápase nepovedlo, takže teď stav 3-1 0-30 z pohledu českého hráče, který připomínám prohrál 2 úvodní sety. Dnes si ještě zahraje další čtveřice českých tenistů ve Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Jednou z hráček, která se dnes představí ve Wimbledonu, je světová devítka Karolína Muchová. Jí čeká v prvním kole Zacharovová z Ruska. Muchová získala v sobotu titul v německém Bad Homburgu a věří, že si teď poradí i s hektickým přesunem.
4: Docela unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufala jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý. Tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj. Na druhou stranu dobrý zápasy v nohách na té trávě, je to fakt jiný, specifický, takže jsem ráda, že jsem se i dobře rozehrála.
1: Odpoledne vstoupí do Wimbledonu ještě Nikola Bartuňková, která se utká s Američankou Sterncovou, Barboru Krejčíkovou čeká souboj s domácí Klugmanovou a Kateřinu Siňákovou zápas proti Číňance Cheng. O všech zápasech českých tenistů vás budeme na Radiožurnálu Sport přímo z Wimbledonu průběžně informovat.
0: Fotbalové Táborsko zváží, jestli by přijalo nabídku na postup do první ligy. Nejvyšší soutěž by pak klub případně hrál v Českých Budějovicích na stadionu Dynama. Táborsko ale zatím od Ligové fotbalové asociace nabídku na účast v první lize místo vyloučené Karviné neobdrželo. Jakmile ji dostane, má 3 dny na vyjádření. Radiožurnálu Sport to potvrdil ředitel Táborska Ivo Táborský. Zároveň se ozvala pražská Dukla. Podle jejich právníků by měla nabídku na volné místo dostat ona. Ve vysílání o tom chceme mluvit po 14. hodině s majitelem Dukly Matějem Turkem. Místo v šance lize uvolnila Karviná, která stáhla své odvolání proti trestu od etické komise fotbalové asociace.
1: Bývalý fotbalový reprezentant Michal Menčík ukončil kariéru, řekl to serveru Sport.cz. 33-letý útočník získal 3 ligové tituly z Plzní, vyhrál taky belgickou ligu s Brugami. Naposledy působil ve Slovácku. V reprezentaci Krmenčík v letech 2016 až 2021 odehrál 35 utkání a dal 9 gólů.
0: Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou tak nyníž od dubna 2019. První zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Na druhé místo se posunula Francie před Španělsko.
1: České házenkáři do 20 let si na mistrovství světa v Číně připsali druhou porážku. Favorizovaným dánkám podlehli 18-40. Na závěr základní skupiny se Češky utkají s domácím výběrem.
0: To byl sportovní přehled a Krištof Kousal. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: svých sluchátek, že na trati před ním vlají žluté vlajky, což znamená podle pravidel, že by měl v tom daném sektoru zpomalit. No a jeho reakce, budu citovat, takže to mám projet na plný plyn. Je to takové malé šťouchnutí do George Russella, ten totiž o den dříve vybojoval v kvalifikaci pole position, i když během jeho rychlého kola také vlály žluté vlajky. Brit tvrdil, že adekvátně zpomalil, ale řada fanoušků právě na sociálních sítích měla dojem spíše opačný, ale zároveň musíme přiznat, že ředitelství závodu rozhodlo, že to bylo v pořádku. Ale ten humor už pak pokračuje sám a tohle tedy Max Verstappen, řekl bych, docela trefil.
1: Pojďme se posunout zase ke sportu, který je blížší mně. Pojďme na fotbalové mistrovství světa. Tam hodně pobavil Diego Forlán, čím pak?
0: Někdejší urugvajský útočník si totiž na hlavě vypěstoval účes tak trochu připomínající afro. No a třeba účet Not Match of the Day na síti X sdílí jeho fotku s popiskem, že, a zase budu citovat, Forlán vypadá jako zloděj, co právě vlezl do pasti ve filmu Sám doma. Konec citace. A je skutečně nutno říct, že ta podoba s mokrým banditou Marvem tam docela je. Pobaví i pak někteří komentující, kteří zase připodobňují vzhled Forlána k postavě tajemníka Viktora Bruchanova ze seriálu Černobyl. Doporučuji se na to podívat, protože nejenom, že to je skvělý seriál, ale ta podoba mezi tímhle tajemníkem a Diegem Forlánem je až neskutečná.
1: Kdo také baví na sociálních sítích podobně jako Forlán, je i Novak Djokovic, ten se před Wimbledonem nepřipravuje jen na kurtu. Na sociálních sítích zaujaly dvě reklamy společnosti Lacoste, které si pohrávají s otázkou, jestli je Srb skutečným tenisovým bohem v uvozovkách. Obě totiž narážují na přezdívku GOAT, G-O-A-T, tedy Greatest of All Time, nejlepší všech dob.
0: Je to moc hezké, v prvním videu, které najdete třeba na Instagramu, Novak Djokovic cvičí jogu, v poklidné atmosféře se najednou objeví malé kůzle a právě to je ta hlavní pointa, anglické slovo GOAT, totiž v překladu znamená nejen kozu nebo kozla, ale nebo třeba právě, jak si říkal tu zkratku, Greatest of All Time. Postupně začnou přicházet další kůzlata, která míří přímo k Djokovičovi, tak jako kdyby trochu následovala svého vůdce. No a ta druhá reklama je vlastně trochu podobná. Tentokrát Novak Djokovic připravuje travnatý kurt na Wimbledon, seká trávu, pečlivě kontroluje její výšku, no a nakonec si symbolicky ochutná a začne přežvikovat jako koza. I tady reklama odkazuje právě na tu přezdívku GOAT. Na závěr, stejně jako v předchozím videu, se objeví slogan Bůh na každém kurtu. A když mluvíme o té přezdívce GOAT, tak musíme říct si to číslo 24. Žádný muž ní víc Grand Slamů nemá, takže proto ta přezdívka Greatest of All Time.
1: Budeme se těšit na to, jak se nakonec bude předvádět na kurtu a nejenom v reklamě Novak Djokovic. To byl David Prouza, díky moc.
0: Děkuji. Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Novak Djokovic se představí už dnes, to samé se ale dá říct také o 6 českých zástupcích. Jeden z nich, ten už má po turnaji, to je Daria Vidmanová, která prohrála s Jessicou Pegulovou. Dalibor Svrčina při svém debitu na travnatém Grand Slamu, ten stále bojuje a proto se vydáme do All England Clubu přímo na místě. Jeho zápas proti Američanu Tienovi sleduje i Jaroslav Plašil.
2: 1-6, 4-6, 3-2, 30-40, takové je skóre z pohledu českého tenisty, který před chviličkou zase ztratil výhodu breaku a to je škoda, protože se mu to stalo už ve druhé sadě, kterou parádně rozjel, ale na druhou stranu ono je k tomu dobré dodat, že pokaždé ty gemy, dá se říct celý zápas, jsou velmi vyrovnané a vždycky, když se to láme, tak zpravidla mívá navrch Tien, který teď srovnává na 3-3 ve třetím setu a je na tom tedy zatím luxusně ve srovnání s Daliborem Svrčinou, který hraje poprvé tady ve Wimbledonu hlavní soutěž. Tráva asi není úplně jeho nejlepším povrchem, ale to samé se dá určitě říct také o jeho soupeři. To je typický betonář, vyznavač tvrdého povrchu a tam možná nějaká šance pro Dalibora Svrčinu mohla být, jenomže zatím Tien si se zdejšími podmínkami zatím dovede poradit parádně, využívá toho, že je to také levák, což se vždycky na trávě hodí a teď tedy trápí Dalibora Svrčinu, který samozřejmě nebyl favoritem v tomto duelu. Turnajová šestnáctka Tien vede 6-1, 6-4. Teď začíná 7. gem třetí sady na podání Dalibor Svrčina, který před chviličkou ztratil náskok. Stav zatím 3-3 ve třetím setu.

0: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
1: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
0: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
2: The game is over and Mexico wins Group A.
3: Canada secure their first ever win in a World Cup.
4: The referee blows the final whistle and the USA have done it.
1: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
0: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
1: Play-off mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 000 korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 000 km v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
7: Kriminalita v Česku neroste, přibývá ale dětských agresorů. Tenistka Vidmanová na úvod Wimbledonu podlehla americké favoritce Pegulové. Na dálnici D5 mezi Loděnicí a Berounem ve směru do Plzně popojíždí kolona. A počasí čekáme zpočátku slunečno. Od západu se začne zatahovat, přidají se přehánky, místy bouřky i velmi silné. Teploty na západě kolem 28, na východě až 39 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Kriminalita v Česku neroste, loni byla zhruba stejná jako v roce 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Podle jeho výroční zprávy se taky začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Podle nejvyššího státního zastupitelství přibývá také projevů násilí mladí v online prostředí. Jde často o výhrušky, kyberšikanu nebo sebepoškozování. Po rekordně tropickém víkendu do Česka dorazí ochlazení. V druhé polovině týdne nejvyšší teploty klesnou na přibližně 24 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Odpoledne by ještě mohly padnout rekordní teploty pro dnešní datum na východě republiky. Na Moravě a ve Slezsku má být až 39 stupňů. Od západu ale postupně přichází oblačnost a bouřky, popisuje to ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Marek Rieder.
8: Lze očekávat ty bouřky poměrně intenzivní, s intenzivními projevy, s kroupami většími než 2 cm, se silnými nárazy větru a s dalšími doprovodnými jevy.
7: Výstraha před silnými bouřkami platí pro území Čech do dnešní půlnoci. Na Moravě a ve Slezsku hrozí bouřky zítra odpoledne a přes noc. Soudní spor mezi americkým prezidentem a britskou veřejnoprávní televizí se dál vyostřuje. BBC chce, aby Donald Trump předložil telefonní seznamy, kalendáře a osobní deníky z období útoku na Kapitol před 5 lety. Trump televizi žaluje o odškodné za to, že před loňskými prezidentskými volbami odvysílala jeho sestříhaný projev právě z 6. ledna 2021. Televize se hájí, že Trumpovi tím nevznikla žádná újma.
9: Žalobu za 10 miliard dolarů v přepočtu přes 200 miliard korun podal Donald Trump v loni na podzim kvůli tomu, jak televize BBC sestříhala jeho projev. Televize se omluvila, odškodnění ale nenabídla. Její právníci teď argumentují, že Trump újmu neutrpěl, protože prezidentské volby vyhrál a Floridu získal s 13-bodovým náskokem. Trumpův tábor dosud nepředložil žádné dokumenty, BBC naopak přes 45 tisíc. Ze Spojených států Jana Ciglerová. Radiožurnál.
7: Zhruba 25% Čechů se domnívá, že se nemůže svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukazují to data společného projektu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Zároveň Češi by podle respondentů neměli problém mluvit o Romech kontroverzně. Podle analytika Akademie věd Matyáše Marka jsou výsledky výzkumu paradoxní.
10: nám připadá, že je to vlastně o to víc to ukazuje na to, že tady existuje pořád nějaká ta stereotypizace právě jako konkrétně té romské populace. A ten spor možná není jako jenom obecně o svobodě slova, ale o nějaké hranici mezi tím, co někteří lidé považují za legitimní kritiku a etnickou nenávistí.
7: Na přelomu dubna a května se průzkumu zúčastnili zhruba 2000 respondentů. Dotazování prováděla agentura Median.
11: Sport. Fotbalisté Brazílie vstoupí v 19 hodin českého času do play-off mistrovství světa zápasem s Japonskem. O postup do osmifinále pak od 10:30 večer zabojují taky Němci proti Paraguaji. Ve 3 ráno se střetnou Nizozemci s Marokem. Ze všech zápasů nabídneme na Radiožurnálu reportážní vstupy. Tenistka Daria Vidmanová při svém debutu na Grand Slamu prohrála v úvodním kole Wimbledonu s Američankou Pegulovou 5-7 a 3-6. První zápas na trávě All England Clubu hraje taky Dalibor Svrčina proti Američanu Tienovi. Podrobnosti řekne Jaroslav Plašil.
12: Americký favorit je na tom lépe, protože vyhrál první dvě sady 6-1, 6-4, teď vede 4-3. Dalibor Svrčina má teď breakovou šanci při vedení amerického hráče, který je na podání. Další čtyři čeští tenisté si ještě nějakou dobu na své úvodní zápasy dnes počkají. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D5 u Berouna a nehoda na D7 u Panenského Týnce. Na D5 z Prahy do Plzně před sjezdem na Loděnici na 9,5 kilometru dojedete do kolony, táhne se až do Berouna. Na 20. kilometru stojí kamion, vytekla z něj nafta. Jede se levým pruhem, osobními auty se zdržíte přes půl hodiny, ucpaná je i souběžná silnice před Berounem. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 216 postává kolona hlavně kamionů, osobními auty čekejte 15 až 20 minut navíc za rohlenku. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice zpomalují kamiony na 6. kilometru. Na D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova popojíždí kolona od nájezdu z Evropské do ucpaného sjezdu na letiště, je to na 20 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy pomalu za sjezdem na Panenský Týnec na 34. kilometru havarovalo osobní auto. Průjezd je omezený a prudce se brzdí před kratší kolonou. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce jsou mezi Ončovicemi a Vystrkovem kolony kvůli opravě vozovky. Jezdí se kivadlově, delší je stále fronta směrem do Pelhřimova a to na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme zpočátku slunečno, od západu se bude zatahovat a přidají se přehánky, místy bouřky i velmi silné a teploty na západě kolem 28, na východě až 39 stupňů. Tolik zprávy.
14: Celé odpoledne od nás uslyšíte o tom aktuálním, co se aktuálně děje na travnatém Grand Slamu na Wimbledonu. Tenisté a tenistky ukončili už se startem hlavních soutěží své protesty proti výši odměn a teď už nebudou omezovat mediální povinnosti. Původně měli v plánu, že novinářům budou k dispozici jenom 15 minut po celý první týden turnaje. Po víkendových jednáních s vedením All England Clubu, tedy s pořadatelem Wimbledonu, ale tenhle bojkot ukončili už dnes. Je to dobře, rozhodně to znamená, že Jaroslav Plašil, náš agent přímo na místě, bude mít více prostoru si popovídat nejen s českými tenisty. Jak jsme říkali, na Wimbledon vás vezmeme za chvíli, ale probereme taky to, kdo by měl být nástupcem fotbalové Karviné v nejvyšší fotbalové soutěži.
0: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: Fotbalová Karviná byla kvůli ovlivňování zápasu vyloučena z příští sezony první ligy a kdo tedy bude hrát šance ligu v další sezóně? Možná nejlepší tým uplynulé sezony druhé ligy Táborsko, ten druhý nejlepší Artis Brno, ale ve hře je nově i pražská Dukla, která právě po sezóně z nejvyšší soutěže spadla. Ve vysílání radiožurnálu Sport je Matěj Turek, tedy majitel davidského klubu. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pražská Dukla je v tom scénáři, který jsme nastínili, až třetí volbou, ale podle vás je takový výklad pravidel a řádů soutěže špatný. Jaké vlastně máte argumenty?
1: Ten argument je úplně jednoduchý. V každé soutěži by měl sestupovat jeden klub a jeden klub by měl proti němu postoupit. A ta současná interpretace ligového svazu vlastně vede k situaci, kdy postupuje jenom jeden klub, to znamená Zbrojovka Brno po minulém ročníku, ale sestupují kluby dva, to znamená Karviná a Dukla Praha, což nedává smysl.
0: No ono, my jsme také zkoumali řády a tam je napsáno, že opravdu první volbou při sestupu by měly být ty dva nejlepší nepostupující z nižší soutěže. Zkrátka tenhle pasáž si nejspíš LFA bere.
1: Netýká se to sestupu, to, co říkáte, ale týká se to doplnění soutěže v případě, že vlastně vznikne nějaké volné místo, například tím, že klub přijde o licenci, to znamená přestane být profesionálním fotbalovým klubem, nebo protože nepodá přihlášku do té soutěže a tak dále. Tohoto se to vlastně vůbec netýká. Sestupující a postupující prostě jsou jasně daná pravidla a je to prostě jeden klub.
0: Vy už jste tohle stanovisko, jestli se nemýlím, zaslali na LFA, ta provozuje profesionální soutěže. Dostali jste nějakou reakci?
1: Dostali jsme reakci před pár hodinami a ta reakce je zamítavá. To znamená, nesouhlasí s naší interpretací.
0: A jak to argumentuje LFA?
1: Tak to teďka tady nemůžu úplně rozkrýt, protože to je poměrně složitá právní otázka, ale my jsme vlastně řekli, že se nebudeme dožadovat nějaké náhrady škody, pokud dostaneme argumentaci, která nám bude připadat, kterou pochopíme, která nám bude připadat dostatečně osvětlující. Teďka ten materiál máme, jak říkám, teprve několik hodin, ale na první pohled já tam tu argumentaci nevidím zatím. Takže pravděpodobně se budeme domáhat nápravy.
0: Podle tedy toho zamítavého stanoviska od Ligové fotbalové asociace by mělo platit to, co jsme nastínili na začátku, že tedy první volbou pro náhradu Karviné by mělo být Táborsko, potom tedy Artis. My víme, že Táborsko zatím na stole žádnou nabídku nemá, aspoň nám to dnes potvrdil pan Táborský. Kdyby to tak ale bylo, kdyby ta nabídka přišla, co byste jako Dukla dělali dál?
1: To jsou dvě věci, které spolu vůbec nesouvisí. Takže jako já, kdybych byl majitel Táborska a ta nabídka by přišla, tak bych na ní reagoval podle svého nejlepšího rozhodnutí. Já věřím, že oni tomu budou postupovat úplně stejně. Pravděpodobně bych si vybral postup do té vyšší soutěže, protože to dává samozřejmě smysl, ale my vlastně nenapadáme vůbec žádným způsobem to, že nechceme, aby Táborsko nebo kdokoliv jiný hrálo první ligu, ale nesouhlasíme s tím, že my máme první ligu opustit, protože k tomu nevidíme žádný důvod.
0: No ale přesto se zatím ta situace, řekněme, vyvíjí tím způsobem, že by se to mohlo stát, tak jaký bude další postup Dukly?
1: Další postup bude, pokud shledáme, že to vysvětlení, které jsme dostali, není dostačující, tak budeme žádat náhradu škody pravděpodobně.
0: Finanční?
1: Finanční, ano. Tak tam, jakmile se to rozhodne a spustí, tak tam žádné jiné řešení není. Protože ještě, jako chci zdůraznit, tak vlastně To, že LFA se snaží, aby se ligová soutěž hrála v 16 klubech, je za mě velmi správné. Pro diváka je prostě naprosto nezbytné. To je tak, že v tom samotném ten problém není. Takže jak říkám, my jako nemáme problém s tím, že tam bude hrát někdo jiný. Ten problém je, že se domníváme, že nám bylo upřeno právo, které jsme měli my.
0: Obrátili byste se v takovém případě na nějaký arbitrážní soud, třeba se sportovním zaměřením na CAS?
1: Taky to je otázka spíš na naše právníky, ale předpokládám, že to je nějaký běžný postup.
0: Moc krát děkujeme za vaše vyjádření. Povídali jsme si s majitelem fotbalové Dukly Matějem Turkem. Přejeme vám, ať už to dopadne jakkoliv, pevné zdraví a hodně štěstí sportovního.
1: Děkuji moc krát.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: No a my se ještě teď začerstva vydáme do Londýna na tenisový Wimbledon. Dalibor Svrčina tam hraje svůj debutový zápas proti Američanu Tienovi. Na místě je přímo Jaroslav Plašil.
4: Dalibor Svrčina zatím prodloužil tento zápas, protože prohrál první dva sety, připomínám 1-6, 4-6 a ve třetí sadě šel Tien za stavu 5-4 podávat na výhru, ale k tomu zatím nedošlo, Svrčina dokázal otočit a teď už vede 40-15 při svém podání, takže by se mohl dostat do vedení 6-5 a je stále v zápase, což je výborná zpráva. Ono to tak bylo, dá se říct, pořád, že všechny ty hry byly víceméně vyrovnané, zatím dost dlouhou dobu platilo, že Tien v těch rozhodujících okamžicích přetlačil Dalibora Svrčinu, byl pevnější v těch důležitých bodech, ale samozřejmě ještě vyhráno nemá, protože ještě bude muset dohrát tento duel a jak se ukázalo, to taky není úplně snadné. Dalibor Svrčina stále má šanci, teď by se mohl dostat do vedení, stav zatím 1-6, 4-6, 5-5 a 40-30 z pohledu českého hráče, který teď před chviličkou nevyužil dva gamboly v řadě, ale stále je na tom teď lépe, protože má ještě navíc výhodu servisu a dostává se teď díky chybě soupeře do vedení, takže 1-6, 4-6, 6-5 z pohledu českého hráče.

0: Libor Svrčina má příležitost vrátit se do zápasu na tenisovém Wimbledonu proti Američanu Tienovi. Z jeho zápas sleduje přímo Fall England Clubu Jaroslav Plašil.
1: Dalibor Svrčina stále žije v uvozovkách, samozřejmě teď mám na mysli výsledek dílčí tohoto duelu, protože český hráč prohrál první dva sety, 1-6, 4-6, 6-5, ale ve vedení Svrčina, který teď navíc bude mít setball při podání Američana, který už se mohl vidět jako účastník druhého kola, ale za stavu 5-4 nedokázal doporávat zápas a nabídl tak nechtěně šanci svému soupeři, který se teď vrhá k síti, ale bohužel nedoběhne zkrácený balonek, tak to byla škoda, protože Dalibor Svrčina to měl skvěle rozehrané, teď předchozí výměnu, ale zakončil chybou, samozřejmě ne nevinucenou, protože zkrácení hry od Tiena bylo parádní a Dalibor Svrčina musel běžet pořádně daleko k balonku a pak už si nemohl vybírat, co s ním provede. Takže setball teď odvrácený, stav 6-1, 6-5, 5-6 a schoda teď z pohledu Tiena, který je na servisu. Svrčina teď útočí forehandem krásně do růžku, paráda. Tak Dalibor Svrčina má další setball, další výhoda českého hráče za stavu 6-5. Parádní obrat teď zatím dílčí pro českého tenistu, by to mohla být velká vzpruha, protože zatím v těch důležitých okamžicích, v těch důležitých bodech hrál doposud, dá se říct, lépe jeho soupeř, ale přestalo to platit, od stavu 5-4 je to rázem jinak a tak má ještě Dalibor Svrčina určitě šance v tomto zápase, protože jinak ten duel nebyl rozhodně nevyrovnaný, co se týče průběhu těch jednotlivých her. Teď Dalibor Svrčina běží k síti, Tien jej nekompromisně prohazuje a tak je tady další šance odvrácená, další setball odvrácený. Tien si teď ale zase musel oddechnout, protože Dalibor Svrčina vyběhl k síti, dokázal se dostat do celkem nadějné pozice, ale trošku zariskoval za zároveň Tienovi nabídl trošku místa na prohoz křížem podél těla Svrčiny a tak i z backendu to teď Tien zvládl. Připomínám, že on hraje levou rukou, běžel na pravou stranu a musel tedy hrát backendový prohoz. Teď servis levácký, což může být velká zbraň na nejenom travnatém povrchu, ale na trávě obzvlášť, zvlášť pokud je to servis zleva, kdy hráči mohou využít levé zatáčky. Tentokrát Tien servíroval na střed a běží po krátkém míči. Dalibor Svrčina také, fantastická výměna, která končí bohužel chybou českého hráče, ale zase nebyla to žádná nevinucená chyba, vyplynula z předchozích výborných úderů. Pokaždé se hráči dostali k tomu, že reagovali krátkým míčem na krátký míč, což je velmi obtížné. A Dalibor Svrčina pak ještě zkoušel hodit raketou, trefit míček, to samozřejmě bylo spíš pro už buď pobavení, anebo jenom takový výraz zoufalství v té výměně, kterou nakonec vyhrál Tien, nakonec i díky tomu tedy srovnal a rozhodne tiebreak o třetí sadě, tak tedy 2-0 na sety vede zatím Tien nad Svrčinou a za chviličku začne tiebreak třetí sady.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka po čáře. Fantazie od Jakuba a Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
3: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.

0: I v létě poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat na nejlevnější pneu.cz.
3: Radiožurnál je 14:30. Jana Hůra a zprávy.
4: Střelbu v severoněmeckém městě Štáde nepřežilo 5 lidí, oznámila to německá policie, která už podezřelého zadržela. Rozsáhlý zásah v 50-tisícovém městě ale dál pokračuje. Nad městem krouží vrtulníky a policie vyzývá lidi, ať se vyhnou centru města i jeho širšímu okolí. Meteorologové oznámili nový teplotní rekord z neděle. V Doksanech na Litoměřicku naměřili teplotu 41,9 stupně. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů zároveň 9 z 10 nejvyšších teplot, co kdy v Česku byly zaznamenané, naměřili právě tento víkend. Belgické úřady zaznamenaly v uplynulých dnech prudký nárůst volání na nouzovou linku. Kvůli extrémním horkům se počet hovorů zdvojnásobil. Pod tlakem je podle belgického deníku Le Soir i celý nemocniční systém. A historii Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro nově uchovává Národní archiv. Český festival s 80-letou historií mu dnes daroval tištěné programy koncertů, plakáty, novinové výstřižky, smlouvy i výroční zprávy. Podle šéfa Pražského jara Roberta Hanče to pomůže k snadnému a profesionálnímu zpřístupnění historie akce budoucím generacím.
1: Sport.
4: Česká tenistka Daria Vidmanová vypadla v prvním kole Wimbledonu. Američance Pegulové podlehla po setech 5-7 a 3-6. S dalším americkým soupeřem Tienem hraje na úvod travnatého Grand Slamu Dalibor Svrčina. Aktuální informace přidá Jaroslav Plašil.
5: Hraje stále, protože teď získal pro sebe třetí set 1-6, 4-6, 7-6 v tiebreaku, tedy uspěl Dalibor Svrčina, Tien podával za stavu 5-4 ve třetí sadě na výhru v zápase, ale Svrčina dokázal otočit díky své aktivitě, dělá už také méně chyb, takže vše otevřeno zatím 1-2 na sety. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Přerova a na D7 u Panenského Týnce. Na D1 z Ostravy do Brna velmi opatrně za sjezdem na dolní újezd. Na kilometru 285 havarovalo osobní auto, blokuje levý pruh a vybočuje se. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 216 postává kolona hlavně kamionů. Osobními auty čekejte 15 až 20 minut navíc do zúžení v Brně. Kolona je nesouvislá. Na D7 z Chomutova do Prahy pomalu za sjezdem na Panenský Týnec. Na 34. kilometru odklízejí následky nehody, prudce se brzdí před krátkou kolonou, ovšem v místě nehody se zpomaluje také i v protisměru, řidiči jedoucí směrem do Chomutova postojí v koloně, která má více než kilometr a je na více než 10 minut. V Jihočeském kraji teď je velmi silné bouřky i s kroupami, týká se to i dálnice D3 jižně od Českých Budějovic, pokud můžete, cesty odložte. A na silnici 35 z Bohelnice do Hradce Králové zůstává kolona před Litomyšlí, je to provozem a zdržíte se více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme jasno až polojasno, oblačnost začne od západu přibývat. Zpočátku na západě Čech a postupně i jinde se přidají přehánky, místy i bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě kolem 28 stupňů Celsia, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 39 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Jižní Korea ta na světovém šampionátu nijak nepřesvědčila a teď to odnáší její trenér korejských fotbalistů Hong Myung-po obdržel po tom brzkém vyřazení týmu z mistrovství světa ve fotbale. Výhrušky smrtí, sportovní neúspěch totiž v zemi vyvolal mezi fanoušky hodně velkou nevoli. Policie dokonce zaregistrovala v jedné z internetových diskuzí právě hrozbu anonyma, že se chystá kouče hned po jeho návratu ze Severní Ameriky znovu zpátky na poloostrov zabít. Korejci dorazí ze Severní Ameriky v úterý. Policie podle médií chystá na letišti Incheon zavést přísná bezpečnostní opatření. Doufujeme, že všechno dobře dopadne a připomínáme ještě jednou, že vyřazovací fáze světového šampionátu ve fotbale pokračuje už dnes. Brazílie, Japonsko, velmi zajímavý zápas a potom Německo, Paraguay. Ten první zmiňovaný zápas začíná v 19 hodin, druhý o 10:30 večer. Vy ho uslyšíte živě na radiožurnálu Sport nebo třeba v naší aplikaci nebo na našich stránkách. No a v případě, že by třeba v zápase Německo-Paraguay právě Němci dokázali postoupit dál, bude to hodně zajímavé, protože potom se střetnou teoreticky ve čtvrtfinále s lepším z dvojice Francie-Švédsko a může se tím pádem stát, že už ve čtvrtfinále dojde na souboj dvou velikánů Německa a Francie. Zkrátka na mistrovství světa se máme na co těšit.

0: Dalibor Svrčina, to je český tenista, který je aktuálně stále ještě pořád v pohotovosti a také ve hře v úvodním kole tenisového Wimbledonu. Jeho soupeřem je Američan Tien a sleduje to přímo na místě Jaroslav Plašil.
1: Dalibor Svrčina dokázal snížit 1-2, v tuto chvíli je to na sety, 0-1 teď ve čtvrté sadě z pohledu českého hráče, ale nic dramatického, protože Dalibor Svrčina je na podání a zatím si teď servisem pomáhá na začátku čtvrté sady 40-15, to je samozřejmě důležité, na trávě je zvlášť vítaná pomoc, takováto nejjednodušší cesta k bodu, servis teď tedy na podání Dalibor Svrčina, který dokázal snížit, dokázal odvrátit konec, byť Tien neměl takovou pozici, že by mohl jedním balonkem ukončit zápas, ale vedl 5-4, nedopodával a tak i proto se teď hraje čtvrtý set. V koncovce třetí sady Dalibor Svrčina dokázal hrát aktivněji, dokázal přitom i méně chybovat, takže i proto je to teď tedy 1-2, stále není konec, stále všechno otevřené, protože, jak už několikrát zaznělo ve vysílání radiožurnálu Sport, Tien sice je favoritem toho zápasu, je to turnajová 16, ale tráva není jeho nejlepším povrchem a pak také platí to, že ty gemy, i když je vyhrával ze začátku hlavně Američan, tak byly celkem vyrovnané a to se samozřejmě může klidně otočit. Tak tedy Dalibor Svrčina hraje čtvrtý set, zatím prohrává 1-2 na sady, teď je to 1-1 ve čtvrté sadě. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Radiožurnál Sport.

0: Plavkyně Barbora Semanová předvedla velmi rychlou dvoustovku, na které se v Pražském Podolí stala podle očekávání mistryní republiky. Semanová tak naznačuje, že na jaře má hodně dobrou formu a tu bych chtěla předvést i na srpnovém mistrovství Evropy.
1: Na olympijských hrách v Tokiu se dostala na hranici minuty a 55 sekund a tam se bohužel tehdy před 5 lety posun Barbory Semanové zastavil. Teď plave velmi dobře a snad by se na své hlavní trati, tedy kraulařské dvoustovce, mohla pod onu hranici dostat.
2: No já doufám, všechno tam směřuje a já na tu mistrovství Evropy mám prostě cíl zlomit tu hranici a nic jiného mě moc nezajímá, takže doufám, že to tam vyjde a ten trénink nasvědčuje tomu, že jsem na dobré cestě, takže doufám, že to doklepnu.
1: Říká dvojnásobná mistryně Evropy, která na národním šampionátu předvedla velmi kvalitní čas na přípravu. Ve stejné fázi je také Jan Čejka, který plaval velmi rychlou znakařskou stovku a také navázal na přípravné závody ve Francii a Španělsku.
3: Teďka jsme máme akorát za sebou soustředění na Mallorce na 2 týdny, takže vlastně je to hnedka po soustředění. Tohle jsou ale pro nás takový poslední kontrolní závody, protože žádný další už před Evropou nebudou. Takže samozřejmě chci vyzkoušet, jak na tom ta forma je, jak to vypadá a tohle za mě jako je dobrá vizitka, takže se těším, co ještě z toho můžeme vytáhnout za ten měsíc a půl do toho vrcholu.
1: Navíc Čejka na národním šampionátu překonal také jeden český rekord. Na dvoustovce polohově vymazal čas Miroslava Knedly.
4: Bohužel nebo bohu dík, je dobře, že jsem ten můj rekord vymazal po těch 3 letech, kdy jsem od té doby nějak extra 200 polovku neplaval. Jsme se teda s Honzou Čejkovou domlouvali, že jestli on překoná můj rekord, tak já potom půjdu po tom rekordu na 100 kraula. To bohužel u mě nevyšlo, ale u Honzy jo. Takže gratuluju moc Honzovi, ten se to hrozně zaslouží.
1: Gratuluje mu Knedla. Elitní plavci jsou na tom všichni stejně. Národní šampionát je pokaždé zhruba měsíc před hlavní letní akcí, v tomto případě mistrovstvím Evropy v Paříži. Jen někteří zahraniční závodníci zvládají už v této fázi rekordní časy. O víkendu posunula Američanka Walshová světové maximum na kraulařské 50 a Nizozemka Steenbergenová na kraulařské 100. O ní mluví Barbora Janíčková.
2: Ano, ona ho už tak atakovala, nebo tam kolem něho už kroužila podle mě snad minimálně 2x tuhle sezónu. A já jsem si myslela, že to teda padne buď na nizozemském šampionátu, který budou mít, anebo na mistrovství Evropy. To, že to padlo takhle v sete koli, tak samozřejmě jsem zvědavá, jestli se podaří to ještě stáhnout přímo na té Evropě.
1: Říká Janíčková, která právě kraulařskou stovku plave. Martin Charvát, Radio Žu.

0: Vydáváme se zpátky do All England Clubu, do Londýna za Daliborem Svrčinou a Jaroslavem Plašilem.
1: 1-2 na sety z pohledu Dalibora Svrčiny, který teď podává za stavu 2-3-30-0. Ve čtvrté sadě neobvyklý jev, to tady ještě nebylo. Už série 5 gemů bez breaku, zatímco ty první 3 sady nabídly breaky hned, dá se říct, na začátcích setů, tak teď tedy oba hráči drží svůj servis. Konkrétně se o to teď stará Dalibor Svrčina, který podává za stavu 2-3-40-0 a samozřejmě to není nic objevného. Servis na trávě, to je naprosto klíčová záležitost a teď si podáním snaží pomoci Dalibor Svrčina. Udělal teď sice dvojchybu, ale jenom teď je takové kosmetické pohoršení skóre, věřme, protože je to 40-15 pro českého hráče. Čtvrtá dvojchyba v tomto utkání, 3 zatím dvojchyby udělal jeho soupeř, favorizovaný hráč Tien ze Spojených států amerických. Turnajová 16, která ovšem teď nevybrala těžký servis Dalibora Svrčiny do backendu. Hodně se musel natahovat teď Tien a nevytáhl už balonek tak, aby jej vrátil do kurtu. Takže 3-3 ve čtvrté sadě, 1-2 na sety z pohledu českého tenisty.
2: A

0: České šampionky.
1: Každou středu se Radiožurnál Sport vydává mezi hráčky ženských olympijských kolektivních sportů a sleduje jejich snahu dostat se na olympijské hry.
2: Je to takový každý dítě, který kope do balónu, chce hrát olympiádu nebo že jo, ale vlastně teď najednou je to takový jako blízko. Je to fakt na dosah ruky.
0: České šampionky.
1: Na vysněnou metu mohou dosáhnout ve 12 sportech.
0: Sledujeme příběhy jednotlivých hráček.
1: I to, jak se národními týmy posouvají blíž světové špičce.
3: Ještě furt máme ty výkonnostní, bohužel jakoby propady, jo, stane se to prostě, no.
0: České šampionky.
1: Magazín věnovaný ženským olympijským kolektivním sportům.
0: Každou středu po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat na nejlevnější pneu.cz.
5: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
6: Prezident Pavel je v české delegaci na summit NATO. Delegaci povede premiér Babiš. Nejméně 5 lidí zemřelo při střelbě na severu Německa. Tenista Dalibor Svrčina hraje v úvodním kole Wimbledonu s Američanem Tienem. Dlouhá kolona zůstává na dálnici D5 před Berounem směrem do Plzně. A počasí zítra bude převážně oblačno. Ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer od jeho západu četnější i silné. A teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. V jejím čele bude premiér, oznámil to sám Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj je v zájmu Česká, aby spor o účast prezidenta na summitu dál nepokračoval. Dodal ale, že za nejlepší řešení by považoval, kdyby Pavel na své účasti netrval. Kriminalita v Česku neroste, loni byla zhruba stejná jako v roce 2024. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí, říká mluvčí zastupitelství Petr Malý.
7: K fyzickým potyčkám dochází nejčastěji v prostředí školských a výchovných zařízení a jejich okolí. V některých případech se vyznačují značnou surovostí. Nezřídka bývá pácháno výtržnickým způsobem ve skupině. A ve školním prostředí pak byl zaznamenán i nárůst počtu útoků ve formě nebezpečného vyhrožování spolužákům či pedagogům.
6: Podle zprávy se taky začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. V bývalém areálu pivovaru v Olomouci Holici zasahují záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Zatím ošetřili 7 lidí. Na místě zasahují i další složky integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Podrobnosti zjišťujeme. Při střelbě na severu Německa zemřelo 5 lidí, potvrdila to policie z města Štáde nedaleko Hamburku. 2 podezřelé zadržela a další riziko pro obyvatele podle ní nehrozí. Případ sleduje náš německý zpravodaj Tomáš Havlín.
8: Jedním ze zadržených je údajně střelec, další zadržená osoba není zatím jisté, jaký má vztah k tomu činu. Ke střelbě došlo v zařízení nebo v blízkosti zařízení na podporu mládeže a dětí, ovšem taky nevíme, jak toto zařízení s tím činem souvisí. Na místě zůstalo 5 mrtvých, údajně jsou to všechno dospělí a také několik zraněných, jejich počet policie neupřesnila. Riziko ve městě Štáde již pominulo, ale policie vyzvala obyvatele, aby se k místu nepřibližovali. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Hasiči zasahují v Kadolci u jeho českých Slavonic u požáru lesa. Hoří tam na ploše 200x200 metrů. V nepřístupném terénu zasahuje celkem 9 cisteren z Čech i Rakouska. A detaily má mluvčí jeho českých hasičů Vratislav Malý.
9: Zasahujícím hasičům pomáhají drony i vyžádaná přeshraniční pomoc z Rakouska se 3 cisternami. Těsně po 14. hodině velitel zásahu nahlásil lokalizaci. To znamená, bylo zamezeno šíření požáru a síly a prostředky jsou dostatečné k jeho zvládnutí.
0: Sport.
10: Brazilští fotbalisté nastoupí v 19 hodin v prvním kole play-off mistrovství světa proti Japonsku. Oba týmy ještě na šampionátu neprohráli. Japonci v přípravě Brazilce porazili 3-2. O postup do osmifinále si od půl jedenácté také zahrají Němci proti Paraguaji. Ve 3 hodiny ráno našeho času poté začne duel mezi Nizozemskem a Marokem. A česká tenistka Darja Vidmanová vypadla při své premiérové účasti na Wimbledonu v prvním kole. S Američankou Jessicou Pegulovou prohrála 5-7 a 3-6. Právě teď hraje také Dalibor Svrčina proti Američanu Lerneru Tienovi. Na místě to sleduje reportér Jaroslav Plašil.
11: Dalibor Svrčina prohrává 1-2 na sety, Tien ve vedení 4-3 v zatím nejvyrovnanější čtvrté sadě zápasu, 4-3 pro Američana, který je favoritem. Turnajová šestnáctka napřímu podává Svrčina, stav 1-2 na sety, 3-4 a 15-30. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Bouřka na D1 kolem Humpolce a zdržení na D5 před Berounem. Na D1 z Prahy do Brna i opačně, teď velice opatrně u Humpolce mezi 90. a 95. kilometrem. Je tam silná bouřka s kroupami, provoz se téměř zastavil, jede se chvílemi krokem. Bouřky také v prakticky celém jihočeském kraji, lokálně i s několika centimetrovými kroupami. Na silnici 20 z Vodňan do Budějovic u odbočky na Černěves hlásíte spadlý strom.
14: Bouří se tam velké kolony, je to přes celý jízdní pruh, kolony jsou obousměrné. Když se potom odbočuje směrem na Malovice, tak cestou je několik popadaných větví stromů, různě to vadí.
13: Na D5 z Prahy do Plzně hned za Pražským okruhem zpomalíte na 0. kilometru, více se popojíždí od Loděnice z 10. Nesouvislá kolona pokračuje až na 20. kilometr. Tam stojí kamion v pravém pruhu, osobními auty je to na půl hodiny, stále platí zůstat na dálnici, souběžná silnice před Berounem stojí.
15: Oběžná trasa přes Beroun od Vráže v zásadě stojí. Jedno krátký popojetí za 2 minuty, tak 2 metry za 2 minuty dám, možná.
13: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna stále opatrně za sjezdem na dolní újezd na kilometru 285 havarovalo osobní auto, blokuje levý pruh a náhle se zpomaluje. Výraznější kolona tam není. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme převážně oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer od jeho západu četnější i silné. A nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jeho východě až 36 stupňů a na horách většinou kolem 24. Tolik zprávy.
16: Ještě dodáme ke zpravodajské relaci v 15 hodin jednu horkou aktualitu. Fotbalové Slavy hrozí, že bude muset hrát rok bez diváků, aspoň to tvrdí šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Klub tím pádem zatím odložil prodej permanentek na severní tribunu. Nejspíš to bude mít souvislost s tím posledním nedohraným derby v Edenu v poslední sezóně, nicméně podrobnější informace pro vás ještě zjišťujeme.
12: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: Dalibor Svrčina už dobojoval na Wimbledonu. Bližší informace teď přidá přímo z Londýna Jaroslav Plašil.
1: Ano, Tien, 16. nasazený hráč, právě porazil Dalibora Svrčinu 6-1, 6-4, 6-7, 6-3. Nakonec si tedy vypracoval další možnost, jak uzavřít zápas, což se mu nepovedlo ve třetím setu. Tam za stavu 5-4 svůj servis ztratil, ale neměl matchball v tu chvíli, ten si vypracoval až teď, tedy před chviličkou ve čtvrté sadě, kterou nakonec dohrál, takže postoupil a vyřadil Dalibora Svrčinu. Připomínám, že předtím vypadla Daria Vidman, nová, která vzdorovala velké favoritce Jessice Pegulové, ale nakonec 5-7 a 3-6 prohrála. Starosti má teď Jannik Sinner, který prohrál podání za stavu 4-4 a jeho srbský soupeř Kecmanovič teď nad nasazeným Italem, světovým hráčem číslo 1 teď, tak vede 5-4 a půjde podávat na výhru v prvním setu z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Děkujeme, já ještě dodám, že se dnes představí další Češky, Karolína Muchová proti Zacharovové, 17:25, to je samozřejmě pouze odhad, o 20 minut později by měla nastoupit na kurty v All England Clubu Kateřina Siňáková proti Číňance Čengové, no a Barbora Krejčíková, ta by měla nastoupit až po 18. hodině, a to proti domácí Klugmanové.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Brazílie nastoupí v úvodním kole play-off mistrovství světa, a to proti Japonsku. Utkají se tedy dva týmy, které zatím na šampionátu nepoznali porážku, a o tom si teď popovídáme s Davidem Prouzou. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: V tomhle zápase mezi Brazílií a Japonskem ale předpokládám, že Seleção, tedy Kanárci, asi budou favoritem, nebo ne?
1: Podle kurzů sázkových kanceláří jednoznačným, ale zároveň je potřeba říct, že Japonci se zatím na aktuálním světovém šampionátu prezentují velmi dobře, jsou technicky vybavení a v jejich zápasech ve skupině bylo vidět, že jsou i skvěle fyzicky připravení. Můžu to potvrdit, měl jsem v noci možnost jeden komentovat nebo vstupovat z toho zápasu, a Japonci v momentě, kdy ztratili balón, tak velmi rychle přepínali do toho represinku, a hrát proti Japoncům s balonem na noze vlastně vůbec nebylo nic příjemného, podle mě, v tu chvíli pro jejich soupeře. Náš fotbalový expert Pavel Horvát v této zemi působil a už před startem mistrovství světa říkal, že Japonci můžou být nebezpeční.
2: Těch lidí o ten fotbal má spoustu zájem a samozřejmě tam podpora jak států, tak školství, tak bohatý sponzoři, takže já si myslím, že v Japonsku ten fotbal ještě pořád je na vzestupu a určitě budou nepříjemným soupeřem pro všechny.
1: Slova Pavla Horváta můžu podpořit tvrzením, že Japonsko naposledy prohrálo loni v září, a to se Spojenými státy. Druhým dechem ale dodávám, že v drtivé většině šlo o přátelská přípravná utkání. V nich ale v říjnu roku 2025 porazili Japonci i Brazilce. A na tiskové konferenci o tom mluvil kouč Kanárků Carlo Ancelotti.
3: Byla to pro nás dobrá zkušenost. Aspoň nehrozí, že Japonce podceníme. Jsou vážně silný tým, momentálně jeden z nejlepších na světě. Vždyť v březnu porazili Anglii. Připravíme se na ně, jako by šlo o finále, protože svým způsobem to finále je.
1: Tolik slova Carla Ancelottiho. Zápas Brazílie s Japonskem začne v 19 hodin v přímém přenosu na této stanici.
0: Není to ale jediný dnešní zápas play-off šampionátu, který je ten druhý?
1: I ten je, řekl bych, docela zajímavý. Jde o souboj Německa s Paraguají. Kop ve 22 hodina 30 minut a za zmínku stojí, že Němci poslední souboj s jeho americkým týmem na mistrovství světa nezvládli. S Ekvádorem prohráli 1-2, ale také je potřeba říci, že do utkání šli už s jistotou prvního místa ve skupině, a je tedy otázkou, jestli ten závěrečný tlak Němců v momentě, kdy to bylo těch 1-2, jestli bylo opravdu 100%, ale samozřejmě do hlavy jim nevidíme.
0: Hodně se, Davide, řeší to, že ten pavouk, který vzniknul na světovém šampionátu, je pro některé favority o něco jednodušší než pro jiné. Třeba taková Argentina, ta má vlastně cestu do semifinále, dá se říct, skoro umetenou, alespoň papírově. No a Německo je na tom jinak. To, pokud zvládne souboj s Paraguají, tak narazí na lepšího z dvojice Francie a Švédsko, a tam se asi dá předpokládat, že by to mohla být Francie. Trošku škoda Francie Německo vidět už ve čtvrtfinále, i když trošku předbíháme tedy.
1: Je to škoda, zároveň je to zkrátka důsledek té snahy rozšiřovat šampionát. Jinak to podle mě nelze říci. Zároveň, když je řeč o těžkých soupeřích, tak vlastně podobně náročnou cestu mají Portugalci, kteří by také dříve či později narazili právě na Francii, ale také by to nebylo v těch úplně posledních zápasech play-off. Ale tak je to v podstatě pokaždé, když máte pavouka v nějakém sportu, tak vždycky bude někdo, kdo tu cestu bude mít o poznání jednodušší. Pamatuju si, že byly Grand Slamy, kdy tenista Novak Djokovic opravdu až do finále třeba nehrál vůbec s nikým z první desítky, a prostě tak to je, tak se to někdy může stát.
0: To říká David Prouza. Díky.
1: Hezký den.

Fotbaloví Citizens už mají trenérskou náhradu. Španělského kouče Pepa Guardiolu u fotbalistů Manchesteru City nahradí Ital. Enzo Maresca podepsal smlouvu na 3 roky.

0: Žurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, je 15:30. Jana Hulda a zprávy.
1: Jihočeský kraj zasáhly silné bouřky s krupovitím. Nejvíc zasažené bylo Pošumaví a Novohradské hory. Popolední se na Prachaticku objevily i kroupy o velikosti až 5 cm. Řekl to Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Po bouřkách napadaly stromy na železniční trať mezi Vimperkem a Čkyní. Nejezdí tam vlaky a koleje jsou navíc podmáčené. A meteorologové i přes ty bouřky dál varují před vysokými teplotami. Na Moravě můžou odpolední maxima překročit i 37 stupňů Celsia. Od odpoledne navíc hrozí jak v Čechách, tak i na Vysočině velmi silné bouřky. A to s přívalovým deštěm, už zmíněnými kroupami a taky nárazy větru až 90 km za hodinu. Smogová situace kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu dál platí pro Prahu a střední Čechy. Nejméně 3 lidi, včetně 8letého chlapce, zemřeli po izraelském leteckém útoku na centrální část pásma Gazy. Úder zasáhl stan v oblasti města Dair al-Balah, kde se ukrývali vysídlení lidi. Izraelská armáda tvrdí, že cílem byl člen palestinského hnutí Islámský džihad. Podle Izraele se dotyčný podílel na útoku na Izrael ze 7. října 2023. A desítky obyvatel domova pro seniory v brněnské ulici Kociánka musí zařízení dočasně opustit. Po raním požáru rozvodny nefunguje elektřina v jednom z pavilonů. Hasiči už zásah ukončili, všichni klienti jsou v pořádku. V zařízení bez proudu ale nemůžou zůstat. Magistrát proto zajišťuje převoz 72 ze 300 lidí. Sport. Italský trenér Enzo Maresca se stal novým koučem fotbalistů Manchesteru City. Klub to potvrdil na svém webu. Maresca podepsal smlouvu na 3 roky a vystřídá Španěla Pepa Guardiolu, který s Manchesterem City získal během 10 sezon 20 trofejí. A tenista Dalibor Svrčina vypadl na Wimbledonu v prvním kole. Američanu Tijenovi podlehl 1-3 na sety. Při své premiérové účasti na Grand Slamu skončila i Daria Vidmanová, která prohrála s Američankou Pegulovou 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 za Prahou a nehoda na D1 u Přerova. Na dálnici D5 hned z Prahy směrem do Plzně hlásíte kolonu, nesouvisle pokračuje do Berouna, tam stojící kamion už nepřekáží a kolona se postupně rozjíždí. Ještě se také popojíždí mezi Loděnicí a Vráží, tedy mezi 10. a 14. kilometrem. Z dálnice nesjíždějte, souběžná silnice je před Berounem ucpaná. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Dolní Újezd z kilometru 286 čekejte kolonu po nehodě osobního auta. Jede se pravým pruhem, zpoždění 10 minut. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rusínov z kilometru 216,5 počítejte s kolonou hlavně kamionů táhnoucí se do omezení na kilometr 196. Na silnici 20 z Plzně do Písku za Tchořovicemi havarovalo nákladní auto. Silnice je neprůjezdná. Možná je trasa přes Hajany do Blatné, stejně tak opačně. Na řadě míst stále bouřky a hodně vody na vozovkách. Nezapomínejte na správné svícení. A v Ostravě je neprůjezdná ulice 17. listopadu, tedy z Poruby do Klimkovic za Rudnou. Je tam auto v příkopu, teď se nedá projet, možná je trasa po dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci budou doznívat bouřky, ochladí se na 22 až 18 stupňů Celsia. Zítra čekáme v jeho východní polovině území až skoro jasno. Jinak oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. A večer budou od jeho západu četnější, a to i silné. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 630 stupňů a na horách většinou kolem 24. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Fanoušci fotbalové Slavie si zatím nemůžou koupit permanentky na příští sezonu, protože klubu hrozí, že po incidentech při květnovém derby bude muset hrát doma celý rok bez diváků. Aspoň to uvedl šéf Jaroslav Tvrdík v dopise na klubovém webu. Klub totiž teď čelí správnímu řízení, a to ne ze strany Ligové fotbalové asociace, ale od ministerstva vnitra. Úřadující český šampion musí zpřísnit od nové sezóny podmínky pro nákup vstupenek, no a zatím tedy odložil prodej permanentek na severní tribunu.

0: Fotbalisté Kanady po vítězství 1-0 nad Jihoafričany slaví historický postup do osmifinále mistrovství světa, které navíc poprvé spolupořádají s Mexičany i Američany. Své hokejové DNA za fotbalové, ale Kanaďané asi jen tak nevymění. A na Spojené státy jsou stále dost nabroušení po výrocích amerického prezidenta Donalda Trumpa o anexi Kanady. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji to zjistil, když sledoval první utkání playoff tohoto šampionátu, a to společně s Kanaďany v americkém Seattlu.
1: V Seattlu jsme opravdu jenom kousíček od kanadské hranice, a tak sem do parku pod Space Needle, vesmírnou jehlu, to je taková místní žižkovská věž, přišlo sledovat tenhle historický zápas na velkoplošné obrazovce docela dost Kanaďanů. Kanaďanka Noreen přišla s kamarádem Nizarem, to je Jihoafričan, který jí škádlí, že jeho země je mistrem světa v kriketu i rugby, tak proč ne ve fotbale? Jihoafričani jsou prý fotbaloví fanatici, kdežto Noreen odpovídá, že Kanaďani jsou za všech okolností hlavně přátelští a nezdá se, že by jí zas tak trhalo žíly, kdyby její země prohrála fotbalový zápas. Pokus dál sedí Eric, Kanaďan z Montrealu, s kombinovanou vlajkou Kanady a provincie Quebec, a tomu na fotbale záleží o poznání víc.
2: Když jsem hrál na jednom mládežnickém šampionátu. Fotbal hraju doteď, trénuju své dva syny a doma v Montrealu chodím na zápasy MLS, naší profesionální ligy. Za posledních 20 let se toho u nás hodně změnilo. Fotbal byl u nás v plenkách, ale jako trenér jsem pozoroval, jak intenzivně se Kanada pustila do programu rozvoje fotbalu. A teď hostíme světový šampionát. Kamarádi z Kanady mi posílají fotky z fotbalových párty. Proti Kataru jsme poprvé v historii vyhráli zápas mistrovství světa a poprvé hrajeme taky v play-off. Mám z toho radost a jsem na to hrdý.
1: Ale i v Kanadě se tak jako tady ve Spojených státech fotbalu stále říká soccer, a jako o národním sportu mluví Eric o ledním hokeji. Na tom se nic nemění.
3: Well, we're playing hockey. Hockey is our national sport, right? I think hockey is there to stay in Canada.
2: Hokej nikam nemizí. Vždycky to bude ten sport spojovaný s Kanadou a my jsme na to hrdí. Já sám ho samozřejmě taky hraju, ale fotbal je nejrozšířenější sport světa, takže ho ani v Kanadě nejde ignorovat. A ve srovnání s hokejem je pro malé děti a pro rodiny dostupnější, levnější. Nepotřebujete halu ani drahé vybavení, ale naše hokejové kořeny jsou příliš silné, obzvlášť u nás v Montrealu, kde máme Canadiens, historicky nejlepší tým NHL.
3: The Montreal Canadiens, which are like the biggest or the best team of hockey in the NHL.
1: Říká Eric, který je v Seattlu jako pomocná pracovní síla FIFA jenom na měsíc. Další Kanaďanka Fauzia tady v Americe už přes 20 let žije, a tak by mohla být rozpolcená, které z pořadatelských zemí fandit. Ale zvlášť po událostech posledního roku a půl, kdy se americký prezident Donald Trump chová vůči severnímu sousedovi agresivně a mluví o připojení Kanady, co by 51. amerického státu, tak má nejen tato Kanaďanka poměrně jasno.
4: I have trouble, but Canada is my home. I feel sad when the president...
5: Není to snadné, ale Kanada je pořád můj domov. A je mi smutno z toho, co říká americký prezident, protože Kanada je skvělá země s vlastními hodnotami a musí zůstat samostatná. Kanaďani nechtějí být součástí Spojených států a většinu mých příbuzných a přátel velmi rozčiluje, když to od Trumpa slyší. Mnoho z nich teď odmítá do Ameriky jezdit. Říkají, když se k nám Spojené státy takhle chovají, tak proč bychom podporovali jejich ekonomiku?
1: A jak dodává další faninka s kanadským i americkým občanstvím Noreen, Kanada je podle ní přívětivější, bezpečnější, prostě Kanada je Kanada, žádná země na ní nemá a možná je prý čas uvažovat o přesunu zpátky. Ostatně dcera už to prý udělala. A když Kanaďané v nastaveném čase dávají gól a zajišťují si postup do osmifinále, tak jako spousta dalších Kanaďanů tady před velkoplošnou obrazovkou, vyskakuje nadšením, raduje se a dělá si selfie v tomto historickém momentu. Ze Seattlu Jan Kalibara, Radiožurnál.

0: Zajímavé angažmá získal volejbalový reprezentant Antonín Klimeš, ten odešel od volejbalistů Karlovarska a teď bude hrát v italské lize, což je ve volejbalovém světě naprosto výjimečná adresa, je to nejkvalitnější soutěž na světě. 20-letého blokaře získal z Karlovarska vicemistr Lube Čivitanova, s nímž Klimeš podle klubového webu podepsal smlouvu na 3 roky.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Začal tenisový Wimbledon, Dalibor Svrčina i Daria Vyťmanová, dva čeští zástupci už mají za sebou i první kolo a bohužel druhé už si nezahrají. Svrčina prohrál s Američanem Tienem 1-3 na sety, Vyťmanová také s Američankou, ale Pegulovou 0-2. Dál se ještě představí Karolína Muchová v 17:25, i když tyhle časy, které teď zmíním, musíme považovat za čistě orientační. Barbora Krejčíková, ta si zahraje okolo 18:00. Nezmínil jsem, že Karolína Muchová bude hrát proti Rusce Zacharovové, Krejčíková proti domácí Klugmanové a Kateřina Siňáková v krátce po 18:00 proti Číňance Čengové. Právě Karolína Muchová, která se dnes představí, je světová devítka, ta by chtěla zlomit nepříznivou sérii, tu zatím má v Londýně a má ji tam překvapivě dlouho.
1: Když se v roce 2019 tady ve Wimbledonu utkali dvě krajanky, kamarádky a také jmenovkyně Karolíny Muchová a Plíšková, slavný hokejista Jaromír Jágr prohlásil, že to byla reklama na český ženský tenis.
2: Já jsem měla takový stav v tom zápase, že jsem mi chvíli chtěla brečet, pak už jsem to chtěla vzdát, pak mě to zase nakoplo, takže bylo tam hodně emocí.
1: Muchová tehdy velmi napínavé utkání těsně vyhrála, postoupila do čtvrtfinále a zdálo se, že zdejší travnaté dvorce jsou pro její pestrý styl boje jako stvořené. To ostatně potvrdila i v dalším londýnském vystoupení po covidové pauze, kdy dosáhla na stejnou metu. Jenže další čtyři ročníky v řadě ani jednou nepřešla přes první kolo.
2: Už nějaký pátek jsem na té trávě vlastně nevyhrála, takže tak je to jak to já, no, tak třeba za rok.
1: Tak to a podobně zněla wimbledonská hodnocení Karolíny Muchové v předchozích letech, kdy ale nebyla ani jednou v období kolem nejslavnějšího Grand Slamu zdravá a tedy ani dobře připravená. A to by teď mohl být rozdíl, i když bude hodně záležet i na tom, jak se české tenisce podaří připravit na brzký start. Vždyť ještě v sobotu vybojovala na trávě v německém Bad Homburku svůj druhý letošní titul na ženském profesionálním okruhu a moc času do svého úvodního zápasu v Londýně nemá.
2: Je to celá unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufala jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý, tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj.
1: Vyprávěla Karolína Muchová po příjezdu do Londýna zhruba 24 hodin před svým prvním zápasem na letošním travnatém Grand Slamu.
2: Na druhou stranu dobrý zápasy v nohách na té trávě, je to fakt jiný, specifický, takže jsem ráda, že jsem se i dobře rozehrála, ale vlastně jsem tady ještě ani netrénovala, takže nevím, jak ta tráva bude jiná. Si budu pinknout a doufám, že budu schopná navázat.
1: Karolína Muchová se v prvním kole utká s Ruskou Zacharovovou. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Slaví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišlo penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 16 hodin. Jana Gulda a zprávy.
5: Prezident Pavel je součástí české delegace na summit NATO, povede ji premiér Babiš. Dva roky po zrušení RTVS kritizují desítky slovenských osobností vývoj tamní televize a rozhlasu. Fotbalisty Brazílie čeká úvodní kolo playoff mistrovství světa proti Japoncům. Kolona kamionů popojíždí na dálnici D1 před Brnem směrem od Vyškova. A počasí zítra bude převážně oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer pak od jeho západu četnější i silné. A teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. Delegaci povede premiér, informoval o tom sám Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj je v zájmu Česka, aby spor o prezidentovu účast na summitu dál nepokračoval. Pavel by podle Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
6: Já si myslím, že my určitě bychom byli připraveni už teď deklarovat, že příští rok pan prezident může reprezentovat Českou republiku na summitě NATO, ale tento rok si myslím, že tenhle spor by nás poškodil zahraničí.
5: Prezident Pavel v reakci na to řekl, že způsob, jak se vláda staví k jeho účasti na summitu v Ankaře, je v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Premiéra Babiše zároveň vyzval k diskuzi. Silné bouřky zasáhly odpoledne jeho český kraj. Na Prachaticku napršelo během krátké doby až 60 litrů vody na metr čtvereční. Bouřky komplikují dopravu a zastavily provoz vlaků mezi Vimperkem a Čkyní. Meteorologové zaznamenali v Pošumaví a Novohradských horách i několika centimetrové kroupy, říká Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu.
7: Vyskytly se takzvané supercely vnořené, což jsou vlastně intenzivní bouřky, které jsou schopné produkovat i kroupy kolem 5 cm, což se stalo na některých místech v tom Pošumaví v jižních Čechách. Ty kroupy i přes 5 cm byly.
5: 60 slovenských osobností podepsalo výzvu na změnu fungování slovenské televize a rozhlasu. Ta vznikla před 2 lety jako nástupnická organizace tehdejší RTVS. Podle autorů výzvy změny prosazené vládou Roberta Fica způsobily oslabení nezávislosti veřejnoprávního média. Mezi signatáři jsou například herečky Emília Vašáriová a Zuzana Kronerová.
8: Bývalý generální ředitel RTVS a současně jeden z autorů výzvy Luboš Machaj tvrdí, že změny potvrdily obavy kritiků.
9: Za ty 2 roky se ukázalo, ako sa dá rýchlo vlastne zmeniť verejnoprávna inštitúcia, ktorá má patriť všetkým na vládnu, ktorá proste presadzuje svoje záujmy len k určitému okruhu obyvateľov.
8: Autoři výzvy kritizují také odchod zkušených zaměstnanců, zrušení koncesionářských poplatků nebo ztrátu konkurenceschopnosti. Současné vedení Slovenské televize a rozhlasu i Ministerstvo kultury dlouhodobě odmítají, že by změny byly politicky motivované. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Maximální povolené ceny pohonných hmot na zítřejší den mírně vzrostou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 40 korun a 47 halířů. To je o halíř víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty vzroste o 7 halířů na 36,47 za litr. Vláda dnes prodloužila regulaci cen paliv do 19. července.
10: Sport. Brazilští fotbalisté nastoupí v 19 hodin v prvním kole play-off mistrovství světa proti Japoncům. Němci začnou hrát ve 22:30 proti Paraguaji. Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek se domnívá, že místo vyloučené Karviné by měl první ligu hrát jeho pražský klub. Řekl to ve vysílání radiožurnálu Sport. Právní interpretaci týmu z Julisky ale už přezkoumala ligová fotbalová asociace a s výkladem Dukly nesouhlasí. S nabídkou hrát šanci ligu LFA jako první oslovila druhý tým druhé ligy, Táborsko. Pak by případně nabídka mířila do brněnského Artisu a až potom na Duklu, pokračuje Turek.
11: Pokud shledáme, že to vysvětlení, které jsme dostali, není dostačující, tak budeme žádat náhradu škody finanční. Ano, tak tam, jakmile se to rozhodne a spustí, tak tam žádné jiné řešení není. Jako nemáme problém s tím, že tam bude hrát někdo jiný, ten problém je, že se domníváme, že nám bylo upřeno právo, které jsme měli my.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Rousínova a na D5 za Prahou. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 217. Počítejte s kolonou kamionů, pokračuje do omezení v Brně, je nesouvislá. Na D1 z Brna do Prahy přes Vysočinu opatrně, zejména kolem Jeníkova a Humpolce. Po bouřce jsou na vozovce místy rozježděné větve, zejména v pravém pruhu. Dejte pozor mezi 95. a 90. kilometrem. Na Vysočině stále bouřky, pomalu například také na silnici 19 z Hřimova do Tábora. Za Leskovicemi hlásíte bláto na vozovce.
14: Tak dole tam teče strašný vody, že tady byla přehánka, padaly i kroupy. Je tam na 20 čísel vody s bahnem a ty na třech místech, tak ať si řidiči dají bacha, kdo jede právě z Hřimova na Kámen.
13: Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Tuchoměřice z 2,5 kilometru pojedete v koloně do omezení u letiště. Navíc na 2. kilometru řeší nehodu částečně v pravém pruhu, zdržení 10 minut. A na D5 na výjezdu z Prahy směrem do Plzně je silný provoz, kolona se stále rozjíždí. V Berouně stojící kamion už více jak půl hodinu nepřekáží, osobními auty se jede rychleji. Z dálnice nesjíždějte, příjezd do Berouna z Vráže je ucpaný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme převážně oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer pak od jeho západu četnější a taky silné a nejvyšší teploty zítra až 36 stupňů. Tolik zprávy.
15: Stále posloucháte radiožurnál Sport. Teď se vrhneme na reprízu desítky Pavla Horváta.
12: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
16: Čeští fotbalisté přiletěli z mistrovství světa ještě před koncem základních skupin. A to znamená jediné, šampionát pro ně skončil před branami vyřazovací fáze, do které se mimo jiných probojovali také Kapverdy, Ghana, Demokratická republika Kongo, Bosna a Hercegovina, Paraguay nebo Jihoafrická republika. Tedy reprezentace, které jsou v žebříčku hodnocení Mezinárodní fotbalové federace FIFA papírově horší než ta česká. Proč tomu tak bylo? Zkusíme odpovědět v následující hodině na radio žurnálu Sport. Začíná desítka Pavla Horváta. A Pavle, já jsem moc rád, že tě můžu přivítat. I když jsi na dovolené, tak jsi si udělal čas právě na svůj pořad. V úvodní půl hodině budeš s námi. Zdravím tě.
17: Dobrý den.
16: A ve studiu zdravím také Navrátilce do sestavy, je tak, jak se to občas říká. Ve studiu radiožurnálu Sport jsou s námi reportéři právě naší stanice, kteří mapovali cestu českého týmu v Severní Americe. Mikuláš Jáša, zdravím tě, ahoj.
18: Dobrý den.
16: A zdravím také Lukáše Michalíka, hezký den.
19: Krásný den.
16: A zdravím také Mirka Vasiče.
20: Dobrý den.
16: Tak pojďme se prvně zaměřit právě na český tým, který skončil na mistrovství světa s jedním bodem. Mnoho názorů už zaznělo, a tak můžeme tu debatu posunout trochu někam dále. A chtěl bych začít Miroslavem Koupkem, trenérem národního týmu. Pavle, už zaznělo, že právě Miroslav Koubek bude trenérem české reprezentace i v následujících zápasech. Na podzim nás čeká Liga národů. Je to podle tebe správné rozhodnutí, kdyby ty si byl v kůži, ať už generálního manažera nebo předsedy fotbalové asociace, tak bys udělal stejné rozhodnutí?
18: Já si myslím, že trenér Koubek má smlouvu, neměl úplně dostatek času na to, aby se projevil s tím mužstvem. Samozřejmě určitě se dostaneme k tomu, že tam nějaké chyby byly, spousta kritiky, která byla oprávněná, ale já si myslím, že každý trenér nejenom na té klubové úrovni, ale i na té reprezentační úrovni potřebuje dostat ten čas a já bych ho trenéru Koubkovi ještě dal.
19: Říká Pavel Horvát ve své desítce. Pánové, vy jste mapovali cestu českého národního týmu. Jak na vás působil trenér Miroslav Koubek, se kterým jste měli příležitost mluvit ať už před tréninky, před zápasy, ale také právě po zmiňovaných zápasech? Lukáši Michalíku.
20: Tak já když začnu, na mě působil možná až nezvykle uvolněně místy, že byl tak jako dobře naladěný, docházelo tam k situacím, které bych od něj nečekal, že možná dvakrát, třikrát nás nechal jako novináře déle, vlastně na celý trénink, než těch původně domluvených 15 minut, na kterých jsme měli být. Často byl dobře naladěný, usmíval se, ale na druhou stranu i postupem toho šampionátu jsem na něm viděl únavu, protože to muselo být znát, jemu přes 70 let to cestování bylo hodně náročné, ale jak známe Miroslava Koubka, on umí být i dost nepříjemný na novináře. Tam mi připadal poměrně v klidu, byť hlavně tedy to hodnocení třeba po tom zápase s Jihoafrickou republikou podle mě úplně nekorespondovalo s realitou. Čekal jsem, že bude výrazně kritičtější.
19: No asi jste, pánové novináři, nečekali, že zažijete tiskovou konferenci Pavla Nedvěda, tedy generálního manažera reprezentace, který v uvozovkách musel korigovat to, co řekl právě trenér Miroslav Koubek. Mikuláši.
21: Nečekali, spíše jsme si mysleli, že generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd bude mluvit po turnaji, to se nestalo, ale že bude mluvit už v průběhu turnaje, to jsme nečekali. Ano, musel vysvětlovat slova trenéra Koubka, on vlastně obhajoval to, co Koubek myslel pro českou televizi v rozhovoru, když mluvil o kladném pozitivním hodnocení, on měl na mysli některé vytvořené šance. Na druhou stranu je bylo dobře, že se k tomu postavil Pavel Nedvěd čelem a že ne skritizoval trenéra Koubka, ale že opravil jeho slova. V mých očích ale tahle krizová komunikace měla přijít daleko, daleko dřív a ne až den po zápase s Jihoafrickou republikou.
19: Říká reportér Mikuláš Jáša v desítce Pavla Horváta. Pavle, ale těch podivných vyjádření bylo více. Třeba střídání Denise Višinského, kterého v posledním zápase s Mexikem stáhl, protože podle Koubkových slov už nemohl. Višinský následně právě v televizním rozhovoru řekl, že se cítil dobře. Další výrok můžu přidat, nad kterým se možná zvedá obočí, a to tedy okolo Huga Sochůrka, ke kterému řekl, že by ho tam dal, kdyby se nezranil Tomáš Souček, přitom ještě předtím, než se Souček zranil, tak už střídající hráči stáli u lajny. Pavle, proč si myslíš, že nastalo tohle kličkování Miroslava Koubka?
18: No, je to těžký takhle. Samozřejmě nejsme v tom týmu u toho prvního případu, kdy střídal Denis Višinský. Tam já si myslím, že opravdu, jestli měli online čipy, nějaký ty informace o tom, jak ty hráči fungujou, kolik toho naběhali ve sprintu, tak Denis Višinský určitě měl nějakou čas, kdy se to lámalo. Já si taky myslím, že mohl na tom hřišti ještě třeba možná 5, 10 minut, 15 minut bejt. Ty hráči samozřejmě pak to najevo dávají jednak pohybem nebo takovým tím klasickým linkem, když už se opravdu necítěj. Na druhou stranu za nároďák chce hrát každý a taky určitě to chce nějakou odvahu říct, hele, já už nemůžu, prostě mám toho plný zuby. No a co se týká toho druhého případu, já jsem taky na začátku toho turnaje si říkal, že Hugo Sochůrek pravděpodobně nenastoupí, i mi to přišlo normální, ale jelikož bohužel už v tom zápase s Mexikem bylo rozhodnuto, už když jsme dostali ten první gol, tak jsem čekal, že se na to hřiště dostane, že opravdu by to bylo dobrá zpráva pro ty mladý hráče, že i takovýhle kluk, který to prolít a vlítnul do ligy, tak si zahrál na mistrovství světa a samozřejmě pro toho hráče a jeho další kariéru by to byl veliký krok, takže je to možná škoda, ale samozřejmě to kličkování je takový, já nechci říct smutný, ale my úplně nejsme v tom týmu a nevíme, jaký ten trenér má informace. Má kolem sebe spoustu lidí, který jo, tam, nechci říct do toho kecaj, ale prostě mají tam nějaký názor a ten trenér to musí všechno vnímat. Samozřejmě v tom zápase je to velmi rychlý,
2: na to rozhodnutí. Kolikrát není moc času, ale Sochůrek se dal naplánovat dopředu i samozřejmě při myšlence na ten horší scénář, že prostě to takhle bude, tak si říct, hele, tak si to bude tak, že jako vypadáváme z turnaje, no tak ho tam pojďme dát, ať aspoň si uděláme očko jako u veřejnosti a můžeme mít nějakou pozitivní věc, takhle vlastně jsme si trošku zase přidali, jak se říká, ten volej do ohně.
19: Říká Pavel Horvát, ještě bych chtěl reagovat, Lukáš Michalík.
20: Já bych to ještě trochu rozebral ty situace, protože ta komunikace, nekomunikace byla určitě velkým tématem. Když začnu Hugem Sochůrkem, tak to bylo přesně, jak jsi říkal. Prostě nevypadá to dobře, protože už před tím střídáním nebo zraněním Tomáše Součka stály u postraní čáry Alexander Sojka a Tomáš Chorý, takže on by nešel na hřiště stejně, ale podle mě to je tím, co já už jsem zaregistroval na té nominaci, na ten kemp přípravný, kdy se řešil Hugo Sochůrek a já z toho vyčetl mezi řádky, že nominace Huga Sochůrka byla v podstatě akce Pavla Nedvěda, že on do toho Miroslava Koupka trochu natlačil, tak to na mě působilo, takže se nedalo očekávat, že on bude mít nějakou podstatnější roli v tom kádru, ale přesně jak říkal Pavel Horvát, dávalo to nesmírný smysl ho tam dát za rozhodnutého stavu na posledních 5 minut, prostě tomu hráči by to pomohlo, zvedlo by mu to sebevědomí, asi si nikdo nemyslí, že by ten zápas otočil. To je jedna věc a ještě k Denisi Višinskému, přesně jak jsme to tady zmiňovali, myslím si, že by se mělo dát víc na pocit toho hráče, že data říkají něco, ale jestli se cítil dobře, ale Mirko Vasič byl na té tiskové konferenci Miroslava Koupka po zápase a on dostal tuším dotaz ještě, aby to vysvětlil, protože myslím si, že jeden z novinářů tam operoval právě s tím rozhovorem pro Českou televizi.
21: No tak Miroslav Koubek vlastně řekl, že je to pro něj nová informace. On v tu chvíli vůbec netušil, že Denis Višinský prohlásil to, že se vlastně cítil dobře, což je tedy taky poměrně zajímavá věc, jakoby spolu v tom týmu nekomunikovali, ale chápu zase na druhou stranu, že po tom zápase tam je takový mumraj, jestli trenér řekne něco rychle hráčům v kabině, pak se musí přesouvat na tiskovou konferenci, třeba měl slovo jenom Miroslav Koubek a vlastně vůbec nedošlo k tomu, že by měl nějaký alespoň krátký rozhovor s Denisem Višinským, prostě pro pana Koubka to bylo překvapení v tu danou chvíli.
20: Takže asi nedošlo k tomu zásadnímu, co já bych předpokládal. Všichni jsme to hráli na nějaké úrovni fotbal. Denis Višinský byl jedním z těch aktivnějších hráčů, nehrál vůbec špatně. Naopak si myslím, že hrál poměrně dobře, tak asi stačilo na něj zakřičet Denise, jak to vypadá, palec nahoru, palec dolů a podle toho by se zachoval.
12: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
19: Já jsem to ještě nezmínil v Desítce Pavla Horváta, ale samozřejmě nám můžete také volat na čísle 221 552 222. Ostatně jeden z posluchačů už se do Desítky dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím, Juraj. Já mám otázku na Pavla. On na začátku povedal, že pan Koubek nemal nějak jako cizouku možnost to musí si postavit. A moje otázka, protože jsme následovné. Mě je škoda, že jsme z kalendára připravné zápasy, kdy ten trenér má prostor vyskúšat si.
19: Já se omlouvám, není úplně ideálně rozumět tomu telefonátu, ale na začátku jsem pochytil, že Miroslav Koubek neměl úplně čas si představit to mužstvo. Tak Pavle, samozřejmě, že by mu více času pomohlo, ale myslíš si, že se té role nedalo zhostit lépe?
2: Tak je to, tohleto na tom mistrovství světa už je víceméně, řekl bych, coaching. Byť ten coaching samozřejmě si můžeme představit v různých fázích na stadionu, kde 70 tisíc lidí se těžko koučuje, ale už se opravdu musí pracovat s tou základní jedenáctkou. Samozřejmě zbytek toho týmu vnímá tu taktiku, to rozestavení, jaký ten trenér chce, a pak už jsou to jenom malé úpravy, ale uvědomíme si, že normální ligový mužstvo má prostě přes měsíc přípravu, má, troufnu si říct, třeba minimálně šest přípravných zápasů, v kterých se toho dá spoustu vyzkoušet. My jsme před tím mistrovství měli dva přáteláky, který s odpuštěním stáli za starou belu a tam se toho úplně moc natrénovat nedá. V těch tréninkách, co říkali kluci, že vás tam trenér Koubek nechával díl, tak si myslím, že taky vám toho neukážou moc, takže si to můžeme odmyslet a přidat si k tomu, že dva tréninky před zápasem byly zaměřený na taktiku, aspoň nějaká část těch tréninků, no a to prostě není moc, jako myslím, jako můžeme fakt říct, že to jako je nějaký čas, ale není to moc a bylo to prostě na té hře vidět.
19: Říká Pavel Horvát ve své desítce, kromě těch vyjádřeních právě Miroslava Koupka, bych se chtěl dostat také k tomu, že se na sociální sítě dostávaly nominace a základní sestavy českého týmu ještě před samotným zápasem. A to ne 60 minut, ne hodinu a půl, tak jak jsme na to my novináři zvyklí, ale třeba i den nebo dva dny před zápasem. Pavle, prvně na tebe, jak se taková věc může stát?
2: No, mě to štvalo, jako musím říct, že to je nekorektní, ať už jestli to bylo od spoluhráčů, který třeba nehráli, nebo od někoho, kdo samozřejmě byl rád, že třeba do sestavy jde a někomu to zmínil a mně to přijde, že jako opravdu tohle je podraz na všechny, jo, hlavně opravdu, když se zeptáš toho trenéra, tak každý chce vědět soupeře sestavu, každý si dovede odvodit nějaký herní styl, který při nějakých změnách může nastat. Jo, my jsme tohle těm soupeřům nabízeli, já neříkám, že to rozhodlo ty zápasy, ale ten dnešní fotbal už je fakt o maličkostech a může být, že v nějakých procentech to ovlivnilo tu naší hru a pro mě to bylo velmi překvapivý a úplně nadšený jsem z toho nebyl.
19: Pánové, určitě i k vám se ty informace o sestavě dostávaly, nechci říkat úplně z jakých zdrojů, ale přibližte nám více to, jak probíhala právě komunikace na šampionátu v Severní Americe. Mirko Vasič, já se omlouvám, dlouho ses nedostal ke slovu, je nás tady hodně, tak můžeš nám o tom popovídat.
1: Ke stolu jsem se naštěstí dostal, ale vlastně, když se vrátím ještě k tomu, co říkal Pavel Horvát, pro mě to na jednu stranu není zarážející, protože samozřejmě někteří novináři mají bližší kontakty, špatně je, že jim to někdo pouští ven. Teď je otázka, kdo. Jestli to jsou ti samotní hráči, nebo ten hráč to třeba řekne agentovi, agent se spojí s těmi lidmi, nebo mu volá někdo z určitých zdrojů. Na jednu stranu je to novinářská práce, na druhou stranu je to vlastně nepochopitelné směrem k tomu, aby ten český tým měl klid a aby někdo nepřišel na to, v jaké může hrát rozestavení, na koho se připravovat a podobně. Tomu úplně nerozumím. Jinak samozřejmě bezprostředně u toho týmu vy se tyto věci nedozvíte. To vám samozřejmě nikdo neřekne. I Miroslav Koubek vždycky třeba oznámil, ano, udělám pár změn a tady musím tu odpověď ukončit, protože z pochopitelných důvodů vám nic neřeknu. Ale už to bylo třeba dva dny venku, takže jako poměrně nepochopitelná věc, ale zase na druhou stranu prostě je to asi součást novinářské práce a pak už to jenom záleží na tom jednom konkrétním člověku, jestli chce být v uvozovkách slavný, ano, jestli chce být slavný.
20: Ne, to já souhlasím s Mirkem, problém je v tom, že se to dostane ven, to je naprosto zásadní problém, ale těch lidí, co znají tu sestavu, je celá řada, takže asi se tomu nedá úplně zabránit, ale nezaznamenal jsem, že by na nás vykoukla někde jako 100% sestava Mexičanů nebo Jihoafričanů, já byl vždycky překvapený třeba, když se budeme bavit o tom Mexiku, tak v jaké nastoupili sestavy, měl jsem třeba jiné informace, když jsem určité mexické zdroje studoval, úplně bych nevinil ty novináře, protože to je prostě novinářská práce, když ty informace mají, jdou s nimi ven, to je asi normální, ale že se to dostane ven, to je pro mě zarážející, protože jak Miroslav Koubek, tak jeho předchůdci Hašek, Šilhavý nikdy v podstatě ani nenaznačili, kdo bude hrát.
19: Tak Pavle, pověz nám, komu všemu jsi ty říkal, že budeš v základní sestavě, ať už Viktorie Plzeň, nebo předtím dalších klubů?
2: No, tak je to srandovní, ale vlastně i ty kluci mezi sebou se znají. Teď vůbec nemůžu tvrdit, že to takhle bylo v nároďáku, ale samozřejmě spíš ty hráči, kteří nehrajou, tak někomu řeknou, já nehraju, on mě tam nedal, no a bude místo mě hrát, já nevím, tadyhle Pepik a levý křídlo hraje druhý Pepik a tam nehraje ten, co tam hrál minule. Takže spíš to bývá takhle od těch jako v uvozovkách ze hráčů, ale samozřejmě to není vůbec týmový. No. Druhá věc je samozřejmě, že i ty hráči, kteří třeba nastupují po delší době, tak řeknou rodičům, že jo, většinou ty agenti už na téhle úrovni mají vztah i s rodinama těch hráčů, jo, tak je možný, že někdo řekne tátovi, hele, já jdu hrát, jo, budu hrát, já nevím, vedle Lukáše Červa, známe se z Plzně, jo, bude to super, nebo neznám ho, znám ho jako soupeře, jo, a v tu chvíli už jsou venku dvě jména, no, je to takový, je to fakt jako ošemetný, ale vlastně je to smutný, je to, co říkal Lukáš, že v ostatní týmy prostě se to nedostane ven a my jsme ty sestavy měli úplně jasně vytištěný dva dny dopředu pomalu, no.
19: Říká Pavel Horvát, po tom, co Češi přiletěli zpátky do Česka, tak s novináři mluvil jak trenér Koubek, tak generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd a mluvil také kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
0: To, proč tohle všechno píšu? Není, protože se chci vymlouvat nebo kritizovat. Je to proto, protože mi na tom záleží a chci něco změnit. Protože když se mlčí, tak se většinou souhlasí. Jsou celou kariéru náročnej první řadě na sebe a pak ale i na ty ostatní kolem.
19: Nejspíš začíná přestavba národního týmu, protože Patrik Šik a Tomáš Holeš ukončili reprezentační kariéry. Pavle, měla by reprezentace stát právě na Ladislavu Krejčím?
2: No tak určitě to bude jeden z těch velkých lídrů i tohleto. Samozřejmě ten proslov, ty si pustil, řekl bych možná jednu šestinu toho dopisu nebo toho, co ten Láďa čet z toho notýsku. Já si myslím, že vidět, že nad tím hodně přemýšlí, když si uvědomíme, nebo ta mladší generace asi ne, ale když jsme psali někdy dopisy, tak jak dlouho ti trvá, než napíšeš jednu A4 dopisů a kolikrát to zkazíš, takže já předpokládám, že ten Láďa nad tím strávil opravdu jako nějaký hodinky toho té myšlenky, kterou musím říct, že skvěle rozebral, skvěle to pojmenoval. Pro mě jsou tam otazníky v tom a trošku mě to zaráží, že jako i ty trenéry tam jako ne napad, ale zmiňuje to. Já samozřejmě netuším, jestli míří k mládeži, nebo jestli míří k těm dospělým jako reprezentacím. Určitě tam je spousta otázek i mezi řádky ale je to skvěle napsaný a výborná řeč a je to mladý člověk, který byť na hřišti někdy vypadal jako taky blázen, tak je vidět, že to má srovnaný a já si myslím, že ho trošku změnila i ta zahraniční angažmá a je to výborný, co vyplodil a věřím, že na tom se dá hodně stavět.
19: Říká Pavel Horvát ve své desítce, pánové, nesoulad v kabině českého týmu. Vy jste byli přímo v dějišti, vy jste cestovali právě za českým týmem, anebo ještě před ním, když jste jeli třeba na nějaké zápasy. Vypozorovali jste nepříjemnou atmosféru, protože upřímně do Česka docházely ty hlasy z rozhovoru, ale následně jsme třeba viděli, jak šli reprezentační hoši na rodeo, jak tady šli z kabiny za hokejistou Radkem Faxou, nebo další věci. Takže to byly takový rozpolcené názory. Mikuláši.
21: Já si to nemyslím. Mně naopak přišli čeští fotbalisté jako dobrá parta.
19: Sám si... I s trenérem?
21: Myslím si, že jo. Když se podíváte na sociální sítě na Instagram, kde třeba Patrik Šik si nechává nandávat jídlo od Ladislava Krejčího, protože prohrál sázku, prohrál pingpongové utkání, nebo utkání v pingpongu, tak on má Patrik Šik takový řetěz zlatý a trenér Koubek se ho ptá, co to máš, laškují tam, mezi sebou vtipkují, ta nálada mi přišla v pohodě, nepřišla mi, že ta parta byla špatná, byla to taková ta typická česká kabina.
4: Tak samozřejmě to bylo v nějaké fázi šampionátu, to je jedna věc, takhle, když člověk byl na místě, přišel na trénink, tak tam jsem nevypozoroval, že by něco bylo špatně, ale těch náznaků byla celá řada, že zkrátka tam problémy byly a v podstatě to ani nemohlo být jinak, když po prvním zápase vyndáte ze základní sestavy hráče, kteří měli být oporami, ať už Tomáš Souček, Pavel Šuc, Lukáš Provod, tak byť by to tak třeba mělo být v ideálním světě, tak rozhodně si všichni neřekli, tak dobře, teď budeme na lavičce, budeme táhnout za jeden pro vás a to už vůbec nemluvím o tom, že v tom posledním zápase takový Patrik Šik, který není zvyklý sedět na lavičce, šel do zápasu až v průběhu zápasu, ale spíš to k vám chodilo už takovými náznaky. Já jsem mluvil po zápase s jeho Afričany s Ladislavem Krejčím, tam poprvé nastolil to téma, že možná se nepřipravujeme tak, jak bychom měli, jistá přetrénovanost, do toho to pak korigoval Jan Suchopárek, že si nemyslí, že to tak je a podobně, že musí potom Pavel Nedvěd, že musí dojít k nějakému jako konsenzu. Takže si myslím, že ta nálada nebyla úplně ideální. Michal Sadílek po posledním zápase, po vypadnutí, že si všichni mají sáhnout do svědomí, jestli pro to udělali maximum, aby se poučili, a to včetně realizačního týmu. Zase určitý rýpanec směrem k té šatně. Takže já si myslím, že ta atmosféra později tedy minimálně měla k ideálu daleko.
19: Možná právě k té atmosféře v kabině má názor další z posluchačů. Zdravím vás, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Karel. Já mám takový dotaz, jo. Ono se furt řeší, trenéři furt se řeší prostě, co se udělalo špatně, co se udělalo dobře. Já si jako myslím, že, nebo spíš by mě zajímalo, jestli se taky někdo zajímal o to, jak ty hráči, co dali tomu ty hráči na tom hřišti. Mně to připadalo, jako když hrajou přípravný zápasy, jo. Já jsem koukal na první dva zápasy a když jsem viděl ten první zápas, tak jsem myslel, že by tam zahrála snad líp Bohemka, jo. A když jsem viděl druhý zápas prvních 6 minut do gólu, tak jsem říkal, no to je úplně něco jiného, to je skvělý, byl jsem nadšený. Ale to, co předvedli potom, když jste jednou na mistrovství světa po 20 letech, tak přece každý hráč, a je jedno, jestli hraje v Anglii nebo to, tak se chce ukázat ještě víc, a mně to teda vůbec nepřipadlo. Takže bych to neházel všechno na realizační tým a na trenéry, jo, ale i ty hráči by si měli šáhnout do svědomí.
19: Děkujeme za tento názor. Samozřejmě na těch hráčích bude stát reprezentace i nadále. Otázka na Pavla Horváta. Okolo Ladislava Krejčího by se měla sformovat asi nějaká reprezentační kostra. Kdo v ní bude? Já chci připomenout. Vladimír Darida 35 let, Vladimír Coufal 33 let, Tomáš Souček 31 let. Tak očekává prvně Pavel Horvát ještě nějaké reprezentační rozlučky a následně ty jména okolo Ladislava Krejčího. Kdo bude základním kmenem právě reprezentačního háčka?
2: Tak nevím, ty rozlučky, tam si myslím, že ty hráči, je to hodně individuální, někdo se bude cítit dobře v 35, teď narážím na Tomáše Součka třeba, který mu je 31, už má spoustu zápasů za sebou v nároďáku, pokud bude zdravej, tak úplně nevidím důvod, proč by se měl z reprezentací loučit. Samozřejmě může mu vadit, že třeba prostě ztratil trošinku tu pozici, ten fotbal se vyvíjí, trenéři chtějí hrát různýma stylama, takže chápu, že třeba Tomáš Souček o tom asi možná bude přemýšlet. No a Láďa Krejčí, myslím si, že ukázal Sadílek, že by mohl být zase nějakým takovým hráčem, kolem kterého se to bude motat. Je to bojovník, tam si myslím, že u něj taky to nemůžeme mu vyčítat to, že jako by nechtěl. Na druhou stranu dá se tam s posluchačem souhlasit v tom, že to vypadalo, že ty kluci jako nejdou naplno. Já si bohužel myslím, že šli naplno, že prostě jsme byli v takovém stavu, ať už fyzickým nebo psychickým, že ty síly najednou tam nebyly. Když jsme včera viděli, jestli můžu odbočit k zápasu Jihoafrické republiky s Kanadou, tak já si myslím, že Jihoafrická republika obzvlášť druhou půli byla prostě lepší a vlastně trošku nezaslouženě vypadly, jo. Takže to nebyly žádný nazdárkové, byť zase se můžeme vrátit k tomu, že hrajou všichni jako domácí soutěž, ale prostě včera předvedli fantastický výkon a nás vlastně druhou půli přehráli úplně stejně jako Kanadu, jo. Takže to, že nás někdo přehrává, není úplně osuda. Zarážející je pro mě spíš to, že ty kluci fakt jako nemohli, jestli byli psychicky dole nebo naopak, jestli fakt jako tam byly ty tréninky těžký, nebo já jsem ten svůj názor říkal na to, že po tom prvním zápase, který se hrál nahoře, tak prostě mohli dostat nějakou tréninkovou dávku, která je srazila ještě níž a v tom rozpoložení šli na ten jar. Tam to bylo evidentní, že prostě na ně nemáme fyzicky, jednak samozřejmě fotbalově, což prostě se spojuje, jakmile nemůžeš fyzicky, tak se ti těžko hraje s tím balónem. No a s Mexikem si myslím, že taky makali, ale prostě na Mexiko jsme konkrétně opravdu fotbalově neměli a zase jsme zaslouženě prohráli, takže těch věcí je fakt spousta.
19: Pánové, podle vás urval Miroslav Koubek závity, ať už ty kondiční nebo psychické národního týmu, prostě to, co řekl teď Pavel Horvát. Viděli jste na trénincích, že už hráči nemohou, že i ta nadmořská výška, o které se hodně mluvilo před turnajem, hodně se mluvilo během turnaje a mluvíme o ní i teď, tak prostě se hrála svou roli i to cestování, protože český tým musel hodně cestovat, svou základu měl sice v Dallasu, ale létal v podstatě neustále, ať už na jich nebo následně k tomu druhému zápasu. Mirko Vasič pozoroval na tréninku české reprezentace to, že by Miroslav Koubek třeba vyžadoval po hráčích trochu více, než by měl?
1: Nepřišlo mi to. Nepřišlo mi to ani když jsme viděli jeden ten celý trénink, který byl vlastně herní, takové speciální cvičení, rozdělené hřiště, hráči v určitých zónách a podobně. Bylo vedro, bylo dusno, málo kdo to nezažil vlastně na vlastní kůži, nebo kdo tam nebyl v Texasu v tuhle dobu, tak si to jako těžko představí, protože teď v současnosti je třeba v Česku velké teplo. Ale to teplo v tom Dallasu je jiné a je tam obrovská vlhkost, je to opravdu prádelna. A tam mi nepřišlo, že by ti hráči nějak padali vyčerpáním nebo něco podobného, že by na nich nebylo vidět, že nechtějí a podobně. Předtím posluchač narážel na tu herní stránku, v tom má samozřejmě pravdu. A Pavel Horvát třeba mluvil o nějakém fyzickém fondu, že když prostě jste vysílení, tak už vám to nejde, ale nemyslím si, že to může na celý zápas ovlivnit to, že si občas nedáte 3 přihrávky v řadě. Hmm. To neovlivní nikdo, to neovlivní ten trenér, žádný z nich. Takže tam je podíl, a teď to nechci přehánět, to slovo viny, jako na všech stranách. A potom četl jsem různé jako fanouškovské názory, že přece všichni to mají těžké, že všichni trénovali ve vedru, přelety a já nevím co, ale ten český tým to měl opravdu extrémní. To bylo jedno z mužstev, které nacestovalo vlastně úplně nejvíc. A ty přelety opravdu byly možná, to někomu přijde jako jednoduché. Ano, tak letíme do 1500 metrů, letíme do 2200 metrů a podobně, ale prostě vás to ovlivní. Trénujete v nížině, ve vedru, pak přiletíte do těch vyšších nadmořských výšek a musíte tam podat 100% výkon. Do toho se to postupně nabalovalo s tím, že to prostě nejde, kritika ze všech stran. Oni sice říkají, že nečtou sociální sítě a podobně, nechce se mi tomu v dnešní době vůbec věřit. Prostě se to byla souhra tolika okolností, že to prostě nešlo. Ale přitom, když se vrátím k poslednímu zápasu s Mexikem, tak tam nejméně poločas prostě se hrálo dobře, to mi nikdo nevymluví. Potom už to postupně uvadalo, udělali se individuální chyby, ale byl to prostě celkově souhrn všech okolností, které na ten tým působily.
20: No a jenom jestli můžu velmi stručně, tak asi těžko my můžeme říci, že by byli přetrénovaní hráči. To jsme zkrátka jako nevypozorovali, to je jiná debata na jiné lidi, ale ta nadmořská výška si myslím hlavně v tom dalším zápase hrála zkrátka roli. David Douděra mluvil tedy před zápasem o tom, že je to téma jenom pro novináře, ale prostě ve 40. minutě Tomáš Holeš před klonu byl úplně hotový, jo, a nebyl zdaleka sám, takže přesně to není náhoda, že Češi hráli relativně slušně tu první půli a pak skapali prostě po změně stran. Tak to bylo a v podstatě podobné to bylo i s Jihokorejci, ale nerad bych to zase přeceňoval a házal do toho, že proti Čechům šlo všechno, byť souhlasím se vším, co říkal Mirko, nebylo to úplně optimální, to bylo dané tím, že zkrátka prošli dál až z baráže, ale hlavně samozřejmě chyběla kvalita, prostě ten turnaj se nepovedl a navíc Češi neměli.
19: V jaké nejvyšší nadmořské výšce byl Pavel Horvát?
2: Já tohleto jsem nikdy nesledoval, samozřejmě hrál jsem v Japonsku, kde bylo velmi vlhko a kde opravdu se člověk potil už jenom když šel pěšky na rozcvičku, takže z tohohle pohledu samozřejmě někdy to bylo jiný, někdy když pršelo, nebo samozřejmě v tom zimním období to bylo jiný, ale člověk si na to zvykne, ale nezvykne se na to za 2 dny nebo za týden, je to potřeba nějak jako navnímat, co je potřeba vypít, co je potřeba sníst před tréninkem, před zápasem, jak se chovat jako mimo ten tréninkový režim, když je takovýhle teplo, nebo když jsou takovýhle počasí, takže trošku je to věda. Já jsem včera slyšel číslo nějaký, že třeba tam bylo 50 lidí z realizáků, jo, to je možná přehnaný, ale vlastně jsme tam měli mít tyhle ty odborníky, kteří se tomu asi věnujou. Vím, že to není jednoduchý, ale myslím si, že tam taky možná nějaký zlomeček té viny, jak říkal Miro, tak tam taky můžeme najít. No.
19: Dokonce 64 lidí mělo být v celém tom realizačním týmu, ale počítám, že v tom byli zahrnutí i samotní hráči, takže si myslím, že to finální číslo vlastně nebylo zas tak překvapivě velké, ale to je samozřejmě otázka, to si jen domýšlím. Pavle, druhá půlhodina na Radiožurnálu Sport ve tvé desítce bude sice už bez tebe, protože jsi na dovolené a budeme se věnovat právě kolegům tady na Radiožurnálu Sport, kteří byli na šampionátu v Severní Americe. Jak moc ty jsi měl rád novináře?
2: Tak záleží na tom, jak se ti daří samozřejmě. Ta kritika se vnímá těžko, je to opravdu složitý, protože ty kluci, každý má pocit, že hraje naplno a že úplně jako nepropád, ale ty novináři, a u nás to tak je na Radiožurnálu Sport, že se snažíme být objektivní, tak vlastně ty chyby musíš pojmenovat a těžko se to z té pozice toho hráče poslouchá. Málo kdo je tak jako férovej, že řekne, no, já jsem fakt jako byl hroznej a nedaří se mi a teď bych potřeboval spíš jako někam vypadnout a tohle nefunguje, takže já jsem z novináře měl dobrý vztah a ještě bych takhle na dálku samozřejmě kolegy pochválil, protože jsem spoustukrát poslouchal ty vstupy a komentáře zápasů a byli jste opět výborní a vlastně není překvapení, že teď zrovna dneska nemám ve studiu místo.
19: Pavle, ještě vteřinku s námi zůstaň a já pustím jednu z tvých slavný hlášek na tiskové konferenci.
7: Už jste se domluvili mezi sebou po zápase s Barcelonou, kdo si vymění dres s Messim?
9: No já určitě, ne, mě by byl malej ten dres, takže...
19: Pavle, ani teď, kdybys byl na mistrovství světa, tak bys si nevyměnil dres s Messim?
2: Já jsem jako nikdy nebyl takovej ten lovec, že jsem si to plánoval dopředu, prostě samozřejmě každý ten hráč, obzvlášť takhle, když jsme mohli hrát nebo měli jsme tu šanci hrát proti těm velkým hvězdám, já jsem včera byl nebo ještě dneska tady u Petra Jiráčka na Zlínsku, na jeho kempu a bavili jsme se o tom, zrovna včera jsme koukali ještě na ten fotbal večer a bavili jsme se o tom, myslím, že já jsem vnímal jenom jeho pohled na tom hřišti, takový ten zabijácký, tam byl chvilku předtím, než dal gol z toho trestňáku, teďka v tom posledním zápase jako střídající hráč, tak tohle mě spíš zajímalo, jak se ty hráči chovají, než že jsem jako přemýšlel to, s kým si vyměním dres a většinou stejně na mě někdo zbyl, takže jako byla to radost a tady ten výrok samozřejmě, taky bych chtěl dres Messiho, to nebudu lhát, ale byly tam větší hyeny.
19: Ať už Lionel Messi, tak také Pavel Horvát nás baví na Radiožurnálu Sport. Pavle, já moc díky, že ses připojil do tvé desítky na zhruba 40 minut. Užij si dovolenou.
2: Díky, hezký den a doposlouchám to.
12: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
19: Teď už se tady v desítce Pavla Horváta bez Pavla Horváta dostáváme k našim reportérům Radiožurnálu Sport, kteří nás reprezentovali na mundialu v Severní Americe. Pánové, tak jaká byla právě ta návštěva, ať už Spojených států amerických nebo Mexika? Můžeme začít u Mirka Vasiče.
1: Já jsem byl nadšený vlastně z těch věcí okolo. Teď, když se nebudu bavit čistě o tom fotbale, všechny stadiony, které jsme viděli, byly prostě nádherné. Každý svým způsobem jiný, ale všechny krásné. Guadalajara, vlastně takový zalesněný nebo zatravněný kopec, který má uřízlou špičku, krásně to zapadalo do toho prostředí v takové rovině, skutečně to evokovalo to, co ti francouzští architekti chtěli, to znamená, že to má vypadat jako hora. Atlanta Stadium, o tom vůbec nemluvím, to je skvost, byť trenér Jihoafrické republiky Bruce mluvil o tom, že tohle není fotbalový stadion, tak když to vidíte, je to prostě krásné. Ta střecha, která má takový kruhový tvar, rozklopí se, je to, někdo tomu říkal slona od fotoaparátu nebo něco takového, když to vyjelo, tak to vypadalo jako taková rozkvetlá květinka. Ten stadion uvnitř nádherný, je to spíš hala než jako klasický fotbalový stadion. No a potom v Mexico City aztécký stadion, to je prostě taková legenda, jak oni říkají, chrám nebo katedrála fotbalu. To byla jedna věc. Pak samozřejmě pro někoho jako já, kdo nebyl nikdy ve Spojených státech nebo v Mexiku, taky to prostředí celkově. Ať to byl New York, nebo kde jsme bydleli ve státě New Jersey v Newarku, v takové čtvrti Ironbound, tam byli vlastně obyvatelé z Latinské Ameriky, když to řeknu původem, plus Portugalci. Prostě paráda, ojedinělá atmosféra, úplně jiné než zbytky toho města obrovského, pak samozřejmě ty downtowny s těmi mrakodrapy, šachovnicové ulice, něco, na co jako nejste z Evropy zvyklí, když to ještě úplně už ve zkratce. V Mexiku zase takový organizovaný chaos, ty domy vypadají v některých těch ulicích, že se každou chvíli rozpadnou, ale když jsme byli vevnitř, tak to tam vlastně vypadá krásně, jsou to útulné domečky. Vlastně jako zážitek se vším všudy, to si budete pamatovat, bohužel ten fotbal se nepovedl.
19: Říká Mirko Vasič, když jste přišli na Aztécký stadion, tak byl to ten nejkrásnější pohled, který jste kdy zažili právě v práci reportéra radiožurnálu Sport?
20: Tak jestli můžu začít, tak když si člověk tu historii hlavně promítne, já jsem byl třeba ve Wembley, což je taky jako samozřejmě neuvěřitelná záležitost, ale když si člověk vlastně vybaví to, že na tu bránu, na kterou koukáte, dal Maradona ten legendární gol rukou, nebo dal gol po tom krásném solu, že se tam Pelé prostě v 70. roce radoval z titulu mistra světa, má to něco navíc, je to prostě legendární stadion, takže už před tím zápasem to na člověka dýchne, i když byl ten stadion prázdný, tak když jsme se rozhlédli do toho ta nadmořská výška, takže člověk se trochu zadýchá tady do těch schodů. Věřím, že to není jenom mou špatnou fyzičkou, protože se zadýchal i kolega Mikuláš Jáša. No a pak jako, když ty tribuny byly narvané Mexičany, tak to byl neuvěřitelný zážitek, to jsem asi nic podobného nezažil, když Mexičané dali gól. Možná Mikuláš tomu bude mít víc co říct, protože my jsme přece jenom pořád komentovali, ale byl to i tak nepředstavitelný hukot a budeme na to vzpomínat určitě do konce života. I vlastně díky tomu, že v tom zápase se loučil Guillermo Ochoa, legendární mexický golman, byl to pravděpodobně jeho poslední zápas kariéry, protože bude končit kariéru po šampionátu a to tedy bylo neuvěřitelné,
21: Jo, na Aztécký stadion rozhodně nezapomeneme, mně se dokonce vžil pod kůži, nebo vril spíše, protože když jste z komentátorského stanoviště utíkal do takzvané flash zóny, tak to bylo kolik, 10 minut určitě?
20: No, bylo to. Já jsem se dokonce, když jsem běžel po zápase do mixzóny, to už těch lidí tam bylo víc, protože Mikuláš do flashzóny šel ještě před závěrečným hvězdem, i tak tam podle mě šel 10 minut, ta mixzóna byla ve stejné budově, já jsem se ztratil, dokonce jsem šel o jeden východ dřív, no a pak si mě tam přehazovali, nakonec jsem tam došel, ale abych tě doplnil, je to daleko.
21: Je to daleko a je to v útrubách stadionu pod zemí, kde jsou stropy vysoké zhruba 1,80 m. Já mám ještě o 10 cm víc a když jsem potom následně datloval do telefonu, tak jsem si nevšiml jednoho trámu, praštil jsem se do hlavy, musel mě sbírat kameraman České televize, takže na Aztécký stadion rozhodně nezapomenu.
19: To asi si neměl problém jen ty, ale když si představím Tomáše Chorého nebo třeba Matěje Kováře v českém týmu, tak ti určitě v těchto útrobách Aztéckého stadionu museli mít taky problém. No, český tým dal na turnaji 2 góly. A já jsem si říkal tedy, a na koho vyšel ten černý Petr, že si nezakomentoval gól českého týmu v přímém přenosu na mundialu po 20 letech a můžeme si to poslechnout.
8: Česko-Jižní Korea 0-0 a je tu aut Vladimíra Coufala.
10: To bude určitě dlouhé autové vhazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně, ten balón padá ke gólu!
22: Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala!
19: Tak toto bylo Lukáš Michalík a Mirko Vasič, český gól proti Jižní Koreji. A vy jste to následně vyřešili zase fištronsky, protože jste ten gól řvali spolu. Jasně. A tak si ho následně mohl zařvat i Mikuláš Jáša.
23: Adam Hložek se dostal za obranu Jihoafrické republiky, dává balón pod sebe. Tam je Sadílek, který může pálit. Michal Sadílek, gól! Michal Sadílek se prosazuje v 6. minutě. 1-0 pro Česko nad Jihoafrickou republikou. To je nádhera, krásná akce.
19: Tak Mirko Vasič byl u obou těch gólů. Pánové, jaký to byl pocit, když český národní tým dal po 20 letech, co je na mistrovství světa, gól. A pokaždé to byl gól, který dával českému týmu naději. Pokaždé to byl vedoucí gól.
21: Za mě asi mluví, respektive nemluví ty hlasivky, ne?
19: Mirko se nadechoval.
1: Ne, tak samozřejmě, kolikrát si můžete za život zazvat jako komentátor gól u českého týmu na mistrovství světa, ještě řekněme na takovém jako historickém turnaji, kde prostě hraje tolik těch týmů, je to pompézní se vším všudy, stadiony, ty věci, které jsou okolo, jako bylo to krásné, no. Tam se o to tady Lukáš připravil sám, protože mi to vlastně předal v momentě, kdy se Vladimír Coufal rozbíhal, takže to už jsem, jak se to říká frázovitě, já jsem slíznul smetánku.
20: To bylo samozřejmě promyšlené, já jsem chtěl, aby Miro měl ten gólový moment, ale je to zajímavé, že při těch reprezentačních zápasech se to stává poměrně často, stávalo se to i v baráži, že zkrátka ten gól si zakřičí oba dva, já se tomu třeba v těch ligových zápasech snažím vyhnout, ale v tomhle případě je to úplně normální, si myslím.
19: No, pamatuji si, když Mirko Vasič řval při vítězném penaltovém rozstřelu společně s Pavlem Horvátem, tak i s
20: dokonce
19: společně,
20: i se mnou.
19: Společně, přesně tak, společně s těmito momenty to asi ten obrázek hezky dokresluje. Jak ten mundial pro vás byl složitý na logistiku? Protože hodně se přelétalo, stejně jako musel český tým cestovat, ať už prvně na generálku do New Yorku, následně do Dallasu a následně do Mexika, zpátky do Spojených států, tam odehrát zápas s Jihoafrickou republikou, zpátky na základnu do Dallasu a pak na ten rozhodující špíl úplně v závěru proti domácímu Mexiku. Jak náročné to pro vás bylo to všechno dát dohromady, tak aby seděli lety, tak abyste měli ubytování, měli jste kde spát, měli jste kde pracovat?
1: Já jenom začnu tím, já jsem z téhle trojice zdaleka nejstarší, takže na mě to doléhalo hodně.
20: Ne, ale doléhalo to i na mě, tedy musím říct, my jsme s Mirkem u toho byli celou dobu, vlastně odletěli jsme do dějiště 30. května a tam to začalo. Začalo to tedy výživně, protože už z New Yorku jsme se dopravovali vlastně vlakem nebo metrem do New Jersey, takže jsme si to neulehčili, že bychom měli taxíkem, takže to bylo hodně náročné a pak ty přelety, samozřejmě nejde jenom o tom, že jste neustále na cestách, ale vy i vlastně přecházíte z jednoho časového pásma do druhého a to já vlastně musím říct úplně otevřeně, že pak už mi to jednou neseplo, když jsme byli tuším zpátky v Dallasu a já jsem byl pořád v čase v Atlantě a my jsme jeli na trénink a já myslel, že mám hodinovou rezervu a měl jsem tam domluvený vstup na Radiožurnál. Takže mi volá tady kolega Petr Kadeřábek, jestli už se tady spojím a já byl v autě. Jsme byli vlastně v autě.
1: A v Mexiku.
20: Ne, v Mexiku ne, ale byl jsem už v Dallasu, takže já jsem si to nepřepočítal a byl jsem o hodinu jinde, takže jsme to museli posunout. Samozřejmě neudělal jsem to schválně, ale už toho bylo tolik, že občas se to těžko počítalo, takže náročné to bylo, na druhou stranu nic, co se nedá zvládnout, zase o to víc vlastně věcí jsme viděli.
1: Já jsem tě vlastně vystresoval hned na úvod šampionátu, protože my jsme věděli jméno hotelu, kde bude česká reprezentace bydlet, no, ale těch hotelů v Texasu ve státě je X a asi si dokážete představit, že jsme nakonec tady trefili ten správný, ale původně jsme si mysleli, že to bude hotel v Dallasu, on byl ve Fort Worth, dopadlo to dobře, Češi navíc trénovali ani v Dallasu, ani ve Fort Worth, ale v Mansfieldu. Komplikované, ale dopadlo to.
20: No, to je další věc. Samozřejmě já musím i takhle jako veřejně poděkovat Báře Kovaříkové, Dvořákové, tedy už naší produkční, extrémně nám pomohla se vším. Pak já ještě předám Mirkovi slovo, co možná bylo úplně jako nejtěžší na té práci. Ale přesně to, my jsme si, už je to nějaký čas, co jsme si zařizovali ubytování na těch různých místech a přesně jak jsme se přesouvali do toho Dallasu, tak já jsem chytil paniku, že bydlíme v centru Dallasu a reprezentace bydlela ve Fort Worth, což je vlastně jiné město, je to městečko vzdálené, já nevím, 3/4 hodiny od Dallasu. A název toho hotelu seděl a teď já si říkal, je, tak my bydlíme jinde a budeme muset každý den třeba hodinu ve špičce jako jezdit tam a zpátky. Nakonec to dopadlo dobře, ale možná jako největší komplikace, kterou jsme zažili, a to jsme měli super servis tady od zaměstnavatele, že my jsme museli vlastně po každé clít tu naší techniku. A to byla věc, která byla na dlouhé lokte třeba v Mexiku. Já nevím, Miro, jestli to můžeš trochu popsat.
1: No, ono to začalo v Guadalajáře, protože to vlastně bylo ještě před začátkem šampionátu. A oni, ti místní celníci, na to nebyli podle všeho připravení. A my jsme tam přiletěli, teď jsme jim ukazovali akreditace, oni jo, pojďte. Teď jsme vytáhli ten Atacarnet, kde byl soupis té naší techniky. No a teď na nás jako začali koukat, teď samozřejmě z pochopitelných důvodů nás nechali všechno vyložit, což do téhle chvíle je vlastně v pořádku. Ale pak oni vždycky někam zašli a tam byli 10 minut, pak přišel jeden pán a říká, v kolika baťušcích to máte, v kolika zavazadlech to máte? Ve dvou. Dobře, v pohodě.

0: peripetie je docela šílená, teď člověk byl ještě unavený po té cestě, už si přál být někde na hotelu, teď jsme ještě museli něco dodělávat a podobně, no a vleklo se to, pak měli jsme jenom elektronické letenky, pošlete mi letenku, možná mám ještě číslo na toho pána, Ricardo Moreno jsem si jmenoval, tímto zdravím do Guadalajary, takže jsem mu musel posílat prostě naší letenku. No, byla to paráda, ale postupem turnaje se to vlastně zlepšovalo a pak bylo vůbec při odletu těžké najít nebo respektive dostat se na tu celnici, protože která je v příletovém prostoru. Takže jsme tam někoho museli prosit, aby nás tam pustili, ty nás tam složitě pustili. Mezitím už jsme se odbavili, no prostě ta Guadalajara z Carnety, to byl zážitek se vším všudy, to každému doporučuji.
1: No, obecně pro Mexiko platilo to, že s nimi se zkrátka člověk nedomluví anglicky. Oni vůbec nemluví anglicky. Zase můžu vyzdvihnout základy španělštiny Mikuláše Jáši, který to zvládal, ale jinak to nešlo. Oni na vás mluví, prostě i v taxiku na vás mluví, jako kdybyste plynule mluvili španělsky a vy jim samozřejmě vůbec nerozumíte.
0: A když jim nerozumíte, tak občas se tady traduje, že Češi, když přijede cizinec, tak na něj začnou mluvit pomaleji, aby rozuměl. No, přesně jasný. Takhle fungují Španělé nebo Mexičani. Oni začnou mluvit rychle, když pochopí, že nerozumíte, tak mluví dál, ale trochu zpomalí.
2: Vypráví v očích Mexičanů Don Pablo Mikovasič. Mikuláši, co bude pro tebe ta největší vzpomínka, když se řekne mistrovství světa 2026, u kterého jsem byl?
3: Teď jsi mě lehce zaskočil, asi mimo fotbalová.
2: Klidně můžeš.
3: Mimo fotbalová baseball. Mm. To byl velký zážitek, MLB. Američani, promiňte mi to lidově řečené spojení, naprosto žerou baseball, jsou nadšení, sledují hru, to mě překvapilo, myslel jsem si, že jdou pouze za zábavou, koupit si popcorn, nějakou klobásu, Coca-Colu, ale baví je i ten samotný sport a co jsem vůbec netušil, tak mezi 7. a 8. směnou se všichni postaví, jako když poslouchají státní hymnu, ale není to státní hymna, je to God Save America písnička. Nádherný zážitek, krásné to bylo, obrovský stadion pro 40 000 lidí, vstupenky nebyly zas tak až moc drahé. $25, to je poměrně přijatelná částka, ne úplně do první řady, to je pravda, ale opravdu nádherný zážitek, velký stadion, nesrovnatelné třeba s Rodem, které jsme měli také možnost vidět, to nestojí za to úplně.
1: Ještě co mě zaujalo, tak minimálně v Texasu, ale nás to vlastně provázelo celou tu dobu, co jsme byli na mistrovství světa, potkali jsme hrozně moc lidí, kteří mají nějaké kořeny v Česku, jako bylo jich opravdu neuvěřitelné množství, i když jsme vlastně vyřizovali ten kárnet po návratu do Dallasu z Mexika, tak ten pán celník se jmenoval Žmolík.
0: Ano, měl Žmolík, takže zdravíme Václava Žmolíka taky jedno z redaktorů Českého rozhlasu.
1: No, takže byla jich opravdu celá řada, dokonce když jsme jeli taxíkem v Mexico City, vlastně z fanzóny zpět do hotelu, tak to nebylo úplně tak, že by ten taxikář měl kořeny v Česku, ale zase z něj vypadlo, že bude fandit Česku, byť je to Mexičan, protože jeho dcera studuje v Praze, tuším, takže až jsem byl překvapený, protože já už ve Spojených státech párkrát byl a spíš se mi stávalo to, že nikdo nevěděl, kde Česko je a teď řada lidí věděla a dokonce měla i nějaký vztah k naší zemi.
2: Kromě zážitků jste si určitě přivezli také nějaké suvenýry. Pokud se nepletu, tak tuhle čepici na Mirku Vasičovi jsem ještě neviděl.
0: Atlanta Braves.
2: Pánové.
0: Byli jsme v Atlantě, využil jsem toho.
2: Pánové.
1: No, Mikuláš moc nenakupoval, to je vidět, že šetřil, ale já jsem tedy přivezl klasicky. Klasicky jsem přivážel magnetky a protože mám malého syna, tak jsem přivezl maskoty. Oni jsou vlastně tři, tuším Sob, Jaguar a
0: Orel.
1: A to je také zajímavost. Já jsem samozřejmě chtěl nejdřív toho Jaguara, protože vypadal nejlépe. To je maskot jako pro Mexiko. A nebylo dlouho možné ho sehnat. Někde jsem ho scháněl a tam v podstatě mi řekli hned, že ho vyprodali první den. Takže nakonec jsem se k němu dostal. Takže tohle.
3: Vybavila se mi ještě jedna myšlenka, nebo spíš zážitek, který mi utkvěl v paměti. Nevěděl jsem, ty jsi to tušil, že v Americe můžete jet doprava na červenou. To jsem netušil.
2: Je to tak? Přesně tak.
3: To mě zaujalo a bavilo mě to. Jezdili jsme doprava do kolečka.
1: A jeden zážitek, o který jsme bohužel přišli, ale měli ho jiní novináři, hlavně tedy v Atlantě, když si objednáte taxík přes nejmenovanou taxislužbu, která funguje i tady u nás v Česku, tak za vámi může přijet taxík bez řidiče. Mm. A všichni si to strašně užívali, že je to zážitek.
2: Pánové, poslední téma, které bych chtěl otevřít teď ještě v desítce Pavla Horváta, posloucháte ji v pondělí.

0: 29. června. Co pro vás bylo tou fotbalovou kulturou, protože to byl asi úplně jiný svět. Neumím si to sám představit, když bych přijel do Mexika, kde fotbal každý absolutně žere. Naopak v Spojených státech fotbal neboli soccer jejich není asi úplně číslo jedna, ale muselo to být obrovský kulturní šok oproti Česku.
1: Já do toho ještě trošku skočím, máme 3 minutky. Mirko neřekl vlastně svůj největší zážitek z mistrovství, protože je skromný. Když jsme bydleli v Atlantě, tak přímo pod námi byl pivovar a tam už lákali na mistrovství a byla tam taková ta atrakce, kdy ty střílíš na branku malou z určité vzdálenosti a jsou tam jenom otvory v šibenicích a možná dole. Tak stálo $5, 3 pokusy, tak já tam nechal asi 15, měl jsem tam tátu, takže platil on, to bylo v pohodě, protože táta bydlí v Atlantě. Možná $20, takže to máš 4 pokusy, 12 kopů, netrefil jsem nic. Mikuláš, samozřejmě bývalý profesionál, kolik jsi měl pokusů? Jenom 3?
2: A taky jsem netrefil nic.
1: Netrefil nic, no a pak teda Miro, který si říkal, no tak mám to taky zkusit. Vůbec se mu nechtělo, tak tam šel, tak vypálil jedna šibenice, druhá šibenice a třetí už teda netrefil, ale to bylo neuvěřitelné.
2: Tam bylo nejlepší, když se mi tady náhodně povedlo trefit tu pravou ze svého pohledu, tak Lukáš Michalík, který stál po mojí levé ruce, tak jenom zahlásil a teď vymeď tu levou. A byla tam, no. Štěstí začátečníka. Byť vzadu pán volal něco ve stylu, to je profesionál.
0: Lukáš Michalík tento moment natáčel, myslím si, že zhodával následně i na sociální sítě.
1: Dával.
0: Takže i tento velký moment Mirka Vasiče,
2: děkuju,
0: ne v reportérské roli, ale ve fotbalové roli, můžete najít třeba právě na Instagramu Radiožurnálu Sport, protože tam byl a ty se pochlubil také nám do naší pracovní skupiny a samozřejmě Mirko sklidil ovace. Byli jste u historického momentu, tedy u momentu, kdy čeští fotbalisté byli po 20 letech právě na mistrovství světa. Samozřejmě asi ten výsledek českých fotbalistů to trochu ovlivnilo, to je sice pravda, ale myslím si, že vaše výkony byly o mnoho lepší než ty, které byly na trávníku. Já vám za to moc děkuji za jménem celé sportovní redakce, protože to bylo opravdu super a nemusíte smocnit, fotbalové mistrovství světa pokračuje. Myslím si, že po krátkém odpočinku se do toho všichni tři
1: určitě
0: postupně vrhnete. Pokud se nepletu, Mirko Vasič a Lukáš Michalík budou komentovat samotné finále mistrovství světa. U toho samozřejmě budete, byl tady i Mikuláš Jáša. Pánové, já vám děkuji jmenovitě, Mikuláš Jáša v desíce Pavla Horváta.
2: Díky.
0: Lukáš Michalík.
1: Já děkuji a děkuji i vám za pomoc odsud z Prahy.
0: A byl tady i Mirko Vasič, moc děkuji.
2: Díky všem a naslyšenou.
3: Radiožurnál je 17 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
4: Macinka se omluvil strážnickému festivalu. Střelbu v severoněmeckém městě Štáde nepřežilo 5 lidí. V úvodním kole tenisového Wimbledonu vypadla Vidmanová i Sorčina. Po nehodě popojíždí kolona na D8 na příjezdu do Prahy. A zítra bude oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer od jihozápadu i vydatné a teploty až 36 stupňů.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici. Řekl to po jednání vlády. V pátek tam publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Ottu Klempíře za motoristy. Macinka pak v sobotu hletiště rozlobil, když vystoupil a označil festival za spolitizovaný.
6: Mě to mrzí. Určitě jsem tam nejel nikoho provokovat. To bych chtěl, aby zaznělo jasně. Já jsem opravdu myslel, že tam dojde k nějaké třeba diskuzi. Byl jsem připraven tam říct nějaký smířlivější postoj, což se tady nestalo za ty turbulence a za tu určitě nezamýšlenou reklamu, kterou tento festival získal, tak bych se za to rád omluvil.
4: Postup vlády k účasti prezidenta na summitu v Ankaře je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Ten má vyjádření vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí. Prezident to napsala na síti X. Podle něj tak má mít prezident možnost zastupovat Česko jako vedoucí delegace na neformální večeři lídrů i na jednání NATO. Premiér Andrej Babiš ano, ale po dnešním jednání vlády řekl, že delegaci povede on. Pavel vyzval k dohodě o rozdělení účasti mezi prezidenta a premiéra na jednotlivých částech summitu. Při střelbě ve městě Štáde na severu Německa zemřelo 5 lidí. Policie zadržela 2 podezřelé a další nebezpečí podle ní nehrozí. Německý deník Tages Spiegel uvedl, že útočník střílel v blízkosti centra pro mládež. Podle policie ale mezi oběťmi nejsou žádní nezletilí. Zatím není jasný přesný počet zraněných ani motiv činu. Německá policie žádá, aby lidé nešířili neověřené zprávy a fámy. V hromadné otravě oxidem uhelnatým vyjeli odpoledne záchranáři do areálu bývalého pivovaru v Olomouci Holici. Dohromady ošetřili 7 lidí a rozvezli je do nemocnic v Olomouci, Přerově a Prostějově. Hasiči měli na místě mimo jiné i speciální protiplynový automobil a zasahovali v dýchací technice, říká jejich krajský mluvčí Radek Buriánek.
7: Spolupracovali jsme se zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje při resuscitaci jedné těžce zraněné osoby, která se intoxikovala oxidem uhelnatým, který jsme na našich přístrojích naměřili. S dalšíma osobama, jednou další těžce zraněnou osobou, jsme pomáhali při ošetřování. Na místě bylo také dalších 5 osob, které byly intoxikovány, a opět ošetřování.
4: Případem se zabývá i policie, co bylo zdrojem úniku plynu, zatím neřekla.
8: Sport. Tenista Dalibor Svrčina vypadl při své premiéře na tenisovém Grand Slamu Wimbledon v úvodním kole. V Londýně prohrál s Američanem Tienem 1-3 na sety. Na prestižním turnaji zároveň skončila další debutantka Daria Vidmanová. Ta podlehla Američance Pegulové 0-2. Už brzy se představí postupně další 4 české tenistky. Jednou z nich je i Karolína Muchová, kterou čeká v prvním kole Zacharovová Anastázia z Ruska. Muchová získala v sobotu titul v německém Bad Homburgu a věří, že si teď poradí i s hektickým přesunem.
9: Docela unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufala jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý, tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj. Na druhou stranu dobrý zápasy v nohách na té trávě, je to fakt jiný, specifický, takže jsem ráda, že jsem se i dobře rozehrála.
8: Kromě Muchové dále nastoupí Nikola Bartuňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Jihlavy a nehoda u Pojetína. Na D1 z Prahy do Brna pomalu za sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 112 spadl strom, na místo jedou hasiči, jede se nadále dešti, nezapomínejte na správné svícení. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kojetín havaroval kamion na kilometru 256.
11: Kamion, který mu praskla guma, která je tam rozházená, a kamion leží na boku mimo těleso dálnice.
10: Na místě jsou hasiči, sanitka, všechna vozidla v odstavném pruhu, vybočuje se, kolona se netvoří. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 4. kilometru dojedete do kolony, na 5. kilometru stojí nákladní auto, upadlo mu kolo, projíždí se teď jen levým pruhem, zpoždění přes 25 minut. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy za sjezdem na Smrčnou opatrně, na vozovku spadl strom, podle policie je tam neprůjezdný jeden pruh. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova u Vystrkova a Velkého Rybníku pracují silničáři, jezdí se kivadlově na semafor, zpoždění přes 20 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme v jihovýchodní polovině až skoro jasno, jinak oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer budou od jihozápadu vydatnější. Nejvyšší teploty je 28 až 32 stupňů a na západě naměříme kolem 25. Tolik zprávy.
12: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
13: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
14: Ano, na vlnách Českého rozhlasu, potažmo tedy Radiožurnálu Sport, v následujících týdnech, 2 týdnech uslyšíte hodně informací, věřme tomu, o českých reprezentantech tenisových, kteří jsou připraveni na svůj start do turnaje. Už třeba dnes slyšeli jsme o výkonu Darie Vidmanové, respektive Dalibora Svrčiny, a čekáme na ty další, to taky zaznělo ve zpravodajské relaci v 17 hodin, teď je 17.06. Nikola Bartuňková, ta by měla jít nejdřív na kurt proti Američance Sterncové, ale posouvá se to posouvá i kvůli předchozím duelům na těch jednotlivých kurtech, kde budou Češi nastupovat, takže Nikola Bartoňková nejdřív někdy před 18, ale spíš to vypadá ještě po 18. hodině, začne své úvodní kolo a stejně tak až po 18. hodině uslyšíme o Kateřině Siňakové, Karolině Muchové anebo Barboře Krejčíkové. Do té doby máme ale spoustu dalších témat a chystáme se pochopitelně taky na druhé utkání vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa Brazílie Japonsko už za necelé 2 hodinky i v našem přímém přenosu.
5: Radiožurnál Sport
13: a Adam Weidenthaler.

0: Tři nové posily získal při spolupráci se Slaví fotbalový Liberec. O tom už jsme vám na radiožurnálu Sport říkali. S týmem trénuje třeba středopolař Alexandr Bužek a oficiálně Slovan taky představil dva další zkušené hráče, útočníka Vasila Kušeje a obránce Jana Zbořila. Bývalý kapitán Pražanů, ten přišel jako volný hráč.
1: Já mám velkou motivaci, chci ještě hrát, cítím to, že prostě stále na to mám a vlastně ve Slávě mi to nebylo umožněno. Nechtěl jsem tam být, prostě v Bčku, cítil jsem, že prostě bych chtěl být pořád v A týmu, to nebylo vyslyšeno, tak jsem řekl, že si prostě najdu něco jiného. Našel jsem Liberec, děkuju za to, že můžu stále pokračovat.
2: Přiblížil Jan Bořil důvody, proč změnil dres. Ve Slávě po příchodu z Mladé Boleslavy získal za 10 let 6 mistrovských titulů. O novém působišti přemýšlel dlouho.
1: A mě vlastně ulehčila vlastně Slávě, že se mnou nikdo se nebavil, než jsem na soustředění, tak se se mnou bavil Jarda Tvrdík, jak by to mohlo vypadat v Bčku. To jsem de facto jako odmítnul, chtěl jsem stále hrát a pak se mnou mluvili trenéři a de facto mi řekli, že se mnou nepočítají do A týmu, že nechtějí vlastně, abych tam byl, takže de facto já jsem se rozhodoval hned a hledal jsem už něco dopředu, protože nechtěl jsem čekat, až mi skončí smlouva ve Slavii a byl to vlastně kulový blesk.
2: A Liberec v novém ligovém ročníku přivítá Slávii ve čtvrtém kole. Dnes už bývalý kapitán Pražanů se na souboj těší.
1: Určitě už jsem psal klukům všem, jsem se nejdřív rozloučil a pak konec věty jsem říkal, že čtvrtý kolo bude peklo, tak ať se na to připraví se vším všudy.
2: Říká s předstihem Jan Bořil. Spolu s ním a Alexandrem Buškem přichází také útočník Vasil Kušej. Působení ve Slovanu nevnímá v žádném případě jako krok zpět ve své kariéře.
3: V první řadě si myslím, že my jsme přišli do Liberce ukázat nějakým způsobem naši vítěznou mentalitu a proč jsme se na ten vrchol dostali. Jestli to vnímá jako krok zpátky, neřekl bych úplně. Myslím si, že se tady skládá dobrý tým. Má to určitý směr, který nás ujal a my jsme sem prostě přišli s vítěznou mentalitou a chceme tu vítězit a být úspěšný.
2: Motivaci mají oba hráči jasnou. Je spojená s velkými ambicemi, které liberecký Slovan má.
3: Chci týmu pomáhat co nejvíce v ofenzivě, chci týmu pomáhat nějakýma svýma zkušenostmi, které jsem nabral právě třeba ve Slavii a i v reprezentaci, takže tímhle s tím chci být hlavně týmu nápomocný v té ofenzivě, ať už standardníma situacema nebo nějakýma svýma věcma, co mi jsou přední a chci být co nejvíce na hřišti a hlavně platným hráčem pro tým.
1: S Honzou Nezmarem jsme se bavili, že chtějí zkušený hráče a jsou tady mladí kluci draví, kteří chtějí něco dokázat a chtějí se posunout zase dál o ten kus výš, takže my jsme tady o to, aby jsme jim pomohli a zároveň celému Liberci a já doufám, že si to sedne a že budeme hrát jak pěkný fotbal a hlavně sbírat ty body. A motivace je jasná, dostat Liberec do evropských pohárů.
2: Navázal na Vasila Kuše Jan Bořil. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.

Na Radiožurnálu Sport pro vás máme v posledních dnech velmi často fotbalové zprávy a teď to nebude výjimkou, ale z fotbalového šampionátu mistrovství světa tedy se vracíme zpátky do Česka, stejně jako se vrací záložník Matěj Hanousek do domoviny a on právě posiluje fotbalisty Dukly. Na Julisce už v minulosti tenhle dnes 33-letý obránce působil a vrací se tam po vypršení smlouvy v tureckém prvoligovém klubu Gençlerbirliği. Pražský klub to uvedl na svém webu. Dukla sestoupila z první ligy, ale vedení klubu po konzultaci s právníky tvrdí, že by v nejvyšší soutěži měli Pražané zůstat na místo vyloučené Karviné. Jinak Matěj Hanousek to je docela slovutná posila, pakliže by měla hrát jen druhou ligu, protože Hanousek nastupoval ve své v prvoligové kariéře třeba za Jablonec a za Spartu. V české nejvyšší soutěži tak má dohromady skoro 190 zápasů a v zahraničí pak vystřídal několik zajímavých angažmá v Polsku, Turecku a taky v Řecku.

Německé fotbalisty dnes čeká první důležitý krok ve vyřazovací fázi fotbalového světového šampionátu. Němci nastoupí proti Paraguayi ve 22 hodin 30 minut českého času a na radiožurnálu Sport budete u toho. Mimochodem pro vás budeme vysílat všechny zápasy ve vyřazovací fázi, taky v přímých přenosech třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Ale pojďme ještě nakrátko ke klubovému německému fotbalu, protože už známe první dva termíny pro novou sezonu německé Bundesligy. Oficiální web upozornil pouze na dva zápasy, ten zbytek si nechá na odtajnění až na 2. července, dnes je 29. června, ale už víme, kdy se bude hrát takzvané Revier Derby, tedy souboj mezi Borussí Dortmund a Schalke 04. Na tenhle souboj znovu dojde po několika letech, kdy bylo Schalke z Gelsenkirchenu ve 2. Bundeslize. Toho návratu se dočkáme o víkendu 4. až 6. prosince, bude to v rámci 12. kola, potom v 29. kole, tedy někdy mezi 9. a 11. dubnem, se bude hrát ten odvetný zápas. Nejprve na podzim se bude hrát v Gelsenkirchenské aréně auf Schalke, kde to dobře znají třeba ti čeští fotbalisté, kteří nastoupili na světovém šampionátu v roce 2006, no a následně se tedy bude hrát v Dortmundu v dubnu příštího roku.

Na Radiožurnálu Sport taky čerstvá zpráva z fotbalové reprezentace. Miroslav Koubek totiž po vzájemné dohodě s předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou opouští pozici hlavního trenéra české reprezentace. Stalo se tak jen pár dní po konci světového šampionátu. Pro české barvy to tedy završilo pouze jedno skupinové umístění s bodem, respektive skupinové umístění číslo 4. Patrik Šik, ten uzavřel svou reprezentační kariéru, Tomáš Holeš, ten taky ukončil právě působení v reprezentaci a teď tedy Miroslav Koubek nebude dál u reprezentace. Byla to tedy vzájemná dohoda, jak informuje fotbalová asociace České republiky na svých webových stránkách. Vyjádření trenéra Miroslava Koubka tak to je následující. Po neúspěchu na mistrovství světa, za který nesu jako hlavní trenér spolu zodpovědnost, jsem po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že nabídnu svoji pozici. Po vzájemné debatě a konzultaci pan předseda můj návrh přijal. Důsledkem je tak ukončení mého působení u národního týmu. To zmínil Miroslav Koubek, druhý nejstarší trenér, co kdy vedl tým na fotbalovém mistrovství světa.

0: 17 hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová má zprávy.
1: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh dnes schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Na Moravě můžou odpolední maxima překročit i 37 stupňů. Od odpoledne navíc hrozí v Čechách a na Vysočině velmi silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru až 90 km za hodinu. Smogová situace kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu dál platí pro Prahu a střední Čechy. Belgické úřady zaznamenaly v uplynulých dnech prudký nárůst volání na nouzovou linku. Kvůli extrémním horkům se počet hovorů zdvojnásobil. Pod tlakem je podle belgického deníku Le Soir i celý nemocniční systém. Některá oddělení urgentního příjmu musela kvůli přetížení během vedra dočasně odmítat nové pacienty. Sport. Italský fotbalový trenér Enzo Maresca nahradí v Manchesteru City Španěla Pepa Guardiolu. Klub to potvrdil na svém webu. Maresca dříve trénoval londýnskou Chelsea a nebo Leicester. Dříve působil také v akademii Manchesteru City. S ním teď podepsal smlouvu na 3 roky. V sezóně 2022-23, kdy anglický klub vyhrál poprvé v historii Ligu mistrů, byl Guardiolovým asistentem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D4 u Mýlína a nehoda na D1 u Jihlavy. Na D4 ze Strakonic do Prahy pozorně za sjezdem na Mýlín mezi 48. a 47. kilometrem se u dálnice pohybuje kůň. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně ve stoupání za sjezdem na Jihlavu na kilometru 110 hlásíte nehodu.
4: Auto je mimo silnici, úplně ve škarpě, ale je tam stoupací pruh nahoru a ty kamiony se asi budou vyhýbat, protože tam budou chodit lidi okolo.
3: Na D1 z Vyškova do Brna u nájezdu od Slavkova na 210. kilometru stojí 2 kamiony a 1 nákladní auto po nehodě blokují pravý pruh, je tam zatím krátká kolona. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova u Vystrkova a Velkého Rybníku pracují silničáři a opravují vozovku. Jezdí se kyvadlově, zpoždění přes 20 minut v obou směrech. A v Praze je silný provoz na spojkách před Průmyslovou ulicí ve směru na Černý most a zpomalíte za Spořilovem a ve směru na Barandovský most přibrzdí za sjezdem na Běchovice, zpoždění přes 10 minut obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci budou ještě doznívat bouřky a ochladí se na 22 až 18 stupňů. Zítra čekáme v jihovýchodní polovině až skoro jasno, jinak oblačno. Hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu vydatnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů a na západě pak většinou naměříme kolem 25. Na jihovýchodě naopak až 36. Tolik zprávy.
5: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál Sport.
6: Jediná sportovní stanice v Česku.

Trenér Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovou rezignaci a fotbalová asociace o tom informovala na svém webu, ale jak se to zdá být odlišné. Jen pár desítek hodin zpátky se čeští fotbalisté vrátili ze Severní Ameriky a vypadalo to, že obě strany chtějí pokračovat. Miroslav Koubek se proto vyslovil i z vedení české fotbalové reprezentace, ať už právě od zmíněného Davida Trundy, anebo manažera fotbalových reprezentací Pavla Nedvěda, šly taky hlasy, že by rádi tuhle spolupráci prodloužili na ty další dva roky, kdy měl Miroslav Koubek podepsanou smlouvu, ale teď tomu tak nebude. Přesto pojďme připomenout, že Miroslav Koubek v březnu dovedl tým po 20 letech na světový šampionát, kde jeho tým s jediným získaným bodem obsadil ve skupině poslední čtvrté místo. Navzdory tomu Miroslav Koubek vlastně měl k dispozici jenom ty dva náročné barážové zápasy, ve kterých ale dokázal mužstvo smelit a to se tak dokázalo přes penaltové rozstřely prokousat až na ten závěrečný turnaj. Ten je ale už bez české účasti a dnes večer pokračuje Brazílie, Japonsko, to je zápas, který začne už za necelou hodinku a půl. Od 22 hodin a 30 minut pak Němci vyzvou Paraguay a od 3 hodiny raní budou Nizozemci hrát proti Maroku. Všechny tyhle zápasy nabídneme v přímém přenosu třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Pomalečku se začneme dívat taky na Wimbledon už za chvilku.

0: Tenisový Wimbledon 2026 nezačal pro českého fanouška úplně příjemně, protože čeští reprezentanti Dalibor Svrčina i Darja Vidmanová vypadli v hlavní soutěži hned na úvod, tedy v prvním kole. Svrčina ten prohrál s turnajovou 16 Američanem Tienem 1-6, 4-6, 7-6 a 3-6, tedy 1-3 na sety. No a Vidmanová ta při své grandslamové premiéře nestačila na další americkou hráčku, dokonce nasazenou 4 Pegulovou, a té podlehla ve 2 setech. Věřme tomu, že Jaroslav Vlašil, náš reportér v All England Clubu, pro nás bude mít lepší zprávy z toho třetího česko-amerického utkání dnešního programu. Nikola Bartuňková totiž nastoupila proti Američance Sterncové a Jaroslav Vlašil je přímo u toho.
1: Ano, a věřme, že nezůstane u tohoto zápasu, protože přeci jenom očekávalo se, že ty šance českých hráčů v těch prvních zmíněných zápasech nebudou takové vzhledem k tomu, proti kterým tenistům a jak nasazeným hráčům bojovali. Teď už tedy přítomnost. Nikola Bartuňková vede zatím 2-0 v první sadě zápasu proti Američance Sterncové, která je teď na podání, takže Nikola Bartuňková má výhodu breaku, hraje na turnaji, který je její srdeční záležitostí. Byla tady úspěšná už jako juniorka, kdy to dotáhla až do finále juniorského Grand Slamu. Teď se tedy snaží prorazit na dalším Grand Slamu už jako dospělá tenistka. Připomeňme některé úspěchy v sezóně. Na Australian Open dokázala porazit třeba i tehdy, dá se říct, nejlepší hráčku začátku sezony Belindu Bencicovou. Nakonec pak ztroskotala ve třetím kole na Belgičance Mertensové, ale velké úspěchy i předtím vyřadila nebo porazila dobré hráčky a nedávno byla docela blízko od skalpu světové jedničky Ariny Sabalenkové, jak známo, která duel ale ze stavu 0-4 ze druhé sady otočila. Teď tedy Nikola Bartuňková vede 2-0 a má další breakovou šanci v souboji proti Sterncové ze Spojených států. Teď Nikola Bartuňková se snaží napřímo využít svou další šanci a zvýšit náskok. Pak připomínám, ještě přijdou na řadu duely dalších českých tenistek. Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Kateřina Siňaková se ještě představí v dnešním programu.

17 hodin 47 minut, krásné odpoledne spolu se zprávou, kterou budeme opakovat hodně často vzhledem k jejímu významu u fotbalové reprezentace Česka. Skončil Miroslav Koubek a to po vzájemné dohodě s prezidentem, respektive předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou, který po vzájemné dohodě tedy přijal trenérovou rezignaci. Fotbalová asociace o tom informovala na svém webu. Miroslav Koubek tedy nebude už třeba u podzimní Ligy národů na lavičce českých fotbalistů. Kdo bude na zajímavé velké akci, tak to jsou tři čeští cyklisté na blížící se Tour de France. Pavel Bittner pojede slavný závod po loňské premiéře po druhé, no a jsou tam taky dva čeští debitanti. K Matyasi Vackovi se nově přidává Jakub Otruba. Všechno to od příštího týdne budeme sledovat pravidelně na Radiožurnálu Sport, třeba i s naším cyklistickým expertem Jiřím Ješkem.

0: Na Radiožurnálu Sport pokračujeme ještě před zprávami tenisem. Nikola Bartuňková hraje v úvodním kole Wimbledonu proti Američance Stearnsové a tenhle duel vidí Jaroslav Plašil.
1: Teď zatím nejsložitější servisový gem možná pro Nikolu Bartuňkovou, která vede 3-2 v první sadě zápasu, teď je na podání a prohrává teď při svém servisovém gemu, byť teď jenom v uvozovkách 0-30, ale už je to celkem významný stav a takovému ještě nečelila při svých servisových gemech. Nikola Bartuňková v souboji s Američankou Stearnsovou snaží se o první český postup tohoto dne, protože připomínám, předtím vypadla po boji Daria Vidmanova, která nakonec vzdorovala favoritce Jessice Pegulové ze Spojených států, ale protože trošičku nervózněji hrála na začátku a rozbalila to v uvozovkách až postupně, kdy už pak i svou soupeřku dokázala zatlačit a přehrát, tak to nakonec nestačilo. Byla z toho dvousetová porážka a neuspěl ani Dalibor Svrčina krátce poté, protože ten podlehl 1-3 na sety Američanu Tienovi. Teď je složitost pro Nikolu Bartuňkovou první významná v zápase, stav 3-2 a 0-40, to znamená 3 breakboly soupeřky Američanky Stearnsové v první sadě zápasu 3-2 a 0-40 z pohledu Nikoly Bartuňkové.
2: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Radiožurnál je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
1: Českou delegaci na summit NATO povede premiér, podle něj by prezident měl být velkorysý.
2: Já si myslím, že my určitě bychom byli připraveni už teď deklarovat, že příští rok pan prezident může reprezentovat Českou republiku na summitě NATO.
1: Silné bouřky přinesly do Čech přívalové deště i několika centimetrové kroupy.
3: Vyskytly se takzvané supercely, vnořené i kroupy kolem 5 cm.
1: Trenér Miroslav Koubek po neúspěšném mistrovství světa skončil u fotbalové reprezentace. Stojící nákladní auta brzdí provoz na D1 na 210. kilometru směrem do Brna. A zítra bude oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer od jeho západu i vydatné a teploty až 630 stupňů. Je pondělí 29. června. Posloucháte zprávy s Kateřinou Sousirisovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala potom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla.
4: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
5: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
4: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
2: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Předseda ODS Martin Kupka řekl, že je v zájmu Česka, aby zastoupení na summitu bylo silné a přesvědčivé. Spory o účast prezidenta podle něj ničemu nepomáhají.
6: Nechápu sice slova premiéra, který vyzývá prezidenta, aby nakonec přehodnotil svoji účast, když je úplně jasné, že v našem společném zájmu je, aby účast České republiky byla co nejsilnější, abychom tam dokázali co nejlépe uplatnit národní zájmy.
1: Přístup vlády kritizovali další členové opozice. Ivan Bartoš z Pirátů zdůraznil, že prezident má být vedoucím delegace v souladu s dosavadní praxí. A podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla bude muset vláda rozhodnutí ještě přehodnotit kvůli interním předpisům aliance. Do Česka přišly silné bouřky. Voda po prudkém dešti zaplavovala silnice a vítr lámal stromy na Vysočině. Pásmo bouřek přešlo i přes Šumavu a Novohradské hory. Podrobnosti z jihu Čech má reportérka Eva Marvanová.
7: Nejhorší situace byla odpoledne na Prachaticku a v Pošumaví. Meteorologové tam zaznamenali takzvanou supercelu, tedy mimořádně silnou bouřku. Právě ta přinesla místy kroupy o velikosti až 5 cm. Na Prachaticku během krátké doby napršelo až 60 mm srážek. Amatérská meteorologická stanice v Bohumilicích dokonce naměřila za jedinou hodinu kolem 100 mm deště. Bouřky zaměstnali také hasiče. Ti zatím vyjeli ke zhruba stovce událostí, nejčastěji odstraňují popadané stromy a čerpají vodu. Nejvíce práce mají na Prachaticku, Táborsku, Strakonicku a Jindřichohradecku. Právě tam naopak silný déšť pomohl uhasit požár lesního porostu. Bouřky komplikovaly také dopravu. Mezi Vimperkem a Čkyní zastavili kvůli podmáčené trati a popadaným stromům provoz vlaků. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
1: S následky silných bouřek se potýká i sever Itálie. V okolí města Merano se po sesuvech půdy museli evakuovat desítky lidí. Na místě zasahoval i vrtulník. Poškozené jsou tři obytné budovy a propadla se tam místní silnice. Varování před bouřkami v oblasti trvá.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
1: Na Slovensku začalo zavážení jaderného paliva do čtvrtého bloku elektrárny Mochovce. Je to poslední krok před spuštěním reaktoru. Jeho stavba začala už v roce 1987 a stala se nejdražším energetickým projektem v dějinách Slovenska. Celkové náklady přesáhly v přepočtu 160 miliard korun.
9: Premiér Robert Fico označil dokončení čtvrtého jaderného bloku v Mochovcích za další krok ke slovenské energetické soběstačnosti.
10: Pokud jde o spotřebu elektrické energie, tak podstatně víc jako 70% elektrické energie pochází právě z jadra. Už i vo Francouzsku je to méně, jako je to na Slovensku. Jsme teda světovými lídrami.
9: Generální ředitel slovenských elektráren Branislav Strýček mluvil o historickém momentu.
11: Za posledních 20 rokov V Európe sa spustili 4 bloky, z toho 2 na Slovensku.
9: Většinovým vlastníkem slovenských elektráren je skupina EPH Daniela Křetínského a na dostavbě se podílela také plzeňská Škoda JS. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Při střelbě v domě pro matky s dětmi zemřelo na severu Německa 6 lidí. Několik dalších je zraněných. Pachatele policie krátce po činu zadržela. Motiv útoku zůstává nejasný.
12: Všech 6 obětí střelby jsou dospělí lidé, převážně ženy. Policie našla v domě pro matky s dětmi ve městě Štáde nedaleko Hamburku. Místní obyvatel řekl severoněmeckému rozhlasu, že z domu se pokoušeli utéct mladý muž a mladá žena, ale policie je zadržela. Podle posledních informací jsou zadrženi celkem 3 lidé. Server Spiegel tvrdí, že střelba neměla politický motiv a že policie usuzuje na vztahové problémy soukromého rázu. Po dalších podezřelých policie nepátrá, nebezpečí ve městě podle ní pominulo. V domě sbírají stopy technici v bílých overalech a vyšetřovatelé se snaží zrekonstruovat, co se přesně stalo. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: V pražském Sasazu dnes večer vystoupí americká rocková kapela Dogstar, ve které hraje na baskytaru herec Keanu Reeves. Skupina vznikla na začátku 90. let, pak si dala 20-letou pauzu a v Česku koncertovala už před 2 lety na festivalu Rock for People.
13: Zakládajícím členem Dogstar je kromě Reevese také bubeník Robert Milehouse. Později se k něm připojil kytarista a zpěvák Brett Domrose. V polovině 90. let Dogstar předskakovali mimo jiné skupině Bon Jovi. Dnes večer se pražskému publiku představí s písněmi z posledního alba Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, které vyšlo po jejich návratu na scénu. Alžběta Hablová, Radiožurnál.
14: Sport. Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Strunda po vzájemné dohodě přijal rezignaci 74-letého kouče. Koubek přebral národní tým v prosinci loňského roku a dovedl ho přes baráž na mistrovství světa. Na šampionátu ale Češi skončili s jediným bodem ve skupině poslední. Fotbalisty Brazílie čeká od 19 hodin na mistrovství světa úvodní kolo play-off proti Japonsku. O postup do osmifinále si od půl 11. také zahraje Německo proti Paraguaji. Zítra ve 3 hodiny ráno našeho času začne zápas mezi Nizozemskem a Marokem. A český tenista Dalibor Svrčina vypadl při své grandslamové premiéře ve Wimbledonu v úvodním kole, když podlehl Američanu Tienovi 1-3 na sety. Další debitantka Daria Vidmanová prohrála s Američankou Pegulovou 0-2. O postup do druhého kola aktuálně bojuje Nikola Bartuňková a je u toho přímo v Londýně i reportér Jaroslav Plašil.
15: Nikola Bartuňková ztratila výhodu breaku a hraje teď 4-4 v první sadě v zápase proti Američance Sternsové. Zhruba do hodiny by už se mohly na kurtu objevit další české hráčky. Karolína Muchová bude mít za soupeřku Rusku Zacharovovou, pak také Kateřina Siňaková, která se utká s Číňankou Cheng, a Barbora Krejčíková s domácí Klugmanovou. Teď právě prošel po velké bitvě a 5 setech do dalšího kola Jannik Sinner, nasazený hráč číslo 1. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D1 u Holubic a omezení na silnici 34 u Vystrkova. Na D1 z Ostravy do Brna u nájezdu od Slavkova na 210. kilometru stojí 2 kamiony a přepravník na auta v pravém pruhu po vzájemné kolizi. Blokují pravý pruh, je tam kilometrová kolona na necelých 10 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové i opačně u Poděbrad je teď bouřka, vydatně prší, na vozovce je hodně vody, jede se pomalu, nezapomínejte na mlhovky. Na D7 z Prahy do Chomutova dejte pozor za sjezdem na středu Kluky. Na 5,5 kilometru jsou na vozovce kusy pneumatiky, o kus dál stojí kamion v odstavném pruhu. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova u Vystrkova a Velkého Rybníku opravují vozovku, jezdí se kyvadlově na semafor, zpoždění přes 20 minut v obou směrech. Další zelená vlna po kulatém stolu.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci budou doznívat bouřky a ochladí se na 22 až 18 stupňů. Zítra pak čekáme v jihovýchodní polovině skoro jasno, jinak oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu vydatnější i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na východě stále ještě kolem 36 stupňů a na horách většinou kolem 24. Tolik zprávy.
18: Hezký podvečer, posloucháte Radiožurnál Sport v 18 hodin a 9 minut jediné české čistě sportovní rádio. Muž, který v minulosti dělal asistenta české fotbalové reprezentace, to bylo několik let, následně byl taky půl roku hlavním trenérem národního týmu, je teď už bez práce. Mluvíme o Miroslavu Koubkovi, sami jste to slyšeli ve zprávách, že 74-letý kouč po vzájemné dohodě končí v roli hlavního trenéra národního týmu, který na posledním světovém šampionátu s jedním bodem skončil poslední ve skupině A. No a tak český národní tým znovu čeká hledání trenéra. Pokud bychom se podívali na ten jejich výpis za poslední nějaké 3 roky, tak tam vlastně najdeme 4 jména na pozici hlavního kouče. A před těmi 3 roky to byl Jaroslav Šilhavý, který skončil oficiálně v listopadu roku 2023. Následoval Ivan Hašek, toho po odvolání na podzim loňského roku nakrátko vystřídal Jaroslav Kestl, no a právě za něj následně šel Miroslav Koubek, který s týmem dokázal projít přes baráž až na světový šampionát, ale tam tedy pouze jedna jediná remíza s Jihoafrickou republikou a taky neúplně přesvědčivé výkony v těch dalších zápasech. My se tomuto tématu budeme hodně pochopitelně na Radiožurnálu Sport i dál věnovat.
16: Radiožurnál Sport
8: a Adam Weidenthaler.

0: Radiožurnálu Sport se znovu vydáváme do All England Clubu, kde se rozehrál asi nejslavnější tenisový turnaj světa, tedy travnatý Wimbledon. Jaroslav Plašil sleduje výkony nejen českých reprezentantů. Jardo.
1: Ano, jsme teď u poslední rány Nikoly Bartuňkové v první sadě 6-4. Česká hráčka si pomohla SM, to znamená nejrychlejším možným způsobem, a vyhrála první set 6-4 nad Američankou Sterncovou. Dobře rozehrála svůj duel Nikola Bartuňková, pak o náskok breaku přišla, ale závěr zase patřil české hráčce, co se týče první sady, která tedy teď před chvíličkou skončila za 40 minut. Za chvíli začne další set a pak také zápasy dalších českých hráčů. Připomenu, že dnes vypadly Daria Vidmanová a také pak krátce, dalo by se říct, poté ještě Dalibor Svrčina. Ty zápasy začaly stejně ve 12 hodin. Daria Vidmanová ve dvou setech podlehla Američance Pegulové. Připomínám, byť jste to od nás asi slyšeli mnohokrát i ve zpravodajství Radiožurnálu Sport. No a Dalibor Svrčina, ten podlehl Američanu Tienovi 1-3 na sety. Teď tedy ještě čekáme také na zápasy Karolíny Muchové, Barbory Krejčíkové, ta by asi měla začít hrát nejdřív z těch českých tenistek, a pak také Kateřiny Siňakové. No a před chviličkou dobojoval tady, a ne tedy, že by skončil, ale dobojoval na kurtu Jannik Sinner, přemohl nakonec v pěti setech Srba Kecmanoviče, ale byl to obrovský těžký zápas pro Jannika Sinnera, asi i mentálně. Jistě se do toho promítalo i nepovedené vystoupení na minulém Grand Slamu na Roland Garros, kdy ztratil už téměř vyhraný zápas a brzy turnaj opustil, tak bylo znát, že je celkem zranitelný, ten jeho projev nebyl rozhodně dobrý, ale závěrečné dva sety to už soupeře přehrál, tam už mohl uplatnit určitě to, že je navzdory všem těm potížím tak určitě lépe připravený fyzicky, a tak pak už toho příliš soupeři nedovolil. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2 a 6-3, to je výsledek, který posílá dál tedy Jannika Sinnera. Ty další výsledky, ať už dílčí nebo konečné, od nás ještě uslyšíte. Teď připomenu jeden průběžný. Nikola Bartuňková vyhrála první sadu 6-4 nad Sterncovou. Američanka teď rozehrála svým podáním druhý set.

Je za námi plavecký republikový šampionát a tak už můžeme taky odhadovat a můžeme tušit, kdo se představí na srpnovém mistrovství Evropy. Dohromady to bude 12 českých plavců v čele s Barborou Sejmanovou. Nominaci zveřejnil Český svaz plaveckých sportů. Barbora Sejmanová ta bude obhajovat na evropském šampionátu tituly, a to na dvou tratích, na 100 a 200 metrů volným způsobem. Na stříbro z kralovářské stovky bude moct navázat Barbora Janíčková, no a na bronz z motýlkářského sprintu pak Daniel Gracík.

Už jste o tom od nás na Radiožurnálu Sport taky slyšeli. Každopádně španělského trenéra Pepa Guardiolu nahradí oficiálně u fotbalistů Manchesteru City Ital Enzo Maresca, muž, který už dřív v City působil v akademii a taky právě jako Guardiolův asistent u prvního týmu. Takže tahle kooperace ukazuje další plody. Třeba Mikel Arteta, ten dřív taky spolupracoval s Pepem Guardiolou. No a teď je z něj mistr Anglie na lavičce Arsenalu. Bývalý kouč Chelsea Enzo Maresca podepsal v Manchesteru smlouvu na 3 roky. Tak uvidíme, jak se mu bude dařit, protože právě fanoušci Chelsea na něj asi nemají úplně ideální vzpomínky. Byť se Mareskovi podařilo s Chelsea dojít k úspěchu v konferenční lize a taky k triumfu na rozšířeném mistrovství světa klubů ve Spojených státech amerických, ale následně v lize to úplná šlágrparáda nebyla.

0: Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo vstoupil do zápasu s Kolumbií na světovém šampionátu se speciálními limitovanými zlatými kopačkami, které byly vyrobené na oslavu toho, že se stal Ronaldo prvním hráčem v historii, který skóroval na 6 různých šampionátech. Po prvních 45 minutách se ale vrátil k obvyklé variantě. Co se týče Wimbledonu, tedy tenisového turnaje, tak i tam se nosí speciální kostýmy v uvozovkách. Je to v podstatě bílá varianta, ať už si na sebe vezmete tričko nebo třeba i nějakou mikinu, to nevím. Každopádně podrobnosti může znovu dodat přímo z Wimbledonu Jaroslav Plašil, který sleduje první hrací den hlavní soutěže.
1: Tak pokud jde o oděv, tak jsem myslel, Adame, že v první chvíli narážíš na Naomi Osakovou, která přišla v takovém dalším svém originálním modelu, abych tak řekl, ale teď k výkonům českých hráček, v tomto případě Nikoly Bartuňkové, která vyhrála 6-4 první sadu v souboji s Američankou Sternsovou, která uchopila lépe začátek druhé sady, vede 2-0, ale česká tenistka teď zase ve vedení 30-0 a mohla by si vzít ztracené podání zpátky. Barbora Krejčíková už rozehrála svůj zápas na kurtu číslo 3, to je jeden z těch větších dvorců, tady v pořadí čtvrtý největší po centrálním kurtu, kurtu číslo 1, 2, tak trojka je čtvrtá. Dá se říct největší, byť tady i 18 a 12 jsou také velké dvorce. Barbora Krejčíková na tom číslo 3 teď nad Britkou Klugmanovou vede 40-0 při svém podání, takže zápas teprve na začátku, úvodní gem tohoto duelu. Ještě se vrátím rychle k Nikole Bartuňkové, která teď vede v tuto chvíli 30-15, Sternsové ze Spojených států amerických se povedlo snížit. Při podání Američanky je to 2-0 a 15-30. Připomínám 6-4 pro Nikolu Bartuňkovou v prvním setu zápasu.
2: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
3: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
2: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
4: The game is over!
3: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
2: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
3: Playoff mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: 28. červen byl včera, Kanada, tedy jakožto jedna z pořadatelských zemí, porazila Jihoafrickou republiku 1-0 gólem v nastaveném čase, a tak tedy je prvním postupujícím do osmifinále. Ty další tři poznáme dnes, respektive zítra brzy ráno. Soupeřem Kanady bude lepší z dvojice Nizozemsko-Maroko, hrát se začne od 3 hodin ráno českého času. 22:30 a start duelu Německo-Paraguay, no a už za necelou půl hodinku uslyšíme taky našeho reportéra, který bude komentovat zápas Brazílie-Japonsko.

0: Je 18 hodin 37 minut na Radiožurnálu Sport. Dál vysíláme o tom, že Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace. Po vzájemné dohodě s vedením fotbalové asociace totiž skončil. A to jen pár dní poté, co proklamoval při návratu ze světového šampionátu, že chce pokračovat, že chce dodržet kontrakt, který mu běžel ještě na 2 roky. My se světovému šampionátu budeme věnovat i dál, ale tedy bez české účasti, i když ten druhý zápas vyřazovací fáze je taky velmi zajímavý a to v něm žádného Čecha nenajdeme. Brazílie totiž vyzve Japonsko a tenhle duel bude pro Radiožurnál Sport a třeba i v aplikaci Můj rozhlas v přímém přenosu komentovat Adam Procházka. Adame, hezký podvečer.
1: Krásný podvečer.
0: Pojďme zmínit síly obou dvou soupeřů. Jak jsou na tom Brazilci, jak jsou na tom Japonci? Já zmíním nejdřív ze studia jednu brazilskou zajímavost, protože Kanárci sice inkasovali jako první v utkání s Marokem, ale od té doby 7 nezodpovězených gólů. Byla tam tedy remíza s Marokem 1-1 a následně docela přesvědčivé výhry nad Haiti, respektive Skotskem.
1: No a to je trochu i odpověď na tu sestavu, kterou zvolil Carlo Ancelotti, protože on oproti tomu poslednímu zápasu ve skupině neudělal vůbec žádnou změnu. To znamená, že nastupuje úplně stejný tým jako proti Skotsku a to taky znamená, že Neymar začíná znovu pouze na lavičce, přitom Japonsko je vlastně Neymarovou nejoblíbenější obětí, protože on v 5 zápasech dal Japonsku 9 gólů. To je neskutečná bilance, každopádně většina těch zápasů byly přátelské zápasy, ale to nic nemění na tom, že se Neymarovi proti Japonsku daří. Každopádně na to, jestli zasáhne do zápasu, na to si budeme muset počkat, takže kromě toho Brazílie vypadá v plné síle, naopak Japonsko to trápí zranění, vlastně už před turnajem to začalo, kdy se do nominace kvůli zranění nedostali klíčoví hráči, hvězdy jako Minamino, Mitoma nebo Endo. No a aby toho nebylo málo, tak během turnaje v těch posledních zápasech ve skupině se zranili taky třeba Takefusa Kubo nebo Itakura, to znamená ofenzivní hráč a kapitán stoper, to je tedy Itakura, tak ti se zotavují po zranění a jsou tedy pouze na lavičce, takže trenér Japonska Moriyasu Hajime oproti Carlo Ancelottimu musel udělat pár změn v základní sestavě, tak uvidíme a vy uslyšíte, jestli se Japonsku i s trochu možná oslabenou sestavou podaří vzdorovat Brazílii.
0: Japonsko a Brazílie mají spolu relativně propletenou historii, i třeba co se týče přátelských mezistátních zápasů. Na ten poslední došlo na podzim posledního roku, kdy Japonci porazili Brazilce 3-2, ale ty si našel i nějakou další fotbalovou provázanost, spojitost téhle asijské a jihoamerické země.
1: Našel, nevěděl jsem o tom, ale nevím, jestli si o tom třeba někdy slyšel ty, Adame, jestli jsi fanoušek anime a zkrátka těch animovaných seriálů, které v Japonsku frčí.
0: Nejsem, povídej.
1: Já taky ne a zjistil jsem, že jeden hodně významný animovaný seriál se jmenuje Kapitán Tsubasa a vznikl někdy v 80. letech a je to seriál právě o fotbale, o japonském fotbale a je to propojené s Brazílií, protože Brazílie je v tom seriálu vykreslená v podstatě jako fotbalové království, jako ten svatý grál, kam by se chtěl každý japonský hráč někdy dostat a hrát třeba i v brazilské lize. A to je přesně ta hlavní postava kapitána Tsubasa. No a právě tohle propojení toho japonského fotbalu a brazilského v tomhle seriálu, v tomhle animovaném seriálu inspirovalo generace fotbalistů v Japonsku, protože ono to shodou okolností vyšlo v 80. 90. letech a to je přesně období, kdy se fotbal v Japonsku plně profesionalizoval. Takže spoustu japonských mladíků tehdy vzlíželo vlastně k Brazílii, k fotbalové Brazílii a pravděpodobně to spoustu z nich inspirovalo k tomu začít hrát fotbal. Takže takové je to propojení Brazílie a Japonska. Mimochodem, v tom seriálu to všechno směřovalo k velkému zápasu mezi Brazílií a Japonskem a v tom seriálu asi i proto, že japonský, nakonec Japonci zvítězili 4-3.
0: Japonsko během šampionátu nebo jeho zástupci několikrát zmínili, možná trochu v humoru, možná trochu seriózně, že jednoho dne by chtěli vyhrát světový šampionát, že si kladou prostě velké cíle a že si věří na to, že i když to nebude třeba letos, tak v těch následujících vydáních světového šampionátu zvládnou Japonci dojít až na vrchol. Brazílie proti nim 5násobný světový šampion, tedy vůbec nejúspěšnější reprezentace historie. Tvůj tip na to, jak to dopadne v dnešním úvodním zápase vyřazovacích bojů?
1: Řekl bych, že vyhraje Brazílie, to je jasné, to je favorit a doufal bych, že padne stejně gólu jako v animovaném seriálu Kapitán Tsubasa aspoň 7.
0: Říká Adam Procházka, který bude komentovat utkání Brazílie-Japonsko na mistrovství světa ve fotbale. Už za zhruba 20 minut ho uslyšíte třeba taky v přímém přenosu na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Zatím díky.
1: Budu se těšit, díky.

0: Je 18 hodin 45 minut na radiožurnálu Sport. Pro vás máme sportovní přehled a ten začíná zatím nejdůležitější zprávou dnešního dne. Trenér Miroslav Koubek totiž skončil po vyřazení z mistrovství světa u české fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda přijal po vzájemné dohodě od 74letého kouče rezignaci. Podrobnosti má právě v našem sportovním přehledu Štěpán Bém. Hezký večer.
1: Hezký den. Koubek převzal národní tým v prosinci a smlouvu měl ještě na 2 roky. V březnu dovedl Čechy po 20 letech na mistrovství světa. Tam jeho svěřenci ale obsadili s jedním bodem poslední místo a z prestižního turnaje vypadli.
0: Fotbalisté Brazílie nastoupí v úvodním kole play-off mistrovství světa proti Japonsku. Tedy proti soupeři, který na šampionátu zatím neprohrál a který Brazilce v září minulého roku porazil v přátelském utkání 3-2. Na tiskové konferenci o tom mluvil kouč kanárku Carlo Ancelotti.
2: Byla to pro nás dobrá zkušenost. Aspoň nehrozí, že Japonce podceníme. Jsou vážně silný tým, momentálně jeden z nejlepších na světě. Vždyť v březnu porazili Anglii. Připravíme se na ně, jako by šlo o finále, protože svým způsobem to finále je.
0: Zápas Brazílie-Japonsko začne v našem přímém přenosu za zhruba 15 minut.
1: No a v 10:30 večer pak nastoupí Německo proti Paraguaji. Svěřence kouče Nagelsmana čeká další zápas proti jihoamerickému soupeři. V závěrečném utkání ve skupině totiž prohráli s Ekvádorem 1-2. Útočník Kai Havertz mluvil před utkáním o tom, že se Němci musí bezpodmínečně zlepšit.
3: Od začátku vidíme, že na šampionátu se často favorité trápí. V zápase s Ekvádorem jsme poznali, kolik kvalitních fotbalistů mají. S jihoamerickými týmy moc zkušeností během roku jako evropský národ nenabereme. Jsou na hřišti agresivní, působí sjednoceně, mají vášnivé fanoušky. Tentokrát musíme předvést mnohem lepší výkon.
1: Ve 3 hodiny ráno našeho času začne také utkání o postup do osmifinále mezi Nizozemskem a Marokem. Všechny zápasy nabídeme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
0: Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek se domnívá, že místo vyloučené Karviné by měl první ligu hrát jeho pražský klub. Řekl to v našem vysílání. Právní interpretaci týmu z Julisky ale už přezkoumala ligová fotbalová asociace a s výkladem Dukly nesouhlasí. S nabídkou hrát šance ligu ligová fotbalová asociace jako první oslovila druhý tým druhé ligy, tedy Táborsko. Pak by případně nabídka mířila do brněnského Artisu a až potom na Duklu. Pokračuje Turek.
4: Pokud shledáme, že to vysvětlení, které jsme dostali, není dostačující, tak budeme žádat náhradu škody finanční. Ano, tak tam, jakmile se to rozhodne a spustí, tak tam žádné jiné řešení není. Jako nemáme problém s tím, že tam bude hrát někdo jiný. Ten problém je, že se domníváme, že nám bylo upřeno právo, které jsme měli my.
1: Fotbalista Jan Bořil si po odchodu z pražské Slavie zvyká na nové prostředí v Liberci. 35-letý obránce změnil dres po 10 sezónách. Ke Slovanu se připojil jako volný hráč. Do Liberce spolu s ním přišli ze Slavie i Alexandr Bužek a Vasil Kušej. Druhý jmenovaný míří na sever Čech pouze na hostování. Bořil popisuje, proč dal přednost právě příchodu do Liberce.
5: Já mám velkou motivaci, chci ještě hrát, cítím to, že prostě stále na to mám a vlastně ve Slavii mi to nebylo umožněno. Nechtěl jsem tam být, prostě v Bčku, cítil jsem, že prostě bych chtěl být pořád v A týmu, to nebylo vyslyšeno, tak jsem řekl, že si prostě najdu něco jiného. Našel jsem Liberec, děkuju za to, že můžu stále pokračovat a motivace je jasná, dostat Liberec do evropských pohárů.
0: Italský fotbalový trenér Enzo Maresca se stal novým koučem Manchesteru City, klub to potvrdil na svém webu. Maresca podepsal smlouvu na 3 roky a vystřídá Španěla Pepa Guardiolu, který s Manchesterem City získal během 10 sezon 20 trofejí.
1: Tenista Dalibor Svrčina vypadl při své první grandslamové účasti v prvním kole Wimbledonu s Američanem Tienem prohrál 1-3 na sety. S turnajem se rozloučila i další česká grandslamová debitantka Daria Vidmanová, která podlehla Američance Pegulové 0-2. Jak se vyvíjí zápas Nikoly Bartuňkové, vidí reportér Jaroslav Plašil.
6: Nikola Bartuňková vyhrála první sadu nad Američankou Stencovou 6-4, teď ale prohrává 1-5, takže soupeřka může srovnat a dovést zápas do Rozhodující třetí sady už také bojuje na kurtu Barbora Krejčíková proti domácí Klugmanové. Teď vyhrála hodně dlouhý třetí gem úvodní sady. Barbora Krejčíková se ujala vedení 3-0. Ještě čekáme na zápasy Karolíny Muchové a Kateřiny Siňakové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Na prestižním seriálu Tour de France budou debitovat dva čeští cyklisté, Matyáš Vacek a Jakub Otruba. Pavel Bittner pojede závod v kariéře podruhé. Nominaci všech tří jezdců dnes oznámili jejich týmy. Tour de France začne v sobotu časovkou družstev ve španělské Barceloně.
1: A volejbalista Antonín Klimeš bude od příští sezóny hrát v italské lize, která je považovaná za jednu z nejkvalitnějších na světě. 20-letého blokaře, reprezentanta a aktuálního mistra republiky s Karlovarskem získal klub Lube Civitanova. Ten v minulé sezóně prohrál v nejvyšší italské soutěži ve finálové sérii.
0: Taková je připomínka Štěpána Béma. Na závěr sportovního přehledu je 18 hodin a skoro přesně 51 minut. Díky za tvůj příspěvek.
1: Naslyšenou.
0: Pěkný večer, za chviličku už taky s fotbalovým světovým šampionátem.

0: Dvě české tenistky chtějí aktuálně napravit tu zatím nulovou bilanci českých tenistů, kteří jsou na Wimbledonu v prvním kole. Daria Vidmanová i Dalibor Svrčina už končí po svých soubojích. Jak se teď daří Barboře Krejčíkové, respektive Nikole Bartuňkové? To zjistíme znovu od Jaroslava Plašila.
1: Barbora Krejčíková je na tom výtečně v první sadě, teď vede 4-0 v souboji s domácí Klugmanovou velkou nadějí, která měla šance dostat se do první sady za stavu 0-2, kdy útočila na servis Barbory Krejčíkové, ale ta dokázala podání podržet a teď servíruje za příznivého stavu 4-0 a 15 obě na trávě ve Wimbledonském areálu. Tam je teď také k vidění Nikola Bartuňková a její zápas tedy ke slyšení už nějakou dobu na Radiožurnálu Sport. Skvělá první sada 6-4 nakonec pro Bartuňkovou, která hraje proti Sterncové ze Spojených států amerických. No ale Američanka teď vede 5-2 ve druhém setu. Je to teď 30 obě při podání Bartuňkové. Možná, že fanoušci si vzpomenou na australské zápasy Nikoly Bartuňkové na začátku sezony na Grand Slamu v Melbourne, kdy druhé sety Nikola Bartuňková vůbec nezvládala. Scházelo se to tak, že opakovaně, ať už to byla kasa Nová v první kole hlavní soutěže, kam Bartuňková proškala z kvalifikace, tak pak i Belinda Benčičová, tak v těch zápasech vždycky ve druhé sadě přišel totální výpadek. Teď to vypadalo na něco podobného, ale Nikola Bartuňková ještě bojuje o to, aby druhou sadu mohla ještě třeba i vyhrát. Teď se jí povedlo minimálně snížit na 3-5. Z pohledu tedy Američanky ještě není hotovo. Bude teď americká soupeřka Nikoly Bartuňkové podávat za stavu 4-6 a 5-3 na to, aby dostala zápas do rozhodující třetí sady. Teď také hraje, připomínám, Barbora Krejčíková ve stejný čas 4-0 zatím v prvním setu a 40-15 k tomu souboji s domácí Klugmanovou z Wimbledonu.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport přesně v 19 hodin a proto míříme za prvním zápasem světového šampionátu v tom druhém hracím dni, co se týče vyřazovacích bojů. Brazílie vyzývá Japonsko právě na tomto turnaji a my budeme tenhle zápas zprostředkovávat třeba taky v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem streamu v zpravodajském serveru irozhlas.cz. Díky Adamu Procházkovi.
1: Hezký večer, právě teď Brazílie rozehrála tenhle zápas úvodního kola play-off a Brazílie rovnou útočí směrem dopředu. Dlouhý nákop, který dokázal zpracovat Danilo, v zápětí o míč přišel, ale Brazílii to nemusí tolik mrzet, protože Japonci nakonec nezvládli vyrazit do protiútoku a to znamená, že Brazílie bude v první minutě za stavu 0-0 držet míč na vlastní polovině. Je to střet i dvou různých fotbalových kultur. Od Japonců bychom očekávali disciplinovanost, týmovost, no a od Brazílie zase nějakou tu sambu, nějaký ten fotbalový tanec, byť jsou to trochu stereotypy, tak bychom se nezlobili, kdyby to tak nakonec bylo. Brazílie stále u míče na vlastní polovině, to se blíží konec první minuty, teď i brankář Alisson rozehrál, ale pouze na Doana, tedy na útočníka Japonska, který ale nedokázal na polovině soupeře udržet míč a nakonec i fauloval dost hbitého paketu, který se hlásí, asi si z toho souboje ještě odnáší nějaký ten koňar, ale drží se za zadní stehení sval na pravé noze, tak aby z toho ještě nebylo nějaké zranění, ale vypadá to, že Paketa bude moct pokračovat, to už máme druhou minutu zápasu, Brazílie, Japonsko, stále nerozhodný stav 0-0, zatím se ani jeden tým nedostal k žádné šanci, jenom v tomhle souboji tedy Paketa dostal ránu, ale vypadá to, že bude moct pokračovat stejně tak jako jeho kolegové v sestavě, protože Ryan má míč na pravém křídle, Brazílie obléhá pokutové území Japonska, Japonci se stáhli na hranici vápna, teď patička v podání Casemira přesná, ale pozor, Brazílie získává míč, je to Rayana, po něm i střela Bruna Guimaraeše, ta byla tečovaná, těsně minula pravou tyč, ale bude z toho roh a Bruno Guimaraeš hecuje fanoušky v Houstonu, druhá minuta končí, Brazílie, Japonsko 0-0. Brazílie zatím vlétla do toho zápasu hodně aktivně, no a odměnou byla tahle šance. Ta střela Bruna nebyla nijak intenzivní, razantní, ale potom byla sražená a díky tomu budou Brazilci zahrávat rohový kop a připraveni jsou Marquinhos, Casemiro, Gabriel. Brazilci mají několik kvalitních hlavičkářů. Zahrávat ten roh bude Bruno Guimaraeš, tedy muž, který ten roh vybojoval. To už začala třetí minuta. Brazílie, Japonsko 0-0 a Brazílie zahrává rohový kop, ale na první tyči, respektive na bližší tyči první obránce Japonska dokázal ten míč vyhlavičkovat pryč, takže z rohu bude pouze autové vhazování pro Brazílii, pro svěřence Carla Ancelottiho, který, a už jsme to zmiňovali i před začátkem zápasu, neudělal jedinou změnu v té sestavě Brazílie oproti poslednímu zápasu ve skupině proti Skotsku. Teď ale Marquinhos, kapitán Brazílie, nepřihrál přesně na pravého obránce Danila, míč skončil v zámezí a tak Japonci dostanou šanci si trochu pohrát s míčem, možná poprvé v zápase, alespoň trochu delší dobu, ale okamžitě přichází nákop směrem dopředu a drží míč Brazílie. Čtvrtá minuta, Brazílie, Japonsko, stále nerozhodný stav 0-0, Brazílie je aktivnější, ale žádnou vyloženou šanci ještě neměla. Adam Procházka, Radiožurnál. A my pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Zatímco Brazilci přišli o míč, máme čtvrtou minutu zápasu Brazílie-Japonsko 0-0. Je to první kolo play-off šampionátu. Jsme zvyklí na to, že to bývá osmifinále, to první kolo, ale samozřejmě na tomhle turnaji, kde je poprvé 48 týmů, je to teprve první kolo, tedy 16 finále, pokud chcete, a kdo vyhraje, tedy pokud Brazílie nebo Japonsko, tak ten se potom dostane do osmifinále. Teď jsou u míče Japonci ve vlastním pokutovém území, čtvrtá minuta končí, stav 0-0 a teď přenesení těžiště hry na Tomiyasu a Tomiyasu nakopává míč směrem do předu, tam je Ueda, dvougólový střelec na turnaji, ale předkopl si míč až příliš, Casemiro si ho přehodil, tak jak bychom od Brazilců očekávali. No a Brazílie díky tomu drží míč už na polovině soupeře. Dlouhý nákop na Viniciuse, to je nejnebezpečnější muž Brazílie, ale přispěchal na hranici vápna brankář Japonska Suzuki a ten míč vyboxoval mimo hrací plochu. Ale poprvé se do šance řítil Vinicius Junior, tedy křídelník Brazílie, který se zatím prosadil ve všech zápasech, na kontě má 4 branky, no a k tomu ještě jednu asistenci. Brazílie pokračuje držení míče na polovině soupeře, Teď Casemiro hledá Bruna Guimaraeše. Bruno Guimaraes ale opět nepřesnou přihrávkou ztrácí míč z pohledu Brazílie. Zatím je to těžko říct, jestli nervózní je to správné slovo, nebo zkrátka ještě se do toho musí oba týmy a zejména Brazilci trochu víc dostat, protože těch zbytečných ztrát tam bylo poměrně hodně na to, že nám teprve končí pátá minuta. Brazílie, Japonsko, opakuji, stav stále 0-0, hraje se v Houstonu a je to první kolo playoff fotbalového mistrovství světa. Ale další nákop Japonska nepřesný a končí u brankáře Alissona. Ten rovnou rozehrál na Gabriela, na stopera Brazílie, a po něm pokračuje Paqueta, záložník. Paqueta dává do středu hřiště Mateus Cunha. To je hrotový útočník, který se teď stáhl až ke středové čáře, aby pomohl Brazilcům ve výstavbě hry. Teď kapitán Marquinhos, hlásí se mu Gabriel nalevo od středového kruhu. Teď už Gabriel překročil půlící čáru a je na polovině soupeře. Pomáhá si s Casemirem, který se stáhl mezi stopery. Polovina šesté minuty, Brazílie, Japonsko, první kolo playoff mistrovství světa 0-0. Ryan teď dobře našel Bruna Guimaraeše, přihrávka centr do vápna, ale ten nebyl úplně přesný, ve vápně si jako jediný nabíhal z levého křídla Vinicius. Ale odražený míč Brazilci sbírají. Paqueta nachází Viniciuse, Tukes s Viniciusem, ten mu vrací, potom se snaží obehrát Sana, to se mu daří. Sano potom Viniciuse sfauloval a to znamená, že to bude první standardní situace pro Brazílii.
0: U ní můžete být v utkání Brazílie Japonsko v sedmé minutě díky přímému přenosu, který vysíláme třeba na zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Nebojte se, za chviličku se vrátíme za zápasem, který komentuje Adam Procházka. Ale teď taky rychlá navštívenka tenisového turnaje ve Wimbledonu, protože blízko k zisku úvodní sady je Barbora Krejčíková. Jak blízko, to už řekne Jaroslav Plašil.
2: Jeden míček, protože má setball za stavu 5-1, je to výhoda pro českou hráčku a využito přímý bod z podání. Barbora Krejčíková si pomohla dobrým servisem a získává první set. Celkem jasným způsobem, byť na konci soupeřka vzdorovala, tak ale Barbora Krejčíková to zvládla a vede tedy 1-0 na sety. 6-1, připomínám výsledek první sady za 37 minut, to tedy zvládla Barbora Krejčíková. Teď ještě rychlý pohled na dvorec, kde hraje Nikola Bartuňková proti Američance Sterncové. Začal třetí rozhodující set.
3: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Děkujeme Jaroslavu Plašilovi a vracíme se tedy za Adamem Procházkou do přímého přenosu zápasu fotbalového mistrovství světa. Jak jste sami slyšeli, úvodní kolo, nebo chcete-li 16. finále v playoff, proti sobě Brazílie a Japonsko.
1: Osmá minuta, Brazílie, Japonsko 0-0, teď drží míč Japonci už několik sekund, myslím si, že to je možná jejich rekord v tomhle zápase, ale už je to zase mimo hřiště, myslím tím míč, a to znamená, že zpátky v držení jsou Brazilci a budou pokračovat dál, zatím jsou mnohem aktivnější než Japonci, kteří se úplně nezaobírají nějakou složitou výstavbou hry nebo kombinací, spíš rychle nakopávají míče dopředu, ale tahle taktika je zatím neúspěšná. Máme ale teprve 8 minut za námi, tak si musíme počkat na to, jestli třeba nějaký ten protiútok roztrhá obranu Brazílie, která zatím působí pevně, a právě stoper Brazílie Marquinhos má míč ve středovém kruhu, mezi stopery opět Casemiro, ten vrací pod sebe na dalšího obránce Gabriela. Gabriel dává Brunovi, Bruno Guimaraes, po něm Marquinhos. Brazilci se pomalu, ale jistě dostávají na polovinu soupeře. Ryan má míč na pravém křídle u své levačky, přihrává do středu hřiště, tam je Bruno Guimaraes. Bruno vrací Ryanovi, ten přenechává až Danilovi, pravému obránci, který už je poměrně blízko pokutovému území Japonska, ale to je dobře zamknuté. Japonci se opravdu ve všech mužích stáhli až na hranici vlastního vápna a zatím nepouští Brazilce k ničemu nebezpečnému, takže Casemiro opět vymýšlí, kudy povede další útok Brazílie. Vybral si pravou stranu a Ryana. Ryan přenáší těžiště hry na úplně volného Paquetu na levé straně, ten dává pod sebe na Gabriela. Teď zase Casemiro a obléhání Japonska pokračuje tentokrát z levé strany. Zahraje se taky levý obránce Douglas Santos. Santos vrací Gabrielovi a po něm Marquinhos. Ten míč putuje zprava doleva, zleva doprava z pohledu Brazilců. Poté ose obránců a to se stává i teď, i když už si na míč sáhne taky záložník Bruno Guimarães, dává pod sebe na Casemira a ten dobrou přihrávku hledá Daniela v pokutovém území, centr přichází na zadní tyč, přepadává k Paquetovi, ten zpracovává, ale nakonec dobrý obranný zákrok, ale Brazílie stále u míče ve vápně, rána teď Guimarães, no a Guimarães se hlásí, že to byla ruka, každopádně pokračuje se ve hře, Bruno Guimarães na hranici pokutového území, 10. minuta, Brazílie, Japonsko, první kolo playoff mistrovství světa 0-0 a Brazilci dostávají poprvé v zápase Japonsko pod větší tlak. Teď Marquinhos, dloubáček do vápna, který si pohlídal stoper Japonska Taniguchi, který zaskakuje za zraněného kapitána Itakuru a dobře si poradil, nakonec ten míč odhlavičkoval do rukavic brankáře Suzukiho, takže dotírající se Vinicius ten míč nestihl a to znamená, že Japonci můžou zůstat v klidu a rozehrávat z vlastního pokutového území. Na pravou stranu tam je Tomiyasu si vybírá stahujícího se Doana sklepává pod sebe a Japonci hrají po levé straně, tam je Hiroki Ito si vybírá Kamadu ve středu hřiště, Kamada spolupracuje se Sane. To jsou dva střední záložníci Japonska, kteří by měli dirigovat tu hru Japonců, pokud Japonci tedy budou držení míče, což se tolikrát v zápase zatím nestalo. Tohle je možná úplně první pasáž zápasu, kdy Japonci se dostali na polovinu soupeře a mají ten míč pod kontrolou a kdy se naopak Brazilci stáhli na vlastní polovinu a to máme tedy konec 11. minuty. Teď je kombinace Japonců ve středu hřiště, dobrá přihrávka na Sana, Jeslemi prošla Casemirovi. Teď otočení těžiště hry na Nakamuru. Nakamura bude moc centrovat, centruje pravačkou, Marquinhos vyhlavičkovává pryč, ale Japonci ukazují, že taky budou zlobit defenzivu Brazílie, ale míč dostává pod kontrolu Douglas Santos, nakonec dlouhý nákop na Viniciuse, ale s tím si skvěle poradil Tomiyasu, jenomže potom mu ten míč odkutálel se od nohy až příliš daleko, musel faulovat, Vinicius leží na trávníku, bude to míč pro Brazílii, no a Vinicius si stěžuje k hlavnímu sudímu z Itálie, Mauriciovi Marianimu, aby vytáhl žlutou kartu pro Sana, který tam ještě potom dohrál ten souboj s Viniciusem, respektive šel po míči, ale podrážkou napřed a zasáhl Viniciuse někam do oblasti kotníku. Takže kromě Viniciuse si stěžoval i útočník Mateus Cunha, ale sudí Mauricio Mariani zatím nechává karty, nenechává, nakonec uděluje žlutou kartu Sanovi za tenhle zákrok, takže 12. minuta nám končí a první žlutou kartu dostává tedy záložník Japonska Sano, který fauloval Viniciuse. Brazílie pokračuje ve hře, to už máme 13. minutu, stále bez branek v tomhle zápase úvodního kola playoff mezi Brazílií a Japonskem. Míč je ve středovém kruhu a v držení ho mají Brazilci. Gabriel přihrává Guimarésovi do středu hřiště, nakonec otočení těžiště hry napravo a míč se zase vrací na střed hřiště. Teď je pokus o nečekanou přihrávku Casemira na Viniciuse, to jsou dva bývalí spoluhráči z Realu Madrid, ale tahle spolupráce z hlavního města Španělska úplně nevyšla a to znamená, že ta přihrávka nebyla přesná a Japonci získávají míč. Blíží se konec 13. minuty, Brazílie, Japonsko stále 0-0, teď dlouhý nákop Suzukiho, tedy brankáře Japonska, až na útočníka Uedu, ten zpracovává, ale ne úplně přesně, míč se odráží na kopačky Brazilců. Casemiro ve středu hřiště, ten je hodně aktivní, jako by měl magnet na míče a teď skvěle našel Cunhu v útoku, Cunha střílí levačkou po zemi, no a Suzuki musel zasáhnout, byť ta rána nebyla z těch nejrazantnějších, ale byla poměrně přesně umístěná k pravé tyči Suzukiho. Byla to přízemní střela, no a Suzuki možná, i když ten míč neletěl do branky, tak raději zasáhl. Teď ale Brazilci rychle rozehráli roh, dobrá kombinace a rána, která letěla kolem pravé tyče od kopačky Bruna Guimaraese. Narychlo rozehraný roh Brazilců zaskočil Japonce a málem z toho vytěžil i gol záložník Newcastlu, který se snažil obstřelit tu branku na vzdálenější tyč, takže Brazilci už po několikáté za sebou předvedli nebezpečný útočný výpad, ale zatím gól nepadl. Končí 14. minuta, je to 0-0 mezi Brazílií a Japonskem, které ale útočí. A teď je pozor na Sana, který je faulovaný těsně před pokutovým územím. Casemiro s kluzem špatně trefil respektive netrefil míč, ale trefil protihráče. Žlutá karta pro Casemira, takže už to máme na žluté karty 1-1 a tohle je hodně zajímavá pozice pro Japonsko. Jednu standardní situaci zahrávali taky Brazilci, ale to bylo daleko a z úhlu a Japonci, ti by teď z téhle standardní situace, z tohohle volného přímého kopu klidně mohli vystřelit přímo na branku. Na to si budeme muset počkat. Zatím je tedy stav 0-0. Brazilci jsou aktivnější, ale teď faulem Casemira darují Japonsku solidní příležitost na to ohrozit branku Alissona Beckera, který si staví zeď, takže gestikuluje a křičí na své hráče a instruuje, jakže se mají postavit. Je to vzdálenost možná nějakých 20 metrů od branky, takže určitě příležitost na to vystřelit. Končí nám 15. minuta. U toho míče je záložník Kamada, u kterého bychom očekávali, že bude zahrávat tu standardní situaci, ale je tam taky třeba Hiroki Ito, tedy obránce Bayernu Mnichov, který plní v tom bavorském týmu zatím jenom roli náhradníka. Je tam tedy Kamada a je tam taky kapitán Doan, Ritsu Doan z Eintrachtu Frankfurt. Tak uvidíme, kdo bude zahrávat. Buď to Kamada, nebo Doan, a nebo tedy taky Hiroki Ito. Tři hráči Japonska stojí u míče před pětičlenou zdí. Jeden také leží za tou zdí, tak jak jsme zvyklí, aby náhodou ten míč neprošel. Kamada, rána, která prošla, neprošla nakonec, odrazila se od zdi do zámezí. Zkoušel to Kamada asi prostřelit tu zeď, protože ten míč nemířil nad zeď, ale zhruba někde výškově doprostřed té pevně postavené brazilské zdi. Bude z toho pouze rohový kop, takže ten budou zahrávat Japonci před zraky některých brazilských legend v ochozech. Je tu třeba Ronaldo Nazario nebo Roberto Carlos, ale teď už bude rozehrávat tu standardní situaci Junya Ito, tedy jeden z těch ofenzivních hráčů Japonska. Rohový kop, 17. minuta, Brazílie, Japonsko 0-0. Ito rozehrává na bližší tyč, míč se odrazil někam na penaltový puntík, ale tam byl Bruno Guimarães. Záložník Brazílie odkopává míč, odražený míč se dostává ale zpátky k Japoncům a je tu znovu Junya Ito, dává před sebe na Nakamuru, ale to byla příliš dlouhá přihrávka, to je velká škoda, protože Japonci mohli využít toho postavení poblíž pokutového území Brazílie, ale tahle nepřesná přihrávka zhatila všechny útočné naděje Japonců z téhle akce v 17. minutě. Takže rozehrávat budou Brazilci, ale ten obraz hry se nám po těch prvních minutách hodně vyrovnal. Teď už je těžko říct, kdo je aktivnější, je to hodně vyrovnané v těch posledních, řekněme třeba 10 minutách. Japonci se čím dál tím víc a víc dostávají do zápasu, i teď drží míč a je to Taniguchi, který si pomáhá se Sanem a ten přihrává Tomiyasovi. Tomiyasu zpátky na Sana, ten má hodně prostoru uprostřed hřiště, tam se zapomněli někteří Brazilci vrátit se z ofenzivy, jmenovitě Paketa, no a díky tomu můžou Japonci až do pokutové území. Centr zblokovaný, bude to autové vhazování. 18. minuta, Brazílie, Japonsko 0-0 v zápase prvního kola playoff mistrovství světa. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport a Japonci budou zahrávat autové vhazování. Možná to bude dlouhý aut, protože si dává na čas. Doan nakonec vhazuje na Uedu, na hrotového útočníka, který chtěl zpracovávat hrudí, ale pomohl si i rukou. Ta ruka jednoznačně zasáhla míč, toho si všimnul i hlavní sudí z Itálie Mariani, odpískal ruku a tím pádem budou rozehrávat Brazilci na vlastní polovině u pokutového území. Gabriel a Marquinhos, dva stopeři, se posouvají dopředu, vyváží míč směrem ke středové čáře, míč zpátky u Gabriela, přihrává si s Marquinhosem, tedy s vítězem Ligy mistrů, kterou ovládl z Paris Saint-Germain. Teď přihrává Gabrielovi, který naopak to finále v dresu Arsenalu prohrál, když neproměnil tu poslední penaltu v tom rozstřelu a to znamenalo, že Paris Saint-Germain obhájili titul. Ale zpátky na mistrovství světa. 19. minuta, Brazílie, Japonsko 0-0 a Brazilci mají míč poblíž středové čáry, ale že by před sebou viděli nějaké ulice nebo pozvánky do pokutové území Japonců, to tedy vůbec ne. Zatím samurajové ukazují to, co jsme od nich tak nějak očekávali. Tu disciplinovanost a výdrž a pevnou obranu, která zatím funguje proti Brazílii. Teď ale pozor, míč má Paketa a ten dokáže často vymyslet i nějakou průnikovou přihrávku. Vybírá si Viniciuse, ten má na zádech dva hráče, je zdvojený a nakonec přichází o míč, ale toho míče se ještě dotkl Tomiyasu předtím, než míč opustil hřiště, a to znamená autové vhazování pro Brazílii. 20. minuta, míč opět u Marquinhose a taky Danila na pravé straně poblíž středové čáry. Marquinhos vrací Danilovi, Danilo dává tentokrát dopředu, ale přihrávka neúplně ideální pro Bruna Guimaraese, taky o míč kvůli tomu přichází. A to znamená, že Japonci budou vhazovat, míč má ve svých rukou Nakamura, ale předává ho ještě Hirokimu Itovi. Itovi teď nahazuje míč na Uedu, ale ten byl tvrdě atakovaný Marquinhosem. O ten míč přišel a Brazilci se mohou vydat dopředu, nakonec ne. Sano, záložník Japonska, zachránil tuhle slibně rozvíjející se akci Brazílie, získal míč, ale tohle otočení těžiště hry se Japoncům vůbec nepovedlo a to je nabídka pro Viniciuse na levém křídle, dostává se k míči, obíhá soupeře, centruje do vápna, ale ve vápně nebyl vůbec nikdo, odražený míč se dostává zpátky k Brazilcům, teď šance pro Paketu centrovat, míč stlumený, ale prošel, ale Japonci ho nakonec odkopávají pryč z pokutového území, začala 21. minuta. Brazílie, Japonsko, stále nerozhodný bezbrankový stav v úvodním kole playoff mistrovství světa. Přihrávka znovu na Marquinhose. Marquinhos otáčí hru na pravou stranu, Ryan si po dlouhé době zahraje, ale vrací míč pod sebe, Danilo si nechal ten míč projet mezi nohama. Míč duel k Marquinhosovi, ten ho posunul na Gabriela a ten si pomáhá se záložníkem Casemirem, takže míč se opět pohybuje pouze v defenzivních řadách Brazílie, byť na polovině soupeře, tak směrem dopředu se ten míč ne a ne dostat. Přihrávka zpátky teď dokonce na vlastní polovinu na Marquinhose, ten si znovu pomáhá s Gabrielem, jenom tak přistrčil míč a nechal na Gabrielovi, aby udělal několik kroků směrem dopředu, tak taky udělal, našel Viniciuse, který se začíná víc a víc stahovat do záložních řad. Asi mu úplně nechutná to, že se k míči v těch ofenzivních řadách úplně nedostává do žádných náběhů nebo do prostoru, kde by mohl s míčem něco vymyslet. Tam se Vinicius ocitl tak maximálně jednou, dvakrát. Teď už se Vinicius zařadil zpátky na levé křídlo a Brazílie se pomalu přibližuje pokutovému území Japonska. Teď ale další zpětná přihrávka. Japonci se stáhli k vlastnímu vápnu. Otočení těžiště hry na Daniela příliš vysoké. Danilo vzdal snahu jakkoliv zpracovat míč. Nechal ho propadnout do zámezí a Carlo Ancelotti, trenér Brazílie, první zahraniční trenér Kanárků v historii mistrovství světa a vlastně i v historii, nevypadá úplně spokojeně, kroutí hlavou, stejně tak jako další brazilské legendy v Houstonu na stadionu. Je tu kromě Ronalda Nazária, Roberta Carlose, taky Ronaldinho nebo Oscar, záložník, někdejší záložník Chelsea, který byl třeba u té neslavné porážky Brazílie v semifinále mistrovství světa na domácí půdě v roce 2014 s Německem 1-7. Právě on mimochodem dával ten jediný gól Brazílie. Teď ale zpátky k zápasu, ve kterém zatím rozhodně nepadlo hodně gólů, 8, tak jako v tom zápase, o kterém jsem mluvil. Tady je to zatím bez branek mezi Brazílií a Japonskem. 23. minuta 0-0, ale teď náběh Mateuse Kuni je z levé strany u pokutového území, byl sfaulovaný, nebo nebyl? Tak pozor, nebyl, tohle mě přišlo jako jasný faul, tvrdý sklus Tomiyasa, ale faul to nebude, ukazuje italský soudí Mariani, nebyla by to penalta, to rozhodně ne, ale ten faul přišel blízko pokutového území, hodně z úhlu, ze strany, z levé strany, a my máme k dispozici opakované záběry a skutečně záložník Sano to vypadá tam zasáhl Mateuse Kuniu, každopádně faul to nebyl a tak si to teď můžou hráči vyříkat i třeba během té osvěžovací, respektive komerční pauzy, která právě teď přichází ve 24. minutě. Za stavu 0-0 ani Brazílii, ani Japonsku se zatím tady v Houstonu v prvním kole playoff nepodařilo skórovat.
0: To říká Adam Procházka, náš reportér, který dál vysílá přímý přenos třeba v aplikaci Můj rozhlas a nebo na zpravodajském serveru irozhlas.cz.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A na ní máme pravidelně tenisového reportéra na každém Grand Slamu sezóny, nejinak tomu je i u slavného Wimbledonu. Jaroslav Plašil v Londýně sleduje výkony teď už tří českých reprezentantek.
2: Ano, je to tak, protože začala hrát už také Kateřina Siňaková po dlouhém čekání. Její soupeřka Číňanka Cheng teď servisem rozehrála tento duel 15-0 ve vedení olympijská vítězka z Paříže z roku 2024, ale jsme teprve na začátku tohoto zápasu. Podstatně víc gemů už mají v zádech tenistky na jiných kurtech s českou účastí. Barbora Krejčíková vyhrála první sadu 6-1, v té druhé vede s breakem 3-1, je teď sice napřímu a Britka Klugmanová je velmi snaživou soupeřkou, ale Barbora Krejčíková zatím kontroluje vývoj zápasu 6-1, 3-1, teď sice 15-30 z pohledu české hráčky, ale zatím má skvěle rozehraný tento duel Barbora Krejčíková. To už se nedá říct o Nicole Bartuňkové, která vyhrála sice první set 6-4 v duelu se Stensovou ze Spojených států, ale druhou sadu vyhrála soupeřka, vynutila si rozhodující třetí set a v něm hned na začátku získala výhodu breaku Stensová, která teď vede 2-1. Naštěstí pro Nikolu Bartuňkovou to nebyly dvě ztráty podání, protože před chviličkou při svém servisovém gemu dokázala otočit průběh nepříznivého skore a tak to teď nejsou v tuto chvíli dva breaky dole, to už by se otáčelo mnohem hůř, tak to je ta šance pořád ještě docela dobrá pro Nikolu Bartuňkovou, která je aktivnější tenistkou. Možná jí trošičku překáží nervozita. Občas je vidět, že jde do dřepu v zápase, snaží se uvolnit, což se jí možná tolik nedaří, protože určitě cítí šanci. Ona samozřejmě tím, jak je tenistkou, která jde vzhůru, tak se jí stále mnohem lépe hraje proti hráčkám, které jsou výš, které jsou na tom třeba i lépe a tam právě nemá co ztratit. Teď už přece jenom cítí, že je to zápas, kde by ona měla být tou favoritkou. Ale ještě není konec, je to jen 2-1 zatím v rozhodující třetí sadě, teď 30-15 z pohledu podávající Sternsové. No a ještě se vrátím na kurt, kde už hraje Kateřina Siňaková na 14 proti Cheng z Číny. 1-0 vede soupeřka, která si uhrála servis a teď půjde podávat Siňaková. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport a Adam Weidenthaler.
0: A my se v 19 hodin 26 minut vracíme zpátky za fotbalem. Svou kariéru ukončil někdejší fotbalový reprezentant Michal Krmenčík a to ve 33 letech. Serveru Sport.cz řekl někdejší nejlepší prvoligový střelec, že už nemá motivaci. Připomeňme, že Krmenčík získal 3 mistrovské tituly z Plzní, vyhrál taky belgickou ligu s Brugami a nebo řecký pohár Spaok Soluň. Naposledy působil ve Slovácku, kde mu s koncem tohoto měsíce vyprší smlouva. Když už jsme u fotbalové reprezentace, tak dál musíme zmiňovat tu hlavní zprávu dne, hlavní zprávu pondělí a to, že trenér Miroslav Koubek po vzájemné dohodě skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda tu rezignaci přijal a informoval o tom na stránkách fotbalové asociace. Už bez Čechů se tedy hraje světový šampionát a my sledujeme na Radiožurnálu Sport živě druhý zápas vyřazovací fáze. V prvním kole proti sobě nastoupili Brazilci a Japonci. A Adam Procházka má další novinky.
1: 28. minuta. Brazílie, Japonsko 0-0. Tou největší novinkou je šance útočníka Japonska Uedy, který se dostal k hlavičce po rohovém kopu. Vyskočil vysoko, ale nakonec nedokázal ten míč nasměrovat mezi tři tyče, takže přehlavičkoval tu bránu o nějaký metr, dva metry. Ale byla to po dlouhé době další šance v tomhle zápase, který je zatím docela klidný. Oba týmy jakoby se do toho tak nějak dostávali, respektive jakoby oba týmy nikam nespěchali. Máme 28. minutu, ten zápas může být dlouhý, klidně může dojít i do prodloužení, ale to nechci předbíhat. Teď Japonci získávají míč na vlastní polovině, ale okamžitě přichází nákop do země nikoho, respektive do země Alissona Beckera, do jeho pokutového území. Brankář Brazílie rozehrává před sebe na Gabriela. Gabriel si vede míč směrem dopředu, potom se zastavuje a dává ho dalšímu stoperovi Brazílie Marquinhosovi, ten si přihrává s Danielem, ten okamžitě vrací Marquinhosovi, oba dva si míč vyměňují znovu a nakonec si zahraje znovu taky brankář Alisson. 29. minuta, Brazílie, Japonsko, stále 0-0, jsou to dva týmy, které se v soutěžním zápase střetly pouze jednou, a to na mistrovství světa před 20 lety v roce 2006. Tehdy vyhrála Brazílie 4-1. Těch přátelských utkání tam bylo hodně a už jsme zmiňovali i před zápasem, že v tom posledním na podzim loňského roku zvítězili Japonci 3-2. Teď Ale zpátky do zápasu, který je zatím nerozhodný 0-0, ale Brazilci se dostávají k míči, ale špatná přidávka Danila znamená, že Japonci vyráží do útoku, Sano obíhá Kasemira, Sano rána a je to gól! Japonci se dostávají do vedení, 29. minuta a překvapení je na světě. Protiútok Japonska, který skvěle zakončil záložník Kaishu Sano, který získal míč, oběhnul Kasemira, jako by se vůbec nezapotil a nakonec přízemní střelou k levé tyči překonal Alissona Becra. No a Brazilci budou mít co dělat. Máme za sebou půl hodiny hry a mění se skóre. Poprvé Brazílie, Japonsko 0-1. Teď Japonci slaví i se všemi hráči na střídačce, dokonce i Takefusa Kubo, který se zotavuje ze zranění, přispěchal k tomu rohovému praporku, aby pořádně oslavil ten gól. A nejvíc bude slavit samozřejmě Kaishu Sano, záložník Japonska, který se dostal do té šance po chybě Danila. Sano získal míč, opakuji, oběhl Kasemira, ten ho nestíhal, no a potom ta razantní přízemní střela, která překonala Alissona Becra, ten se natahoval marně ke své pravé tyči a Japonci můžou slavit. To by bylo určitě jedno z překvapení turnaje, kdyby se podařilo Japoncům to vedení udržet a nakonec zvítězit. Velká radost taky pro trenéra Japonska Moriyasua Hajimeho a samozřejmě všech japonských fanoušků v Houstonu na stadionu, kteří jakoby tomu nemohli uvěřit. No, teď budou muset Japonci bránit, protože Brazílie cítí, že musí pořádně zapnout. Mateus Cunha je u pokutového území Japonska, dává pod sebe na Ryana. Ryan vrací Cunhovi a ten vrací do defenzivních řad, ale z pohledu neutrálního fanouška je tohle v podstatě to nejlepší, co se mohlo stát, protože teď to nutí Brazílii nevyčkávat, ale ukázat to nejlepší, co v sobě má už od 31. minuty, která právě běží. Brazílie u míče, Ryan zpracovává na pravém křídle, dává pod sebe na Danila, kterému se asi nebude hrát úplně dobře v těch následujících minutách, protože právě po jeho chybě přišel gól Japonska. 31. minuta pomalu končí a Brazilci stále obléhají. 31. minuta končí, Brazílie prohrává s Japonskem 0-1, prosadil se Sano. Adam Procházka, Radiožurnál. A my pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Brazílie stále drží míč na polovině soupeře a znovu hraje Ryan, který se zatím do žádného souboje za celých 31 minut, myslím do souboje 1-1, zatím neodvážil. A Vinicius na druhém křídle, ten se skoro do takové příležitosti, aby vůbec mohl zkusit někoho přejít v souboji 1-1, ani nedostal. To ukazuje na to, jak skvěle zatím Japonci brání a jak skvěle si obsazují všechny hráče Brazílie. Brazílie opět trochu bezradně obléhá pokutové území a teď přichází o míč. Nakonec je to faul. Na zemi leží levý obránce Brazílie Douglas Santos, který se drží za špičku levé nohy, respektive za špičku kopačky, protože právě tuhle část obuvi mu přišlápl vracející se Doan, tedy kapitán Japonska. A bude to standardní situace. Z levé strany poblíž postranní čáry, ne tak daleko od pokutového území. U míče stojí opět dvojce brazilských záložníků, Paqueta a Guimarães. Jeden z nich bude zahrávat tenhle volný přímý kop. Vypadá to na centr, ale ještě si počkejme, než si sudí Mariány urovná drobné pošťuchovačky na hranici pokutového území. 33. minuta. Brazílie prohrává s Japonskem 0-1 a teď zahrává přímý volný kop, centr do vápna, hlavička Marquinhose, ale ten nedokázal ten míč namířit na branku, spíš jenom prodlužoval za sebe. Teď si otírá obličej svým dresem a není úplně spokojený s tím, jak vyřešil tuhle situaci. Znamená to, že ani z téhle akce nepřijde brazilský gol. Končí nám 33. minuta, začíná 34. No a Brazílie prohrává s Japonskem 0-1. Mimochodem, ještě se nikdy nestalo, aby Brazílie, respektive stalo, aby Brazílie skončila v prvním kole playoff. Ale už to bylo hodně let zpátky. Bylo to v roce 1990. Mohlo by se to stát znovu, pokud se Brazílii nepodaří skórovat. Teď ale získává míč u vápna soupeře Viniciusova rána spoza pokutového území, ale jednou se odrazila od země, razance chyběla a přesnost taky, protože ten míč zamířil do prostřed branky, do rukavic brankáře Suzukiho. To je, pokud se nepletu, první střela Viniciuse, která tedy přišla až ve 34. minutě. To už se Vinicius na turnaj prosadil čtyřikrát, ale v tomhle zápase to zatím úplně nevypadá. 34. minuta pomalu končí, Japonci zahrávají autové vhazování, a to na vlastní polovině z levé strany. Ten míč míří do středu hřiště, tam jsou připravení záložníci Sano a taky Kamara, který ale přichází o míč, takže teď jsou na tahu Brazilci, ale nákop do vápna na Cunhu nepřesný, teď se dokonce srazili dva Brazilci ve středu hřiště, úplně si zatím Kanárci nerozumí na hřišti, na stadionu v Houstonu. Teď míč na levé straně, znovu v držení Brazilců, Casemiro otáčí hru na pravo, tam je Danilo, ten zpracovává pravačkou a okamžitě vrací pod sebe na kapitána Marquinhose. Marquinhos dává znovu Danilovi, ten centruje do vápna, na puntík, odražený míč, nakonec ještě přihrávka na Viniciuse, ten jde z levé strany, zasekává, dává pod sebe Paquetá rána, zblokovaná Sanem, střelcem gólu, ale Brazílie stále u míče, teď Douglas Santos vrací Viniciusovi, ten se otáčí v pokutovém území, kouzlí, stále má míč u své nohy, dává Santosovi, ale jeho centr byl zblokovaný a Japonci mohou za povzbuzení tribun pokračovat do protiútoku, ale nepřesně rozehráli. Pokračuje Paquetá, chtěl najít Viniciuse v pokutovém území, ale ta přihrávka byla až příliš razantní, ani z tohohle nic nebude. Z pohledu Brazílie 36. minuta, Brazilci prohrávají s Japonskem 0-1. Zatím velké překvapení tohohle turnaje. Už jsme zmiňovali to, že tím pádem Brazilci nejsou až tak úplně daleko od prvního konce v úvodním kole play-off mistrovství světa od roku 1990. Zároveň Japonci se trochu přibližují k tomu, aby poprvé ve své historii dokázali projít přes zápas play-off na světovém šampionátu. Ale pozor na Brazilce, už jsou zase v pokutovém území. Mateus Cunha zasekává, dává pod sebe. Tam je Vinicius, dává si to na levačku, vrací pod sebe na Guimaraeše. Guimaraes nakonec udržel míč pro Brazílii, Mateus Cunha nezvykle na levém křídle, už se vrací zpátky na pozici hrotového útočníka, to už Brazílie hraje opět na levé straně. Paquetův dloubáček, nepřesný, Japonci odvracejí, odkopale nepřichází, naopak může přijít protiútok, protože k míči se dostává znovu Junya Ito, který zasekává, Paquetá ho obral o míč, ale ten míč skončil v zámezí, takže to bude autové vhazování pro Japonsko. 37. minuta. Brazílie 0, Japonsko 1. Japonsko si plní ten taktický plán trenéra Hajimeho zatím naprosto perfektně, zatímco Carlo Ancelotti poměrně nervózně žvíká žvíkačku, tak jak jsme zvyklí v každém zápase, ve kterém vede svůj tým, ať už předtím třeba Real Madrid nebo teď Brazílii. Poprvé tedy v jeho kariéře národní tým Brazílie. Hraje na pravé straně, už na polovině soupeře. Danilo vrací pod sebe na Casemira, ten už se dostal pryč ze středového kruhu, ale opět vrací jenom Danilovi a ten zase na stopery. Marquinhos, Gabriel, po nich se zapojuje taky Paquetá, otáčí se doprava, doleva, nemá komu. Jediným volným hráčem je na levé straně obránce Douglas Santos, ten míč dostává, ale dopředu je cesta zavřená, takže vrací opět míč jenom pod sebe. Brazílie je bezradná, teď se ale dostává mezi řady do útoku. Vinicius zpracovává míč, ale potom uklouzl, míč nestratil, protože odražený míč získal stoper Brazílie Gabriel, který má na levé straně Douglase Santose a taky si ho vybírá. Douglas Santos zpracovává, ale znovu vrací opět jenom stoperům. Teď Brazílie sice drží míč už nějakou dobu, ale ještě se nedostává k pokutovému území soupeře, tedy Japonska. Marquinhos má míč u své pravačky, teď se vybírá dalšího záložníka, který se stahuje ke stoperům, tedy Paquetu. Paquetá na Viniciuse, na levém křídle Vinicius znovu, jenom vrací zpátky. Japonsko zalezlé, těsně před vlastním pokutovým územím, je tam teď pětičlenná defenzivní řada, potom tři hráči v záloze a dva, kteří presují obránce Brazílie. Marquinhos a Gabriel, to jsou ti obránci Brazílie, kteří teď u míče. Gabriel a přihrávka dobrá na Cunhu. Cunhova rána z dálky po zemi doprostřed branky Suzuki si ten míč pokryl. No, 39. minuta. Být fanouškem Brazílie, začal bych být trochu nervózní, protože nejenom, že Kanárci překvapivě s Japonskem prohrávají od 29. minuty 0-1, ale zatím se ta hra úplně nezlepšuje a šance na straně Brazílie úplně nepřibývají, pokud nepočítáme občasnou střelu z větší vzdálenosti. Jako třeba tu Cunhovu před malou chvílí. Brazílie s míčem opět u středové čáry, přihrávka do středového kruhu, tam se s míčem otáčí Bruno Guimaraes, přihrává na pravé křídlo. Po dlouhé době Rajan u míče, 19-letý křídelník, který navádí míč do středu hřiště, přihrává Gabrielovi. To je stoper Brazílie, který gestikuluje, že nemá kam, chce po útočnících nebo i záložnících, aby se víc nabízeli. Gabriel je teď hodně nespokojený a dává to znát. Brazílie se s míčem zase motá jenom kolem toho pevného, neprůstupného bloku Japonska. Přihrávka Pakety na Viniciuse, dobrá klička, Vinicius se to navádí na střed hřiště, ale Casemiro přichází o míč, jednoduchá chyba, no a Japonsko vyráží do protiútoku, je to opět Junia Ito, ale ten se vydal proti třem Brazilcům, ale může být spokojený, protože z toho vytěžil alespoň autové vhazování na polovině soupeře. 40. minuta, Brazílie, Japonsko 0-1, překvapivý vývoj zápasu. Japonci teď drží míč na vlastní polovině, přihrávka na Hirokiho Itu. Ita vrací zpátky, no a zahraje si taky gólman Japonska Suzuki, který rozehrává míč na pravou stranu. Ve středu hřiště byl volný Sano, střelec gólu, ale ta přihrávka z pravé strany ho vůbec nenašla, takže poměrně zbytečná chyba a nepřesnost i na straně Japonců, kteří už se vrátili do bloku. No a Japonci, jak už jsou zvyklí v tomhle zápase, se znovu pokusí hledat skulinky v defenzivě Japonska, která se už stáhla ve všech mužích k vlastnímu pokutovému území. Vinicius teď u míče dává na Marquinhose. Stoper Brazílie se přibližuje k pokutovému území, nakonec hraje k pravé postranní čáře na Danila, ten vrací pod sebe na Guimaraese. Bruno Guimaraes zase jenom pod sebe na kapitána Marquinhose, ten rozehrává míč na levou stranu, tam je Paqueta a po něm Douglas Santos. Hledá Mateuse Cunha, který se stahuje z pozice hrotového útočníka, ten dává pod sebe, až teď přichází centr, ale tam nebyl vůbec nikdo z Brazílie, kdo by si na ten center nabíhal, a to znamená, že míč zadarmo pro Japonsko ve 41. minutě, která pomalu končí. Japonci vedou v Houstonu proti Brazílii v prvním kole playoff mistrovství světa 1-0 po trefě Kaishu a Sana. No a teď tohle Japoncům vyhovuje. Brazílie nenapadá nějak agresivně a Japonci tak můžou držet míč a získávat další cenné sekundy vstříc konci prvního poločasu. To přijde zhruba z nějaké 4 minuty plus nastavení, protože máme minutu 42. Teď kapitán Doan, který opět neriskoval a raději udrží míč pro Japonsko, tedy přihrává pod sebe na Tomiyasu a Tomiyasu hraje s dalšími stopery Japonska, s Taniguchim a taky s Item. Teď je záložník Kamada, vrací zpátky na Taniguchiho, to je zkušený 34-letý obránce Japonska, který původně neměl být součástí základní sestavy, ale po zranění kapitána Itakury se dostává do té hlavní jedenáctky země vycházejícího slunce. Teď Doan na pravém křídle vybírá si ke spolupráci Ita, Doan skvěle zasekává a obchází Paquetu, znovu teď zasekává a vrací se zpátky a získává autové vhazování, nezískává, protože se dobře vrátil Cunha, ale potom se srazil se svým brazilským spoluhráčem, to je už druhá srážka Kanárků v zápase. Znovu v tom měl prsty taky Casemiro, který zatím, a to si pojďme říct, nehraje dobrý zápas. Hodně se před utkáním mluvilo o tom, jestli má hrát Casemiro. Samozřejmě trenér Carlo Ancelotti ho dobře zná z Realu Madrid, ale už má svůj věk Casemiro a není teď už mezi těmi nejrychlejšími hráči a zatím v tomhle zápase se to poměrně projevuje. 43. minuta, ale pojďme dál. Japonci drží míč u pokutové území Brazílie. Centr do vápna, odhlavičkovaný v podání Marquinhose, ale odražený míč zase pro Japonsko. 43. minuta a centr do vápna na zadní tyč, tam je Douglas Santos, odhlavičkovává pryč a bude to autové vhazování. Přesně tohle Japonci chtějí, znovu se dostanou k míči na polovině soupeře v začínající 44. minutě, tedy těsně před tím, než skončí základní hrací doba prvního poločasu. Altové vhazování nakrátko v podání Doana, kapitána Japonska, má míč u své levačky na pravém křídle poblíž pokutového území soupeře, ale přihrává raději pod sebe na Tomiyasu a Tomiyasu se skvěle obtočil kolem Kuni a našel ve středu hřiště střelce gólu Sana, ten obešel dva hráče Brazílie, spadnul, byl to faul, ale sudí Mariani dává výhodu. Japonci stále drží míč na polovině soupeře u pokutového území. Teď se ke slovu dostává taky Nakamura. Nakamura dává zpátky na stopery, teď se zahraje i záložník Kamada a Japonci dál drží míč a Brazílii jako by to snad ani nevadilo. Přitom Kanárci prohrávají 0-1 v tomhle zápase, ale Japonci stále u míče. Skvělá kombinace, kterou ale dokázal překazit hráč Brazílie, tedy Bruno Guimarães, ale v zápětí přichází o míč a Japonci jsou zpátky u něj na polovině soupeře. Teď Japonci obléhají Brazílii, to je opačný obraz hry, než ten, který bychom očekávali, když se blíží konec poločasu a Brazílie prohrává. Japonci a přihrávka zpátky. Teď znovu Kamada, zdá se hlavní dirigent hry Japonska v tomto zápase. Teď otáčí těžiště hry přesnou přihrávkou na pravou stranu, tam je Junya Ito. Ito a klička na střed hřiště, Ito, rána zblokovaná Casemirem, pokračuje Bruno Guimarães, ten obchází soupeře, je sfaulovaný, Kamada si odnese žlutou kartu a to znamená už třetí v tomto zápase. Kamada kroutí hlavou, ale tohle byl faul v momentě, kdy se slibně rozvíjela akce Brazílie. Guimarães po zásahu Kamady spadl na zem. Teď už máme závěr 45. minuty. Brazílie, Japonsko 0-1 v prvním zápase playoff mistrovství světa. Dozvíme se, kolik sudí nastaví a budou to 4 minuty, takže když si to rozdělíme na tu komerční pauzu, která trvá 3 minuty, tak vlastně rozhodčí Mariani moc nenastavuje, pouze 1 minutu vlastně a on nebyl důvod proč. Teď ale pozor na centr Brazílie do vápna, opět zblokovaný a bude to rohový kop. Nebude, i když jsem si to myslel a i když si to pravděpodobně mysleli Brazilci, tak Ital Mariani, hlavní rozhodčí zápasu, ukazuje jednoznačně svou rukou na odkop od brány. Dost možná i proto, že před tím náběhem Paquetá do vápna byl v offsideové pozici. Je těžko říct, každopádně Japonci teď rozehrávají dlouhým nákopem Suzukiho na polovinu soupeře. První minuta nastavení už je pryč. Japonci u míče u pokutového území Brazílie za příznivého stavu. Pro Japonce 1-0 po trefě Sana ve 29. minutě. Kamada je u míče, nikam nespěchá. Japonci stále získávají cenné sekundy na polovině soupeře. Do hry se zapojuje taky na levém křídle wingback Nakamura. Přihrává pod sebe na Kamadu a ten předává míč stoperovi Taniguchimu. Taniguchi hraje se záložníkem Sanem a potom i obránce Tomiyasu. Nepřesná přihrávka na Doana. To je škoda pro Japonsko, protože Brazílie nekladla odpor a neatakovala ten míč nějakým pressingem, takže Japonci klidně mohli dál držet míč a nikam nespěchat, ale ta nepřesná přihrávka tohle jaksi zhatila. Carlo Ancelotti sedí jako připoutaný na střídačce, žvíká a těžko odhadovat z jeho pohledu, jestli je nadšený nebo ne, protože to je takový ten poker face, ale nadšený zatím být rozhodně nemůže, protože Brazílie je coby favorit tohoto zápasu a samozřejmě jeden z té širší špičky kandidátů na zisk titulu prohrává 0-1 s Japonskem a to už máme třetí minutu nastavení prvního poločasu. Teď Brazílie u míče, Bruno Guimarães přihrává na Gabriela, Brazilci stále ještě na vlastní polovině, teď už na polovině soupeře. Douglas Santos si ten míč předkopává před sebe, ale přihrávka dopředu nepřichází, naopak přihrávka dozadu. Opět na stopery a Casemira, který je stažený mezi nimi. Marquinhos se rozhlíží, neví co s míčem v dresu Brazílie, po něm Gabriel, tak jenom vrací do středového kruhu pro Casemira. Čas utíká a Brazilci ne a ne se dostat do pokutového území Japonska. Pomalu nám končí třetí nastavená minuta prvního poločasu, který zatím vypadá skvěle pro Japonsko, které vede v Houstonu nad Brazílií v prvním kole playoff mistrovství světa 1-0. Teď ale pozor na Brazilce, přihrávka na Ryana, který se z pravého křídla stáhnul do středu hřiště. Japonci odkopávají, Brazilci zahrávají out konkrétně Douglas Santos, po něm Bruno Guimarães. Bruno Guimarães hledá na levé straně Santose, Santos vrací Guimarášovi. Rozběhla se poslední minuta nastavení, Brazílie otáčí těžiště hry na pravou stranu, tam je Danilo poblíž pokutové území Japonska, Marquinhos a centr do vápna letí na zadní tyč, ale Junya Ito odkopává, fanoušci Japonska přítomní na stadionu v Houstonu tleskají a Brazilci to musí zkoušet znovu. Dlouhý nákop směrem doprava na Danila. Danilo ale nepřesně centruje do vápna. Japonci se dostávají k míči a teď přichází odkop na Kamury, ale odkop, byť se zdál na zdařbuch, nakonec nachází Uedu, útočníka Japonska, který ale byl obklíčen dvěma stopery Brazílie, tedy Marquinhosem a Gabrielem. Paqueta, záložník Brazílie, mezitím kulhá, ale vypadá to, že to rozchodí, no a rozhodčí. Mauricio Mariani z Itálie ukončuje první poločas, překvapivý výsledek, ve 29. minutě se prosadil Kaishu Sano, záložník Japonska, a to znamená, že Japonci v Houstonu v prvním kole play-off mistrovství světa vedou po první půli nad Brazílií 1-0.
0: To říká Adam Procházka, druhý poločas pochopitelně taky odvysíláme v přímém přenosu, teď ale rychle na tenisový Wimbledon, protože by mohly končit dva zápasy s českou účastí. Je to ten ženský pavouk a sleduje ho Jaroslav Plašil.
2: O něco blíže od toho je Barbora Krejčíková, která vyhrála první sadu 6-1 a v té druhé servíruje za stavu 5-4 v souboji s Klugmanovou z Velké Británie, velmi snaživou mladou hráčkou, která zdramatizovala pořádně průběh druhé sady, ale stále ještě platí, že na tom lépe Barbora Krejčíková, která podává za stavu 5-4 30 obě, je tedy dva balonky od postupu do druhého kola. Skoro podobně je na tom také Nikola Bartuňková, která obrátila vývoj skóre ve třetím rozhodujícím setu, byla break dole, ale teď je česká hráčka ve vedení 5-4. Na podání sice soupeřka Sterncová ze Spojených států amerických, ale šance určitě je i v tomto gemu pro Nikolu Bartuňkovou. Hrají už také další dvě Češky. Kateřina Siňaková vede 3-2 a 40-0 v souboji s Číňankou Cheng, takže by teď mohla potvrdit breakovou situaci získanou před chviličkou. No a hraje už také Karolína Muchová se Zacharovovou, zatím vede 2-1, podávat půjde ruská hráčka zpátky, ale na kurt číslo 3, kde bojuje Barbora Krejčíková, ta teď podává za stavu 6-1, 5-4 a 30-40, to znamená, soupeřka teď má breakový balonek na své straně a může zase ještě víc potrápit Barboru Krejčíkovou, která se teď snaží využít síly svého servisu a následná forehandová rána byla přesná, takže schoda a zase je to o něco lepší pro Barboru Krejčíkovou, která stále je dva balonky od postupu do druhého kola. Kateřina Siňaková ještě nepotvrdila break 3-2 40-30 v souboji s Číňankou Cheng, zatím v prvním setu. Siňaková hraje s obvázaným levým kolenem, už delší dobu jí trápí od, dá se říct, turnaje v Madridu, kdy uklouzla. Byla na vyšetření, zjistilo se, že to snad není nic vážného, ale přesto bolívá občas Kateřinu Siňakovou koleno a tak raději hraje s tapem s obvázaným levým kolenem. Teď 3-2, 40-40, ztráta 3 balonků v řadě, to je škoda, ale stále na tom ještě o něco lépe Kateřina Siňaková než její soupeřka v prvním setu Karolína Muchová, ta teď je napříjmu, podává Zacharovová z Ruska, stav 1-2, 15-0. Rychle to letí teď z kurtu na kurt, Sterncová ze Spojených států se snaží o srovnání skore, hraje s Nikolou Bartuňkovou, která vede 5-4 v rozhodujícím třetím setu, ale teď je to srovnáno 5-5. Stále platí, že 5-4 a 40-40 je to pro Barboru Krejčíkovou ve druhém setu 6-1, 5-4 vede Krejčíková nad Klugmanovou, ale mladá Britka má teď zase druhou breakovou šanci v pořadí v tomto servisovém gemu Barbory Krejčíkové a tak stále ještě není dobojováno. Karolína Muchová mezi tím je napříjmu, poté co vyhrála turnaj v Bad Homburgu, tak se hekticky přesouvala sem do Wimbledonu, hraje teď hned v pondělí proti Rusce Zacharovové, která podává za stavu 1-2, 30-15 teď v souboji s Karolínou Muchovou. Kateřina Siňaková, připomínám, hraje s Číňankou Cheng, velká škoda, protože před chviličkou vedla 40-0 a 3-2 k tomu. Teď je to 3-2 stále ještě, ale už je to nevýhoda z pohledu české hráčky. A tak teď Cheng může srovnat v situaci, kdy byla 3 balonky dole. To by bylo nemilé pro Kateřinu Siňakovou, která si teď naštěstí pomohla skvělým servisem. Sterncová ze Spojených států, rozhodující třetí seda 5-5 v souboji s Nikolou Bartuňkovou. Stále čekáme na příležitost, kdyby třeba Barbora Krejčíková mohla mít matchball ve svém zápase a mohla by ukončit duel s Klugmanovou z Velké Británie, ale stále k tomu nedochází. Barbora Krejčíková až teď zase si může vytvořit lepší pozici, forehand do růžku, a teď už to přichází, teď

bojovat také Nikola Bartuňková. Věřme, že úspěšně, je to 5-5 zatím v rozhodující sadě. Kateřina Siňaková vede stále 3-2 v prvním setu na Číňankou Cheng a Karolína Muchová zatím vede 2-1 v první sadě se Sacharovovou z Ruska. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Trenér Miroslav Koubek už není u české fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace České republiky David Strunda po vzájemné dohodě totiž přijal trenérovu rezignaci a tak z toho znovu bude hledání toho, kdo že bude novým koučem reprezentace už na přelomu září a října. Je tu totiž reprezentační přestávka a během ní Liga národů, která je důležitá i co týče kvalifikace na další velký turnaj. Každopádně čeští fotbalisté tedy skončili na světovém šampionátu s jedním jediným bodem v základní skupině. Ještě pár dní zpátky to vypadalo na setrvání Miroslava Koubka. I tohle téma přišlo na přetřes třeba v některé z těch posledních desítek Pavla Horváta, ale rázem je všechno jinak. Za chviličku se dozvíme, jakže to bude vypadat taky na úvod druhého poločasu fotbalového zápasu Brazílie-Japonsko v úvodním kole vyřazovacích bojů. Později večer ještě pro vás chystáme přímý přenos ze zápasu Německo-Paraguay. Ten začne ve 22 hodin a 30 minut. No a potom nad ránem ve 3 hodiny konkrétně utkání Nizozemsko-Maroko. I o něm uslyšíte, pokud si naladíte třeba náš přímý přenos v aplikaci Můj rozhlas.

0: Kalifornie od Red Hot Chili Peppers zpátky do Anglie, do Londýna na tenisový Wimbledon. Nikola Bartuňková může postoupit do druhého kola. Její utkání s Američankou Sterncovou komentuje Jaroslav Plašil.
1: Ano, má matchball teď česká hráčka 6-5 výhoda. I když je na příjmu, tak určitě to je šance proti Sterncové, která teď zaservírovala skvěle do backendu Bartuňkové, která úder vyškrábla a teď už se může radovat, protože následný úder se soupeřce nepovedl, skončil v síti a tak 7-5 tedy vítězí v rozhodujícím třetím setu Nikola Bartuňková nad Američankou Sterncovou a po Barboře Krejčíkové je další českou postupující. O postup ještě stále bojují Kateřina Siňaková a Karolína Muchová a ještě zřejmě nějakou dobu budou na svých kurtech, protože se hrají teprve první sety. Siňaková vede nad Číňankou Cheng 4-3 a Karolína Muchová nad Ruskou Zacharovovou 3-2. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: No a my na Radiožurnálu Sport rychle spěcháme za naším fotbalovým reportérem Adamem Procházkou, který pro nás bude komentovat druhý poločas zápasu prvního kola play-off na mistrovství světa ve fotbale. Brazílie zatím překvapivě prohrává s Japonskem po trefě Sana z 29. minuty. Co máš pro nás, Adame, dál?
4: Carlo Ancelotti sahá po změně a je to asi logické, nečekal určitě, že jeho svěřenci budou po prvním poločase prohrávat s Japonskem, takže ještě nezačal druhý poločas, ale už se tam převléká do zápasového Endrick, tedy mladý útočník Brazílie, o kterém si spoustu lidí před turnajem myslelo, že možná dostane, respektive bude dostávat šance v základní sestavě. Nakonec se na tu pozici hrotového útočníka propracoval dobrými výkony i góly Mateus Cunha. Uvidíme, jestli právě Mateus Cunha půjde dolů a místo něj půjde Endrick nahoru, nebo jestli Endrick náhodou nebude hrát třeba i ze strany, protože on dokáže hrát třeba i na pravém křídle. To je teď samozřejmě v tuhle chvíli hráč Olympiku Lyon, ale patří Realu Madrid, ze kterého ve francouzském klubu hostuje. Je mu 19 let a vypadá to, že se tedy podívá do zápasu hned z kraje druhého poločasu, zatímco třeba Neymar zůstává ještě oblečen v tom rozlišováku. To znamená, že jeho příchod bychom očekávat teď úplně nemuseli. Každopádně, když se podíváme na statistiky po tom prvním poločase, tak držení míče jasně pro Brazílii. To dává smysl, Brazílie byla víc u míče, možná i proto, že potom musela po půl hodině hry dotahovat. 68% držení míče pro Brazílii, 32% pro Japonsko, kterému to ale vůbec nevadí, protože ze 4 střel a jedné na branku se dokázalo Japonsko dostat do vedení. Naopak ani jedna z 8 střel Brazílie neskončila tedy v síti mezi třemi tyčemi, kam mířily pouze 2 střely. To střídání už tu máme a je jasné, že zůstane Mateus Cunha, o kterém jsem tak trochu spekuloval, že by mohl jít dolů místo Endricka, ale pokud jsem správně viděl, tak ze hřiště odešel Lucas Paqueta, což je ofenzivní záložník Brazílie a možná to bude i vinou zranění, protože pokud si vzpomínáte na přímý přenos Radiožurnálu Sport z úvodního poločasu, tak jsem zmiňoval, že místy kulhal a že si zkrátka z jednoho z těch soubojů odnesl nějaký šrám, možná i svalové zranění. Takže Paqueta jde dolů a to je záložník a místo něj přichází Endrick, což je tedy spíš útočník, ať už hrotový nebo křídelník. Takže je to určitě jedno z těch ofenzivnějších střídání, které si mohl trenér Brazílie Carlo Ancelotti vybrat. Teď ovace brazilských fanoušků, kteří podporují Endricka, který se tedy už dostal na hřiště a fanoušci v Houstonu odpočítávají poslední sekundy před začátkem druhého poločasu zápasu úvodního kola play-off mistrovství světa mezi Brazílií a Japonskem. 0-1 z pohledu Brazílie a rozehrávat budou Japonci. Dlouhý nákop brankáře Suzukiho míří na polovinu soupeře, tam se ale k míči dostává Danilo, který hned v zápětí odkopává pryč od vlastního pokutového území. Brazílie se nepokusila o konstruktivní útok, ale dostává se k odraženému míči a je to právě Endrick z pravé strany. Přihrává Cunhovi, Cunha dává pod sebe na Ryana, Ryan na Viniciuse. To jsou teď čtyři ofenzivní hráči Brazílie. Center Viniciuse na zadní tyč, který chytí bezpečně. Brankář Suzuki teď leží ve svém malém pokutovém území, už vstává, má míč pod kontrolou. Rychlý vstup Brazílie do druhé půle, okamžitě přišla spolupráce všech čtyř v podstatě útočníků Brazílie, Viniciuse, Cunhy, Ryana a nově příchozího Endricka. Teď ale slovo dostávají opět Japonci, jsou už u pokutové území Brazílie, přichází přihrávka do středu vápna, zblokovaná, takže se míč vrací zpátky pro Maedu. Teď ale center do vápna, který padá až k Doanovi, nakonec se k němu nedostává kapitán Japonska, ale Japonci stále drží ten míč na pravé straně, o něj ještě bojoval Tomiyasu, ale nedokázal ho zachytit na hřišti a tak přichází autové vhazování pro Brazilce, kteří prohrávají s Japonskem 0-1 ve 47. minutě. Douglas Santos má míč ve své pravé ruce, ještě komunikuje se svými spoluhráči, teď už pokyn rozhodčího rozehrávat, jinak Brazilci samozřejmě přijdou o míč, nové pravidlo na mistrovství světa. Douglas Santos nakopává míč vysoko a daleko na polovinu soupeře, Tomiyasu hlavičkuje pouze, ale na kopačky protihráče Bruna Guimaraeše, ten o míč přišel, ale mezi tím tam přišla pravděpodobně ruka soupeře a tak budou Brazilci rozehrávat. Teď sudí Ital Mauricio Mariani, trochu uklidňuje rozhořčené Japonce, kteří s tímhle verdiktem nesouhlasili, ale to je to jediné, co s tím teď mohou udělat. Brazilci pokračují ve hře na polovině soupeře, Gabriel rozehrává nalevo, tam je Douglas Santos a taky Vinicius podél postranní čáry, má proti sobě dva soupeře, zasekává a navádí si míč do středu hřiště, center do vápna zpracovává Ryan, ale respektive Endrick, ale nedokázal sklepnout pro nikoho ze svých spoluhráčů a teď protiútok Japonska, který končí ve středovém kruhu tvrdým soubojem, který bude ohodnocen žlutou kartou a ta tedy od sudího Marianiho putuje pro pravého obránce Brazílie Danila, který překazil rychlý, opravdu hodně rychlý protiútok Maedy, který se s míčem rychle přibližoval pokutovému území Brazílie. Nakonec ho Danilo zastavil ještě poblíž toho středového kruhu. A to znamená čtvrtá žlutá karta v utkání, tentokrát pro Brazílii. A soupeř, tedy Japonsko, může hrát s míčem poblíž středového kruhu. Teď stopeři, tedy Taniguchi, po něm Ito, a následně opět obránci Japonska, zahraje si taky brankář Zino Suzuki, ten přihrává Taniguchimu, Taniguchi vrací Suzukimu, Japonci v klidu drží míč, jediným, kdo napadá, je teď Vinicius, jenomže skvěle a obratně si s ním poradil Sano. Teď ale nepřesnost, špatné zpracování v podání Tomiyasa, to znamená ztráta míče, byl to faul nebo nebyl, protože tam ten souboj, respektive obránce Japonska, tvrdě dohrál Mateus Cunha a to pravděpodobně sudí Mariani ohodnotil jako faul, takže míč pro Japonsko. Končí 49. minuta, Brazilci prohrávají s Japonskem 0-1 a rozsvičuje se, kromě třeba Fabinha, taky Neymar. Možná to bude ten poslední trumf Carla Ancelottiho, jak se vymanit z téhle svízelné situace, tedy z toho nepříjemného, nepříznivého stavu 0-1. Teď ale Brazilci mají prostor u pokutového území, ale přihrávka Endricka nenašla Viniciuse. Dva bývalí spoluhráči z Realu Madrid, Vinicius ukazuje palec nahoru, ale míč má ve svých rukou brankář Suzuki. Vinicius se zapojil už do několika akcí po tom, co přišel do hry v druhém poločase. Ale teď Japonci skvěle přehodili míč přes Danila, ten se musí vracet, protože na levém křídle má hodně prostoru Maeda, ale teď přecenil svoje síly, ztratil míč, ale odražený míč zase získávají Japonci. Teď kapitán Doan má míč u své levačky, dloubáček směrem dopředu podél postranní čáry nevyšel a tak přihrává raději do středu hřiště na Kamadu. Kamada pod sebe na Taniguchiho. Taniguchi, po něm Tomiyasu a pak taky střelec jediné branky zápasu Sano. Vybírá si pro spolupráci Junia Ita, Ito vrací pod sebe a Japonci dál drží míč. Začíná 51. minuta. Brazilci stále prohrávají v prvním kole playoff s Japonskem 0-1 a zatím se jim zkrátka nedaří najít nějaký recept na Japonce. Možná fyzická hra by mohla být tím receptem, to teď ukázal Bruno Guimaraes. Získává míč, chtěl přihrávat Viniciusovi na levém křídle, ale dobře tam zasáhl Tomiyasu. Vinicius ale zpátky u míče. Souboj 1-1 s Doanem. Doan skvěle ubránil Viniciuse, ten se ale dostal šťastně k odraženému míči. Teď šajtle Viniciuse na hranici vápna, tam je Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes, přihrávka pod sebe na Gabriela. Gabriel vrací Guimaraesovi, Guimaraes zasekává, chtěl by střílet možná, ale přihrává Casemirovi. Casemiro pod sebe, Brazilci obléhají pokutové území Japonska, Japonci se stáhli až do vlastního vápna. Teď Gabriel má před sebou hodně prostoru, centruje levačkou na zadní tyč na Rajana, ale míč ho přeletěl, takže opět Brazilci musí pouze sbírat odražený míč po nepovedeném centru. 52. minuta. Brazílie, Japonsko 0-1. A u míče jsou znovu Brazilci, na polovině soupeře Douglas Santos má míč podél levé postraní čáry, ale raději si vybírá bezpečnou přihrávku pod sebe na obránce Gabriela, ten dává Viniciusovi na levém křídle. Vinicius, přihrávka na hranici vápna, míč se k němu vrací a teď otáčí těžiště hry napravo, tam je Danilo, centr do vápna, hlavička Bruno Guimaraes a skvělý zákrok Suzukiho. Ukazuje, že ta chvála, která se snáší na jeho jméno po celou dobu turnaje, je oprávněná. Každopádně Bruno Guimaraes burcuje fanoušky Brazílie v Houstonu, protože tohle byla zatím největší šance, nejslibnější pokus Brazílie. Danilo nacentroval míč přesně na hlavu Bruna Guimaraese, ten zakončoval. Té hlavičce scházelo lepší umístění, ale pozor, Brazílie znovu u míče. Vinicius navádí si to na střed hřiště, hledá Casemira, ten pouští míč za sebe znovu. Centr od Danila míří na zadní tyč, tam je Vinicius, k němu se míč nedostává a Japonci vyráží do protiútoku, to se ale nepodařilo. Stále Brazílie u míče na hranici vápna. Bruno Guimaraes navádí si to na střed hřiště, zasekává a dává na levé křídlo. Vinicius blíží se pokutovému zemí, dává si to na levačku, bude centrovat, centruje přízemní centr, nakonec zakončení v podání Hendrika, ale byl tam těsně bráněný, takže se nedostal do ideální pozice pro střelu, ale Brazilci teď nevydychují a už vůbec ne Japonci, kteří musí bránit v tomhle zatím největším tlaku Brazílie v zápase. Ten přichází tedy v 53. minutě. Douglas Santos a je slyšet, že i tribuny ožívají, respektive fanoušci Brazílie v Houstonu ožívají a jsou čím dál tím víc a víc slyšet, cítí, že Brazilci se do toho tak nějak konečně trochu dostávají. Marquinhos, přihrávka na pravé křídlo, tam je Rajan. Rajan zasekává na levačku, centr do vápna na zadní, tyž tam je Douglas Santos, lavička a ještě jedna, není to vyrovnání, neskutečný obranný zákrok na hranici gólové čáry. Japonci přežili, stále vedou a navíc vyráží do protiútoku, na pravé straně má spoustu prostoru. I to může centrovat, centr na zadní tyč, tam si nabíhá Nakamura, zpracovává, přihrává centr a nakonec ten centr dokázal nadzvednout Danilo a Brazílie může vydechnout, ale neskutečná pasáž zápasu. Dvě ohromné šance Brazílie, tahle poslední, která skončila na hlavičce Casemira, který hlavou trefil obránce na čáře, byl to Tomiyasu. Casemiro ho v podstatě trefil do obličeje a potom přišel výkop míče pryč z pokutové území v podání Ita a tím se Japonci v podstatě zachránili. I brankář Suzuki teď zatleskal svým obráncům, kteří ho zachránili, protože on překonaný byl, ale Japonsko jako celek, jako tým nikoliv. A potom
0: poutavá pasáž, o které vypráví Adam Procházka v našem přímém přenosu. Brazílie každopádně stále i na konci 54. minuty prohrává s Japonskem 0-1. Už v prvním poločase se prosadil japonský záložník Sano. My teď ale naskok míříme zase zpátky za tenisovým Wimbledonem, protože i tam se dějí věci, které by mohly českého posluchače, a tedy posluchače Radiožurnálu Sport, zajímat. Jaroslav Plašil řekne víc.
1: Ano, dvě dobré zprávy v jedné, protože dva vydařené první sety. Kateřina Siňaková teď právě vyhrála první sedu 6-4 v souboji s Číňankou Cheng, takže vede 1-0 na sety. No a jenom pár desítek vteřin předtím se to povedlo i Karolíně Muchové, která se ujala vedení 1-0 na sety v souboji s Ruskou Zacharovou. 6-3 první seda, teď začala ta druhá. Karolína Muchová je napřímu, ale hned ve vedení 30-0. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Přímý přenos
3: Radiožurnálu Sport.
0: A tak se vracíme zpátky za Adamem Procházkou, který komentuje fotbalové utkání mistrovství světa. Na úvod vyřazovací fáze se proti sobě postavili výběry Brazílie a Japonska.
4: gól. Brazílie právě teď vyrovnává, 56. minuta, je to Casemiro, který ne, že by hrál úplně ideální zápas, ale teď si naběhl na ten centr na zadní tyči a Brazilci vyrovnávají v 56. minutě na 1-1. Od 30. minuty prohrávali, teď zase vyrovnali, byť se Japonci hlásí, možná o offside těžko říct, ale Brazilci slaví i se všemi hráči, náhradníky, kteří to přišli oslavit k tomu rohovému praporku, 56. minuta. A vypadá to, že tohle by mohla být cesta, centry na hlavu, to se Brazílii vyplatilo už několikrát nakonec z toho gól nebyl, ale teď se Casemiro prosadil, oslavil to tou známou oslavou 6-7 a teď je otázka, jestli to nebyl offside, protože ten centr od Gabriela byl v momentě, kdy Casemiro stál na hraně té offsideové linie. Potom zakončoval v podstatě nikým nebráněný. Bylo to zblízka na zadní tyči, ani to nemusel tolik umisťovat, prostě do toho míče trknul hlavou, ten míč proletěl nad brankářem Suzuki. Brazílie, Japonsko, tedy 1-1. V 57. minutě v ochozech v Houstonu jsou vidět i slzy některých fanoušků. Hodně to pro ně znamená. Zatím si prožili hodně nervózní zápas, ale teď mohou poprvé v utkání si taky pořádně zakřičet. Fanoušci Kanárků. Brazílie dlouho vypadala bezradně. Potom přišla série centrů, série hlaviček a ta poslední skončila v síti. A je to potvrzené, videorozhodčí pravděpodobně přezkoumával tu hraniční situaci, ale máme rozehráno. Takže 57. minuta končí a oficiálně tedy Brazílie, Japonsko 1-1. Japonci přišli o vedení a teď se budou muset snažit o branku znovu. Teď mají míč na vlastní polovině. Brazílie naopak se stáhla na tu vlastní a hraje stoper Japonska Taniguchi, který si vybírá svého spoluhráče v obraně, Tomiyasu, u míče na pravé straně, dloubáček na hranici brazilského vápna, s tím si Brazilci poradí, jmenovitě Casemiro, ale špatná rozehrávka Casemira dává šanci Japoncům a teď faul nepřichází. Italský sudí Mariani ukazuje, že Casemiro nefauloval a to je vhozená rukavice pro Viniciuse, ten si skvěle obešel Tomiyasu a jestli mi Vinicius se blíží pokutovému území, zasekává na střed, ještě jedno zaseknutí, rána pravačkou, tyč, to byla neskutečná individuální akce, ještě zakončení z hranice vápna, které nekončí v brance, ale Vinicius burcuje Davy v Houstonu, protože tohle bylo neskutečné. To je show Viniciuse, kterou teď předvedl tenhle křídelník Realu Madrid. Začalo to jeslemi, prohodil míč mezi nohama Tomiyasu a potom se dostal do pokutové území, zaseknul, obešel dva bránící Japonce, zakončoval šajtlí na vzdálenější tyč, Suzuki si na míč sáhl, takže to byl neskutečný zákrok brankáře Japonska. Potom ten míč snad i očima tlačil do tyče, nakonec úspěšně. Vinicius kroutí hlavou, protože ví, že byl blízko, ale nebyl tak blízko, jak by chtěl. Nakonec neskóroval. Brazílie, Japonsko, 59. minuta, skóre stále 1-1, ale Brazilci se rozehřívají. Japonci budou mít k dispozici autové vhazování. Stále platí, že jediným střelcem Brazílie je Casemiro, který se v dresu Brazílie prosadil po desáté. Můžou se teď prosadit i Japonci, protiútok. Ueda se dostává k míči u pokutového území Brazílie na konci 59. minuty. Teď Doan skvěle našel Uedu. Odkop, který nebyl úplně přesvědčivý v podání Gabriela, ale nakonec se míč odrazil do rukavic Alissona Beckera, brankáře Brazílie. 60. minuta začíná, hodina hry bude za chvíli za námi. A to skóre je tedy stále vyrovnané mezi Brazílií a Japonskem v prvním kole play-off světového šampionátu v Houstonu 1-1. Ta gólová akce Brazílie skutečně nebyla offsideová, měl tam pár centimetrů k dobru Casemiro předtím, než vyskočil na centr Gabriela a přesně zakončil. Teď autové vhazování pro Brazilce na vlastní polovině. Douglas Santos bude rozehrávat směrem do středu hřiště. Dlouhý nákop Brazílie, Tomiyasu hlavičkuje směrem dopředu, míč zpracovává Ueda, Brazilci se hlásí o ruku a tenhle verdikt rozhodčího Marianiho nakonec přichází. Ueda si při tom zpracování pomohl rukou, takže rozehrávat bude přesně po hodině hry Brazílie, která tedy ten zápas dokázala vyrovnat, což je první krok k úspěchu, ale samozřejmě fanoušci v Houstonu by chtěli vidět obrat, otočku. Favorita tedy Brazílie. Brazílie s míčem na polovině soupeře. Gabriel se otáčí doprava, potom doleva. Všiml si Viniciuse podél levé postranní čáry. Vinicius se vrací, přihrává do středu hřiště na Bruna Guimaraeše. Bruno Guimaraes, průnikovka na Viniciuse, ten ale ten míč nestihne. Trochu rozhazuje rukama do strany. Úplně se mu asi nelíbilo provedení téhle přihrávky. K míči se neměl šanci dostat, protože to byla hodně razantní přihrávka. 1-1, to je tedy nerozhodný stav, který stále platí v zápase prvního kola playoff mistrovství světa. Brazílie hraje na stadionu v Houstonu s Japonskem 1-1 a právě modří samurajové mají míč na vlastní polovině, Tomiyasu a po něm taky Taniguchi. Taniguchi rozdává balon teď do levé strany, tam je Hiroki Ito a po něm taky Nakamura. Nakamura hraje do středu hřiště a Brazilci teď trochu vytahují pressing až k brankáři Suzukimu. Ten se musí uchýlit k dlouhému nákopu na polovinu soupeře. V náběhu je Ueda, vyhrává hlavičkový souboj a Doan se dostává do pokutové území, ale Becker, Alisson Becker, vystartoval ze své startovní čáry, tedy u své branky, dostatečně rychle. Ten míč dostal do svých rukou a tím pádem překazil útočnou akci Japonska a Brazilci tak můžou opět rozehrávat. 62. minuta, Brazílie, Japonsko 1-1, u míče Alisson, brankář Brazílie s dlouhými vlasy, fialovým dresem teď vyčkává, ukazuje rukama takovou vrtuli. Těžko říct, co přesně znamená tenhle signál, pravděpodobně, aby se Brazilci trochu vyrotovali v útoku, naběhli si, ale ten odkop byl zblokovaný prvním dotírajícím hráčem Japonska. Hodně nebezpečná situace, která ale nakonec dopadla pro Brazilce dobře. Vinicius jde do útoku, patičkou mu ten míč vrací Douglas Santos. Teď Vinicius prostrkuje na Mateuse Cunha, Cunha na Bruna Guimaraeše. Teď je poměrně dobrá kombinace Brazílie, díky tomu Kanárci udrželi míč a mají ho teď na pravém křídle. Tam je Ryan, přidávka Cunhovi, na jeden dotek zpátky Ryanovi, Ryan je v pokutovém území, dobrá klička, udržel míč, dává pod sebe, tam je připravený Mateus Cunha, vrací Ryanovi, Ryan si zasekává na levačku, centr na zadní tyč, Suzuki vyskakuje a chytá míč, to je brankář Japonska. 63. minuta, Brazílie, Japonsko, první kolo playoff mistrovství světa a nerozhodný stav 1-1, ale teď Brazilci ukázali hodně ze svého umění a technicky skvěle zvládnuté kontroly míče v podání ať už Ryana nebo Bruna Guimaraeše nebo i Danila na té pravé straně. Teď už hrají znovu Japonci, 64. minuta, přihrávka na Taniguchiho, později pokračuje Tomiyasu. Tomiyasu se s míčem vrací, je poblíž svého pokutového území, tak 5 metrů před ním. Metr před ním je Taniguchi, ten dostává míč teď a rozehrává na levou stranu na Hirokiho Itu. Ita dává nad sebe na Maedu, Madea a dobrá průnikovka na Uedu. Ueda se dostává s míčem k pokutovému území Brazílie a rána, která mířila přesně do rukavic Alissona, ale byla tak tvrdá, že se od Alissona odrazila pár metrů před brankáře Brazílie, potom ale tam nebyl nikdo, kdo by dobíhal ten odražený míč a tak Alisson v klidu nakonec tuhle situaci vyřešil a rovnou rozehrál. Brazílie s míčem ještě ve vlastním pokutovém území, ale to už teď neplatí, protože z pokutové území se dostává Gabriel. Přihrávkou hledá na levé obraně Douglase Santose, po něm Casemiro, trochu mu odskočil míč od kopačky, ale ne příliš daleko, tak aby se k němu Japonci dostali. Scheidle Vinicius se zblokovaná bránícím Doanem. Neymar stále mezi rozcvičujícími se hráči. 65. minuta, že by měl Carlo Ancelotti v hlavě právě příchod nejlepšího střelce v historii Brazílie, který má na kontě 79 gólů. To si budeme muset počkat. Teď u míče Vinicius na levém křídle. 65. minuta, Brazílie, Japonsko 1-1, první kolo playoff mistrovství světa. Casemiro rozehrává doprava a Brazilci obléhají, Japonci zatažení u vlastního pokutového území. Teď Ryan zaseknutí na střed, po něm Bruno Guimaraes, nabízí se Casemiro, ale Bruno Guimaraes se s míčem otáčí a přihrává pod sebe na Gabriela, ten hledá úplně volného Viniciuse na levém křídle, ten prostrkuje dopředu na Douglase Santose, přihrávka pod sebe, ale připravený Sano, který odkopává. Sano to je jediný střelec Japonska v tomhle zápase. ten se dostal do šance potom, co oběhl Casemira, ale Casemiro potom srovnal svou hlavou na 1-1. Končí Mateus Cunha, do hry se dostává Gabriel Martinelli a to není hráč, který by hrál na hrotu útoku a to pravděpodobně znamená, že se na ten hrot přesune pravděpodobně Endrick. No těžko říct, počkejme si na to, jak to budou Brazilci hrát. Každopádně střídání i pro Japonsko v 66. minutě. Přichází Suzuki, respektive jeden ze tří hráčů se jménem Suzuki v sestavě Japonska. Tohle je konkrétně Junosuke Suzuki, který se dostává do hry. U míče každopádně Brazilci, končí 66. minuta, Brazílie, Japonsko 1-1, u míče teď Ryan a vypadá to, že skutečně Endrick je na hrotu útoku, Martinelli někde trochu pod ním a Vinicius ten zůstává na své pozici levého křídelníka, na své pozici, kterou dobře zná i z Realu Madrid. Teď Douglas Santos přihrává právě Martinellimu, který se stahuje mezi záložníky. Právě teď má míč, vypadá hodně hbitě a čerstvě, aby ne, vždyť před chvílí přišel do zápasu. Teď je přihrávka na pravé křídlo z pohledu Brazílie, Ryan zasekává, přihrávka do středu vápna, tam bude ale Sano, který si potom, co dal ten gól, plní svoje defenzivní povinnosti zatím úspěšně i díky tomu stále stav zůstává 1-1 v zápase mezi Brazílií a Japonskem. Suzuki ten přišel místo Nakamury, no a místo Doana přišel Sugawara. Takže střídání v podstatě post za post v podání Japonska. V té formaci by se nic zásadně měnit nemělo. Teď ale znovu Brazílie centr do vápna Ryana odhlavičkovaný Kamadou. Míč zpracovává Danilo spíš hlavičkou, přihrává do středu hřiště, tam je Martinelli a po něm taky Gabriel, tedy dva spoluhráči z Arsenalu. Znovu si vyměňují míč a teď Šajtle v podání Martinelliho a potom sklepnutí, teď centr Casemira na Endricka, ten vyskakuje, ale Tomiyasu si ho pohlídal. No a po něm ten míč dokázal úspěšně odkopnout nový muž na trávníku, tedy Sugawara. 68. minuta, stav mezi Brazílií a Japonskem stále nerozhodný, 1-1. Endrick si teď žádal faul, protože v tom souboji v pokutovém území Tomiyasu předtím, než vyhrál ten hlavičkový souboj nad mladíkem z Brazílie, si Endricka trochu přistrčil, ale gól to nebyl a gól nepřijde ani v následujících třech minutách, protože je tu další občerstvovací a komerční pauza, takže si zopakujeme to nejpodstatnější, že v zápase prvního kola playoff mistrovství světa Brazílie prohrávala po prvním poločase s Japonskem 0-1 po trefě Sana, ale po vyrovnání Casemira tedy zůstává stav mezi Brazílií a Japonskem nerozhodný 1-1.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Na Radiožurnálu Sport máme rozhodně co dál vysílat. Ve 20:30 se vracíme zpátky na tenisový Wimbledon, kde Jaroslav Plašil sleduje další výkony českých reprezentantek.
1: Ano, a teď Kateřina Siňaková a Karolína Muchová na kurtech. Siňaková vyhrála první sadu 6-4 souboji s Číňankou Cheng nad olympijskou vítězkou z Paříže. Vede s breakem 1-0 ve druhé sadě a teď je to pořádný boj, ne že by nebyl předtím, ale teď opravdu velmi dlouhý gem při servisu Kateřiny Siňakové, která teď je podává za schody za vedení 6-4 1-0. Na lavičce v tuto chvíli teď Karolína Muchová, která má zatím pod kontrolou svůj duel s Ruskou Zacharovovou, první se 6-3, teď je vedení s breakem 3-2. Karolíně Muchové hodně soupeřka pomáhá svými některými nevynucenými chybami pramenící i třeba z hry na větší riziko. Zatím Karolína Muchová zvládá dobře svůj přechod z minulého turnaje v Bad Homburgu. Mluvili jsme o tom ve vysílání Radiožurnálu Sport, že ještě v sobotu hrála finále a pak se přesouvala sem do Londýna, přijela v noci, takže moc času nebylo, stihla si sotva jen tak krátce zatrénovat a teď je tedy podává za stavu 6-3, 3-2. Kateřina Siňaková vyhrála první sadu 6-4 v souboji s Číňankou Cheng. Teď vede s breakem 1-0, ale odvrací breakovou příležitost soupeřky. Vítězky olympijských her v Paříži Karolína Muchová, ta vede 6-3 a 3-2 v souboji s ruskou Zacharovovou, česká hráčka na podání. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: A připomeňme ještě ze studia, že Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková postoupili ve Wimbledonu do druhého kola. Předloňská šampionka Krejčíková zahájila travnatý Grand Slam v londýnském All England Clubu vítězstvím nad domácí Klugmanovou 2-2 setech. Bartuňková pak zdolala ve 3 setech Američanku Sterncovou. Neuspěli naopak debitanti Dalibor Svrčina a Daria Vidmanová. Svrčina prohrál s Američanem Tienem ve 4 setech a Vidmanová ve 2 setech taky s reprezentantkou Spojených států amerických Pegulovou.
2: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
3: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
5: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
2: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
3: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
6: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
2: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
3: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
7: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
3: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
2: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Tolik tedy k fotbalu, ještě nakrátko k hokeji, protože hokejový obránce Radko Gudas se v NHL vrací z Anaheimu na Floridu. Ducks svého kapitána vyměnili za kanadského útočníka Greera, ale pozor na to, jsou to zatím jenom v úzovkách taková práva na samotné hráče. Ještě potřebují oba dva podepsat smlouvu, tak aby mohli v příští sezóně skutečně působit v tom daném angažmá. Radko Gudas se tedy loučí v pozici kapitána Anaheimu, kde tedy vedl tu klabinu hodně mladých hráčů. Teď bude zpátky na Floridě, kde už působil několik předchozích sezon, nebo respektive pár let zpátky, to je lépe řečeno, a taky se právě s Floridou dostal až do finále Stanleyova poháru, jenže to bylo to první finále ze tří, ve kterém Florida nakonec nebrala Stanleyův pohár.
2: Radiožurnál Sport
3: a Adam Weidenthaler.
0: My teď míříme zpátky na fotbalový světový šampionát. Utkání 16. finále mezi Brazílií a Japonskem komentuje v přímém přenosu třeba taky v aplikaci Můj rozhlas Adam Procházka.
4: 73. minuta pomalu končí. Brazílie stále hraje vyrovnaně s Japonskem 1-1 a teď opět ten obraz hry, na který jsme byli zvyklí po tu dobu, kdy Japonsko vedlo a Brazílie prohrávala. Tedy obléhání vápna Japonska brazilskými fotbalisty. Stoper Gabriel přihrává na levé křídlo k pokutovému území pro Viniciuse. Ten má proti sobě dvojici soupeřů, dává pod sebe centr Gabriela na zadní tyč. Hlavička v podání Ryana končí mimo tři tyče, ale to proto, že ta hlavička byla zblokovaná. Takže v 74. minutě přijde roh. Teď velké ovace na stadionu v Houstonu. Těžko říct, co to znamená. Možná se připravuje ke střídání Neymar, těžko říct. Počkejme si až po rohovém kopu, který budou zahrávat Brazilci, konkrétně Bruno Guimarães, který už udělal několik kroků zpět, má všechny své spoluhráče až na jednoho připravené ve vápně. Jediný Ryan čeká na hranici. Centr na bližší tyč odlavičkovává Ito do zámezí, takže autové vhazování pro Brazilce. Ryan si zběhl pro míč a vhazuje ho do hry pro Marquinhose, stále na polovině soupeře jsou Brazilci. Teď pokračuje Gabriel a taky Douglas Santos, který se vrací na pozici levého obránce. To už ale Brazílie pokračuje s míčem na opačnou, tedy pravou stranu. Přihrávka na křídlo, Ryan dává hned z první pod sebe na Danila, po něm Marquinhos. 75. minuta a Brazílie hraje s Japonskem stále nerozhodně 1-1. Teď Brazilci u míče. na polovině soupeře, to stále platí. Gabriel, přihrávka na kapitána Marquinhose, ten míč zašlápl podrážkou, otočil se a přihrál na Martinelliho, který tedy nehraje úplně v tom útočném trojzubci, ale spíše v záloze. Japonsko odlavičkovává, 75. minuta končí a Brazilci stále hledají nějaký ten průchod do vápna soupeře. Vinicius, přihrávka na Gabriela a zase Marquinhos. Opět ten míč putuje zleva doprava napříč defenzivní linii Brazílie. Kapitán Marquinhos, ten si dnes zahraje opravdu hodně. Teď tedy nikoliv Marquinhos, ale Danilo u míče, ale nebude to dlouho trvat a Danilo opět vrací míč Marquinhosovi. Přihrávka dozadu na Gabriela. Teď jakoby Brazílie nikam nespěchala. Hraje s Japonskem stále nerozhodně 1-1. Brazilci ví, že ještě mají poměrně hodně času na to otočit ten zápas a Japonci ti se taky neunáhlí k žádnému agresivnímu vyčerpávajícímu pressingu. A teď Vinicius zpracovává míč, centruje ho dopředu na Endrika, ten zpracovává oblouček do vápna, měl směřovat na Martinelliho, ukazuje palec nahoru tenhle hráč Arsenalu, ale nebyla to přesná přihrávka. Skončila ve vápně Japonska v rukavicích brankáře Suzukiho, který už tedy není jediným Suzukim na hřišti, protože je tu taky Junosuke Suzuki a brankář, ten se jmenuje Zino Suzuki. Tak abychom si je rozlišili, protože v tuhle chvíli jsou na hřišti dva Itové a dva Suzukiové. Jména, která se opakují v sestavě Japonska. Mimochodem, kdyby trenér Moriyasu Hajime chtěl, může poslat ještě třetího Suzukiho do hry. Na to si ale budeme muset případně počkat. Brazílie u míče, 77. minuta. Míč je na polovině Japonska v držení Brazilců. Vinicius nikam nespěchá, je tak 5 metrů od pokutového území, dává k levé postraní čáře, tam je Douglas Santos, ten může centrovat levačkou, zpracovává si míč, čas má, přihrávka a Tomiyasu odlavečkovává. Pozor ale na tuhle ránu zpoza vápna z voleje v podání Martinelliho, který ten míč zpracoval na hranici pokutového území, nic složitého nevymýšlel, zkrátka jeden dotek hrudníkem a potom zakončení vnějškem kopačky takovou pološajtlí, ale tahle rána nenašla cestu mezi tři tyče. Další střídání v podání Japonska. Do hry se tedy podívá, pokud správně vidím, tak Wataru Endo, ještě to tedy potvrdím. Každopádně končí Kamada, záložník, místo něj přichází Tanaka. To je určitě jedno střídání Japonska. 78. minuta. Brazílie 1, Japonsko 1. Vyrovnaný stav, teď Gabriel odlavičkovává. A Brazílie pokračuje v držení míče u vlastního pokutového území. Marquinhos přihrává napravo na Daniela, ten ale přichází o míč, ale ten byl ještě tečovaný bránícím Junosukem Suzukim a to znamená autové vhazování pro Brazílii a to konkrétně tedy pro Daniela. To druhé střídání
0: říká náš reportér Adam Procházka, který dál komentuje utkání fotbalového mistrovství světa Brazílie Japonsko 1-1. My mezi tím ještě můžeme znovu vyrazit na tenisový Wimbledon. Karolína Muchová už totiž má za sebou svůj zápas proti Rusce Zacharovové a viděl ho Jaroslav Plašil.
1: Ano, teď právě Karolína Muchová poráží svou soupeřku 6-3, 6-2, raduje se z postupu i z toho, jak zvládla přechod z turné v Bad Homburgu, který vyhrála. Nebylo to pro ní jednoduché, ale dnes byla jasně lepší hráčkou. Soupeřka také pomáhala mnoha nevynucenými chybami. O postup ještě bojuje Kateřina Siňaková, která hraje 6-4, 2-0 v souboji s Číňankou Cheng, má tedy stále výhodu breaku ve druhém setu. Uhájila svůj hodně dlouhý servisový gem Kateřina Siňaková, takže 6-4 a 2-0. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: A my se teď vracíme zase zpátky za zápasem Brazílie-Japonsko, protože nás čeká jistě velmi zajímavá závěrečná desetiminutovka a třeba pak i prodloužení. Adam Procházka to bude všechno komentovat.
4: Čeká nás závěr, který by měl být napínavý, protože je to vyrovnané 1-1 mezi Brazilci a Japonci v 80. minutě. Teď další neúspěšný výpad Brazilců směrem dopředu po pravé straně, tam, kde byl připravený Ryan, nakonec ale přichází o míč, takže další autové vhazování teď přijde v podání Japonska. Je tam Junosuke Suzuki připravený vhazovat. Možná ještě přenechá ten míč někomu ze svých spoluhráčů. Každopádně Japonci už rozehráli a jsou ve vlastním pokutovém území. Hraje si taky brankář Suzuki. Po něm Tomiyasu, to už je stoper Japonska, který ten míč vyváží do středového kruhu. Pokus o rychlou kombinaci na jeden dotek nevyšel. Japoncům nepřesná přihrávka přišla od Machina, který se nedokázal se tak dobře domluvit s nabíhajícím Sugawarou. Ta přihrávka nebyla přesná a tak můžou hrát teď Brazilci, jmenovitě Bruno Guimarães a po něm Danilo na pozici pravého obránce. 81. minuta už nám začala. Brazílie, Japonsko 1-1. Stále nerozhodný stav. Gabriel rozehrává v tomhle zápase prvního kola playoff mistrovství světa míč dopředu. V zápětí se mu vrací teď znovu Vinicius na levém křídle. Opět má proti sobě dva obránce. Je neustále celý zápas zdvojovaný, má to hodně, hodně těžké. Ale připomeňme jeho skvělou solo akci z úvodu druhého poločasu, kdy nastřelil tyč a málem tedy dokázal přidat Brazilcům další gól na konto, zatím tam tedy je jenom ten jeden jediný, který přišel od Casemira. Teď je Brazilci opět, hodně prostoru mají na levém křídle, opět Vinicius ale může tak maximálně dát pod sebe nebo zkusit oběhnout dva hráče, dostává se před Sugawaru, Sugawara ho ale předběhl zpátky a patičkou odkopl, teď ještě center Douglas Santose na zadní tyč, opět odlavičkováno, k míči se dostává Danilo, k tomu odraženému míči, takže Brazílie stále drží balón, 82. minuta. A teď Gabriel, který si připsal tu asistenci u trefy Casemira, teď centruje znovu do vápna, ale skvělou rybičku tam poslal Taniguchi a odhlavičkoval míč pryč. Znovu ale Brazílie u míče na pravém křídle. Přihrávka na kapitána Marquinhose, ten si vybírá pro spolupráci taky Martinelliho ve středu hřiště. To se stále pohybujeme samozřejmě na polovině Japonska, které zalezlo k vlastnímu vápnu. Teď přenesení těžiště hry naprosto přesné v podání Viniciuse na hrudník Danila, který zpracovává a odevzdává míč pod sebe na Marquinhose. Míč se ale vrací Danilovi. Teď Bruno Guimarães nespracoval, ale mrze to nemusí. Míč se odrazil ke kapitánovi Marquinhosovi. Teď Gabriel. Otočení těžiště hry na Douglase Santose na levé straně. Martinelli ve středu hřiště, center do vápna na zadní tyč. Ale přesně mezi nabíhající dva útočníky Brazílie, Endrika a Ryana. 83. minuta, skóre se stále nemění. Brazílie, Japonsko 1-1 a Carlo Ancelotti teď horlivě diskutuje se svými asistenty. Není asi úplně spokojený s tím, jak se ten zápas dál vyvíjí, protože když Brazílie srovnala, tak byla opravdu na koni, bylo to vidět, vypadalo to, že se Brazílie bude čím dál tím víc přibližovat té otočce, ale potom se ta hra zase nějak uklidnila, což hraje do karet Japoncům a teď už jsme opět v takovém tom období sucha, tedy bez větších vyložených šancí. Gabriel se dostává s míčem na polovinu soupeře, to je obránce Brazílie a Arsenalu. Přihrává Marquinhosovi. Marquinhos otáčí těžiště hry, těžké zpracování pro Ryana, ale dobře sklepnul Danilovi. Ten se dostává před dva hráče Japonska, padá po skluzu jednoho z bránících hráčů. Junosuke Suzuki fauloval Danila, vysloužil si žlutou kartu a Brazilci budou mít k dispozici standardní situaci v 84. minutě. Poměrně blízko pokutovému území. Je to hodně z úhlu, z pravé strany. To znamená, že pravděpodobně přijde spíš centr do vápna, což ale není vůbec špatná zpráva pro Brazilce, protože většinu těch největších šancí si Brazilci vytvořili právě po přihrávce vzduchem do pokutového území a následném zakončení hlavou. Třeba se to zopakuje i teď. U míče stojí Bruno Guimarães, záložník, který zahrává drtivou většinu všech standardních situací, to je pravák, ale přítomný u míče je taky levák Ryan. Suzuki si postavil dvoučlenou zeď, ve které je Maeda a taky Sugawara. Hlavní sudí Mariani z Itálie ukazuje, že Brazilci mohou pomalu rozehrávat. Slyšeli jsme hvist v 85. minutě za stavu 1-1. Guimarães jenom naznačil, je to Ryan, který střílí a potom Junosuke Suzuki, ten, který fauloval, odvrátil tenhle centr, dokázal ten míč přizvednout nad branku svého golmana Suzukiho a to znamená jediné, přijde pravděpodobně další centr do vápna. z pohledu Brazílie, protože Brazilci mají k dispozici rohový kop v 85. minutě. 1-1 Brazílie, Japonsko, úvodní kolo playoff mistrovství světa. Ryan bude zahrávat svou levačkou ten rohový kop, takže míč se bude kroutit směrem do branky Suzukiho. Centr přichází přízemní a patičkou nadzvedává Casemiro. Teď se míč odráží na hranici vápna, zpracovává Guimaraes a po něm Vinicius. Vinicius naznačil střelu, ale potom si to vzal na levačku, je v pokutovém území, zasekává, vrací pod sebe na Guimaraese. Ten šajtlí centruje z první, ale tenhle centr přeletěl všechny. I Japonce, i Brazilce, takže z toho nic nebude, pokud videorozhodčí nenajde nějaký faul, protože na zemi v pokutovém území leží jeden z těch hráčů, kteří přišli ve druhé půli, Gabriel Martinelli, který v souboji s Maedou dostal zásah do obličeje a dostal ten zásah pravděpodobně loktem a byl to souboj, který byl v tu chvíli důležitý, protože přesně do oblasti mezi Maedou a Martinellim mířil ten míč a Maeda ho nakonec odhlavičkoval na hranici vápna. Tak teď jsou fanoušci v Houstonu v těch žlutých, ale taky modrých dresech, tedy fanoušci Brazílie i Japonska, poměrně napjatí, ale vypadá to, že Martinelli vstane a penalty se nedočká. Sudí Mariani ukázal Martinellimu, ať vstane. Těžko říct, jestli teď videorozhodčí situaci přezkoumává. 87. minuta, slyšeli jsme hvist, který znamená, že Japonci mají rozehrát. Tudíž žádná penalta, skóre se nemění. 87. minuta, Brazílie, Japonsko 1-1 po gólech Sana z 29. minuty a Casemira z minuty 56. Teď mají míč Japonci po dlouhé době na útočné polovině, na polovině Brazílie. Přihrávka na Maedu, Maeda zpracovává, dává pod sebe na Makina, Makino dává pod sebe. Tam je připravený Sugawara, teď Sano opět hledá Machina na pravém křídle, centr do vápna, v klidu odvrácený Casemirem a ještě konstruktivně, ale Endrick se srazil s Taniguchim, potom ale získal odražený míč a Endrick může pádit směrem dopředu, průniková přihrávka, hledá Martinelliho, ale skvěle pozorný byl brankář Japonska Zino Suzuki, který vyběhl pryč z vápna a míče levačkou vykopl mimo hrací plochu do zázemí a zámezí a to znamená, že rozehrávají Brazilci. Autovým vhazováním už rozehráli, Casemiro má míč ve středu hřiště, přihrává Douglasi Santosovi, Santos vrací Casemirovi, Brazilci opět už se dostali až k té linii pokutového území Japonska. Dostat se k vápnu Japonska to není příliš náročný úkol pro Brazilce, protože Japonci se často automaticky stahují do toho bloku, ale dostat se potom do vápna to už je oříšek, který zatím Brazilci naplno gólově rozlouskli jenom jednou. A to díky centru Gabriela a hlavičce Casemira. Teď Ryan na pravém křídle z pohledu Brazílie byl rukama Suzukiho, Junosukeho Suzukiho sražen k zemi. A to znamená standardní situace pro Brazílii. Čas se ale krátí. 88. minuta končí a pomalu nám bude začínat 89. Brazílie prohrávala, potom vyrovnala a teď se snaží zápas otočit. K dispozici k tomu má standardní situaci. V 89. minutě zápasu prvního kola play-off centr do vápna. Tam si naskakoval Marquinhos, ale nakonec míč vyrazil brankář Suzuki. Teď je Vinicius, má prostor na ránu. Vinicius obstřel zblokovaný. Škoda pro Viniciuse a pro Brazílii, protože tam se otevřela cesta pro křídelníka Realu Madrid, který teď burcuje fanoušky Brazílie v Houstonu. 89. minuta a po sražené střele Viniciuse se přichází další roh. Tentokrát ho nerozehrává Ryan, ale Bruno Guimaraes. Ještě si pozici toho míče upravil. Rozehrává nakrátko. Teď už tedy zmiňovaný Ryan a centr do vápna. Gabrielova hlavička odvráceno a Martinelli vrací míč zpátky do bezpečí pro Brazílii.
0: Stav je tedy stále 1-1 mezi Brazílií a Japonskem a tak ještě pojďme udělat před tím závěrečným závarem možná od Brazilců krátkou návštěvu tenisového Wimbledonu. Dál sledujeme, jak se daří třeba Kateřině Siňakové proti Číňance Zheng a u toho je Jaroslav Plašil.
1: Kateřina Seňáková vyhrála první sadu 6-4. Připomínáme, teď stále si udržuje náskok jednoho breaku, vede 3-1 v souboji s olympijskou vítězkou z Paříže z roku 2024 Číňankou Cheng, která teď podává 6-4, 3-1, 15 obě z pohledu Kateřiny Seňákové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: A my se tady rychle vracíme zpátky na fotbalové utkání prvního kola vyřazovací fáze mezi Brazílií a Japonskem. Podrobnosti má dál Adam Procházka.
4: 90. minuta, pomalu končí, Brazílie Japonsko 1-1, teď Sugawara na pravém křídle centruje do vápna Brazílie, Martinelli odkopává, ale k odraženému balonu se dostává Tanaka. Tanaka radši vrací zpátky bezpečně na Taniguchiho, ale teď po dlouhé době Japonci na polovině Brazílie, teď šance z pravé strany, je tam Kamada, centr do vápna, Marquinhos odkopává pryč mimo hrací plochu, a to znamená autové vhazování pro Kaishua Sana, jediného střelce v zápase pro Japonsko, který bude vhazovat. Nastavuje se 6 minut, tolik času mají Brazilci, případně Japonci, na to skórovat a ukončit zápas ještě v základní hrací době. Druhý gol v zápase nepřidá Casemiro, který se prosadil přesnou hlavičkou po centru Gabriela v 56. minutě, protože teď leží na trávníku a vypadá to na zranění, které bylo nezaviněné, tedy nějaké svalové zranění, to přibude další vrázka na obličeji trenéra Brazílie Carla Ancelottiho, který tedy místo Casemira pošle na trávník jiného defenzivního záložníka, kterého můžeme znát třeba z působení hlavně v anglickém Liverpoolu. Je to Fabinho, který se dostane na trávník. Casemiro je teď ošetřován dvěma zdravotníky. První minuta nastavení základní hrací doby nám skončila, ale můžeme předpokládat, že italský rozhodčí Mariani ještě minimálně tuhle jednu minutu, možná i víc, nastaví, protože teď je stále ještě ošetřovaný Casemiro, ale Fabinho už se dostává do hry, už tam čeká na hranici postraní čáry a my tady čekáme, co Brazilci nebo Japonci vymyslí. Teď to je taky příležitost pro oba týmy se trochu občerstvit a napít. Připomínám, že ten jediný soutěžní vzájemný zápas mezi Brazílií a Japonskem nabídl 5 gólů, a to na mistrovství světa v roce 2006. Tehdy Brazilci vyhráli 4-1. Teď to na takovou výhru nevypadá, ale to ještě klidně může přijít, kdyby ne v nastavení základní hrací doby, tak třeba v prodloužení, které se bude hrát v případě, že gól teď v následujících zhruba 5 minutách nepadne. Casemiro pomalu opouští trávník za potlesku brazilských fanoušků, kteří tak odměňují Casemira za výkon a hlavně za ten jeden klíčový gól, který dal a díky kterému tu máme stále nerozhodné skóre. To znamená, že Brazilcům zbývají dvě střídání po tom, co do hry přišel Fabinho, a konečně můžeme pokračovat. To už nám běží třetí minuta na

hned v úvodu druhé půle. Suzuki teď nervózně přešlapuje, tedy Zino Suzuki, brankář Japonska, protože ví, že bude čelit dalšímu rohovému kopu Brazílie a několikrát už z těch hlavičkových pokusů Brazílie zahrozila. Bruno Guimarães bude rozehrávat ten rohový kop, teď ho zahrává, míč se kroutí směrem od branky na hlavu Fabinha. Ten míč zasáhl, ale zvedl ho příliš vysoko, míč potom takovým obloukem přeletěl branku a to znamená jediné odkop pro Zina Suzukiho, tedy golmana Japonska. Jsme ve čtvrté minutě nastavení zápasu prvního kola playoff mezi Brazílií a Japonskem. Skóre 1-1, nákop Suzukiho na polovinu soupeře, tam si naskakuje Ueda, hlavičkový souboj prohrává, stejně jako potom v zápětí Endrick na druhé straně. Ten míč, který padá, si dokázal zpracovat Machino, ale v zápětí ho ztratil znovu a teď tedy šance pro Brazilce založit jeden možná z posledních útoků v základní hrací době, respektive v nastavení, protože z toho nastavení zbývají 2 minuty plus to, co ještě sudí nastaví kvůli tomu předešlému ošetřování Casemira, který potom musel vystřídat. Teď už každopádně Gabriel a po něm zase Marquinhos, to jsou stopeři Brazílie. Přihrávka na pravé křídlo, Ryan znovu vrací pod sebe. Marquinhos a Gabriel hrají na hraně středové čáry. Teď už přešel tu středovou čáru Gabriel. Brazílie nikam nespěchá, jako by čekala, až se bude ten nastavený čas chýlit ke konci a potom, jako by chtěla udeřit. Gabriel a po něm Marquinhos ve středovém kruhu. Gabriel ukazuje, aby to Marquinhos otočil napravo. Tak se taky děje a Danilo může mířit do pokutové území. Přihrávka pod sebe na Endrika. Endrik zpracovává neúspěšně. Tanaka ho obral o míč, ale odevzdal ho Ryanovi. Ryan dává pod sebe. Bruno Guimarães může pálit. Má to na hranici vápna. Přihrávka na Martinelliho. Martinelli a je to gól! Brazílie v poslední minutě nastavení se dostává do vedení 2-1. Obrovská euforie na stadionu v Houstonu. Skvěle to Brazilci vyřešili a střídající hráč, šťastná ruka Carla Ancelottiho. Martinelli se prosazuje 2-1, to je ohromné zklamání pro Japonce, kteří v zápase vedli od 29. minuty, ale potom Casemiro srovnal hlavou a Martinelli dokázal ve velké šanci už tváří v tvář brankáři Suzukimu zakončit přesně k pravé tyči. Pokud se nepletu, tak Suzuki se dotknul toho míče, ale nedokázal ho vytěsnit pryč. Ten míč, ten obstřel se potom odrazil od tyče do branky. Martinelli slaví, pojďme po stopách té akce. Bruno Guimarães mohl pálit, ale překvapil všechny, včetně mě, a přihrál do vápna Martinellimu. Ten levačkou zpracoval a pravačkou zakončil na vzdálenější tyč. Na levou tyč z pohledu Suzukiho. Ten se míči dotkl, ale jenom ho lízl. A nakonec tedy ten míč skončil po odrazu od tyče v brance. K velkému nadšení a radosti Brazilců, kteří nebyli daleko od toho, aby třeba skončili v úvodním kole playoff mistrovství světa poprvé od roku 1990. A Japonci sahali po historicky prvním vítězství v playoff. Ale nic z toho se pravděpodobně konat nebude, protože nastavený čas už vypršel. Ještě se něco nastaví nad rámec kvůli ošetřování a teď velkým oslavám Brazilců, ale už to nebude mnoho, teď je to pro Japonce nesmírně těžké, hlavně psychicky, protože byli blízko, aby dostali zápas s velkým favoritem z Brazílií do prodloužení. Ale teď jsou opravdu jenom pár minut od konce na světovém šampionátu. Brazílie, Japonsko, 7. minuta nastavení končí, nastavené byly, nebylo 7 minut, ale 6 minut a Brazílie tedy vede nad Japonskem 2-1. Do hry se podívají zase někteří hráči ze střídačky na straně Brazílie. To bude Danilo Santos, který čeká, až ze hřiště odejde Bruno Guimarães, který si připsal tu klíčovou asistenci a teď se raduje u své střídačky. Jsou tam vidět velké emoce, Brazilci cítí, že jsou blízko, takže Bruno Guimarães pryč ze hřiště a Danilo Santos na hřišti. Brazilci teď slaví, mají v rukou podobizny slavných hráčů z minulosti, Ronalda Nazária anebo Ronaldinho, tentokrát to ale byli jiní hrdinové, a to Casemiro a Martinelli, kteří otočili svými brankami zápas a Brazílie je blízko finále. Máme už konec 8. minuty nad rámec základní hrací doby. Brazílie vede po trefě Martinelliho 2-1 nad Japonskem. Japonsko má míč na útočné polovině. Bude to centr? Nebude, protože k míči se nakonec nedostává. Suzuki, Brazilci odkopávají tvrdě do zámezí i Neymar to sleduje.

Ze střídačky má spokojený výraz, protože Brazilci navzdory tomu, že se dlouho v zápase trápili, tak teď vedou a jsou ve skvělé pozici, která by v tuhle chvíli znamenala postup, ale ještě to musí ubojovat. Endrick se k míči nedostává, ale to proto, že byl faulovaný. Endrick chtěl výhodu, protože za míčem se pak hrnul jeden z jeho spoluhráčů, ale tohle je pro Brazílii možná ještě lepší, protože zase si získá několik cenných sekund před koncem zápasu. Připomínám, 99. minuta už v tuhle chvíli. Brazílie, Japonsko 2-1. Velcí favorité zápasu, pětinásobní šampioni světového šampionátu, dokázali zápas otočit, vedou 2-1 a teď mají míč na polovině soupeře. To je přesně to, co Kanárci chtějí, teď nákop Danila. Brazilci se s tím teď nemazlí. Japonsko odhlavičkovává pryč od vlastního pokutového území. Série hlaviček hraje taková teď chaotická, nepřehledná, což hraje do karet Brazilcům, ale teď nákop za obranou linii Brazilců. A teď útočný faul, Danilo spadl na zem, v podstatě si vymodlil tenhle ten faul u rozhodčího Marianiho. Ten ale faul odpískal v tuhle chvíli 100 minuta. Připomínám, že se nastavovalo pouze minut 6, ale Casemiro byl ošetřovaný a potom střídaný. Brazilci slavili samozřejmě v tuhle chvíli ten rozhodující a v tuhle chvíli ten vítězný gol 2-1. Proto se hraje i ve 100 minutě. Brazílie, Japonsko 2-1. Ronaldo Nazário v ochozech stadionu v Houstonu už netrpělivě čeká, kdy zápas skončí. To je v podstatě poslední nákop a má ho k dispozici Alisson, to je brankář Brazílie. Nákop přichází právě teď. Konec ještě nepřichází, Brazílie, hlavička Rajana, která končí mimo hrací plochu, ne. Suzuki, brankář Japonska, ten míč ještě stihl v pokutovém území. 100 minuta končí, Brazílie vede nad Japonskem 2-1 a je blízko k postupu do osmifinále mistrovství světa. Teď to musí Brazilci zvládnout v defenzivě, hlavička Marquinhose pryč, je tam taky Danilo Santos, ten se teď dostává k míči, navádí si ho na lavačku a odkopává ho na Viniciuse, ten ale se nedostává k míči, ale po něm se k němu dostává Douglas Santos, který ten míč odkopává pryč. A to znamená, že teď už skutečně Japoncům musí zbývat snad pouze posledních pár sekund. 101. minuta zápasu Brazílie s Japonskem. Kanárci vedou nad modrými samuraji 2-1 a tohle je dlouhý out Japonska na hranici pokutového území, ale hlavičkový souboj vyhrávají Brazilci a sudí Mauricio Mariani píská konec zápasu. Japonci znovu nezvládli zápas play-off a Brazílie ten zápas otočila, byť prohrávala od 29. minuty po trefě Sana. Casemiro vyrovnal z lavičky v 56. minutě. Carlo Ancelotti potom poslal do hry Martinelliho 10 minut po trefě Casemira. No a právě Gabriel Martinelli rozhodl v 95. minutě po skvělé přihrávce Bruna Guimaraeše na 2-1. My to samozřejmě řekneme i ve vysílání Radiožurnálu. Zápas právě skončil, Brazílie otočila duel s Japonskem po vítězném gólu v 95. minutě v podání Martinelliho. Adam Procházka, Radiožurnál.

Známe tedy dva týmy postupující zatím do osmifinále světového šampionátu. Včera večer už to zvládli domácí Kanaďani, i když domácí hrálo se v Los Angeles, Kanada porazila Jihoafrickou republiku 1-0 gólem v nastaveném čase druhého poločasu. No a vlastně tak trochu podobné to teď bylo v utkání Brazílie, Japonsko. I tady Brazilci postoupili gólem skutečně za 5 minut 12. Brazilci zvítězili nad Japonskem 2-1 a představí se příště nikoli v Houstonu, ale v East Rutherfordu, což je tedy jinými slovy New Jersey a ten stadion, kde se bude hrát taky finále letošního mistrovství světa. Na soupeře Brazilci čekají a bude to lepší z dvojice Pobřeží slonoviny Norsko. Tohle je duel, který se bude hrát zítra ve večerních hodinách. Kanada ta nastoupí proti lepšímu z dvojice Nizozemsko-Maroko. To je utkání, které začne nad ránem zítra, tedy v noci na úterý, pokud bychom to tak chtěli říct, ve 3 hodiny ráno, ale už za vlastně hodinku a půl, necelou hodinku a půl pro vás máme další přímý přenos z fotbalového mistrovství světa. Německo bude hrát s Paraguají.

0: Úvodní zápasy playoff mistrovství světa jsou sice hezká věc, ale jsme v českém rozhlase a tak musíme řešit hlavně české skutečnosti ohledně fotbalového šampionátu a tou hlavní zprávou dneška je, že Miroslav Koubek už není trenérem fotbalového národního týmu. Skončil po neúspěšném mistrovství, kde Češi vypadli už po skupinové fázi a podrobnosti teď probereme s Tomášem Petrem. Hezký večer.
1: Pěkný večer.
0: Miroslav Koubek měl smlouvu ještě na 2 roky. V sobotu po příletu národního týmu z mistrovství světa mu vyjádřil třeba generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd, tak proč je to teď úplně naopak a proč Miroslav Koubek končí?
1: Teď budu citovat Miroslava Koubka. Po neúspěchu na mistrovství světa, za který nesu jako hlavní trenér spoluzodpovědnost, jsem po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že nabídnu svoji pozici k dispozici panu předsedovi FAČR Davidu Trundovi. Po vzájemné debatě a konzultaci pan předseda můj návrh přijal. Konec citace. Koubek také uvedl, že k jeho rozhodnutí přispěla i mediální kampaň založená na řadě polopravd a fabulací proti jeho osobě. V takové atmosféře prý Koubkovi nedávalo smysl pokračovat.
0: Miroslav Koubek skončil u národního týmu po pouhém půl roce. Jak se na takovou éru bude podle tebe vzpomínat?
1: Řekl bych, že rozporuplně. Pozitivem je určitě to, že jako teprve druhý kouč v samostatné historii dostal Česko na mistrovství světa. Zvládl březnovou baráži, kdy reprezentace po penaltách vyřadila Irsko a pak i Dánsko. Jenže na samotném šampionátu Češi výsledkově i herně propadli. Podlehli Jižní Koreji, pak remizovali s Jihoafrickou republikou a nakonec prohráli s domácím Mexikem.
0: Jižní Korea už je taky bez svého trenéra, takže 2 ze 4 národních týmů, které byly ve skupině a tedy nemají své muže v čele reprezentace. Kolik času má teď Česká fotbalová asociace na to, aby našla nového kouče národního týmu?
1: Řekněme celé léto. Další utkání čeká české fotbalisty za necelého 1/4 roku. Na přelomu září a října reprezentaci čekají v Lize národů domácí zápasy s Chorvatskem a Anglií a venkovní duely ve Španělsku a v Anglii.
0: Nároční soupeři a kdo by u toho mohl být na místo Miroslava Koubka?
1: To je těžká otázka. Vedení fotbalové asociace vlastně už složitě hledalo nástupce odvolaného Ivana Haška ve chvíli, kdy na podzim vedl národní tým jako prozatímní trenér Jaroslav Kestl. Nakonec tehdy angažovalo právě Miroslava Koubka. Podle sázkových kanceláří je teď největším favoritem aktuálně kouč Jablonce Luboš Kozel. Hned za ním je Radoslav Kováč, kterého odvolal Liberec necelé 2 týdny zpátky. Šanci podle sázkových kanceláří mají také trenér Slávy Jindřich Trpišovský, který je dost často zmiňován z rolí národního kouče, anebo Koubkův asistent Jan Suchopárek. Variantou by pro vedení fotbalové asociace mohl být ale také třeba kouč reprezentační 21 Michal Bílek.
0: Miroslav Koubek skončil ve fotbalové reprezentaci. Tomáš Petr nám to teď připomněl na radiožurnálu Sport v 21 hodin a 15 minut. Díky za to.
1: Hezký večer.

Nevypadalo to bohuví jak dobře po úvodních zápasech tenisového Wimbledonu, ale nakonec se v úvodním hracím dní hlavní soutěže převážila ta procentuální úspěšnost ve prospěch českých reprezentantek a reprezentantů, můžeme tedy mluvit celkově v tom mužsko-ženském pohledu, navzdory tomu, že jediný český zástupce v tom dnešním programu Dalibor Svrčina prohrál stejně jako Daria Vidmanová, ale všechno to následně dokázali v úvozovkách napravit z toho českého pohledu Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. Nasazená desítka Karolína Muchová porazila Rusku Zacharovovou ve dvou setech. Předloňská šampionka Wimbledonu Krejčíková ta zvládla dvousetový zápas s domácí Klugmanovou a Bartuňková ta ve třech setech vyřadila Američanku Sterncovou. Co se týče aktuálně hraného utkání, tak Kateřina Siňáková už s ním možná zamíří do finiše. Číňanka Cheng s ní prohrává 4-6 a 4-5 a teď je v té sadě, respektive v tom gemu, ve kterém může Kateřina Siňáková podpořit svůj postup, je na servisu česká reprezentantka a taky deblová světová jednička. Co se týče našeho reportéra Jaroslava Plašila, tak ten aktuálně připravuje podrobnosti, připravuje taky ohlasy českých reprezentantek, takže ho znovu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport později.

0: Jakmile jsme dořekli náš tenisový vstup, tak Kateřina Siňáková trochu urychlila svou hru a nakonec tedy poráží Číňanku Cheng, tím pádem postupuje do druhého kola singlu na Wimbledonu. 6-4, 6-4 se zadařilo poslední české reprezentance v dnešním programu dvouher.
1: Radiožurnál Sport.
0: My ale míříme k dalšímu sportu. Plavkyně Barbora Sémanová totiž předvedla velmi rychlou dvoustovku, na které se v pražském Podolí stala podle očekávání mistryní republiky. Sémanová tak naznačuje, že na jaře má velmi dobrou formu, kterou by chtěla předvést i na srpnovém mistrovství Evropy.
2: Na olympijských hrách v Tokiu se dostala na hranici minuty a 55 sekund a tam se bohužel tehdy před 5 lety posun Barbory Sémanové zastavil. Teď plave velmi dobře a snad by se na své hlavní trati, tedy kraulařské dvoustovce, mohla pod onu hranici dostat.
3: No já doufám, všechno tam směřuje a já na tu mistrovství Evropy mám prostě cíl zlomit tu hranici a nic jiného mě moc nezajímá, takže doufám, že to tam vyjde a ten trénink nasvědčuje tomu, že jsem na dobré cestě, takže doufám, že to doklepnu.
2: Říká dvojnásobná mistryně Evropy, která na národním šampionátu předvedla velmi kvalitní čas na přípravu. Ve stejné fázi je také Jan Čejka, který plaval velmi rychlou znakařskou stovku a také navázal na přípravné závody ve Francii a Španělsku.
4: Teďka jsme máme akorát za sebou soustředění na Mallorce na 2 týdny, takže vlastně je to hnedka po soustředění. Tohle jsou ale pro nás takový poslední kontrolní závody, protože žádný další už před Evropou nebudou. Takže samozřejmě chci vyzkoušet, jak na tom ta forma je, jak to vypadá a tohle za mě jako je dobrá vizitka, takže se těším, co ještě z toho můžeme vytáhnout za ten měsíc a půl do toho vrcholu.
2: Navíc Čejka na národním šampionátu překonal také jeden český rekord. Na dvoustovce polohově vymazal čas Miroslava Knedly.
5: Bohužel nebo bohu dík, je dobře, že se ten můj rekord vymazal po těch 3 letech, kdy jsem od té doby nějak extra 200 polovku neplaval. Jsme se teda s Honzou Čejkovou domlouvali, že jestli on překoná můj rekord, tak já potom půjdu po tom rekordu na 100 kraula. To bohužel u mě nevyšlo, ale u Honzy jo. Takže gratuluju moc Honzovi, ten se to hrozně zaslouží.
2: Gratuluje mu Knedla. Elitní plavci jsou na tom všichni stejně. Národní šampionát je pokaždé zhruba měsíc před hlavní letní akcí, v tomto případě mistrovstvím Evropy v Paříži. Jen někteří zahraniční závodníci zvládají už v této fázi rekordní časy. O víkendu posunula Američanka Walshová světové maximum na kraulařské 50 a Nizozemka Steenbergenová na kraulařské 100. O ní mluví Barbora Janíčková.
3: Ano, na ho už tak atakovala, nebo tam kolem něho už kroužila podle mě snad minimálně 2x tuhle sezónu. A já jsem si myslela, že to teda padne buď na nizozemském šampionátu, který budou mít, anebo na mistrovství Evropy. To, že to padlo takhle v sete koli, tak samozřejmě jsem zvědavá, jestli se podaří to ještě stáhnout přímo na té Evropě.
2: Říká Janíčková, která právě kraulařskou stovku plave. Martin Charvát, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport.
6: Ze zdi spadlo umyvadlo, obrazy se pohnuly. V běhu sklízíš ze šňůr prádlo, zase začnem od nuly. Byli bychom asi hloupí zemřít v lesu zděný.

0: Radiožurnál 21 hodin 30 minut. Zprávy Kateřina Sausidisová.
1: Po silných bouřkách je dál omezený provoz na železnici kolem Kolína. Po koridoru směrem na Pardubice se po závadě na zabezpečovacím zařízení jezdí po jedné koleji. Vlaky nabírají i více než 3hodinová zpoždění. Na tratích do Kutné Hory a nebo Nymburka vlaky stále čekají na odklizení stromů z trati. Meteorologové oznámili nový teplotní rekord z neděle. V Doksanech na Litoměřicku naměřili teplotu 41,9 stupně. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů zároveň 9 z 10 nejvyšších teplot, co kdy v Česku byly zaznamenané, naměřili tento víkend. Hnutí ANO stále nemá kandidáta na pražského primátora. Oznámil to první místopředseda ANO hnutí Karel Havlíček. Výběr se podle něj zúžil na 3 jména z pražské kandidátky. Místo se uvolnilo po rezignaci Ondřeje Prokopa. Ten odešel z politiky poté, co vyšlo najevo, že nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. K tragické střelbě v severoněmeckém městě Štáde nedaleko Hamburku zřejmě vedly rodinné spory a neměla politický motiv. Uvedla to dolnosaská ministryně vnitra. 45letý německý občan s tureckými kořeny tam zastřelil 6 zaměstnanců domova pro matky s dětmi. Podle policie vedl s manželkou spor o dítě. Střelce na místě zadrželi. Sport. Fotbalisté Brazílie postoupili do osmifinále mistrovství světa. Po obratu porazili v Houstonu Japonsko 2-1. Vítězný gól dal v nastavení utkání Gabriel Martinelli. Brazílie je po Kanadě druhý tým, který úspěšně zvládl první kolo playoff. Za necelou hodinu začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport další souboj úvodního kola světového šampionátu mezi Německem a Paraguají.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Velké Bíteše a také na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením u Velké Bíteše. Na kilometru 162 silničáři uzavřeli pravý pruh. Kvůli práci na vozovce se bude projíždět s úžením až do 6 ráno. Aktuálně se ale jede plynule. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště vás zpomalí omezení mezi odbočkami na Lochkov a Barrandov. Mezi 14. a 16. kilometrem je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Zatím se i tam jezdí plynule. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna zvyšte pozornost za odbočkou do Němčic nad Hanou. Na kilometru 242 zastavilo nákladní auto kvůli defektu pneumatiky. Blokuje tam odstavný pruh, stojí za ním šipka. A na D6 z Karlových Varů do Prahy podobná situace za Řevničovem. Na 36. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla, i tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude většinou oblačno, hlavně na horách ojediněle přeháňky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu vydatnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě 25, na jihovýchodě kolem 36 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

21 hodin 37 minut, krásný večer s Radiožurnálem Sport. Co se týče basketbalových zpráv, tak ty nejsou úplně ideální vstříc národnímu týmu. Rozehrávač Tomáš Satoranský ani pivot Jan Veselý z Barcelony totiž národní tým na zápasy kvalifikace mistrovství světa v pátek ve Stockholmu proti Švédsku a taky v pondělí v Brně proti Estonsku nedoplní. Satoranskému to nedovolí účast na závěr skupiny H, respektive zdravotní stav mu to nedovolí. No a co se týče Veselého, tak ten oznámil už s předstihem, že po sezóně ukončí kariéru a na boj o šampionát v Kataru se necítí. V tiskové zprávě o tom informovala Česká basketbalová federace.

0: Vášeň pro sport může pomáhat a důkazem toho je třeba taky ryze dámská parta z Mostu, která se už 8 let věnuje závodům dračích lodí. Nebýt toho, že trénuje za každého počasí, možná by došlo k tragédii, protože běžná rutinní tréninková výška, kterou absolvuje mostecký tým třikrát týdně, se změnila v nakonec úspěšný boj o záchranu života. Díky tomu dostala posádka dračí lodě The Most Sexy Girls nominaci Českého olympijského výboru pro udělení cen Fair Play za rok 2026. Na slavnostní vyhlášení mimořádných činů se můžou těšit kapitánka lodi Vlaďka Turčanová a členka posádky Vendula Nedvědová, která dramatickou záchranou akci popsala.
1: Byla neděle 7.6. a byl jako dost vítr. Když je vítr, tak tady na jezeře jsou velký vlny a ono se jako dost špatně pádluje, ta loď se kymácí, ale naše kapitánka prostě má takový to, že musíme trénovat za každého počasí, že to nás zocelí. Takže jsme vyšli na trénink a on v tu dobu nikdo na jezeře skoro nebyl. Byly vlny, byl vítr a nikdo tam byl. Vyjeli jsme na vodu, tady jsme si trénovali, připravovali jsme se na závody a najednou na nás vlastně z břehu volal pán. My jsme ani nevěděli, jakoby, proč na nás volá, jsme se že on říká, že se mu nelíbí tamhle na konci úplně jezera, že je tam převrácený katamarán.
2: Někde takhle daleko.
1: Úplně daleko.
2: A to musel se dívat dalekohledem.
1: Jo, on měl dalekohled a...
2: Protože to je dálka, já bych tam nikoho neviděl.
1: No, tak úplně a zhruba 2 kilometry tady odsaď. A že se mu to nějak nelíbí, že je nějak špičkou dolů, jestli bychom se tam nezajeli podívat. Že se asi převrátil. No tak to bylo něco pro nás, protože my, záchranářky, co chtějí furt pomáhat, jsme nasadili tempo, jeli jsme v kuse asi 2 kilometry, bylo to opravdu daleko, v těch vlnách, jo, takže oni, když jsou vlny, ono vás to i trošku vrací. No a teď jsme přijeli tam a k našemu překvapení teda, tam byl katamarán z hůru nohama, jeho se držela maminka ve vestě a v ruce měla asi 3letýho chlapečka. No a teď ta maminka se držela jednou rukou katamaránu, kopala nohama, druhý ruce měla kluka a mávala na nás a my úplně jsme se zděsili, jsme nečekali, že tam jako uvidíme maminku s dítětem. Jo. Byla fakt zima a foukal jako studený vítr. No chlapeček úplně fialový, no tak jsme je hned úplně vzali na loď, začali jsme se všechny slíkat a začali jsme je vrstvit, protože byli úplně promrzlí. No a řekli nám, že tatínek plaval pro pomoc. Jenže jak byl ten vítr, tak tatínek udělal 2 tempa a 1 tempo ho to vrátilo. Takže jsme nejprv rozhodovali jsme se, jestli s klukem co nejdřív na břeh, aby šel do tepla, nebo podívat se táta, co, že jo, protože ten mohl dostat taky křeč nebo něco, ten jsme viděli jenom hlavičku hrozně daleko.
2: Tak jak se rozhodli?
1: No takže jsme zabrali, jeli jsme zkontrolovat tátu, už jsme viděli, jak přijíždí záchranné složky. Jsme zkontrolovali tátu a dohodli jsme se, že co nejrychleji prostě s klukem musíme na břeh, protože kluk byl úplně promrzlej. Takže jsme zabrali, kapitánka měla radost, protože říkala, že prej takovou rychlost 2 kiláku u nás v životě nezažila, že bychom snad vyhráli i olympiádu, protože my matky, když jsme viděli to promrzlý dítě, tak to se nevěděl, co se ve nás odehrálo a jakou sílu jsme dokázali do toho dát.
2: No. Kapitánka vedle nás, to jste byla vy tedy.
3: Ano, přesně, já jsem zrovna ten trénink byla na kormidle, takže jsem to viděla úplně na první dobrou, jak holky dřou, jak holky makají, nikdo nevynechal, všichni jeli na maximální nasazení. Prostě nebyl čas si stěžovat ani polevit a bylo to neuvěřitelný. A já jsem na ně byla teda strašně pyšná. Bylo to neskutečný jako.
2: To byl závodní výkon.
3: Byl to závodní výkon a dokonce jsem si říkala, že možná na těch velkých závodech, kdyby jsem chtěla, aby jsme fakt vyhráli, že do toho cíle dám nějakýho tonoucího se chlapečka a že možná vyhrajem.
2: Dopadlo to dobře, naštěstí, ale samozřejmě v tu chvíli je adrenalin, čili to člověk ještě tak nevnímá třeba tu záchrannou akci, ale co s odstupem času, s jakými reakcemi jste se pak setkali?
1: Vlastně my jsme sem přijeli a tady byly fakt záchranné složky, tady byly 2 auta hasičů, byli tady policajti, bylo tady prostě všechny záchranné složky, protože nevěděli, co se děje. A s odstupem času jsem mluvila s pár hasiči, co tady byli u toho zásahu a oni mi řekli, holky, vy si vůbec ale neuvědomujete, jako co jste dokázali. My než jsme nafoukli ten člun a než bychom se k nima dostali, tak u takhle malého dítěte jde o minuty. A vy jste prostě nám neskutečně pomohli a jste pro nás jako hrdinky, vy si to vůbec jako neuvědomujete, což my samozřejmě nejsme úplně z oboru hasiče, žádnýho nemáme, takže to jsem si teprve uvědomila, že asi jsme fakt tomu klukovi jako pomohli, protože my jsme sem přiběhli, oni ho hned zabalili do toho
3: termoobalu
1: a dopadlo to dobře, ale on říkal, my když bychom se tam dostali, to mohlo být třeba o 20 minut později a Bůh ví, jak by to dopadlo, no. Takže v tu chvíli, když mi to ten hasič takhle řekl, tak jsem si jako uvědomila, že asi ještě, že jsme tady byli.
2: Z Mostu David Kalvás, Radiožurnál.

0: Tohle byly YouTube na Radiožurnálu Sport v 21 hodin a 40 skoro 9 minut. Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace, říkáme vám to celé odpoledne, ale řekneme vám to znovu teď na úvod sportovního přehledu, který přichystal Adam Procházka. Hezký večer.
1: Krásný večer. Předseda fotbalové asociace David Trunda tedy přijal po vzájemné dohodě Koubkovu rezignaci.
2: Miroslav Koubek převzal národní tým vloni v prosinci a po 20 letech dostal Česko přes úspěšnou březnovou baráž na mistrovství světa. Na šampionátu ale reprezentace uhrála jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a skončila tak už v základní skupině. Smlouvu měl Koubek ještě na 2 roky. Po sobotním příletu z mistrovství světa podpořil jeho setrvání ve funkci generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd. O 2 dny později ale Koubek nabídl svou rezignaci, kterou předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné debatě přijal. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Fotbalisté Brazílie v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa zdolali po obratu 2-1 Japonsko. V 6. minutě nastavení rozhodl křídelník Gabriel Martinelli. V 8. finále tak Brazilci nastoupí proti lepšímu z dvojice Pobřeží slonoviny Norsko.
1: A mistrovství světa ve fotbale pokračuje večer dalšími zápasy play-off. V 10:30 nastoupí Německo proti Paraguay. Svěřence kouče Juliana Nagelsmana čeká další zápas proti jihoamerickému soupeři. V závěrečném utkání ve skupině prohráli s Ekvádorem 1-2. Podle útočníka Kaje Havertze se musí Němci bezpodmínečně zlepšit.
3: Od začátku vidíme, že na šampionátu se často favorité trápí. V zápase s Ekvádorem jsme poznali, kolik kvalitních fotbalistů mají. S jihoamerickými týmy moc zkušeností během roku jako evropský národ nenabereme. Jsou na hřišti agresivní, působí sjednoceně, mají vášnivé fanoušky. Tentokrát musíme předvést mnohem lepší výkon.
1: A po utkání Německa s Paraguayí ve 3 hodiny ráno našeho času se představí Nizozemsko proti Maroku. Oba zápasy samozřejmě nabídneme na naší stanici v přímém přenosu.
0: Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek se domnívá, že místo vyloučené Karviné by měl první ligu hrát jeho pražský klub. Řekl to ve vysílání Radiožurnálu Sport. Právní interpretaci týmu z Julisky ale už přezkoumala ligová fotbalová asociace a s výkladem Dukly nesouhlasí. S nabídkou hrát šance ligu ligová fotbalová asociace jako první oslovila druhý tým druhé ligy, tedy Táborsko. Pak by případně nabídka zamířila do brněnského Artisu a až následně právě na pražskou Duklu. Pokračuje Turek.
4: Pokud shledáme, že to vysvětlení, které jsme dostali, není dostačující, tak budeme žádat náhradu škody finanční. Ano, tak tam, jakmile se to rozhodne a spustí, tak tam žádné jiné řešení není. Jako nemáme problém s tím, že tam bude hrát někdo jiný. Ten problém je, že se domníváme, že nám bylo upřeno právo, které jsme měli my.
1: Do druhého kola tenisového turnaje Wimbledon postoupili 4 z 5 českých hráček. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková zahájila travnatý Grand Slam v londýnském All England Clubu vítězstvím nad domácí Klugmanovou 2-0 na sety. Stejným výsledkem porazila i Karolína Muchová Rusku Zacharovovou a Kateřina Seňaková Číňanku Čengovou. Nikola Bartuňková zdolala Američanku Sterncovou 2-1. S turnajem se naopak rozloučili debutanti Dalibor Svrčina a Daria Vidmanová.
0: A před chvílí byla úspěšná i Kateřina Siňáková, která tady taky postupuje do druhého kola v singlu. Hokejový obránce Radko Gudas z NHL vrací z Anaheimu na Floridu. Kapitánovi Ducks skončila smlouva a tak ho klub vyměnil za kanadského útočníka Greera. 36-letý český reprezentant se tak ve středu může stát takzvaným nechráněným volným hráčem, jak píše i web zámořské soutěže. Gudas už v minulosti působil na Floridě v letech 2020 až 2023, ale informace ze zámoří jsou takové, že ta výměna byla ohledně toho, že si Gura se chce tým z Floridy pojistit i na příští roky.
1: A na závěr basketbal. Českou reprezentaci nedoplní před zápasy kvalifikace na mistrovství světa dvojce hráčů z Barcelony. Rozehrávač Tomáš Satoranský a pivot Jan Veselý budou národnímu týmu chybět. Čechy čeká v pátek ve Stockholmu Švédsko. V pondělí pak v Brně nastoupí proti Estonsku. Satoranskému neumožní start zdravotní stav. Veselý už v květnu oznámil, že po sezóně ukončí kariéru a na boj o šampionát v Kataru se necítí.
0: Ale na světový šampionát ve fotbale se Adam Procházka dál cítí a proto bude tedy už za zhruba 30 minut a pár minut k tomu komentovat ten druhý zápas dnešního programu mezi Německem a Paraguayí. Tak do té doby naslyšenou.
1: Těším se na to, naslyšenou.
5: Víš, já budu čekat nad ránem.

0: Na jihozápadě Londýna začal Wimbledon, nejslavnější grandslamový turnaj. Tenisového svátku se nemůžou zúčastnit někteří šampioni z minulých let. Španěla Carlose Alcaraze trápí už delší dobu zranění. Vítězka ženské dvouhry z roku 2023 Markéta Vondroušová pak dostala čtyřletý zákaz kvůli odmítnutí dopingové kontroly. Právě případ české hráčky teď rezonuje wimbledonským areálem a někteří profesionálové se diví a ptají se, jak je to možné, že Markéta Vondroušová má distanc.
1: Ta situace se teď často opakuje. Začíná tisková konference s některou z českých hráček. Teď jsme zrovna na setkání s Karolínou Muchovou. A hned první otázky zahraničních novinářů míří právě na kauzu Markéty Vondroušové, které na konci loňského roku vadilo vystupování dopingové komisařky a zkoušku i pod hrozbou trestu odmítla. Reportéři tuší nebo doufají, že krajanky, často i spoluhráčky ze stejného klubu nebo reprezentačního týmu, mohou vědět víc než tenisté z jiných zemí. Reakce jsou ale dost podobné. Lítost, maximální podpora a také pocit, že se v tenisovém prostředí neměří všem stejně.
2: Rozhodně ne. Už se to řešilo předtím, než vlastně se stalo tohle. Prostě byly tam ty, jako vždycky, furt je tam Sinner svátek, bylo tam prostě víc hráčů.
1: Vypráví Kateřina Siňaková, která ví, že jde o jiné případy a taky zná maximální hranice trestů za jednotlivá provinění. Právě to, jak jsou pravidla nastavena, jí ale přijde zvláštní.
2: Za to, co se stalo, myslím si, že 4 roky je extrémně moc a to z toho tak nějak vyznívá, že být pozitivní pak je výhodnější, než vlastně jako nebýt, když dala hnedka ten test potom, takže je to určitě hrozně nepříjemný. Myslím si, že to pro ní musí být náročný a to, co si prožívá, si asi nikdo nedovedeme představit.
1: Organizace, které bojují s dopingem, se brání tím, že nemají na výběr. Kdyby totiž netrestali tvrdě, mohlo by být odmítání zkoušek dobrým únikem. Ale krajanky Markéty Vondroušové i další tenisté jsou přesvědčeni, že to rozhodně není případ české hráčky, která chtěla zřejmě jenom upozornit na velmi nekomfortní situace a nepočítala s tak tvrdým trestem.
2: Samozřejmě ty detaily ví jenom ona a asi ta komisařka, co se stalo. Samozřejmě to, co jsem četla, tak za mě prostě je to nad rámec a že možná předtím mají pocit, že něco pokazili, tak teď to musí spravit, takže asi taky trošku exemplární trest, takže já určitě si myslím, že Maky to schytala neprávem a je mi hrozně líto. No.
1: Diví se Kateřina Siňaková, která sama nemá s chováním dopingových komisařů špatné zkušenosti. Markétě Vondroušové přeje hodně sil, stejně jako Nikola Bartuňková, která s pomocí rodiny před časem také bojovala za očištění svého jména v jiné dopingové kauze.
3: No, je to strašná věc, samozřejmě vůbec to tohleto nepřeju nikomu, je to fakt peklo. Úplně cítím ty její emoce, co zažívá, takže jí přeju, aby se to vyřešilo a ať bude dál, no. Ale určitě se mi vrátily ty vzpomínky, které jsem měla i já.
1: Drží palce své klubové spoluhráčce Nikola Bartuňková, která stála velkou část předloňské sezóny, než antidopingové agentury uznaly, že mladá tenistka užila nepovolenou látku neúmyslně kvůli kontaminovanému doplňku stravy. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Radiožurnál 22 hodin. Zprávy s Kateřinou Cousedisovou.
5: Ministerstvo vnitra podle NKÚ nedodalo policistům vrtulníky ani neopravil hangár v Praze. Za střelbou, kterou nepřežilo na severu Německa 6 lidí, byl podle policie rodinný spor. Fotbalisté Brazílie porazili na mistrovství světa Japonsko 2-1 a postoupili do osmifinále. Zítra bude oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer od jihozápadu i vydatné a teploty až 36 stupňů.

0: Žurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie stále nemá nové vrtulníky, které jí ministerstvo vnitra slíbilo už před 8 lety. Upozornil na to nejvyšší kontrolní úřad. Z kontroly také vyplynulo, že hangár letecké základny v Praze je v havarijním stavu. Ministerstvo vnitra se proti výtkám ohrazuje. Podle mluvčí rezortu Hany Malé kontrolní úřad nebere v úvahu všechny investice do letecké služby.
2: V roce 2023 ministerstvo přehodnotilo celou koncepci na pořízení nové techniky na dalších 20 let. Následně jsme vyhlásili veřejnou zakázku na pořízení 6 kusů vrtulníků se schopností leteckého hašení. V letošním roce jsme realizovali veřejnou zakázku na pořízení 11 lehkých multifunkčních vrtulníků.
1: Podle Malé rezort vnitra připravuje taky modernizaci hangáru, který je podle kontrolního úřadu v havarijním stavu. Střelbu ve městě Štáde na severu Německa nepřežilo nejméně 6 lidí. Jejím motivem mohl být podle policie spor o opatrovnictví dítěte. Pachatelem je muž s tureckými kořeny. Policie ho zadržela.
3: Der Täter hatte heute einen Termin.
4: Podle policie přišel 45-letý muž do centra pro matky s dětmi na termín týkající se úpravy péče o jeho 3měsíční dceru. Po návštěvě zůstalo 6 zastřelených, všechno dospělé osoby, převážně ženy, které se měly úředního jednání zúčastnit. Policie dopadla muže několik kilometrů za Štáde na dálnici, na dodávku předtím několikrát vystřelila. Viceprezident lineburské policie Jörg Wesemann popřel zprávy veřejnoprávního rozhlasu, podle kterých muž patřil ke zločinnému klanu Miry. 3měsíční dcera pachatele a taky její matka jsou v bezpečí, i když ne spolu, taky ženu vyslýchala policie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Na hlavním tahu z Liberce do Polska dnes začalo omezení. Důvodem je oprava silničního mostu v Pertolticích. Na místě je kyvadlový provoz. Omezení potrvá do října, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
5: Práce jsou rozdělené do dvou etap a vyžádají si částečnou uzavírku na mostě. Provoz bude po celou dobu zachovaný v jednom jízdním pruhu a řízený kyvadlově pomocí semaforů.
0: Sport.
1: Fotbalisté Brazílie zvítězili v úvodním kole play-off mistrovství světa nad Japonskem 2-1 a zahrají si osmifinále. Od něj se od 22 hodin 30 minut utká také Německo s Paraguají a od 3 hodin od rána Nizozemsko s Marokem. Fotbalista Jan Bořil si po odchodu z pražské Slávie zvyká na nové prostředí v Liberci. Ke Slovanu se připojil jako volný hráč. Do Liberce spolu s ním přišli ze Slávie i Alexandr Bužek a Vasil Kušej. Druhý jmenovaný míří na sever Čech pouze na hostování. Bořil popisuje, proč dal přednost právě příchodu do Liberce.
6: Já mám velkou motivaci, chci ještě hrát, cítím to, že prostě stále na to mám a vlastně ve Slávě mi to nebylo umožněno. Nechtěl jsem tam být, prostě v Bčku, cítil jsem, že prostě bych chtěl být pořád v A týmu, to nebylo vyslyšeno, tak jsem řekl, že si prostě najdu něco jiného. Našel jsem Liberec, děkuju za to, že můžu stále pokračovat a motivace je jasná, dostat Liberec do evropských pohárů.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Omezení na D11 před Prahou a nadměrný náklad na D8. Na dálnici D11 opatrně na příjezdu do Prahy od Hradce Králové. Od sjezdu na Úvaly po Pražský okruh popojíždějí silničáři s technikou. Čistí vozovku a pohybují se vlevo u svodidel. Na dálnici D8 před Prahou vás může zdržet průjezd nadměrného nákladu. Vezou strojní zařízení na Moravu. Teď jsou na 3. kilometru, budou projíždět celou Prahou. Zařízení má na šířku kolem 5 metrů. Špatně se předjíždí, tak buďte opatrní. Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna máme hlášenou nebezpečnou situaci za Buchlovicemi. Leží tam spadlá větev přes celou vozovku, budou tam zasahovat hasiči. A v Havířově pozor na nehodu na silnici 11 do Českého Těšína. V Těšínské ulici u autobusového nádraží havarovala 2 osobní auta, průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude většinou oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer budou od jeho západu vydatnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě stále teplo kolem 36 stupňů a na horách většinou 24. Tolik zprávy.
8: A po nich pokračuje vysílání jediného sportovního rádia v Česku. Je 22 hodin 5 minut, krásný večer, pokud s námi třeba i míříte spát. Ale ještě bych úplně neodcházel, protože se bude hrát jeden velmi zajímavý fotbalový zápas za necelou půl hodinku. Německo-Paraguay, to je utkání, které začne od 22 hodin 30 minut a my ho pro vás máme komplet v přímém přenosu tady ve vysílání radiožurnálu Sport. Ještě do té doby, ale taky repríza nejnovějšího vydání pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem. Příjemný poslech.
0: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
9: Proč se nejúspěšnější basketbalový klub v posledních dvou desetiletí spojil s pražskou Slávií a stěhuje se od nové sezony z Nymburka do Prahy? Co je potřeba k tomu, aby nově sloučený klub hrál evropskou část slavné NBA nebo prestižní Euroligu? Jaký potenciál má v Česku basketbal? A co mají na mysli majitelé sloučeného klubu, když říkají, že zápasy musí být zábavou a show? O tom všem budeme mluvit na rovinu v dalších minutách vysílání radiožurnálu Sport. Naším hostem je spolumajitel basketbalového klubu SK Slavia Praha Era NBK Marek Tesař. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
10: Dobrý den.
9: Ten dlouhý název samozřejmě odráží to, že se spojily dva kluby, tedy pražská Slavia a Nymburk. Vydrží tenhle název dlouho, nebo jste domluveni, že po nějakém čase od konce to NBK odstraníte?
10: Tak určitě si myslím, že v příští sezóně takhle budeme hrát a v dalších sezónách je to otázka. Já bych asi na začátek vysvětlil, proč vlastně spousta lidí říká, že to dlouhý vysvětlení začal vlastně taky. Je to kvůli tomu, jednak je to nějaký respekt k Nymburku jako takovýmu, k té jeho historii, a druhá věc je to kód pro vlastně evropský basketbal, protože Nymburk je obrovský jméno v evropském basketbalu. A my vlastně, protože plánujeme hrát Champions League, tak chceme vlastně tohleto zachovat, aby v Evropě jsme byli rozpoznatelní, že vlastně je to nástupnický klub Nymburku.
9: Takže v Evropě budete hrát jako NBK, ne jako Slav?
10: Ne, budeme hrát pod tímhle tím celým názvem, ale ten kód...
9: Dobře, a na tom titulku bude NBK. Kód NBK nebo Slav?
10: Ne, Slavě.
9: Vy na webu představujete a vysvětlujete celý ten projekt. Máte tam i sekci FAQ, tedy častých otázek a odpovědí na ně. Jedna z těch otázek zní, jestli je to nový klub nebo pokračování Slavie nebo Nymburka. Vy na to odpovídáte a teď cituji. Je to nový společný projekt, který propojuje dvě výrazné basketbalové tradice a jejich hodnoty. Bude působit pod značkou Slavia Praha, současně ale chceme jasně a důstojně pracovat s odkazem Nymburka, který patří mezi nejvýznamnější příběhy českého basketbalu. To je velmi diplomatické vysvětlení, ale není to odpověď na tu otázku. Tak jak to je? Je to nový klub, nebo je to Slavia, nebo je to Nymburk?
10: Je to fúze dvou klubů, což znamená, že teďka budeme hrát pod tímhle tím názvem. Je to spojení dvou klubů, což znamená, že vlastně bereme historii obou a spojujeme to v jeden. Takže odpověď, si myslím, že to je odpověď na tu otázku, ale budeme hrát pod Slaví.
9: Takže kdyby v historii někdy Slavia vyhrála titul, tak byste ty tituly sečetli a chlubili byste se všemi.
10: Tak takhle, v zásadě odpovědí i možná to, jak je nastaveno to vlastnictví a majitelé Nymburka, kteří jsou plně zodpovědní za to, že vyhráli těch 20 titulů, nebo 21 teďka už, tak budou mít většinu. Jo? Takže to je taky nějaká odpověď na tuto otázku.
9: V jakém stádiu to spojování je? Už máte z právního hlediska všechno hotové?
10: Teď se finalizují poslední detaily, ale dohoda je jasná a teď opravdu se už ladějí poslední detaily.
9: Každý z těch klubů měl samozřejmě své hráče, měl svůj realizační tým. Po tom spojení zůstane jenom ten nymburský tým nebo se do něj probojuje i někdo ze slávistů?
10: Tak já mám velkou radost, že vlastně v tom týmu, i když jsme popravdě řečeno počítali s tím, že celá ta sportovní část přijde z Nymburka, což v zásadě v 90% tak platí, takže se do něj probojovali dva hráči Slavie, takže to je taková moje radost, ale jinak samozřejmě ta sportovní stránka věci byla daleko profesionálněji zvedená a kvalitněji zvedená v Nymburce a proto od samého začátku jsme plánovali, že vlastně jak realizační tým, tak hráčský tým přijde z Nymburka. Ale samozřejmě i v Nymburce je spousta odchodů plánovaných, takže ten kádr se nějakým způsobem pro příští sezonu promění.
9: Co tomu říkali hráči Slavie, když jste jim po sezóně, kde skončili předposlední v NBL, přišli říct, dobrý, ale nahradí vás Nymburk?
10: No tak za prvé, spousta hráčů jim končila smlouva, což bohužel v basketbalu je tak celkem standardní, že ty američtí nebo ty zahraniční hráči mají smlouvu na jednu, na dvě sezóny, takže to byl jedna věc, která tomu trochu pomohla, ale samozřejmě pár hráčů pod smlouvami bylo a museli jsme se nima se domluvit, že prostě přejdou do jiných klubů, což se v zásadě už ve většině případů stalo.
9: Protesty to spojení podle očekávání vyvolalo u nymburských fanoušků. Vy jste při oznámení toho projektu slibovali, že některé zápasy i v té nové sezóně odehrajete v Nymburce a také, že fanoušci budou mít nějaké výhody. Už tohle máte konkretizované? Víte už, kolik zápasů v té nové sezóně odehrajete v Nymburce?
10: Tak my jsme mluvili o českém poháru a zároveň možná i nějaký ligový zápas, že tam odehrajeme, ale přesně jako počet ještě daný nemáme.
9: Koho to spojení napadlo? Vás nebo majitele Nymburka nebo ještě někoho úplně jiného?
10: Když jsme měli tiskovou konferenci, kde jsme to oznamovali, tak jsme vlastně ještě těsně předtím jsme si říkali, kdo teda vlastně s tím přišel, ale myslím si, že to byla opravdu jako diskuze, kde jsme se potkali úplně na jiný téma a bavili jsme se, co nás trápí, každý ten klub, co nás trápí v té naší nějaký vizi, a musím říct, že to tam jako perfektně zapadlo, jak Jirka Podpěra, tak Tomáš Petera.
9: Což jsou majitelé Nymburka,
10: tak se v úvozovkách stěžovali na to, že mají malou kapacitu v Nymburce, že ten zájem v Nymburce není o ten basketbal tak velký a že pro tu vizi, kterou i oni měli být výraznou basketbalovou značkou v Evropě, tak není takový zájem a že to publikum v Praze je pro ně velká výzva. Když vlastně my jsme zase strádali po té sportovní stránce, tak to opravdu jakoby se protlo a vlastně hned na první schůzce, kdy jsme se bavili úplně o ničem jiným, tak jsme si říkali, pojďme zkusit to dát dohromady, a po pár týdnech jsme měli jasno, že tohle je nejlepší cesta pro oba dva celky.
9: Co bylo nejtěžší při těch jednáních?
10: Co bylo nejtěžší? Vlastně asi, já myslím, že v jednáních jako takových nebylo, protože tam byla shoda, jo. Ale co se týká toho procesu, tak najít to finální nastavení komunikace, jak směrem do té nymburské komunity, tak ale i směrem do slavistické, takže to jsou takový jakoby výzvy, které ale vlastně před námi stojí i teď.
0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
9: Spolumajitel nově sloučeného basketbalového klubu SK Slavia Praha Era NBK Marek Tesař je dnešním hostem radiožurnálu Sport. Při představení toho sloučení jste hodně mluvili o mezinárodních ambicích. Tou hlavní je chystaná evropská část NBA?
10: Tak takhle, hlavní ambicí je to být opravdu velmi úspěšný evropský basketbalový klub s silnou komunitou kolem. To si myslím, že je pro nás jako největší výzva. Nymburk už pravidelně Champions League hraje a velmi, velmi úspěšně. Nicméně i oni měli vlastně cíl jednou tu Champions League vyhrát, což si myslím, že taková ta hlavní ambice, dostat se do Final Four a pokusit se tuto soutěž vyhrát. A nad tím je vize, kterou jakoby vidíme v nějakým vzdálenějším horizontu, a to je právě ta anoncovaná možnost i po sportovní stránce se přes Champions League dostat do evropské divize NBA. Popravdě řečeno, je to věc, kdybychom o tom uvažovali, co se týká licence a tak dále, tak to je horizont 5-10 let, ale teďka vlastně, když si vezmete, že Nymburk naposledy prohrál obod s pozdějším vítězem Champions League, který by se už automaticky kvalifikoval do evropské divize NBA, tak je to najednou, ta vize je dosažitelnější, než jsme na začátku vůbec čekali. Takže je to tak, chceme vybudovat opravdu velmi silný evropský klub s velkou komunitou, ale zároveň teď se naskytá ta příležitost a my chceme být vlastně v této vizi pokorný, ale říkáme, chceme na tuhle příležitost být, kdyby přišla, tak chceme na ní být připravený.
9: V jakém stádiu je vlastně ta připravovaná evropská NBA?
10: No, už to dostává opravdu jako velmi jasný obrysy, ale kdybyste se zeptali na FIBA, tak vám ještě asi konkrétně taky neodpoví, ale hovoří se
9: proto o... Proto se ptám spíš vás, protože předpokládám, že sondujete a víte spoustu věcí ze zákulisí.
10: Sondujeme, ale popravdě řečeno, ty informace jsou pokaždý trošičku jiný a upravují se asi, je to výsledek taky nějakého dlouhodobého jednání FIBY, evropský FIBY s NBA, ale teď to vypadá, že by opravdu mělo být 16 týmů v této divize a měla by se začít hrát za 2 roky nebo za tři roky, což je opravdu jako blízko, poměrně blízko.
8: A ta evropská NBA by se spíš blížila podobě evropských pohárů, než toho, co vidíme v zámoří?
10: Neměla by to být normálně divize o 16 týmech, kam se teda 2 nebo 4 budou moct probojovat vlastně tou sportovní cestou, tou takovou klasickou evropskou, jakože si to prostě vybojujete a těch 12 dalších týmů by měli normálně koupit standardní licenci, tak jak je to v Americe. A měli by hrát normálně soutěž proti sobě.
8: O tom, že byste si koupili tu licenci, o tom neuvažujete?
10: Ne, to opravdu to je úplně mimo naše možnosti, ale samozřejmě může přijít někdo, kdo si identifikuje Prahu jako velmi dobrou destinaci pro tohleto a může o to někdo mít zájem. A proto my vždycky říkáme, chceme na tuhletu situaci být připraveni.
8: Že kdyby někdo takový přišel, tak vy řeknete, my už na tom pracujeme, tady se vám nabízíme a můžeme se spojit. Rozumím tomu dobře.
10: Je to tak, nebo by si to mohl vytipovat sám, protože si myslím, že Praha proto je místo, který by určitě slušelo evropský divizi.
8: Vy už jste mluvil o tom, že Nymburk hrál velmi úspěšně Champions League nebo Ligu mistrů. Ono na rozdíl od fotbalu, tak v basketbale Liga mistrů není ta nejvyšší evropská soutěž nebo ten nejvyšší evropský pohár, protože tady je ještě Euroliga, což je soukromý projekt, tam hrají ty nejslavnější týmy. Vy jste v podzimním rozhovoru pro Deník Sport mluvil i o vizi, že by Slavia někdy v budoucnu mohla hrát Euroligu. To stále ještě někde v hlavě máte?
10: Já myslím, že to je stejná ta vize a teď, když do toho přišla, což znamená, byla to vzdálená vize, ale vždycky u všech těch našich projektů, který máme u nás, tak si říkáme nějakou jako tu maximální vizi, aby jsme věděli, jakou cestou máme jít. Takže to v tu chvíli byla Euroliga, teď když přišla ta varianta s tou evropskou divizí NBA, tak vlastně je to na podobný úrovni. Otázka, jak vlastně Euroliga bude vypadat, protože je velká pravděpodobnost, že spousta těch týmů bude mít zájem o to být součástí NBA.
8: Při těch ambicích, při těchto plánech neodskočí ten nově sloučený klub zbytku českého basketbalu ještě výrazněji, než v těch minulých 20 letech odskakoval Nymburk?
10: No, to je taky velká otázka, kterou si hodně často klademe při diskuzích právě s panem Podpirou a s panem Peterou, že vlastně, aby jsme byli relevantní a zajímaví a atraktivní pro publikum v České republice i v rámci té ligy, tak je potřeba ten tým nějakým způsobem nastavit tak, aby třeba ty nejkvalitnější hráči rotovali a aby ty zápasy v té lize byly víc vyrovnaný, ale na druhou stranu, když se podíváte teďka na finále, nebyl, tak
8: to bylo drama.
10: Tak si myslím, že to byla krásná podívaná a opravdu dramatický sport až do konce.
0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
8: Spolumajitel basketbalového klubu SK Slavia Praha Era NBK Marek Tesař zůstává hostem radiožurnálu Sport. Když jste představovali spojení obou klubů a celý ten projekt, tak také zaznělo, že basketbal je globálně druhý nejpopulárnější sport po fotbale. Máte ambici dostat basketbal na druhé místo i v Česku? Je to reálné?
10: Já si myslím, že to reálný je. Minimálně do té top trojky a vlastně mít nějaký období, kdy ten sport bude číslo 1 třeba v těch finálových částech soutěže, ale bude hrozně záležet na infrastruktuře a já jsem přesvědčený, že ta města, kde se basketbal hraje, tak už teďka vím o několika, kde se jasně hovoří o tom, že tam vyroste hala pro 5-7 tisíc lidí a to si myslím, že bude jako naprosto rozdílový, jak se tohle to stane, že ten basketbalový produkt bude zajímavý a v tu chvíli si myslím, že přiláká partnery, přiláká fanoušky a přiláká možná i taky silný majitele v těch regionech, který to budou vidět tak, jako můžeme to sledovat ve fotbale, že je vlastně zájem od bohatých lidí vstupovat do sportu, do klubu, tak si myslím, že basketbal je další v pořadí, kde by se tato proměna mohla stát a to samozřejmě potom by tu atraktivitu obrovsky posunulo. Když jinak, co se týká sportovní podívan, tak si myslím, že ten basketbal má obrovský potenciál v tomhle tom.
9: Když mluvíte o 5000 nebo větších halách, já jsem se díval na statistiky návštěvnosti, jenom opravdu velmi málo klubů první ligy v tom uplynulém ročníku dosáhlo návštěvnost průměrnou přes 1000 diváků. Mistrovský Nymburk měl v základní a nadstavbové části průměr 549 diváků na zápas. Vy jste byli ještě níže pod 400. Opravdu je to jenom o halách, že když se postaví větší haly, tak najednou začne chodit 10x víc lidí?
10: Jo, protože určitě, protože si myslím, že ty haly dokážou si ten sportovní produkt daleko víc posunout a není to jenom o tom sportu, ale myslím, že jste už o tom mluvili na začátku, ale je to i o tom doplňkovém programu, který ten divák dostane a taky jak se tam o něj postaráte a popravdě řečeno v těch tělocvičnách, ve kterých se to teďka hraje, tak ten servis pro ty fanoušky není tak a chodí tam opravdu jenom ta úplně nejužší basketbalová komunita, což je samozřejmě problém, ale zároveň velký potenciál.
9: Takže když říkáte, že zápasy nově sloučeného klubu budou zábavou a show, tak to půjde na Královce od nového ročníku, nebo to bude čekat na to, až budete mít novou halu?
10: Já si myslím, že a to vlastně ty zápasy Nymburka v Champions League ukázaly, že tam ta příležitost je to posunout tu kvalitu toho sportovního produktu i na Královce, ale samozřejmě s plánovanou halou, multifunkční halou v Edenu by to bylo zase o parník dál.
9: Jak to vypadá s halou v Edenu, kterou byste měli sdílet s hokejisty?
10: Tak je to primárně vlastně projekt, s kterým přišel hokej a když jsem se bavil se spolumajitelem hokeje, s panem Tichým, tak teďka asi před 14 dny, tak říkal, že pořád je ještě reálná ten termín 30-31.
9: A do té doby tedy to bude Královka?
10: Do té doby by to měla být Královka pro ligu určitě.
9: V Edenu, jaká bude kapacita? Jak ta hala bude vypadat?
10: Tak teď se mluví někde kolem 7000. Ten projekt je, myslím, na 7500, ale myslím si, že ještě v tomhletom úplně přesně jasno nejse. Já si myslím, že hokej pro extraligu bude potřebovat o něco víc než jenom 7000, tak uvidíme, jak se s tím ještě ty finálně, jak to nastaví vlastně o hokejisti. To bude asi nejdůležitější.
9: V těch odvážných představách, kdybyste hráli NBA, stačila by tahle kapacita?
10: Stačila. Tahle ta kapacita kolem těch 10 000 by stačila. Ale samozřejmě otázka, jestli když by byl zájem, tak jestli by nestálo využít i O2.
9: Říkáte, že vytváříte ambiciózní basketbalový klub, že chcete přilákat spoustu dalších fanoušků, že z toho chcete udělat zábavu, máte ambice NBA, případně Euroliga. Je taktické stavět to na základu Slávie? Když to řeknu úplně jednoduše, neodradíte tím velkou část obyvatel Prahy, kteří fandí Spartě?
10: Já si myslím, že to je naopak jako velký plus, protože ta Slavie je obrovská značka na sportovním poli a já jsem přesvědčený, že to je, a myslím, že to je taky důvod, proč se s náma spojoval Nymburk, že ta značka je obrovsky silná, ten potenciál má.
9: Byť v basketbale nějakou úspěšnou tradici Slavie nemá, to asi si můžeme přiznat.
10: Jo, to je pravda.
9: Nebojíte se, že pro Spartu bude, nebo pro Spartany, kteří by chtěli chodit na basketbal, tohle bude problém jít na Slávy?
10: Já myslím, že možná pro ty ortodoxní ano, ale zrovna včera jsem seděl s dvouma Spartanama v hospodě a říkali, že se moc těší, že chodit budou.
9: Vy jste v listopadu pro Deník Sport řekl, že chcete jednat s majitelem fotbalové Slávie, Pavlem Tykačem, že víte, že to je fanoušek basketbalu. Mm-hmm. Jednali jste a má to nějaké, nebo bude to mít nějaké pokračování, bude pan Tykač podporovat i basketbal?
10: Tak to jsem říkal zhruba před rokem, mám pocit, a to samozřejmě byly moje první úvahy, když Pavel Tykač vstoupil do fotbalu a vím, že ho baví i basketbal, tak to byla moje první úvaha, první volba, ale vzhledem k tomu, že oni mají poměrně hodně práce ze Slaví fotbalovou a zároveň se teďka pouští taky do rekonstrukce vlastně, nebo plánují rozšíření stadionu, tak říkal, že pro tuhle tu chvíli to není téma. Na druhou stranu máme podporu vedení fotbalové Slavie ke spolupráci, ať už je to komunikační, marketingová spolupráce, takže na této úrovni věřím, že vlastně spolupracovat budeme a už spolupracujeme a je to i taková vize celého toho spolku SK Slavia Praha, kde je 34 sportů a ta vize je daleko větší interakce mezi těmi sporty, aby jsme se vlastně pomáhali, protože nad tím vším je vize, že bychom měli mít přes 2 miliony miliony fanoušků po celé republice a to si myslím, že vlastně v tomhle tom ta Slavia je unikátní, nejenom tím místem Fedenu, kde většina těch sportů má základnu a svý sportoviště, ale vůbec v tom počtu sjednocených sportů pod jednou značkou. V tom jsme, myslím, unikátní nejenom v Čechách, ale myslím si, že možná i ve střední Evropě.
11: Mluvil jste o ambicích, k tomu samozřejmě jsou potřeba peníze. Vy jste, nebo někde jsem četl, že rozpočet Nymburského klubu byl kolem 50 milionů. Jak výrazně se posune?
10: Já si myslím, že pro ty první sezony nějak dramaticky rozhodně se posune, ale v řádech třeba o 10 milionů, někde kolem 60 milionů, možná ještě o trošku víc, protože majitelé Nymburka jsou velice ambiciozní a vlastně mají velkou chuť a vlastně dostat se do Final Four, což se jim v Champions League ještě nepodařilo, takže to si myslím, že je hodně motivuje a při těch jednáních o skládání novýho týmu, tak možná ještě budou chtít být výraznější, ale myslím, že takhle, v takhle nějakým horizontu by se to mělo pohybovat.
11: Na sezonu v NBA by bylo potřeba kolik?
10: To jsou úplně jiný řády.
11: Popravdě, a je to reálné v Česku?
10: No, je to reálný, protože ten produkt vlastně je podporovaný nebo generuje obrovský příjmy i z pohledu mediálních práv, jo. To znamená, že ta liga vlastně, to NBA nějakým způsobem taky přispívá na ten provoz toho klubu, že reálný to je, ale na rovinu zase pro naše možnosti to teďka reálný není. I ta Euroliga, ty nejslabší týmy mají rozpočet třeba trojnásobný, než budeme mít my tuhle tu sezónu. Jo.
11: Vy se dlouhodobě věnujete sportovnímu marketingu, dlouhodobě spolupracujete třeba s Jizerskou 50, pracoval jste pro Sokol. Jak jste se dostal k basketbalu?
10: No, dostal jsem se tak, že já jsem velký slávista, opravdu od malička. Pravidelně chodím na fotbal, mám permanentku asi od 14 let na každou sezónu. S mým bratrem tam chodím opravdu pravidelně a se synem. Takže k tomu mám obrovský vztah a přišli za mnou vlastně bývalí majitelé, který vlastně vzkřísili basketbalovou slávy a chtěli pomoct. No a chtěli pomoct asi 5 let nazpátek. Pak přišli znova po 2 letech, no a rozhodli jsme se, že v tom cítíme potenciál a že do toho vstoupíme.
11: Když jste mluvil o té show, o té zábavě, máte někde nějaký vzor, jak by to mělo vypadat? Kam vlastně během příštích sezon chcete ten nově sloučený klub v tomto směru dostat?
10: Tak takhle, vzory 100% máme. Stačí se teda podívat samozřejmě do Ameriky, ale i v Evropě, Partizan Bělehrad, Žalgiris Kaunas, to jsou vlastně obrovský meky basketbalu a to je tam, kam cílíme, ale samozřejmě je tomu dlouhá cesta a primárně taky přes tu infrastrukturu.
11: Říká dnešní host Radiožurnálu Sport, spolumajitel basketbalového klubu SK Slavia Praha Era NBK Marek Tesař. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
10: Děkuji moc za pozvání, na shledanou.
11: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.

0: přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Ano, na ten se vydáváme právě v tuhle chvíli ve 22 hodin a přesně 30 minut na Radiožurnálu Sport, kde ještě můžeme doplnit informaci, že fotbalový útočník Robert Lewandowski, polský hráč, bude po odchodu z Barcelony hrát v Americe v Major League Soccer za Chicago. Smlouvu bude mít do roku 2028. Co se týče světového šampionátu, který se právě na americké půdě koná, tak Brazilci už porazili Japonce 2-1 v úvodním kole playoff. Hrát se ještě od 3 hodin ráno bude mezi Nizozemskem a Marokem a právě v tuhle chvíli už je rozehráno utkání Německo-Paraguay, komentuje Adam Procházka.
2: 30 sekund uběhlo, Německo-Paraguay zatím bez branek 0-0, ale jako první se na polovinu soupeře vydali outsideri tohoto zápasu, tedy hráči Paraguaje, no a Julián Enciso bude zahrávat rovnou rohový kop, který sám vybojoval sraženou střelou, takže Enciso se připravuje na zahrávání, ještě čekáme, až se urovnají šťouchanice uprostřed pokutového území. Manuel Neuer je hodně těsněný soupeři, teď Enciso posílá centr do vápna, padá na zadní tyč, zakončení, Neuer musí chytat, tak to byla hned velká šance Paraguaje. V druhé minutě, respektive v úvodu té druhé minuty, ten míč tam propadl až na zadní tyč a tam byl připravený Junior Alonso, zpracoval, z voleje zakončoval, ten míč netrefil dobře, ten míč kvůli tomu netrefení neměl razanci a Neuer ho v podstatě takovou plácačkou vyrazil pryč z nebezpečí a nakonec byl právě Junior Alonso tím posledním, který se dotkl míče, a my to řekneme samozřejmě i do zpráv Radiožurnálu, mezi tím, co Němci drží míč na vlastní polovině. Druhá minuta, Německo-Paraguay zatím bez šancí a bez branek 0-0. Adam Procházka, Radiožurnál. Bez šancí, když si to zpětně přemítám, nebyl úplně přesný termín, protože jsem před chvílí mluvil o tom, že se v jedné ukázal Junior Alonso. On se v té šanci ukázal, ale to zakončení nakonec nebezpečné nebylo. Teď už mají ale míč Němci, kteří jsou na polovině soupeře. Začíná třetí minuta a Rüdiger, jeden ze stoperů, hraje směrem doleva. Tam je Florian Wirtz na levém křídle, přihrávka do středu hřiště na Denise Undava. Ten dostává teď míč, ale přichází o něj v zápětí. Byl tam obklíčen na hranici vápna a Julián Enciso vyráží do protiútoku, má míč u své pravačky a sprintuje na polovině soupeře, blíží se pokutovému území, zasekává si míč, ale jde proti třem a o míč přichází. A proto můžou pokračovat naopak Němci, Meča zatím zápas začíná ve vysokém tempu, teď Kai Havertz, který si pomáhal rukama a samozřejmě tohle je jasný faul k zemi, poslal Andrése Kubase. Ale tohle je slibný začátek, pokud že chceme a určitě chceme zápas plný šancí a gólu, tak zatím ten úvod něco takového slibuje a naznačuje. Tak doufejme, teď každopádně končí třetí minuta, začíná čtvrtá a na zemi se v bolestech svíjí Gustavo Gomez, což je kapitán Paraguaje, důležitý stoper a nevypadá to dobře. On se drží za pravé koleno, obličej má přitisknutý na trávník, bolestí cení zuby a nevypadá to pro něj a pro Paraguaj dobře. A to je asi to poslední, co chcete. I co chce trenér Paraguaje Gustavo Alfaro, protože když se vám zraní stoper hned v prvních minutách té nejdůležitější fáze světového šampionátu, tedy vyřazovací fáze, tak to je opravdu velké neštěstí. Ještě si počkejme, protože u Gomeze, který má na své levé ruce kapitánskou pásku, jsou dva zdravotníci, už je v takovém lehkém sedu, takže snad to nebude až tak vážné. Na nosítka to není určitě. Teď je otázka, jestli zdravotníci po diagnostice určí, že bude moct pokračovat a hlavně samozřejmě záleží na tom, jak se bude sám cítit. Každopádně začíná pátá minuta a my si můžeme připomenout, že do základní sestavy Paraguaje se vrátil klíčový hráč Miguel Almirón a to po trestu za zakrytí úst. Možná si to pamatujete, nové pravidlo mistrovství světa bylo poprvé uplatněno právě v případě Miguela Almirona, který cosi říkal soupeři, ale u toho si zakrýval ústa a to se od letošního světového šampionátu nesmí. Dostal červenou, poslední zápas ve skupině nehrál, ale teď už se tedy vrátil a hrajeme dál. Polovina páté minuty, Německo-Paraguay 0-0, je to úvodní kolo playoff mistrovství světa. Vítěz postoupí do osmifinále a doplní tak v této fázi už postupivší Kanadu a taky Brazílii, která dnes před hodinou zhruba dokázala otočit duel s Japonskem z 0-1 na 2-1. Teď už ale pokračujeme v zápase mezi Německem a Paraguají. Je to rozehrávka, kterou si vzal na starosti Pavlovič, otočil těžiště hry. Teď už ukazuje svoji koloběžku Florian Wirtz. Míč propadl na Kaja Havertze, v pokutovém území dává pod sebe. Unda vstřílí, ale no, střela. Střela nebo centr, těžko říct. Ten míč každopádně plachtil mimo tři tyče, zhruba tak 2 metry kolem pravé tyče a bylo to pravděpodobně i nad branku. Ale když už jsme u Denise Undava, tak on to konečně dokázal. Dostal se do základní sestavy, Julian Nagelsmann ho postavil do té základní jedenáctky a to mluvím o tom, protože v těch předchozích třech zápasech v základní skupině Undav pokaždé zasáhl do zápasu jako střídající hráč. On se prosadil 3x, k tomu 2 asistence, ale stejně to nebylo dost na to, aby si u Juliana Nagelsmanna vysloužil místo v základní sestavě, až tedy teď v úvodním kole play-off mistrovství světa proti Paraguayi konečně Denis Undav hraje v základní sestavě. Teď ale Havertz prodlužuje za sebe, spojil jsem přesný a příjmení, Kai Havertz, po něm Leroy Sané. Sané dává pod sebe na Havertze a Němci uklidňují situaci, ale jsou blízko pokutového území Paraguaje. Přihrávka meči dozadu na Josu Kimicha. Kimmich dává dopředu na Havertze. Havertz vrací Kimmichovi, který z pozice pravého obránce se bude asi často stahovat během držení míče Německa do středu hřiště, protože on zvládne hrát jak na pozici pravého beka, tak i ve středu hřiště v záloze. Teď ale Wirtz na levém křídle, navádí se to na pravačku, nenápadný centr a skoro vlastní gól. Záložník Galarza. Ten míč ho sklepnul, protože letěl nepříjemně, stáčel se do branky od Wirtze a číhal tam Havertz. Proto tedy Galarza ten míč raději zasáhl a po odrazu od jeho kopačky ten míč těsně minul pravou tyč branky Orlanda Chila. A to znamená jediné, rohový kop pro Německo na začátku 8. minuty za nerozhodného stavu. 0-0. Kimmich čeká, až bude moct zahrávat rohový kop, protože hlavní sudí Jait tam ještě co si domlouvá hráčům v pokutovém území. Joshua Kimmich už udělal několik kroků zpátky, zhluboka se nadechl, zvedl pravačku a teď zahrává rohový kop centr na zadní tyč, tah vrací do ohně, ale Almiron odkopává ještě rána zpoza vápna Wirtze, ale tenhle volej nedokázal nártem sklopit nízko dostatečně pod břevno a tak přestřelil branku o nějaké dobré 3-4 metry. Ale tohle nebyla úplně beznadějná pozice, protože na hranici vápna měl Wirtz poměrně hodně prostoru. Žádný z paraguajských hráčů si nehlídal odražený míč na hranici pokutového území. Paraguay se pokusila rychle nakopnout balon dopředu, ale s tím se Němci poradili a teď dopředu sprintuje Brown, levý obránce, centr směrem dopředu, ale nebyl přesný, odražený míč, ale sbírán meča, takže Němci stále u míče. Teď Kai Havertz, stažený v záloze, dává míč Zanému. Zané, centr, nadnesený jednou z hlav paraguajských obránců, ale všechno si pohlídal. Junior Alonso, který ten míč hlavičkou poslal do rukavic Orlanda Chila, brankáře, a tím pádem může Paraguay rozehrávat. Teď právě zmiňovaný Alonso, přihrávka dopředu, přeletěla Galarzu, takže Nemeča získává už několikátý míč v úvodních minutách. Teď máme minutu 9. Fanoušci na celém stadionu tleskají do rytmu. Na konci 9. minuty Německo Paraguay 0-0 a Havertz kombinuje se Zanem podél pravé postranní čáry. Zané, po něm Pavlovič a taky tah si zahraje. Otočí těžiště hry na levou stranu, tam je Florian Wirtz, už poblíž vápna soupeře, ale jeho přihrávka byla nepřesná. Miguel Almiron se teď nechal sfaulovat Pavlovičem a Pavlovič šel do toho souboje poměrně agresivně. Sudí Jait ještě nesahá pro kartu, asi je brzo, ale tohle byl poměrně skoro až zbytečně tvrdý zákrok. Marocký rozhodčí Jalal Jait žlutou kartu nevytáhl, ale ještě stále se tam na zemi sví v bolestech. Jeden z hráčů Německa, jeden z hráčů Paraguaje, Almiron, který byl obětí tohohle nevybíravého zákroku, ale už je na nohou, bude v pořádku a můžeme hrát dál. 10. minuta pomalu končí, Německo-Paraguay 0-0 a Chil nakopává míč směrem dopředu, tam si nabíhá Enciso, ale hrudníkem bezpečně a zkušeně Kimmich srazil míč pro Nmeču a ten rozehrává doprava. Zané má před sebou hodně prostoru, taky proto si míč předkopl několik metrů před sebe. Teď už ale ho tam brání Galarza a tak Zané vrací míč stoperovi Riedigerovi. Riediger si pomáhá s Pavlovičem, se záložníkem Bayernu Mnichov, ten přihrává na svého spoluhráče z bavorského velkoklubu na Kimmicha, ten levačkou. Centruje do vápna, ale tam je připravený Caceres, jenomže při tom odkopu, respektive centru Kimmicha, byl právě tenhle pravý obránce Německa faulovaný, protože ho dohrál Enciso, jeden z těch křídelníků Paraguaje. A bude to tady standardní situace, o tu se postará Kimmich, rozehrává nakrátko Riedigerovi, Němci obléhají pokutové území, Paraguaje teď přihrávka dovnitř vápna, Undav pouštěl míč mezi nohama, potom ten míč prošel i mezi nohama stopera Paraguaje Gomeze, ale za ním už byl pouze brankář Paraguaje Chil, který si tak ten míč zpracoval, vzal do rukou a rozehrál, jenomže teď jsou paraguajští hráči v tísni, Němci napadají a nese to ovoce, přihrávka do vápna, tam je Undav patičkou za sebe, trochu naslepo, Havertz nestihl ten míč doběhnout a Bobadilla, záložník Paraguaje, odkopává pryč. Němci to zkusí znovu, už tráví poměrně dlouhý pobyt na polovině Paraguaje, a nevypadá to, že by se hodlali vracet. Stoper Riediger nakopává míč do vápna na Nmeču. Ten v tvrdém souboji s Alonzem nakonec se nedostal k míči. Ten míč proplachtil do zámezí. A tak bude rozehrávat Paraguay z vlastního pokutového území. 12. minuta se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Německo-Paraguay 0-0. No a v té největší šanci se ocitl junior Alonso, tedy levý obránce Paraguaje, který číhal na zadní tyči po rohovém kopu této jeho americké země, ale to zakončení mu nesedlo, Neuer proto v klidu tu střelu vychytal a tím pádem stále skóre nerozhodné 0-0. Třeba to změní Němci, Wirtz zpracovává míč, přihrává do středu hřiště, to byla pobídka pro Tukes s Havercem, ale Havertz ten míč nestihl. Ale pozor, na zemi, na trávníku leží pravý obránce Paraguaje, Juan Caceres, který v souboji s Wirtzem, který si hlídal Caceres na zádech, zasáhl Caceres loktem někam do oblasti obličeje. Myslím si, že to nebylo tvrdé a úmyslné natolik, aby se k tomu třeba vrátil videorozočí a nedej bože třeba dal červenou kartu. A na stadionu ve Foxborough je taky vidět pohyb na střídačce německá. Pokud jsem správně viděl, tak se do dresu oblékal Nick Woltemade, což je útočník Německa, nebo některý z jiných hráčů, ale zatím žádnou fyzickou zdravotní indispozici v německé základní sestavě nevidím, tak si počkejme na to, jestli to něco znamená nebo ne. Každopádně Caceres, který před chvílí ležel na trávníku, už je mimo hřiště a čeká na vpuštění, takže bude v pořádku. 14. minuta, Německo-Paraguay 0-0, Němci hrají ve středu hřiště, Nmeča po něm Zané, teď i Tach, stoper Německa. Tak rozehrává na Riedigera, to je zase obránce Realu Madrid, rozehrává na Wirtze, ten dává z první na Brauna, Braun centruje, Almiron blokuje, 14. minuta, Němci se dostávají za nerozhodného stavu 0-0 v souboji úvodního kola mistrovství světa, úvodního kola playoff mistrovství světa s Paraguayí k rohovému kopu. A k tomu čtvrt kruhu u rohového praporku už se staví kdo jiný než Joshua Kimmich. Ten opět si udělal několik kroků zpátky, teď má ruce v bok a kouká na pohyb v pokutovém území. 15. minuta už mezi tím začala. A pravačka zvednutá, Kimmich centruje na zadní tyč a ten míč propadl skoro až k Undavovi. Spadl tam i jeden z německých hráčů, ale byl to nakonec útočný faul, byť se Julian Nagelsmann, trenér Německa, zlobí a to dost intenzivně, neskrývavě. Ten míč letěl na Nmeču, ten ale míč podskočil a potom spadnul k Undavovi, ale ten to vůbec nečekal, takže se ten míč ještě poodrážel párkrát. Rozehrávat tedy bude Paraguay v 15. minutě za stavu 0-0 Chil už má míč ve svých rukou, Cupita s ním zpátky, staví si ho na hranici malého vápna. Caceres, pravý obránce Paraguaje, se mezi tím už vrátil na hřiště. A právě Chil rozhrává ten barevný míč Trionda, tak se jmenuje, na polovinu soupeře, nepřesně. Míč skončil v zámezí, Zané ani nemusel podstoupit souboj, jenom sledoval ten míč, jak se odkud dokutálel mimo hrací plochu, a tak Němci rozhrávají autové vhazování a hned posun hry na levou stranu. Havertz u středové čáry zasekává, dává pod sebe na Pavloviče a ten si pomáhá se stopery. Tah. Po něm Kimmich na pravém obránci vrací tahovi. Tah. Přihrávka dopředu na Zaného, těžké zpracování, ale Zané drží ten míč u své levačky. Skvěle. Přihrál Havercovi a uvolnil se. Zané dostává míč zpátky. Už pádí k pokutovému zemí, ale skvěle. Skvělý zákrok teď předvedl José Canale, který si počkal na ten manévr Zaného a potom se pustil do skluzu. Míč odkopl pryč z hrací plochy. Autové vhazování pro Němce, přihrávka na Kimmicha. Kimmich se vybírá taha, Němci jsou nastihovaní na polovině soupeře. Rüdiger zpracovává levačkou, otáčí se na levou stranu, ale přihrává doprava, protože si zbíhá mezi stopery Pavlovič. Záložník dává Kimmichovi, Kimmich posouvá hru napravo, tam je Nmeča. Nmeča naznačil centr, ale jenom zasekl, dal Pavlovičovi, ten mu vrátil a Nmeča hraje opět se stopery. A tah, po něm Pavlovič, tah, Rüdiger. Teď už dlouhá pasáž hry, kdy Němci drží míč a do ničeho nebezpečného se nepouštějí. Rüdiger couvá s míčem, přihrávka Brauna ho trochu zahnala. Teď přenesení těžiště hry v podání taha přesné na Undava. Undava přihrávka do vápna, ale s tím si poradil Almiron. Ten zakopává, ale Němci zpracovávají. 17. minuta, Německo-Paraguay 0-0. Teď je přihrávka v podání Virce směrem do vápna na nadbíhajícího Haverce, ale připravený byl kapitán Paraguay Gomez. Virc se teď zlobí, chtěl by, aby hlavní sudí zápasu Jaid odpískal faul, ale tak se neděje a tak budou rozehrávat opět hráči Paraguaje. Je to autové vhazování, které míří na brankáře Paraguaje, tedy Orlanda Chila. Ten rozehrává dlouhým nákopem, jenomže nedokázal najít nikoho ze svých spoluhráčů. Němci se tak snadno dostávají k míči a je to Rüdiger, který toho může využít. Posílá míč na polovinu soupeře. Virc je připravený u levé postranní čáry, ale vrací pod sebe na Rüdigera. Rüdiger zpracoval míč pravačkou a levačkou ho posunul o pár metrů doprava, kde je tah, a ten přihrává Kimmichovi. Před ním už se otvíral prostor, ale Enciso se vrátil a presuje. A tak Němci nemají kudy, teď byl Pavlovič dohraný, ale sudí Jaid si toho nevšiml, otáčel se pozdě k tomu souboji a to znamená, že žádný faul z toho ani nebude, Enciso se ani nezlobí, asi to byl souboj férový, a tak Němci pokračují na polovině soupeře, tentokrát na pravé straně, Zané, ale jenom vrací pod sebe na Kimmicha, připravený tah, připravený Rüdiger. Tah dává Rüdigerovi, Rüdiger posouvá rovnou z první na Virce, na levém křídle Virc. Vrací zpátky, ale nepřesně, k míči se skoro dostal Enciso, ale Kimmich byl pozorný. Takže ten míč vypíchl před Encisem zpátky na kopačky Německa. Rüdiger, po něm Braun, Rüdiger zpátky u míče. Rozlíží se dopředu, Paraguay zalezla na hranici vlastního vápna a tenhle defenzivní blok zatím zdá se pevný. Německo s míčem na pravém křídle, Zané a přihrávka na Nmeču, ten vrací Zanému, ale tam bylo příliš paraguajských hráčů, bránících a odolávajících tlaku Německa, takže zakopnutí. Neuer vyběhl až někam skoro ke středové čáře, jak jsme u něj zvyklí, tohle je potlesk právě pro brankáře Bayernu Mnichov. Němci tak pokračují i díky zásahu Neuera stále s míčem na hřišti, tah po něm Rüdiger. Rüdiger je na polovině soupeře, stejně jako Braun i Virc na levém křídle, ale znovu jenom přihrávka zpátky. Němci se nikam neženou, neriskují a spíš se tak jenom oťukávají ten zatím hodně disciplinovaný defenzivní blok Paraguaje. Míč na pravém křídle, Zané, naznačil Kličku, teď souboj jeden na jednoho, ale zasekává, až teď obešel Galarzu, před sebou má taky Alonza, ale právě Galarza se ještě vrátil, obral Zaného a snažil se najít Encisa, což je hráč Paraguay, který nejčastěji si nabíhá za defenzivní linii Německa, ale zatím ani jednou nedostal povedený míč do prostoru. Oni totiž ten míč Paraguajci zatím skoro ani vůbec neměli. Němci zase na polovině soupeře dostali se tam bez problému, protože Paraguajci se automaticky stahují zpátky na vlastní polovinu. Dobrá klička teď v podání Nmeči, Nmečova přihrávka nepřesná, s ní si poradil Canale a Paraguay opět vyrazila do protiútoku, ale nepřesně. Tahle přihrávka Kubase nenašla adresáta, míč skončil v zámezí, no a Gustavo Alfaro, trenér Paraguaje, který vede tenhle tým od roku 2024, reagoval hodně naštvaně, protože tohle jsou přesně ty momenty, kdy Paraguay by měla zkusit protiútok, ale pak přijde nepřesnost a tím pádem německá branka zůstává už dlouhou dobu neohrožena. Němci na polovině soupeře, Kimmich, po něm Tach, Rüdiger. Výměna míče mezi obránci Německa. Teď už Florian Wirtz, křídelník, prostrkává míč na Brauna, k němu se míč nedostává, Braun se ho snaží vybojovat, ale přitom fauloval Almirona, který leží na zemi už po několikátém souboji, zatím je to tak trochu otloukánek německých hráčů, Miguel Almiron. Zkrátka a dobře, často se právě on objevuje v těch tvrdých soubojích a posléze na zemi. Takže, 22. minuta, je to úvodní kolo playoff mistrovství světa a Němci hrají s Paraguají 0-0. Připomínám, vítěz tohoto zápasu se v osmifinále utká s tím lepším z dvojice Francie Švédsko a vítěz taky doplní v osmifinále už týmy, které úspěšně zvládly první kolo, a to Kanada, která porazila Jihoafrickou republiku 1-0 gólem v nastavení zápasu. A v osmifinále už je taky Brazílie, která porazila 2-1 gólem v nastavení zápasu Japonsko. Teď tedy Německo-Paraguay, končí 22. minuta. Je to 0-0, nepřesnost v rozehrávce Německa a dopředu sprintuje Galarza. Obhodil si Kimmicha, ten si ale hodil tělo před Galarzu a potom už použil Galarza v tom souboji ruce. To znamená faul, Jalal Jait píská a Němci rozehrávají nakrátko. Tach má míč ve středovém kruhu, vybírá si do spolupráce Rüdigera na levé straně na polovině soupeře. Rüdiger vrací na hranici středového kruhu Tachovi, Tach si vybírá Kimmicha, kapitán Německa přihrává k pravé postraní čáře, tam je Zané, vybírá si do spolupráce Nmeču, ten padá v souboji s Kubasem, ale sudího Píšťalka zůstává v klidu. Ale opět ztráta míče, jednoduchá ztráta míče v podání Paraguaje, ale nepřesnost i na straně Německa. A aby tu nepřesnost zachránil Tach, tak fauloval jednou ze soupeřů. A to znamená, že ve 23. minutě jednak budou zahrávat standardní situaci Paraguajci daleko od branky, ale jednak přichází hydratační a komerční pauza. Zopakujeme to nejpodstatnější, 23. minuta končí, Německo-Paraguay 0-0. Největší šanci se hned v úvodu zápasu ve druhé minutě ocitl junior Alonso, ale netrefil ten míč dobře. Neuer vychytal a tak je stav stále nerozhodný 0-0.
1: Děkujeme našemu reportérovi, za kterým se pochopitelně za 3 necelé minutky vrátíme zpátky do přímého přenosu, který ale dál běží třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na serveru irozhlas.cz a stejným způsobem pro vás budeme reportovat i z každého nočního zápasu ve zbývajícím programu světového šampionátu ve fotbale. Budeme pro vás mít pochopitelně v příštím týdnu taky zpravodajství z cyklistické Tour de France, ale nebude to, co se týče přímých přenosů, zase tak vydatné, na to úplně cyklistika stavěná není v rozhlasovém pojetí. Na Tour de France mimochodem budou debutovat Matyáš Vacek a Jakub Otruba a spolu s nimi tam bude ještě třetí Čech, a to Pavel Bittner, který pojede slavný závod po loňské premiéře. Po druhé, všichni tři figurují v nominaci svých týmů, které je dnes oznámili. Tour, připomeňme, začne už tuto sobotu, a to časovkou družstev v Barceloně. Zajímavé taky je, že tři čeští jezdci se na závodě představí poprvé od roku 2017, kdy na Tour startovali společně Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar a Ondřej Cink, takže možná se blízká ještě na lepší cyklistické časy v Česku. Vacek si tak vyzkouší i svou třetí Grand Tour, už byl tedy na voletě i Giro d'Italia, navíc minulý týden královal na domácím světovém, na domácím šampionátu, kde ovládl stejně časovku i závod s hromadným startem a těšíme se tedy i na výkony dalších dvou zástupců. 23-letý Bittner bude usilovat o úspěch třeba v hromadných spurtech, no a Otruba ten už má za sebou Vueltu, jeho stáje navíc dostala divokou kartu, takže právě proto ta premiéra na slavné Tour de France.
0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku, které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
3: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
4: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.

0: Česko-Paraguay, tak to se dozvíme z komentáře Adama Procházky. Pokračuje první poločas.
1: Právě včas, 27. minuta, teď se rozehrává po občerstvovací a komerční pauze. U míče Paraguay, ale dlouhý nákop směrem na polovinu soupeře nenašel. Toho správného muže v tmavě modrém dresu, tedy hráče Paraguay, Němci toho můžou tedy využít, a to rychlým protiútokem, ale teď Havertz trochu zahnal Zaného na vlastní polovině a tak se celá akce, případný potenciální protiútok, zpomalil a už je z protiútoku vlastně postupná kombinace. Teď ale pronikl mezi řady Pavlovič, hledá Brauna a hraje Florian Wirtz na levém křídle, otáčí hru na pravého křídelníka, na Zaného. Zané nedokázal ten míč zpracovat, ale ještě předtím, než se míč dokutálel pryč z hrací plochy, tak se ho dotkl jeden z hráčů Paraguaye, Alonso, a to znamená autové vhazování pro Německo. Kimmich hraje mezi dva útočníky Paraguaye na Pavloviče, Pavlovič vrací Kimmichovi, Kimmich se otáčí směrem k pravé postranní čáře, tam si nabíhá Zané, vrací Kimmichovi a Němci se s míčem vrací na vlastní polovinu. Paraguaye teď trochu vysouvá pressing, vycítila, že Němci nemají kam. Nemají kudy, kam mají, dozadu, tam je často ta možnost, ale nemají kudy dopředu. Možná ale teď, dlouhý nákop na Wirtze, který ten míč nestíhá na hrací ploše a trochu ve frustraci ten míč nakopl směrem do reklamního baneru, ale nebylo to nic extra agresivního natolik, aby sudí Jalal Jaid odpískal, respektive odpískal, aby dal žlutou kartu Wirtzovi za nesportovní chování. Teď už rozehrává brankář Paraguaye Gil, 28. minuta pomalu končí, opět nepřesná rozehrávka, teď Rüdiger takovou rybičkou přihrál hlavou brankáři Neuerovi, ten okamžitě rozehrál na Brauna, ten spěchá dopředu, má prostor na levém křídle, chtěl vyslat Wirtze průnikovou přihrávkou za obranu soupeře, ale s tím si defenzivní hráči Paraguaye poradili. Teď Almiron padá po souboji s Braunem, ale sudí Jaid ukazuje takovéto známé gesto, kdy dlaní ukazuje rychlým pohybem nahoru a dolů, ať vstává a neleží, a tak taky Almiron splnil. Teď pozor na tuhle průnikovku Kimmicha na Zaného, Zané zpracovává hlavou, je tam brankář venku na hranici vápna, Undav se skoro dostal k míči, nedokázal se dostat ke střele, ale i kdyby, tak se skóre měnit nebude, protože čárový sudí viděl offside, zvedl praporek, hlavní sudí odpískal, a to znamená, že Zané byl pravděpodobně v offsideové pozici v momentě přihrávky od Kimmicha. Každopádně ta přihrávka od pravého obránce, respektive středního záložníka, jak kdy, Kimmicha, to byl hodně ambiciózní a skvěle provedený pas, který ale tady mířil do offsideu. Almiron znovu leží na zemi a znovu není odpískáno. Teď je trochu gesto frustrace od tohoto ofenzivního hráče Paraguaye. Wirtz ho přistrčil, to ano. Pak je na rozhodčím Jaidovi, aby posoudil intenzitu. Teď ale už autové vhazování, Caceres, dlouhý aut do vápna, tak odhlavičkovává k Havertzovi. Havertz si snažil přehodit Kubase, to se mu nepodařilo, a tak hraje Paraguaye na polovině soupeře. Almiron posílá míč dopředu před Brauna, ten míč chytil, teď nasadil jesle skvěle Pavlovičovi, ale potom se s míčem dostal už do zámezí, ale zajímavý manévr, zajímavý pokus Almirona, který svým hbitým pohybem připomíná takového štíra, který se teď dostal kolem jednoho i druhého soupeře. Pavlovičovi nasadil jesle, poslal mu míč mezi nohama, ale to už bylo na hraně hrací plochy a s míčem se dostal Almiron mimo. Německo tedy znovu u míče, už na polovině soupeře, Rüdiger zpracovává pravačkou, dává si míč do prostoru ve 31. minutě za vyrovnaného stavu 0-0 mezi Německem a Paraguay v úvodním kole playoff mistrovství světa. Wirtz si dává míč na levačku vedle pokutového území zleva, necentruje a s míčem se dostává mimo hrací plochu, ale až po teči Caserese. A tak Wirtz rozehrává rychle na Havertze. Havertz je tam tvrdě dotíraný jedním z obránců, kapitánem Gomezem. Gomez povalil Havertze na zem, pak ho do něj napálil míč, ale to neudělal dobře. Teď je centr Německa do vápna, zpracovává na hranici Pavlovič, dává Kimmichovi, Kimmich otáčí hru napravo. Tam má prostor Zané, dává ale pod sebe na Kimmicha, ten byl dotíraný Encisem, a tak vrací Zanému míč odražený do vápna, ale došlo tam pravděpodobně útočnému faulu nebo kruce.

0: těžko říct, co teď Jaid odpískal, pravděpodobně faul Undava, který se loktem opřel do kapitána Paraguay Gomeze. A sudí Jaid tak taky odpískal. Připomínám tedy, že Denis Undav je na tomhle turnaji nejlepším střelcem Německa, taky nejproduktivnějším hráčem. 3 góly a 2 asistence k tomu. A všechny tyhle v uvozovkách kanadské body nazbíral jako střídající hráč v těch zápasech základní skupiny. Teď tedy poprvé v základní sestavě, zatím se neprosadil ani on, ani nikdo jiný na hřišti. Je to 0-0 v polovině 32. minuty mezi Německem a Paraguají. Věrc vrací míč na Taha. Byl to vysoký míč a tak si musel rukou stínit, protože při zpracování koukal pravděpodobně přímo do slunce. Samozřejmě tady v Česku máme už po 11. hodině, ale ve Foxborough. Tam je samozřejmě odpoledne a sluníčko, tedy skoro v tom nejhorším. S tím se musí hráči potýkat. Teď Wirtz přidává do středu hřiště, už je poblíž pokutového území soupeře. Vybírá si meču, rychlá narážička na Havertze, ten byl trochu držený, pravda, stoperem Gomezem, ale ne natolik, aby sudí Jaid odpískal penaltu, to určitě ne. I když Julian Nagelsmann se trochu zlobí, protože ruce vidět byly, ale ta intenzita na penaltu v pokutovém území, tak jak jsme zvyklí, jak pískají rozhodčí, by musela být mnohem, mnohem intenzivnější. A teď Wirtz, Riediger zvedá ruce nad hlavu, naznačuje Wirtzovi, ať pokračuje sám, že se do té akce Riediger plést nechce, ale do té akce se pravděpodobně za chvíli zaplete, protože mu přihrává Kimmich do středového kruhu. Riediger zpracovává, kouká směrem dopředu, nabíhá mu tam Wirtz, po něm Nemeča, dobrá přihrávka na Havertze, Havertz pálí, rána zblokovaná, to byl pokus z pozapokutového území. Míč získává Almiron, dává pod sebe na Caserese, Caseres uhybný manévr před Havertzem a odkop na polovinu soupeře, ale skvěle Riediger zkušeně hrudí, zpracovává pro Kimmicha, potlesk fanoušku Německa ve Foxborough. Kimmich dává do středu hřiště, Nemeča, klička na pravou stranu, po něm Pavlovič, zase Nemeča, přihrávka, která zahání Kimmicha až na hranici středové čáry, kapitán Německa se s míčem otáčí, posílá ho dopředu, hraje Tach a po něm Riediger, 34. minuta, 0-0, Německo-Paraguay, nerozhodný stav. I největší šanci měli Paraguajci, ale teď možná přidají jednu Němci, centr v podání Zaného, zblokovaný a potom se odrazil navíc do kolene Zaného a potom pryč. My to řekneme samozřejmě taky ve vysílání radiožurnálu Sport do zpráv. Zatím míč drží Paraguay. 34. minuta pomalu končí. Německo-Paraguay zatím nerozhodný stav 0-0. Adam Procházka, radiožurnál. 34. minuta končí, jak jsem zmiňoval, zápas pokračuje. Za nerozhodného stavu nákop Paraguaje opět nenašel vůbec nikoho. Paraguajci už tedy si mezi sebou vyměnili 31 přihrávek. No a Němci zhruba tak 6x víc. To znamená jedno jediné, Němci jsou aktivnější, častěji u míče, Paraguay častěji brání a to je přesně to, co se děje i teď. Ale Galarza ten míč vybojoval. A teď ale Kimmich získal míč zpátky pro Německo skvělým obraným zákrokem, ale Nemeča trochu zaspal, nechal se obrat o míč. Teď o něj bojuje zpátky a fauluje Almirona. Tentokrát už ano, Almiron už po několikáté leží na zemi a několikrát se to obešlo bez písknutí rozhodčího Jaida. Tentokrát už marocký sudí píská ke spokojenosti Almirona, který se dostal tělem přes Nemeču, který je urostlejší a fyzicky lépe vybavený, ale ne rychlostně. A to v tuhle chvíli rozhodovalo. 36. minuta začíná, Německo-Paraguay 0-0. Orlando Gil, to je brankář Paraguaje, který má míč už postavený tam, kde došlo k faulu, tedy zhruba v polovině vlastní poloviny. Míč nakopává do vápna soupeře. Hlavičkový souboj, který podstoupil Avalos. Hrotový útočník Paraguaje, jehož jméno jsem podle mě vyslovil v dnešním zápase poprvé, a to v 36. minutě. Zatím vůbec se nedostává do hry a to je hlavně dáno tím, jak hraje Paraguay. To jsou často jenom nákopy směrem dopředu, ne úplně přesné, a to pak má útočník jako Avalos zkrátka smůlu. Hraje Německo na polovině soupeře, Kimmich, po něm Tach, nabízí se Riediger, tak si vybírá Riedigera. To je stoperská kombinace Německa, Riediger a zase Tach. tah a přihrávka na Zaného, ten má trochu prostoru na pravém křídle, je tam v souboji proti Alonzovi. Přízemní přihrávka na Pavloviče, ten se dostává k odraženému míči na hranici vápna zpátky, potom ale ztratil míč, fauloval, výhoda, Paraguay míří do protiútoku a je to Almirón, který je teď v souboji 1 na 1 podél po straní čáry s Riedigerem, ale vrátil se Brown, pomohl Riedigerovi, získává míč pro Německo a to míří dopředu do protiútoku. Brown faulovaný, ale je to výhoda pro Němce. Havertz má míč na hranici vápna, nepřesná přihrávka. Velká škoda pro Německo, 37. minuta, další zmařený útok Die Mannschaftu a tak je to mezi Německem a Paraguayí 0-0. No a při dalším pokusu o protiútok byl Galarza, záložník Paraguaje, sfaulovaný, byť se záložník Bayernu Michov Pavlovič diví a sarkasticky směje, tak tohle byl faul jasný. Němci na stadionu ve Foxborough stále v dobré náladě, i když teď se i ozývá drobný pískot, pravděpodobně protože Galarzovi dlouho trvá, než se zvedne ze hřiště. Teď už se mu to podařilo, a to na začátku 38. minuty. Německo-Paraguay 0-0. Na stadionu ve Foxborough nedaleko Bostonu je spoustu fanoušků, je plno, tak jak bychom očekávali na zápasech playoff světového šampionátu, takže téměř 70 tisíc lidí sleduje tenhle zápas, který zatím gól nenabídl. Němci míří zase na polovinu soupeře a nemají to složité, protože Paraguajci pomalu, ale jistě ustupují. Teď Riediger, po něm tah ve středovém kruhu a Zané, který má na pravém křídle o něco víc prostoru než Wirtz na tom levém křídle a teď přihrává směrem dopředu na nabíhajícího Pavloviče, ale toho si dělem postrážil Andrés Kubas, defenzivní záložní štít Paraguaje, který měl k míči blíž a dostal tělo před nabíhajícího Němce. Ve 39. minutě tedy Julian Nagelsmann přešlapuje před vlastní střídačkou, před tou německou střídačkou. Paraguay už mezi tím rozehrála. Almirón hodně aktivní. Určitě trenér Gustavo Alfaro musí být hodně rád, že se tenhle důležitý hráč Paraguaje, asi největší hvězda, dokázala vrátit, respektive vrátila po tom, co nemohla nastoupit v posledním zápase skupiny kvůli červené kartě. Zatím Almirón ukazuje, že by mohl být společně s Encisem tou nejnebezpečnější složkou ofenzivy Paraguaje, ale musí dostat míč do náběhu nebo aspoň do nohy. Tohle byla další nepřesná rozehrávka a těží z toho Německo. Hlavička obrana v podání Caserese, ale končí mimo hrací plochu za brankovou čarou a to znamená rohový kop. 40. minuta začíná, první poločas se nám pomalu, ale jistě chýlí ke konci. A Němci zatím nenašli recept na paraguajskou defenzivu. Ale teď budou mít šanci najít nějakou skulinku defenzivě, protože mají k dispozici roh, ten je rozehraný nakrátko. Wirtz je na hranici vápna, zasekává na levačku, bude pálit, nakonec přihrává nepřesně na Kimicha. Paraguay odkopává až na polovinu soupeře. Tam je Neuer u středové čáry, okamžitě posílá míč dopředu. Brankář Bayernu Mnichov na Brauna, po Braunovi Wirtz. Wirtzův nákop směřuje na Undava, ten už se dlouho nezapojil do hry. Němci se dostávají k odraženému míči, ale Pavlovič zpracoval rukou. A no, Němci, když se dívám na jejich výrazy, tak už několikrát jsem viděl výraz frustrace, protože zatím se jim jednak nedaří překonat defenzivu Paraguaje a jednak už několikrát poměrně zbytečně nepřesnou přihrávkou nebo dotekem ruky ztratili míč, když vlastně ani nebyli pod tlakem. 41. minuta, Německo-Paraguaj 0-0, hlava Riedigera, která míří k Almirónovi. To je křídelník Paraguaje, ten si posílá míč kolem levého obránce Německa Brauna. Braun ustrážil Almiróna, ale pouze za cenu rohu. Takže po rohovém kopu Německa přichází i rohový kop pro outsidera zápasu, tedy pro Paraguay. Paraguajští hráči budou ten roh rozehrávat od levého rohového praporku. Na starost si to vezme ten, kdo roh vybojoval, a to je Almirón, který má míč postavený, ale jasně mimo ten čtvrtkruh vymezený pro rohové kopy. Tomu taky postranní čárový rozhodčí vytknul a tak si musel Almiron posunout ten míč o trochu zpátky, o pár centimetrů. Teď už ale rozehrává rohový kop, Neuer vyboxovává na hranici vápna a tam jen tak, že byl dřív hráč Paraguay. Už se skilovalo k nebezpečnému protiútoku, ale je to Paraguay, která je u míče, přihrávka dobrá na Galarzu, Galarza centruje do vápna, hlavička a 1-0. Paraguay se dostává do vedení ve 42. minutě, je to Encise, který se zjevil v pokutovém území. Paraguay nebyla na polovině soupeře tolikrát. Za to ale teď ukázala nesmírnou efektivitu ve 42. minutě a podobně jako v předchozím zápase mezi Brazílií a Japonskem. Tu máme překvapivý úvod zápasu. Paraguay se dostává do vedení. Julian Nagelsmann je hodně naštvaný, až skoro rudý, když se teď dívá na svůj tablet a na opakovaný záběr téhle šance. No a Encise dokonce tancuje po tom svém gólu, který střelil hlavou. Rohový kop Neuer vyboxoval, to ano, to jsme zmiňovali. Potom Paraguay jen tak ten míč ustrážila na vlastních kopačkách. No a přišla přihrávka Almirona na Galarzu a Galarzu v centr na puntík, na penaltový puntík a tam byl úplně sám Encise. Takže hlavičkoval bez toho, aniž by ho někdo bránil. Ten centr nebyl nějak extra vysoký, Encise nemusel ani vyskočit, jenom zkrátka ten prudký centr umístil k levé tyči. A Paraguay slaví, Encise tancoval a trenér Paraguay Gustavo Alfaro ukazoval směrem na spánek svým ukazováčkem. To bylo gesto, které určitě znamenalo, hlavně se z toho nezblázněte a zachovejte klid. Samozřejmě rada směrem k jeho svěřencům, k hráčům Paraguay. 43. minuta končí, no a opět z pohledu neutrálního fanouška ta nejlepší možná zápletka. Tým, který není favoritem, otevřel skóre a Němci musí makat. 44. minuta, Tach má míč na hranici vápna, otáčí těžiště hry a teď se na levém křídle netradičně zjevil Rüdiger. Přišel o míč, Almiron mu ho vypíchl, ale bude to autové vhazování, to si bere na starost sám Rüdiger. Má míč teď u své pravačky, dává pod sebe, tam je Wirtz. Wirtz si pomáhá s tahem, Tacha dobrá přihrávka do vápna, ale skvěle Almiron. Hraje výborný zápas, jednak rozjel tu gólovou akci, jednak už několikrát si troufl do souboju jeden na jednoho a to úspěšně a jednak často zapíná úspěšně i do defenzivy. Takže kýžený návrat zatím pomáhá Paraguay, návrat Almirona po trestu, po červené kartě. Teď Paraguay u míče, ale Kubas ztrácí balón, v zápětí po šťastném odrazu ho získává zpátky. Galarza, autor asistence, nakopává míč dopředu. Začíná nám 45. minuta a Německo v úvodním kole play-off mistrovství světa prohrává s Paraguayí 0-1. Na střely 3-3, střely na bránu 0-2 z pohledu Německa. A samozřejmě to, co je nejpodstatnější na góly 0-1 z pohledu favorita Německa, které se do play-off, byť to zní neuvěřitelně, propracovalo po dlouhých 12 letech a teď prohrává centr zaného na zadní tyč, ale Almiron znovu připravený vykopává míč do vzduchu. Ten míč ale padá ve vápně, brankář chyl pro něj nešel, takže míč na hranici vápna má Kimmich, rána z voleje levačkou. Několik metrů nad Kimmich nespokojeně kroutí hlavou, 45. minuta se blíží svému konci a Paraguay je blízko k tomu, aby ovládla ten první poločas. Hraje proti Německu a už jsem to zmiňoval, že Němci jsou po 12 letech v play-off. Tedy poprvé od roku 2014 to světový šampionát hostila Brazílie a Němci si došli pro čtvrtý triumf v historii, když ve finále porazili Argentinu v prodloužení 1-0. Od té doby ale konec v základní skupině v roce 2018, konec v základní skupině v Kataru 2022. A teď tedy po dlouhé době zápas play-off, ale Němci prohrávají s Paraguayí 0-1. Už víme, že se nastavuje 5 minut nad rámec základní hrací doby prvního poločasu. To je přesně ten čas, který zbývá D-manšaftu, aby ten stav, nepříznivý stav z jejich pohledu 0-1, dokázali vyrovnat, ne-li dokonce zápas otočit. Ale teď je už rohový kop Německa, Kimmich s kapitánskou páskou. Zahrává ten centr do vápna, ale Galarza odhlavičkovává. Zané ten míč zpracovává na druhé straně hřiště na pravém křídle, ale skvěle tam přisprintoval Kanále a to znamená, že je to pouze opět autové vhazování pro Německo. První nastavená minuta skončila, zbývají nám 4. Němci u míče na vlastní polovině, Kimmich se musí vrátit, protože teď hráli Němci to autové vhazování na jistotu, až na vlastní polovinu. Zané už je na polovině soupeře, má míč u své levačky, dává pod sebe na Wirtze, Wirtz centruje do Vábna, tam je Nmeča, tečovaný míč těsně minul pravou tyč Chila, kterému muselo zatrhnout. On to byl centr, ale ta teč jednoho z obránců Paraguaje ten míč nasměrovala blíž k brance, ne do branky, to je důležité pro Paraguaj. Byl to blok Joseho Canáleho, který tam přispěchal na poslední chvíli a břichem ten míč tedy nasměroval mimo hrací plochu. Roh Německa, 3 minuty do konce nastavení prvního poločasu. Kimmich zahrává rohový kop, stáčí se do branky a opět defenziva Paraguaje pevná, odhlavičkováno. Teď z druhé strany Havertz, tedy Zané, centr, Havertz chtěl hlavičkovat. Kimmich na zadní tyči, rána, vzvoleje otrávník, ale s tou si poradil na blížší tyči brankář Chil, který okamžitě rozehrává, rychle nakopává míč na Enciseho a ten by se býval dostal k míči, kdyby Neuer opět nevyběhl 30 metrů mimo vlastní bránu a ten míč neodkopl na polovinu soupeře. Němci na polovině soupeře získávají míč, je to Undav, který pádí k brance, prostrkává míč na Haverce, ten padá v souboji, ale to bylo čisté. Tady Jalal Džajid z Maroka nebude pískat faul, naopak píská útočný faul, ne, offside. Offside, to je ten důvod, proč teď budou rozehrávat hráči Paraguaje. Ta přihrávka Undava pro Havertze do Vápna přišla o trochu později, než by si forward Arsenalu, tedy Havertz, přál. 48. minuta pomalu končí a to znamená, že do konce nastavení prvního poločasu zbývají 2. Paraguaj má k dispozici míč, Orlando Chil, brankář, ho nakopává na polovinu soupeře, ten míč ale propadá do zámezí, nedokázal ho zasáhnout ani útočník Avalos, ani křídelník Almiron a tak hraje levý obránce Německa. Braun, Neuer a po něm Tach. Tach dělá několik kroků vpřed, už se blíží polovině soupeře, ještě narážečka s Pavlovičem, míče zpátky u obránců Německa, Kimmich rozehrává na Zaného na pravém křídle, ten už se blíží pokutovému území Paraguaje, je proti dvěma hráčům, dokázali obejít, ale míč si až příliš předkopl, potom spadnul zem ve vápně a stěžuje si u rozhodčího, že to faul není. Tenhle souboj ale i z mého pohledu byl čistý. Němci zpátky u míče, Kimmich přihrávka do vápna a odkopnutí v podání Boba Dee znamená rohový kop pro Německo, ano. V momentě, kdy nám už do konce nastaveného času, tedy do konce 50. minuty prvního poločasu, zbývá jenom 1 minuta, budou Němci zahrávat rohový kop. Ve vápně připravení Nmeča, Pavlovič, Undav, Tach, zkrátka skoro všichni. Až tedy na Kimmicha, který bude rohový kop od levého rohového praporku zahrávat. Už si míč položil na čtvrtkruh, nalajnovaný, ale přenechává ten míč Braunovi. To je poprvé v zápase, kdy tu standardní situaci, tedy v tomhle případě roh, nebude zahrávat Kimmich, ale Braun, což je levák, levý obránce, takže bude ten míč točit směrem do branky. Zahrává na zadní tyč, ale tam bude Orlando Chil, brankář, který si tímhle zákrokem vysloužil potlesk paraguajských fanoušků na stadionu ve Foxborough. Už vstává ze země, nadhazuje si míč a levačkou ho posílá na polovinu soupeře. Ten míč padá k Encisemu, ale tam je taky Kimmich navzdory slunci, kterému svítilo do očí, dokázal míč přesně odlavičkovat na Nmeču. To už nám končí 5. a poslední nastavená minuta prvního poločasu. Nmeča, Pavlovič a po něm Braun. Německo se dostává k pokutovému území soupeře, tedy Paraguaje. Braun se otáčí, Pavlovič otáčí těžiště hry na pravou stranu. Zané pod sebe, centr Kimmicha, odkopnuto a teď Avalos chrání míč u svých kopaček a sudí Jalal Džajid z Maroka píská konec prvního poločasu. No, překvapení je na světě, překvapivý průběh zápasu úvodního kola playoff mistrovství světa. Německo po prvním poločase ve Foxborough prohrává po trefě Enciseho ve 42. minutě 0-1.
1: Říká reportér Adam Procházka, se kterým se znovu uslyšíme zhruba za 15 minut, kdy znovu začne druhý poločas nebo začne druhý poločas zápasu Německo-Paraguay. Po prvním poločase tedy Jihoameričané vedou nad Evropany 1-0 díky gólu Enciza. Připomeňme si taky to, že do osmifinále mistrovství světa po Kanadě postoupila už Brazílie, když po obratu zdolala Japonsko 2-1. Ten rozhodující postupový gól dal křídelník Arsenalu Gabriel Martinelli. No a od 3 hodin ráno se v mexickém Monterrey utkají o postup do osmifinále Nizozemci a Maročané. Taky tento zápas vám nabídneme na Radiožurnálu Sport živě. Pokud tedy máte třeba cestu autem někam daleko a budete cestovat v noci poslouchat rádio, tak se vyplatí poslouchat Radiožurnál Sport. Pokud máte rádi mistrovství světa, tak zápas Nizozemsko-Maroko uslyšíte.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport ve 23 hodin a 25 minut. Známe už dva osmi finalisty mistrovství světa ve fotbale. Po Kanadě postoupila mezi nejlepší šestnáctku Brazílie. Po obratu porazila v Houstonu Japonsko 2-1. Vítězný gól dal křídelník Arsenalu Gabriel Martinelli. Teď v Bosnu hraje Německo proti Paraguaji. Je poločasová přestávka a Paraguaj vede možná překvapivě 1-0. Ten zatím jediný gól zápasu dal Julio Enciso, který má taky zkušenosti z Premier League, hrával třeba za Brighton. Druhý poločas pochopitelně uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport teď v době poločasové přestávky. Znovu o fotbale, ale o tom ligovém českém. Tři nové posily získal ze Slávie fotbalový Liberec. Se severočeským týmem už trénuje středopolař Alexandr Bužek. Oficiálně pak Slovan představil ještě další dva zkušené hráče. Útočníka Vasila Kušeje a obránce Jana Bořila. Bývalý kapitán Pražanů přišel jako volný hráč.
1: Já mám velkou motivaci, chci ještě hrát, cítím to, že prostě stále na to mám a vlastně ve Slávě mi to nebylo umožněno. Nechtěl jsem tam být, prostě v Bčku, cítil jsem, že prostě bych chtěl být pořád v A-týmu, to nebylo vyslyšeno, tak jsem řekl, že si prostě najdu něco jiného. Našel jsem Liberec, děkuju za to, že můžu stále pokračovat.
2: Přiblížil Jan Bořil důvody, proč změnil dres. Ve Slávii po příchodu z Mladé Boleslavy získal za 10 let 6 mistrovských titulů. O novém působišti přemýšlel dlouho.
1: A mě vlastně ulehčila vlastně Slávy, že se mnou nikdo se nebavil. Než jsem odjel na soustředění, tak se mnou bavil Jarda Tvrdík, jak by to mohlo vypadat v Bčku. To jsem de facto jako odmítnul, chtěl jsem stále hrát a pak se mnou mluvili trenéři a de facto mi řekli, že se mnou nepočítají do A týmu, že nechtějí vlastně, abych tam byl, takže de facto já jsem se rozhodoval hned a hledal jsem už něco dopředu, protože nechtěl jsem čekat, až mi skončí smlouva ve Slávii a byl to vlastně kulový blesk.
2: A Liberec v novém ligovém ročníku přivítá Slávii ve čtvrtém kole. Dnes už bývalý kapitán Pražanů se na souboj těší.
1: Určitě už jsem psal klukům všem, jsem se nejdřív rozloučil a pak konec věty jsem říkal, že čtvrtý kolo bude peklo, tak ať se na to připravej se vším všudy.
2: Říká s předstihem Jan Bořil. Spolu s ním a Alexandrem Buškem přichází také útočník Vasil Kušej. Působení ve Slovanu nevnímá v žádném případě jako krok zpět ve své kariéře.
3: V první řadě si myslím, že my jsme přišli do Liberce ukázat nějakým způsobem naši vítěznou mentalitu a proč jsme se na ten vrchol dostali. Jestli to vnímá jako krok zpátky, neřekl bych úplně. Myslím si, že se tady skládá dobrý tým. Má to určitý směr, který nás zaujal a my jsme sem prostě přišli s vítěznou mentalitou a chceme to vítězit a být úspěšný.
2: Motivaci mají oba hráči jasnou. Je spojená s velkými ambicemi, které liberecký Slovan má.
3: Chci týmu pomáhat co nejvíce v ofenzivě, chci týmu pomáhat nějakýma svýma zkušenostmi, který jsem nabral právě třeba ve Slávi a i v reprezentaci, takže tímhle s tím chci být hlavně týmu nápomocný v té ofenzivě, ať už standardníma situacima nebo nějakýma svýma věcma, co mi jsou přední a chci být co nejvíce na hřišti a hlavně platným to hráčem pro tým.
1: S Honzou Nezmarem jsme se bavili, že chtějí zkušený hráče a jsou tady mladí kluci draví, kteří chtějí něco dokázat a chtějí se posunout zase dál o ten kus výš, takže my jsme tady od toho, aby jsme jim pomohli a zároveň celému Liberci a já doufám, že si to sedne a že budeme hrát jak pěkný fotbal a hlavně sbírat ty body. A motivace je jasná, dostat Liberec do evropských pohárů.
2: Navázal na Vasila Kuše Jan Bořil. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Americký zpěvák Lou Reed se zpívá o perfektním dnu. Ten zažili v Houstonu fotbalisté Brazílie, protože otočili zápas s Japonskem, porazili ho 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. V playoff jsou po 12 letech hráči Německa, kteří bojují v Bostonu o účast mezi nejlepší 16 z Paraguají. Máme pro vás pokračování přímého přenosu z tohoto zápasu. Slovo už má reportér Adam Procházka.
1: Ještě jednou hezký večer. Zatím to perfektní den rozhodně není pro Němce, kteří prohrávají po prvním poločase s Paraguají 0-1. Naopak pro Paraguay by to mohl být perfektní den. Vyřadit Německo v playoff mistrovství světa, to by bylo něco. Připomínám, že Paraguay v playoff do této chvíle ani jednou v historii světových šampionátů neskórovala, až tedy teď proti Německu. A ten muž, který to dokázal, se jmenuje Julio Enciso, který hlavičkou po přihrávce Matiase Galarzy uklidil míč k levé tyči. A tenhle stav, tedy 1-0 pro Paraguay, platí i teď, když už hráči pomalu přichází na hrací plochu. Mimochodem zajímavá věc, Němci už tam tak minutu dvě jsou. Havertz mezi tím už se pustil i do debaty s hlavním sudím zápasu Jalalem Jaidem z Maroka. Takže zatímco Němci připraveni, vyčkávají, tak Paraguay ta si dává na čas a skutečně přichází na hřiště v Bostonu až v ten nejzazší moment, což je právě teď. Hlasatel vítá zpátky na hřišti hráče Paraguay a Německa. Mimochodem, Němci okamžitě sahají po změně, respektive Julian Nagelsmann, který stahuje Felixe Nmechu, záložníka, no a místo něj přichází do hry Leon Goretzka. Takže to je první reakce mladého kouče Německa, který vede Die Mannschaft od září roku 2023. Leon Goretzka by tedy měl být tím, který to trochu oživí z pohledu Německa, protože dostat se k pokutovému území Paraguaje, to pro Němce není nic náročného. Paraguay se vždy stáhne poměrně rychle k vlastnímu vápnu, ale potom překvapit nějakou přihrávkou nebo kličkou, to je něco, co zatím Němcům úplně nejde. Naopak, Paraguay hrozí z rychlých protiútoků a jedna ta hrozba nakonec se proměnila dokonce i v gól Encisa, jak už jsme zmiňovali. Paraguay tedy vede nad Německem 1-0 a fanoušci v Bostonu, někteří se pomalu ještě vrací z útrop stadionu na svá sedadla, ale ti, co už jsou, tak odpočítávají poslední sekundy před začátkem druhého poločasu zápasu prvního kola playoff mistrovství světa mezi Německem a Paraguay a máme rozehráno. Hned se k míči dostává nový muž na trávníku Goretzka. Jehož přihrávka ale byla zblokovaná a tím pádem může postupovat dopředu Paraguay. To je Avalos, tedy poměrně urostlý útočník Paraguaje, po něm Enciso. Střelec gólu, střelec zatím jediného gólu zápasu. Kimmich ale srazil jeho přihrávku a potom ještě ve skluzu se pravý obránce Bayernu snažil ten míč odkopnout, ale to už byl míč v zámezí a to znamená, že přichází autové vhazování pro Paraguay. Teď hlasatel potvrzuje to, co už jsme zmínili. Nemeča dolů, Goretzka nahoru. Střídání trenéra Německa Juliana Nagelsmana. Teď Alonso a dlouhý aut směrem do vápna, tak podskočil. Míč propadl na zadní tyč, ale tam byl připravený Wirtz, který ovšem nepřesně rozehrál. A tak přichází centr Caserese, přízemní, Goretzka odkopává, ale u míče stále Paraguay. 47. minuta. Německo, Paraguay 0-0 a rozhrávat bude Chil, brankář týmu, který vede, tedy Paraguaje. Paraguay vede nad Německem v Bostonu na mistrovství světa v úvodním kole playoff 1-0. Překvapivý výsledek, který zatím Paraguajci drží i v druhém poločase. Zané centr levačkou, kroutí se na hranici malého vápna, Undav se nabíhal, ale z pohledu Paraguaje odlavičkováno a zažehnáno. Němci to zkouší znovu, teď se až ke stoperům stahuje Wirtz, předává míč Pavlovičovi, Pavlovič ukazuje Zanému, ať si zbíhá pro míč, ale teď Kimmichův dloubáček do vápna, opět se s tím poradila defenziva Paraguaje. A teď pozor, Enciso roztáčí svoje rychlé nohy, souboj jeden na jednoho s tahem, ale tahově pomáhá i vracející se Zané, ale Paraguaj stále u míče. Galarza prostrčil míč na Encisa, ale nepřesně. Teď pokračuje Paraguaj, Alonso a Galarza. Galarza nikam nespěchá, čeká na náběh Almirona anebo Encisa, ale teď se míč vrací ke Galarzovi, ale to už se ten míč ocitl celým svým objemem mimo hrací plochu, a to znamená autové vhazování pro Německo. Teď Julian Nagelsmann určitě pochválí Zaného, který se zodpovědně vrátil, zapnul, když bylo potřeba, do defenzivy a odzbrojil Encisa, který se už chystal prodrat do další šance. Připomínám, že právě jeho branka zůstává tou jedinou a zatím rozhodující v zápase. Němci teď s míčem na levé straně podél postranní čáry. Brown dává pod sebe na Wirtze, ale další nepřesná přihrávka. Wirtze ale dostává zpátky k odraženému míči. Obešel tam poměrně bez problému Avalose, který potom odkulhal mimo hrací plochu, už je zpátky. Stále kulhá, ale asi to rozchodí. Němci hrají. Kimmich centruje do vápna na zadní tyč. Tam si nabíhal Brown, ale Caceres odlavičkoval. Teď Almiron si přehodil Wirtze, Wirtz ho potom přehodil zpátky a poslal dopředu Brauna. Brown ale dává jenom zpátky pod sebe na Wirtze. 49. minuta. Němci stále prohrávají s Paraguají 0-1. A teď je to Zané. Má míč u své levačky, vybírá si pro spolupráci Gorecku, ale ten byl tvrdě tělem odstavený od míče, ale protiútok Paraguaje nemířil nikam. A to znamená, že slovo mají znovu Němci, jmenovitě Brown a Wirtz, ale Brown byl v offsideu. A to znamená, že rozhrávat bude Paraguaj. To už nám začíná 50. minuta zápasu, ve kterém Němci prohrávají s Paraguají 0-1. Vedou na držení míče 77% ku 23%. Vedou na střely 5-3. Vedou taky na rohové kopy 6-2. A takhle bychom mohli pokračovat dál. Ale co na to řekne fanoušek Paraguaje, je to úplně jedno, protože na góly vede náš tým, tedy Paraguaj. A pozor, může to být ještě horší, protože Enciso se dostává k míči ve vápně po chybě Kimmicha. Naštěstí tam přispěchal Manuel Neuer se zákrokem, ale tohle by mohlo Němce vyjít draho, protože takováhle chyba ve vápně, Němci mají štěstí, že ji Enciso nepotrestal. Mohl by to být jeho druhý gól v zápase s Německem, tím pádem životní zápas, to už je možná i teď, ale ještě máme druhý poločas před námi. Teď Kimmich, který chyboval u míče a blíží se vápnu soupeře, centruje do vápna, Havertz si tam nabíhá, ale stěžuje si, rozhazuje rukama, nedostal ten míč tam, kam chtěl, ten míč přeplachtil Havertze. No, Kimmich nepřesně, chtěl přihrát zpátky před minutou na Neuera, to se vracím k té velké šanci Encisa. Enciso se potom k tomu míči, k té nepřesné přihrávce, dostal, ale už byl velice blízko Neuerovi a ten roztáhl tělo co nejvíc v tu chvíli mohl a tím pádem drží to skóre na ukazateli při stavu 0-1 z pohledu Německa. Teď Wirtz se přihrává pod sebe, Němci znovu velice rychle zpátky na polovině soupeře. Tah přihrává doleva na Rüdigera, trochu ho zahání po straní čáře, ale Rüdiger to stihne. A Rüdiger vrací tahovi. Tah a po něm Rüdiger a znovu přihrávka. Dozadu, tedy do středového kruhu. Tam je Pavlovič, ten udělal několik rychlých kroků směrem dopředu, ale přihrávka nepřesná mezi Kimmicha a Zaného, který sice tleská, ale Němci nejsou ve své kůži, je to vidět. Odráží se to na nepřesnostech a v tuhle chvíli taky na skóre. Německo, Paraguaj 0-1. Alonso a dlouhý aut směrem dopředu, to už je paraguajský levý obránce. Neúplně přesná záležitost, ale Paraguaj se po odražených míčích dostává zpátky k míči. Teď ale musel zabrat směrem dozadu Kanále, který ten míč odkopl nakonec do zámezí, nikoliv na polovinu soupeře. Ten míč opustil hrací plochu těsně před středovou čárou. No a vypadá to, že Paraguaj chystá střídání. Připravený je Gustavo Caballero, tedy záložník, ještě nepřišel do hry, čeká se na další přerušení. Tah má míč, přihrává doprava na Kimicha. Kimich může centrovat, ale ještě posouvá míč blíž k čáře, po straní čáře na Zaného. Teď kombinace Wirtz, Kimich a Tah. Míč se dostává až k Riedigerovi, ten necentruje, ale přihrává Kimichovi. Kimich se rozlíží do vápna, náběh neviděl a tak přihrál opět Riedigerovi. Ten otáčí těžiště hry na pravou stranu, na pravém křídle teď neobvykle. Florian Wirtz, který operoval celý první poločas na levé straně. Kimich zasekává a vrací Wirtzovi. Wirtz může centrovat pravačkou, ale odevzdává míč Zanému. Zané, proti němu dva hráči, ale pomáhá mu tam Wirtz. Wirtz teď právě zpracoval a byl faulovaný při tom dohrání souboje. Podle mého názoru Zané si hodně ostentativně stěžuje, ale sudí nepíská. Německo pokračuje. Na hranici vápna Undav přichází o míč, ale odražený se dostává zpátky k Němcům, kteří teď budou hodně nespokojení s Jalalem Jaidem z Maroka. To je hlavní sudí, který teď neodpískal dohrání souboje a tvrdé dohrání souboje na pravé straně. Ale hraje se dál, 54. minuta, Německo-Paraguay 0-1 a Riedigerova přihrávka do vápna na Havertze, ale toho si tělem postrážil. José Canale, jeden ze stoperů Paraguaje. Havertz se tak s bolestivou grimasou vrací zpátky, protože Chil nakopává míč, ale je to jenom od brankáře k brankáři. Neuer zpracoval hrudníkem, po něm hrál Riediger a teď Pavlovič. Už je na polovině soupeře, přihrává na levou stranu na Wirtze, ten už je zpátky doma, tam, kde hraje většinou. Dobrý centr, hlavička, je to 1-1, Havertz neskutečně umístil. 54. minuta a máme srovnáno. Ta akce byla poměrně nenápadná, byl to centr poměrně z velké vzdálenosti, nebyl nijak extra razantní, navíc Havertz nebyl úplně blízko brankáři Paraguaje Chilovi, ale hodně chytrou a precizní tečí ten balon prodloužil přesně k levé tyči, za háčky, do sítě a Němci v Bostonu slaví. Tohle je srovnání, na které Němci dlouho čekali. Přišel centr od Wirtze, který se kroutil směrem k penaltovému puntíku a Havertz ten míč jenom lízl svou pěšinkou, ale přesně. To je skvěle trefené. Teď je otázka, jestli se toho míče skutečně dotkl Havertz a nebo bránící stoper Paraguaje José Canale. Na to si počkáme, každopádně Němce to tolik trápit nemusí, pokud by to náhodou bylo započítáno jako vlastní gól. Mrzet to může samozřejmě Kaje Havertze, ale ne Němce, kteří dosáhli toho, co chtěli, tedy srovnání na 1-1. O offsideu nemůže být řeč, už se navíc rozehrálo, takže oficiálně potvrzené. A ten gól je přiznaný Havertzovi, jak oznamuje hlasitel na stadionu. To by znamenalo, že Kai Havertz tedy zapisuje další gól na mistrovství světa. No a Němci jsou na koni a je to vidět. Teď má míč Wirtz na levém křídle, zasekává, přidává Undavovi. Undav odstavený od míče, ale Němci pokračují v držení. Pas do vápna na Zaného, odražený míč a velká šance Gorecka, rána zblokovaná, ještě jedna rána Pavloviče, další blok paragvajských obránců. Němci teď ťukají na vrata Paraguaje, je to 1-1, 56. minuta, přihrávka do vápna v podání Německa, Almiron získal míč a skvěle obešel Undava, ale rozhodčí přerušuje hru, protože tu máme jednoho z hráčů, který leží na zemi, nebo co se děje, teď si nejsem úplně jistý, končí 56. minuta a máme tady střídání. Končí útočník Paraguaje Gabriel Avalos a místo něj přichází, jak už jsme avizovali, Gustavo Caballero. To znamená, že střídání teď už i na straně Paraguaje, protože připomeňme, že Německo už taky vystřídalo. Ze hry odešel Nmecha a přišel Gorecka. Na straně Paraguaje odešel Avalos a přišel Gustavo Caballero. Teď je ještě otázka, jestli nebude muset Paraguay střídat znovu, protože na trávníku tam leží střelec jediného gólu, a to Julio Enciso. Teď už ale nemůžeme říkat, že jediný střelec v zápase, protože se prosadil taky Kai Havertz, který tedy hlavičkou skvěle umístil ten míč do branky. No a když se podíváme na první zápas v základní skupině z pohledu Německa, ten Němci vyhráli nad Kurasem 7-1, tak tam se Havertz prosadil z penalty a potom dával i na konečných 7-1, takže to byly dva góly pro Havertze. No a potom už se Havertz neprosadil v základní skupině až teď a to znamená, že tedy zaznamenal třetí gól na turnaji. Střídání je za námi, hra pokračuje, 58. minuta utkání. Německo-Paraguay 1-1. Zatím hodně podobný průběh, až skoro podezřele podobný průběh jako při zápase Brazílie-Japonsko. Outsider tehdy, tedy Japonsko, se dostalo do vedení, ovládlo první poločas 1-0, stejně jako Paraguay proti Německu. Potom ale přišel druhý poločas, tehdy Brazílie srovnala na 1-1, Němci také 1-1 a kdyby to mělo pokračovat dál, tak nakonec Němci ten zápas otočí, ale na to si musíme ještě počkat. 58. minuta, Německo-Paraguay, zatím nerozhodný stav 1-1, dlouho panoval v tomhle zápase v Bostonu překvapivý výsledek, protože Paraguay se ve 42. minutě dostala do vedení 1-0. Hlavou se prosadil křídelník Julio Enciso a to byl první gól Paraguaye v historii playoff světových šampionátů. Ten první poločas dotáhli Paraguajci do vítězného konce, ale ve druhém poločase, a to konkrétně v 54. minutě, tedy před 4 minutami, se po třetí na turnaji prosadil útočník Kai Havertz, který si počkal na centr z levé strany od Floriana Virce. Ten centr byl poměrně přesný, letěl na branku a Havertz nemusel tolik měnit trajektorii toho míče a jenom v podstatě nasměroval, líznul ten míč hlavou a nasměroval ho k pravé tyči. Teď se k míči dostávají i Paraguajci, hlavička v podání nového muže na trávníku Gustava Caballera, ale zamířila pouze do rukavic veleskušeného brankáře Německa Manuela Neuera, který vyhrál s Německem titul na mistrovství světa v roce 2014. Mimochodem od té doby se Němcům na světových šampionátech nedaří, dvakrát za sebou vypadli už v základní skupině, teď tedy po 12 letech hrají Němci zase v play-off a v tom úvodním kole tedy připomínám, že zatím v 60. minutě hrají s Paraguayí nerozhodně 1-1. Němci jsou opět u míče, oni jsou aktivnější v podstatě v celém tom zápase, dlouho se ale dostat do nějaké vyložené šance a to přišlo tedy až v tom druhém poločase. Takže opakuji, skóre se tedy zatím nemění, 60. minuta pomalu končí, Německo hraje s Paraguayí v úvodním kole playoff mistrovství světa 1-1. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Adam Procházka, Radiožurnál. A my pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. 60. minuta právě teď už oficiálně skončila. A zatím je to tedy otevřené. 1-1 mezi Německem a Paraguayí. Samozřejmě za tohoto stavu by zápas šel do prodloužení a pak případně do penalt. To jsme si ale mysleli, že bude případ i duelu předchozího mezi Brazílií a Japonskem. A hele, 6. minuta nastavení zápasu. Gabriel Martinelli se prosadil a Brazílie díky tomu postoupila po výsledku 2-1. Tady ale mezi Německem a Paraguayí v Bostonu v 61. minutě zatím stále 1-1. Ale šanci na změnu skóre budou mít znovu Němci, protože po šikovné kličce Havertze došlo k faulu. Havertze fauloval Galarza, autor asistence na gól Encisa. No a Havertz, když spočítáme všechna jeho vystoupení na mistrovství světa, těch je celkem pět zápasů, tak je to celkově jeho pátý gól, takže tenhle útočník Arsenalu si zatím drží bilanci na světovém šampionátu. Co zápas, to gól, to nemůže říct příliš hráčů. 62. minuta a přijde standardní situace pro Německo. Není to na přímé ohrožení branky, je to hodně z úhlu, byť ne tak daleko od pokutového území, možná tak 4 metry za hranicí vápna. Kimmich, jediný muž v německém dresu stojící u toho míče, zvedá pravici a centruje do vápna. Na zadní tyč tam je Havertz, ale ještě výš vyskočil Chil. Brankář Paraguaye, ten okamžitě vyhazuje směrem na polovinu soupeře. Ten míč zpracovává Caballero, padá na zem a faul to byl. Virc si stěžuje, ale Jalal Jaid, rozhodčí z Maroka, nekompromisně ukazuje směrem tedy doprava, to znamená faul a standardní situace pro Paraguay. 62. minuta, 1-1 je to mezi Německem a Paraguají, no a Paraguajci mezi tím vystřídali, ale to dořeknu až po standardní situaci. Nákop do vápna, tam si naskakoval Caceres, ale Gorecka byl tím, kdo odhlavičkoval ten míč. Teď ale pozor na povedenou kličku Alonza. Alonzo může centrovat, přichází centr, ale hodně přetažený. Ale je tam ještě Canale, který ale míč nespracoval na hrací ploše. 63. minuta, Němci budou rozehrávat a já to doplním. Tím, kdo odešel na straně Paraguaje, byl Enciso, střelec gólu, a místo něj tedy přišel Mauricio. No a střídání teď i na straně Německa. Přichází Jamal Musiala, no a střídá Denise Undava. Tak to není úplně šťastné.

hráče postavit do základní sestavy. Ale to samozřejmě nepředbíhejme, třeba bude mít Undav ještě spoustu šancí ukázat se v základní sestavě. Teď Němci u míče. Muziala si stěžoval, že byl faulovaný, nový muž na trávníku, ale sudí Jait nic nepískl. Teď tedy Zané vybízí do náběhu na pravém křídle Haverce. Haverz dává pod sebe zpátky na Zaného. Zané se otáčí s míčem, hledá Kimmicha. Kimmich otáčí hru nalevo na Riedigera. Riediger, obránce Realu Madrid, který přihrává směrem na vracejícího se Haverce. No a ten byl faulovaný a je to i žlutá karta, kterou si odnese Andrés Cubas, který tam nepříjemně dohrál tenhle souboj. Máme tu 65. minutu. Havertz stále leží na trávníku, ale vypadá to, že bude moct pokračovat v zápase. To by byla velká škoda pro Německo, protože tímhle gólem, který dnes z Vostnu Havertz vstřelil, se vlastně vyrovnal Undavovi. A oba jsou teď nejlepšími střelci Německa na aktuálním šampionátu, protože mají oba tři góly. 66. minuta končí. Muziala si ještě vyříkává s sudím a taky se soupeřem Galarzou tu situaci, po které se Muziala hlásil o faul, který nepřišel. Potom ale faul přišel na Haverce a chystá se standardní situace pro Němce. A předtím jsme říkali, že to na přímé ohrožení branky nevypadalo, tak teď už ano. U míče proto už nestojí jenom Kimmich, ale je tam taky Zané, který samozřejmě často zahrává přímé volné kopy. Je tam taky Florian Wirtz, dva leváci, a taky, nesmíme zapomenout, je tam opět i Joshua Kimmich, tedy i jeden pravák v té trojici hráčů. Ale Kimmich odchází pryč od míče. A pardon, Wirtz je samozřejmě pravák, takže máme tam praváka Wirtze a leváka Zaného. A právě jeden z nich pravděpodobně se pokusí překonat zeď i brankáře Chyla. Kdo to bude? 66. minuta, bude to Zané. Zaného přímý volný kop a zeď zblokovala. Končí 66. minuta a k odraženému míči se dostává Gustavo Gomez, kapitán Paraguaje. Počkal, až ten míč skončí v zámezí, ale no, to nebylo chytré, protože poslední ten míč samozřejmě tečovala zeď. Gustavo Gomez si to neuvědomil a tak v podstatě nechtěně daroval Němcům rohový kop. Ten bude zahrávat kapitán Kimmich, 67. minuta, Německo-Paraguay 1-1, úvodní zápas, úvodní kolo playoff mistrovství světa. Kimmich zahrává rohový kop na bližší tyča, tam byl připravený Almiron, který skočil do trajektorie míče hlavou napřed a odhlavičkoval ten míč samozřejmě mimo hrací plochu. 67. minuta pomalu končí a právě Kimmich si rohový kop zopakuje. Za stavu 1-1, připomínám, stále nerozhodný stav. Kimmichův v centr tentokrát na zadní tyč, propadnul tam až k tahovi, ale tam byl asi útočný faul, těžko říct na koho, provinil se tah. 68. minuta začíná a Německo dál hraje s Paraguayí nerozhodně 1-1. Bude to odkop od brány pro Chyla. Rozehrál nakrátko. Vybral si Alonsa. Alonsův nákop směrem dopředu. Zpracovával ho Mauricio. A po něm pokračuje taky Caballero. To jsou dva noví muži na trávníku. A právě Caballero padá po faulu na zem. Jait faul píská. Znovu se provinil tah, který si počínal hodně neobratně v tom souboji. V podstatě Caballera držel a pak ho i kopl z pravé strany do stehna. A to znamená standardní situace, tentokrát na opačné straně, a tedy pro Paraguay. Neuer už si staví zeď. Almiron bude točit míč levačkou směrem do vápna, směrem od branky Neuera. Udělal tři kroky zpátky, teď kroutí míč, ten propadl na hranici vápna, tam je připravený Caceres, ten naznačil centr, pak si míč ještě posunul, pak už odcentroval, ale Muziala s tím počítal a zblokoval tenhle centr, bude to jenom autové vhazování. 69. minutě, Německo-Paraguay 1-1 a to autové vhazování si na starost vezme Juan Caceres. Už rozehrál, pomáhá si s Gustavem Gomezem. Caceres, centr zblokovaný a bude to out nebo roh? Roh! Roh pro Paraguay, 69. minuta. No a při pohledu do statistiky jasné, že tohle je teprve druhý rohový kop
Paraguaje, zatímco Němci

0: už zkusili ohrozit Paraguay tímto způsobem 8krát. Mauricio s čelenkou pod vlasy se staví míč na místo určené pro rohové kopy u levého rohového praporku. Rozbíhá se, posílá centr na zadní tyč, tam je Gustavo Gomez, ale hlavička slabá, Neuer chytá, strká teď do Gomeze, protože se chce dostat co nejdál a Gomez mu překážel. Sudí tedy píská nedovolené bránění Gomezovi, ale Němci s tím nesouhlasí, protože chtěli výhodu. Oni by mohli spěchat po levém křídle vstříc pokutovému území Paraguaje, ale Jalal Jaid si toho pravděpodobně nevšiml. Tohle je chyba rozhodčího, tady měla jednoznačně přijít výhoda pro Němce, kteří se zlobí. Nejvíc samozřejmě opět trenér Julian Nagelsmann, ale to už se vrátit nedá. Němci tak se s tím musí smířit a pokračovat ve hře. Skvělá přidávka Zaného na Muzialu, ten je uvápná, zasekává Klička, ale dobře si ho tam pohlídal Andres Kubas. Pomáhá mu ještě Galarza, další záložník, míče v zámezí a bude to autové vhazování pro Němce. To přijde ale až za chvíli, asi slyšíte píseň Bad Bunnyho, hodně populárního zpěváka, vlastně nejstreamovanějšího v posledních letech na Spotify. To znamená jediné, teď se 3 minuty hrát nebude, protože přichází občerstvovací a komerční pauza. 71. minuta, Německo-Paraguay 1-1, nejprve se prosadil Enciso ve 42. minutě, který potom střídal kvůli zranění, no a v 54. minutě srovnal Havertz. 71. minuta tedy a můžeme se i podívat na to, o čem už jsme mluvili, a to jsou ty historické statistiky, protože už jsme říkali, že Německo je v playoff po 12 letech, ale co jsme nezmínili je, že od té doby, kdy Němci vyhráli to mistrovství světa v Brazílii na Maracaná v roce 2014, kde vyhráli 1-0 v prodloužení, asi si vzpomínáte na gol Maria Goetzeho v prodloužení, zlatý chlapec Německa, a na zklamání Lionela Messiho a jeho Argentiny, tak tehdy samozřejmě Němci udrželi čisté konto, ale od té doby v žádném zápase na mistrovství světa, a to máme zápasy ve skupině v roce 2018, to máme zápasy v základní skupině v roce 2022 a to máme i zápasy v základní skupině letošního šampionátu, a v žádném z těchto utkání nedokázali Němci udržet čisté konto. Takže na čisté konto na světovém šampionátu čekají Němci od roku 2014 a čekat budou i dál, protože jak připomínám, i v dnešním zápase už inkasovali, Paraguay se prosadila jako první, Němci potom vyrovnali. To je další z hodně překvapivých statistik, která doprovází Němce na mistrovství světa. Skoro jako by se na Němce po tom úspěšném šampionátu v Brazílii, kde samozřejmě prožili skvělé zápasy, hlavně samozřejmě semifinále proti domácí Brazílii 7-1, tak od té doby jakoby někdo snesl na Němce jakousi kletbu. Asi bych se nedivil, kdyby to byli právě Brazilci, kterým Němci od té doby tak nějak musí ležet v žaludku od té gigantické potupy na domácím stadionu. Každopádně od té doby je Německo na mistrovství světa jako úplně jiný tým, než na který jsme bývali zvyklí v těch předchozích letech a v těch předchozích šampionátech. 73. minuta pomalu končí a hráči už se občerstvili a ochladili a můžeme tedy pokračovat dál. Tah rozehrává na Riedigera. Riedigerovi se tam nabízí Brown, ale taky Wirtz. Wirtz má míč na levém křídle. Zasekává a navádí si to na střed hřiště, centr do vápna, Havertz zpracovává, míč ještě získává pro Německo, Zané musí oběhnout dotírajícího Galarzu a to se mu daří, přihrává zpátky na Taha, Tah si vybírá do kombinace Riedigera, Riediger, Pavlovič a potom zase Tah, Němci kombinují na polovině soupeře poblíž středového kruhu. Kimmich vybírá si Zaného. Zané, souboj 1-1, Zané centruje do vápna, prodloužený centr soupeřem. Byl to José Canale, který tou hlavičkou trochu zaměstnal vlastního brankáře Orlanda Chila, který se s tím ale poradil, protože ten míč mířil přímo do jeho rukavic. Teď Riediger zpracovává dlouhý nákop Paraguay, dává pod sebe na Neuera, ten nakopává na Musialu, dobré prodloužení, teď se od Haverce doslova odrazil Andrés Cubas a spadl na zem, ale faul to nebyl, souboj tělo na tělo. Zpevněnější byl rozhodně útočník Arsenalu. 75. minuta začíná, Neuer hodil míč asi tak 10 metrů před Kimicha, ten ale měl prostor, takže ten míč zpracoval. Teď Zané neúspěšně se pokusil nasadit jesle Mauriciovi, po něm Caballero a taky Almiron. Kombinace Paraguaye, ale teď je zbržděna a otočena o 180 stupňů zpátky k vlastnímu brankáři. Pak přichází nákop, Němci zpracovávají, 75. minuta je ve své polovině. A Německo-Paraguay stále 1-1. Teď je přihrávka na Musialu, který se stáhl až do středového kruhu, v podstatě do oblasti, kde jsou pouze stopeři a případně jeden ze záložníků Německa, tady hodně hluboko v poli. Zané teď má míč podél pravé postranní čáry na pravém křídle a my o tom řekneme taky v hlavních zprávách Radiožurnálu. 75. minuta, Německo-Paraguay, zatím nerozhodný stav 1-1. Na straně Paraguaye nejprve otevřel skóre Enciso, no a v 54. minutě srovnal na konečných zatím 1-1 Havertz. Adam Procházka, Radiožurnál. A my pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Máme 76. minutu, Kimmich se teď trochu zlobí na rozhodčího Jaida, že nakonec nepřisoudil to autové vhazování Německu, ale Paraguayi, a toho s radostí využije Alonso. Alonso až teď dlouhým autem hledá Almirona. Těmu se míč po odrazu dostává. Almiron má míč na levém křídle u postranní čáry, ale nepřesná přihrávka na Cubase a Němci vyráží do protiútoku. Havertz stáhne míč doleva k Wirtzovi, Wirtz ho přebírá, je na levém křídle. Havertz si mezi tím nabíhá, ale Wirtz skvěle obehrál jednoho ze soupeřů, teď dává už konečně Havertzovi, Havertz vrací Wirtzovi, ale to už jsou Paraguayci sformovaní, navíc teď získávají míč o nepřesné přihrávce a vyráží do protiútoku. Mauricio, ten má čerstvé nohy. Nabíhá mu tam nalevo taky Galarza, ale ten ukazoval, že přihrávku nechce. To znamená, že Mauricio přihrává zpátky. No a Gustavo Alfaro ukazuje přesně na opačnou stranu, dopředu, ne dozadu. Teď se zlobí, vrací se na vlastní střídačku a Paraguay má míč na vlastní polovině. 77. minuta. Skóre 1-1 a zatím jakoby Němci a Paraguayci opisovali scénář ze zápasu Brazílie a Japonsko. Ale teď pozor na tenhle únik, Caballero, střídající hráč, tváří v tvář Neuerovi, ale překombinoval to, šel mezi dva stopery, přitom měl před sebou volno a nakonec odpískaný dokonce i offside. 77. minuta, nakonec to Caballera nemusí tolik mrzet, dostal se do skvělého náběhu, offside to byl, ale potom to nevyřešil dobře, ale to všechno už vlastně mimo hru, protože byl v offsideovém postavení. Začala mezi tím už 78. minuta a teď Němci. Wirtz centr levačkou, tam je Havertz, hlavička Havertze a zákrok Chyla, ale Havertz, nejnebezpečnější hráč Německa v tomto zápase bez pochyby. 78. minuta, Německo-Paraguay 1-1, Havertz blízko druhému gólu v zápase a čtvrtému na turnaji. Němci opět sbírají odražený balón, Paraguay se nemůže nadechnout. Teď možná má chvíli, protože Němci nespěchali dopředu a mají míč v podstatě uprostřed hřiště. Teď Havertz, který se v podstatě pohybuje, kde se mu zlíbí, má poměrně volnou roli v tomto zápase. Občas se stáhne na pravé křídlo, často je taky na hrotu útoku, často v nábězích, často si i pro míč zbíhá. Teď Němci kombinují a pozor, standardní situace. Jalal Jaid z Maroka sudí, i když se spožením, tak přece jen odpískal Fauna Brauna. Fauloval a fauloval bez pochyby Bobadilla, jeden ze záložníků Paraguaye, který není moc vidět v zápase, ale teď se ukázal faulem. Přišlápl nohu Brauna po tom, co Braun přihrál do strany. A podobně jako měli Brazilci v Houstonu, tak i němečtí fanoušci v Bostonu samozřejmě mají sebou tu jednu stále se opakující rekvizitu v ochozech a to je replika titulu pro mistry světa. Brazilci ji zvedli pětkrát, Němci čtyřikrát a jestli se jim to podaří znovu na tomto šampionátu, na to si musíme počkat. Brazílie už je v osmifinále, Němci zatím stále bojují o postup do další fáze. Teď tedy standardní situace. Mezitím proběhlo i další střídání na straně Německa. Valdemar Anton přišel místo Pavloviče. Teď už tady standardní situace a rána Haverce do zdi. To byl tvrdý zásah, který tam schytal jeden z těch, kteří stáli ve zdi. Teď ještě jeden centr do vápna, odvráceno a Mauricio odkopává do zámezí. A to znamená, že Němci se po standardní situaci dostanou i k autovému vhazování. A to už proběhlo, 80. minuta začala. A Zane zpracovává míč pravačkou na pravém křídle, zasekává na střed, navádí si to, centruje na zadní, teď tam nebyl vůbec nikdo, ale toho si nevšiml Caceres, který tak odhlavičkoval míč pryč z vápna, přitom ten míč mohl jenom nechat dopadnout mimo hrací plochu. Němci zase u míče, Tach a Rüdiger a po něm Brown, Wirtz a Musiala. Kombinace ve středu hřiště, Musiala se uvolnil, skvěle našel Browna, Brown může centrovat, ještě zasekává, ale to už bylo moc. Paraguay odkopává, tak hlavičkuje, Rüdiger zpracovává a posouvá na Wirtze. Wirtz zpracovává u levé postranní čáry, ale jeho přidávka je zblokovaná Caceresem. 10 minut do základní hrací doby plus nastavení. 63 tisíc fanoušků v Bosnu sleduje tenhle zápas a sleduje taky přidávku do vápna na Musialu. Nepřesná, Kimmich se na sebe trochu zlobí o pár centimetrů přesnější pas a Musiala mohl zpracovat ve vápně, v offsideu nebyl. Velká škoda pro Němce v 81. minutě. 1-1. A budeme čekat na ten závěr zápasu. Německo-Paraguay. Že by došlo k dalšímu překvapení, Němci mnohem aktivnější než Paraguay v celém zápase, ale zatím to nevedlo dál než ke stavu 1-1. Teď přihrávka mířila na Gorecku, který spadnul ve vápně, ale faul to nebyl. Paraguay, oblouček pryč, ale teď se poprvé ukázal u míče i nový muž na trávníku, a tedy Anton, který ten míč odhlavičkoval. Gorecka. On byl v tom vápně chycený Alonzem, pak se stěžoval u rozhodčího, že neodpískal faul, ale to už je všechno pryč. 82. minuta, Německo-Paraguay 1-1 v úvodním kole playoff mistrovství světa. Chil, tedy brankář Paraguay, míč odkopává nepřesně. Trenér Gustavo Alfaro jenom kroutí hlavou. Tohle je zbytečná ztráta, ale dva míče na trávníku znamenají, že Němci budou muset rozehrát znovu. Ne, tak rozhodčí nechává pokračovat ve hře. Ten míč navíc už se dostal pryč ze hry. Kimmich, nepřesná přihrávka. Mauricio a Caballero. Spolupráce dvou hráčů, kteří přišli do zápasu ve druhém poločase. Paraguay uklidňuje hru. 83. minuta začíná. Německo-Paraguay 1-1. Gustavo Gomez, kapitán Paraguaje, rozehrává míč na pravou stranu, Almiron okamžitě vrací zpátky. Němci vysouvají pressing, Chil, brankář Paraguaje, pod tlakem, rychle nakopává balón. No a skvělé zpracování Antona, který si ten míč zalepil na trávník a tak mohl rychle i rozehrát. Teď Zané na pravém křídle, Zané má to na levačce, navádí si míč do prostředka a předává Kimmichovi, ten vidí volného Musialu na pravém křídle, Musiala, klička, ale nepovedená, předkopl si míč až příliš před sebe. A teď Paraguay a protiútok, Mauricio má před sebou hodně prostoru, ale zasekává míč. Teď hledá vepředu nabíhajícího Caballera, ale Rüdiger dostal tělo před útočníka a Paraguaye. A tak jsou to Němci, kteří můžou vyrazit do útoku. 83. minuta končí. Anton zpracovává a dává míč zpátky Kimmichovi. Kimmich je častěji než kdy dřív teď v záložních řadách. Anton za něj bere pozici na pravém obránci. Zane teď už má míč poblíž pokutové území, dává doprava na Haverce. Haverc už na hranici pokutové území z pravé strany. Dává pod sebe na Antona. Ten jako by chtěl centrovat, ale nakonec ještě přistrčil míč Tachovi. Tach vrací Antonovi. Anton a po něm Wirtz na pravém křídle. Centr pravačkou zblokovaný, ale Havertz zpracovává do otočky, ale míč odkopnutý znovu v podání Paraguay, a teď skvěle Kimmich si přehodil soupeře, Němci díky tomu u míče. Přihrávka Gorecky, po něm Brown, zblokovaný centr, a Paraguay vyráží do dalšího protiútoku. Caceres ještě sbírá zbytky sil, ale skvělý obranný zákrok Gorecky, ale pozor, Caceres stále u míče. Teď skvělá pasáž hry v podání Paraguaye. Teď Almiron přihrává dopředu, tam je Mauricio, ale Němci už se ve vysokém počtu vrátili zpátky. Teď Mauricio patičkou přihrál zpátky, trochu parády. V závěru zápasu, do konce základní hrací doby, nám zbývá 6 minut. Německo-Paraguay 1-1. Blížíme se poměrně velkému překvapení na mistrovství světa. Překvapení by bylo, i kdyby ten zápas došel do prodloužení. No a samozřejmě, kdyby Paraguay dokázala Němce vyřadit, tak to by byla velká paráda. Ale nepředbíhejme. 85. minuta, další nákop v podání Paraguaye. Ale kapitán Německa Kimmich zpracovává a ještě konstruktivně rozehrává. Vysloužil si potlesk německých fanoušků v Bostonu. A opět jde k míči, teď to všechno chodí přes Kimmicha, který to bere na sebe, rozhrává na pravou stranu, tam je Zané. Zané má míč u své levačky, čeká na podporu Antona, ten jako by se zapomněl, přišel pozdě, a tak Zané vrátil míč zpátky Kimmichovi. Němci nalezli na polovinu Paraguaye, hraje Rüdiger a po něm Kimmich, opět si vyměňují míč hráč Realu Madrid a Bayernu Mnichov, teď tedy Rüdiger a už zase Kimmich. Paraguay se stáhla k vlastnímu pokutovému území. Anton má míč u své pravačky, přihrává Zanému. Ten se blíží k pokutovému území, bere si to na pravačku. Nakonec chtěl proskočit mezi dvěma hráči. To se nepovedlo, ale pro Němce důležitá zpráva. Zané vybojoval roh. 86. minuta. Německo, Paraguay 1-1. Nerozhodný stav. Zápas, který dlouho vypadal hodně dobře pro Paraguay, která ovládla první poločas, ale v 54. minutě Havertz vyrovnal na 1-1, a teď už tedy roh. Wirtz nakopává míč do branky, k brance, ještě odražený míč, ale nikdo z útočníků Německa se nedostal k zakončení a nakonec offside, který překazil jakékoliv další pokračování téhle akce, ale Wirtzův nebezpečný centr, k hlavičce se dostal Gorecka, ale potom našel Antona, kterému ten míč spadl na paty a vůbec si nevěděl s tím míčem rady. 87. minuta už začala a Němci opravdu nemají mnoho času, pokud chtějí zápas otočit. Zatím hrají s Paraguayí v Bostonu v úvodním kole playoff mistrovství světa nerozhodně 1-1. Připomínám, že přesně v tuhle chvíli stejný stav panovali v zápase Brazílie-Japonsko. Brazílie to nakonec zvládla v posledních minutách. Dokáže to stejné zopakovat Německo? Wirtz, Kimmich a přihrávka na jistotu zpátky na vlastní polovinu, na polovinu Německa. Rüdiger nikam nespěchá. Vypadá to, že Němci už toho mají tak nějak dost, stejně jako hráči Paraguay, kteří se naběhali ještě mnohem víc než Die Mannschaft. Teď musí pokračovat v bránění a Němci vymýšlet cestu směrem do pokutového území. Havertz se zapojil do kombinace, tah a zase Kimmich se rozlíží na levou stranu, ale vyhodnotil, že lepší bude hrát doprava, tah a Anton. Anton otáčí se s míčem, dotírá na něj Mauricio, ale tah přihrává. Anton přihrává tahovi, tah posouvá míč Kimmichovi, Kimmichova průniková přihrávka, kterou ale zastavil Mauricio. Teď nepříjemný stín na polovině stadionu a ve zbytku svítí slunce hráčům do očí. I s tím si musí poradit. Střídání na straně Německa. Odchází Leroy Sané, který se tedy loučí se zápasem, no a přichází útočník Newcastlu Nick Voltemade. To vypadá jako jednak poměrně útočné střídání a jednak taky jasný záměr Juliana Nagelsmana poslat do hry hráče, který je urostlý, je vysoký a dokáže zakončovat i hlavou. A to bez pochyby Nick Voltemade je. A je to pravděpodobně proto, že Paraguay je skoro pořád zalezlá ve vlastním vápně a jiná cesta než centr a hlavička v podstatě ke gólu z pohledu Německa ani vést nemůže. Myslím si, že proto Julian Nagelsmann povolal do zápasu Nicka Voltemádeho, který tak po boku Kaje Havertze na hrotu bude určitě ohrožovat. Paraguay i z těch vzdušných soubojů. 89. minuta začíná. A Němci se dostávají k centru před bránu, ale dobrý zákrok Análeho. Ještě ale přihrávka zpátky do středu vápna. Nepochopitelně z pohledu Uruguaye, ale se štěstím se Uruguay dostává zpátky k míči a Anton fauluje. 89. minuta zápasu. Německo-Paraguay 1-1. Kdo by to byl čekal, že se dnes favoriti, tedy Brazilci a Němci, tolik natrápí. Němci to tak zvládli. Němci ještě mají poslední minutu a nastavení, aby to taky zvládli ještě v základní hrací době. Za malou chvíli se tedy dozvíme, kolik sudí Jalal Jaid z Maroka nastaví. Teď odkop brány v podání Orlanda Chila. Kimmich hlavičkuje pryč do bezpečí. Svícen, který se vrací zpátky k pokutovému území Německa, zpracovává ho ale šikovný Almiron. Přihrávka pod sebe na Caserese. Caseres tomu teď svítí sluníčko do očí, ale poradil si, přihrál přesně směrem dopředu. Teď Almiron a přihrávka na Mauricia. Ne úplně přesná, ale dostává se zpátky k míči Mauricio. Centr do vápna na zadní tyč. Hlavička vrací zpátky do ohně, ale tam bude jenom Wirtz, který chtěl navíc rozehrát konstruktivně na Havertze. A to se teď daří. Němci vyráží do protiútoku. Havertz, Muziala a doplňuje taky Voltemade. Muziala má míč už pokutovém území. Poslední minuta zápasu. Zpětná přidávka, nepovedený odkop Paraguaye, ale teď už to dokázali. Mimochodem, ne, další špatná přidávka. Pozor, další šance pro Němce. Muziala opět pokutovém území, Voltemade, po něm Anton dává pod sebe. Kimmichova rána zblokovaná, bude to roh. První minuta nastavení v plném proudu. Německo-Paraguay 1-1. Teď Paraguajci nepochopitelně vymýšlí krátké přihrávky na blízko ve vlastním vápně, když tam jsou nastěhovaní Němci. Neuvěřitelně teď riskují ho Američané, ale zatím se jim to nevymstilo. To ale může přijít teď, protože připravený je mimo jiné i Voltemade v pokutovém území. Roh, který bude zahrávat Brown svou levačkou. To už nám končí první minuta nastavení zápasu. Německo-Paraguay, úvodní kolo play-off mistrovství světa a nerozhodný stav 1-1. A Brown už má míč připravený. Čeká, až se připraví i jeho spoluhráči ve vápně. 4 minuty do konce nastavení, teď se ještě čeká, protože hlavní sudí Jalal Jaid je nespokojený s tím, co vidí ve vápně. Pravděpodobně pošťuchování mezi kapitánem Gomezem a střelcem gólu na straně Německa Havertzem. Teď už ale může hrát. Brown centruje na zadní tyč, tah vrací před bránu, ale přesně do rukavic Chila. Skvěle sehrané tohle, mají Němci na tuty, tenhle signál, roh na zadní a vrácení hlavou do ohně, ale přesnost scházela té hlavičce taha. Teď ale pozor na protiútok, ale ten si pohlídá Manuel Neuer, který ten míč doprovodil, byl sice opět asi 30 metrů pryč od vlastní branky, ale tam on je jako doma. Druhá minuta nastavení se chýlí ke konci. Německo-Paraguay stále 1-1. Němci rozhrávají autové vhazování na Kimmicha. Kimmich šikovně na Wirtze. Ten prohodil míč mezi nohama soupeře, ale pak se míč odrazil k Almironovi. To je útočník Paraguay. Almiron si to navádí na levačku. Střela zblokovaná a bude to rohový kop. Teď to vzal Almiron na sebe a naprosto správně. Dobré rozhodnutí neměl. Komu by přihrával, tak sebral ještě poslední zbytky sil, navedl si to na svou silnější levačku. Byla to rána tvrdá, ale trefil jednou ze soupeřů, takže roh. 93. minuta je ve své polovině. Německo, Paraguay 1-1. A všechno nasvědčuje tomu, že se blíží první prodloužení na letošním světovém šampionátu ve fotbale. Rozehrávat bude Mauricio. Rohový kop z pravé strany. Centr letí někam na puntík, penaltový hlavička, odražený míč. Anton vykopává, ale ani nemusel. Byl tam předtím útočný faul na Floriana Wirtze, který se sví v bolestech uprostřed pokutového území. No, on tam se dostal do tvrdého souboje s Alonzem a po tom souboji Wirtz spadl na trávník jako první a Alonso spadl na něj plnou vahou, takže to mohlo Wirtze bolet, ale už je na nohou. Ono není teď času na zbyt pro Němce. 94. minuta, tedy čtvrtá minuta nastavení z pěti. Německo-Paraguay, nerozhodný stav 1-1. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport, kde vysíláme a taky budeme vysílat všechny zápasy vyřazovací fáze mistrovství světa v přímých přenosech. Výjimku neuděláme samozřejmě ani v noci, takže už dnes se můžete těšit samozřejmě i na ten další program mistrovství světa, zápas Maroko a Nizozemsko. Teď ale zpátky. Alespoň pomyslně do Bostonu, Německo, Paraguay 1-1 a zbývá nám do konce základní hrací doby poslední minuta nastavení. Přihrávka nám Musialu. Musiala zpracovává centr do vápna, okamžitě odražený míč, který opět zpracovává Almiron, ještě hlavička Gorecky a obratný akrobatický odkop v podání Bobadii. Znamená, že Němci ani vlastně Paraguajci už nemají tolik času. Navíc Bobadiu, který ten míč odkopl, teď trápí křeče, ale on s tím nemůže nic dělat. Teď leží na hranici vápna, hra pokračuje a teď se pokusil vstát a pokračovat ve hře. To už ale Musiala má míč v pokutovém území, centr do vápna, tvrdý, odlavičkovaný, pryč. Almiron opět solidní v defenzivě. 30 sekund do konce nastavení zápasu mezi Německem a Paraguají. Tah a centr. Odhlavičkováno pryč, ale tak nakonec zpracovává odražený balon. Anton má co dělat, aby udržel míča. Skvěle se před něj tělem dostal Galarza. Skvělá práce záložníka Paraguaje. Tímhle zákrokem v podstatě zajistil prodloužení zápasu, protože nastavení pomalu končí, Paraguaj nikam spěchat nebude a Němci už naopak nebudou mít šanci na to dostat se do vedení. Takže tu máme konec 95. minuty, no a sudí Jalal Jaid z Maroka píská konec základní hrací doby. Poprvé na mistrovství světa uslyšíte o prodloužení. V tom prodloužení se po výsledku 1-1 v základní hrací době proti sobě tedy postaví Německo a Paraguay.
1: Říká reportér Adam Procházka, který s vámi bude i dál během prodloužení vůbec prvního na letošním světovém šampionátu v Severní Americe a Mexiku už za chvíli začne, tak se znovu za naším reportérem vrátíme. Připomeňme si ještě to, že Brazílie už je v osmifinále po vítězství v Houstonu nad Japonskem 2-1 a v noci od 3 hodin ráno, tedy zhruba za 2,5 hodiny, začne další utkání prvního kola playoff mistrovství světa ve fotbale mezi Nizozemskem a Marokem. Taky toto utkání uslyšíte přímo tady na radiožurnálu Sport živě. Dobrý den a

0: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Ano, slibovali jsme vám, že z play-off fotbalového mistrovství světa pro vás budeme mít všechny zápasy na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech a ten slib taky hodláme dodržet i 32 minut po půlnoci. Tradičně v tento čas nevysíláme, ale v době světového šampionátu opravdu ano. Brazílie porazila Japonsko 2-1 v utkání prvního kola play-off a už je v osmifinále. O místo právě mezi nejlepší 16 bojují Němci s Paraguajci a tento zápas dál sleduje reportér Adam Procházka.
2: A čeká nás nášup, čeká nás prodloužení mezi Německem a Paraguají za stavu 1-1. To je tedy výsledek, který znamená, že po základní hrací době si podíváme minimálně ještě na další půl hodinu hry, 2x15 minut a případně samozřejmě pokutové kopy, penalty. Už jsme to zmiňovali, je to poprvé na letošním světovém šampionátu, co se utkání dostává do prodloužení. Teď ještě čekáme na ten moment, kdy Jalal Džajid z Maroka foukne do píšťalky, to se stalo právě teď. A tak pojďme na to. Německo-Paraguay 1-1, Němci u míče a Paraguay se zatahuje na vlastní polovinu. To je něco, co jsme mohli očekávat a co jsme často viděli právě i v základní hrací době. Teď na levém křídle Wirtz, který vrací zpátky na Riedigera. Riediger má tam taky ve středu hřiště Kimmicha, který už definitivně opustil pozici pravého obránce, kterou teď zastává do jisté míry Anton. No a Kimmich, ten už hraje v podstatě středního záložníka. Muziala přidává pod sebe na Taha, Tah a po něm Kimmich, stažený mezi dvěma stopery. Tahu v centr do vápna, který dokázal odlavičkovat kanále, ale Němci se dostávají k odraženému míči. Přidávka Brauna pod sebe na Riedigera. Mezitím Paraguay vystřídala, tuším, že to muselo být zranění nebo vyčerpání, protože Miguel Almirón byl rozhodně nejlepším hráčem Paraguaje v těch úvodních 90 minutách, ale odešel ze hřiště a to znamená, že místo něj přišel Gustavo Velázquez, takže první střídání už i v prodloužení, samozřejmě tentokrát na straně Paraguaje. Wirtz musí odevzat míč právě zmiňovanému Velázquezovi, protože právě ofenzivní záložník Liverpoolu byl tím posledním, kdo se dotkl míče. Teď je dlouhý out v podání Velázqueze. Havertz přihrává Wirtzovi a skvěle si míč vyměňují, ale míč končí v zámezí. 92. minuta pomalu končí. Německo-Paraguay 1-1 a teď Anton rozehrává do šířky hřiště na pravou stranu na Musialu. Musiala vrací míč Tahovi a teď kombinace dvou stoperů Německa. Tah a Riediger a teď už zase Wirtz zasekává na střed. Navádí si to na centr nebo na středu. Nakonec jenom přihrávka pro Gorecku. Kimmich se zapojuje do kombinace. Němci blízko pokutovém území. Teď centr do vápna. Odlavičkovává kanále, ale odražený míč. Voltemades otočky. Ještě Kimmich z druhé vlny. Zase zblokováno. 93. minuta. Němci se pokouší dostat do vedení. My to samozřejmě řekneme i ve vysílání Radiožurnálu Sport do zpráv. Mezitím, co Německo drží míč na polovině soupeře. 94. minuta, tedy čtvrtá minuta prodloužení. Německo-Paraguay stále nerozhodný stav 1-1. Adam Procházka, Radiožurnál. A teď Anton a po něm zase Musiala. Ta německá kombinace zdá se být nikdy nekončící. Skoro jako by Němci se odhodlali k tomu útočit až do poslední minuty a Paraguajci naopak bránit až do poslední minuty. 94. je tu právě teď a míč má Wirtz. Wirtz a šikovná přihrávka na Voltemadeho, ten pouští pod sebe, ale tam byl připravený pouze Alonso z Paraguaje. Ten míč odkopl pryč, zahraje si tak po dlouhé době taky Manuel Neuer. Brankář Bayernu Michov odevzdává míč svému spoluhráči na klubové i reprezentační úrovni Kimmichovi. Kimmich hledá Wirtze, Wirtz dává zpátky Kimmichovi, Wirtz padá na zem a sudí píská faul. Takže to bude standardní situace, byť Caceres ukazuje ukazováčkem, ne, já jsem nefauloval, ale minimálně z mého pohledu to faul byl a očividně se na tom shodneme i s Jalalem Džajidem z Maroka, tedy s hlavním rozhodčím tohoto zápasu. Bude to tedy standardní situace z levé strany, na starostí vezme Kimmich, takže můžeme očekávat centr. No a teď se bude Paraguajcům těžko bránit. Voltemáde, tak ti všichni mají výškovou převahu nad nepříliš vysokými Paraguajci. Gorecka, taky vyšší než všichni Paraguajci. Kimmich, centr do vápna, ale s tím si poradí. Brankář, chyl vyboxoval, Muziala má míč na hranici vápna. Posouvá míč na Taha, ten se s míčem šikovně otočil, může centrovat, ještě zasekává, skvělá práce. Tah a centr nadřežený hlavou, ale pozor, vrací ho zpátky. Gorecka zblokováno, zblokoval ho Caceres a to znamená rohový kop pro Německo, které zatím aktivnější a zatím buď to má víc sil, anebo zkrátka touží po postupu víc než Paraguay. Minimálně v těch úvodních 5 minutách prodloužení to tak vypadá. Německo-Paraguay, 1-1 po základní hrací době, 1-1 i teď v 95. a začínající 96. minutě. Teď rozbroje v pokutovém území, Chil ukazuje Jaidovi, sudí mu, že Anton mu šlápl na nohu. Anton se směje, asi rád provokuje, 96. minuta, ale teď už můžeme tedy pokračovat a rozehrávat. Kimmichův roh. Míč stále ještě nepřichází do vápna, až teď na zadní tyč, tam opět zbíhá. Tak vrací před branku a Mauricio odkopává. Teď by chtěli Němci ruku soupeře, ale Jaid ukazuje jednoznačně odkop od brány, ale vrtá mi hlavou, jak je možné, že Němci opakují ten stejný signál po rohu pořád dokola, už asi minimálně po páté. Přetažený centr na zadní tyč, kam se nabíhá Tah a Tah vrací do ohně. To už Paraguajci sledovali v přímém přenosu zblízka několikrát, ale stejně pokaždé, když se o to Němci pokusí, tak se jim to povede. Připraveni jsou na střídání další hráči Paraguaje. Tuším, že jsem tam zahlédl třeba Antonia Sanabriu, tedy útočníka. Na střídání si ale ještě musíme počkat. 97. minuta, Německo-Paraguay 1-1. Hraje se prodloužení úvodního kola play-off mistrovství světa. A favorizovaní Němci prohrávali, potom srovnali a teď se snaží zápas otočit v prodloužení. Anton dává pod sebe na Taha. Tah míří dopředu do středového kruhu a vybírá si Musialu na pravé straně. Musiala má před sebou prostor, nabíhá mu tam taky Anton do tandemu, ale Musiala přihrává raději pod sebe na Taha. Tah a po něm Rüdiger. Rüdiger a teď Wirtz, ten má nebezpečné centry, ale volí pouze přihrávku pod sebe. Rüdigeru v centr na Voltemádeho, ten zpracovává, rána z otočky, rána je zblokovaná a Muziala se nemůže zapojit do hry, protože by byl v offsideu a ví to, Galarza toho využívá a nechává ten míč do kutálece pryč a Voltemáde si teď hodně hlasitě stěžuje u sudího Jaida a ten se půjde podívat možná na video. Tady je ve hře ruka kapitána Gustava Gomeze. Ten šel do skluzu a Voltemáde ho z otočky trefil do ramene. Gomez měl to ramene, ne do ramene, do lokte, pardon. A Gomez měl ten loket pokrčený a ne úplně u těla. A teď leží na zemi, asi ta tvrdá rána do lokte bolí teď kapitána a stopera Paraguaje Gomeze. Ale nás bude zajímat, samozřejmě zdravotní stav Gomeze, jen ať je v pořádku, ale taky nás bude zajímat, jestli videorozhodčí dá signál hlavnímu sudímu Jalalovi Jaidovi, aby se šel podívat k monitoru a vypadá to, že ještě nechává videorozhodčího zkoumat. A 98. minutě a na začátku 99. přichází avizovaná střídání. Antonio Sanabria bude jeden z těch, kteří se podívají do hry a že by i Brian Ojeda. Teď se ale režie ještě vrací k tomu kontroverznímu momentu. Skutečně. Brian Ojeda a Antonio Sanabria. Končí naopak Juan Caceres. Juan Caceres a místo něj Ojeda. A do hry tedy už přišel taky zmiňovaný Antonio Sanabria. Budeme ale dál pokračovat ve hře. Sanabria mimochodem vystřídal Bobadiu. Brown bude čekat na zahrávání rohového kopu. V 99. minutě, respektive na konci 99. minuty, Brown bude svou levačkou točit míč do pokotového území. Teď zahrává rohový kop a dobře ten míč odlavičkoval Caballero. Ale k odraženému míči se dostává Musiala, který se dostává před Galarzu. Vrací míč ale raději pod sebe a Havertz už bude centrovat do vápna na zadní tyč. Těsně ten míč prosvištěl kolem levé tyče. Tak se k míči nedostal, ale už to vypadalo, že ten samotný centr skončí v brance, protože Havertz to točil svou pravačkou na vzdálenější tyč. Kdyby se tak byl býval dostal k míči, asi by zakončil, protože byl opravdu blízko brance. Ale k míči se nedostal. A to znamená, že ve té první minutě tu máme stále nerozhodné skóre mezi Německem a Paraguayí v prodloužení úvodního kola playoff mistrovství světa 1-1. Musiala prostrkává míč na Gorecku a potom vrací Kimmichovi. Ten má dobrý rozhled a přehled o hře. Udělal několik kroků vpřed a potom přihrál mezi dvěma Paraguayci na levé křídlo pro Havertz, pro Virce. Virc na Kimmicha, Kimmich po něm tah a nabízí se Anton. Anton teď ve středu hřiště, napravo má Musialu, ale Anton centruje na Volte, má Deho, přetažený centr. 101. minuta, zbytečný povyk. Německo-Paraguay stále 1-1. Volte Made s dlouhými blondětými vlasy a knírem se nedokázal ani se svou výškou dostat k tomu míči. Mimochodem, pokud by vás zajímala výška Nika Voltemádeho, tedy hráče Newcastle, tak je to 198 cm, takže to by z něho mělo dělat aktuálně nejvyššího muže na trávníku. Mimochodem přezdívá se mu 2 metr Messi v Německu, tedy 2-metrový Messi. Tak kdyby 2-metrový Messi, tedy Voltemáde, se inspiroval u malého původního Messiho, který měří 170 cm, tak by se to Německu určitě líbilo, protože, jak jistě víte, tak Lionel Messi zatím řádí na mistrovství světa a Volte Made na svůj první gol čeká. Třeba přijde teď po rohovém kopu, protože ten vybojoval Gorecka. 102. minuta, Německo, Paraguay, 1-1 a rohový kop nebude zahrávat Anton, který je v tuhle chvíli nejblíž míči. Ten míč přenechává a bude to pravděpodobně Brown, ten většinou zahrává rohové kopy z té levé strany, tak aby se míč kroutil směrem nejprve ven, ale potom směrem do brány. Havertz připravený, stejně jako ostatní hlavičkáři Německa. Volte Made, tah. Rüdiger. Brown posílá centr na zadní tyč a tam je tah a hlavička. Němci vedou! 102. minuta a Jonathan Tah posílá Německo do vedení 2-1. Opět se zjevil na zadní tyči. Jako už několikrát, tentokrát ale nevracel míč do ohně, ale zakončoval. Rüdiger teď zvedá taha i se všemi jeho kily nad hlavu. Bude to hrdina Německa? V tuhle chvíli ano. Tah ukazuje směrem na svoji hlavu ukazováčkem, tak aby Němci nestráceli hlavu, zůstali v klidu. Ale tohle je důležitý moment pro Němce. Centr na zadní tyč, skvělý výskok taha a ta prudká hlavička. S tou si Chil nemohl poradit ani nikdo z jeho obránců. Tah zkrátka vyrostl vysoko nad bránícího Galarza a posílá Německo blíž k postupu do osmifinále. Nerozhodný stav v Bostonu už neplatí. Julian Nagelsmann zuřivě slavil, stejně tak jako všichni fanoušci na stadionu ve Foxborough. 104. minuta pomalu končí. Gól v uvozovkách do šatny. Oni hráči do šatny nepůjdou, ale tohle přesně si Němci přáli. Situace se ještě přezkoumává. Mě nenapadá, co by mohlo překazit gólovou radost Německa. Ale pozor! Sudí z Maroka Jalal Jaid se pravděpodobně jde podívat k monitoru. Nenapadá mě nic, co by tam mohl najít, ale vzhledem k tomu, že ho k monitoru povolává videorozhodčí, tak tam asi něco bude. 104. minuta je ve své polovině. Jalal Jaid nejprve musí vyklidit prostor před monitorem, protože se k němu seběhli hráči Německa, hráči Paraguaye, náhradníci Německa, náhradníci Paraguaye i realizační týmy. Tohle je totiž klíčový moment. A řešit se bude bránění brankáře, protože Chil byl v souboji s Antonem a Anton ho nejprve chytil a potom pravděpodobně pravačkou svalil k zemi. Teď otázka, jestli to bylo dostatečně intenzivní, ale víme, jak jsou brankáři v malém pokutovém území chránění z hlediska pravidel. Ten center Brauna se kroutil na zadní tyč a i proto vlastně brankář byl trochu limitovaný při bránění té hlavičky taha. Těžko říct, jestli by tu hlavičku chytil, kdyby předtím nespadla. Ale pozor, teď si počkáme na verdikt sudího. Jalal Jait, klíčový okamžik zápasu, prodloužení, 105. minuta. Němci dali na 2-1, ale teď se ukáže, jestli ten gól platit bude nebo nebude. Jait dává ještě žlutou kartu Almironovi, který už dávno ani není na hřišti. A pozor, verdikt. After review, when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge. Tak to gól nebude. Final decision, foul. Finální rozhodnutí, byl to faul, Anton sfauloval brankáře Paraguaje, tedy Chila, před tím gólem. Julian Nagelsmann se směje, ale je to sarkastický a hořký smích. Bylo to nepříliš intenzivní, takové šťouknutí pravačkou do břicha. Ale i to někdy stačí, když takhle atakujete brankáře v malém pokutovém území. Je to moment, o kterém se bude hodně mluvit a je to moment, který spustil v Bostonu oslavy paraguajských fanoušků, kteří už si mysleli, že se Němci dostanou do vedení, ale ono je to všechno jinak. Vracíme skóre na ukazateli. 1-1 a jedeme dál. 105. minuta už skončila, ještě ani nevíme, kolik se bude nastavovat. V prvním poločase prodloužení. Teď se to hlavně musí na hřišti uklidnit, protože tady teď sálají emoce ze všech stran. Julian Nagelsmann tento nespracoval úplně dobře, tuhle skutečnost. Nastavuje se porce 4 minut, pokud jsem správně slyšel hlasatele. Julian Nagelsmann mezi tím dostal žlutou kartu. A žlutou kartu dostal i trenér Paraguaje Gustavo Alfaro. Teď Paraguajci a nákop do pokutové území a teď už i potvrzeno, že se skutečně nastavují 4 minuty. K míči spěchá Velázquez. Velázquez ten míč zpracovává a nakopává ho dopředu na polovinu Německa. K míči ještě spěchá na pravé straně Caballero. No a vybojoval roh. Rüdiger se zlobí, ale skutečně jako poslední se míče dotkl levý obránce Německa Braun. A tak budou Paraguajci zahrávat rohový kop. Na ten už se připravuje Mauricio. Zahrává ho do středu vápna, hlavička, propadá ten míč dozadu na Alonza. Alonzo v centr, ještě vrácení zpátky do ohně, ale ten míč už byl pryč z hrací plochy, ukazuje to čárový sudí. Z toho 5. minuta je u konce, to už jsme říkali, ale teď běží 3. minuta nastavení prvního poločasu prodloužení ze 4. Německo-Paraguay 1-1, posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Tohle je úvodní kolo playoff mistrovství světa. Hraje se ve Foxborough v Bostonu a Němci dali gól před malou chvílí na 2-1, který ale potom rozhodčí po zásahu videorozhodčího neuznali. Pro faul na Chila. Němci jsou ale v pokutovém území a pozor, Voltemade padá, chtěl by penaltu, sví se v bolestech, hra pokračuje, sudí nepíská. Odskop v podání Alonzano a teď to je zase něco na nervy Juliana Nagelsmana. Nejenom, že nebyl spokojený s tím verdiktem sudího Jaida u toho neuznaného gólu, ale teď by chtěl i penaltu a Jait opět nejde na ruku Nagelsmannovi a Německu. Začala už poslední minuta nastavení prvního poločasu prodloužení mezi Německem a Paraguají. Skóre 1-1. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport, tak jako nabízíme přímé přenosy ze všech utkání vyřazovací fáze, to znamená ze všech utkání, které ještě budou na mistrovství světa. Teď si Mauricio pravděpodobně odnese žlutou kartu, protože rugbyovým způsobem položil na zem Antona. Pokračuje Rüdiger, taky Kimmich. kapitán Německa, Dloubáček na pravou stranu, tam je Muziala, vrací pod sebe Antona, Anton z první centruje na zadní tyč, tam si nabíhá Gorecka, ale Velázquez odlavičkoval, ještě jeden centr, Havertz, míč padá do branky, ale skvělý zákrok, předvedl Chil, chytá se za hlavu, byl tam pravděpodobně atakovaný, čtvrtá minuta nastavení mezi tím skončila. Čtvrtá minuta nastavení úvodního poločasu prodloužení mezi Německem a Paraguají v úvodním kole playoff mistrovství světa. No, Chil předvedl dobrý zákrok a potom pravděpodobně dostal v souboji s Voltemádem trochu do temene. Každopádně už tu máme, když sečteme i nastavený čas, 111. minutu. Samozřejmě po konci nastavení prvního poločasu prodloužení se časoměra vrátí na 105. minutu a bude nás čekat 15 minut. Teď ještě otázka, kolik času dostanou hráči Německa i Paraguaje v tom úvodním poločase. Německo, Paraguaj tedy stále nerozhodný stav 1-1, máme 111. minutu a právě teď končí první poločas prodloužení mistrovství světa.
1: My toho využijeme na Radiožurnálu Sport k tomu, aby si Adam Procházka taky mohl odpočinout před začátkem druhého poločasu. Prodloužení Německo-Paraguay tedy stále 1-1. Připomeňme, že do osmi finále mistrovství světa ve fotbale už prošla Brazílie po vítězství 2-1 nad Japonskem a už zhruba za 2 hodiny a 10 minut začne v mexickém Monterrey další zápas prvního kola playoff šampionátu Nizozemsko-Maroko. Taky tento duel vám nabídne živě. Teď chvíli hudba na Radiožurnálu Sport 054.

0: Hudbou jsme si trochu zpříjemnili noc na radiožurnálu Sport 5 minut před jednou hodinou, už ale znovu dostane prostor fotbalové mistrovství světa a pokračování zápasu prvního kola playoff světového šampionátu mezi Německem a Paraguají. Tento duel se hraje v Bostonu a nadálku ho z pražského studia radiožurnálu Sport sleduje kolega Adam Procházka.
1: Ještě jednou hezký večer, respektive hezkou noc, 106. minuta. Pro všechny milovníky fotbalu je to dobrá zpráva, že tu máme minuty na mistrovství světa. Navíc je to poprvé na světovém šampionátu, na tom letošním, co jde zápas do prodloužení, protože ty první zápasy úvodního kola playoff dopadly, respektive skončily v základní hrací době. Kanada porazila Jihoafrickou republiku 1-0 gólem v posledních minutách a potom, to už jsme vlastně ve včerejším večeru, Brazílie otočila zápas proti Japonsku a ten obrat dokonala mimochodem taky, až v nastavení zápasu. Teď tedy prodloužení zápasu mezi Německem a

rozehraje další rohový kop. Mimochodem pátý v zápase, Německo jich mělo 13, na střely 18-7 pro Němce, ale na góly pouze 1-1. Teď další centr Mauricia, hlavička Gustava Gomeze neúspěšná, přihrávka směrem dopředu, znovu může centrovat Mauricio, centr Gustavo Gomez opět hrnul do hlavičky, ale odražený míč odkopává Voltemade daleko, daleko pryč z pokutového území Německa. A teď Caballero, nůžkami vrací míč zpátky k pokutovému území Německa, Anton odkopává jenom do zámezí, potlesk paraguajských fanoušků pro Paraguay, protože ve 108. minutě Německo-Paraguay stále 1-1 a Paraguay zůstává v držení míče. Velázquez. Velázquez posílá dlouhý aut do vápna, tam zpracovává Sanabria, po něm Galarza, ale přichází o míč. Odkop Brauna nepřesný, odkop Riedigera už přesvědčivější, ale míč získává Ojeda. Jeden z hráčů Paraguaje, který se vydává na levé křídlo, má tam u sebe taky Mauricia, centr do vápna, tak odhlavičkovává, ale Němci se musí v úvodu druhého poločasu prodloužení bránit. A to i teď. Mauricio, Ojeda. Ojeda padá, ale faul to nebyl, přidává zpátky. Úspěšně udržel míč pro Paraguay. Alonso vrací míč zpátky Chilovi. Chil nakopává balon směrem dopředu. Sanabria v souboji prohrál s Riedigerem, který získává míč pro svého brankáře Neuera. Jen tak ještě uvnitř pokutového území, jinak by to byla samozřejmě ruka. A Neuer přihrává hned svému spoluhráči z Bayernu Mnichov Kimmichovi, ten rozehrává na Havertze, Havertz vrací Kimmichovi, Kimmich a skvělá přihrávka. Na Brauna, ten je v pokutovém území, padá na zem, ale tohle byl dobrý obranný zákrok a Braun to ví, nestěžuje si, nechce penaltu. Skvěle to provedl vracející se Caballero, ale bude z toho roh pro Německo. 110. minuta, každopádně tohle byla první taková výstražná útočná akce v podání Německa v druhém poločase prodloužení a máme tu střídání na straně Německa. Odchází Wirtz a Riediger a přichází Amery a Thiel. Takže dvě střídání, které přichází na straně Německa. To znamená, že i pár čerstvých hráčů budou mít Němci, bude mít Die Mannschaft k dispozici ještě na závěr tohoto zápasu. 10 minut nás dělí od pokutových kopů. Máme tu první prodloužení na světovém šampionátu v letošním roce. Můžeme mít i první penalty, ale ještě si počkejme. Kimmich zahrává rohový kop, ten se točí do branky a v podstatě přímý pokus o gól Olympico, jak se přezdívá, když se hráči povede dát gol přímo z rohového kopu, ten míč se stáčel do branky, Chil musel zasáhnout, tohle by byla velká paráda v podání Kimmicha. Dát gol v prodloužení úvodního kola playoff mistrovství světa z rohu, to by bylo něco. A Německo-Paraguay 1-1 a rohový kop přichází tentokrát z druhé strany. A je to centr do středu pokutové území, tak si tam opět naskakoval, ale na přihrávku Brauna nedokázal zužitkovat nakonec, ale Němci se dostávají zpátky k míči, ne. Teď Paraguay a protiútok, pozor na to. Na levé straně Mauricio, nabíhají mu tam i ostatní hráči, třeba Sanabria nebo Galarza nebo Ojeda. Ojeda právě teď získává míč, má hodně prostoru u hranici pokutové území Německa. Zasekává, druhá strana je volná, on si toho všímá a přihrává Caballerovi. Caballero zasekává, dává pod sebe, ale teď to Paraguayci zabrzdili. Hodně, Kubas dává na Caballera, Caballero vrací Kubasovi a Němci se mezi tím stihli stáhnout k vlastnímu pokutovému území. 112. minuta, penalty jsou blíž a blíž, Německo-Paraguay 1-1, prodloužení úvodního kola playoff mistrovství světa. Chil nakopává míč na polovinu soupeře, ten míč padá do oblasti, kde byl Sanabria, útočník Paraguaje, ale nevyhrál ten hlavičkový souboj. No, při pohledu do tváří německých fotbalistů to vypadá, že už skutečně toho mají plné kecky. Teď hraje Tach. Tach se dostává s míčem do středového kruhu. Paraguay postupně ustupuje. Po Tachovi si zahraje taky Braun, levý obránce. Braun zpracovává levačkou, vrací zpátky stoperu Německa, takže Tach. A teď už taky Anton. Anton otáčí těžiště hry na pravou stranu.
Máme připravený Musiala, dobrá

0: A klička na pravou stranu Muziala. Faulovaný, možná jste slyšeli v ruchových reproduktorech, respektive z ruchových mikrofonů. Ten řev, 113. minuta, ale ten křik patřil nikoliv Musialovi, ale skluzujícímu Alonsovi, který pravděpodobně při tom skluzu, ano, Musiala mu při tom skluzu šlápl na tu zadní nohu a teď leží na zemi rovnou dva hráči Paraguaje. Je to Galarza a je to taky Alonso, tedy dva muži, kteří jsou na trávníku od první minuty. 113. minuta pomalu končí a navzdory tomu, že Musiala přišlápl nohu Alonsovi, tak to bude standardní situace a přímý volný kop pro Němce, to je špatné rozhodnutí. No a Galarza leží na zemi po drobném pošťuchování s Kimmichem, nic vážného, pokračujeme dál. 114. minuta, Kimmich bude centrovat do vápna. Německo-Paraguay 1-1, Kimmich zvedá pravačku a posílá centr do vápna, Chil chytá a lehá si na zem. Potlesk od fanoušků Paraguay, 114. minuta, Německo-Paraguay, prodloužení úvodního kola playoff mistrovství světa a nerozhodný stav 1-1. Mezitím, co míč drží Paraguajci. 114. minuta, Německo hraje s Paraguají stále, zatím nerozhodně 1-1. V základní hrací době se prosadili Enciso a Havertz. Zbytek utkání můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Adam Procházka, Radiožurnál. A my pokračujeme na Radiožurnálu Sport. Protiútok Německa, Havertz se blíží k pokutovému území, ten míč neudržel, protože si míč navedl do trojce bránících Paraguajců. Takže čtvrtý gol na turnaji minimálně v tuhle chvíli nepřidá Kai Havertz. Anton a tak, zahrál si trochu i Neuer a teď už pokračuje Amiri. Amiri a přihrávka na Brauna. Míč má zpátky Amiri. A znovu Amiri, hodně aktivní, přišel až v prodloužení, takže se to dá pochopit, že právě přes něj bude chodit hodně akcí. Muziala teď ztrácí míč, ale v zápětí ho vybojovává zpátky. Chce faul, ale rozhodčí nepíská. A teď Muziala oplácel, to je jasná žlutá karta. Tady není o čem. Muziala byl frustrovaný, že z toho předchozího souboje nezískal tenhle záložník Bayernu Mnichov faul. A potom mu Galarza prostrčil míč mezi nohama, což muselo Muzialu rozčilit ještě víc a on do toho souboje přiletěl jako nikým neřízený vlak. Galarza leží na zemi a vůbec se mu nedivím a tohle teď nehraje do karet Němcům, kteří by měli chtít rozhodnout ten zápas ještě před koncem prodloužení, protože kvalitu na hřiště mají jednoznačně větší než Paraguay. A penalty, jak už jste asi slyšeli tisíckrát od všemožných fotbalových expertů, to je loterie. Uvidíme, jestli k penaltám dojde. 116. minuta, Německo-Paraguay 1-1, Galarza je ošetřovaný dvěma zdravotníky a tím pádem můžeme počítat s tím, že se bude ještě něco nastavovat. Každopádně Jamal Musiala má žlutou kartu. No, žlutou kartu už vidělo poměrně hodně hráčů. Když se podíváme do zápisu, tak na straně Německa viděl žlutou kartu Havertz, teď tedy i Musiala. To jsou tedy dvě žluté karty na straně Německa a na straně Paraguaje má žlutou Kubas a to je všechno. Tak beru zpět, co z tolik žlutých karet rozhodčí Jalal Jait nerozdal, ale kdybychom počítali i ty pro trenéry Juliana Nagelsmana a Gustava Alfara na straně Paraguaje, a taky pro Almirona, který dostal žlutou kartu vlastně, když už byl mimo hrací plochu, tak už se ten počet zase o něco zvýší. Ale zpátky. Pohledem do Bostonu, 117. minuta. Úvodní kolo playoff mistrovství světa. Zápas mezi Německem a Paraguají. Prodloužení a začátek 117. minuty. Nákop směrem na Galarzu, který vypadá to, zdá se být v pořádku. Aha, Galarza teď fauluje Musialu, teď už to vypadá, že je to snad osobní, byť se Galarza omlouvá, tak dostává žlutou kartu od Jalala Jaida a trochu to vypadá, jako by si tihle dva pánové úplně nevonili. Nejprve Galarza byl v souboji s Musialou, faul nebyl odpískaný, to Musialu naštvalo, tak potom sfauloval Galarzu, no a Galarza teď na oplátku sfauloval zase Musialu. 118. minuta začala a míč se musí vrátit na polovinu Německa, protože právě odtamtud musí Němci rozehrát standardní situaci. Jajíc sudí z Maroka pískl, Němci rozehráli, jsou opět už rovnou na polovině soupeře. Přidávka na Amiryho. Amiry přináší těžiště hry na Havertze, ten musí hlavičkou vracet do vápna, ale Canale odhlavičkoval pryč a Galarza odkopnul pryč, ale míč už byl v zámezí, takže Němci můžou vhazovat, a to poblíž pokutového území. 118. minuta pomalu končí. Německo-Paraguay 1-1, centr Kimmicha zblokovaný a bude to roh. Fanoušci Německa tleskají a podporují hráče Německa, protože tenhle roh přichází 2 minuty před koncem prodloužení. Samozřejmě, ještě se bude nastavovat, ale moc času už nezbývá a tohle by mohla být jedna z těch šancí, protože Němci ze standardních situací a zejména z rohových kopů v průběhu dnešního zápasu pravidelně hrozili. 119. minuta, Německo-Paraguay 1-1, centr Brauna míří do vápna, hlavička a přesně do prostřed, obrovská smůla pro Němce a štěstí pro Paraguay. Anton hlavičkoval uvnitř malého pokutového území, ale přímo do rukavic, do koše chyla brankáře Paraguaje. Ohromná šance, tohle může Němce mrzet. Odkop Paraguaje na polovinu Německa, tak nakopává míč směrem do vzduchu, vysoko a daleko, zpracovává ho Ojeda. Ojeda hledá v útoku Mauricia. Mauricio si pomáhá s Galarzou. Galarza vrací Mauriciovi, dobrá kombinace těchto dvou hráčů pokračuje, ale překazili Musiala, nasadili jestečky Galarzovi, tenhle souboj baví a tentokrát ho vyhrál Musiala a rozjíždí akci Německa na levou stranu. Goretzka, ten nemá takovou rychlost, ale má tam velkou podporu, odevzdává míč, nestrácí ho. Paraguay se k míči dostává a Musiala už nemá sílu, nemůže stíhat Sanabriu, který je čerstvý, ale to, co nedokázal Musiala, zvládnul Brown. Teď Sanabria sfauloval Gorecku, ještě ho přišlápl, ale pokračuje se dál. Souboj pokračuje na polovině Německa, ale míč už je na polovině Paraguaje. Havertz, klička do středu hřiště, faul a standardní situace. 120. minuta, poslední minuta prodloužení. Galarza už má žlutou kartu a teď fauloval Havertze. Riskuje, ale druhá žlutá karta z toho podle všeho nebude. Ale co z toho bude? To je standardní situace a přímý volný kop. Není to tak daleko od vápna, takových 4-5 metrů, ale je to hodně z úhlu. Takže bych se divil, kdyby se zakončovalo přímo na branku. Všechno nasvědčuje tomu, že to bude centr, protože když se schyluje k ohrožení, přímému ohrožení branky ze přímého kopu, tak tam stály Zané nebo Wirtz. A vždy, když potom došlo k centru, tak byl u míče Kimmich, který je právě u míče i teď. Společně s Kimmichem taky Amiry. Skončila 120. minuta, začíná 2minutové nastavení zápasu úvodního kola playoff mistrovství světa mezi Německem a Paraguají. 1-1 a blíží se dramatický finish. Standardní situace Německa. Jajíc ukazuje zdi Paraguaje, ať se ještě trochu vrátí, ale teď už píská do píšťalky. A Kimmich přeskočil míč, Amiry střílí a těsně vedle pravé tyče. Tak přece jen to byla střela k mému překvapení, ale to si brankář Kill jenom pohlídal, jak ten míč plachí těsně kolem levé tyče. Opakují tedy skóre. 1-1. V prvním prodloužení tohoto světového šampionátu. V úvodním kole playoff mezi Německem a Paraguají. Skóre 1-1. A ještě jedno střídání v podání Paraguaje. Alonso odchází ze hřiště a místo něj přichází do hry Fabian Balbuena. Těžko říct, jestli je to střídání už pro penalty, protože do konce zápasu, do konce toho nastavení prodloužení zbývá jenom 0.5 minuty. A přesto se Gustavo Alfaro, trenér Paraguaje, rozhodl ke střídání. Každopádně, všechno nasvědčuje tomu, že tohle nebude jenom první prodloužení na letošním světovém šampionátu, ale taky první rohové kopy. Německo na pokraji vyřazení, Paraguay na pokraji senzaci. ale ještě se hraje. Centr Paraguay nepřesný, končí za brankou, Neuer spěchá, chce rozehrát, ale sudí Jalal Jait ukončuje prodloužení. A tenhle zápas mezi Německem a Paraguají v úvodním kole playoff mistrovství světa rozhodnou pokutové kopy.
1: A budeme se na ně těšit společně s Adamem Procházkou. Teď samozřejmě dostanou hráči nějaký čas pro občerstvení a taky pro to, aby si poslechli pokyny od svých trenérů do toho penaltového rozstřelu, který určí, jestli do osmifinále mistrovství světa postoupí Němci nebo Paraguajci. Připomeňme si, že po Kanadě je už druhým osmifinalistou Brazílie, která porazila Japonsko 2-1 v normální hrací době a za hodinu a zhruba 40 minut se začne hrát v Monterrey utkání mezi Nizozemskem a Marokem. A když máme ten čas na radiožurnálu Sport v 1 hodinu a skoro 14 minut, tak ještě jedna informace, která stojí za zopakování si. Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace po neúspěšném mistrovství světa a zisku jediného bodu v základní skupině. Vzájemná dohoda, to je důvod konce Miroslava Koubka u národního týmu. Koubek se dohodl s vedením fotbalové asociace České republiky, jinými slovy šéfem asociace Davidem Trundou na svém konci. Po necelém půlroce, který byl jako na houpačce, nejdřív Češi tedy postoupili přes baráž a dvoje penalty s Irskem a Dánskem po 20 letech na mistrovství světa. Ale ten sen netrval dlouho na šampionátu v Severní Americe a Mexiku, protože Češi, jak zaznělo, získali ve skupině jediný bod. Teď chvíli hudba na radiožurnálu Sport a pak první pokutové kopy letošního mundialu.

0: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Musíme zpátky obrazem a hlavně zvukem na zápas do Bostonu mezi Německem a Paraguají, protože poprvé na letošním mistrovství světa ve fotbale se budou po premiérovém prodloužení i poprvé tedy kopat penalty. Rozhoduje se o tom, kdo postoupí do osmifinále a dál pro vás komentuje tento zápas. Teď už tedy penaltový dostřel reportér Adam Procházka.
2: Je to tady grandiozní finish zápasu mezi Německem a Paraguají v úvodním kole playoff mistrovství světa. První poločas vyhrála Paraguay 1-0, když se trefil Enciso. Potom ale Havertz srovnal ve druhém poločase. V prodloužení gol nepadl, respektive jeden ano, ale nebyl uznaný. Ten dal tah. No a potom už gol nepadl a tím pádem jsou tu penalty a jako první se k tomu míči postaví střelec toho jediného gólu Německa v tomto zápase, Kai Havertz. A proti němu tady samozřejmě brankář Schill. Kai Havertz už se postupně dostává blíž a blíž k penaltovému puntíku, ale ještě se musí počkat, než to všechno začne. Každopádně je to zápas i plných emocí a my to řekneme samozřejmě i ve vysílání Radiožurnálu Sport. Emoce přišly hlavně v prodloužení. Za malou chvíli začne rozstřel, penaltový rozstřel, který rozsoudí to, jestli do osmifinále fotbalového mistrovství světa postoupí Německo a nebo Paraguay. Německo samozřejmě velký favorit, ale Paraguay vedla, ovládla první poločas, Němci ve druhém poločase srovnali, v prodloužení gól nepadl a tak tu máme penalty. Jako první se k penalti postaví útočník Německa, střelec gólu Kai Havertz a proti němu brankář Orlando Schill z Paraguaje. Havertz už zhluboka dýchá, čeká na pokyn sudího z Maroka Jaida, až bude moct zahrávat pokutový kop, takže hodně velká část nervozity. Schill plácá rukavicemi proti sobě, teď se Havertz zhluboka nadechl, ještě stále stojí, kouká na brankáře, teď zadrobil, rozbíhá se, první penalta, no a Schill chytá! Havertz neproměňuje penaltu, Schill ukazuje ruku směrem do nebes, jako by děkoval Bohu, a Paraguay se dostává do výhody. Fanoušci Německa se na stadionu ve Foxborough v Bostonu chytají za hlavu. Ta penalta nebyla příliš dobře kopnutá. Bylo to směrem doleva, po levé straně brankáře Schilla do té ideální výšky, zhruba doprostřed branky. A s tím samozřejmě Schill počítal. No, to je začátek. Němci první penaltu neproměnili a teď můžou jít do vedení v penaltovém rozstřelu hráči Paraguaje. Všechno to stojí na Mauriciovi, tedy na hráči, který přišel do toho zápasu až v prodloužení. Udělal několik kroků zpátky. Bude zahrávat ten pokutový kop na straně u tribuny, kde jsou fanoušci Německa. Ti bučí. Písknutí do píšťalky, Mauricio se nadechuje, rozbíhá se, Neuer proti němu stojí v bráně a Mauricio proměňuje, skvělá penalta k levé tyči a teď se raduje, hodně emotivně stojí na místě a křičí a Paraguay se v tom penaltovém rozstřelu dostává do vedení 1-0, senzace se čím dál tím víc přibližuje. Legendární brankář Manuel Neuer se natahoval, co to šlo, ale ten míč nedokázal chytit ani se ho dotknout a střídačka Paraguaje mohutně slaví stejně tak jako fanoušci. A teď je hodně, hodně těžký moment před Kimmichem. Joshua Kimmich, to je kapitán Německa. A kdyby se ani jemu nepodařilo proměnit tu penaltu, tak už by to začínalo být hodně kritické. Proti němu brankář Schill, který spoluhráče Kimmicha, tedy Havertze, vychytal. Teď Kimmich, ten má velký rozběh až z hranice pokutového území, trochu ze strany, z levé strany, Kimmich je konec konců pravák. Schill opět bouchá rukavicemi a Kimmich se rozbíhá, zadrobil a skvěle proměnil k pravé tyči, poslal Schilla na druhou stranu a teď burcuje německé fanoušky, aby povzbudili Němce, kteří to potřebují. Teď tedy vyrovnali ten penaltový rozstřel na 1-1. Ale teď se k druhé penaltě dostanou hráči Paraguaje a po té druhé sérii můžou zůstat ve vedení. A to, pokud teď tu penaltu promění. Kimmich se mezi tím vrací mezi své spoluhráče, plácá si s Antonem i Stahem a teď se jde připravit k penaltě kapitán Paraguaje, Gustavo Gomez, urostý stoper, pravák, který tedy bude opět čelit německému brankáři Neuerovi. Gomez je až za hranicí vápna. Teď se rozebíhá a zakončuje klidně, v poklidně k levé tyči. Je to gól a Paraguay vede v penaltovém rozstřelu 2-1. Gustavo Gomez slaví, fanoušci Paraguaje taky tady v Bostonu. No a teď mají slovo opět Němci, kteří už od první penalty musí dotahovat, protože připomínám tu úplně první penaltu penaltového rozstřelu v úvodním kole play-off mistrovství světa mezi Německem a Paraguají Havertz neproměnil. Teď Havertzův spoluhráč z německé reprezentace Jamal Musiala. Ten nehrál poprvé v základní sestavě v tomto zápase, potom se ale do zápasu dostal a teď zasáhne i do penaltového rozstřelu. Musiala versus Chil. Musiala pomalý rozběh, penalta a je to gól. Německo opět srovnává rozstřel na 2-2, ale Chila, brankáře Paraguaje, to bude mrzet, protože si na ten míč sáhl. Ale ta rána byla razantní a mířila přesně k pravé tyči Chila. Musiala to trefil dobře a potom se taky hodně emotivně zaradoval. Stejně tak jako celá střídečka Německa. Ještě není nic ztraceno. Paraguay vyhraje, pokud promění všechny penalty v těch úvodních pěti sériích. A teď bude zahrávat penaltu Matias Galarza. To je záložník Paraguaje, který si připsal asistenci u toho jediného gólu Paraguaje v prvním poločase a v zápase. Má v nohách hodně, hraje od první minuty a teď jde zahrávat pokutový kop proti Manuelu Neuerovi. Galarza v klidu po zemi poslal Neuera na špatnou stranu a Paraguay vede v rozstřelu znovu a znovu. Teď je 3-2. No a čekáme na to, jak odpoví Německo. Na začátku čtvrté série Němci v penaltovém rozstřelu prohrávají s Paraguají 2-3. Připomínám, že výsledek po základní hrací době i po prodloužení 1-1 mezi Německem a Paraguají. Teď bude zahrávat penaltu v dresu Německa Nick Woltemade a ten umí zahrávat penalty. Přestoupil do Newcastlu a tam kopl jednu penaltu snad nejlépe, jak to šlo do šibenice. Zopakuje to teď tváří tvář Chilovi, brankáři Paraguaje. Woltemade se rozebíhá, pomalý rozběh a penalta špatná, Paraguay chytá, Chil chytá a tohle už je kritické. Paraguay vede v rozstřelu, v penaltovém rozstřelu 3-2 a to jsme ve čtvrté sérii. A to znamená, že pokud Paraguay teď promění na závěr čtvrté série penalt, tak budeme mít rozhodnuto a Paraguay postoupí senzačně do osmifinále mistrovství světa přes velké favority, přes Německo. Špatně kopnutá penalta Woltemadeho k levé tyči, pomalá, neúplně umístěná a taky nebyla přímo po zemi. S tím si Chil poradil, vychytal druhou penaltu a kdo je tím mužem, který má to velkou tíhu na svých ramenech? Je to Sanabria. Útočník, který přišel do zápasu v prodloužení. Proti němu legendární Manuel Neuer a Sanabria má na nohou postup do osmifinále. Sanabria se zhluboka nadechuje. Udělal několik kroků zpátky, penalta, netrefil branku, neskutečná záležitost. Němci žijí a Paraguay ještě nepostupuje. Sanabria minul branku zhruba o půl metru. Trefil přesně tu stranu, na kterou skákal Manuel Neuer, zkrátka Antonio Sanabria neustál tenhle velký moment a Němci stále jsou ve hře. Teď ale přichází další kritický moment pro Němce, protože začíná pátá série. No a pokud Braun nepromění, tedy levý obránce Německa, tak Němci končí na turnaji. Chil, brankář Paraguaje, to má ve svých rukou. Stejně tak jako, a pardon, to není Braun, to je Amiri, jeden ze střídajících hráčů. Záložník Německa teď musí Němce udržet na světovém šampionátu, musí proměnit penaltu. Stojí nehybně, až teď se rozebíhá, bude zahrávat pravačkou a dává tu penaltu. Němci stále se drží nad vodou. No a teď je opět řada na Paraguaji, protože přichází opět ten moment, když Paraguay promění penaltu, postoupí do osmifinále. Manuel Neuer může zachránit Německo tím, že chytí penaltu, a nebo musí doufat, že zkrátka Paraguay mine. Tohle je závěr páté série penaltového rozstřelu úvodního kola playoff mistrovství světa, zápasu mezi Německem a Paraguají. Zápasu, který skončil 1-1 v základní hrací době i po prodloužení. A teď může Paraguay postoupit. Stačí, když promění penaltu. Je to všechno na Paraguaji a konkrétně na Fabianovi Balbuenovi. Balbuena se rozebíhá a trefuje, netrefuje, Neuer chytá, neskutečná záležitost. To je drama. Němci nekončí, zatím nekončí a Paraguay zatím nepostupuje. Penaltový rozstřel srovnaný na 3-3. A pokračujeme dál náhlou smrtí. Manuel Neuer, to je brankář, o kterém spoustu lidí říkalo, že už má to nejlepší za sebou, že už by v německém týmu, v německé reprezentaci být neměli, mu 40 let. Ale stejně tak jako v letošní lize mistrů, tak i na mistrovství světa ukazuje, že ještě nepatří do starého železa. Teď chytá penaltu a drží naději Německa na postup do osmifinále mistrovství světa. Teď Jonathan Tah na straně Německa. Němci se poprvé v penaltovém rozstřelu můžou dostat do vedení. Tah se nadechuje, Chil stojí v bráně. Tah se rozebíhá a přestřeluje bránu. Tak to je opravdu neuvěřitelný penaltový rozstřel. Jonathan Tah asi o 3 metry přestřeluje bránu a daruje opět šanci Paraguay na to postoupit do osmifinále mistrovství světa přes Německo, přes velké favority. Tah mířil do pravého horního rohu branky Chila, ale přestřelil. Manuel Neuer, znovu Německo volá svého hrdinu, aby vychytal tu penaltu a udržel Německo ve hře. Teď přichází řada opět na Paraguay a je to stoper José Canale, který bude zahrávat levačkou. Neuer stojí v bráně, další šance Paraguay na to postoupit do osmifinále. Canale zahrává penaltu a dává! Paraguay postupuje přes Německo do osmifinále mistrovství světa. Neskutečná senzace, Paraguay to dokázala. Neskutečné drama uzavírá tenhle zápas v Bostonu. Úvodní kolo playoff mistrovství světa. Poprvé prodloužení a poprvé pokutové kopy a senzace je na světě. Německo končí už v osmifinále a Paraguay po penaltovém rozstřelu postupuje do osmifinále mistrovství světa. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Bylo to tedy obrovské drama, o kterém jste poslouchali ve vysílání Radiožurnálu Sport. Německo nakonec končí na mistrovství světa už v prvním kole playoff. Obrovský šok pro naše západní sousedy, kteří po 12 letech byli ve vyřazovací části světového šampionátu, ale nakonec tedy končí v prvním kole playoff. Paraguay, Němci podlehli po penaltovém rozstřelu 3-4, 1-1. To byl výsledek základní hrací doby i následného prodloužení. Připomeňme si taky to, že Brazílie postoupila do osmifinále po vítězství 2-1 nad Japonskem a zhruba za hodinku a půl začne utkání mezi Nizozemskem a Marokem. Taky to vám nabídneme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Teď chvíli zprávy.
3: Máme půl druhé. Stručné zprávy a Martin Matějka.
4: Českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Informoval o tom sám předseda vlády. Ačkoliv předběžné opatření ústavního soudu ukládá vládě nebránit účasti hlavy státu, podle Babiše by mohl prezident projevit velkorysost a summitu se letos nezúčastnit. A prezident Petr Pavel v reakci na to napsal, že postup vlády je v rozporu s předběžným opatřením, zároveň ale dodal, že je připraven dál jednat o uspořádání české delegace. Nejméně 3 lidé jsou zranění po explozi v Monaku, 2 z nich jsou ve vážném stavu. Potvrdila to tamní vláda, která výbuch označila za úmyslný. A podle deníku Le Figaro kamerové systémy zaznamenaly člověka, jak pokládá batoh na ulici. Potom údajně utekl do sousedního francouzského města Bosovej. Na místě zasahují záchranáři a policisté. Společnost Slovenské elektrárny začala zavážet palivo do nově dokončeného 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Premiér Robert Fico rozšíření elektrárny označil za další krok k energetické soběstačnosti. Dodal, že přes 70% energie na Slovensku pochází právě z jádra. a stát převezme do správy letiště Karlovy Vary, rozhodla o tom vláda. Kromě civilního provozu ho bude využívat i pro armádní potřeby a nově taky jako stanoviště letecké záchranné služby. Podle úřadu vlády zajistí ministerstvo obrany modernizaci vzletové a přistávací dráhy tak, aby letiště splňovalo požadavky NATO. Sport. Němečtí fotbalisté vypadli na mistrovství světa v prvním kole playoff. Paraguay podlehli v penaltovém rozstřelu 3-4. Základní hrací doba i prodloužení skončily remízou 1-1. Brazílie postoupila do osmifinále po výhře 2-1 nad Japonskem. Za necelou hodinu a půl začne utkání mezi Nizozemskem a Marokem. I o něm uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a komplikace na D11 před Chlumcem nad Cidlinou. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy stojí za Ostrovačicemi na kilometru 171 nepojízdné osobní auto. Čekejte ho v odstavném pruhu. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením hned na dvou místech. U Velké Bíteše na kilometru 162 je provoz svedený do jednoho pruhu. Dále pak u odbočky na Tasov na kilometru 154 je až do rána zúžení. V obou případech se teď projíždí plynule. Na D1 z Přerova do Ostravy zvyšte pozornost u odbočky do Oder. Na kilometru 321 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Místo je označené světelnou šipkou. A na D11 z Hradce Králové do Prahy zpomalte před Chlumcem nad Cidlinou. Na kilometru 64,5 je vlivem horka poškozená vozovka a místo je označené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď v noci doznívají bouřky a ochlazuje se na 22 až 18 stupňů. A přes den pak čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu četnější i silné. Nejvyšší úterní teploty 28 až 32 stupňů, na západě naměří kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů a na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Zatímco někteří žáci a studenti si už naplno užívají prázdniny, jiní si šli pro vysvědčení teprve včera. Školní rok skončil o něco později, třeba na taneční konzervatoři v Brně. Za chvíli se dozvíte proč.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Tanečníci z Brněnské konzervatoře mají letní prázdniny o něco kratší. Pro vysvědčení a diplomy si přišli teprve včera. Konzervatoř dostala od ministerstva školství výjimku a mohla ukončit školní rok později. V pátek večer totiž měli studenti posledního ročníku v Mahenově divadle absolventský koncert.
1: Ředitelka taneční konzervatoře v Brně Hana Literová takto v pátek uvedla absolventský koncert. A tanečníci v kostýmech byli hned na to na pódiu Mahenova divadla připravení předvést choreografii, kterou posledních 10 měsíců pilovali. Přestože bylo v sále úmorné vedro, tanečníci vydrželi 45 minut doslova létat po jevišti. I když jedna malá chybka se jim do vystoupení přece jen vloudila.
2: Ta krabička úplně nebyla plánovaná, to se teda přiznáváme, protože jak jsme byli spocení, tak nám to prostě vyklouzlo, tak jsme začali jakoby...
1: Nešlo o obyčejné představení. Výkon studentů sledovali pečlivě učitelé, včetně ředitelky.
3: Za to jsou ti studenti hodnoceni, dostávají známku a my jsme opravdu potom celý ten víkend pracovali na tom, že jsme tiskli ta jejich vysvědčení.
1: A tak se šestice úspěšných absolventů sešla v pondělí ráno v malém amfiteátru u areálu školy, kde na ně čekali v modrých deskách jejich diplomy.
3: A nyní vás poprosíme po jednom, abyste převzali svoje vysvědčení a diplom.
1: Moc dlouhé prázdniny si ale ani Madeleine, ani Josef neužijí.
4: Mám týden volna, protože kampaně, se kterou potom chci být, tak má jen dvoutýdenní prázdniny, z toho jeden týden mám plnej kvůli práci, takže vlastně já mám prázdniny na týden.
1: Ta budoucnost vaše po absolvování konzervatoře bude taneční.
4: Ano. No, doufáme, všichni.
1: Nový školní rok po 8 letech poprvé bez Madeleine a Josefa začne na taneční konzervatoři stejně jako na dalších školách v úterý 1. září. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.

0: Espen Lind zazněl v nočním radiožurnálu a přeji i nadále příjemný poslech. Vakomiši, klokani i velekrysy. Národní muzeum v Praze získalo neobvykle rozsáhlou a cennou sbírku savců z Nové Guineje. Na tropickém ostrově ji během své expedice před lety nazbíral zoolog František Vejmělka a nedávno ji muzeu daroval. Jde o 780 exemplářů, které dokumentují více než 60 druhů savců z pralesa nejvyšší hory Papuy Nové Guineje.
1: Tady ten největší sud, tam je ta největší chlouba, to je ta velekrysa, kdybychom ho měl srovnat, tak je zhruba velikosti naší ondatry, možná i o něco větší.
2: Kurátor sbírky savců Národního muzea Petr Benda právě vytahuje ze sudu jednoho z největších myšovitých hlodavců světa, Malomys istapantap.
1: Je to teda největší hlodavec vůbec té australazijské oblasti. Doktor Vejmělka, když to chytil, tak měl teda docela velké štěstí.
2: Cítíme, že to je naložené v lihu.
1: Je to v 70% roztoku alkoholu. V tom alkoholu zůstanou akorát ti z nich, kteří nemají výmuté lebky, tak ty lebky se budou preparovat.
2: Právě velekrysu, která může vážit až 2 kilogramy, František Vejmělka z Biologického centra Akademie věd jako první zdokumentoval v jejím přirozeném prostředí. V sudech a krabicích s alkoholem je toho ale mnohem víc. Hlodavci, vakomiši, kuskusové nebo klokani.
1: Takhle, když se podívám do něčeho jiného.
2: Petr Benda otevírá malou plastovou krabici.
1: Ale tady už máme místní krysu, je to mnohem menší zvířátko, které žije v pralese, které tu naší krysu připomíná, ale je asi poloviční velikosti a má taky mnohem kratší ocas.
2: Doslova pokladem, ale byl pro Františka Vejmělku jeden z nejmenších hlodavců. Extrémně vzácná mikrohydromyš.
3: Je unikátní v tom, že má na předních horních hřezácích podélnou rýhu. Ale to, že se jedná o dva druhy, jsem zjistil až po pár letech po genetickém zkoumání.
2: K odchytu mu pomohla jednoduchá metoda.
3: Jsem začal používat padací pasti, což není nic jiného než kyblíky zahrabaný v zemi a mezi nimi natažený plůtek.
2: Při expedici pro něj byla důležitá spolupráce s místními papuánci, kteří znali terén i zvířata.
3: Jsme spolu vlastně lovili. Já jsem od nich odkupoval jejich lovená zvířata, snažil jsem se je doprovázet i na nočních lovech.
2: Ve sbírce je tak od místních i několik kosterních exemplářů, například vyúzené lebky, které mají papuánci jako posvátné předměty.
1: Takhle se můžeme podívat. To byste mohla poznat.
2: Připomínáme to trošku ježuru.
1: A je to skutečně ježura. A to je právě vidět tady krásně, že to je vlastně vyuzená lebka, která visela někde, protože oni je měli jako posvátné, zavěšené ve svých chýších, plní funkci zahaněče zlých duchů nebo nějakou podobnou.
2: Říká Petr Benda. Teď odborníky v Národním muzeu čeká čištění lebek nejen od sazí.
1: Asi namočit na nějakou chvíli, na několik dní, potom jí dát larvám kožoedů, což jsou larvy brouků, kteří nám pomáhají čistit drobné předměty od zbytku svaloviny a jiných částí.
2: Práce to podle Bendy bude na roky. Takto rozsáhlý a cenný dar, ale za svou kariéru nepamatuje.
1: No já jsem tady 29. rokem a vlastně takováto sbírka nikdy přijímána nebyla. Je to materiál, který nesnese srovnání.
2: Kolekce zůstane v depozitářích Národního muzea a bude sloužit pro další výzkum. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
6: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se

0: zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
3: Hnutí ANO zatím nerozhodlo o lídrovi pražské kandidátky. Na Slovensku naměřili 41 stupňů Celsia a je to nový teplotní rekord. Němečtí fotbalisté vypadli na mistrovství světa Paraguay, podlehli v penaltovém rozstřelu. A dnes bude oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, večer od jeho západu i vydatnými, teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Hnutí ANO stále nemá kandidáta na pražského primátora, oznámil to první místopředseda ANO hnutí Karel Havlíček. Výběr se podle něj zúžil na 3 jména z pražské kandidátky, která mají zkušenosti s komunální politikou. Rozhodnutí by mohlo padnout během příštích 2 týdnů. Místo se uvolnilo po rezignaci Ondřeje Prokopa, který odešel z politiky poté, co vyšlo najevo, že nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Policie stále nemá nové vrtulníky, které jim ministerstvo vnitra slíbilo už před 8 lety, upozornil na to nejvyšší kontrolní úřad. Z kontroly také vyplynulo, že hangár letecké základny v Praze je v havarijním stavu. Ministerstvo vnitra se proti výtkám ohrazuje. Podle mluvčí rezortu Hany Malé kontrolní úřad nebere v úvahu všechny investice do letecké služby.
4: V roce 2023 ministerstvo přehodnotilo celou koncepci na pořízení nové techniky na dalších 20 let. Následně jsme vhlásili veřejnou zakázku na pořízení 6 kusů vrtulníků se schopností leteckého hašení. V letošním roce jsme realizovali veřejnou zakázku na pořízení 11 lehkých multifunkčních vrtulníků.
3: A podle Malé rezort vnitra připravuje taky modernizaci hangáru, který je podle kontrolního úřadu v havarijním stavu. Veřejnou zakázku na stavbu chce rezort vyhlásit ještě letos. Slovensko má nový teplotní rekord. Meteorologové naměřili na východě země 41 stupňů Celsia a padla tak zatím nejvyšší naměřená teplota z roku 2007. Potvrdil to slovenský hydrometeorologický ústav, který zároveň čelí rozsáhlým technickým problémům. Zatím není jasné, co je způsobilo. Naměřené hodnoty bude ústav ještě ověřovat.
5: Teploty se v posledních dnech rekordním číslům přiblížily napříč celým Slovenskem. Přes 30 stupňů Celsia zaznamenali meteorologové také na stanici u Štrbského plesa, což by tam byl vůbec první tropický den od začátku měření. Konečnou hodnotu ale musí úřady ještě ověřit. Od víkendu platí na západě a v částech středního Slovenska výstrahy nejvyššího stupně, kdy je rizikový i pobyt v nechlazeném interiéru. Na řadě míst je také zákaz plýtvání vodou. V Košickém kraji na východě Slovenska museli hasiči ochlazovat halu na chov kuřat. Kvůli vedru tam uhynulo asi 520 tisíc kusů. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Testy potvrdili výskyt račího moru v řece Chrudimce. Na Chrudimsku infekce zasáhla úsek řeky od Křižanovické přehrady po nádrž v Práčově. Ochranáři tam zaznamenali hromadný úhyn kriticky ohroženého raka říčního. Veterináři pro oblast vydali mimořádná opatření, která mají šíření nákazy zabránit. Onemocnění se nedá léčit a nakažení.